0: turnaji proti Bosně a Hercegovině. Souboj o postup do osmifinále sleduje Adam Procházka.
1: Končí třetí minuta, Spojené státy, Bosna a Hercegovina zatím zápas bez šancí a bez branek 0-0. Adam Procházka, Radiožurnál.
0: Do osmifinále už postoupila Anglie, která otočila zápas s Kongem a zvítězila 2-1. Uspěla i Belgie, která porazila Senegal 3-2 po prodloužení. A hokejista Radko Gudas podepsal v NHL 6letou smlouvu s Floridou, která ho získala z Anaheimu. Philadelphia prodloužila smlouvu s brankářem Danielem Vladařem o 5 let a další golman Vítek Vaněček bude podle ESPN nově hrát za New York Islanders. S klubem měl jako volný hráč podepsat roční kontrakt.
2: Překážka na D4 u Mníšku a omezení na dálnici D1 u sjezdů na hranice. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Mníšek pod Brdy, zvěř na vozovce, mezi 16. až 14. kilometrem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 103. kilometru stálo osobní auto bez kola. Už je pryč. Na D1 z Ostravy do Přerova u sjezdu na hranice stojí dodávka 308 km v odstavném pruhu. Na místě je silničářské značení a to blokuje pravý pruh jeden ze tří. Přesto místem projedete plynule. Na D6 z Karlových Varů do Prahy stále pozorně u sjezdu na Valeč na exitu 83 stojí nákladní auto a na cestu z něj vytekly desítky litrů oleje. A v Ostravě pozorně v Místecké ulici u Dolní oblasti probíhá tam hudební festival, čekejte lidi na vozovce, nárazově taky hustý provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme zpočátku většinou polojasno, jenom na východě až zataženo a ojediněle déšť. Večer začne v severozápadní polovině území oblačnosti, ale i srážek opět přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Celoživotní učení je nový normál. Objevte talent svého dítěte dřív, než se v životě začne zbytečně ztrácet. Říká můj dnešní host Jana Balušová, talentová a kariérová poradkyně, která v roce 2026 získala ocenění Women Changing the World Awards v kategorii vzdělávání dospělých. Jejím cílem je ale posouvat vzdělávání dětí v souladu s jejich talenty. Dnes budeme mluvit o tom, proč je léto ideálním časem na objevování talentů a proč změnit přístup k chybám, které děláme. Od mikrofonu Plusu vám inspirativní poslech přeje Markéta Vosková.
3: Hovory.
4: Ve studiu Českého rozhlasu Plus je Jana Valušová, talentová a kariérová poradkyně. Vítejte.
5: Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
4: Dovolte mi na začátek krátkou citaci z vašeho webu Talent Navigátor. Zvenku to vypadalo, že mám všechno. Společně s kolegou jsem vedla pobočku mezinárodní firmy. Práce šla dobře, ale uvnitř jsem cítila, že to není úplně ono. Něco mi chybělo. Co vám chybělo?
5: Chyběl mi pocit, že někomu pomáhám. My jsme určitě pomáhali, ale já jsem potřebovala takový to, že to hned vidím. A vidím to na blízko, jedna na jednoho. Ale vlastně chvilku mi trvalo, než jsem si dospěla k tomu, co mi to vlastně chybí. Já jsem pár roků žila s tím, všechno je to super, dělám práci, co mě baví, myslím, že jde, ale něco mi chybí, takže pak jsem to vlastně začala hledat.
4: Mě zajímá, jakým způsobem jste to hledala, jak jste k tomu přišla, jestli třeba si vzpomenete na nějaký konkrétní impuls, který vás posunul vpřed k tomu, co děláte dnes. Bylo to nějaká situace, ten aha efekt?
5: Bylo to hned několik střípků, vlastně, které se sešly. Jeden z těch hlavních vlastně motivátorů pro to, jako odpovědět si konečně na tu otázku, co to teda je, bylo to, že jsem vlastně byla na rodičů dovolené. A řekla jsem si kdy než teď, protože jsem věděla, že v tom standardním procesu nikdy si ten čas člověk jako nenajde. A ne, že by toho času s těmi dvěmi malými dětmi na té rodičovské bylo hodně, ale já jsem si vlastně vždycky mě bavil seberozvoj, takže jsem si našla spoustu seberozvojových knížek a našla jsem si skvělou mentorku udělala jsem si i test Gallup Clifton Strengths, kde jsem objevila své talenty, a když jsem vlastně viděla ten výsledný report, a teď se mi doskládalo všechno vlastně z toho, co jsem probírala s tou mentorkou a z těch knížek, co jsem četla, tak mi to vlastně jako docvaklo, že to je ono. Protože mým vlastně nejsilnějším talentem je maximizer, maximalizující. A jedna z těch definicí je to, že vidíte v lidech ty jejich přednosti. Na druhém místě mám futuristik. To je člověk s vizema, s budoucností. Nejenom pro sebe, ale i třeba pro ostatní. A já jsem si uvědomila vlastně, že to jsem dělala už od dětství. Že já jsem vyžádaně, nevyžádaně těm lidem říkala, ty bys mohl dělat tohle, proč to nejdeš dělat? A tak jsem se zamyslela, jo, nešlo by to vlastně jako dělat i placeně. Takže já jsem začala s tím talentovým poradenstvím. Vlastně kdykoliv jsem o tom mluvila s nějakou skupinkou známých, tak jsem narazila na to, že jako zdaleka nejsem jediná. Spoustu lidí říkalo, hele, mě nebaví, co dělám, ani nevím vlastně, jestli v tom jsem dobrý. A vzhledem k tomu, že moje maminka je učitelka a hodně lidí v mém okolí v rodině učitelé, tak vlastně se říká, tohle mají dospělí. Ale jak vlastně to mají děti? Jak se to řeší na těch školách? Protože vlastně já jsem si tím taky prošla ne úplně správnou volbou a zjistila jsem, že to je velice různorodé. Takže já jsem začínala sice u dospělých talenty, ale pak jsem přešla vlastně i do toho kariérového poradenství a vlastně od dospělých k těm dětem, jo? Abychom i preventivně to začali vlastně řešit.
6: Co to vlastně je talentové poradenství a kariérové poradenství? Asi každý z nás si pod tím něco představí, ale když tedy to profesně uchopíme, tak co to vlastně je, komu se věnujete při své práci?
5: Když začneme tím talentovým poradenstvím, tak vlastně talentoví poradci pomáhají lidem objevit ty jejich talenty. Většinou využívají různé diagnostické nástroje. Já, protože mě úplně nestačily, protože jsem potřebovala k těm dětem, tak jsem si vytvořila vlastní potom celý svůj projekt, protože testy můžete využívat až od nějakého věku. Teda ve zkratce, když jdete za talentovým poradcem, tak on vám pomáhá objevit opravdu to, co je ve vás. Když vezmeme tu metodologii Gallupu, tak on říká, že váš talent je váš přirozený vzorec myšlení, jednání, chování. Takové to, co vám jde, vlastně, že se nemusíte snažit, že to je automatické, ale pro spoustu lidí, dětí i dospělých, je to strašně těžké pojmenovat. A třeba ten test je jeden z těch jako z možností, který vám jako pomůže a pomůže vám pojmenovat ty věci, které možná tušíte, a nebo vlastně úplně otevřít obzory. A to kariérové poradenství na to může a nemusí navazovat, někdo to nepotřebuje. A já mám třeba klienty, ať už děti nebo dospělé, u těch dospělých to kombinujeme, když třeba přemýšlí o změně práce, nebo maminky, když se vrací po rodičovské dovolené, úplně si nejsou jisté, jestli chtějí tím směrem, kde skončili, jestli tam chtějí pokračovat. Často si nejsou jisté sami sebou, vlastně tam využívají a navazují na to talentové poradenství i s tím kariérovým, jakým tím směrem chci jít dál. No a v kontextu těch dětí je to ten správný výběr vlastně toho studijního směru, který chci studovat. A ideální je, ne každý talentový poradce je kariérový a opačně, já to kombinuju, protože mně to přijde jako velice vhodné i v té době měnící se, kdy nevíme, co budou, jaké profese budou, tak měli bychom začít u sebe a u toho sebepoznání.
6: Vy jste vytvořila metodiku, kterou užívají stovky škol v České republice. Můžete nám přiblížit, jak to vypadá? Vy jste řekla, že ty testy se mohou dělat od nějakého věku, tak kdy tedy začít, když se zaměříme na to zkoumání talentu každého dítěte, tak kdy s tím začít a v čem spočívá ta vaše metodika?
5: Já jsem vlastně vytvořila svou metodiku na mladší děti a jsem spoluautorkou vlastně té metodiky na starší děti, tam, kde už je možné vlastně testovat. Jsem teda spolutvůrkyní aplikace a platformy Salmondo, což je vlastně nejvyužívanější platforma pro talentové kariérové poradenství na školách, a tam vlastně ty metody, které my využíváme, Riasek a Big Five, tak se doporučuje třeba od 13 let. A většina škol vlastně využívá to sebepoznání, celou tu talentovou část v 8. třídě, a na to potom navazuje v 9. Nebo přes prázdniny ideálně, a potom v 9. to kariérové. Ale už na základě toho, že vím, kdo jsem, uvědomuji si to, co jsou ty moje nejsilnější předpoklady, které mám a na kterých bych tu volbu měl postavit. No ale vzhledem k tomu, že ty talenty jsou, nebo ty diagnostiky testové jsou až od těch 13 let. Ale vím, jak je důležité, díky tomu, že jsem studovala ty mezinárodní koncepty jako vzniku talentů, se tomu věnovat od raného dětství. A ty rodiče mi říkají, tak říká, že to je důležité, ale vlastně testovat nemůžem, tak co máme dělat? Takže já jsem vlastně vytvořila projekt na Talent Navigátor, kde vlastně rodiče i učitelé nebo třeba i vychovatelé v dětských domovech vlastně s nimi sdílím ty typy, co to vlastně talent je, jak se projevuje, jak ho, a různé metody, jak ho vlastně objevit, aby nemuseli čekat až do těch 13, protože to už je kolikrát pozdě, když se mě ve 14, v 15 na to zeptají a to je obrovská škoda.
6: Takže u těch malých dětí je to zejména role rodičů, případně těch pečujících osob. Co byste jim poradila, jak si to vlastně představit? Teď, když nás čekají prázdniny, letní prázdniny, tak je to teda prostor, kdy můžeme zkoumat talenty svých dětí. Já předpokládám, že rodiče většinou o těch talentech už mají nějaké povědomí, ale kdy třeba dělají nějaké chyby.
5: Léto je k tomu úplně ideální prostor. Léto a víkend vždycky říkám, protože to jsou ty momenty, kdy ty děti nemají povinnost a nedělají to, co musí, ať už do školy nebo kroužky. Protože jeden z těch projevů signálu je to, že si to dítě, když mu dáte na výběr, co bys chtěl dnes dělat, tak ono samo tam je přitahováno k nějakým aktivitám. A je to často k těm aktivitám, kde může využívat ty talenty. Protože když všeobecně, ať už my dospělí nebo děti, využíváme ty talenty, tak věci nám jdou snadnějc, rychlejc, s tím stejným úsilím dosahujeme mnohem lepších výsledků, ale vlastně jednoduše, těšíme se na to. Takže vlastně přirozeně my si ty aktivity vybíráme. Takže vlastně, co já vždycky doporučuji rodičům, je nenaplánujte jim celé prázdniny nebo celý ten víkend, ale zeptejte se jich, co byste chtěli dělat. A už to je vlastně tím prvním krokem, kdy já vlastně snažím se pochopit, co zatím může být, protože ono je pro ně strašně těžké. Samozřejmě, protože vy jste řekla, že my jako rodiče ty talenty pozorujeme ne úplně, protože vlastně málo se o nich mluví. A často je takový mýtus rodičů, že si myslí, jeden mýtus je, moje dítě nemá talent, protože talent je něco jako pro nadané, ale já věřím, že každý má talent, když se díváme na té osobnostní jako charakteristiky. A druhý mýtus je, proč to jako rodič řešit, když je to jako geneticky dané. Genetika hraje jako jednu část, ale právě ta výchova, vzdělání, prostředí, jestli je podněcujeme, nebo prostě je to takový spíš jako prostředí, který nás udusá, tak to všechno až do těch 15-16 právě formuje ten talent. Proto je to důležité, abychom si na tom dali jako rodiče záležet.
6: Takže ta otevřenost, prostor i někdy možná nabídnutí volnosti i malým dětem, ne takové to kurátorování toho volného času, může být tedy cestou, jak nacházet nějaké talenty. Přesto v čem třeba rodiče nebo potom i učitelé nebo ty vychovatelé mohou tápou, nebo v čem mají potíže, jak jste říkala, někdy jsou lidé, kteří říkají ne, naše dítě asi žádné talenty nemá. Tak v čem tkví teda ten problém, nebo kde je problém?
5: Ten první asi je v tom, že neví, co třeba ten talent je. A že je vlastně v každém v nás. Ale že to není, je třeba, když se zeptám, tak oni řeknou, mám talent na plavání, na matiku, na fotbal. To je aktivita, v které se může projevovat nějaký ten talent. Jo, když mám kluky fotbalisty, tak brankář velice často mi řekne, že nechce pustit prostě ten gól. Tak on je velice zodpovědný. Ten záložník tvoří hru, ten má strategické myšlení, pak jsou soutěživí. A toto vlastně, když se podíváme na jednu aktivitu, tak zatím ty talenty vlastně pojmenovat, to je to, ten talent, který říkám, ano, můžeme ho mít všichni, protože to je nějaká naše osobnostní charakteristika. Takže vlastně změnit tady ten pohled, že moje dítě má talent a není to nutně hudba, malování, jazyk, ale to, jak se vlastně chová. Jenomže my, já tomu říkám, jako princip červené propisky, my jsme vychováváni a vyrůstali jsme v tom, že se nejdřív zaměřujeme na to, co nám nejde. Doba vysvědčení, co, když vidíte vysvědčení a vidíte tam trojku, dvě dvojky a pak jedničky, kam směřuje pozornost většiny jako rodičů. Začne ne od jedniček, ale od trojek. Protože jsme v tom taky vyrůstali. I proto ve práci se zaměřujeme třeba často na to, co nám nejde a na zlepšování toho, co nám nejde. Takže my v tom jako vyrůstáme. Proto je to pro nás těžké. Jenomže my bychom měli začít u těch jedniček. Protože to je to, kde se projevuje ten talent vašeho dítěte. Vy musíte zjistit potom, jaký, ale když to zjistíte, tak to můžete aplikovat na tu trojku. Jo? Takže když vezmu zpátky kluky fotbalisty, pokud vím, že má zodpovědnost, která se projevuje v fotbale, můžu vzít tento talent a vlastně pomoct ho využít nějak v tématice nebo v těch oblastech, kde potřebuje nějak podpořit. Jo? Tomu se říká přenositelnost těch talentů. Proto je důležité si to uvědomit a vlastně pracovat na jejich rozvoj tam, kde mě to baví. Ale tam třeba, kde mám nějaké výzvy.
6: Jak důležité je tato schopnost objevovat, odhalovat talenty u vyučujících? Vy jste už mluvila o tom, že možná pořád tady v Česku přetrvává taková ta kultura zaměření na chyby, nedostatky, červená propiska. A nemění se to? Jaká je vaše zkušenost z toho prostředí škol?
5: Mění se to. My se snažíme udělat všechno pro to, aby se to změnilo. Samozřejmě to sebepoznání a zaměření na ty moje přednosti tam vždycky bylo. Ale není to nějak systémově bohužel pojaté. Proto my jsme rádi, že nějaký ten systém tam vlastně těm vyučujícím nabízíme. Jo, ono, když se podíváte i na to, kolik oni mají prostoru. Oni mají třeba, z průzkumu vychází, že oni mají třeba 20 minut na žáka na individuální konzultaci tady v té oblasti. A to je málo. Z nějakých průzkumů i vyplývají to, jak čeští učitelé vnímají růstové nastavení, nemoc lichotivě. Takže je to a je to logické, protože to navazuje na to, co jsme říkali, v čem jsme jako vyrůstali. A my bychom to jako chtěli otočit. A vlastně i když vedu workshopy nebo přednášky pro učitele, tak jim dávám i cvičení, ať si zavřou oči a představí si žáka v těch předních lavicích a zkusí si vybavit jejich tři talenty, tři přednosti. Tak to mají a říkám, ať jdou do zadních řad. A jo, protože tam většinou jsou takoví ti žáci, kteří možná jsou lehce provokativní, možná ty vůči osobnosti. A je to výzva, sami učitelé to jako přiznají. A to je právě i v tom, že samozřejmě nemají ten prostor a nemají i vlastně, kdyby ty znalosti i toho, jak se projevují ty talenty. Jo, a že to není jenom takto klasicky matika, čeština a to známkování, ale vlastně ten osobnostní profil každého z těch žáků.
6: Hostem hovoru je Jana Valušová, expertka na talentové a kariérové poradenství.
3: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Vy jste vytvořila projekt Talent Navigátor. S jakými cíly vzniknul a jak pokračuje?
5: Vzniklo právě kvůli tomu, že se mě rodiče ptali, super, testovat děti ještě nemůžeme, tak co můžeme dělat? A tím, že mě tato oblast samozřejmě zajímala jako mámu a chtěla jsem teda jako já vidět, jak ty moje dva malé vlastně mám vést sama, tak přišlo mi škoda vlastně o tom nemluvit, protože vím, jaké to má všechno přínosy, když se zaměříme u těch dětí na to sebepoznání. Zvyšuje se jim odolnost, zvyšuje se jim vnitřní motivace, sebevědomí a je to základ pro to kariérové poradenství a proto jsem říkala, pojďme to dát dohromady a pojďme jako vzdělávat ty rodiče a ukazovat na to, proč je to důležité, ale i B, jak můžou ty talenty vlastně objevit.
6: A jaké jsou ty nejčastější reakce? Už jsme o některých mluvili, ale jak je to u těch škol? Dovedete si představit, vy jste zmínila, že mají v průměru 20 minut na jednoho žáka. To myslíte za období povinné školní docházky?
5: Myslím to v rámci toho oblasti, v tom období toho kariérového poradenství, když mají jim pomoci vybrat tu správnou školu, takže 8., 9. třídy. A povídám si vždycky o tom, kolik máte prostoru pro skupinové aktivity, a to je vlastně takový ten standard. A kolik máte prostor pro ty individuální rozhovory s žákem. A je to opravdu jako velice individuální škola od školy, kolik mají žáků, kolik počet pracovníků, jaký počet pracovníků se tam věnuje tomu kariérovému poradenství. Takže jsou školy, kde mi řeknou individuální vůbec, nebo když dojdu, mám konzultační hodiny, až po ano, snažíme se, aby tady minimálně s každým žákem jsme si jednou za rok sedli na 45 minut. Ale fakt, když se to zprůměruje, až už z těch průzkumů, co to vychází, anebo z té mé osobní praxe, tak jsou to takové jako rychlo konzultace, no.
6: A dokážete nám představit třeba nějakou ideální podobu toho systému, jak by to mohlo vypadat, nebo třeba nějakou zahraniční zkušenost, kdy je věnována větší pozornost kariérovému vzdělávání nebo i tomu poradenství, kdy třeba učitelé se v tom školí, aby byli schopni provázet ty své studenty právě v cestě za správnou volbou budoucí kariéry nebo budoucí školy a povolání?
5: Ideální by bylo, abychom měli opravdu systémově nastavené, že v té škole je třeba dedikovaný kariérový poradce na třeba na plný úvazek. Jo? Často to jsou opravdu mini úvazky, které ty učitelé k tomu mají. Někdy tu funkci zastává velice často výchovný poradce, někdy metodik prevence, někdy třídní učitel a je to různorodé. Takže a ani není vlastně jako nastavené, co všechno by se mělo a v jakém rozsahu vlastně probrat. Takže každá škola opravdu, někdo to řeší v 8., 9., někdo až v 9., někdo dělá nějaké minimum, někdo opravdu se tomu věnuje i projektově, dělají projektovny. Takže ono je to jako opravdu různorodé, ideální kombinace třeba 8., 9. třída, kdy na to mám vyčleněné skupinové aktivity, předměty, ale mám tam třeba na začátku osmičky i na konci osmičky prostor pro ten rozhovor s tím poradcem. Kdy vidím třeba výsledky těch testů, těch metodik pracovních listů, co my jim dodáváme, aby to bylo opravdu jako komplex. A pak třeba jdu a v létě na tom pracuju. Povídám si o tom s rodičem a potom jdu do devítky a už dělám nějaké to informované rozhodnutí. Protože na co narážíme je neznalost sám sebe a neznalost profesí, které jsou. Když se děti zeptáte, jaké mají talenty, silné stránky, tak vám nic neřeknou. Jo, buď neví, nebo si myslí, že nemají, anebo vám napíšou přátelská, sympatická. Což může být samozřejmě pravda, ale my potřebujeme jít hloubš, aby nám to pomohlo s tím výběrem. A druhá věc, na kterou narážíme, je neznalost těch profesí. Z průzkumu vychází, že znají 10-15 profesí, ale často jsou takové ty typické, jo, paní doktorka, sestřička, právník, paní učitelka. Ale oni ani kolikrát neví, co přesně dělají rodiče, jako ta náplň práce. A pak máte teda, oni si vybírají z těch možností, kdy sám sebe neznám, takže nevím, co by mi mohlo sedět. A mám nějaký zúžený vlastně znalosti o tom, jaké existují profese i studijní obory. Jo, to se týká i studijních oborů. A pak často jdou na školu, protože rodiče řekli dobrým, jo, to nemusí nutně být jako ve zlým, ale protože neví, mají sami málo informací, nebo protože tam jde kamarád, nebo protože si myslím, že by to mohlo být. Je to málo informované jako rozhodnutí. Takže ideálně vlastně nastavit ten systém tak, aby opravdu jsme věděli, kdo jsem, jaké mám přednosti a na základě toho se rozhoduju. Ale mám i rozšířené ty obzory, jaké se mi nabízí studijní možnosti, jaké jsou studijní obory.
6: Jak vnímáte v současném světě, kdy se opravdu dynamicky proměňuje trh práce? Bude tam narůstat počet profesí, které jsou propojené s umělou inteligencí? Mluví se o tom, že až třeba na českém pracovním trhu, že 36% ekonomicky aktivních pozic nahradí AI. Uh-huh. Tak jak vnímáte význam nebo roli celoživotního vzdělávání?
5: Uh-huh. No ono se dokonce říká, že 66% profesí, které jednou naše nebo tyto děti budou dělat, vlastně neexistuje. Proto vlastně to s kariérkou, kariérové poradenství, tak je vždycky vyberu si profesi a toho se držím. Trošku musíme to přehodnotit a proto my jsme to předělávali do té části i toho talentového poradenství. Protože já musím znát sám sebe, pak se podívat na ten trh, jaké jsou aktuální možnosti a na to nechci říct jako napasovat. Jo? Ale už to není o tom, a já to i říkám žákům, i si o tom povídáme právě s pedagogy, tím to také samozřejmě říkají, že vlastně nový normál celoživotní učení. Protože vybrat si jednu profesi na 40 let, jak to možná bylo kdysi, tak to už jako není a nevíme, co bude. Proto takový ten styčný bod je, vím, kdo jsem, vím, co mi jde. Pracuju na tom, jo, rozvíjím to a dívám se, co je na tom trhu, jaký jsou možnosti. A samozřejmě jsou teďka i nějaké studie, my jsme právě studii Antropiku z toho března, my jsme vlastně dávali i do kontextu toho českého školství a toho našeho poradenství pro naše poradce, aby právě věděli, které ty profese a směry jsou teď víc ohrožené a které míň, aby dokázali žákům poradit. Ale pro mě proto je to důležité, aby si ty děti vybrali tu třeba v kontextu, když vybírají tu střední školu, taková, která je bude bavit, tam, kde můžou využívat ty talenty. Protože věřím, že když si vyberu tu školu, kde můžu využívat ty talenty, kde mám předměty, které mě budou bavit, tak je větší pravděpodobnost, že si jako vypěstuju pozitivní vztah k tomu učení. A že když mi řeknete za 10, 15, 20 let, musíš se jít znovu něco učit, tak řeknu snad, jo, dobře, chápu, jo, protože mám k tomu pozitivní vztah. Ale když půjdu na školu, která mě nebaví a z průzkumu vychází, že 40% maturantů by si volilo jinak, jo, takže toto já i kladu na srdce těm rodičům při tom výběru, aby si vybrali tu školu i pro to dítě, které fakt bude bavit, protože je důležité, aby měli pozitivní vztah k tomu učení.
6: A máte takový vztah k učení i vy, platí to i pro vás, že se chcete dál vzdělávat. Vy jste v roce 2026 získala ocenění Women Changing the World Award. Znamená to, že třeba to je nějaký bod, který vás zase posouvá k tomu se něco učit dál, nebo jak na to nahlížíte, co vám to přináší, ta cena?
5: Když odpovím na to učení, nechci tady se s tím jako furt ohánět, ale je to jeden z mých talentů, který mám jako vysoko. Já jsem se potřeba vždycky něco učit a já se jako nepřestanu učit. Takže já to mám velice ráda a kdybych se naučila, tak mám pocit, že mi něco jako chybí. Takže to je neustále. I chci vlastně sem přinášet to nejzajímavější a zlepšovat to, co děláme. A ta cena samozřejmě mě to neuvěřitelně potěšilo a překvapilo, protože tam byly nominované spoustu zajímavých žen a zrovna v těch dvou kategoriích vzdělávání dětí a vzdělávání dospělých podle pořadatelů byly vlastně nejnabitější kategorie. Takže to, když jsem slyšela to své jméno, tak opravdu jsem tomu jako nemohla uvěřit, ale mám velkou radost, protože já jsem s tím vším, jak jsem říkala, začala na rodičov s nějakou vizí a důležitostí pro mě, proč je to důležité. A když to vidíte jako oceněné od odborné poroty, že opravdu je to důležité téma, pojďme ho vyzdvihnout, tak samozřejmě, jak jsem říkala na tom pódiu, že to je pro mě nakopnutí k dalším věcem a ty už se dějí. Jo, další, rozhýbalo to zase další kolečka, kam to posunout.
6: Tak já moc děkuju, že to téma posouváte. Možná i teď v hovorech jsme díky tomu, že jsme mu věnovali prostor, zase někoho inspirovali. Ve studiu Českého rozhlasu Plus byla Jana Valušová, talentová a kariérová poradkyně. Děkuju.
5: Děkuju moc za pozvání.
6: Od mikrofonu se loučí Markéta Vosková.
7: Co je to státní dluh?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
7: Státní dluh vzniká ve chvíli, kdy vláda ve svém rozpočtu více utratí, než kolik vybere na příjmové straně rozpočtu. V takovém případě vzniká ve státním rozpočtu schodek a ten je zapotřebí něčím zafinancovat. Tyto peníze vláda nemá, ale potřebuje je a proto si je musí půjčit. Tak vzniká státní dluh, který s tím, jak deficitu státního rozpočtu přibývá, s léty postupně narůstá. Kabinet státní dluh postupně financuje vydáváním státních dluhopisů nebo dalšími půjčkami. Za to, že mu lidé a firmy půjčí peníze, ale stát musí věřitelům samozřejmě platit úroky a ty představují pro rozpočet další dodatečné náklady, které se odborně nazývají obsluha státního dluhu. Jde přitom o peníze, které by vláda jinak mohla použít na své útraty a investice.
3: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu, oznámila to jeho kancelář. Rada by měla pokračovat v projednávání nové armádní koncepce. Jedním z témat by mohl být i nadcházející summit NATO v Ankaře. Premiér Andrej Babiš z ANO včera znovu na sociálních sítích vyzval prezidenta, aby do Ankary nejel. Zdůvodnil to rozdílnými postoji na zahraniční a bezpečnostní politiku. Účast Petra Pavla na summitu nařídil předběžným opatřením Ústavní soud. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli smrti tříleté Viktorky. Požaduje pro něj roční snížení platu o 30%. Soudkyně dívku loni svěřila do péče biologických rodičů, přestože v rozsudku uvedla, že otec trpí paranoidní schizofrenií a byl závislý na drogách. Muž následně dívku zavraždil. Ministr chce prověřit také činnost orgánu sociálně právní ochrany dětí, tedy OSPODu. Úřad totiž se svěřením do péče rodičů souhlasil. A do Portugalska přichází vlna silných veder. Meteorologové očekávají teploty přesahující 40 stupňů Celsia. Server veřejnoprávní RTP s odvoláním na Portugalský institut pro moře a atmosféru odhaduje, že horka potrvají až 10 dní a postihnou prakticky celou zemi. Portugalská vláda v rámci boje proti extrémnímu počasí představila několik nových opatření. Mezi nimi je i poskytování dočasných přístřešků v každé obci nebo příprava na nárůst poptávky po zdravotnických službách. V lisabonské a setubalské oblasti kvůli počasí ode dneška platí červený stupeň pohotovosti. V pátek se výstraha rozšíří na další dva okresy. Fotbalisté Spojených států hrají v úvodním kole play-off mistrovství světa v Kalifornii s Bosnou a Hercegovinou. Podrobnosti má Adam Procházka.
1: 32. minuta končí, Spojené státy Bosna, stále nerozhodný stav 0-0. Adam Procházka, Radiožurnál.
0: V osmifinále už je Anglie po výhře 2-1 nad Kongem a taky Belgie, která porazila Senegal 3-2 po prodloužení.
2: Omezení na Pražském okruhu, další na silnici 55 u Přerova. Na Pražském okruhu směr Ruzině v noci opravují vozovku. Za sjezdem na Barrandov mezi kilometry 16 až 18 mají zavřený pravý pruh. Kvůli omezení se komplikovaněji najíždí na okruh z ulice k Barrandovu. Směr Ruzině musí se do levého pruhu a je tam stopka. Před chvílí v místě provoz zastavil nadměrný náklad. Jede zavřeným úsekem, policie na chvíli sjezd z ulice k Barrandovu zastavila, už se jede. Na silnici 55 na výjezdu z Přerova do Olomouce nepřehlédněte odstavené vozidlo, stojí v úseku Přerov-Koko.

0: stav rokování mezi USA a Iránem. Podle ministra Macinky vyřeší spor o summit NATO úředníci. Irský závod s ČEZem o miliardy pro Evropu, silný protest proti zestátnění ČEZ, anebo Bitcoin pustili do salonu a ten na to doplatil. Nejen o tom bude řeč právě začínajícím středečním vydáním publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrad. Dobrý den.
1: Názory a argumenty.
0: V jakém stavu je momentálně jednání mezi USA a Iránem? To je poměrně nejasné, stejně jako stav Hormuzského průlivu. A o tom bude řeč. Ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
2: Dobrý den.
0: Začneme tedy tím rokováním.
3: V současné době v Kataru jsou američtí vyjednávači, kteří tam přijeli jednat s iránskou delegací, jak oznámil prezident Trump. Ovšem Iránci dopředu oznámili, že se s nimi nesetkají. Včera se Američané setkali s katarským emírem a nyní zřejmě probíhají nepřímé rozhovory přes pákistánské a právě katarské prostředí. Ovšem už to, že se obě strany nesetkají, nebo aspoň podle Iránu ne, v blízkých dnech, ukazuje, že to vyjednávání nejde úplně tak, jak by asi bylo žádoucí. Je potřeba připomenout, že to memorandum, na jehož základě se jedná, bylo uzavřeno 17. června, to znamená, teď jsou to dva týdny. A na to vyjednávání vlastně bylo 60 dní původně oznámeno, že za těch 60 dní má být uzavřena mírová dohoda. To znamená, jsme ve čtvrtině té lhůty a zatím slyšíme spíše o sporech než o nějakých dohodách, což je ovšem samozřejmě v této fázi poměrně logické.
0: No a ještě aspoň ve zkratce, jak je to momentálně tedy s průchodností toho Hormuzského průlivu?
3: Co se týče průchodnosti Hormuzského průlivu, tam se to mění téměř každým dnem. Jednu chvíli byl volný, nyní úplně volný není. Každopádně Irán, konkrétně ministr zahraničí Arakčí, oznámil, že opravdu hodlá nad Hormuzským průlivem si udržet kontrolu, což asi není úplně to, co by si svět představoval a i jak americký prezident Trump se tu dohodu snažil vysvětlovat. Ovšem už v té dohodě bylo, že Irán po 60 dní umožní volnou platbu bez poplatku. V současné době je ale Irán víceméně spokojen. Vyváží ropu, vyváží v poměrně velké množství. Od uzavření onoho memoranda vyvezl už přes 40 milionů barelů ropy. Připomínám, že v minulém roce byl průměrný vývoz Iránu 1,5 milionu barelů ropy denně. Takže vyváží vlastně volně, vyváží hodně, vyváží, jako známili, za ceny o 20% vyšší a tím se do značné míry řeší jeho největší problém a to je nedostatek financí.
0: Říká Petr Švarc, díky mnohokrát.
3: Naslyšenou.
0: Z pondělní tiskové konference po jednání vlády člověk snadno nabyl dojmu, že podle vicepremiéra Petra Macinky spor kabinetu s prezidentem o summit NATO prostě vyřeší úředníci, jenomže ti mají za úkol pouze zajistit nezbytný servis, aby delegace mohla v Ankaře fungovat bez problému. To říká komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
4: Ministr zahraničí Petr Macinka usoudil, že spor o složení české delegace na summitu NATO v Ankaře je potřeba přenést z roviny mediální a politické na úroveň pracovní. Postarat se o tom má komunikace mezi prezidentskou kanceláří a Černínským palácem. Ta se odehrává na úrovni úředníků. Co se dosud nepovedlo politikům, by měli dokázat právě oni. Alespoň takto lze vnímat Macinkova slova. Znamenalo by to, že právě oni určí, kdo se za Českou republiku zúčastní neformální večeře a kdo bude vystupovat na formální části jednání. Je to pochopitelně nesmysl. Úředníci mají za úkol pouze zajistit nezbytný servis, aby česká delegace mohla v Ankaře bez problémů fungovat. K tomu potřebují jednoznačné zadání od politiků. Z jejich veřejných výroků je zřejmé,

0: že dohoda mezi prezidentem a premiérem dosažena zatím nebyla. Naopak to vypadá, že Andrej Babiš nemá zájem se o tom s Petrem Pavlem vůbec bavit. Pokud se situace nezmění, těžko mohou úředníci z prezidentské kanceláře a z Černínského paláce tento spor rozřešit. Pokud by tomu bylo jinak, neurčovala by zahraniční politiku země vláda, ale úředníci. Tomu nevěří ani Petr Macinka, byť svými výroky kolem summitu NATO tento dojem vyvolává. Když už jsme u toho dojmu, tak se Babišovu kabinetu podařilo vytvořit iluzi, že české zájmy v Turecku nemůže dobře hájit hlava státu. Proto nejdůležitější prezentovanou aktivitou vlády směrem k summitu zatím byla snaha mu v účasti zabránit. Petr Pavel přitom opakovaně dává najevo, že by respektoval mandát, kterým by od vlády byla delegace vybavena. Problém je, že jeho detailnější znění není veřejně známo. Možná proto, že potom by se snaha odradit prezidenta od cesty do Turecka ukázala jako nesmyslná, nebo spíše nevraživostí motoristů vůči hlavě státu motivovaná. Vzhledem k tomu, že Česká republika patří v plnění členských závazků NATO k nejhorším, měla by slíbit nápravu, což mimo jiné znamená postupný a výrazný růst výdajů na obranu. Premiér to nijak nepopírá. V tom by vláda s prezidentem neměla být momentálně v rozporu. Týká se to rovněž postoje k válce na Ukrajině. Tam by delegace v Ankaře měla podporovat přesun větší části podpory Ukrajině z USA na evropské členské země Aliance. Mandát počítá také s tím, že by nemělo být zpochybňováno pokračování muniční iniciativy a podobně. Což pochopitelně neznamená, že by Petr Pavel nemohl mít na počínání kabinetu v těchto záležitostech poněkud jiný a někdy i kritický názor. K větší vzájemné důvěře by prospěla diskuse mezi prezidentem, premiérem a ministry obrany či zahraničí. Při ní by mohli zjistit, že postoje prezidenta se nijak dramaticky neliší od obsahu mandátu, který vláda už schválila. Tím by však ztratila důvod, proč pokračovat v nekonečných tahanicích o to, jakou roli by měla hlava státu na summitu mít.
1: Tolik kolega Petr Hartmann. 1. července se kormidla Evropské unie ujímá Irsko a nečeká ho žádný klidný půlrok, ale nesmírně náročný a stresující závod s časem. Na stole totiž leží jeden z nejtěžších úkolů protlačit unijním soukolím dohodu na příštím víceletém rozpočtu unie po roce 28. A proč s ním EU spěchá, to přibližuje analytik institutu Globsec Filip Nerad.
2: Ve hře tentokrát nejsou jen stovky miliard eur na dalších 7 let fungování evropské 27. Jde doslova o samotnou akceschopnost a budoucnost Evropy. A Dublin má na to, aby s vyjednáváním zásadně pohnul následujících 6 měsíců. Proč ten spěch? Protože hned v příštím roce se politická mapa kontinentu nejspíš začne hodně otřásat. Unii čeká supervolební rok. Urnám zamíří voliči v klíčových evropských zemích. Ve Francii, Itálii, Španělsku, ale také v Polsku, ve Finsku, Estonsku a na Slovensku. Riziko je na snadě. Jakmile se v těchto zemích naplno rozjedou předvolební kampaně, racionální debata o penězích skončí. Vedle toho favorit francouzských prezidentských voleb z řad krajní pravice Jordan Bardella už teď prohlašuje, že v případě svého vítězství oseká příspěvek Paříže do unijního rozpočtu na polovinu. Pokud se shoda nenajde letos do prosince, po volebním maratonu v roce 2027 se vyjednávací pozice mohou zabetonovat natolik, že se už nemusí dohodnout vůbec nic. I proto šéf unijních summitů Antoniu Košta už několik měsíců volá po nalezení shody do konce letošního roku. Také on si je dobře vědom toho, co hrozí. Že to Irové nebudou mít lehké, potvrdil i poslední summit Evropské unie v polovině června. Místo posunu kupředu na základě upraveného návrhu dosluhujícího kyperského předsednictví, to mezi unijními institucemi i mezi členskými státy navzájem jiskří hned na několika frontách. Evropský parlament požaduje ambiciózní rozpočet, který dokáže financovat technologickou suverenitu, zelenou transformaci i obranu. Na druhé straně barikády však stojí šetřivé státy v čele s Německem a Skandinávci, kteří jako čistí plátci odmítají posílat do Bruselu víc, než je nezbytně nutné, a naopak požadují razantní škrty. A pak jsou tu příjemci evropských peněz, zejména ze střední a východní Evropy, kteří se zuby nehty brání tomu, aby se bralo z tradičních naditých obálek kohezních fondů na rozvoj regionů nebo ze zemědělských dotací. Summitová debata ukázala, že shoda nepanuje v podstatě na ničem. Ani na celkovém objemu peněz, ani na tom, jak do rozpočtu zapojit nové vlastní zdroje Unie, ze kterých by se platily nové priority a splácely společné dluhy z doby covidu. Před Iry tak leží herkulovský úkol. Musí hrát roli nestranného zprostředkovatele, ale zároveň tvrdého vyjednavače, který dokáže obrušovat hrany a hledat kompromisy přijatelné pro všechny. Čas přitom bude hrát neúprosně proti nim. Následujících 6 měsíců současně ukáže, zda je dnešní Evropská unie stále schopná strategické schody pod tlakem, nebo zda zvítězí národní egoismy posílené blížícími se volebními kampaněmi. Irský závod s časem o rozpočet právě začíná. Pro budoucnost Evropy to bude pravděpodobně nejdůležitější sportovní disciplína tohoto roku.
1: Říká analytik institutu Globsec Filip Nerad. Zestátňování je opět znovu módním trendem. Dobře se také prodává voličům, jenomže obyčejně to přináší vysoké náklady pro stát a horší služby pro občany. A o jednom vládním záměru tohoto druhu hovoří Marek Hudema z Lidových novin.
3: Skupina ekonomů, včetně dvou bývalých guvernérů České národní banky, protestuje proti zestátnění části elektrárenské společnosti ČEZ. V otevřeném dopise varují premiéra Andreje Babiše před rozdělením polostátní energetické společnosti a před výkupem jejich dosavadních minoritních soukromých akcionářů. Tvrdí, že jde o drahý a zbytečný experiment, na kterém vydělají malí akcionáři, kteří často nejsou tak docela malí. Kritizují tedy vládní plán zestátnit většinu výroby elektrické energie. Právě proto se má rozdělit energetický polostátní gigant ČEZ na výrobní a nevýrobní část, zabývající se hlavně distribucí elektřiny. Výrobní část chce vláda zcela zestátnit, nevýrobní část částečně zprivatizovat. Z prodeje akcí nevýrobní části totiž nakoupí podíl v současném ČEZu a tím ovládne výrobu elektřiny. Ekonomové v dopise tvrdí, že současní minoritní akcionáři dostanou k ceně svých akcí zajímavou prémii, naznačují tím, že zbohatnou na úkor ostatních, což je pravda. Jenže prémie je cena za to, že vláda Andreje Babiše chce 100% vlastnit elektrárny, a to rychle. A tak musí platit. Tak to v tržní ekonomice prostě chodí. Proč ale mají být elektrárny státní? Elektřinu to lidem nezlevní. Jaderné elektrárny, kterými se vláda oháněla, lze stavět i s polostátním ČEZem. Zkrátka, jak tvrdí v dopise ekonomové, současný systém funguje, a je nesmysl ho měnit a ještě za to platit. Babiš na to odpovídá, že v tomto případě jde o bezpečnost. Budeme se ale cítit bezpečněji, když bude stát místo dosavadního 70% podílu v elektrárnách ČEZ vlastnit 100%? A proč tedy vláda chce větší podíl pro soukromníky v drátech, které tuto elektřinu rozvádějí? A ze státní kabinet kvůli bezpečnosti třeba i telekomunikační společnosti a vodárny? Možná ano. Možná nejde jen o energetiku. Zestátňování je totiž opět znovu módním trendem a dobře se prodává voličům. Nejen u nás, či v Evropě, ale třeba i ve Spojených státech. Jen s tím rozdílem, že v minulém století se pro obhajobu zestátňování používala levicová rétorika, zatímco dnes pravicová. Výsledky ale budou nakonec stejné. Vysoké náklady pro stát a horší služby pro občany. Ekonomové mají pravdu, když před tímto experimentem premiéra varují.
1: Tolik Marek Hudema.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Koho volit? Toho, u kterého stačí, když zajistí byty, jak viděl například v sousedním Rakousku publicista Petr Holub.
5: Zlatí komunisti, povzdychne si možná pamětník, když srovná aktuální ceny bytů s částkami, za které se bydlení pořizovalo před rokem 1989. Jak ovšem svědčí volební výsledky z posledních let, málo kdo by kvůli takovému srovnání šel komunistickou stranu opravdu volit. Jenže to platí pro Česko, v Rakousku je všechno jinak. Tam je bydlení dostatečný důvod, aby lidé odevzdali hlasy partaji, jejíž sesterské organizace zaváděly totalitní vládu ve značné části Evropy a Asie. Ukázali to nedělní volby ve Štýrském Hradci, kde žije přes 300 tisíc obyvatel a kde získala komunistická strana přes 35% hlasů. Tím primátorka Elke Károva obhájila funkci, kterou obsadila už před 5 lety, dokonce svůj tehdejší výsledek o 7% vylepšila. Komentátoři rakouských médií nad volebním skandálem jen krčí rameny. Štýrský Hradec ukazuje, že levicová politika může být také dnes úspěšná. Uvádí třeba experti deníku Die Presse. Sociální demokracie slábne, zelení se zaměřili na příliš speciální témata. Proč by tedy neměli dostat šanci třeba komunisté? Ovšem, jakým kouzlem to dokázali, jakým tématem si předpotopní strana dokázala udržet štýrské voliče 21. století? Odpověď je překvapivě jednoduchá. Současná komunistická primátorka má bytovou politiku v různých funkcích na starosti už 10. rok a hned na začátku prosadila, že se znovu začaly stavět městské byty a že každý rok se jich dokončí o něco víc než 100. Platí se v nich nájemné ve výši 40% obvyklé tržní ceny. Zároveň má na finanční podporu nárok každý občan, který musí za bydlení, tedy nájem a ceny energií, zaplatit víc než 30% svých příjmů. Doplatek od města mu pak zajistí, aby náklady, pokud možno, nebyly vyšší než u sousedů z komunální výstavby. Není divu, že při takovém hospodaření se městský bytový podnik propadá do dluhů, ovšem primátorka kritiku odvrací s tím, že město nějaké dluhy ve prospěch svých občanů přece unese. Zkrátka a dobře, ve Štýrském Hradci vládne reálný socialismus a lidem to nevadí, dokonce by v tom chtěli pokračovat. Dalo by se říci, že štýrští komunisté dobře pochopili slabost současného systému. Dokonce i v Rakousku, které je známo vysokými dotacemi do bytové výstavby, spoléhají na to, že dostatek bytů zajistí trh. Na rozdíl od Česka se jenom snaží lidem zpřístupnit půjčky, ze kterých by mohli uhradit vstupní poplatek do jednoho z mnoha bytových družstev, které jsou k dispozici. Ovšem, jak se ukazuje ve Štýrském Hradci, ani trh, ani družstva, ani jejich státní podpora nevyloučí, že jsou nájmy příliš vysoké a že k vlastnímu bytu se každý nedostane, pokud nechce desítky let splácet cenu za jeho pořízení. Každý se může někdy dostat do problému a z pohledu voliče je tedy jen dobře, když je k dispozici čistě socialistické řešení, které umožní bydlet opravdu každému. Nemluvě o tom, že městská výstavba a nízké nájmy v městských bytech sráží ceny i na volném trhu. Z toho plyne ponaučení pro strany, které chtějí kandidovat v blížících se komunálních volbách v Praze, Brně a dalších metropolích. Nemá smysl bojovat za to, aby se město přizpůsobilo automobilům, jak zní jeden z volebních trháků. Dostupné bydlení je argumentem, který umožní vyhrát volby každému, ať kandiduje za jakoukoliv stranu. Stačí, když má stejně přesvědčivého lídra, jakým je štýrskohradecká komunistka Elke Károva.
1: To byl Petr Holub. Pamatujete si, jak Donald Trump sliboval, že vypustí bažinu korupce ve Washingtonu? On zjevně také ne. Místo toho, aby washingtonskou korupci skrotil, vynesl ji do nevídaných výšin. Jen příslušníci jeho nejbližší rodiny se za uplynulý rok a půl různě pochybnými způsoby přilepšili o miliardy dolarů, pokračuje Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
2: Trumpovi se mezitím vládnutí stále více komplikuje, ať už jde o tragické neúspěchy jeho deportačního tažení nebo pomílenou válku s Íránem, která především ukázala neschopnost současných Spojených států projektovat svou moc na Blízkém východě. I proto se Donald Trump začal postupně soustředit na záležitosti blíže domovu, které má pod kontrolou více. Nebo si to alespoň myslel. Velkou část Trumpovy pozornosti v téhle chvíli zabírají nejrůznější washingtonské renovace. Nechal zbourat východní křídlo Bílého domu, kde teď staví tančírnu, která svou velikostí zastíní vlastní hlavní budovu sídla amerických prezidentů. Krom toho na břehu Potomaku plánuje vystavit téměř 80-metrový vítězný oblouk. A nic na plat, že nikdo pořádně neví, jaké vítězství by oblouk měl oslavovat. Pro Trumpa je nejdůležitější, že bude větší než oblouky v Paříži a Pchjongjangu.
6: Mezitím se rozhodl vrhnout na renovaci takzvaného reflecting poolu, vodní nádrže v hlavním washingtonském parku National Mall. Jejíž hladina odráží okolní památky v čele se zdejším obeliskem a slavným Lincolnovým památníkem. Mělká nádrž se po dekády potýká s výskytem řas, což netrápilo jen Trumpa, ale i několik předchozích prezidentů. Trump se svým typickým gustem extravagantního realitního makléře rozhodl, že nádrž nechá nejen vypustit a vyčistit. Firmě, která pro něj dříve dělala zakázku na jednom z jeho golfových hřišť, přihrál nové, mnohamilionové zadání, aby dno nádrže přetřela na modro. Vyhotovení bylo uspěchané. Trump pochopitelně potřeboval, aby se vše stihlo do jeho narozenin. A už pár dní na to se objevily první problémy. Nejprve se tu opět začaly rychle množit řasy. Dost možná i kvůli novému tmavému nátěru dna. Následně se ale především nátěr začal odlupovat. Trump tvrdí, že je to důsledkem cíleného vandalismu jeho politických nepřátel. Prezident tvrdí, že dosud neznámí pachatelé dno tajně poničili řezy táhnoucími se mnoho desítek metrů. Mnozí obyvatelé Washingtonu nad tím kroutí hlavou a poukazují naopak na neskušenost firmy, chvatné provedení a to, že Trumpův tým pod ně v jednu chvíli oslavně projel prezidentskou kolonou. Trump, který se ještě nedávno chvástal, že jeho rekonstrukce bude úžasná a nezničitelná, teď přiznává, že reflecting pool asi bude nutné znovu vypustit a opravit. Bílý dům mezitím nechává do nádrže lít čistidla, aby omezil nárůst řas, ale je dost dobře možné, že tímto mimo jiné zabil několik zdejších kachen. Člověk by těžko hledal přiléhavější metaforu celého Trumpova úřadování. Slibuje vypustit bažinu, pak přichází spousta chvástání, skorumpovaných zakázek a vše končí tak, že bažina kvete víc než kdy dříve.
1: U mikrofonu byl Matěj Schneider. Bitcoin od svého vzniku fungoval jak hodinky, střídali se tři růstové roky a jeden propad. Letošek měl být růstový, ale vypadá to naopak, že se stabilní cyklus zničí. Téma Tereze Zavadilové ze serveru Newsstream.
7: Nástup administrativy Donalda Trumpa vypadal pro Bitcoin jako vítězství. Kolem jeho vlády se v rolích poradců i exekutivců pohybují známí kryptoměnoví optimisté. Za všechny kryptocar David Sachs či investor Mark Andreessen. Kryptoeuforie strhla i Trumpovu rodinu. Synové Donald mladší a Eric mají v odvětví nainvestovány miliardy dolarů. A sám Trump s manželkou si pohráli s takzvanými memecoiny, když vydali své mince Trump a Melania. Není tedy divu, že optimismus vytáhl cenu Bitcoinu na 125 tisíc dolarů a množily se odvážné předpovědi, že jeho budoucí hodnota je ve stovkách tisíc dolarů, či dokonce někam k milionu. No a letos Bitcoin spadl pod 60 tisíc dolarů. Přitom regulace kryptoměn se skutečně uvolnila a Bitcoin a spol se tak říkají dostali do dobré společnosti. Mezi třídy aktiv jako akcie či skutečné měny. To sebou přineslo změnu na straně kupců. Zatímco dříve Bitcoin kupovali hlavně nadšenci či individuální spekulanti, nyní ve velkém nastoupily fondy a firmy. To vše by pořád ukazovalo na zvýšenou poptávku a růst ceny, ne propad. Jenže zatím to vypadá, že právě dospělost Bitcoinu je to, na co nyní sám doplácí. Fondy sice mohou nyní normálně nakupovat Bitcoin a dávat do něj klientské peníze, ale většinou je z bezpečnostních důvodů držba kryptoměn nějak omezena, dejme tomu na 10% majetku fondu. Když Bitcoin rostl a přesáhl by tak tuto hranici, fondům se spustily automatické prodeje, takže to letos brzdilo vyšší růst ceny. Tento mechanismus ale paradoxně nepomohl proti propadu ceny, že by fondy při poklesu ceny automaticky nakupovaly, ale naopak se kvůli zvýšenému riziku zrychlily prodeje. Institucionální hráči paradoxně udělali Bitcoin nestabilnějším, než byl dřív. Pak je ještě jeden důvod, který tlačí Bitcoin dolů. Na akciovém trhu se nyní jinak rozdaly karty. Začátkem roku se mluvilo o AI bublině, že předražené akcie gigantů, jako je Meta, Amazon a spol, možná nedoručí to, co se od nich čeká, tedy raketový růst, který má následovat masivní investice těchto firm do AI. Největším americkým technologickým firmám se v biznisové hantýrce říká hyperscalers, tedy firmy s globální infrastrukturou. Ti teď chtějí investovat dohromady bilion dolarů do datacenter pro AI. Investoři návratnost tedy mají za nejistou, ale spočítali si, kam bude směřovat poptávka. Jsou to čipy pro AI, takže v posledních týdnech technologické akcie ztrácejí s výjimkou výrobců čipů. A jak to souvisí s Bitcoinem? Tím, že se Bitcoin v uvozovkách legalizoval, spadl do podobné kategorie, kategorie, jako jsou technologické akcie jako celek a odliv kapitálu do čipů zasáhl i kryptoměnový trh. Proč by fond riskoval peníze v Bitcoinu, který negeneruje žádný úrok, když může financovat stavbu datacenter pro Microsoft, kde je poptávka garantovaná na roky dopředu? AI v podstatě Bitcoinu vysálo investiční kyslík. Kromě toho letos úřady prodávaly rekordní množství zabavených Bitcoinů a kryptoměny se zbavovaly také těžaři, protože těžba přestala být tak výhodná jako dřív. Do výčtu všech ran, které Bitcoin letos utržil, patří ještě jedna, a sice dolar. Bitcoin je naceněný v dolarech, což znamená, že jeho cena je vždy inverzní k síle americké měny. Kvůli tomu, že americká ekonomika zůstává i přes vysoké sazby relativně silná a Fed nespěchá s uvolňováním měnové politiky, si americký dolar drží sílu. Když je dolar silný a nese solidní bezrizikový výnos na vládních dluhopisech, globální kapitál nemá důvod utíkat do Bitcoinu. Protože módní vlna je teď jinde.
1: Tereza Zavadilová byla poslední autorkou komentářů středečních názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a ze studia se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
4: Události nemají přestávku. Dějí se pořád. Proto i my pořád vysíláme. Informace přinášíme celých 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Prezident podle ministra zahraničí mandát pro summit NATO dostane. Důvěra v Evropskou unii mezi obyvateli roste. 3/4 oslovených je považují za bezpečný přístav. Američtí fotbalisté bojují s Bosnou a Hercegovinou o postup do osmifinále mistrovství světa. A dnes bude většinou polojasno, večer začne přibývat oblačnost a přidá se déšť, teploty až do 26 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Prezident Petr Pavel mandát pro nadcházející summit Severoatlantické aliance v Ankaře podle ministra zahraničí určitě dostane. Předseda motoristů Petr Macinka to uvedl v reakci na vyjádření hlavy státu pro deník, že ho od vlády ještě nedostal. Podle Macinky je ale součástí usnesení kabinetu a bude taky obsahem rozsáhlejšího dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro všechny členy delegace. Vláda prezidentovi měla taky zredukovat a jmenovitě určit složení delegace. Podle Macinky ale jde o delegaci prezidenta.
9: Jedná se o delegaci premiéra, to znamená, ta obsahuje nějaké členy, kteří tam v té delegaci mají nějaké role, takže ústavní soud nám řekl, že musíme začlenit do této delegace prezidenta a doprovod.
8: Složení doprovodu prezidenta se navíc podle Macinky na žádost Hradu včera změnilo. Pavel chtěl o summitu jednat přímo s premiérem Babišem, tento ale podle dopisu, který získala ČTK, odmítl. 3/4 obyvatel států 27 považují Evropskou unii za stabilní přístav v neklidném světě. Je to o 8% bodů víc než před rokem. Vyplývá to z jarního průzkumu Eurobarometr. V dubnu a v květnu se do něj zapojilo přes 26 tisíc respondentů ze všech členských zemí. Za bezpečné a stabilní místo unii považuje 65% oslovených respondentů z Česka. Podobný podíl se taky domnívá, že má jejich země ze členství v Evropské unii prospěch. Průzkum také ukázal, že většina Evropanů je čím dál více pesimistická ohledně budoucnosti celého světa. Začíná kompletní oprava Kbelské ulice v Praze, je v havarijním stavu. Silničáři v obou směrech zúžili do jednoho pruhu a uzavřeli některé sjezdy a nájezdy. Práce potrvají do poloviny srpna. Technická správa komunikací hlavního města za ně zaplatí 460 milionů korun. Řidiči musí podle její mluvčí Barbory Liškové počítat s komplikacemi a se zdržením.
10: Potřebujeme zachovat Kbelskou, aby byla průjezdná. Nemůžeme ji celou uzavřít, protože nám chybí severní část Pražského okruhu, která není dostavěna. Máme připraveny i 4 odtahové vozy, kdyby se cokoliv stalo v průběhu rekonstrukce.
8: Spojené státy hrají na fotbalovém mistrovství světa v úvodním kole play-off v Kalifornii proti Bosně a Hercegovině. Zápas sleduje Adam Procházka.
11: Po prvním poločase Spojené státy vedou nad Bosnou 1-0, ve 45. minutě se prosadil Folarin Balogun, útočník Ameriky, který se už předtím golově prosadil, ale z offsideu tenhle gol už platil, takže Spojené státy Bosna po prvním poločase 1-0. Adam Procházka, Radiožurnál.
8: Anglie postoupila do osmifinále světového šampionátu díky výhře 2-1 nad Kongem. Prvním kolem play-off prošla taky Belgie po vítězství 3-2 nad Senegalem po prodloužení. A tenistka Barbora Krejčíková postoupila do třetího kola Wimbledonu. Rusku Andrejevovou porazila ve třech sadách a čeká jej duel s Nikolou Bartuňkovou. Ta vyřadila poměrem 2-0 na sety Kateřinu Siniakovou. Dále jde i Karolína Muchová, která stejným výsledkem zvládla utkání s Číňankou Zhang.
12: Omezení na Pražském okruhu a neprůjezdná silnice na Opavsku. Na Pražském okruhu směr Ruzině u sjezdu na Vestec stojí kamion. Třetí kilometr vpravo na krajnici na Blíkačích, byli tam hasiči, už odjeli. Už jste slyšeli ve zprávách, v Praze je nové omezení ve Kbelské ulici mezi křižovatkami s Cínoveckou a Novopatskou ulicí. Se kvůli opravám vozovky jede v obou směrech jen jedním pruhem. Teď úsekem projedete plynule, to omezení potrvá do půlky srpna. A na Opavsku je po včerejší bouřce neprůjezdná silnice u Kružberské přehrady na trase Svatoňovice Hořejší Kunčice. Uzavírka kvůli záplavám se dá objet přes Kružberk a Nové Lublice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Dnes čekáme zpočátku většinou polojasno, jen na východě až zataženo a ojediněle déšť. Večer pak začne v severozápadní polovině území oblačnosti a postupně i srážek přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Prostoru bývalého radiotrhu v takových dřevěných ohradách bylo to místo koncentrace, to shromaždiště Židů v Praze, kterým prošlo teda asi 50 tisíc lidí nebo desítky tisíc lidí.
15: A ty všichni chodili kolem nás na Bubenský nádraží. No a potom to bylo do lodže, myslím především do lodže a do těch různých koncentračních táborů.
16: Poslední vlak do lodže odjíždí v tom listopadu 41, což je samozřejmě i tím, že už jde do uvozovkách provozu getto v Terezíně. To je vlastně dokončené, připravené, takže ty příští transporty už míří do Terezína.
17: Pořád v nás byl strach, to se těm SS-ákům, tomu Hitlerovi dokonale povedlo. Trvalo nás udržovat ve strachu, v obavě o život, o to, co bude další dny.
13: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
7: Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti. My vás tentokrát zdravíme trošku netradičně, ne ze studia rozhlasového, ale zvenku, protože stojíme před nádražím Bubny v Praze, ale já nejdřív samozřejmě musím přivítat svého kolegu Adama. Ahoj, Adame.
14: Ahoj, Lucie, dobrý den.
7: My jsme si právě připravili takovou speciální sérii na léto, kdy vyrážíme na různá místa spojená s pamětí a začínáme právě tady v Bubnech. Já se přiznám, že když jsme sem už přicházeli z dálky, tak já věděla, že je tady stavba, ale vlastně mi nenapadlo, že to bude už takhle hodně zakryté, už taková pokročilá stavba. Takže my teď vlastně opravdu stojíme, no, přes silnici od nádraží. A kdy tady jsi byl naposledy?
14: No naposled jsem tady byl, když to nádraží ještě vypadalo původně, já už nevím, kolik je to let, ale teď je to tak, že vlastně z té budovy zbývají obvodové zdi, že jo, staví se nový památník. Je to zajímavý, myslím, i kvůli tomu, že to místo mělo takovou sílu zvláštní, kterou mají všechny staré budovy, že jo, kterých se něco dělo, nebo které byly svědkem něčeho. Já jsem viděl projekty toho památníku a trochu si říkám, jestli to není škoda, jestli ta stavba nebude příliš moderní, ale to člověk těžko posoudí, dokud to nezačne fungovat, dokud to nebude hotové. Ale ta stavba by, myslím, měla skončit někdy příští rok, tak brzy to bude vidět.
7: Aby nepřišla o ten genius loci, jak se říká.
14: No, ale tak to nádraží bylo takový zachovaný opravdu. Já nevím, jakými přestavbami prošlo po válce, to si nepamatuju, ale bylo to starý nádraží a ty věci se děly na starém nádraží. Spousta věcí se mohla být působivá právě kvůli té staré budově.
16: No a právě ty věci, které se tady děly, a to převážně tedy v období druhé světové války, tak to je ta věc, to je to téma, které nás sem dneska přivedlo. Já ale začnu o kousíček dál, protože nedaleko od nás je někdejší radiotrh, nebo byl někdejší radiotrh. Jak to může být daleko? 10 minut chůze odsud?
14: Já jsem to šel teď, protože jsem tam nechal auto a je to asi 10 minut. No. Tak když ti lidé, protože na radiotrhu, ne ve Veletržním paláci, jak se často chybně uvádí, ale v prostoru bývalého radiotrhu v takových dřevěných ohradách, bylo to místo koncentrace, to shromaždiště Židů v Praze, kterým prošlo teda asi 50 tisíc lidí nebo desítky tisíc lidí. Tady z bubnu odjelo 50 tisíc lidí. Tak tam ti lidé byli shromážděni a odtud šli pěšky, tak když si člověk vezme, že nesli nějaký zavazadla, směli mít 50 kilogramů sebou, tak jim to mohlo trvat 15 minut do provodu protektorátní policie asi většinou.
16: To je taky to, co mě zarazilo, nebo nad čím jsem začala, ale asi poprvé přemýšlet, že vždycky, když čteš o tom, že dostali lidé povolání do transportu, měli tam ty podmínky, co si můžou vzít, nemůžou vzít, a že to právě může mít těch 50 kilo, tak já jsem to vždycky tak nějak přešla. A teď, když jsme se připravili na tohleto natáčení, tak mi najednou došlo 50 kilo, to je skoro moje váha, to je něco, co já bych neunesla ani.
14: No, ona se k tomu jako taky vztahuje, že samozřejmě spousta vzpomínek, ale myslím, že je důležitý říct. Ty vzpomínky se vztahují k tomu, že to fungovalo tak, že když začaly jezdit transporty, roznášeli to poslíčci z židovské obce většinou ve večerních hodinách, lidi to očekávali se strachem, že jo, a buď se už předtím připravovali, nebo pak začalo to balení, že na to měli pár dní, aby se dostavili na to shromaždiště. A to téma, co si vzít sebou, je v podstatě námět většiny dochovaných židovských vzpomínek. Důležitý je, myslím, říct ještě k tomu prostoru toho radiotrhu, což opravdu teda byly nějaký pražské vzorkové trhy, nebo jak se to jmenovalo původně, tak ta dřevěná ohrada, k tý se váže daleko víc vzpomínek dochovaných židovských, než k nádraží Praha Bubny. Je to úplně pochopitelný, protože to je první místo, kde ti lidé vlastně jako opouštějí domov a jsou vytržený i po vší té sérii protižidovských opatření z nějakého normálního života, takže oni vzpomínají na to, že tam poprvé byli svědky nějakého bití lidí, byly tam velmi přísné podmínky, lidé tam museli odevzdávat cennosti, museli tam odevzdávat klíče od domu. Dokonce jsou svědectví, že museli odevzdávat klíče od skříní, které už třeba byly prázdný. A myslím, že tam byli i zbavený dokumentů osobních a ztráceli občanství. Oni se pak už stávali jenom obyvateli té jako říše táborů a get. Takže vlastně to místo, které fungovalo jako shromaždiště, je svým způsobem v té židovské paměti důležitější než to nádraží. Že jo? Na to nádraží už pak byli dovedený a prostě nastoupili do vlaku a odjeli.
16: No ono to shromaždiště, přesně jak to popisuješ, byl tam za mě první hrůzný náraz s realitou pro mnohé z nich, kdy najednou ze svých útulných bytů byli hozeni sem, kde byly nějaké dřevěné rozpadající se baráky a úplně nedostačující, nevyhovující hygienické podmínky. Já jsem četla i ve vzpomínkách, že snad křídou byly na zemi namalovány ty prostory, které byly určeny.
14: Maloval se vymezený prostor, nevím, jestli pro jednu, pro rodinu, asi pro tu rodinu. Ty jsi řekla z útulných bytů, ono to tak úplně není, protože většina pražských Židů byla vystěhovaná z bytů a sestěhovávaná do horších bytů a hromadně na různý místa. Aby ty museli opouštět už předtím, ale pořád to byli lidi, kteří byť teda židovskou hvězdou, tak chodili po Praze a žili ve městě. Že jo? A tady to skončilo. No. A to nádraží Praha Bubny, k tomu se pak vážou různý vzpomínky. Já nevím, Raja Žádníková třeba vzpomíná cestou do Terezína, jak šla z toho radiotrhu na Bubenský nádraží. A říká, že v té době potkala kamarádku a ta kamarádka jí říkala, aby si šla do kina. Ona říkala, že nemůže do kina, že musí do transportu. Taková slavná vzpomínka. A já si ale myslím, že to je pozdější projekce, protože ti lidé chodili na to nádraží velice brzy ráno. A myslím, že tu kamarádku potkala spíš cestou na ten radiotrh, než do té nádražní budovy, protože to asi moc lidí toho svědky nebylo. Zajímavé je, že vlastně k tomu český svědectví, k těm odchodům a ani k tomu pobytu v tom radiotrhu, kam zřejmě bylo vidět z těch okolních domů z Veletržní ulice, tak český vzpomínky k tomu vlastně moc nejsou.
16: Je pravda, že já jsem na Paměti národa našla jen pár i pamětníků, i nežidovských, kteří vzpomínají na to, že třeba buď viděli, Jak tam žijí přicházeli na to schromažiště nebo naopak potom odcházeli, ale jich opravdu jenom pár.
14: Je toho málo. No. Jsou potom pozdější vzpomínky a k tomu se asi dostaneme během toho, jak se budeme povídat o nádraží Praha Bubny.
15: A protože my jsme bydleli na Letné a na Letné bydlelo poměrně dost židovských rodin, tak jsem tam měla hodně svých spolužaček a z nich se vrátila jedna. To bylo hrozný opravdu. Oni je povolávali po skupinách a pak je odváděli na to Bubenský nádraží dolů. No a to jste viděla rodiny s dětma, rance v rukou. Bylo to hrozný.
17: Tatínek nebyl povolaný, ale to bylo strašné vzrušení v rodině, protože rozdělení rodin to působilo strašně depresivně. Do tří dnů jsme měli nástup. Tatínek nás šel doprovodit do toho radiotrhu v Holešovicích, kde se shromažďovaly transporty. A poprvé jsem viděla tatínka plakat. Říkal, jestli já vás ještě

0: My jsme se přesunuli od nádraží Bubny, protože, jak jsme říkali, tak tam teď probíhají rozsáhlé rekonstrukční a stavební práce a jak to tak znělo, tak už dělníkům skončila ta pauza, takže už bychom se tam vůbec neslyšeli. Ale přesunuli jsme se k Adamovi do bytu a já takhle, když tady koukám na tu knížku před tebou, kde je to otevřené na Jsme v transportu. Dozvěděla jsem se to dřív, než se dostali ven oficiální seznamy. Prosím tě, co je to za knížku?
1: Jsou moc pěkný vzpomínky, nebo knížka Suzanne Faul, ta knížka se jmenuje Terezín ráj mezi lágry. A já jsem tady to, mám ty knížky, jsem procházel a hledal jsem nějaký vzpomínky na Praha Bubny. A vlastně jsem jich moc nenašel, jako na to nádraží jich moc není. A tady v té knize Suzanne Faulové je vzpomínka na ten radiotrh, kde bylo to shromaždiště, o kterém jsme už mluvili. Je tady taky vzpomínka na to balení. 14 dní uplyne a my dostaneme lístek. Zítra 3.3.43 se dostavíte se zavazadlem na výstaviště. Pak všechno proběhne velmi rychle. Do zavazadel ještě honem přibalujeme balíčky od přátel pro jejich známé nebo příbuzné. A dostáváme rady, jako například nedávat jídlo z ruky, hned na nádraží pošeptat prvnímu známému číslo, protože on pak může dohlédnout, aby se toho příliš moc neukradlo a tak dál. A pak je tam část o tom pobytu na tom radiotrhu a vlastně o nádraží Praha Bubny tam není skoro nic. Jenom si tady poznamenává ta autorka v těch vzpomínkách. Jde se rázně prázdnými ulicemi, myšleno teda na nádraží Praha Bubny, a mě bez děky kmitne hlavou, teď by se směla rozloučit se svobodou a vlastí a zároveň si musím usmát. Co je to svoboda a kde vlast, kde vůbec jsem doma. Nastupování do vagónu probíhá celkem rychle, ještě několik hodin stojíme a pak se vlak konečně rozjede. Kolem 6. večer jsme v Bohušovicích, protože ty vlaky jezdily do Bohušovic nad Ohří a tam pak ty lidi čekala ještě pěší cesta teda do geta v Terezíně.
0: Já bych se ještě vrátila k tomu úplně prvnímu transportu, který odjel z Bubnů v říjnu 1941 a mířil do geta v Polské Lodži. To bylo nějakých 1000 lidí, ale ono jich přežilo tu válku strašně málo. I kvůli těm podmínkám,
1: to číslo, ne? Strašně málo. Ono těch transportů, který jeli do Lodže, tak jich bylo 5 z nádraží Praha Bubny, teda pokud jsem hledal dobře, no pokud si to dobře pamatuju. A bylo to od 16. října 41 do 3. listopadu 41, vždycky to bylo 1000 lidí. A přežilo jich samozřejmě málo. No, ty, kteří se dostali do Lodže, tak pak skončili buď v plynových komorách, v Chelmnu, anebo v Osvětim.
0: Ty podmínky, které v Lodži panovaly, byly opravdu jako děsivé a to, co tam dělo, bylo taky strašně.
1: Je zajímavý ta Lodž, strašně, ale myslím, že to je na zvláštní, specifický rozhovor.
0: Určitě.
1: A je to pozoruhodné.
0: Tak zpátky do Bubnu. Jsme říkali, že poslední vlak do Lodže odjíždí v tom listopadu 41, což je samozřejmě i tím, že už jde do vozovkách provozu geto v Terezíně. No. To je vlastně dokončené, připravené, takže ty příští transporty už míří do Terezína.
1: Příští transporty míří do Terezína, akorát ten první, myslím to Aufbau komando, to komando výstavby, tak nejelo z Bubenského nádraží, ale z Hybernského nádraží se píše, to je tuším nádraží Praha střed, o Masarykovo nádraží.
0: A ty jsi říkal, že těch vzpomínek vlastně k tomu samotnému nádraží moc nemáme, ale stejně, tak jako pro představu, jak to tam vlastně vypadalo, když přišli ty lidi z toho radiotrhu s těmi věcmi, doprovázeli teda asi protektorátní četníci a nějaká německá policejní moc, tak...
1: No, jsou nějaké vzpomínky na to, jak jeli řada těch lidí, přinejmenším na počátku, nevím, jestli to bylo úplně do konce, tak vzpomíná, že jeli osobními vlaky, nejeli těmi dobytčáky, jako se jezdilo třeba do Osvětimi. A nesli si ty věci, takže to bylo takový skladiště, ten vlak, a tam nastoupili a prostě seděli, dokud se to neodbavilo a pak je odvezli. Myslím, že nic zvláštního tam jinak neprobíhalo.
0: A bylo v těch povoláních kamíři? Jako věděli, kam jedou, že jdou do Polska, myslím, že jdou do Terezína?
1: No, myslím, že to věděli, no. Jo, že věděli cíl cesty. Terezín určitě, jak to bylo s tou Lodží, to nevím, teda se musím přiznat. No. A tam je ještě potom, když teda mluvíme o těch židovských transportech, kterých, myslím, bylo celkem asi 69 z Bubnu, tak tam je pak ještě jeden zajímavý transport, který měl zkrátku AAH. A to je transport, který odjel 10. června 1942 a jenom projel Bohušovicemi a nejel do Terezína, ale do Ujazdova. A v tom transportu bylo, myslím, taky asi 1000 lidí, tak jich přežilo jenom několik a dlouho se říkalo, že to byl trestný transport po atentátu na Heydricha, což asi není pravda, asi to vycházelo z toho označení AAH, ale všechny ty transporty měly označení různými písmeny.
0: Mm-hmm. My jsme mluvili o tom prvním úplně transportu, který jel do lodže v říjnu 41, ale ty jsi mě upozornil na zajímavý transport, který zase naopak byl ten asi jeden z posledních v dubnu 45, v kterém mělo 4000 vězňů a vyrazil z Litoměřic. Ale tam vlastně v Roztokách pomáhali Češi.
1: No, to je taková slavná historie. To je takzvaný litoměřický transport a jak se lze dočíst, tak od 20. dubna byl na nádraží v Lovosicích sestavován takový transport a 28. dubna vyjela vlaková souprava, která převážela vězně z koncentračního táboru v Litoměřicích a v Terezíně. A podle historičky Pavly Plaché měla namířeno pravděpodobně buď do Mauthausenu nebo do Dachau. A ta vlaková souprava se skládala ze 77 vagónů a převážela 4000 vězňů zubožených a nemocných většinou.
0: Takže to byli lidi z pochodu smrti?
1: Do toho litoměřického lágru přišli taky lidi z jiných jako míst a pak tam odsud odjížděl. No, ale každopádně se stalo, že zastavil v Roztokách a tam je strašná spousta svědectví, že lidi, ačkoliv to bylo ještě vlastně za nacismu, tak je to taková ukázka jako nelhostejnosti spousty Čechů k osudu těch vězňů. Nebyly tam samozřejmě jenom Židé, že tohle je transport prostě vězňů z koncentračních táborů různých národností. Tak v těch Roztokách jim velmi pomáhali a nosili jim jídlo a podobně. A ten transport potom odjel do Prahy Bubnů. Zase, když teda mluvíme o tom, proč Praha Bubny jsou symbolické místo. A tenhle ten transport litoměřický, jak jsem mu říkal, měl jenom projet nádražím Praha Bubny, ale dopravní náměstek přednosti stanice Odon Dvořák, jak jsem si dohledal, tak trval na tom, že ten vlak není schopen pokračovat, že musí být vyměněn a někdo tam strhnul brzdu toho vlaku, takže ten vlak se tam zdržel až do večera a lidi jim začali pomáhat těm vězňům, vytahovat je z toho transportu a jak se píše, tak byly rozváženi autobusy a tramvajemi do různých pražských nemocnic a do škol a do Sokoloven a podařilo se jich zachránit asi 700 a je to tak, že lidi si chtěli ty vězně i brát domů, což většinou nakonec nedělali, protože ty lidi byli nemocní a mohli mít tyfus nebo měli tyfus a tak dál, ale je třeba případ, kdy Marie Kudrnová paní pomohla k útěku nějaký 19-letý Rusce Jekatěrině Daviděnkové, kterou ubytovala u sebe a vlastně ji zachránila. No a pak ještě jedna zajímavá historie, která se váže k tomuhle tomu období. Asi v těch bubnech těch transportů načas skončilo víc, protože taky příběh Avrahama Haršaloma, což byl židovský vězeň, který taky přijel od Litoměřic. A já si nejsem jistý, jestli to byl tenhle transport, myslím si spíš, že ne, že to byl jiný. A přijel s nějakýma ještě dvěma kamarádama, utekl z toho transportu v bubnech. A taky je rodina česká, která se jich ujala, těchto tří uprchlíků. A schovali je, pak je přesídlil ještě k další rodině, která se o ně starala. A tyhle ty tři utečenci pak dostali zbraně a zúčastnili se pražského povstání. No, takže to je další vlastně rozměr bubenského nádraží.
0: Což, když se ještě vrátím tomu přednostovi stanice Odonu Dvořákovi, bojíme se o dubnu, sice konci dubna 1945, ale válka ještě pořád neskončila, protektorátu ještě pořád vládnou nacisté, takže to chtělo asi i notnou dávku odvahy vlastně takhle vystoupit a pomoct těm vězňům.
1: No, myslím, že jo, a navíc je teda zdokumentovaný, je to taky zajímavý, že když ty transporty jako projížděly přes Sudety nebo přes ty odtržené území, kde teda převažovalo německé obyvatelstvo, tak údajně podle historiku, já nevím, jestli je to pravda, ale říká se, že tam ta pomoc tak velká nebyla, že se báli víc. No. Asi Češi v Praze nebo v příměstských částech, jako jsou Roztoky tehdy, tak byli, jak to říct, vstřícnější, obětavější.
0: No, on byl i v měsíčníku Roztok a Žalova rozhovor s panem Dudákem, kterému v tom dubnu 1945 bylo nějakých 12 let. A on právě vzpomíná na to, jak pomáhali, když tam projížděl ten litoměřický transport a zastavil tam v Roztokách, tak jak s tatínkem vlastně pomáhali. A tady vlastně vzpomíná na to, že lidé začali vězňům nosit jídlo a já se svým otcem, který pod dohledem zdejšího lékaře doktora Tichého vařil polévku, jsme ji vždycky odvezli ve velkém železňáku na nádraží pro vězně. Je třeba připomenout, že sestry Červeného kříže pod vedením starší sestry paní Priningerové, snad to říkám správně, nezištně pomáhali nemocným vězňům, dokonce je vodili nebo jinak pomáhali dopravit k ošetření do nádražní čekárny, která sloužila jako provizorní ošetřovna. Jenom je zvláštní, že Kdy tam museli být nějací němečtí dozorci, ne? S tím transportem. No, že to prošlo.
1: Já myslím, že tak je to konec války, tak taky už to nebyli, že jo, s těma transportama často, ne vždycky někdy, ale podle těch svědectví někdy to taky už to nebyly ty zapálený, sfanatizovaný SS, ale různý třeba starší lidi, různá policie německá a tak. A taky se ty lidi už asi báli a připadalo jim to zbytečný na konci války někam deportovat nějaký polomrtvý nešťastníky. Ty svědectví prostě, že tomu nebránili, existují, ale někde bránili, no a někde ne. Těch svědectví k tomu, my máme na paměti národy, jak k těm roztokám, tak k tomu, když přijel ten vlak do těch bubnů a mě o tom třeba o těch roztokách vzpomínal, to je zajímavý, to jenom řeknu, Lubor Dohnal, což je takový slavný scenárista a filmař český, například autor scénáře k filmu Petrolové lampy, takový spolupracovník Roje Hrdce. A Lubor Dohnal byl jako židovský kluk, který se schovával na konci války, byl u babičky v Roztokách a ten to zažil, ten transport a jeho babička právě tam taky pomáhala a on říká, to pro něj mělo velký význam, že už tehdy jako malý dítě, já nevím, pětiletý nebo šestiletý nebo kolik mu bylo, si uvědomil, že se lidi nemají strkat do bytšáku a někam odvážet a je zajímavý, že Lubor Dohnal potom byl, myslím, dost kritikem vyhnání Němců, kterýho my se asi dotknem, že to se taky trochu týká nádraží Praha Bubny. A vlastně se to celý týká otázky, ke který bych to docela rád vrátil ještě. A to je vlastně, co to je, to nádraží Praha Bubny. Že jo? Člověk, když se snaží dělat nějakou rešerši, tak zjistí, že těch událostí, kterým se to vztahuje, a o tom teda je nutný říct, mluvili Pavel Štingl, který tam založil nebo zakládal památník ticha, než to prošlo tou změnou. Dneska se to jmenuje jinak a je to jiná instituce. Takže to se týká jako obecně prostě toho období války a po válce, týká se to prostě židovských transportů, týká se to vysídlování Němců, týká se to prostě tady těch transportů, o kterých jsme mluvili, jako který se vraceli z lágrů a týká se to dokonce, k tomu se ještě dostaneme, z nádraží Praha Bubny odjel v červnu 46 vlak s německy mluvícími Židy, kteří nemohli a nechtěli zůstat v Československu.
0: To provedeme v bonusu, to mi nepředbíhej. Ale vím, kam míříš, protože jsme se o tom bavili několikrát, že vlastně v Česku trošku chybí nějaké v uvozovkách muzeum holokaustu, které by se nevěnovalo jenom getu v Terezíně, ale vlastně by se věnovalo celkově otázce československých Židů za druhé světové války, všem těmhletěm transportům, všem sběrným táborům, tomu, co se vlastně dělo po celou tu dobu.
1: To je pravda, ale nemáme vlastně ani památník holokaustu, že jo? Máme památník obětí holokaustu v Pinkasově synagoze, to je, jenom připomenu, že jo, tam jsou napsaná ta jména zavražděných lidí na zdi, je to dílo vlastně Jiřího Jona a Václava Voštíka, myslím, že od roku 66, ovšem to bylo zavřený pro veřejnost a pak velmi poškozený, dneska už zase zrestaurovaný a otevřený, a to je v podstatě památník obětí jako důležitý. V Terezíně, kde kdyby se dělalo nějaký muzeum holokaustu, tak by rozhodně mělo by podle mě být tam. Terezíně neuvěřitelně významné místo nejenom pro české země, ale evropsky. V Terezíně teď je muzeum geta, ale jako památník holokaustu jako takový tam není. A ještě v Terezíně je pořád takový napětí mezi malou pevností, kde byla věznice gestapa, a mezi vlastně tou velkou částí, kde bylo geto.
0: Ještě bych se tě na závěr chtěla zeptat na jednu otázku. Jako dokumentaristy, myslíš, že nádraží Bubny celkově za té druhé světové války je dobře jako zdokumentovaný? Věnoval se tomu někdo nějak do hloubky?
1: No, to je zajímavé, to jsem vlastně zapomněl říct, že podle mě vlastně na to, že si tady říkáme od roku asi 2013, že to je významné místo paměti v Praze, tak je to vlastně strašně málo. A je to tak, že tady se vždycky, když vzniknou nějaký organizace nebo instituce, které něco začnou na něco poukazovat a dělají takovouhle věc, která je v zásadě záslužná, se pak začnou hádat mezi sebou, kdo to objevil první a tak. Tak to nádraží Praha Bubny, myslím, že tam odsud vyjížděl vlak Lustig, což byla nějaká upomínka, pak je ten Štindlův projekt a bubnování pro bubny a takovýhle věci. A to jsou všechno takové jako veřejný připomínkový akce, dobře, ale jako jestli proběhl nějaký primární opravdu výzkum toho, jak to za války fungovalo, to nádraží, tak nevím, ale z běžně dostupných zdrojů to k dohledání není. Jestli třeba Pavel Štingl něco prováděl se svým týmem, tak to není veřejně dostupný. Souvisí tím strašná spousta zajímavých témat, mimo jiný i třeba pražský povstání a konec války, že jo, tam byly boje okolo, jak jsem se dočetl, tak byl obrněný vlak, kde jsem se jmenoval Sokol a ten taky skončil v Praze v Bubnech a jako tohle všechno by stálo za to nějakým způsobem zdokumentovat. A pokud jde o ty židovský transporty, to jsem chtěl říct nakonec, tak obrovskou roli prostě hraje ta železnice, že jo? A velká debata, nebo debata, velký téma holokaustu pro otázky, co se o tom vědělo, kdo o tom věděl, jak to mohlo fungovat, tak je to, že ty vlaky musel někdo vypravovat, někdo je musel někam přesměrovávat, vlaky odjížděly někam, vraceli se prázdný. Myslím, že první historik, který to popsal významně, byl Raoul Hilberg, a je to taky v Lanzmannově filmu Shoah, a strašně to vypovídá o tom provedení holokaustu. A pokud vím, tak vlastně v Čechách tyhle ty věci prostě moc zdokumentovaný nejsou. Samozřejmě je to otázka, do jaký míry se ty protektorátní český železničáři třeba podívali na tyhle ty věci, co mohli vědět a tak. Neznamená to nasazovat příhlavu železničářům, že spousta železničářů byla v odboji a tak dál a tak dál, ale to téma je prostě důležitý.
0: No zase by to znamenalo další nacistickou manipulaci, kdy zase udělá z Čechů spoluvinníky, ať chtějí nebo nechtějí, nějaké přihlížející.
1: No, museli bychom to znát, abychom věděli, ale prostě jako tahle ta role je prostě nejasná a je, myslím, důležitý o ní vědět a znát jí. Když odjelo 5 transportů v každém 1000 lidí a odjeli do Polska do lodže, no tak je to prostě věc dokumentárně strašně zajímavá, že kdo to platil, ty vlaky a tak dál a tak dál.
0: No tak je to další zajímavý tip, možná se toho někdo chopí a nějakým způsobem to zmapuje, my se můžeme těšit, nebo se toho chopíš třeba přímo ty, ale... My ještě nalákáme na bonus, ty jsi to naznačoval. My se v bonusu vrátíme na nádraží Bubny a to k těm poválečným transportům, což je taky docela silné téma. Tak Adame, v tuhle tu chvíli já ti moc děkuju.
1: Já taky děkuju.
0: A děkujeme našim posluchačům, že nás posloucháte. Loučí se Lucie Korcová.
1: A Adam Drda, díky.
2: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Adam Drda. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Archiv Plus.
3: Přesadit spisovatele do cizí země znamená vždycky radikální změnu. Možností není mnoho vzdát se rodného jazyka a začít psát a přemýšlet v jiných řečech? Spolehnout se na exilovou tvorbu pro domov? Nebo úplně rezignovat na psaní a živit se jinak? Josef Škvorecký měl štěstí, že odjížděl v roce 1969 s nabídkou přednášet na Torontské univerzitě. Jeho žena, Zdena Salivarová, ovšem odjížděla prakticky do neznáma. Jejich nový domov, Kanada, je ale navzdory obavám přivítala s velkorysostí, kterou snad ani nečekali. Tady je malá část rozhovoru natočeného v roce 1992 v Praze.
4: Ono se říká, že anglosasové jsou chladní a že nemají emoce. To je možný, že to je na povrchu, že se tak jako hned tak nerozpláčou nebo hned nedají najevo pocity, ale jsou to lidi, kteří mají cit a kteří mají pochopení pro druhýho. Takže já nemůžu nic říkat než chválu na ty naše nové přátele a na naše nové teda spoluobčany.
5: Fakt je, že člověk musí ukázat, že něco umí. A když to ukáže, tak oni ho přijmou mezi sebe jako svýho. Já jsem začal učit na té univerzitě, přirozeně jsem mluvil anglicky s akcentem, že jo, přirozeně jsem anglicky neuměl tak dobře jako česky, ale asi jsem říkal věci, které ty studenty zajímaly, takže mě nikdo nikdy nedal najevo, že snad jsem nějaký divnej, že mluvím s akcentem a tak. Ale samozřejmě historek bylo veliký spousty. Takový jeden zajímavý zážitek byl s mýma studentama. Jednou se hrál v Kanadě ten film Kosty Gavrase Confession, přiznání, nebo jak. To je film o Slánský Adě. No a já jsem svým studentům doporučil, aby na to šli a abych je jako nalákal, tak jsem řekl, že manželka jednoho z těch popravených je moje dobrá známá. No tak oni šli na ten film a já jsem se jich ptal, jak se jim to líbilo, a oni říkali, že to byl jako krásný film. A která ta herečka, že je moje známá? A já jsem říkal, no to není herečka,

0: aplikacích. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Energetická skupina ČES založila dceřinou firmu, do níž vloží nevýrobní části podniku, tedy například prodej a distribuce energií. Otevřela tak cestu k tomu, aby mohla být zestátněna výrobní část ČESu. Proti tomuto plánu se vymezila skupina ekonomů. V otevřeném dopise premiéru Andreje Babišovi tvrdí, že zestátnění nebude mít vliv na cenu elektřiny, který si koalice slibuje. Vláda je na druhé straně přesvědčená, že si usnadní investice do nových jaderných bloků. Převažují důvody pro nebo proti zestátnění ČESu?
0: Pro a proti Lukáše Matošky.
1: Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou jeden ze signatářů zmíněného otevřeného dopisu premiéru Babišovi, bývalý premiér a bývalý guvernér České národní banky, dnes poradce představenstva Allianz pojišťovny Jiří Rusnok. Dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: A taky nově zvolený předseda dozorčí rady ČESu, předseda sněmovního hospodářského výboru, místopředseda hnutí SPD, poslanec Radim Fiala. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A začněme od vás. Jak byste hájil plán na zestátnění výrobní části ČESu proti té kritice, která zazněla mimo jiné tady od pana Rusnoka?
3: Za prvé je potřeba říct, že ČES jako strategický podnik a energetika samozřejmě strategická je, neměl být nikdy privatizován. Já jsem přesvědčen o tom, že měl zůstat v rukou státu ze 100%, protože to prostě přináší spoustu problémů, které dnes vidíme. Ten hlavní problém je v tom, že vlastně ti drobní minoritní akcionáři a stát mají každý jiné nároky, každý má jiné cíle. Ti drobní akcionáři chtějí samozřejmě dividendu, chtějí mít obchodní zisk z toho, že jsou drobními akcionáři, chtějí peníze, a stát chce dlouhodobě levnou a udržitelnou energii tak, aby ji měl pro firmy a měli pro i fyzické osoby. A to jsou samozřejmě dvě věci, které ve finále jdou proti sobě.
1: Pane Rusnoku, rozumíte této motivaci, proč tedy vláda nebo vládní koalice chystá zestátnění výrobní části ČESu?
2: Ne, v dnešní situaci za současných podmínek už tomu nerozumím. Možná jsem k tomu měl určitou toleranci v době, kdy nebylo jasné, jak se bude stavět ten první jaderný projekt, to znamená dostavba jaderné elektrárny Dukovany, protože samozřejmě souhlasím s tím, že stavět ty velké jaderné bloky dneska obchodně, komerčně orientovaná společnost v zásadě není schopná, z důvodu, které částečně byly popsány, ale prostě je to příliš dlouhodobý projekt a příliš nejistá je jeho návratnost v čase. A je to spíš strategický projekt, ale to se vyřešilo tím, že to staví dceřiná společnost, kterou kdysi vytvořil ČES, dnes ji ovládá stát, 80% klidně ji může ovládat ze 100%.
1: Elektrárna Dukovany Římská 2.
2: Přesně tak, takže tento důvod padnul a žádný jiný racionální důvod pro zestátnění výrobní části ČESu za peníze současného ČESu prostě nevidím.
1: Pane Fialo, když vy dlouhodobě říkáte, zestátňujeme výrobní část ČESu z toho důvodu, abychom s nás mohli investovat do výstavby nových jaderných bloků, tak neodpadl ten důvod tím, že tady vznikla dceřinka ČESu, ve které má stát většinu, a pokud se nepletu, mohl by v ní mít i úplný podíl?
3: Ten důvod neodpadnul, protože my jsme teď mluvili o Dukovanech, které se budou stavět další bloky, ale je potřeba si uvědomit, že energetický mix České republiky do budoucna bude stát hlavně na jaderné energetice, na obnovitelné zdroje budou doplňkovým zdrojem, co se týče uhlí, tak chceme dekarbonizovat.
1: Na významu jádra se, pánové, asi shodnete, pokud se nepletu, pan Rusnok kýve na znamení souhlasu hlavou. Proč ale za toho stávajícího nastavení, kdy stát má v ČESu 70%, není možné do jádra investovat tak, jak vy byste si představovali?
3: No, protože, to jsem přesně chtěl říct, protože těmi Dukovany to vlastně nekončí. Připravuje se Temelín 3 a 4, budou se připravovat malé modulární reaktory a to všecko bude chtít poměrně velké investice a to financování právě té výrobní části ČESu by mělo být jenom v rukou té ČES,

0: té energetické společnosti, to znamená ČES AS. A to za prvé. A za druhé, pokud se bavíme o jaderné energetice, tak samozřejmě velkou úlohu nebo tu největší, nejdůležitější věc hraje i bezpečnost. Jestliže se bavíme o energetice, o jaderné energetice, tak prostě stát by měl držet 100% té výrobní části.
1: Pane Rusnoku, připustil byste, že bude snazší výhledově dostavit třeba i Temelín, pakliže stát bude mít plnou kontrolu nad výrobní částí ČEZu?
2: Ne, já myslím, že to spolu skoro nesouvisí. Stejně tak, jako se použil model u Dukovan, se může podobný model použít u Temelína.
1: No ale nové Dukovany ještě nestojí.
2: No právě, ještě nejsme ani na začátku, ještě se nekoplo ani Dukovan, tak vůbec bych neřešil, co bude s Temelínem, protože já jsem skeptický vůbec, jak celý tento projekt se bude odvíjet dál, ale prostě tohle to spolu nesouvisí, to je prostě falešná výmluva na nějakou podivnou transakci, která podle mě spotřebitelům energie, českým daňovým poplatníkům akorát vezme peníze, respektive zvýší náklady na elektrickou energii, než by byly, kdyby se to neodehrálo. To jsem o tom naprosto přesvědčen. Rozhodně to nezlevní elektrickou energii, protože žádnou souvislost tam nevidím. To, že stát něco vlastní stoprocentně, to ještě nic jako samo o sobě nezajistí. Nezajistí to žádné peníze. A notabene zkušenost česká je taková, že když se něco vlastní stoprocentně státem, tak to spíš funguje hůř, než když je to pod vlivem, řekněme, trhu a je to pod určitou kontrolou třeba minoritních akcionářů. Takže já bych to viděl spíš naopak. Nevím, rád bych slyšel od odpovědných představitelů ministra, premiéra, tady pana předsedy dozorčí rady, čiž mu gratuluju k té funkci a držím mu palce, protože to budeme všichni potřebovat. To je skutečně velmi zodpovědná funkce. Slyšel vysvětlení, kterému můžu věřit, relevantní vysvětlení, proč se tato operace má uskutečnit.
1: Co je hlavní důvod toho chystaného zestátnění výrobní části ČEZu, pane poslanče?
0: No tak já už jsem ty důvody tady vyjmenoval. Za prvé to, že stát bude vlastnit strategický podnik a nebude se muset ohlížet na drobné akcionáře, kteří mají, jak jsem říkal, jiný cíl, než má stát. Za druhé je to bezpečnost jaderné energetiky v České republice. Za třetí lepší investice, jednodušší investování právě do nových jaderných zdrojů v České republice, protože pak budeme muset zakládat na každý ty Dukovany novou společnost, bude se to obtížně financovat. Není to jednoduché financovat, protože samozřejmě ty drobní akcionáři chtějí ty svoje podíly, chtějí peníze, nechtějí investovat. Takže jsou to velmi složité věci.
1: Znovu k té vaší úvodní odpovědi. Teď, pane Rusnoku, z vašeho pohledu nezaznělo odůvodnění toho zestátnění výrobní části ČEZu, které vy byste vzal?
2: To jsou prostě takové jako velmi povrchní prostě výkřiky, které ale nejsou ničím podloženy. Jo?
1: Není to pravda, že minoritní akcionáři mají jiný zájem než majoritní akcionář?
2: Ano, samozřejmě, minoritní akcionáři mají jiný zájem, to je normální, to tady máme ČES už od 90. let s minoritními akcionáři, ten ČES funguje, rozhodně se jaksi ta společnost jaksi nestrácí na své hodnotě, o tom není pochyb. A může takhle fungovat dál a stejně financovat ty jaderné projekty, tyhle ty velké, evidentně bude stát. Už dnes tady je tam půjčka státu, nebo bude teď, protože teď byla komerční překlenovací, čili to sám ČES o sobě prostě nefinancuje, protože to prostě komerčně nevychází. A je to jedno, jestli ho vlastní 100% stát nebo ne. My nemůžete prostě přikázat byť státní společnosti, aby hospodařila se ztrátou. To prostě ani neumožňuje zákon, máme tady jaký hospodářskou soutěž a další věci, čili to jsou falešné předpoklady, které prostě nefungují. Notabene existují země v Evropské unii, kde soukromé nebo polosoukromé firmy mají jaderné projekty nebo do nich teď vstupují. Švédsko, Polsko, Rumunsko, já jsem si to prostě prošel.
1: Na druhé straně existuje třeba francouzský model, kdy stát má pod kontrolou tu energetickou firmu.
2: Já říkám, že existují i, já neříkám, že pouze.
1: Jasně. Pane Fialo, to je ovšem pravda, že je možné dál rozvíjet jadernou energetiku na českém území i za toho stávajícího nastavení ČEZu, kdy to je firma jenom polostátní, ne plně státní.
0: Ano, je to pravda, nicméně je to daleko komplikovanější, jak finančně, tak organizačně a do budoucna a proč? Složitější.
1: Z jakého důvodu je to komplikovanější?
0: Právě proto, že se musíte pořád ohlížet podle zákona, a je to správně, na ty minoritní akcionáře a musíte brát v potaz, že je tam pořád máte. Ale vemte si, vy jste správně, pane rektore, mluvil o francouzské EDF, která byla taky částečně, nebo polostátní, byli tam drobní akcionáři a Francie se rozhodla také zestátnit tu společnost, něco oni tak, jak my máme ČEZ, tak oni mají EDF a zestátnili je právě proto, že v té energetické krizi, která tady před pár lety byla, se musela Francie dívat právě, měla obrovské problémy s tím, že se musela ohlížet na drobné akcionáře, které nakonec dali EDF k soudu a soudili se.
1: Počkejte, a v takové situaci jsme my v České republice, kdyby tady byl takhle zásadní spor mezi minoritními akcionáři ČEZu a státem?
0: No tady jde o to, nejde o to, v jaké jsme situaci, ale jde o to, že prostě pokud se, že my bychom se do takové situace dostat nechtěli, jsou to zbytečné problémy a proto se jim snažíme předcházet. A právě tím, že zestátníme tu výrobní část ČEZu, tak prostě nám odpadá ta věc, kdy se budeme muset jak finančně, strategicky, jakkoliv jinak ohlížet na tom, že máme ještě někoho, kdo s námi spolu vlastní ten ČEZ.
1: Pane Rusnoku, tak nesnaží se vládní koalice jenom předejít případným nepříjemnostem při jednání s drobnými akcionáři, kteří můžou mít odlišný zájem oproti státu?
2: No, bylo by to hezké a já teda nevěřím, že koalice jako je schopna předvídat takovéto detaily, prostě zatím to nikdy stát ani byla složena jakkoliv vládní koalice, něco takového nepředvedl. Mimochodem ten francouzský příklad, jestli už teda se tady chceme na něm točit, tak ty drobní akcionáři tam byli nespokojení zejména, protože akcie EDF, já je tady mám před sebou, klesly za posledních 10 let asi o 90%.
1: Což jo? Není případ ČEZu.
2: Což není rozhodně naopak případ ČEZu, jo? Čili prosím, jako já vím, že je dobré si použít nějaké berličky, ale já jsem to schválně nepoužíval, to zahraničí. Naše prostředí, náš stav je takový, že k tomu, aby ČEZ mohl investovat, nepotřebuje nutně se zbavit minoritních akcionářů, notabene za příšernou cenu 200 nebo 250, nevím kolika miliard, o které mluví představenstvo ČEZu, které by nutně potřebuje ČEZ jako součást svých investic právě do všech těchto projektů, abychom tu energetiku vůbec nějak jako uřídili. Čili vyhodit teď 250 miliard, protože chceme uspokojit minoritní akcionáře a pak budeme mít klid, no budeme mít klid, zároveň budeme bez peněz, mimo jiné.
1: Hned se k tomu dostaneme, jakým způsobem chce vláda ČEZ nebo jeho výrobní část zestátnit. Ještě předtím připomenu, že našimi hosty zůstávají bývalý premiér a bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok a nový předseda dozorčí rady ČEZu, místopředseda hnutí SPD, poslanec Radim Fiala.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane Fialo, vaším plánem je, že se tedy prodá podíl z nevýrobní části ČEZu, to znamená prodej a distribuce energií, obchodování a energetické služby ve zkratce, a z výnosu se pak zaplatí výkup minoritních akcionářů v té výrobní části. Je to zhruba tak?
0: Ano, já myslím, že je to zhruba tak.
1: Je vlastně na místě mluvit ještě o zestátnění, nebude to tak napůl privatizace?
0: Já myslím, že ne. Já myslím, že jde o to opravdu dostat do rukou tu výrobní část, a to z těch důvodů, které jsem řekl. Hlavně tedy kvůli tomu, kvůli té organizační struktuře, abychom se nemuseli ohlížet na minoritní akcionáře.
1: To jste říkal,
0: v tom dobrém slova smyslu.
1: Ale za tím účelem, aby vy jste mohli zestátnit tu výrobní část,
0: a mohli dál,
1: tak zprivatizujete část nevýrobní.
0: Ano, a mohli dál investovat a budovat, protože ta výrobní část, to je to gro, to je prostě, to je ta alfa věc, která vlastně v té energetice je. Aby jsme to mohli něčím zaplatit, tak ty peníze si nechceme půjčovat, prostě musíme to udělat tak, aby jsme je někde získali. A získat se dají tak, že se prodá ta nevýrobní část, to znamená distribuce, služby a další věci. Ale to gro, ta bezpečnost, to, co je to zlato, to bude v rukách státu.
1: Pane Rusnoku, tak vypadá to, že tedy daňoví poplatníci by neměli doplatit na tuto transakci.
2: Samozřejmě, že na ní doplatí. Prosím vás, podívejte, ekonomicky to žádné gro není, ta výroba, jo. Ekonomicky vzato už dnes zhruba polovinu toho zisku generuje právě to, co se má poloprivatizovat. A do budoucna, vám řeknu všichni energetičtí experti, že do budoucna ten zisk se bude dělat právě v tom prodeji, distribuci, tradingu a ve všech těchto věcech, které budou tedy částečně zprivatizovány. Ta výroba je velmi nejistá. To je prostě volatilní věc. My se nevytrhneme se z evropského trhu. Ceny silové elektřiny jsou jednou tolik. Říkají experti, že vzhledem k tomu, že plynu je přebytek na světě, ty ceny spíš půjdou dolů. Možná, ale to nikdo neví. Takže my si necháme tu v podstatě ekonomicky mnohem problematičtější část.
1: Ke které patří i jádro, které je poměrně ziskové. Jádro.
2: No, ziskové je tam v těch odepsaných elektrárnách, které teď běží, protože už tam jsou odepsané ty investice. Ale až se tam dostanou ty nové šílené náklady těch nových projektů, které já podporuju z těch bezpečnostních důvodů, tak rozhodně ziskové nebude celkově.
1: Pardon, já to musím dokončit,
2: jestliže vyndám z toho ČEZu 250 miliard, které dám minoritním akcionářům, tak přece já jako 70% akcionář ČEZu, občan České republiky, že já žádné akcie ČEZu nemám samozřejmě, prostě na tom tratím, protože 250 miliard někdo vyhodil zbytečně, aby uspokojil minoritní akcionáře. Ať si to klidně nechají ty akcie, ale já prostě nechci jim dávat 250 miliard jen proto, že se pak někomu bude lépe řídit ČEZ takzvaně.
1: Pane Fialo, není to tak, že se zbavujete velmi výnosné části ČEZu?
0: No, já myslím, že ne, protože vlastně ta druhá část, ta distribuce služby, které bude v té společnosti ČEZ Energy, tak bude dána, bude se prostě prodávat jenom z minoritní části. To znamená, zase tu majoritu si zachová společnost.
1: No, chcete prodat 51%. Ne. 49%, ano, 51% tak. si stát zachová.
0: Takže bude se prodávat jenom minorita, a to právě z toho důvodu, aby ČES a stát si zachoval vedení, řešení základních věcí, prostě, aby si tam zachoval převahu, aby mohl rozhodovat o rozhodovací pravomoci a všechny ty věci, které se toho týkají.
2: Počkejte, říkáte, že tady nemůžete rozhodovat s 30% akcionáři a tam budete rozhodovat se 49%. To trošku jako nesedí. Jo,
1: to... Jak to jde dohromady, pane Fialo?
0: No tak je to jednoduché, protože tady opravdu jde o tu bezpečnost, o další věci. Je tam x faktorů, které potřebujeme vyřešit tím, že se zestátní ta výrobní část ČEZu, ale tady u té distribuce to není tak fatální.
2: Bezpečnost dohlíží státní úřad pro jadernou bezpečnost.
1: Pane Fialu, prosím,
2: to nedohlíží pan Beneš.
0: Ne, nejde tam o to, že by se cokoliv mohlo stát. Bude se do těch sítí, se bude pořád investovat, ale nebudou se rozšiřovat ve smyslu bloků, ve smyslu jaderných bloků a dalších věcí. Takže co se týče té distribuce, je to daleko jednodušší případ, než je právě ta výrobní část.
1: Nicméně je to velice výnosná část distribuce. Vynáší každoročně, díky tomu stát získává miliardy na dividendách, a toho by se měl zbavit.
0: Samozřejmě, že je to výnosná část, nicméně daleko výnosnější je zatím ta výroba, ale co se týče té distribuce, nemysleme si, že distribuce nemá žádné investice. Naopak, ta distribuční síť se musí posilovat neustále. A právě, když se podíváte, a to tady pan kolega Rusnok určitě ví, že silová elektřina dneska slevňuje a naopak ta distribuční část té ceny energií jde neuvěřitelně nahoru, a jde nahoru proto, že potřebujeme posilovat tady ty energetické sítě, tedy, když to řeknu velmi laicky, ty dráty, kterým ta energie se bude posouvat.
1: Pane Rusnoku, tak neuklidňuje vás, že si stát zanechá 51% v té nevýrobní části?
2: To je řečeno jenom někde, že zatím příští valná hromada může taky říct, že mu stačí třeba 30% distribuci, to já nevím, ale hlavně to ekonomické, to tady zaznělo přesně tak, prostě jistý zisk, který stát navíc si reguluje vlastně sám přes energetický regulační úřad, je právě v té distribuci a prodeji. Tam je nastavená prostě míra, minimální míra zhodnocení toho kapitálu, dneska je to nějakých 8,3%, to je prostě jistý výnos a ten, toho my se prostě zbavíme. Jo, čili je to úplně nepochopitelné. Notabene, ta distribuce je taky strategická. Uvedu příklad z jiné oblasti energetiky. Hormuz. Plyn a ropa je někde v Perském zálivu a co je to platné, a mají jistě, mají Katar, Saudská Arábie, další, kteří by nám ji prodali, když se k nám nedostane, protože nemáme tu distribuci, protože se zavřely ty distribuční sítě. Takže říkat, že to není strategické, ta distribuce je podle mě úplně omyl. Jako největší síla ČEZu byla v tom, že to byl integrovaný, vertikálně integrovaný podnik, výroba i distribuce. A já jsem byl u toho, když se to takový podnik založil, a kdybych tady u toho nebyl tehdy, ještě panem kolegou Gregrem, tak ČEZ neměl ty 100 miliardové dividendy pro stát posledních 25 let.
1: A není strategičtější výroba, pane Rusnoku?
2: Není, protože dokonce výrobu si svým způsobem můžete zřídit kdykoliv. Prostě postavíte plynovou elektrárnu a jedete. Můžete tady, ale ty dráty jsou jenom jedny. To je přirozený monopol a proto to musí regulovat stát. Proto je tam ta regulace a je tam ten ekonomický, prostě jsou tam ty ekonomické pravidla, které regulují tenhle ten biznis a dělají z něho samozřejmě velmi výnosný biznis, aby do toho všichni, kteří mají zájem, investovali.
1: Pane Fialo, tak kromě toho, že se možná stát zbavuje něčeho, co mu vynáší, nezbavuje se i něčeho, co má strategický význam?
0: Já myslím, že ne tak strategicky jako výroba a velmi, velmi jednoduchá reakce a krátká reakce na pana kolegu Rusnoka. Když nebudete mít výrobu, tak nebudete mít těch sítích, co pouštět, takže prostě ta výroba je ten základ toho, co potřebujeme.
2: A když budete mít výrobu a nebudete mít sítě, tak to stejně nedostanete k těm zákazníkům, takže jedno bez druhého být nemůže.
0: Ale my je budeme mít.
1: Ale zbavíte se kontroly nad velkou částí distribuce v ČEZu?
0: Ne, nezbavíme se kontroly, protože budeme mít 51% stát a ČEZ bude pořád mít 51% a bude kontrolovat i tu distribuci.
1: Což podle vás, pane Rusnoku, nestačí?
2: Ale teoreticky to možná stačit může. To, jako tam stejně to reguluje stát přes energetický regulační úřad. Mně tohle to jako dramaticky nevadí. Mně vadí dramaticky to, že se to děje, kdyby se ČES rozhodlo rozdělit se na tyhle dva celky, výroba, distribuce, prosím, ale ať si ten výnos z té privatizace části distribuce nechá pro ty nutné investice, například v té výrobě. Ne, že to dá prostě minoritním akcionářům za nic.
1: Pane Fialo, řekněte nám ještě v posledních dvou minutách, které máme, jakým způsobem by se měla prodat ta nevýrobní část ČEZu? Už to máte jasno? Zda to půjde na burzu nebo zahraničnímu investorovi?
0: To je ta informace, o které si nejsem úplně jist, jestli můžu hovořit, ale můžu říct, že se plánuje několik variant, které by měly zajistit to, že ten výnos bude co nejvyšší a k tomu, aby se ČES správně rozhodl, tak používáme i velmi významné světové agentury poradenské, které se právě tímto zabývají. Takže to opravdu bude uděláno tak, aby ten výnos z prodeje byl co nejvyšší.
1: Je ve hře zahraniční investor?
0: A touhle cestou půjdeme. To nevím, to se musíte zeptat na ČESu.
1: Pane Rusnoku, uklidňuje vás ta odpověď, že ne, samozřejmě vůbec se bude hledět na nejvýnosnější nabídku?
2: Ne, neuklidňuje, protože vysoce pravděpodobně nejvýnosnější nabídka bude do zahraničních rukou, čili schudne český kapitálový trh, schudne příležitost pro budoucí české penzijní fondy nebo současné penzijní fondy, naše důchodce, takže je to prostě špatně pro rozvoj této země.
0: Právě proto, že většinu těch minoritních akcionářů tvoří, nebo ten největší podíl tvoří zahraniční kapitál, tak proto je pro nás také důležité.
1: Tolik to poslanec hnutí SPD Radim Fiala diskutoval s bývalým premiérem Jiřím Rusnokem. Děkuju vám.
4: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
3: Nedokážete si udělat názor na dění kolem vás? Chybí vám argumenty při diskuzích o politice, ekonomice a společnosti? Pomůže vám tým těch nejlepších komentátorů, který můžete v Česku sestavit. Jejich komentáře, analýzy a glosy si poslechněte v pořadu Názory a argumenty. Každý den půl hodiny popoledni a pak půl sedmé večer na Plusu. V celku i jednotlivě je pak najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Ředitelé veřejnoprávních médií požadují odbornou debatu o změnách ve financování svých institucí. Trump neobnovil obchodní dohodu s Mexikem a Kanadou, nejdůležitějšími ekonomickými partnery Spojených států. Fotbalisté Anglie porazili Kongo a jsou v osmifinále mistrovství světa. A dnes bude většinou polojasno, večer začne přibývat oblačnost a přidá se déšť, teploty až 29 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Ředitelé Českého rozhlasu a České televize dál trvají na zachování systému rozhlasových a televizních poplatků. Řekli to po včerejším jednání s poslanci ve sněmovně. Toho se nezúčastnil nikdo z koaličních stran. Financovat veřejnoprávní média chce vládní koalice od příštího roku ze státního rozpočtu. Navrhovaný nižší rozpočet by podle obou ředitelů znamenal omezení výroby i propuštění stovek zaměstnanců. Ředitel České televize Hynek Chudárek řekl, že budou o změnách intenzivně jednat i přes letní prázdniny.
6: My budeme jednat. Já jsem k tomu byl zavázán radou na jejím mimořádném jednání, že mám jednat velmi aktivně v podstatě s pány poslanci a to na obou stranách spektra, takže musíme samozřejmě vyjednat dobré podmínky, respektive ty nejlepší podmínky, abychom věděli společně, co do těch pozměňovacích návrhů umístit, pokud by tento zákon platil. Samozřejmě ty poplatky jsou pro nás číslo jedno.
5: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že požaduje, aby u debaty o financování veřejnoprávních médií byli taky odborníci a akademici. Za chybu pak označil, že se schůzky neúčastnil nikdo z koaličních poslanců. Pozvání na jednání dostali. Americký prezident Donald Trump neprodlouží obchodní dohodu s Kanadou a Mexikem. Obě země jsou přitom pro Spojené státy nejdůležitějšími obchodními partnery a dohromady tvoří třetinu jejich celého zahraničního obchodu.
7: Obchodní dohodu s Mexikem a Kanadou podepsal sám Trump ve svém prvním mandátu. Teď ji ale k 1. červenci odmítl obnovit. Bílý dům to zdůvodňuje obchodním deficitem s oběma sousedy. Trump řekl, že Spojené státy od Kanady a Mexika nic nepotřebují. A jsou tu naopak tyto dvě země, které podle amerického prezidenta potřebují všechno od Spojených států. Dohoda podle amerického zástupce pro obchod Jamesa Greera prozatím platí dál. Jednání ale budou pokračovat odděleně. S Mexikem se další kolo rozhovorů chystá ve 3. červencovém týdnu, s Kanadou jednání zatím ani nezačala. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Oblastní charita v Hradci Králové získala po ukončení hudebního festivalu Rock for People desítky stanů, spacáků a karimatek. Organizátoři v areálu rozmístili kontejnery, do kterých mohli návštěvníci dobrovolně odevzdat funkční vybavení, které už nechtěli odvážet domů. Charita si převzala 48 stanů, 33 spacáků, 30 karimatek a 18 velkých plachet. Využije je v azylovém domě matky Terezy i při pomoci lidem bezdomova přímo v areálu v terénu. Fotbalisté Anglie a Senegalu postoupili do osmifinále mistrovství světa. Anglie otočila v Atlantě utkání s Kongem a vyhrála 2-1. Taky Belgie zvládla první kolo play-off díky obratu. Se Senegalem prohrávala v Seattlu 0-2, ale nakonec zvítězila 3-2 po prodloužení. Rozhodující branku svou druhou v zápase dal z penalty v nastavení prodloužení belgický záložník Youri Tielemans. A podrobnosti z dalšího boje o osmifinále v Kalifornii mezi domácími Spojenými státy a Bosnou a Hercegovinou má Adam Procházka.
8: 98. minuta, tedy 8. minuta z 10 nastavených a Spojené státy vedou nad Bosnou a Hercegovinou 2-0. V prvním poločase se prosadil Balogun, který se pak nechal vyloučit, ale na 2-0 dal záložník Spojených států Tillman. Adam Procházka, Radiožurnál.
9: Omezení na D2 u sjezdu na Podivín a překážky na silnici 57 na Opavsku. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Podivín stojí nákladní auto. Uvízlo na kilometru 46,5, zhruba kilometr za čerpací stanicí Shell. Je to mimo omezení, opravované úseky kolem projedete plynule. Na pražském okruhu směr Ruzyně od včerejška opravují vozovku. Za sjezdem na Barrandov mezi kilometry 16 až 18 je zavřený pravý pruh. Před chvílí omezení projelo několik nadměrných nákladů s doprovodem, zpomalili provoz. Kvůli uzavírce se jinak najíždí na okruh z ulice k Barrandovu směr Ruzyně. Chybí tam připojovací pruh a musí se do levého jízdního pruhu. Navíc je tam stopka. A na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína jsou po bouřce popadané větve. Pozorně projíždějte v úseku Hradec nad Moravicí, Březová. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme zpočátku většinou polojasno, jen na východě až zataženo a ojediněle déšť. Večer pak začne v severozápadní polovině území oblačnosti i srážek přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: V jaké kondici je soustava státních zastupitelství? Vládne mezi státními zástupci atmosféra strachu, jak o tom mluví odcházející žalobkyně Petra Lastovecká? Jak úspěšní jsou státní zástupci u soudů? A co ukazují loňské statistiky ohledně kriminality dětí nebo trestných činů v kyberprostoru? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
11: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
10: V pondělí zveřejnilo nejvyšší státní zastupitelství výroční zprávu. Kdybyste to měla krátce shrnout, v jaké kondici je soustava státních zastupitelství?
11: Já myslím, že soustava státních zastupitelství, a záměrně říkáme státních zastupitelství, protože se skládá z jednotlivých úřadů, je ve velmi dobré kondici a ukazují to data právě zveřejněná ve zprávě o činnosti za rok 2025. Nápad kriminality se ukazuje jako stabilní a státní zástupci ho vyřizují také ve stabilních lhůtách. Pokud bych to měla shrnout, tak máme něco přes 1200 státních zástupců systému a v uplynulém roce se zabývali cirka 186 tisíci trestních řízení. Počtu osob, které postavili před soud, tak těch bylo něco kolem 62 tisíc. 14 tisíc osob vyřídili státní zástupci sami bez součinnosti se soudem v přípravném řízení. A z toho všeho bylo před soudem byla rozhodnuta většina věcí a procento zprošťujících rozhodnutí je trvale nízké a každý rok se snižuje, stejně tak i v roce 2025 jsme v této chvíli z těch cirka 77 tisíc obviněných osob a 62 tisíc postavených před soud na 2,1%.
10: My se k mnohým těm číslům ještě vrátíme, ale já jsem se záměrně na tu kondici ptal i v té souvislosti, že v poslední době se v médiích hodně řešil odchod dvou známých státních zástupců. zástupců Adama Bašného a Petry Lastovecké. Mrzí vás to, že odešli nebo odcházejí?
11: Tak já proto, aby si mohli posluchači udělat, myslím, nějaký ucelený obrázek, tak je potřeba k tomu říci něco obšírněji. Jak už jsem řekla, soustava státních zastupitelství představuje více jak 1200 státních zástupců. Drtivá většina státních zástupců pracuje velmi poctivě a odpovědně, vykonává velmi dobře svoji práci s mimořádnými výsledky. Já si jejich práce velmi vážím a neužívají si takové mediální pozornosti, mnohdy také proto, že ani nechtějí. Odchody z pohledu délky praxe, mluvíme o dvou zkušených státních zástupcích, a to je Adam Bašný a doktorka Lastovecká, tak jsou jedni, jsou to státní zástupci, kteří se rozhodli pro odchod, ale nejsou, není to nic výjimečného. Já si znovu dovolím jedno číslo. Za posledních 5 let podalo cirka 100 státních zástupců rezignaci. Ročně je to téměř konstantní, kolem 20 státních zástupců, a ty důvody jsou obdobné. Rozhodnou se pro výkon jiné právnické profese, nejčastěji výkon advokacie, nebo odcházejí kolegové k soudu. Pak tím dalším častým důvodem je odchod do v rámci důchodového věku do důchodu. A tito dva státní zástupci se rozhodli, že o svém odchodu budou informovat hlasitěji.
10: Že do toho skáču právě i tím je to zajímavé, protože vy říkáte, že je běžné, že odcházejí, ale není úplně běžné, že by někdo odcházel z takovéto instituce s těmi slovy, které používají nebo která používají. Ten případ je každý jiný. Když začneme panem Bašným, doplním pro posluchače, že v minulosti byl vaším zástupcem na pražském vrchním státním zastupitelství, v posledních letech působil v týmu evropských pověřených žalobců. Ten rezignoval ke konci června a před 3 měsíci k tomu na Facebooku napsal, a teď cituji: už nechci fungovat v systému, kde nadmíru obvyklou platí, že slušnost je slabost, kde až příliš často vítězí individuální i skupinová manipulace a ten, kdo nemá žádné zábrany. To jsou jeho slova. Pokud tohle napíše zkušený státní zástupce, není to napováženou?
11: Jistě je to napováženou, ovšem já nevím, o jakém systému pan doktor Bašný píše, protože 5 let již nepůsobí v soustavě státního zastupitelství, to je potřeba si říci.
10: Ono, vy říkáte, že nevíte, vy jste s ním o tom vůbec nemluvila?
11: Ani doktorka Lastovecká, ani doktor Bašný se mnou o svých důvodech nemluvili. Stejně tak je mi známo, že nemluvili o svých výhradách ani s vedoucími státními zástupci úřadů, u nichž působili.
10: A vy jste chtěla s nimi mluvit?
11: Já v podstatě z pozice nejvyšší státní zástupkyně ve vztahu k doktoru Bašnému nemám vůbec žádná oprávnění, protože, jak říkám, doktor Bašný už 5 let nepůsobí v národní soustavě státního zastupitelství, a proto také jako těžko dedukovat, co rozuměl těmito slovy. Jediné, co bylo možné vyčíst z jeho veřejného prohlášení konkrétního, vyjma těch frází, které ten facebookový profil obsahoval, tak...
10: Pardon, to, co jsem říkal, je fráze z vašeho pohledu?
11: Protože je neuchopitelná, protože si za ní neumíme nic představit konkrétního. Pokud by doktor Bašný upozornil na konkrétní jména, konkrétní situaci, jestli někdo tlačil na výkon jeho práce, ale i tak bych musela říci, že by musel ty své výhrady směřovat do Lucemburku, protože je státním zástupcem sice zařazeným v národní struktuře, ale jak jsem řekla, 5 let pracujícím pro úřad evropského žalobce, který je pro posluchačem nutno říct naprosto oddělený organizačně z hlediska působnosti od národní soustavy.
10: Paní Lastovecká působila v Tuzemsku, ano. Ta rezignovala na začátku června, odůvodnila to slovy, že z prostředí, které bylo dříve postavené na odbornosti, přirozené autoritě a otevřené odborné diskusi, se stává systém založený spíše až na patologické opatrnosti, alibismu, bezdůvodném formalismu a prvoplánové loajalitě vůči aktuálnímu mocenskému nastavení. To je z vašeho pohledu také neuchopitelná fráze?
11: No tak opět se nedozvíme, co, proč, kdo a jak. Ani z jednoho toho prohlášení já jsem se nedozvěděla a seznámila jsem se s nimi velmi podrobně, co vlastně vytýkají systému. Zda někdo opět tlačil na výkon jejich působnosti. Já aspoň to, co jsem, jak jsem měla možnost mluvit s vedoucími státními zástupci, a mluvila jsem se všemi krajskými i s oběma vrchními, o těchto, nejen o těchto slovech, ale o celkové situaci, tak na doktorování doktorku Lastoveckou na výkon její práce nikdy nikdo netlačil. Měla vždycky plnou, já bych řekla, jako veškeré možnosti a všechny nástroje pro to, aby mohla svou práci vykonávat tak, jak zákon předpokládá. A to, co vytýká vedoucímu státnímu zástupci, to znamená vrchnímu státnímu zástupci v Olomouci, doktoru Dragounovi, a co jsem měla možnost se dozvědět z médií, je, že ve vztahu k takzvané bitcoinové kauze jí udělil výtku za mediální prezentaci některých výroků.
10: Která se řeší a je to další věc, kterou teď tady nebudu rozvádět, protože tím bychom mohli strávit zbytek 20 minut Radiožurnálu. K těm konkrétním věcem paní Lastovecká poskytla rozhovor pro Respekt, pro časopis Respekt, tam mluvila třeba o atmosféře strachu, o tom, že vy nejste přístupná kritice nebo diskusi. Mluví v tom rozhovoru o konkrétním případu osoby, která se podle ní pokusila přesvědčit právě vás o tom, že váš názor na věc může být zkreslený, třeba jenom proto, že nemáte dost informací. Vy jste na to prý podle přímého svědectví, nebo vy jste to prý podle přímého svědectví považovala za útok na svoji osobu. Ta osoba, alespoň tak to popisuje paní Lastovecká, byla následně odstraněna ze svého místa, přesunuta záměrně na pozici, která byla výrazně mimo její zkušenost a kvalifikaci. To už je docela konkrétní. Tak to se to nestalo? To si vymyslela paní Lastovecká?
11: Je to velmi zkreslené a já se to tu pokusím vysvětlit. Ta osoba je jeden z ředitelů odborů, kterého jsem odvolala bezprostředně po svém příchodu na nejvyšší státní zastupitelství. Státní zástupce, který se svým odvoláním nesmířil, byl to ředitel netrestního odboru. Netrestní úsek státního zastupitelství a nejvyššího státního zastupitelství podle mého názoru bylo potřeba uchopit naprosto jiným způsobem, zefektivnit, a moje představy jakožto nové nejvyšší státní zástupkyně se absolutně nepotkávaly s představami tehdejšího ředitele. Já jsem odvolala ředitelů 5, všichni zbylí to přijali, tento ředitel právě netrestního odboru toto nepřijal. Následně si mohl vybrat, na kterém odboru bude působit. Působil půl roku na jednom z odborů. Tady zjevně i podle jeho vyjádření nenašel své pole působnosti, tak na žádost přešel na další odbor, nyní působí na mezinárodním odboru. Takže myslím, že doktorka Lastovecká měla naprosto zkreslené informace, ale ano, je to jeden z ředitelů odboru a každý nejvyšší státní zástupce, který přichází, má nějakou vizi rozvoje úřadu a ta se nepotkávala s představou tohoto ředitele, ale nejen tohoto, ale i těch dalších, kteří byli odvoláni.
10: Ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc v nedávném rozhovoru pro server Info.cz řekl, že se stále častěji setkává s velmi kritickými hlasy z řad státních zástupců, a to i od lidí na vysokých pozicích, u kterých by to nečekal a kteří nemají žádný osobní důvod být zhrzení. Vnímáte něco takového?
11: Ne, já bych opět potřebovala slyšet jména, abych s těmi lidmi mohla mluvit, nebo vedoucí státní zástupce, aby s nimi mohli mluvit.
10: A není to právě to, o čem jsme mluvili před chvílí, že se zkrátka bojí?
11: Já potom nevím, čeho se bojí. Naopak, já si myslím, že už jenom proto, že se takto státní zástupci vyjadřují, tak to svědčí naprosto o otevřeném prostoru, protože jinak by se takto ani v médiích nevyjadřovali.
10: Ale vyjadřují se ti, kteří odcházejí.
11: A no, tady se to zjevně týká těch, kteří neodcházejí.
10: Dobře, ale ti to říkají panu ministrovi. Říkají to veřejně.
11: Já myslím, že prvně by to měli říkat svým šéfům. A až poté, pokud neuspějí, a měl by to alespoň zkusit nějakou vnitřní komunikací, tak potom si stěžovat panu ministrovi. Ale pokud volí takovou tu cestu, tak samozřejmě je to také cesta. Já, jak jsme měli možnost i slyšet ve sdělovacích prostředcích, doktorka Lastovecká se obrátila na pana ministra s nějakými závažnými dle jejího názoru sděleními.
10: Probíral to s vámi pan ministr?
11: Já jsem s panem ministrem o tom nemluvila, pan ministr se mnou to neprobíral. Pokud si myslím, by pan ministr shledal, že to bylo skutečně závažné, jak doktorka Lastovecká říkala, tak by to začal řešit, a nebo to projednával se mnou nebo s vrchním státním zástupcem v Olomouci. To se nestalo.
10: Vás do funkce jmenovala bývalá vláda Petra Fialy v době, kdy byl ministrem spravedlnosti Pavel Blažek z ODS, nebo tehdy z ODS. Jaké máte vztahy se současnou vládou, se současným ministrem spravedlnosti?
11: My se s panem ministrem jsme se viděli dvakrát. jednou na oficiálním dvoustranném jednání, jednou na poradě se všemi vedoucími státními zástupci, počínaje krajskými. Vztah profesionální, korektní.
10: To je běžná frekvence setkání nejvyšší státní zástupkyně s ministrem dvakrát za půl roku?
11: Tak já jsem ve své funkci rok a půl, takže protože jsem tady zažila už vlastně tři ministry spravedlnosti, tak to považuji zatím za běžnou frekvenci.
10: Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste v úvodu mluvila o tom, že státní zástupci jsou úspěšní u soudu. Jestli jsem si to dobře napsal, říkala jste, že 2,1% nebo 0,1% je těch, které obžalujete a oni potom odejdou s tím, že jsou nevinní. Tohle je tedy uspokojivé procento?
11: Já myslím, že je to naprosto jako výborný výsledek i při srovnání se zprošťujícími rozhodnutími v zemích kolem nás. A musíme si uvědomit ještě jednu věc, že v tomto počtu případů jsou zahrnuty i věci, kdy státní zástupce přichází před soud s kauzami, kde stojí tvrzení proti tvrzení a jsou to většinou věci takzvaného práva na účinné vyšetřování, sexuálně motivované, velmi často trestné činy, kdy jen soud by měl v takových věcech rozhodovat o tom, zda skutek je trestným činem a zda se ho dopustila konkrétní osoba. A v případě, že ta tvrzení mají stejnou váhu, tak státní zástupce je povinen takovou věc k soudu předložit. Byť s určitou mírou nějaké pravděpodobnosti si umí představit, že neobstojí, že v takovéto věci dojde i ke zprošťujícímu rozhodnutí. Takže i takové věci tam jsou. Jsou tam i trestní věci, kde svědci změní výpověď.
10: Tlačíte státní zástupce k tomu, aby se snažili za každou cenu u soudu vyhrát?
11: Je samozřejmě trvalá snaha potom, aby to procento bylo co nejnižší. A to znamená trvalá snaha potom, aby státní zástupci postupovali v přípravném řízení velmi obezřetně, odpovědně, tak, aby naplňovali všechny povinnosti, které trestní řád ukládá, a aby vlastně ale beze strachu, bez obav z toho, že budou následně postiženi i v případě zprošťujícího rozhodnutí, ale s plnou odpovědností stavěli před soud osoby, kde skutečně je dána ta vysoká míra pravděpodobnosti, protože nikdy to není absolutní, to vyslovuje až soud rozhodnutí, tak, aby odpovědně přistupovali ke všem svým povinnostem. Ale to je trvalé úsilí.
10: Rozumím. Ministr Tejc avizoval, že v chystané novele trestního řádu chce výslovně zakotvit povinnost státního zástupce nezamlčet žádný důkaz, který svědčí ve prospěch obviněného. To reaguje na to, že se něco takového děje, že někde záměrně zamlčujete důkazy, které by byly v neprospěch obžaloby?
11: To absolutně odmítám, tuto tezi. Státní zástupci mají povinnost v přípravném řízení, je to takzvaná zásada oficiality, vyhledávat všechny důkazy nejen v neprospěch, ale také ve prospěch obviněných osob a s takovými důkazy se vypořádávat v obžalobách, a tomu se tak i děje. A vedle toho má obviněný samozřejmě také obhájce, který může doplňovat nebo dávat návrhy na doplnění dokazování, ale ani to nezbavuje státního zástupce povinnosti najít takzvaně materiální pravdu, to znamená i nacházet a hledat důkazy ve prospěch obviněných.
10: Proč to tedy vláda chce doplnit do trestního řádu?
11: Já tomu moc nerozumím. Já myslím, že tahle povinnost už tam mnoho let je.
10: Když se vrátím k výroční zprávě, kterou jste v pondělí vydali, vy už jste říkala v úvodu, že kriminalita v Česku zůstala v loni podle těchto dat zhruba na úrovni roku 2024. Zároveň ale z té zprávy vyplývá, že přibývá případů s vysokou agresí, a to především u dětí. Čemu to připisujete?
11: Tak my jsme studovali i různé statě a odborné studie psychologů, psychiatrů. Státní zástupci také problematiku kriminality dětí debatují s odborníky. A je to, myslím, celkový posun. Je to i otázka motivací u dětí. Je to snaha i napodobit některé negativní vzory. Je to otázka i sociálního, rodinného prostředí. Tam, kde se radikalizují rodiny a je vyhraněné prostředí, tam se obvykle radikalizují i děti. Prostředí sociálních sítí u velmi malých dětí, které ještě nemají vyvinuty všechny říkám, možná nemají tu dokonalou představu o tom, jaké nebezpečí na ně v internetu čeká a nemají vyvinuty veškeré rozumové a jaksi mravní východiska, ze kterých potom ten dospělý člověk už hodnotí obsah internetu, tak velmi často jsou buď obětí trestného činu, anebo se mohou dopustit i pachatelství trestného činu právě z nedostatku těch rozumových vlastností ještě v době, kdy informace získávají. To se odráží například i v sexuálně motivovaných trestných činech. No a potom se tu objevuje i zážitkové násilí, které je sice výjimečné, ale už se tu objevuje také.
10: Co to je zážitkové násilí?
11: To jsou případy, kdy děti absolutně bez vztahu k oběti trestného činu se organizují tak, aby oběti ublížili. Je to oběť obvykle náhodná a to uspokojení těch dětí přichází právě co by v podobě toho zážitku z násilí, kterého se dopouštějí na dalších osobách.
10: Kolik takových případů v Česku bývá?
11: Ty případy jsou spíše výjimečné, jsou jednotkové, ale dříve se to vůbec neobjevovaly. A to, co nás znepokojuje, je, že se jedná o organizovanou trestnou činnost. To znamená, že děti vyhledávají vrstevníky pro to, aby se tohoto násilí dopouštěli. Ale vedle toho je tu celá řada dalších indicí o tom, že agrese mezi dětmi roste a to také proto, že se nám přelévají typy trestných činů v rámci majetkové trestné činnosti směrem od krádeží k loupežím, kde je znakem násilí, ublížení na zdraví, znásilnění. To jsou počty, kdy, když srovnáme 10 let nazpátek, tak jsme zaznamenali 40% nárůst v minulém roce.
10: Na základě toho všeho, co říkáte, je rozumné snížit věkovou hranici pro trestní odpovědnost?
11: Myslím, že je rozumné vést debatu, která by měla být podepřena odborníky, odbornými stanovisky. My jsme přispěli ve zprávě o činnosti k této debatě, myslím i tím, že tam předkládáme dostatečná data o tom, že pokud by chtěli politici a moc zákonodárná postihnout minimálně 60% násilného jednání, kterého se dopouštějí děti pod 15 let, tak je na místě nepřemýšlet pouze o hranici 14, ale začít se zabývat i hranicí 13 let, protože mezi tyto dvě věkové kategorie je násilná trestná činnost rozprostřena po 30%. Ale pro mne je, pokud tato debata má být na místě, tak ve vztahu pouze k těm nejzávažnějším násilným trestným činům. A vedle toho je ale možné vést i alternativní debatu o tom, že v případě, že děti se dopouštějí recidivního typově závažného jednání, tak by tu měl případně existovat i ústav, který zamezí recidivě, to znamená zjednodušeně řečeno ochrání společnost před dětskými pachateli tím, že budou umístěny do ústavu, ať už ochrany.
10: Takže jestli to chápu, něco na způsob vězení, ale nebylo by to podle trestního zákoníku.
11: Já nechci říct úplně na způsob vězení, protože by to mělo mít spíše výchovný směr, ale co by bylo podobné, tak to by bylo střežení, ano.
10: Ve výroční zprávě upozorňujete také na nárůst kyberkriminality. Jaké jsou v tomto směru ty hlavní trendy?
11: Tak převážná většina těchto trestných činů cílí na majetek poškozených osob, takže majetková trestná činnost má jasnou převahu a tvoří převážnou většinu trestných činů, jak v tom reálném světě, tak i v tom kyberprostoru jako takovém. Jsou to obvykle podvody a krádeže, ale vedle toho v posledních letech jsme zaznamenali velmi závažný trend a to je legalizace výnosů z trestné činnosti, kdy se objevují organizované skupiny i mezinárodního charakteru, které proto, aby mohly legalizovat výnosy, to znamená zastřít původ právě peněz, které pocházejí z podvodů, tak najímají fyzické osoby proto, aby si zakládali účty, ať už s nějakou legendou podvodnou nebo s nabídkou rychlého výdělku a tyto osoby se stávají takzvanými bílými koňmi a tyhle bílé koně potom jsou obvykle ti, kdo jsou potrestáni, protože tu organizovanou zločineckou skupinu případně se podaří ustanovit jen málo kdy, ale obvykle policii se podaří ztotožnit fyzickou osobu s účtem, který založí právě pro tyto účely a ta osoba je poté stíhána buď z nedbalostního nebo úmyslného trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti a vlastně tak napomáhá i organizovanému zločinu. A nejvyšší státní zastupitelství zastupitelství se podílí s policií a bankovní unii na preventivním programu, který je nazván jako Nebuď bílým koněm, a myslím si, že tyto preventivní aktivity mají veliký význam právě i při snižování tohoto typu kriminality.
10: Kolik takových případů je?
11: To jsou stovky případů, které jsou navázány právě na podvody. Ty, které jsou odhalené, ale myslíme si, že je veliké množství i latentní kriminality, to znamená i té neodhalené.
10: Vy dlouhodobě figurujete na čelních místech žebříčků nejvlivnějších žen v Česku. Časopis Forbes vás letos zařadil na druhé místo za nejbohatší Češku Renátu Kellnerovou, až za vámi jsou další podnikatelky, manažerky nebo političky, včetně ministryně financí. Máte pocit, že je to zasloužené, že opravdu máte tak velký vliv v Česku?
11: Tak to hodnotí ti, kdož ten žebříček sestavují.
10: Proto se ptám teď vás, jak to hodnotíte.
11: Pro mě je to vždycky věc, která je vlastně jako určitým hodnocením výkonu mé práce, a já jsem vliv vždycky vnímala jako možnost měnit věci k lepšímu, takže věřím, že i tyto žebříčky mají přispívat k tomu, abychom měnili věci k lepšímu.
10: Takže vám to dělá radost?
11: Já myslím, že to každému dělá radost, když je oceněn, samozřejmě. I mě to dělá radost.
10: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
11: Já děkuji za pozvání a někdy naslyšenou.
10: Jinak připomenu, že samozřejmě i tento pořad můžete kdykoliv slyšet ze záznamu v našem archivu, na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
12: Co mají společného Česko, Slovinsko a Albánie? To, že loni nesplnili svůj závazek vyplývající z členství v Severoatlantické alianci NATO. A to je dávat na obranu své země alespoň 2% HDP, tedy velikosti své ekonomiky. Česko závazek neplní dlouhodobě a dluh jen vůči vlastní armádě tak dosahuje přes 250 milionů korun. Abychom dohnali zaostávání i vůči ostatním zemím, stát by měl navíc vydávat ne 2, ale 3% HDP. To zjistila mimo jiné nová studie Centra veřejných financí a její spoluautor, ekonom Jan Pavel, bude hostem dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Téma probereme i se zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO Jakubem Landovským. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Už za pár dní si budou členské země NATO vyjasňovat svůj přístup k zajištění obrany schopnosti proti případnému útoku nepřátelské země na summitu v turecké Ankaře. V Česku se o akci mluví hlavně kvůli ostrému sporu mezi vládou a prezidentem, který se stal členem delegace až na zásah ústavního soudu. Spojence ale budou zajímat jiné věci než české hádky, a to plnění našich závazků. A to nejen těch starých, ale i těch nových. Vysvětluje dlouholetý člen armády, nyní zástupce náčelníka vojenské kanceláře prezidenta republiky Otakar Foltín.
13: 2% jsou závazek z Walesu z roku 2014. Aktuálně americký spojenec ústy Donalda Trumpa požaduje 3,5% vojenských výdajů a 1,5% souvisejících výkonů. Upřímně řečeno, představte, že budete mít dítě v 5. třídě a budete řešit, že má udělat reparát z 2. třídy. To asi není řešení.
12: Adekvátní výdaje na obranu jsou podle expertů v současné situaci přitom nutné. Poměrně blízko totiž máme velmi silně vyzbrojené Rusko, které momentálně vede válku na Ukrajině. A neplatí argumenty, že by na další válku už nemělo. Pokračuje Foltín.
13: Rusko má mnohonásobně slabší ekonomiku než státy Evropské unie. A jestli už to počítáte jakoliv, tak 10x, 15x slabší ekonomika i se všemi těmi svými nerostnými zdroji. Prostě skutečně je to taková velká benzínka s velmi neefektivní ekonomikou a autoritativním způsobem vlády, který je ekonomicky velmi neefektivní. Nicméně na druhou stranu je to velmi agresivní režim, který více než 40% státních výdajů utrácí na vojenské nebo bezpečnostní účely. Takže když váš oponent, který nás sám nazývá nepřítelem, my jsme Rusko tak to nenazvali, tak to nazývá Rusko nás výslovně mimo jiné Českou republiku. Když někdo, kdo vás označuje za nepřítele, vydává na obranu přes 40% státních výdajů, tak nemáte jinou možnost, než s tím něco dělat, a rozhodně nestačí vzít to na vědomí.
12: Rusko. Mimochodem podle údajů z roku 2024, které má k dispozici generální štáb armády České republiky, vydávalo na zbrojení skoro 7% HDP. Argumenty, že je ruská ekonomika ale celkově slabá a není tak třeba se bát, neplatí ani podle bezpečnostního analytika z Karlovy univerzity Vojtěcha Bahenského.
14: Obranné schopnosti často záleží na takzvané paritě kupní síly. Jednoduše prostě plat vojáka, řekněme v Německu, bude úplně jiný než plat vojáka v Rusku, což je část vysvětlení toho, proč ta ruská ekonomika, která se nám může zdát při té jako přepočtu tržním vlastně měn jako velmi malá, vlastně je v tom materiálním výkonu a třeba počtu vojáků jako relativně velká a je schopná tu armádu zaplatit poměrně velkou. Druhá věc pak je, že pokud se uvažuje o nějakém jako větším konfliktu, který se snažíme odstrašit, tak ten by pravděpodobně nastal až po skončení války na Ukrajině, zvláště v případě, pokud ta mobilizace ruské ekonomiky v obranném sektoru bude pokračovat.
12: Pro Česko to znamená, že nemá na vyzbrojení a odstrašení agresora neomezený čas. Pokračuje Vojtěch Bahenský.
14: Většinou se bavíme o tom, že míříme tím našimi obrannými schopnostmi někam v horizontu 5 až 10 let, kdybychom měli tu naši obrannou schopnost zvýšit. V rámci NATO vždycky budeme mířit výše než je Rusko, protože my chceme, aby neexistovaly žádné pochybnosti o tom, že bychom případný konflikt vyhráli. Zároveň samozřejmě s tím, jak se zvyšují pochybnosti nebo nejistoty ohledně míry zapojení Spojených států, tak tu rovnici také upravuje, pokud to je čistě Evropa versus Rusko, ta rovnice vypadá trochu jinak.
12: Experti se tedy shodují, že 2% HDP, což je v letošních cenách asi 180 miliard korun, je spíš minimum výdajů na obranu. Jak to vlastně vypadalo v minulosti? Kolik je tedy to správné číslo dnes? O tom je nová studie Centra veřejných financí při Karlově univerzitě. Její hlavní autor Jan Pavel, ekonom a do loňska také člen Národní rozpočtové rady, je s námi ve studiu. Dobrý den.
15: Dobrý den.
12: Když se podíváme tedy do historie, jaké výdaje na obranu byly v evropských zemích, včetně Česka, tehdy asi Československa, vlastně obvykle, protože

0: je vlastně historická anomálie a musíme se prostě smířit s tím, že ten standard je posunutý výš.
1: Dá se říct, lidově řečeno, kde na to tehdy ta země brala? Jako bylo to běžné, že se teda i dříve zadlužovala na to, aby mohla se vyzbrojit?
0: Pokud se podíváme například na období po druhé světové válce a podíváme se tedy na státy demokratické, nikoliv na ten socialistický blok, tak tam například v 50. a 60. letech vidíme, že oni tu úroveň vysokých obranných výdajů udržovali, aniž by měli nějaké vysoké deficity. Prostě ta úroveň těch výdajů byla chápána jako standardní. Můžeme se na to dívat, že je to vlastně nějaká pojistka, kterou každý rok platíme, a protože to je běžný výdaj, tak to mám krýt běžnými výdaji. Takže nebyl žádný důvod a ekonomicky ani není doteď žádný důvod financovat obranné výdaje dluhově.
1: V té vaší studii píšete o tom, že s koncem studené války mezi bývalým sovětským blokem a Západem přišel i ten zlom v těch výdajích na obranu a že od té doby šlo o čerpání takzvané mírové dividendy, kdy Evropa zjevně tedy věřila, že válka už nebude a není potřeba zbrojit. Dá se říct, kdy to období zhruba skončilo? A co pak udělala většina zemí?
0: Tak takovým asi předělem hlavním byla ta první část ruské invaze na Ukrajinu v roce 2014. Řada států začala postupně zvyšovat ty obranné výdaje, nicméně skutečně jakoby ta hlavní rána přišla potom s tou plnohodnotnou invazí Ruska v roce 2022 na Ukrajinu. Tam už skutečně téměř teda všichni začali tlačit nahoru ty výdaje a samozřejmě obecně k tomu přispěl i tlak americké administrativy po nástupu prezidenta Trumpa.
1: A jak k tomu navyšování výdajů tedy přistoupily ty jednotlivé země Evropy?
0: Můžeme identifikovat několik strategií, zejména Dánsko je příkladem velice zodpovědné fiskální strategie, kde si tedy zřejmě uvědomují, že prostě to není nějaké atypické období, je to nový standard a musíme tu fiskální politiku tomu nastavit. To znamená, tam, když se podíváme na změnu mezi roky 2019 a 2024, tak vidíme prostě, že Dánové byli schopni zvýšit ty obranné výdaje poměrně významně a udržovat své saldo hospodaření v přebytku. Prostě snižují jiné výdaje, opravují i příjmy. Jinou alternativní cestou je opět fiskálně zodpovědnou cesta pobaltská, kde opět tedy se jednoznačně chápe, že obranné výdaje jsou permanentní a pobaltské země přistupují ke zvyšování daní. A pak zde máme příklad polský, které tedy se rozhodlo poměrně rychle a razantně dovyzbrojit armádu a samozřejmě v tom krátkém období těžko rychle přizpůsobíte tu strukturu fiskální politiky, takže tam vidíme velký deficit veřejných rozpočtů, ale je nutné říci, že drtivá většina toho deficitu je generována zvýšením jiných výdajů, než jsou výdaje obrané.
1: Čili jinými slovy, buď státy zvyšovaly svoje příjmy nebo dluh na to, aby mohly ty své závazky být obrany schopné v rámci aliance plnit. My jako Česko, ale jsme tedy vlastně se rozhodli, když to zjednoduším, jít jinou cestou a to je, že prostě nebudeme plnit ten závazek, protože jsme nesplnili ty 2% HDP vlastně ani jednou od toho roku 2014. A premiér Andrej Babiš už avizoval, že to nesplníme ani letos a vlastně to říká jako tím, že na to nemáme právě. Tak je to tak, že na to nemáme?
0: Ta argumentace, že na to nemáme, je ve své podstatě úplně nesmyslná. Ano. To je skutečně jenom o tom, jestli chcete ty peníze na to vynaložit, jestli jste ochotní na to zvýšit daně. To je otázka priorit. Samozřejmě, že na to máme. Je to jenom prostě ta otázka ochoty a připustit si to, že ono to podfinancování armády, které z toho plyne, má nějaká negativa. Oni teď nejsou možná vidět. Teď vidíme to procento. Ostatní se tedy na nás pravděpodobně v té Ankaře budou dívat tak jako divně, že teda nejsme ochotní přispět, ale materiálně se to projevuje prostě v tom, že naši vojáci, pokud by se něco stalo, tak prostě budou mít horší vybavení, staré věci, nedostatečnou ochranu a tak dále. Zvyšuje se pravděpodobnost toho, že prostě ztratíme v tom boji, na rozdíl od těch vojáků jiných států. A druhá věc, samozřejmě je to třeba vidět i na úrovni proti dronové a protiraketové ochrany tady toho území. Ta je vlastně nezajištěna, když to zjednodušeně řeknu. A to jsou všechno věci, které když my ty výdaje nebudeme zvyšovat, tak se budou zhoršovat.
1: Vy jste se právě na tu materiální vybavenost armády díval. Já jsem v úvodu citovala to číslo 250 milionů. Myslím, že to je konkrétně až 255 miliard korun. Můžete ho vysvětlit vlastně, jak jste k tomu došel? Co to znamená taková to podvybavenost?
0: Ta podvybavenost je ve své podstatě hodnota materiálu.

0: munice, zbraní a různých systémů, které by ta naše armáda měla, pokud by se od roku 2014 vynakládala 2% HDP na obranu. Takže to je jeden aspekt té podívanosti. A druhý aspekt je ten, že se můžeme podívat, jak si stojíme relativně vůči ostatním státům a tam prostě vidíme, že když se srovnáme s Polskem, tak naše vybavenost není ani poloviční, samozřejmě při zohlednění počtu obyvatel, a když se srovnáváme s Finskem, tak není ani třetinová. To znamená, tady prostě vidíme ten obrovský rozdíl mezi tou kvalitou vlastně vybavenost těch armád a věcně se to také projevuje tím, že my nejsme schopni naplnit to, co jsme slíbili Severoatlantické alianci, to znamená ty schopnosti, jako je například vybudování té asi známé těžké brigády.
1: A zajištění protivzdušné obrany. Takže to má konkrétní dopady, že nejde prostě fakt jenom o to říci, je, musíme naplnit 2% nebo 3. A teď se dostáváme k tomu, že země NATO se dohodly v loňském roce v Hágu, že je třeba navýšit výdaje v každé zemi na 3,5% HDP čistě na obranu a 1,5% na posílení bezpečnosti, tedy což má být hlavně sítě, kyberbezpečnost a tak dále. A má to být tedy do roku 2035. Co to konkrétně pro Českou republiku znamená, protože vy jste to počítal, co to znamená, abychom tedy plnili ty závazky i v těch dalších letech.
0: Abychom došli do těch 3,5%, protože ta naše studie se věnuje těm jádrovým výdajům,
1: vojenským.
0: Ano, přesně tak, nikoli v těm vedlejším. Takže to by znamenalo, že bychom teď museli každý rok začít zvyšovat ten objem výdajů zhruba o 0,2% HDP, takže si dejme tomu představme ročně o těch 18-19 miliard korun by to muselo narůstat. A druhá věc, museli bychom přistoupit k úpravě daní anebo snížení jiných výdajů, protože ty naše simulace ukazují, že když bychom toto celé chtěli financovat na dluh, s čím zatím implicitně tedy počítá naše podoba fiskálního pravidla, tak bychom narazili do 10 let buď na 3% hranici deficitu, anebo na hranici dluhové brzdy. Takže ono ve skutečnosti to financování dluhové je nejen ekonomicky neracionální, ale vlastně v té situaci, kdy máte ty fiskální pravidla, tak i vlastně nemožné.
1: Jasně, ty 3% to jsou fiskální pravidla dané Evropskou unii. A dluhová brzda je náš vlastní zákon, vlastně, že státní dluh dohromady nesmí překročit 55% HDP. Takže to bychom nesplnili bez toho, že by se zvýšily daně, je to tak?
0: A nebo by se snížily výdaje. A teď je myšleno, pokud hovořím o snížení výdajů, tak to úplně nemusí znamenat, že musíte snižovat nominálně ty výdaje, ale relativně vůči HDP. Takže například, když nějaké výdaje zafixujete na té samé úrovni nominálně, tak oni vám časem jakoby relativně klesají a vytváří vám prostor pro navýšení těch obranných výdajů, čili nemusíme si zatím představovat nějaké brutální škrty. Ano, je to spíše jako nějaká střídmost v těch ostatních výdajů. Položkách.
1: Minulá vláda tvrdila, že loni jsme ta 2% HDP výdajů na obranu splnili. Prověrka na to ale pak neuznala některé výdaje, které byly problematické od začátku. Ostatně vy jste na to upozorňoval ještě v Národní rozpočtové radě. To byly třeba investice do stavby dálnic maskované jako obrané. Takže to nakonec neplníme. A teď ta současná vláda Andreje Babiše tvrdí, že výdaj na obranu může být třeba nová vojenská nemocnice nebo přestavba letiště v Karlových Varech, které by sloužilo i jako vojenské. Je tohle nějaká specialita Česka, ta snaha chovat se ne chytře, jak také zaznělo na tom semináři ohledně té vaší studie, ale vychytralé a schovávat do obrany výdaje na něco úplně jiného?
0: Já si pamatuji, že někdy před 5-6 lety například v tisku proběhla i snaha Německa, kdy nějaký německý politik říkal, že by bylo dobré, aby se do obranných výdajů počítali rekonstrukce jejich mostů. Byla tady nějaký výstřel ze strany Itálie ohledně mostu na Sicílii, že by se dal za vojenský, ale ono to vždycky jako poměrně rychle jako zmizelo. Protože prostě zřejmě někdo tam jako jednoznačně vysvětlil, že to je celé nesmyslné. My tady jsme si bohužel teda museli projít touhletou trapnou situací, kdy na to ani člověk nemusí být znalec metodiky na to, aby prostě pochopil, že pokud má být něco vojenský výdej, tak musí buď přímo souviset s tou armádou, anebo to musí být nějaký více náklad způsobený nějakými přesnými vojenskými požadavky. A bohužel teda museli jsme dostat oficiální vyjádření na to, že teda to Byť dálnice jako taková to není. A tyhle ty úvahy o těch nemocnicích a tak dále jsou vlastně zase jako úplně to podobné a úplně nevím, proč bychom si museli tímhletím znovu procházet. Ano, pokud by Severoatlantická aliance řekla, my potřebujeme, abyste postavili na vašem území novou nemocnici, která bude tady proto, pak nechť ano, já nevím, jestli to na to chce nebo nechce, spíš si myslím, že to nechce, tak pak by to bylo ano, ale ve smyslu, že postavíme nějakou nemocnici a můžeme tam léčit vojáky, tak to jsem řekl, výdaj není.
1: No a nebude ta situace vlastně úplně stejná v tom letošním roce, protože pokud vím, tak 20 miliard na dálnice v rozpočtu ministerstva dopravy jako výdaj na obranu tam zůstal.
0: Tam zůstal jakoby v té naší rozpočtové dokumentaci z toho vyjádření právě už i premiéra Babiše někdy před další dobou, už jako je jasné, že prostě na to jim řeklo, že se to neuzná. To znamená, my to tam jako formálně teď budeme být, což je nějaká
1: jasně,
0: naše
1: ale
0: kolonka.
1: Uznáváme, že nesplníme
0: ale
1: vlastně.
0: Jako rozhodně už nikdo doufám nebude tvrdit, že teda máme 2%, protože tam máme ty dálnice.
1: Vláda a nejenom ta současná, teda vlastně i ta minulá často argumentují, že není možné prostě lpět jenom na nějakých procentech, jestli 2%, 2,5%, 3%, pokud jde o výdaje na obranu, protože armáda to pak vlastně není ani schopná utratit, protože za těmi procenty nízkými jsou stovky miliard a že se musí hlavně investovat efektivně. Nemají v tomto vlády pravdu?
0: Tady tu debatu o tom, že se musí investovat efektivně, vlastně tady posloucháme někdy od toho roku, možná i před tím rokem 2014. To znamená, ty peníze, které na to sleduje, je vlastně jako jakýmsi tím indikátorem toho, že když je tam nedáte, tak ty prostě ty schopnosti vy nedosáhnete. Samozřejmě, můžete tam dát hodně peněz a můžete udělat nějakou chybu v tom rozhodování. Ale já si úplně nemyslím, že ty státy, které to plní a které tam ty peníze dávají, tak prostě, že my si můžeme tady říkat, že my jsme jako chytřejší než oni, a vlastně za míň peněz toho dosáhneme víc. Já si prostě myslím, že takhle to není. A ono zase, kdyby někdo jenom chtěl, aby se podíval na tu vybavenost, srovnal si to Finsko nebo Polsko s námi, stačí prostě z obvyklých veřejných zdrojů se podívat na jejich vybavenost letectva, na jejich vybavenost protiletadlovými komplety a tak dále. A to samo o sobě je poměrně jako jednoduchý indikátor, kde vidíte ten propastný rozdíl.
1: Častý argument také je, že spousta peněz z těch státních výdajů na obranu vlastně odplývá do zahraničí, že nekončí u českých firm, protože třeba se objednají americké stíhačky, jo, což to zjednoduším. Jak to je v téhle části? Dají se ty výdaje na obranu brát i tak, že to jsou investice do českého průmyslu, že to podpoří ekonomický růst a tím se nám to zase vrátí?
0: Ta doba od někdy 30. let minulého století, kdy jsme si prostě na území našeho státu vyráběli tanky, dělostřelectvo, letadla, palné zbraně a tak dále, ale je dávno pryč z toho důvodu, že prostě by se to ekonomicky nevyplatilo. To znamená, je jasné, že počet výrobců dělostřelectva letadel je omezený na světě a my se tomu nějakým způsobem musíme jako přizpůsobit. Že nelze očekávat, že všechny ty obranné výdaje půjdou do tuzemského průmyslu. On se do toho zapojuje, máme tady nějaké rozvinutější oblasti, nějaké méně, ale to, že to může trochu pomoci některým průmyslovým odvětvím, je spíše nějaký bonus, než vlastně to, co bychom od toho dominantně měli očekávat. A druhá věc, jestliže ty obranné výdaje budeme zvyšovat nyní, tak v současné fázi ekonomického cyklu, kdy ta ekonomika uzavírá zápornou produkční mezeru a dostává se do kladné, tak to vlastně znamená, že ta fiskální politika, ta expanze nebo nárůst výdajů, který tady vidíme, bude mít velice omezené dopady do toho ekonomického růstu, ať jsou to obranné výdaje nebo jakékoliv jiné.
1: Jaké ty dopady zhruba mohou být?
0: Standardní hodnota odhadovaných multiplikátorů v České republice je poměrně nízká. U investic ty studie hovoří někde kolem 0,7, ale to ještě právě ve fázi nějakého zpravidla záporné produkční mezery, když nemáte vlastně čerpané zdroje. Ta naše studie spíše se kloní tomu, že ten multiplikátor je někde kolem 0,3. Takže vy do toho zjednoduše řečeno dáte miliardu a v hrubém domácím produktu vidíte 300 milionů. Takže není to žádný velký tahoun, ale jak říkám, ono to je prostě česká ekonomika je malá, otevřená a tady prostě ty multiplikátory jsou strašně nízké.
1: Naším hostem byl Jan Pavel z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy. Děkuji za rozhovor.
0: Děkuji.
1: Hlídat plnění našich závazků vůči NATO má od letoška vládní zmocněnec a nově i šéf sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Jakub Landovský. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: S jakou informací pro spojence pojedou představitelé Česka na summit NATO do Ankary? Podle vás je jisté, že ani ta 2% výdajů na obranu letos nenaplníme tedy, nebo to není ještě jisté?
2: Letošní rok je stále otevřený, ale Česká republika zvolila, a možná to tak nebudou mít všichni spojenci, naplánovat obranné výdaje až do roku 2035, tak jak žádá výsledek summitu v Hágu. A tou první dobrou zprávou je, že Česká republika nerozporuje 3,5% na obranu v těch čistých obranných výdajích v roce 2035. Výhledově to splníme a samozřejmě je dobré připomenout, že kromě té kategorie 3,5 je tam ještě kategorie těch obranných výdajů, které jsou s obranou související a tam bychom měli relativně rychle dosáhnout toho 1,5% závazku, nad který už nelze nic počítat. Takže pokud jde o tyhle ty dvě čísla, tak tam problém není, ale samozřejmě budeme porovnávat, jak tomu bude letos, jak to bude příští rok a kdy vlastně splníme i ten závazek původní, tedy závazek z Walesu a konečně historicky poprvé po 20 letech překonáme tu hranici 2% na obranu.
1: Takže letos je to pořád otevřené, jestli nakonec ty 2% skutečně dáme na obranu, čili že by se dodávaly nějaké peníze ještě do obrany během letošního roku?
2: Letos je to skutečně nejenom otevřené, ale dramatické, protože rok už je plně v běhu. My jsme dneska skoro v červenci a samozřejmě rozpočtové krytí projektů, jejich prostě postup, značí, že jistota tady rozhodně není. Já bych řekl, že budeme nakonec všichni vlastně rádi, pokud budeme na tom lépe než v roce 2025. A jenom připomenu číslo schválené aliancí pro rok 2025 a to je v přepočtu na HDP 1,85%.
1: Čili vy nevylučujete změnu rozpočtu na letošní rok ještě?
2: Změna rozpočtu vyloučit nelze, ale vláda bude o rozpočtu jednat, myslím, v těsné návaznosti na výsledky summitu v Ankaře. Což je vlastně dobře, protože ona bude mít všechny informace o tom, jak si stojí spojenci, jak si stojíme my, jaká je urgence ze strany Spojených států a potom rozhodne, jestli zkusíme dosáhnout maximálního výsledku z těchto prostředků, anebo zda bude otevřena či znovu otevřena otázka nějakých transferů. Případně obranné výdaje se dají plnit samozřejmě i skrz alianční fondy nebo programy, které umožňují pomáhat třeba Ukrajině. A ty všechny možnosti bude mít vláda na stole a zvolí nějakým způsobem s ohledem na naší jako ekonomickou situaci, fiskální situaci. Situaci, rozumný postup, který naplní spojenecké závazky, neohrozí veřejné finance, bude dlouhodobě kredibilní, ale já si dávám veliký pozor na to, abych komukoliv slíbil, že už v roce 2026 překonáme 2% na obranu. Prostě jsem tady v tom trošku opatrnější, ale na druhou stranu mám téměř jistotu, že rok 2027 bude plánován tak, aby jsme nejenom dosáhli, ale udrželi se nad úrovní 2% HDP na obranu.
1: Je vláda podle vás připravena skončit s tou praxí, kdy se za vojenské výdaje vydávala třeba stavba dálnic? Což nás právě stálo i to neplnění těch výdajů v loňském roce?
2: Tak vláda je především poučená tím, jak ta činnost té předcházející vlády vlastně uspěla. Tady je třeba říct si jednu úplně základní větu. Česká republika nerozhoduje o tom, co bude nakonec uznáno za obranný výdaj. O tom rozhoduje Severoatlantická aliance. Tady hodně jde o argumentaci, hodně jde o, řekněme, schopnost předkládat věci, které opravdu mají dopad na schopnosti, přímý či nepřímý. A tady si myslím, že ta špatná zkušenost těch minulých 2 let povede k tomu, že vláda bude říkat věci tak, jak jsou. A proto myslím, že i premiér komunikoval stejně jako já, že ta šance třeba na rok 2026 tu příliš není. Jo? Myslím si, že to je změna přístupu k obranným výdajům, změna dosti jakoby radikální. Samozřejmě jsme v situaci, kdy probíhá nějaká velká atlantická roztržka, ono to má nějakou i cenu v té alianční soudržnosti, ale je to podle mého názoru lepší, než si vytvářet iluzi obranných výdajů, která potom nebude v NATO krytá realitou.
1: Děkuji za vysvětlení a za rozhovor. Naschledanou.
2: Nápodobně, krásný den.
1: Tolik z dnešního dílu. Naším hlavním hostem byl ekonom Jan Pavel z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy a také šéf sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Jakub Landovský. Loučí se Jana Klímová.
3: Kdyby peníze na vašem účtu mohly mluvit, řekli by vám, jak se o ně postarat v dnešní ekonomicky nejisté době. Ale protože mluvit nedokážou, zeptá se za vás Český rozhlas Plus renomovaných ekonomů, analytiků nebo národohospodářů. Poradí, kde šetřit, kam investovat, na co se připravit. jak se chovat, abyste se nebáli podívat na účet, vám poradí týdeník Řečí peněz. Každý čtvrtek po 11. hodině dopoledne, v repríze po 19:30 večer na Plusu a také na webu rozhlas.cz a v podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
4: Široký úsměv, tmavé vlasy, zvonivý hlas a také velká kuráž jsou charakteristické pro Boženu Laglerovou, první rakousko-uherskou a později také první československou pilotku a 13. ženu na světě, která měla pilotní průkaz. Narodila se 11. prosince roku 1886 na Královských Vinohradech v Praze.
5: Pocházela z klasické úřednické rodiny, jejíž jednotliví členové a generace se postupně vypracovali z úředníků panství. V současné době by se dala označit ta rodina jako vyšší střední třída.
4: Vysvětluje historik a publicista Michal Plavec. Že se z ní stane pilotka, by ale v dětství hádal málo kdo, protože vystudovala operní zpěv na konzervatoři a dostala angažmá jako solistka ve Vinohradském divadle. Nemocné hlasivky ale nakonec nasměrovaly jinam. Respektive jinam ji pomohl nasměrovat její švagr Václav Felix, profesor ČVUT a nadšený aviatik. A tak se Božena v roce 1911 stává první studentkou Gradeho pilotní školy.
5: Všichni byli překvapení. Po skvělých výkonech se její učitelé rozhodli, že by mohla předstoupit před zkušební komisi a skládat zkoušku již v květnu roku 1911. Což bylo v té době něco naprosto nepředstavitelného.
4: Zkouška ale nedopadla dobře.
5: Začátek té zkoušky byl velmi skvělý, všechno nasvědčilo o tom, že to složí, bohužel závan větru, ta letadla typu Grade, na to byla velmi háklivá, jak to skončilo pádem. Takže zkoušku v tom květnu 1911 neudělala.
4: Navzdory hrůzně vypadajícímu pádu i tomu, že pak několik měsíců strávila doslova zasádrovaná, se ale svého snu nevzdala. Zkoušku nakonec úspěšně složila ještě téhož roku 27. září a stala se první pilotkou v tehdejším Rakousku-Uhersku. A nezůstalo jen u toho. Za 14 dnů na to už si vezla stříbrnou trofej z Hanoveru. Letadla typu Grade, která uměla Božena pilotovat, ale byla příliš pomalá na to, aby s nimi mohla uspět v nějaké letecké soutěži, kde rozhodovala rychlost. Proto byla odkázána na exhibice. Létala v Evropě i v zámoří.
5: Ona říkala sama sobě, určitě se prosadím ve Spojených státech amerických, a sama potom přiznávala, že ji od toho její blízcí zrazovali. Co pro ní bylo těžkým zklamáním, tak to bylo, že vůbec aviatika v té době nebyla ve Spojených státech tak rozvinutá jako v současné době, takže i když oni měli zájem, tak nedokázala najít žádné uplatnění.
4: Bylo jí 28 let a v Evropě zuřila světová válka a Božena nechtěla stát stranou. Opakovaně se jako pilotka hlásila do armády, opakovaně byla odmítnuta. Po vzniku Československa se ale opět dostává na výsluní. Jako první česká pilotka je zvána na nejrůznější akce, vyjmenovává historik a publicista Michal Plavec.
5: Na různé letecké mítinky, na různé letecké oslavy a tak. A nakonec v roce 1926, když byla založena Masarykova letecká liga, tak nejen, že přispívala do časopisu této ligy, který se jmenoval Letec, ale nakonec se stala také členkou přímo ústředí té Masarykové letecké ligy a velmi intenzivně se snažila propagovat rozvoj letectví a především rozvoj takzvaného lidového létání, což znamená létání, které by bylo dostupné pro všechny.
4: Božena Laglerová, první československá pilotka, zemřela 8. října 1941.
3: Osobnost plus.
6: Tak intenzivní vlny veder nebyly dřív obvyklé. Jedná se o výjimečnou událost nejen z hlediska toho, jak vysoko extrémní teploty šplhají, ale i jak velkou oblast zasahují, říká meteorolog České televize Michal Žák. Co může za vlnu veder? Čekají nás další? A co ukazují modely o počasí a klimatu do budoucna?
3: Osobnost plus Světlany Vitovské dnes po 11:30 dopoledne na Plusu. Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova.
7: Český rozhlas Plus. 5 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Bezpečnostní rada státu projedná koncepci armády, zúčastní se i prezident Petr Pavel. Česká firma otevřela školní kryt v Dnipropetrovské oblasti Ukrajiny. Fotbalisté Spojených států porazili Bosnu a Hercegovinu a postoupili do osmifinále mistrovství světa. A bude slunečno, teploty do 26, na jihu Moravy až 29 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Má pokračovat debata o nové koncepci výstavby armády. Po posledním zasedání prezident uvedl, že je důležité, aby armáda věděla, s čím může v následujících letech počítat.
9: Armáda musí mít přehled minimálně na dekádu, s čím se asi tak dá počítat a jaké cíle má plánovat. Potřebuje od vlády naprosto jasné zadání, včetně finančního rámce.
8: Prezident by mohl otevřít i téma nadcházejícího summitu NATO v turecké Ankaře. Pavel si účast vymohl díky předběžnému opatření ústavního soudu. S premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO se od té doby neviděl. O schůzku přitom žádal předseda vlády, ale odmítl. V Dnipropetrovské oblasti Ukrajiny funguje školní kryt, který za pouhé 3 měsíce postavila česká firma. Bunker bude sloužit jako podzemní učebna pro 120 dětí v době častých leteckých poplachů.
10: Pilotní projekt školního krytu postavila česká firma Promstál vedle frontové linie v Nikopolském okrese Dnipropetrovské oblasti, vysvětluje šéf společnosti Petr Stibor.
11: Náklady se pohybují celkově kolem 13 milionů. Vláda České republiky darovala prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí řádově 10 milionů korun. Ukrajinská strana přispěla, řekněme, 1 milionem korun. A naše firma věnovala okolo 2 milionů korun celkových nákladů.
10: Děti z tohoto regionu tak po prázdninách poprvé po 4 letech války půjdou do kamenné školy. Z Dnipropetrovské oblasti Martin Dorazín, Radiožurnál.
8: Portugalsko očekává vlnu veder, teplota může přesáhnout i 40 stupňů Celsia. V hlavním městě Lisabonu a v sousedním Setúbalu kvůli tomu ode dneška platí nejvyšší stupeň varování. Pátek meteorologové výstrahu nejspíš rozšíří i na další okresy. Neobvykle vysoké teploty by měly trvat nejméně týden. Hygienici začínají kontrolovat dětské tábory, zaměří se třeba na pestrost táborové stravy. Zatímco loni kontrolovali i počet umyvadel a toalet, letos už nemusí. Některá pravidla pro letní tábory se totiž rozvolnila. Děti třeba nově mohou pomáhat při přípravě teplých jídel. Organizátoři táboru taky nemusí oddělovat záchody pro dívky a chlapce. V karlovarském hotelu Termal se v 9 hodin otevřou pokladny Mezinárodního filmového festivalu. Nabídnou vstupenky na první 2 promítací dny. Cena vstupenek se nemění.
12: Festival nabízí jak klasické jednorázové lístky na konkrétní projekce za 140 korun, se slevou pak za 120 korun, tak několik variant festivalových pasů. Ty jsou určené pro návštěvníky, kteří chtějí během několika dnů stihnout co nejvíce filmů. V rámci festival pasu pak mají zájemci jako tradičně zdarma vstup na 3 různé projekce denně. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Radiožurnál.
8: Fotbalisté domácích Spojených států slaví postup do osmifinále mistrovství světa. V Kalifornii porazili Bosnu a Hercegovinu 2-0. Úvodní kolo play-off zvládli po obratech taky Angličané a Belgičané. Anglie vyhrála v Atlantě 2-1 nad Kongem a Belgie přehrála Senegal 3-2 po prodloužení. Tenistka Nikola Bartůňková postoupila do 3. kola Wimbledonu. Krajenku Kateřinu Siňakovou porazila ve 2 setech. Bartůňková vyrovnala svůj zatím nejlepší grandslamový výsledek z letošního Australian Open, kde ještě musela hrát kvalifikaci.
13: No, je to úžasný pocit. Já jsem strašně šťastná, že jsem znovu ve 3. kole. V Austrálii se mi to povedlo skladit, takže za mě je to fakt úžasný pocit. Teď je to fakt obrovský úspěch pro mě.
8: Bartuňková si ve 3. kole zahraje s krajankou Barborou Krejčíkovou, která ve 3 setech vyřadila Rusku Andrejevovou. Dál postoupila taky Karolína Muchová po výhře nad Číňankou Chang 2-0 na sety.
14: Překážky na D1 u Brna a nehoda na Lounsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice jsou hlášeny překážky na vozovce. Kilometry 180 až 181 kusy pneumatiky. Na pražském okruhu směr Ruzině v noci opravovali vozovku za sjezdem na Barrandov. Kilometry 16 až 18 měli zavřený pravý pruh. Na kamerách vidíme, že omezení ruší. Na D1 z Prahy do Brna za 9 kříži naopak začínají opravy svodidel. 171. kilometr.
15: Jsou tam skelní čáři v podstavném pruhu, teďka začínají a budou tam opravovat svodidla směrem do příkopy, které jsou pomačkany.
14: A v Ostravě Vítkovicích je už Rudná ulice u Hornbachu plně průjezdná, na Havířov i Porubu uzavírka kvůli mimořádné události skončila. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Bude většinou polojasno, ráno ojediněle mlhy, v jeho východní polovině území bude zpočátku oblačno až zataženo. Teploty dnes vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude až 29. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
16: Devadesátky byly také pěkně divoké a odvázané. Dnes vám to připomeneme reprízou dvou pořadů. V portrétech už za chvíli zavzpomínáme na osud Andreji Absolonové v 90. letech nadějné skokanky do vody a pak světově uznávané hvězdy pornofilmů. Ještě předtím ale Petra Tanclová v repríze pořadu Archiv Plus připomene, že veřejnoprávní rozhlas nabídl v polovině 90. let posluchačům zábavné pořady, které se staly fenoménem.
17: 90. léta přinesla nejen rozhlasákům vytouženou tvůrčí svobodu. Umělci a autoři se již nemuseli držet zaběhnutých kolejí rozhlasových pořadů, ale byla jim dána možnost vytvořit úplně nové a v české kotlině dosud nevídané nebo spíše neslýchané rozhlasové formáty. Tím byly i tzv. Telefonní mystifikace. Jejichž počátky jsou v rozhlasovém éteru spojeny s pořadem Přepadení a se jmény herců Jiřího Macháčka a Lumíra Tučka. V následujících minutách si pustíme ukázky z některých dílů Přepadení, které máme k dispozici v rozhlasovém archivu. Příjemný a zábavný poslech vám přeje Petra Tanclová.
7: Archiv Plus.
17: Pořad Přepadení vznikal v Českém rozhlase pod produkcí tvůrčího týmu s originálním názvem Rádio Mama od roku 1994. Pořad byl založen na telefonní mystifikaci, tedy jednodušeji řečeno na střílení si z lidí po telefonu. Jiří Macháček a Lumír Tuček si vymysleli absurdní situaci a k tomu absurdní žádosti, se kterými budou volat na různé instituce a poté si nahrávali reakce lidí na tyto bláznivé požadavky. Je to podobný formát, který několik let poté napodobili například Leoš Mareš a Patrik Hezucký v jednom ze soukromých rádií. Avšak na rozdíl od podobných relací na soukromých stanicích se Přepadení nesnažilo jen někoho napálit, ale šlo také o to zjistit, kdy lidé pochopí, že jde o mystifikaci a jakým způsobem na ni přistoupí. Takovouto podobu měla znělka pořadu.
18: Co je? Kdo je?
19: Přepadení.
17: Přepadení se vysílalo většinou ve čtvrtek od 14:00 odpoledne na stanici Praha, tedy dnešní dvojce. Jak už bylo řečeno, nešlo jen o to si z lidí udělat legraci. Podle Jiřího Macháčka šlo především o to vygenerovat v lidech postkomunistické společnosti smysl pro humor. Největším úspěchem pro něj bylo, když se člověk na druhé straně hovoru dokázal uvolnit, pobavit a přistoupit na společnou hru. Rozhovory se nevysílaly živě, protože po telefonní hře se napálenému člověku muselo vše vysvětlit a zeptat se, zda nevadí, pokud se telefonát v Přepadení odvysílá. Předtočené rozhovory se vždy sestříhaly, aby výsledek budil dojem živého přenosu. I díky vybrané hudbě působily telefonáty v rámci jedné epizody jako jednotlivé scénky, které spojovalo jedno téma. Vytvořil se tak nový dramatický útvar, který obsahoval jak zábavné, tak publicistické prvky. Prvním z telefonních vtípků, které si představíme, zastupoval Jiří Macháček pod jménem Bareš a Lumír Tuček pod jménem Trefný, vymyšlenou společnost Eko Ekl, která se chce zbavit půdy zamořené rtutí. Kvůli tomu volali do firmy, která se zabývá čištěním zeminy a vody od ropných látek. Telefonát byl odvysílán v první polovině září 1994.
19: Dobrý den, tady je inženýr Trefný. Dobrý den, prosím vás, volám dobře na asanaci půdy a vody?
20: Ano.
19: Prosím vás, zamořená půda, když je rtutí, co se s tím dá dělat?
20: No, pane, to já nevím. My se tím nezaobíráme rtutí, my děláme pouze od ropných látek. A kromě toho, jako pan ředitel, který se v tom vyzná, tady momentálně není.
19: Tak to nám není splatný. A teďka nám teda řekněte tu ropu, jak teda se to ruší.
20: Já vám řeknu, jak to děláme my, jo. My to zásadně vytěžíme teda.
19: Tady Bareš, já to mám vedle na drátě, paní. No. Prosím vás, kam dáváte teda tu přetěženou zeminu kontaminovanou?
20: No, to odvážíme na naše stálé pracoviště.
19: A kde to je?
20: V Dvorci u Nepomuku a na Hradčanech, u Mimoně.
19: Že bychom tam něco teda odvezli, jako?
20: Pokud jako tam budete chtít něco odvést, tak samozřejmě byste museli s námi prvně podepsat smlouvu.
19: No to se podepíše potom.
20: No to ne, to jako potom prvně smlouvu přece.
19: To jsou havarijní věci, prosím vás, tam jde o pitnou vodu.
20: Pokud jde o havárii, tak to lze odvést okamžitě. Ale
19: no tak nám řekněte tu adresu a my to tam vezem.
20: A kolik toho je?
19: 6 nákladňáků.
20: 6 nákladňáků, a odkud to povezete?
19: No tady z Prahy.
20: Já bych byla radši, kdybyste se domluvili s panem ředitelem, protože o takových věcech já nerozhoduju.
19: No, pan ředitel je pryč, jo, samozřejmě, zase někde.
20: A vrátíme poledne, takže když mi necháte kontakt, já nevím, pokud to do toho oběda vydrží.
19: To nevydrží, jako. Nebo víš co, necháme to tam a prostě řeknu, že nám to nechtěli vzít.
20: Prosím?
19: No my prostě řekneme, že jste to nechtěli vzít.
20: To přece nejde, abyste na něčí pracoviště navezli zemínu a pak prohlásili, že vám to nechceme vzít. Já tomu vůbec nerozumím, jako.
19: To sledujeme, že tomu vůbec nerozumíte. No. My prostě chceme na vaše pozemky vyvíjet zeminu, že jo? A no. Vy nám nechcete říct adresu těch pozemků prostě.
20: No já teda jednak vůbec nevím, s kým mluvím, jo.
19: No já tady do inženýr Trefný.
21: Já jsem Bareš.
19: Eko. Ale prosím vás, tohle
20: já
19: to takhle
20: jsem... Odkud jste?
19: My jsme firma Eko Eko.
20: Eko. Nezlobte se na mě, ten váš přístup je trošku divnej.
19: No ale co máme dělat? Lidi nám řvou, pitná voda už se začíná kazit, ty nákladňáky se nakládají a někam odjet musí.
20: Tak víte co, já třeba rozhodnu a potom dostanu, protože já nevím, v jakém stádiu třeba je zpracovaná zemina na tom. Já jsem tady administrativní síla, rozumíte?
19: No tak rozhodněte.
20: To je skvělý teda, takže já vůbec nevím, s kým mluvím, za jakých podmínek vám to bude zpracovat nic a vy tam navezete zeminu. Vy tam navezete zeminu, necháte ji tam a potom se nám nepřihlásíte. A my vám ho budeme zpracovávat zadarmo, pane.
19: No ne, ale prosím
20: vás. Tak to se na mě nezlepte, zavolejte si po obědě, až tady bude pan ředitel.
19: My tam jedeme s těma nákladňákama, my tam,
20: tam
19: prostě složíme.
20: To musíte od nás mít prvně povolený, pane, když jedete na naše pracoviště.
19: To se tam prostě složí.
20: A kam se to složí?
19: Tam na ty vaše pozemky se to prostě složí a hotovo.
21: Mám jiný návrh, dejte nám nějakou jinou firmu, která to dělá, my to
20: odvezeme. Nemám žádnou firmu, pane, já vám říkám, abyste počkali do oběda.
19: Nic nám nedávejte, my tam ty nákladňáky prostě posíláme, odvezeme to tam prostě.
20: A kam to ale odvezete?
19: Máte to prostě na pozemku.
20: Nemůžete složit?
19: I tu vám tam složíme.
20: Všecko to.
19: I tu rtuť vám tam složíme.
20: No když jsi naděláte legraci, pane.
19: Původně jsme chtěli jenom ropu, ale i rtuť vám tam dáme.
20: Někam jinam.
19: Protože lidi na nás křičejí, ty havarijní situace, paní.
20: Tak si pak najdete jinou firmu, která vám na tyhle podmínky vaše půjde.
19: No tu jste nám dát nechtěla, tak to vezeme k vám a
20: ale
19: i rtuť vám tam dáme.
20: Ale to není povinnost, pane, to je vaše povinnost. Vy se o to máte postarat.
21: Ten odpad to nadělali, kde jaký fabriky tohleto, víte?
20: Ale prosím vás, my jsme normálně firma, která čistí zeminu od ropných látek.
21: My jsme asi firma, která prostě...
20: Za úplatu, pane, já nevím, s kým mluvím, kdo jste.
21: Jenže je trefný.
20: Pojďte pak rozkaz a poledne,
19: Bareš.
20: Když to uděláte, tak na vás dáme udání, pamatujte si.
19: Udání, jo?
20: Ano.
19: Udání na nás teda nedávejte. To bychom se taky mohli dostat do kriminálu.
20: No to byste se teda dostali.
19: Hele, a já vám něco řeknu. My už jsme v kriminálu seděli a nám by to vůbec nevadilo, víte?
17: Takzvané Rádio Mama, v rámci kterého přepadení vznikalo, začalo v Českém rozhlase působit už kolem roku 1992. Nejznámějším představitelem týmu byl herec Jaroslav Dušek. Dalšími členy byly Renata Pařezová, dnes známá jako Ester Kočičková, již zmíněný Jiří Macháček, Lumír Tuček, Marie Třešňáková, Oldřich Kužílek, Soňa Pajerová a mnoho dalších. Dramaturgem týmu se stal Dušan Všelicha. Takzvaní mamáci se pohybovali zejména kolem improvizačního divadla Vizita a divadel Pražské pětky. Pořady Rádia Mama provázel především humor a ironie a jedním ze základních prvků vysílání byla improvizace. Jejich relacím nechyběla však mimo humoru ani umělecká kvalita, kterou dokazuje množství rozhlasových cen získaných v Česku i v zahraničí. Tým dostal v rozhlase největší možnosti v roce 1994, kdy se na základě výzkumu poslechovosti stanice Český rozhlas 2 Praha rozhodlo, že se program stanice musí přizpůsobit také mladým posluchačům, protože právě tato věková skupina přecházela většinově k soukromým rádiím.
7: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Nyní se ale vraťme k přepadení. V díle, který se odvysílal 29. září 1994, Macháček alias pan Vyněta volal na bezpečnostní agenturu, aby přiměla Lumíra Tučka alias pana Stárka k tomu, aby mu zaplatil dluh. Jako doprovodná hudba byla použita znělka seriálu 30 případů majora Zemana.
19: Dobrý den, tady Vyněta, to je bezpečnostní agentura?
0: Ano.
19: Já mám takový problém, prostě můj bývalý kolega inženýr Stárek mi dluží...
0: Malé, my vymáhačky neděláme.
19: Já vím, no ale jestli by jako ta vaše bezpečnostní agentura nemohla zapůsobit na toho inženýra Stárka prostě silou, že by se trošku jako zaleknul a vrátil ty peníze, jo?
0: Jenže bohužel my tohle to neděláme.
19: No tak byste to jednou udělali, no.
0: To jako nejde.
19: A vy děláte teda konkrétně spíš...
0: My děláme osobní ochranu majetku a ještě tak osobní ochranu osob.
21: Počkejte, to je výborný, tady je teda inženýr Stárek, protože to já bych se vás najmul na pana doktora Vynětu, jo?
0: Já mám teda tam pana doktora, tak mu to vysvětlete.
21: Děkuju. Dobrý den, inženýr Stárek. Já vám řeknu svůj problém. My tady totiž sedíme s panem doktorem Vynětou a on ze mě vymáhá nějaký peníze. Slyším, že volá k vám, abyste to ze mě dostali silou. A paní říkala, že vy teda tohle to neděláte, ale že děláte ochranu osob.
2: Ano.
21: Tak já bych se vás teda chtěl jako vzít jako na svoji ochranu, protože předpokládám, že tady pan doktor Vyněta prostě nějakou tu agenturu sežene a bude mi chtít vyhrožovat. Tak,
2: že jo? Děláme, protože takhle. My jsme vymáhali dluhy, ale protože dosud není. Tyhle věci jasno, tak jsme to upustili.
21: Aha, a prosím vás, jak se to dělá? Já jsem právě slyšel, že se třeba přijde do bytu a že se vyhrožuje, že se tam hodí granát a že ten člověk jako změkne a zaplatí.
2: No my jsme tyhle způsobem to nedělali, my jsme to dělali slušně. Několikrát toho člověka upozornil, jako... v podstatě jsme mu otrávili život, že se mu tam telefonovalo různou dobu a tak dále.
21: Aha.
2: Ale jsou agentury, co to dělají i tímhle způsobem. Nebo vám tam přijdou, budou s vámi mluvit, pak vám tam něco rozbije a řekne, no a tohle se může stát.
21: Ale já bych teda byl docela, kdyby se to vzali, protože jste to dělali poměrně slušně a to by mě poměrně vyhovovalo takovýhle způsob jako slušný, jakoby vydírání, jo. Že jestli byste to přece jenom pro toho pana doktora nevzali a já, že bych se našel nějakou jinou agenturu, která by mě ochraňovala.
19: Když teda tady inženýr Stárek by si vzal vaši ochranu, jo, mohl byste mi prosím vás teda říct, asi v jaký velký míře ho budete chránit? Kolik jako osob na to bude?
2: Dvě osoby.
21: Prosím vás, já bych vás chtěl poprosit, aby se to tady panu doktorovi neříkal, tyhle ty čísla, protože on si pak sežene čtyři osoby. Ale předpokládám, že bych chtěl aspoň teda šest osob, protože pan doktor Vyněta totiž jich víc nezaplatí, když to já, jo, protože já ty peníze mám.
19: Tady Vyněta, ty osoby jsou jako se zbraní, nebo?
2: Ale
19: budeš je chtít se zbraní, nebo?
21: No jestli teda ty si budeme se zbraní, tak já chci taky se zbraní, samozřejmě.
19: Jaký zbraně teda jim dáváte těm vašim?
2: Krátkou kulovou.
19: A pendreky nějaký to je jako?
2: To je běžná výstroj.
19: A kolik to tak může stát?
2: 150 korun na chlapa na hodinu.
21: To já bych si vzal 10 teda.
19: On mi ty prachy nevrátí, že jo? A teď si za ně ještě navíc najme vás, že jo?
2: Jo, tak to nevím to.
21: Já myslím, že na něco řešit, prostě teďka to máš prohraný prostě.
19: Mm.
21: Takže vlastně já to ani nebudu potřeba, protože on pan doktor úplně odpad, jako když se rozvěděl ty sumy.
17: Za nejkontroverznější epizodu se pokládá ta z 22. září 1994, ve které se Macháček vydával za zaměstnance firmy Baby Free, která, jak se postupně posluchač dozví, unáší děti a vozí je do zahraničí. Podle vzpomínek tvůrců musel později dramaturg Dušan Všelicha vše ohledně epizody vysvětlovat policii, protože nějaký posluchač, který si naladil stanici Praha ve svém autě, měl za to, že nějakým způsobem přes rádio chytil signál cizího telefonního hovoru. Vše nahlásil na policii a ta musela dohledávat informace o nějaké firmě Baby Free, která prý prodává české děti do zahraničí. Prošetřovali to do té doby, než jednoho z policistů napadlo, že to mohl být klidně jen rozhlasový pořad. Dnes sami tvůrci uznávají, že v tomto díle to se svým nevázaným humorem možná trochu přehnali. Zde je ukázka, ve které tvůrci volali na oddělení policie na letišti.
1: Prosím, policie.
19: Tady Vyněta, Baby Free, agentura. Já jsem se chtěl zeptat ohledně přechodu dětí přes hranice.
1: Jak myslíte přechodu přes hranice?
19: Když to dítě potřebujeme dostat přes hranice, tak jaké dokumenty jsou potřeba?
1: Jako letadlem, jo?
19: Čímkoliv.
1: Samo dítě, jo?
19: A když by bylo s doprovodem?
1: A s doprovodem to vám momentíček.
19: My potřebujeme jako dostat dítě přes hranice, rozumíte? A vlastně jako bez rodiče, jo?
1: To asi těžko, protože to by mohl říct každý, že si veze nějaký dítě, to nevím.
19: A vy to tam hlídáte teda, jo? Nebo...
1: Počkejte, jak hlídáme?
19: No, aby neprošlo nějaký to dítě.
1: Počkejte, jste správně na letišti.
19: Nejsem na letišti, na letišti jste vy, jste říkal.
1: Já vím, ale jestli voláte na letiště.
19: No, volám, na letiště prostě, převoz prostě dítěte, no.
1: Aha.
19: Já se jenom ptám vás, jestli jako vy to tam hlídáte.
1: No to je jasný, že jo, nemůže přece projít samo dítě jen tak bez ničeho.
19: Vy kontrolujete každý dítě?
1: No jistě.
19: Úplně každý, jo.
1: No.
19: I třeba malý dítě?
1: Počkejte, o co vám vůbec jde?
19: Dostat prostě dítě za hranice, rozumíte?
1: Ale jak dítě za hranice, to jako čí dítě?
19: Teď je naše a potřebujeme ho dostat ven, že jo?
1: Jak ven?
19: Poptávka byla prostě jedno dítě ve věku 4 let, že jo?
1: No.
19: A my prostě se snažíme těm zákazníkům vyhovět, že jo?
1: Jo, vy takhle jako dítě ven, jako na adopci nebo něco takového, jo?
19: No něco takového.
1: Aha, tak to už...
19: Jako není to na adopci, je to prostě rychlovka. A vy to teda tam kontrolujete úplně všechno, jo?
1: Já nevím, co ode mě vůbec chcete, no jasně, že se kontrolují všichni.
19: Jo, to se mi moc nepotěšil teda.
1: Přece nemůžete odvést nějaký cizí dítě jen tak na nějaký, jako by se řekla, odvez ho někam ven.
19: Proč ne?
1: Nebo jo.
19: Proč by to nešlo?
1: Počkejte u telefonu.
19: Haló,
1: no? Počkejte momentíček, jo.
19: Nezjišťujete si náhodou, odkud vám voláme?
1: A to vůbec, to mě jako...
5: Tady je sekretář firmy Baby Free a už nám tam na linkách nabíhají nějaký zvláštní věci.
1: No to je, kde to je ta firma?
19: Na Vinohradech, jo, ale víc vám zatím neřeknu. My bychom se jako s váma nemohli dohodnout, že byste u nějakého toho dítěte přimhouřil oči, protože...
1: To je nemožný prakticky.
19: Jde o to, že kdyby prostě jsme měli někdy to dítě úplně bez dokladů, jestli byste ho pustil.
1: To prostě nejde, no.
19: Ani kdyby to bylo jenom jednou za čas.
1: Ani jednou za čas.
19: Bude mít cedulku Baby Free.
17: Pořady Rádia Mama v odpoledním čase na stanici Praha dlouho nevydržely. I když Rádio Mama získalo své příznivce zejména mezi mladými lidmi, ozývaly se hlavně od starších nebo konzervativnějších posluchačů negativní reakce. Největším problémem Rádia Mama totiž bylo, že muselo své programy vysílat na stanici Český rozhlas 2 Praha, kterou poslouchali většinou lidé v seniorním věku a ti si na žádné novoty a experimenty ve vysílání nehodlali zvykat. Do rozhlasu tito posluchači poslali mnoho rozhořčených dopisů. Na začátku roku 95 bylo Rádio Mama postaveno mimo odpolední program a vysílalo především ve večerních hodinách. Později roku 96 se takzvaní mamáci rozhodli z rozhlasu odejít a založit si vlastní rádio s názvem Limonádový Joe. Na závěr jsem si nechala dvě ukázky přepadení z 8. září 94, ve kterém moderátoři zastupují smyšlenou televizní stanici HRD. Předstírali, že jako produkční zajišťují natáčení televizního seriálu s názvem Sedmý světadíl, kvůli kterému potřebovali zaplnit vodou letenský tunel, aby v něm mohli natočit scénu s Noémovou archou. Proto zavolali na ústředí pražských vodovodů.
1: Prosím.
22: Tady je inženýr Turek, produkce HRD. Prosím vás, my teďka rozjíždíme točení seriálu Sedmý světadíl v letenském tunelu a potřebujeme tam dostat spoustu vody nahoru, jo? My tam máme nějaký už cisterny, bereme to z řadu a teďka bychom potřebovali, ale abyste nám zavřeli dole, tak řekněme od té, jak se jmenuje, Obenecký dolů všechno, aby jsme měli dost vody. My tam potřebujeme dostat tak dva metry vody do toho tunelu asi, jo?
1: Hezky.
22: Jo, můžete nám to vypnout na 10 minut a pak bychom zavolali ještě jednou, protože to bylo točit dvakrát, kdyby to nevyšlo.
1: Tak kdy?
22: No, ve 3:15 spouštíme.
1: Teďka?
22: No.
1: No, to nebude, pane.
22: Když to neutáhneme, tak to budeme točit třeba 4x, to bude ještě horší. Tam do toho pouštíme mlhu, jede tam crosswind, to je draze
1: zapacená loď. Dobře, jak dlouho víte, že to budete potřebovat?
22: Já myslím, že se s váma už česká produkce spojila.
1: se mnou nikdo nemluvil.
22: Mají nás jaká tady odkázali na vás, no já
19: teda... Ale tohle je to opravdu nutný, protože na to je navázané spousta dalších věcí. Ve tři čtvrtě se vypíná taky klimatizace v tunelu a tyhle ty věci, jo. To už prostě se nedá v podstatě zastavit.
1: Vy máte zavřený letenský tunel, jo.
19: No.
1: No a to já tam odstavím spoustu lidí bez vody v podstatě.
19: No, tak je to prostě to no, tak jako chvilka jenom.
1: No, to je sice hrozně hezký.
22: Podívejte se, teďka to jako děláme poslední ověření před záběrem, jo. Za 4 minuty vlastně to spouštíme. Takže já vlastně nevím, jestli vůbec ještě máme čas takhle se nějak dlouze vybavovat, jo.
1: No, to jako vy si myslíte, že teda jako zavoláte za 5 minut, to chcem zavřít a jako tady se všichni seberou a nechají teda oprav poruch, který děláme a pojedu vám to zavřít?
22: No tak jestli to zavírám, že tam zavřeme sami, to není jako jestli
1: to,
22: tam...
1: To si nezavřete sami teda.
19: Oni už tam na to, jako já vám to řeknu na rovinu, oni už tam naši kluci vlítli, jo.
1: Naši kluci?
19: Naši kluci už tam vlítli a nějaký ty kohouty už tam utahujou.
1: To děláte pěkný bordel v síti teda.
19: No to se nedá nic dělat, holku.
1: No to se ne, to se teda dá nějak co dělat teda.
19: Podívejte se, vodu tam potřebujeme nějak dostat a co se dá dělat.
1: Takže vy potřebujete vodu dostat do tunelu a to mě vůbec nezajímá.
19: No my jsme mysleli, že nám to už potom jenom schválíte, jakože tam to jenom to...
1: Proč já bych vám to schvaloval, se mnou jste se nikdo o tom nikdo nebavili.
19: No tak vám to říkáme teďka.
22: Ale ty se, je to 7. světadíl, prostě...
1: A mě nezajímá váš 7. světadíl.
19: To jo, tak... pro televizi HRD.
1: No to mě už vůbec nezajímá, ale...
19: Je to masně zaplacený.
1: A to už mě ale ani náhodou nezajímá.
19: Dostanete roli.
1: Jo.
22: Hele, ono už je to možná zbytečně teďka o tom mluvím, protože, no, už máme klapku. Prosím vás, tak se
19: vydržte na místě a nějak
22: to
19: dopadne.
22: Kdybychom toho měli málo, tak vám ještě dáme vědět, jo?
1: Tak budete mít málo furt.
19: No. Tak my to spouštíme.
22: Díky, nashledanou.
1: Jedem, kluci.
3: K Noémově arše patří i zvířata. A proto s nimi zažívala fiktivní televizní společnost HRD trable. Bylo totiž potřeba, aby některá z nich prošla kosmetickou úpravou. Proto Jiří Macháček a Lumír Tuček volali i do nechtového studia, kde žádali manikérku o pomoc.
4: Prosím.
22: Dobrý den, inženýr Šádek. Prosím vás, já volám ve věci vašeho inzerátu nechty. Dlouhé nechty.
4: Ano.
22: My chystáme pro televizi HRD gala show Zvířat. A máme tam scénu, kdy prostě tygřice je jak se oblečená za dámičku a potřeboval bych, jestli by mohl ten tygr dostat nějaký takový nechty nebo jako velký. Máte něco takového na skladě?
4: No, já to dělám teda tryskyřicí, takže to jako by nešlo.
22: Víte,
4: ale
22: o co jde?
4: Jsou ty nalepovací nechty, no tak nalepit to.
22: Aby to bylo dostatečně jaksi zřetelný, protože jako, aby to bylo vidět nejenom v detailu, ale i v celku, rozumíte mi?
4: Jo? Lita, to si myslíte, že by jsem to dělala takovýhle mu zvířeti?
22: Bylo by to pro mě nejjednodušší, protože bych nemusel schánět nikoho jiného, jinak samozřejmě můžeme to jaksi svěřit tomu drezérovi. Mně teďka se jedná o to, jakou tu velikost asi, teda jestli vůbec se takhle velké nechty vyrábějí.
4: Jak dlouhý má tygřice?
22: No, tygřice má pracku jako asi jako velký chlap, čili no. Já jsem si představoval asi takový 10-centimetrový ty nechty, rozumíte mi?
4: No to bych se vám musela teda někde zeptat, jestli vůbec takhle dlouhý jsou.
22: Jaký se dělají největší?
4: No to, tak 3 centimetry.
22: To je málo, to je strašně málo. No. A nedali by se takhle nalepit jako jeden na druhý, že by se to...
4: Ne, no ale možná, že by se to dalo z něčeho udělat.
22: Jo, z něčeho to...
4: To já vám ale teďka hned jako neřeknu, že jo. To bych se musela teda potom nějak... To
22: jakou ono to má zvukovou kvalitu ten nehet, protože ona tam má jako hraje na bubínky jako jo, ještě ta tygřice. Myslíte, že by to nevadilo v tom jako úderu do toho bonga? To je seriózní seriál pro HRD. Režisér chce prostě, aby to bylo live, protože ten drezér tvrdí, že prostě tohle to všechno umí, jo.
19: Promiňte, tady doktor Vyněte, já to mám vedle na drátě, já jsem z produkce, vy nám nějak nevěříte, že jo, nebo?
4: No, nevěřím, no.
19: Hledajte se, my tady tu tygřici máme a jestli byste měla zájem, tak ona vám na ty bubínky zahraje. Jo?
4: Bez těch nechtů?
19: No zatím bez nechtů, no, tak poslouchejte. Takže asi takhle, no.
4: No, to je moc hezký.
19: A potřebovali bychom, aby ty nechty byly udělané nějak tak, aby právě ty bubínky neprobubnovala skrz, jo, protože jinak nevím, jak by nám za RD zaplatili za to.
4: No, nechty, tím to určitě ne. Víte, že to neprodaví, když bude mírná.
19: No, ona tak jako vypadá, že je docela hodná, ale to víte, no, někdy ten drezer, on jí dost jako pobídne. Ona totiž, Linda se dokáže šíleně rozjet, jo. Ona to má tu muziku v těle a... No ale to je naše starost, tímhle tím vás nebudeme zatěžovat. Nás by zajímaly vlastně ty nechty, no, jako... Říkáte 3 cm, to je málo, čili já myslím, že teda asi to budeme muset nahradit něčím jiným, jo. Neměla byste nějaký doporučení, jako jaký materiál?
4: No já vám je můžu udělat z prýskyřice.
19: Jak dlouhý?
4: Těch, no je to dlouhý.
19: To je skvělý. Takže my se vám nějak ozveme, až to bude, to realizace bude někdy začátkem třetího kvartálu, takže se vám čas ozveme, aby jsme tohleto dohodli, jo?
4: Tak dobře, no.
19: Kdyby to teda nějak nevyšlo, kdyby ty nechty nebyly, vy byste nebyla svolná, že byste se když tak převlíkla do té tygříku, že a...
4: No to určitě, že by jsem to zabubnovala za ní.
19: Že byste to zabubnovala.
4: No to víte, že jo.
19: Já myslím,
4: to by jsem se ale udělala 15 cm potom.
19: To by mohly být potom i 2-metrový nechty klidně, protože bychom měli tu jistotu, že ten lidský element v tom přece jenom zahraje, že jo?
4: To je dobrý nápad.
19: Takže takhle bychom se možná domluvili spíš, že jo?
4: No to určitě.
19: Tak ještě na závěr vám tady nazďukáme rytmus, abyste věděla, jak potom...
4: Já bych se to do té doby naučila.
19: No, bezvadný. Díky moc.
4: Já
19: myslím,
4: taky.
19: Že v HRD budou mít velkou radost.
4: Já z vás mám taky radost.
19: Maschle.
3: Jak jste slyšeli, manikérka nakonec pochopila, že jde o satiru a přistoupila na hru telefonní mystifikace. Podařilo se tedy to, o co šlo tvůrcům Přepadení především. A to je z dnešního Archivu Plus všechno. Technicky spolupracovala Valérie Racmanová a příště naslyšenou se těší Petra Tanclová.
7: Posloucháte 90kové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
16: Andrea Absolonová byla nadějnou skokankou do vody a pak světově uznávanou hvězdou pornofilmů. Opravdu neměla jinou volbu? Necelých 6 let natáčela tahle česká juniorská reprezentantka pornofilmy, které ji proslavily po celém světě. Bylo pro ní tělo skutečně jen nástrojem pro podání výkonu, aniž by u toho projevovala emoce? Ten víkend na přelomu května a června 1996 žila Česká republika volbami do poslanecké sněmovny. Všichni napětě očekávali, jak dopadne souboj občanského demokrata Václava Klause a sociálního demokrata Miloše Zemana, kolik dostanou komunisté a zda se do poslanecké sněmovny zase dostanou Sládkovi kaválisté. Úplně jiné drama se v těch dnech odehrávalo v Madridu, kde se konaly závody ve skocích do vody. Českou republiku tam reprezentovala Andrea Absolonová, která za 6 týdnů chtěla startovat na olympiádě v americké Atlantě a věřila, že by mohla přivést některou z medailí. Dopadlo to všechno úplně jinak. Díky filmu Její tělo je příběh Andreji Absolonové už celkem dobře známý, ale na některé věci ani 100 minut filmu nestačí. Pokusí se je dovyprávět scénáristka Aneta Honsková. Spolu s ní je ve studiu a dobrý poslech přeje David Hertl.
7: Olympijské portréty.
16: Anetu Honskovou vítám, hezký den.
6: Dobrý den.
16: Jsem moc rád, že jste přišla. Tohle téma, příběh Andreji Absolonové, je určitě velmi zajímavé. Hledala jste pro sebe něco takového, nebo to spíš byl příběh, který si vás takzvaně našel?
6: No byl to příběh, který si mě spíš našel. Mě s tím námětem, respektive s novinovým článkem, oslovila režisérka filmu Natálie Císařovská. Ale to už je 7 let a od té doby jsme nad tím námětem takhle seděli a tvořili ho. No.
16: Když jste poprvé se s tím příběhem seznámila, tak okamžitě se vám začalo v hlavě promítat, jak to všechno stvárnit, jak to ukázat tomu divákovi, který vůbec neví, o co jde?
6: Já jsem měla úplně jasnou představu, jak to všechno proběhne a že za rok bude hotovo, že to bude úplně jednoduchý, protože přesně vím, co chci říct a jak to mám říct a měla jsem pocit, že to vlastně všechno znám. A potom jsem přišla na to, že tam máme třeba 3 různá prostředí, vrcholový sport, porno a umírání v nemocnici a že to vlastně tak dobře neznám.
16: Napadá mě ještě jedna věc, když člověk pracuje na postavě kohokoliv, musí mít toho portrétovaného, musí ho mít rád, nebo je možné zachovávat si naprosto jednoznačně odstup a přistupovat k tomu bez nějakých větších emocí?
6: No, třeba to někdo dokáže, ale já to nejsem. Já jsem si ten vztah k André musela tvořit. Doteď ho mám ambivalentní, řekla bych. A hodně se proměňoval a hodně jsem to hledala. bylo pro mě hodně jednoduché jí třeba za některé rozhodnutí odsoudit na začátku, dělat takové urychlené závěry, asi jako se může stát i divákovi.
9: Taky teď už zapotřebí všechno rozklíčovat a říct si podrobnosti. Andrea Absolonová se narodila v prosinci 1976 v Praze, měla o 2 roky mladší sestru Lucii. Už jako malá se chtěla věnovat krasobruslení a baletu. V 80. letech začala s plaváním a potom už to byly ty skoky do vody. To jí bylo jenom 6 let. Ve 12. nastoupila do juniorské reprezentace a mluvilo se o ní jako o zázračném dítěti. Všude se připomíná, že měla velkou podporu ze strany rodičů. Vnímáte to jako podporu nebo možná i třeba jako určitý

0: takové rebelky, punkerky, že jim to částečně vyhovovalo, že mohli být sami.
1: Jezdila po evropských soutěžích, vozila domů medaile. Měli bychom říci, že se stala pětinásobnou mistryní republiky, byla bronzová na mistrovství Evropy. Když jste zmiňovala několikrát sestru Lucii, ta řekla, že Andrea byla, teď cituji, strašně cílevědomá, vše, co dělala, tak na 100% s cílem dosáhnout nejlepších výsledků. Když se dostaneme k tomu klíčovému roku 96, v dubnu na mistrovství České republiky v Pardubicích splnila olympijský limit, tehdy tedy 360 bodů, stanovený Mezinárodní plaveckou federací, dokonce ji překročila o 7 bodů, ale podmínkou bylo také to, že musí mít při nejhorším 8. místo v evropském poháru a v tom byla 11., takže ještě zpočátku tu kvalifikaci na olympiádu do Atlanty neměla jistou. A pak přichází Madrid, to, o čem jsme mluvili na začátku. My víme, co se stalo, on jí při skoku praskl mezi obratlový článek. Většinou si lidé myslí, že to bylo při tom dopadu do vody, ale prý to bylo ve chvíli, kdy se už odrazila na tom prkně. Co vlastně o tomhle víme? Byla to nějaká nešťastná náhoda? Ono se také říká, že to třeba mohl být následek nějaké obrovské té tréninkové zátěže.
0: Já myslím, že o tom toho konkrétně nevíme moc a že se můžeme jenom domnívat, ale myslím, že společně i s tou Lucií i s trenéry jsme se shodli, že to přetrénování a neustálá zátěž tam hrálo velkou roli. Ona vlastně, Andrea, opravdu jela ze závodu na závod a z tréninku na trénink a když měla nějakou volnou chvíli, tak ji třeba trávili na koncertech a podobně, takže o odpočinku a nějaké regeneraci tam asi se nedalo mluvit.
1: A měla při tom všem vůbec nějaký soukromý život?
0: Já myslím, že spíš nárazově soukromý život.
1: Měla třeba v té době už nějakého partnera, přítele, kamaráda?
0: Partnera ne, ale Lucie vzpomíná na to, že do jejich společné postele občas vodila nějaké muže na jednu noc.
1: Po tom zranění ležela 3 měsíce na klinice v Baden-Badenu. Tam probíhaly velmi intenzivní rehabilitace. A pak začala opět velmi tvrdě trénovat. Pokud jsem pochopil, tak si ale už netroufala na ten 10-metrový můstek.
0: Je to tak, tam bylo ve hře, že by mohli třeba skákat z prkna společně s Lucí, ale to pro Andreu asi nebylo dost.
1: Sestra Lucie, zase našel jsem nějaký článek, kde ona shrnula to velmi závažné zranění tak, že, a teď opět cituji, byla to pro ní určitě rána, ale jak byla statečná ve skákání, tak i v normálním životě a po pár probrečených týdnech se s neúčastí na olympiádě v Atlantě smířila a vlastně i s koncem skokanské kariéry. No, musím říct, že mi to přijde jakoby takové poměrně rychlé shrnutí toho všeho. A neumím si představit, že to opravdu tak rychle proběhlo. Opravdu je to možné tak bez nějakých větších povzdechů hodit za hlavu ta léta těch tréninků?
0: Já nedokážu říct, Andrej se zeptat nemůžu, ale myslím si, že Andrea byla ten typ člověka, který uměl ty věci v sobě zavřít a už se v nich nebabrat, že dokázala najít nový cíl a přeorientovat se na něco nového.
1: Všude se hovoří, píše o tom, že ona v té době dál trénovala, ale že prý nechtěla trénovat před ostatními, že si pronajímala bazén pro sebe. Je to pravda?
0: Myslím si, že to pravda je, že Andrea měla pochybnosti o tom svém těle. Že tam poprvé nějak začala spochybňovat to, jestli na to stačí. A možná, že si uvědomila, že už se to prostě nestane, že už skákat z velkých výšek nebude a to jí pomohlo to překonat a jít dál.
1: Když jsem se tomu příběhu začal věnovat, tak mě pokaždé zaujala taková ta zkratka, že v létě 96 velké zranění a jde se točit porno. A první pornofilm natočila až někdy koncem roku 1999. To jsou určitě 3 roky a během těch 3 let se muselo v té její hlavě toho spousta odehrát. Zajímavé je, že třeba v servisu České tiskové kanceláře z těch let 96 až 99 je řada zpráv o tom, jak ještě jezdí na závody, jak na nich reprezentovala, jak dopadla. Takže ten přerod asi byl nějaký postupný, nebo já si to alespoň myslím. Přemýšlela jste nad tím vy?
0: Myslíte si to správně, protože trochu jsme to naznačili i v tom filmu, kde se už na začátku potká s tím fotografem, později pornorežisérem. Andrea takové první kroky začala fotit fotky v plavkách, což jako vzhledem k jejímu zaměření a vzhledem k tomu, že měla pěkné tělo, dává smysl a tam to nějak započalo, ale to bylo ještě v době, kdy skákala, nebylo to striktně oddělené.

0: že by to bylo po tom úraze. Takže myslím, že k tomu tak plynule přešla a došla k tomu, že to její tělo jí doteď živilo a bude jí živit dál.
1: Ještě zopakuj, léto 96 a to zranění. V prosinci 96 je první na mistrovství České republiky v Pardubicích ve skocích z jednometrového prkna a v dubnu 1997 se účastní evropského poháru ve skocích v italském Belunu. Ona pořád věřila, že když to nevyšlo v roce 96 v Atlantě, že by mohla reprezentovat v roce 2000 na té olympiádě v Sydney, takže dál trénovala. Ta nabídka, jak jste o ní říkala, fotografa Adolfa Zicky, ta přišla v roce 1998. Sám Adolf Zicka na to vzpomínal v časopise Foto Video, který vyšel v létě roku 2017.
2: Na místo konání jsem dorazil o několik hodin dříve před zavíračkou bazénu. Zavíračkou, protože si nedovedu představit něco takového, jako je fotografování za plného provozu. Kolem 8:30 začala celá produkce na ostro. I když ne tak doslova, jelikož nejdřív ze všeho jsme se potřebovali rozhodnout pro ten či onen skok a také zjistit, z jaké výšky by byl nejvhodnější. Rozhodovali jsme se pro pevný 7-metrový můstek a pro 3,5 metru z prkna. Nakonec jsme se pro větší přiblížení a lepší odraz světla od hladiny vody rozhodli pro 3,5 metrový. Udělali se první zkoušky v plavkách za přítomnosti videokamery a všichni členové realizačního týmu čekali na ten okamžik. Nicméně Andrea pokračovala dál v plavkách a nijak se jí z nich nechtělo. Tak jsme poslali všechny přebytečné produkční ven a pokračovali dál. I poté Andrea přidávala jeden skok za druhým, ovšem opět v plavkách. A já už začal být poněkud nervózní, ale nechtěl jsem být ten, kdo dá pokyn vše sundat. Po dalším skoku jsem se už začínal bát, že jsme se snad špatně domluvili. A tak jsem opatrně naznačil, že jedem už na ostro. Následoval další skok v plavkách a já už viděl celou akci jako fiasko. Jenže v té chvíli se Andrea objevila na můstku tak, jak bylo ujednáno. A začala půlhodinová produkce těch nejzajímavějších skoků v jejím životě.
3: Posloucháte olympijské portréty. Příběhy lidí, kterým do života zasáhly olympijské hry. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Přemýšlela jste, co mohlo být pro Andreu motivací, že přijala tuhle nabídku? Byla to ta odměna, ty peníze, které za to dostala?
0: Myslím, že na jednu stranu ano, že byla zvyklá žít si poměrně dobře. Na druhou stranu si myslím, že to byla částečně nějaký její vlastní exhibicionismus a její touha ukázat, že ona jde dál a že na to pořád má, když ne na skákání, tak na něco jiného.
1: To byl rok 1998, v té době o ní není slyšet v tom sportovním světě. V dubnu 1999 vyhrála mezinárodní závod ve skocích do vody z jednometrového prkna a současně obsadila na mezinárodním mistrovství České republiky ve skoku z 3-metrového prkna druhé místo. Tím splnila limit pro účast na mistrovství Evropy, které se mělo konat na přelomu července a srpna 1999. Je zajímavé, já jsem nikde už nenašel vůbec informaci o tom, že by v létě 99 na to mistrovství Evropy jela, takže nechávám to otevřené. No a pak už je tady tedy prosinec 99 a první natáčení toho filmu. My si můžeme zase ocitovat z článku Jana Hlaváče, který vyšel v roce 2011 v časopise Instinct.
4: Do olympiády v Sydney zbývaly 2 roky a Andrea už pomalu nevěřila, že se jí ztracená vrcholová forma vrátí. Se skákáním ale přestat nehodlala. Koketovala s parašutismem, milovala výšky, volný pád a adrenalin, bez kterého nedokázala být. Jenže takový koníček stojí hodně peněz. A kde je má vzít 22-letá holka, která se kvůli sportu vzdala studií a kromě skákání vlastně nic pořádně neumí? Jednoho dne zaklepala na dveře firmy Dream Entertainment, typí dala kamarádka. Ano, společnost se sice zabývá natáčením erotických filmů, ale dělá i jiné věci. Například schání modelky pro fotky soft glamour, kde jsou intimní partie šikovně skryty a vlastně je toho vidět ještě méně, než na snímcích z kalendáře s nahým olympijským skokem.
1: Napadá mě, šla už od začátku do natáčení těch pornofilmů s tím, že to bude práce na delší dobu, že by se tím chtěla takzvaně opravdu živit, a nebo šlo jenom o to vydělat si rychle nějaké peníze a třeba s tím přestat?
0: Podle mě se tím v té chvíli úplně nezabývala. Nehleděla daleko do budoucnosti, vzala to jako další dobrodružství, které jí prostě ubylo po tom, co nemohla skákat z 10 metrů.
1: Na tohle téma vyšel v magazínu Ona dnes v listopadu 2023 rozhovor s Natálií Císařovskou. V tom rozhovoru bude řeč i o vás, protože to téma vlastně účastnice výroby pornografie je zajímavé, ne pro každého, je to asi úplně normální věc. Co k tomu tedy řekla Natálie Císařovská?
4: Samozřejmě je zvláštní, když si natáčení pornofilmů někdo vybere jako svou profesi. Pro něj to pak představuje každodenní rutinu, jako když někdo chodí den co den do práce, ale je v tom i kousek herectví. Scénáristka Aneta Honsková k tomu našla jednu pěknou moudrost. Když vám život dává citrony, udělejte si z nich limonádu. Andreu úraz vyřadil ze sportu a mohla tak na zbytek života zahořknout, propadnout depresi, třeba začít pít. Ona se namísto toho pustila na tenký led. Zúročila svou soutěživost a vůli. Její další život byl možná hořký nebo kyselý, ale pořád žila naplno. V něčem ji tedy i obdivuju, přestože neobhajuju to, čím se živila.
1: No a jak to máte vy? Vy jste už na začátku říkala, že váš vztah vlastně je tak trochu ambivalentní k tomu příběhu. Co si z toho berete?
0: Já si z toho beru to, že je hrozně jednoduché někoho odsoudit. Říct si to, já bych nikdy neudělala. Ten příběh, čím víc jsem se s Andreou zabývala, mi pomohl pochopit, že ty soudy nemůžeme vynášet tak rychle. Že je to Andrejino tělo, bylo to Andrejino tělo a její volba, co bude dělat, a nás osobně se to nijak nedotýká.
1: Říká Aneta Honsková, ale co tomu říkali třeba Andrejině rodiče? Mimochodem, určitě jste o tom musela mluvit s její sestrou. Co třeba ona říkala, když poprvé se to dozvěděla, že její sestra Andrea natáčí pornografii?
0: Lucie to nesla hodně špatně, ta z toho byla opravdu zničená. Myslím, že Andreu i svým způsobem na nějaký čas zavrhla. A nastal tam ten rozkol v rodině, kdy ta maminka s tím byla vlastně více smířená než tatínek. Chtěla hlavně, aby Andrea byla šťastná, kdežto ten tatínek tam vnímal to společenské stigma.
1: V tom filmu ukazujete i úspěch Andrey Absolonové v té pornografické branži. Dá se říci, že nějakým motorem, kromě těch peněz, kromě toho, co jí vlastně přinášela ta pornografie, že tam byla i ta snaha předvést se, být úspěšná?
0: Já myslím, že to je jedna z hlavních Andrejných motivací. Ten úspěch a dobrodružství a adrenalin. To Andreu hnalo dál a v té době natáčení pornografie nabízelo cestování, velké peníze. Andrea s tím vlastně takhle byla spokojená nějaký čas.
1: Když jsem se díval na ten film, tak jsem si pořád říkal, byla to dívka, byla to žena, která neprojevovala emoce vůbec?
0: Nemyslím, že by neprojevovala emoce, spíš je uměla dobře asi maskovat. Uměla dávat hodně na povrch ty pozitivní emoce.
1: Měli bychom asi také říci, že jsme v roce 2001, 2003, že to je určitá zlatá doba. Dávám za to otazník českého pornografického průmyslu, toho filmového. Na té vlně se Andrea vezla?
0: Rozhodně. Andrea patřila mezi nejúspěšnější pornoherečky, nejlépe placené, mohla cestovat do Ameriky, měla vlastně všechno, co by mladá holka mohla chtít, jenom tu kontroverzní profesi u toho. Dneska je ta profese mnohem komplikovanější, protože máme dostupný internet. V té době se Andrejiny filmy pohybovaly hlavně na DVDčkách, takže něčím to pro ní bylo uzavřenější, než je to dneska. Pro ty ženy je to mnohem rizikovější.
1: Zeptala jste se třeba sama sebe, zda by hrála ještě dnes a zda by měla úspěch v tom dnešním pornoprůmyslu?
0: Každý, kdo Andreu znal, má svoji variantu odpovědi. Někdo si myslí, že by pokračovala, že by třeba stála za kamerou a natáčela. Někdo si myslí, že by s tím skončila a založila rodinu. Já popravdě nevím.
1: Když jsme u té rodiny, jak to měla v té době se vztahy?
0: Ona vztah měla, ale nedokážu říct, jestli byl úplně šťastný nebo jestli by kvůli němu byla ochotná skončit s natáčením pornografie, to nevím. A taky, jak jsem říkala, každý se k tomu vyjadřuje jinak. Někdo říká, že v tom byla šťastná a že by opravdu ty děti chtěla. Někdo říká, že to bylo spíše trošku vyžíratství možná takové, že Andrea byla takový zlatý důl.
1: Vnímáte to tak, že vzhledem k tomu, že ona už nám k tomu nemůže nic říct, že každý do toho promítá hodně spíš ty svoje představy, jak by se zachoval nebo jak by to vnímal?
0: No ano, u toho psaní to tak bylo hodně. Každý vlastně měl co říct mi k tomu, co by Andrea udělala jinak a jak by se Andrea tvářila a kam by položila ruku a jak by chodila. A každý měl svou verzi Andreji a já jsem v nějaké fázi musela přijmout to, že neuspokojím všechny.
1: Blížíme se k závěru příběhu. Čteme si z časopisu Týden z května roku 2021 z článku s názvem Volný pád.
4: Je jaro 2004. Andrea vydělává dost na to, aby si mohla koupit byt, auto, chatu, bydlet v luxusních hotelech a aby jí ještě zbylo na koníčky. Nic takového nedělá. Trápí jí úporné bolesti hlavy. A navíc zamilovala se. S hokejistou Martinem Maškarincem se seznámila na mejdanu, kam přišla s kamarádkou Monikou a nějak se to vymklo. Andrea se rozhodla v branži skončit. Chce mít rodinu a dítě s mužem, který se o ní dokáže postarat. Kvůli trvajícím bolestem hlavy se Andrea po boku přítele Martina vypravila do Vinohradské nemocnice, kde jí známý vyjednal vyšetření na tomografu. Diagnóza zněla novotvar na mozku. Tenkrát ještě lékaři neodhalili, že jde o glioblastom. Vzácný a agresivní mozkový nádor, který bují rychlostí až milimetr za den, metastázuje a možnost vyléčení je téměř nulová. Andrea podstoupila operaci u profesora Vladimíra Beneše, specialisty na mozkové nádory. Glioblastom se sice podařilo odstranit, jenže metastázy už prorostly hluboko do mozkové tkáně. O nevyhnutelném konci věděl jen Andrejin otec, který znal lékařské zprávy, ale s jejich obsahem se nesvěřoval. Kdo ví, zda si Andrea uvědomovala, že se blíží konec. Pár dní před smrtí skoro nevnímala, co se děje kolem ní. Byla ochrnutá na levou polovinu těla a tvář se jí změnila k nepoznání. Toužila už jen po lécích na bolest.

0: Do příběhu se nám vrací Andrejin tatínek. To vědomí konce života, spojilo to nějak ještě tu rodinu?
1: Rozhodně jí to spojilo. Lucie o tom taky hodně mluví, že to je okamžik, kdy si uvědomila, že na tom, co Andrea dělala nebo nedělala, opravdu nezáleží. A že tváří v tvář smrti je prostě jediná možnost držet spolu.
0: Andrea Obsolonová zemřela 9. prosince 2004, 17 dní před svými 28. narozeninami. Je pohřbena na hřbitově v Praze Ďáblicích. Vy už jste na začátku říkala, že váš vztah k té postavě, k tomu příběhu je takový ambivalentní. I ten film, který o tom vznikl, mi do značné míry přijde spíš jako zpráva o životě Andrey Absolonové, než pokus o nějaké hodnocení. Přesto dá se za tím příběhem udělat nějaké větší plus nebo mínus?
1: Asi máte pravdu. Je to spíš taková zpráva. Pro mě bylo důležité, aby na konci, když ten film si někdo dokouká, aby se zamyslel nad tím, jestli opravdu třeba příliš rychle neodsuzuje a jestli by neměl být více tolerantní k ostatním lidem. Když jsme to teda pustili v Praze na té premiéře a já jsem věděla, že se na to dívají její rodiče a Lucie, tak pro mě ještě bylo hodně důležité doufat a věřit, že jsem tím nikomu neublížila, protože příběhy těch ostatních pořád pokračují.
0: Říká můj dnešní host, scénáristka Aneta Honsková. Moc děkuji, že jste přišla na slyšenou.
1: Děkuji.
0: Ukázky přečetli Libor Vacek a Martina Sedláková. Technicky spolupracovali Ivana Možná a Lenka Čurdová. A loučí se i David Hertl. Na Plusu na vás čekají další pořady.
2: Posloucháte 90kové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
0: Připomínali jsme si dnes rozhlasovou zábavu a se zábavou tak trochu souvisí i běhy třídou politických vězňů v Praze. Happeningy pořádané v roce 1989 neoficiálním opozičním hnutím Společnost za veselější současnost. Jejich hlavním smyslem bylo netradiční humornou formou upozornit veřejnost na existenci politických vězňů v tehdejším Československu a požadovat jejich propuštění. 13. března 1990 Společnost za veselější současnost oznámila konání posledního běhu. Více už z pořadu Hlasy a ohlasy z domova, vysílaného rádiem Svobodná Evropa.
3: V prohlášení veřejnosti oznámili představitelé Společnosti za veselější současnost, že 1. května chtějí uspořádat symbolický poslední běh třídou politických vězňů v Praze. Společnost za veselější současnost zahájila 1. května loňského roku běh třídou politických vězňů za propuštění politických vězňů. Zástupci SVS si umínili, že budou denně běhat touto ulicí až do propuštění všech nespravedlivě vězněných, aby vyjádřili protest proti politice tehdejšího aparátu a zároveň solidaritu s lidmi násilně izolovaných od svých přátel. Těm, o kterých věděli, posílali pohlednice a pozdravy za mříže. Tehdy nebylo jisté, zda se pohledy dostanou ke svým adresátům, ale přesto psali. Vytrvale a odhodlání tuto akci dokončit i za cenu vlastní újmy. V prohlášení SVS vysvětluje, že po vyhlášení všeobecné amnestie prezidentem republiky Václavem Havlem se běh ve všeobecném veselí rozplynul. Bez slávy a nedopatřením. Třída politických vězňů osiřela a s ní i adresáti, kteří přes rozsah amnestie dosud propuštěni nebyli. Jedná se o složitější případy lidí, kteří byli uvězněni za takzvané vyzvědačství. Viktor Dedera, Ondřej Hoch, František Mikloš, Josef Hněvkovský a inženýr František Vojtásek, jejichž případy nelze zdaleka postihnout stručnou glosou. Seznam, který SVS sestavila, je navíc neúplný. Věříme, že se budeme moci setkat se všemi politickými vězni minulé éry. Chceme 1. května 1990 uspořádat symbolický poslední běh, což bude, jak jsme přesvědčeni, i čestné místo pro vyslovení omluvy za to, že jsme se nechali ukolébat. Nyní to činíme touto cestou. Promiňte. Těmito slovy končí prohlášení Společnosti za veselější současnost.
2: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. to, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90kové léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90 pamatujete vy. Portréty.
0: Mohou děti zastavit války nebo zblížit znepřátelené země? Jedna americká holčička se o to v 80. letech pokusila.
4: 11letá Samantha napsala koncem dubna Jurii Andropovovi dopis, v němž se mu svěřila se svým strachem z jaderné války. Sovětský představitel jí v odpovědi vysvětlil, jak Sovětský svaz neúnavně bojuje za mír a pozval ji k návštěvě Sovětského svazu.
0: Příběh Samanty Smithové přiblíží historička Doubravka Olšáková.
2: Portréty Davida Hertla. Dnes po 8 večer na Plusu. Chcete vidět vaše oblíbené moderátory, jak vás provázejí vysíláním? Odebírejte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr.
5: Dobré ráno, 6 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Prezident Pavel se zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Na Ukrajinu v noci útočily ruské rakety a drony. V Kyjevě je nejméně 8 mrtvých. A kvůli problémům s jednotným hlášením dostala asi tisícovka firm v Česku odklad na odevzdání daňového přiznání. Ve čtvrtek 2. července vám dobré ráno u Zpráv Plusu přeje Ondřej Látal. Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Ta by měla pokračovat v debatě o nové koncepci výstavby armády. Po posledním zasedání Bezpečnostní rady uvedl prezident Pavel, že je důležité, aby armáda věděla, s čím může v následujících letech počítat.
6: Armáda musí mít přehled minimálně na dekádu, s čím se asi tak dá počítat a jaké cíle má plánovat. Potřebuje od vlády naprosto jasné zadání, včetně finančního rámce.
5: Prezident možná bude chtít opět řešit i nadcházející summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Kyjev a další ukrajinská města v noci zasáhly vlny ruských balistických raket a bezpilotních letounů. V metropoli je podle úřadu nejméně 8 obětí a 34 zraněných. Útoky následovaly několik hodin potom, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky varoval před chystaným rozsáhlým útokem Ruska. Podle kyjevského starosty Vitalie Klička sestřelené drony způsobily škody v několika částech města. Americký prezident Donald Trump neprodlouží obchodní dohodu s Kanadou a Mexikem. Obě země jsou přitom pro Spojené státy nejdůležitějšími obchodními partnery a dohromady tvoří třetinu jejich celého zahraničního obchodu.
7: Obchodní dohodu s Mexikem a Kanadou podepsal sám Trump ve svém prvním mandátu. Teď ji ale k 1. červenci odmítl obnovit. Bílý dům to zdůvodňuje obchodním deficitem s oběma sousedy. Trump řekl, že Spojené státy od Kanady a Mexika nic nepotřebují. A jsou tu naopak tyto dvě země, které podle amerického prezidenta potřebují všechno od Spojených států. Dohoda podle amerického zástupce pro obchod Jamesa Greera prozatím platí dál. Jednání ale budou pokračovat odděleně. S Mexikem se další kolo rozhovorů chystá ve 3. červencovém týdnu. S Kanadou jednání zatím ani nezačala. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Asi 1000 českých podniků letos nemusí dodržet termín pro řádné podání přiznání k dani z příjmu za rok 2025. Finanční správa totiž před koncem června vydala metodický pokyn, podle kterého mají finanční úřady schvalovat odklady firmám, které se potýkaly se zvýšenou administrativou kvůli jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatele. O odklad museli požádat do konce června, říká Jiří Nesrovnal z Komory daňových poradců.
8: Bude se zohledňovat i ta individuální konkrétní situace při těch žádostech. Pokud budu mít jednu paní na dohodu o provedení práce, tak k téhle žádosti by byl jiný přístup, než když to je zaměstnavatel, který má 1000 lidí.
5: Maximální přípustný odklad jsou 3 měsíce, některé firmy tak budou moct daňové přiznání podat až na konci září. Tady jsou ranní dopravní informace na Plusu. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy u sjezdu na Mikulov na kilometru 194 stojí kamion po nehodě. Kolona je od Kývalky z kilometru 182. I pro osobní auta zdržení 15 minut. Ucpává se příjezd do Prahy po D8 z Ústí nad Labem kvůli rekonstrukci Kbelské. Kolona je od sjezdu na Zdiby z 0. kilometru. Zdržíte se už teď 15 minut. A v Praze provoz komplikuje omezení v Kbelské ulici a to obou směrně se projíždí jenom jedním pruhem. Dobře, dojďte. Dnes bude většinou polojasno, v jihovýchodní polovině území zpočátku oblačno až zataženo a na východě ojedinělé slabý déšť. Teploty dnes přes den 22 až 26 stupňů. Tolik zprávy, tady je repríza Interview Plus.
9: Vladimír Putin poprvé veřejně přiznal problémy způsobené mimo jiné ukrajinskými drony. Údery na ruskou ropnou infrastrukturu výrazně omezují zásobu paliv a Kreml zvažuje mimořádná opatření. Obává se Putin, že válku začnou pociťovat i běžní občané? A může Rusku skutečně dojít nafta nebo benzín? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
9: Naším dnešním hostem je rusista působící na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Karel Svoboda. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Když Vladimír Putin říká v rozhovoru pro ruskou státní televizi, že Rusko trápí určitý nedostatek paliva, ale nejde o nic kritického, jak vážné to podle vás je?
10: Tak vážné to je samozřejmě už jenom proto, že to přiznává, protože ono nejde až zas tak o to, že by Rusové nemohli něčím jezdit, jo, stále. Když se podíváte na to, oni si mohou načerpat 30 litrů benzínu, což není málo, to je prostě u běžného auta spotřeba, já nevím, na 450 kilometrů, to zase není taková hrůza samozřejmě, ale jiná věc je ta politická rovina věci, to je to, že najednou vidí, že jsou omezení, že vlastně to, že jim tvrdili, že ta protiletecká obrana je vlastně skvělá, že se střeluje všechny drony, které míří do Ruska, tak najednou vidí, že prostě to tak není a působí to reálné problémy a ty problémy se pak projevují třeba i v tom, že na černém trhu ty ceny benzínu rostou.
9: To znamená, poukazuje to všechno na nedostatky ruské protivzdušné obrany, o které tamní vláda prohlašovala, sám jste říkal, že je nejlepší na světě.
10: Samozřejmě, že to ukazuje, ale ono, já teď budu tak trošku ďáblův advokát, ono musíme si uvědomit to, že Rusko je obrovské, je to obrovská země a vlastně uhlídat všechny objekty, které potřebujete uhlídat, zabezpečit je tak, aby nepronikl žádný dron, je prakticky nemožné, protože samozřejmě i s tím, jak vy umísťujete ty protiletecké systémy někam, tak ten váš protivník to ví nebo je schopen si to zjistit a následně udeřit někam jinam, vy to přesunete a udeří to na to původní místo, čili pro Rusko je to taková volba, prostě co bude chránit a v tuhle chvíli se nejzranitelnějšími ukázaly právě ty rafinerie. Do toho samozřejmě vstupuje ještě ten faktor, že Ukrajině se podařilo vyvinout vlastní rakety, které jsou samozřejmě, rakety jsou výrazně ničivější než ty drony, které jsou schopné letět daleko, daleko hůře se sestřelují, čili ona je to taková kombinace za A, řekněme, obrovských rozměrů té země, kdy nemůžete být prostě všude a zvyšující se kompetence ukrajinské strany.
9: No a může Rusko okamžitě navýšit výrobu systému protiletecké obrany, jak slibuje Vladimír Putin? Má na to kapacity?
10: Ne, to si nemyslím, že by to bylo tak, že oni najednou vyrobí prostě v tisíce systémů, které rozmístí, protože samozřejmě všechno trvá, potřebujete to vyrobit, ale taky musíme si uvědomit, že velká část těch systémů má prostě alespoň částečně západní součástky, které ne, že by se do Ruska nedostaly, ale jde to oklikou. Není to určitě tak, jak Vladimír Putin říkal, že problém nedostatku benzínu vyřešíme tím, že vyrobíme více systémů protiletecké obrany a tím bude všechno vyřešené. Navíc stále prostě funguje to, jako ostatně ve všem, že na každý protiprostředek vám existuje prostředek, který vyvinete, aby zmátl tu obranu, čili ona je to taková hra kočky s myší, která prostě je prakticky neustálá.
9: No a má Vladimír Putin pravdu, když říká, že dronové útoky na Rusko nemají absolutně žádný dopad na situaci na frontě?
10: Takhle, oni samozřejmě mají dopad zprostředkovaný. Jo. Pořád dá se říct, že je rozdíl mezi tím, co se děje na frontě a co se děje v tom zázemí. Ono vlastně armádě to stěžuje život, stěžuje jí to zásobování, stěžuje jí to, řekněme, dodávky munice, benzínu, všeho, provoz jakýchkoliv vozidel. Vozidel je složitější, na druhou stranu armáda má vždycky absolutní prioritu, takže ten vliv není takový, že by jako Ukrajinci trefili nějakou rafinerii a tímto pádem ruská armáda se zastavila, ale ruská armáda má problémy a vlastně jako stěžuje jí to ten postup. Jiná věc je i ta, že ono to má pak makroekonomické důsledky, které zpětně nebo zprostředkovaně mají vliv na tu armádu, ale tak, že by Ukrajinci trefili něco a tímto pádem se ruská armáda nemohla hnout, tak takhle to nefunguje.
9: Jak si vysvětlit, že Moskva přes to všechno, přes ty problémy, které způsobují ty dronové útoky, odmítla návrh Kyjeva na oboustranné přerušení vzájemných úderů na velkou vzdálenost?
10: Tak Moskva se stále tváří, že ona nemá problém. Ono totiž, kdyby to přijala, tak by tím určitým způsobem ukázala, že oni mají vlastně problém, že ty útoky jim způsobují ještě daleko větší problémy, než vlastně oni přiznávají. Vladimír Putin mluvil o některých problémech. Vladimír Milov třeba, což je ruský opoziční politik a ekonomický analytik, tak ten vlastně říká, že oni ty útoky vlastně nějakým způsobem zlikvidovali, dejme tomu 20% rafinační kapacity Ruské federace, čili ono to má vliv, omezený vliv, ale jako uvidíme vlastně pak ještě reálně, jak velký vliv to bude mít.
9: Hostem Interview Plus je dnes rusista Karel Svoboda.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
9: Ruský prezident slíbil urychlení oprav rafinérií poničených ukrajinskými drony. Ví se, jak velké škody způsobily?
10: Neví se to samozřejmě a i ten odhad, který jsem zmiňoval, Vladimíra Milova, je pouze na základě toho, že on sbírá odhady od někoho jiného, kteří vlastně to odhadují zase na základě něčeho. Je to vždycky velmi přibližné. Ono, co víme, je to, že vlastně ty staré sovětské rafinerie byly stavěné tak, aby vlastně byly na toto připravené. Čili vy trefíte jednu část, ale ta část je odstavitelná a vlastně může fungovat. Další část opravujete jenom část, ale vlastně jakoby ten zbytek mohl běžet. Není to tak jednoduché, ale jakoby to tak je. Ty nové, jako byla právě ta rafinerie u Moskvy, tak ty už mají ty jednotky integrované, čili vy trefíte jednu věc a vlastně jste trefili všechno, je to zlikvidované. A problém je tam v tom, že ty opravy mohou trvat velmi dlouho, protože prostě kromě jiného jsou to složité technologie, na které potřebujete západní součástky. Tohle nejsou schopni vyrobit ani Číňani, to jsou pouze západní firmy a řekněme ty součástky zase, není to úplně jako třeba z mikročipy, které vezmete do kufru a převezete je kam chcete. Ty součástky musíte snažit pašovat, různě dostat do Ruska, není to tak úplně jednoduché a tohle všechno trvá. Čili já mám o tom tvrzení, že Rusko okamžitě a rychle a já nevím co všechno, velké pochyby na... Chápu Vladimira Putina, proč to říká. On to prostě musí říkat, protože on musí působit jako ten optimista, když už tu válku prostě zahájil, tak on bude prostě do poslední chvíle tvrdit, že je všechno v pořádku, všechno skvělé, všechno perfektní, ale z toho faktického pohledu mám o té schopnosti rychlé opravy velké pochyby.
9: No, jedním z kroků, jak řešit nedostatek paliva, může být, jak tedy navrhuje ruská vláda, zákaz vývozu nafty. Byl by to citelný zásah do ekonomiky?
10: Tak určitý zásah to samozřejmě je. Na druhou stranu, ono tady v tuhle chvíli není až zas takový problém jako s vývozem nafty. Ona ta preference pro nevyvážení ropných výrobků je už není. Ono daleko více se mluví o tom, že Rusko prostě bude muset dovážet prostě ty ropné výrobky, ať už naftu nebo benzín, že bude muset dovážet. Objevily se zprávy typu, že bude dovážet z Indie, mluvilo se o nějakých 50 000 tunách, což je spíše záležitost ruské spotřeby, tak na několik hodin, než když to trochu přeženu, opravdu ani nepřeháním, na několik hodin, spíše než jako, že by to bylo nějaké systémové řešení. Mám z toho spíš takový pocit, jako že jde o snahu uklidnit situaci. Ono vlastně i to, co Vladimir Putin říkal o těch obrovských rezervách, které Rusko má, které vlastně jako pohoda není žádný problém, tak i to bylo spíše taková snaha uklidnit, než že by věcně jako tomu někdo věřil.
9: Agentura Reuters informovala také o tom, že je i možnost, že Rusko začne vyrábět méně kvalitnější naftu, více naředěnou, když to tak lidsky řeknu. To si myslíte, že by bylo systémové řešení?
10: Tak ono to systémové řešení není, ale bude to řešení, které bude přijaté. Prostě pokud potřebujete na ty nejčistší benzíny, na ty standardy Euro 5 a výše jako západní součástky, západní zařízení a vy je nemáte, no tak prostě musíte se smířit s tím, že budete vyrábět méně kvalitní benzín, což se samozřejmě projeví zase přímo na těch autech, která se budou tímto daleko rychleji co potřebovávat. Jo, je to vlastně řešení, které je spíše taková znouzecnost, než bych to... I to slovo řešení se tady zdráhám úplně používat, ale je to prakticky to jediné, co v tuhle chvíli mohou dělat.
9: Jedna z priorit, o které mluvil také Vladimír Putin, je, aby ten nedostatek paliv nezasáhl zemědělský sektor, čehož tedy se ruská vláda obává. Jaký dopad by to mělo?
10: Tak mělo by to takový, že v současné době se odehrávají ty hlavní zemědělské práce. Pokud by nemohly jezdit kombajny, nemohly jezdit traktory, ten dopad by to mělo naprosto drtivý. Rusko by pravděpodobně nevyhladovělo, ale byla by to další rána pro ruský rozpočet, pro zvýšení cen potravin. A potraviny velmi často jako hodně přispívají k růstu inflace a tady prostě není nutné moc spekulovat, pokud by se zdražily potraviny, šly by nahoru veškeré ceny, centrální banka by musela zvýšit zpátky úrokové sazby. Teď v současné době je tlak na to, aby je snižovala, zvýšit úrokové sazby, kterýmž to pádem by se zdražily úvěry, kterýmž to pádem by nikdo neinvestoval do ruské ekonomiky. Ono už teď nikdo moc neinvestuje do ruské ekonomiky a mělo by to tenhle ten vliv, který by bylo velmi těžké zastavit.
9: I když jste říkal, že možná celá ta situace v Rusku není zas tak dramatická, tak asi nejvážnější je na anektovaném Krymu. Tam úřady vyhlásily stav nouze, tamní obyvatelé nesmí tankovat na benzínkách, přednost dostávají vojenská vozidla, poloostrov se potýká s výpadky elektřiny. Co to pro Rusko znamená, vzhledem k tomu, že Krym představuje zásadní strategický bod nejenom pro kontrolu Černého moře, ale pro celou invazi na Ukrajinu?
10: Znamená to samozřejmě obrovský problém, protože Rusové z Krymu vlastně mohli zásobovat tu armádu, která podnikala ofenzívu v Chersonské a Záporožské oblasti a tam je to výrazně citelnější než z té druhé strany z Doněcké a Luhanské oblasti, kdy tady z Krymu, nebo ta cesta vlastně, která vede do těchto částí z jedné strany, tak je kontrolovaná ukrajinskými drony. A nyní Krym začíná být zablokovaný taky. Rusové vlastně ten Krym považovali za takovou jako téměř výkladní skříň toho, jak oni se budou oni budou jakoby spravovat ta nová území a najednou prostě se tady děje to, že Krym má problémy v důsledku války, kterou začal Vladimir Putin, nikdo jiný, čili je to i z hlediska prestiže problém, ale samozřejmě i z hlediska zásobování armády a zásobování samotného Krymu.
11: To znamená ale, že v podstatě zhoršení té situace na Krymu představuje určitý symbol i pro Ukrajince.
10: Samozřejmě představuje to určitý symbol i pro Ukrajince, protože Ukrajinci vlastně jako ukazuje to i třeba to, že vlastně se ta karta, já se zdráhám pořád říkat otáčí, jo, ale že vlastně to, že doposud jenom byli bombardovaní Ukrajinci, že vlastně Rusové si ukrajovali kus a stále větší kusy ukrajinského území a vlastně nebyla příliš velká šance zastavit, že Rusové bombardovali prostě ukrajinská města nebo prakticky cokoliv je napadlo a najednou se situace obrací a Ukrajinci vlastně to berou tak, že se to, co jim Rusové sebrali, tak vrací zpátky.
11: No, Krym byl samozřejmě považován za vyhlášenou oblíbenou turistickou destinaci, především tedy pro ruské občany. Turismus je také hlavní zdroj příjmů pro poloostrov. To už dnes, předpokládám, neplatí.
10: Ono paradoxně tam, co jsem viděl, tak těch ruských turistů není zrovna málo. Ono, když si vezmete, kam můžou jet, zvláště v létě, tak toho zase tak moc není. Mohli samozřejmě do Turecka, ale malér je ten, že třeba ty oblíbené destinace typu Spojené arabské emiráty nebo další destinace v Perském zálivu, tak ty jsou pochopitelně v tuhle chvíli jako nemožné navštívit. Mohli jezdit do Soči nebo mohou jezdit do Soči, kde je to poměrně drahé, takže ten Krym byla taková varianta, která byla pro ně populární. A stále vlastně my si musíme uvědomit jednu věc, ona ta ruská propaganda, pokud my vidíme, já nevím, problémy na Krymu, že není benzín, že není tohleto, tak ta ruská propaganda je neustále schopná jim říkat, všechno je v pořádku, to byly ojedinělé dopady, stejně jako vám tady dopadne v Moskvě jednou za nějaký čas něco, tak jako není důvod vůbec na Krym nejezdit, pojeďte na Krym, protože je to tady skvělý, je to pohoda a vlastně nic se zásadního neděje. A oni pak přijedou na ten Krym a zjistí, že ta pohoda, že se nic neděje, tak zdaleka to není tak, jak to bylo a ta snaha odjet není úplně jednoduchá.
11: A daří se Vladimíru Putinovi odrážet tu kritiku vlastně směrem na neschopnou byrokracii, jako on by nebyl tím viníkem situace, která se zhoršuje?
10: To je právě změna situace, která nastala, řekněme, od jara, kdy velmi dlouho jsme byli zvyklí na to, že vlastně celé to fungovalo tak, že Vladimir Putin prostě přišel a když byla nějaká kritika, tak řekl, no podívejte se, já jsem o tomhle nevěděl, za ekonomiku zodpovídá vláda, takže já nařídím vládě, ať se na to podívá. Viděli jsme to třeba s penzijní reformou v roce 2018, kdy on vystoupil jako kdosi, kdo zachraňuje svět a kdo zařídí, aby ta vláda, která tu penzijní reformu, to zvýšení věku odchodu do důchodu spískala, tak aby přijala opatření, která to zmírní, která to nějakým způsobem dají dohromady. Ale v současné době zaznívá čím dál tím častěji kritika přímo jdoucí proti Vladimíru Putinovi a to hned ze dvou stran. Ta jedna strana říká, čemu nám ta válka byla, jako ta válka, prostě vykašleme se na to, pojďme prostě to někde zastavit a budeme se tvářit, že se nic nestalo, a prostě když bude chvíli klid, tak oni ty sankce zmizí a my si budeme žít jako dřív. Ta druhá pro změnu říká, ne, vy jste moc slabý, vy jste moc měkký, Ukrajince musíme srazit na kolena, musíme prostě vyhlásit mobilizaci, musíme zaútočit vším, co máme a prostě Ukrajinu zlomit. A on je v tomhletom tlaku, který vlastně jako na jednu stranu žádá více prostředků do války, na druhou stranu druhá část mu říká, jako nedělejte to, ale to podstatné je, že ta kritika už jde čím dál tím častěji proti němu, zvláště z těch proválečných kruhů.
11: No ale jak tedy rozumět tomu, že Vladimír Putin skutečně začal veřejně, nebo teď to udělal poprvé, přiznávat ty ztráty způsobené Ukrajinou? Vždyť tím jde přece proti té propagandě dlouhodobé, že se vlastně nic neděje a že je v moci Ruska Ukrajinu zničit.
10: No ono totiž problém je ten, že jestliže vám po Moskvě lítají víka od ropných nádrží, tak úplně jako nemůžete říkat, že se nic neděje. To je samozřejmě řečeno v nadsázce. Mimochodem to, tu nádrž nakonec trefila ruská protivzdušná obrana, ale myslím si, že už to došlo do té fáze, kdy by to bylo příliš mnoho. Ono část těch kritiků říká, že on už vlastně mentálně na to nemá, že vůbec neví, co se děje, že vůbec nechápe, co se děje na bojišti. Teď dal interview, které bylo takové až obskurní, kdy vyjmenovával úspěchy ruské armády a jmenoval tam prostě dobytí jednotlivých ulic ve městě, které mělo před válkou 7000 obyvatel a podobné věci, když se tvářil, že on tohle to všechno ví a je ovšem zpraven. Ti pozornější pak říkali, že vlastně on to četl ze čtecího zařízení. Asi docela logicky, ale byla to snaha ukázat na to, že on nějakým způsobem ví, co se děje, chápe, co se děje. A myslím si, že tohleto je snaha vlastně jakoby říct, já vím, co se děje, není to tak, že bych vůbec nechápal, ale samozřejmě my a já zvláště si s tím vším poradíme. Takže je tam určitý posun, ale to z toho důvodu, že prostě on těžko může říkat, že se nic neděje, protože to už prostě vidí každý.
11: No a lze to tedy chápat tak, že velká část ruské populace doposud vnímala válku jen skrze informace poskytované státní propagandou, nedostávala se s ní do přímého kontaktu, což se teď asi změnilo, když sám říkáte, po Moskvě letají drony.
10: Velká část ano, velká část je schopná se toho držet i nadále. Oni prostě papouškují to, že Ukrajinci jsou vlastně ti teroristi, kteří bombardují Rusko. Ano, jsou to občasné přílety a ano, jsou určité problémy, ale o to víc musí samozřejmě vydržet. To jsou samozřejmě nejvíc lidé, kteří čerpají svoje informace z televize. Ta televize je stále mocný propagandistický prvek, který nějakým způsobem je schopen udržovat klid v populaci. My samozřejmě nemáme přesná sociologická data, my nemáme to, že bychom mohli říct, popularita Vladimira Putina dosahuje tolika procent. I ty průzkumy, které jsou zveřejňované, tak jsou čím dál tím častěji zpochybňované jako neúplně důvěryhodné. Ale i ty oficiálně vlastně už naznačují určitý sestup v popularitě Vladimira Putina a tohle to jako všechno ukazuje na to, že Vladimir Putin jakoby ztrácí tu aureolu toho neomylného vládce, který prostě ovšem ví a všechno dokáže vyřešit. Ne, že by to bylo úplně totální ztráta, všichni ho začali v Rusku nenávidět. Takhle jednoduché to zatím taky není. Ale už tam vznikají určité pochybnosti, už tam vznikají pochybnosti o tom, jestli to byl dobrý nápad, jestli vlastně jako se nemělo dělat něco jiného a tak dále a tak dále.
11: To znamená, že u některých obyvatel, ale přesto i ta aktuální situace, kterou můžou vidět na vlastní oči, nenalomí to přesvědčení, že Rusko je neohrozitelnou velmocí.
10: Samozřejmě, budete mít pořád nějakou část populace, a ne nevýznamnou část populace, která vám bude říkat, tohle jsou dočasné problémy a oni, jak jedou neustále takovou tu propagandu, jako že oni bojují proti tomu nacismu jako jejich dědové, tak oni vám budou říkat, u Stalingradu se taky zdálo, že už Stalingrad musí padnout a Hitler už oslavoval vítězství, ale nezlomný ruský národ, protože zase oni sovětský a ruský, když se to hodí, tak stotožňují, tak vlastně dokázal se schopit a odrazit toho nepřítele a my tak vydržíme čas a ne zrovna malá, bude vždycky tohleto opakovat. To prostě tak bude, ale samozřejmě máte tam lidi, kteří občas si nad situací přemýšlí a říkají si, OK, tak my tady bojujeme o něco, o místa typu nová takmačka nebo malá takmačka, kterou jsme obsadili už asi 20krát a na to jsme ztratili prostě několik set tisíc vojáků, protože ono, další věc, kterou nemůžete zakrýt, je prostě to, že část těch lidí se zpátky už nevrací a třeba v těch oblastech,
11: myslíte jako bylo Buriacko,
10: jasně, Buriacko, Jakutsko, Baškortostán, máte prostě vesnice, odkud už jako prakticky nemá kdo odejít, protože všichni, kdo odešli, tak jsou mrtví. A tohle všechno jako ti Rusové vidí a říkají si prostě, jestli nám to za to stálo. Zatím televize funguje dobře jako propagandistický prvek a stále ještě je schopná to držet v nějakém limitu, ale jako tohle nemusí trvat moc dlouho.
11: Hostem Interview Plus byl rusista působící na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Karel Svoboda. Děkujeme za váš čas.
10: Děkuji také, naslyšenou.
11: A za pozornost děkuje Pavlína Nečásková.
5: Tady je Plus v 6:30.
2: Český rozhlas Plus.
5: K přerušené debatě o nové koncepci výstavby armády do roku 2040 se dnes vrátí Bezpečnostní rada státu. Ta má zatím několik variant podle růstu výdajů na obranu, potvrdil to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů.
12: Vláda to ještě neschvalovala. My jsme viděli právě na té bezpečnostní radě státu nějaké drafty, nějaké varianty, jak by to mohlo vypadat. Bylo to tam podrobeno poměrně široké diskuzi, což je určitě dobře a ministerstvo obrany na tom dále pracuje.
5: Bezpečnostní rada chce projednat i další body, které nestihla před 2 týdny. Zasedání se znovu zúčastní i prezident Petr Pavel. Předpokládá se, že by ve Strakově akademii mohl otevřít i téma summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Kyjev a další ukrajinská města v noci zasáhly vlny ruských balistických raket a bezpilotních letounů. V metropoli je podle úřadů nejméně 8 obětí a 34 zraněných. Na místech zasahují záchranáři a hasiči. Polsko kvůli úderům preventivně vyslalo do vzduchu své stíhačky. Počet potvrzených případů eboli v Kongu vzrostl na 1406, přes 430 lidí zemřelo. Epidemie vyhlášená před 7 týdny zatím zasáhla 3 severovýchodní provincie. Hrozí ale, že se rozšíří i do dalších. Od letoška platí mírnější hygienická pravidla pro letní dětské tábory v Česku. Na jejich dodržování se zaměří hygienici. Kontrolovat ale budou třeba i pestrost stravy. Děti se od letoška můžou nově zapojit do přípravy teplých jídel. Rozvolnila se například i pravidla pro počet umyvadel anebo toalet. Ranní doprava na Plusu na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Pomalu se jede od Ostrovačic z kilometru 175 až do Brna. Do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196. Zdržení teď asi 30 minut. V Praze dopravu výrazně komplikuje oprava k Belské ulici. Projíždí se obousměrně, jenom jedním pruhem. Kolony jsou z dálnice D8 od Zdib a taky z Černého mostu. Zdržení vždy asi 30 minut i tam. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště je omezení a kolona je od Středokluk z 5. kilometru. Zdržení 20 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy se jede pomalu od Senohrab až k nájezdu na D1. Tam se zdržíte 15 minut. Na D7 do Prahy na příjezdu z Chomutova před omezením u letiště kolona asi na 10 minut, stojí se z 2. kilometru a plní se i Štěrboholská spojka v Praze od Běchovic k Průmyslové, tam je to na 10 minut. Dobře dojeďte. Bude většinou polojasno, teď ráno ojediněle mlhy. V jihovýchodní polovině území bude zpočátku oblačno až zataženo, na východě ojediněle slabý déšť. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat, teploty 22 až 26, na Moravě až 29 stupňů. To byly zprávy a tady je repríza názorů a argumentů.
13: Stav rokování mezi USA a Iránem. Podle ministra Macinky vyřeší spor o summit NATO úředníci. Irský závod s časem o miliardy pro Evropu, silný protest proti zestátnění ČES, anebo Bitcoin pustili do salonu a ten na to doplatil. Nejen o tom bude řeč právě začínajícím středečním vydáním publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
13: V jakém stavu je momentálně jednání mezi USA a Iránem? To je poměrně nejasné, stejně jako stav Hormuzského průlivu. A o tom bude řeč. Ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
14: Dobrý den.
13: Začneme tedy tím rokováním.
14: V současné době v Kataru jsou američtí vyjednávači, kteří tam přijeli jednat s iránskou delegací, jak oznámil prezident Trump. Ovšem Iránci dopředu oznámili, že se s nimi nesetkají. Včera se Američané setkali s katarským emírem a nyní zřejmě probíhají nepřímé rozhovory přes pákistánské a právě katarské prostředníky. Ovšem už to, že se obě strany nesetkají, nebo aspoň podle Iránu ne, v blízkých dnech, ukazuje, že to vyjednávání nejde úplně tak, jak by asi bylo žádoucí. Je potřeba připomenout, že to memorandum, na jehož základě se jedná, bylo uzavřeno 17. června, to znamená, teď jsou to dva týdny. A na to vyjednávání vlastně bylo 60 dní. Původně oznámeno, že za těch 60 dní má být uzavřena mírová dohoda. To znamená, jsme ve čtvrtině té lhůty a zatím slyšíme spíše o sporech než o nějakých dohodách, což je ovšem samozřejmě v této fázi,

0: 60 dní umožní volnou platbu bez poplatku. V současné době je ale Írán víceméně spokojen. Vyváží ropu, vyváží v poměrně velké množství. Od uzavření onoho memoranda vyvezl už přes 40 milionů barelů ropy. Připomínám, že v minulém roce byl průměrný vývoz Íránu 1,5 milionu barelů ropy denně. Takže vyváží vlastně volně, vyváží hodně, vyváží, jak oznámili, za ceny o 20% vyšší, a tím se do značné míry řeší jeho největší problém, a to je nedostatek financí.
1: Říká Petr Švarc, díky mnohokrát.
0: Naslyšenou.
1: Z pondělní tiskové konference po jednání vlády člověk snadno nabyl dojmu, že podle vicepremiéra Petra Macinky spor kabinetu s prezidentem o summit NATO prostě vyřeší úředníci, jenomže ti mají za úkol pouze zajistit nezbytný servis, aby delegace mohla v Ankaře fungovat bez problému. To říká komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
2: Ministr zahraničí Petr Macinka usoudil, že spor o složení české delegace na summitu NATO v Ankaře je potřeba přenést z roviny mediální a politické na úroveň pracovní. Postarat se o tom má komunikace mezi prezidentskou kanceláří a Černínským palácem. Ta se odehrává na úrovni úředníků. Co se dosud nepovedlo politikům, by měli dokázat právě oni. Alespoň takto lze vnímat Macinkova slova. Znamenalo by to, že právě oni určí, kdo se za Českou republiku zúčastní neformální večeře a kdo bude vystupovat na formální části jednání. Je to pochopitelně nesmysl. Úředníci mají za úkol pouze zajistit nezbytný servis, aby česká delegace mohla v Ankaře bez problémů fungovat. K tomu potřebují jednoznačné zadání od politiků. Z jejich veřejných výroků je zřejmé, že dohoda mezi prezidentem a premiérem dosažena zatím nebyla. Naopak to vypadá, že Andrej Babiš nemá zájem se o tom s Petrem Pavlem vůbec bavit. Pokud se situace nezmění, těžko mohou úředníci z prezidentské kanceláře a z Černínského paláce tento spor rozřešit. Pokud by tomu bylo jinak, neurčovala by zahraniční politiku země vláda, ale úředníci. Tomu nevěří ani Petr Macinka, byť svými výroky kolem summitu NATO tento dojem vyvolává. Když už jsme u toho dojmu, tak se Babišovu kabinetu podařilo vytvořit iluzi, že české zájmy v Turecku nemůže dobře hájit hlava státu. Proto nejdůležitější prezentovanou aktivitou vlády směrem k summitu zatím byla snaha mu v účasti zabránit. Petr Pavel přitom opakovaně dává najevo, že by respektoval mandát, kterým by od vlády byla delegace vybavena. Problém je, že jeho detailnější znění není veřejně známo. Možná proto, že potom by se snaha odradit prezidenta od cesty do Turecka ukázala jako nesmyslná. Nebo spíše nevraživostí motoristů vůči hlavě státu motivovaná. Vzhledem k tomu, že Česká republika patří v plnění členských závazků NATO k nejhorším, měla by slíbit nápravu, což mimo jiné znamená postupný a výrazný růst výdajů na obranu. Premiér to nijak nepopírá. V tom by vláda s prezidentem neměla být momentálně v rozporu. Týká se to rovněž postoje k válce na Ukrajině. Tam by delegace v Ankaře měla podporovat přesun větší části podpory Ukrajině z USA na evropské členské země Aliance. Mandát počítá také s tím, že by nemělo být zpochybňováno pokračování muniční iniciativy a podobně. Což pochopitelně neznamená, že by Petr Pavel nemohl mít na počínání kabinetu v těchto záležitostech poněkud jiný a někdy i kritický názor. K větší vzájemné důvěře by prospěla diskuse mezi prezidentem, premiérem a ministry obrany či zahraničí. Při ní by mohli zjistit, že postoje prezidenta se nijak dramaticky neliší od obsahu mandátu, který vláda už schválila. Tím by však ztratila důvod, proč pokračovat v nekonečných tahanicích o to, jakou roli by měla hlava státu na summitu mít.
1: Tolik kolega Petr Hartmann. 1. července se kormidla Evropské unie ujímá Irsko a nečeká ho žádný klidný půlrok, ale nesmírně náročný a stresující závod s časem. Na stole totiž leží jeden z nejtěžších úkolů protlačit unijním soukolím dohodu na příštím víceletém rozpočtu.

0: roce 28. A proč s ním EU spěchá, to přibližuje analytik institutu Globsec Filip Nerad.
1: Ve hře tentokrát nejsou jen stovky miliard eur na dalších 7 let fungování evropské 27. Jde doslova o samotnou akceschopnost a budoucnost Evropy. A Dublin má na to, aby s vyjednáváním zásadně pohnul následujících 6 měsíců. Proč ten spěch? Protože hned v příštím roce se politická mapa kontinentu nejspíš začne hodně otřásat. Unii čeká supervolební rok. Urnám zamíří voliči v klíčových evropských zemích. Ve Francii, Itálii, Španělsku, ale také v Polsku, ve Finsku, Estonsku a na Slovensku. Riziko je na snadě. Jakmile se v těchto zemích naplno rozjedou předvolební kampaně, racionální debata o penězích skončí. Vedle toho favorit francouzských prezidentských voleb z řad krajní pravice Jordan Bardella už teď prohlašuje, že v případě svého vítězství oseká příspěvek Paříže do unijního rozpočtu na polovinu. Pokud se shoda nenajde letos do prosince, po volebním maratonu v roce 2027 se vyjednávací pozice mohou zabetonovat natolik, že se už nemusí dohodnout vůbec nic. I proto šéf unijních summitů António Costa už několik měsíců volá po nalezení shody do konce letošního roku. Také on si je dobře vědom toho, co hrozí. Že to Irové nebudou mít lehké, potvrdil i poslední summit Evropské unie v polovině června. Místo posunu kupředu na základě upraveného návrhu dosluhujícího kyperského předsednictví, to mezi unijními institucemi i mezi členskými státy navzájem jiskří hned na několika frontách. Evropský parlament požaduje ambiciózní rozpočet, který dokáže financovat technologickou suverenitu, zelenou transformaci i obranu. Na druhé straně barikády však stojí šetřivé státy v čele s Německem a Skandinávci, kteří jako čistí plátci odmítají posílat do Bruselu víc, než je nezbytně nutné, a naopak požadují razantní škrty. A pak jsou tu příjemci evropských peněz, zejména ze střední a východní Evropy, kteří se zuby nehty brání tomu, aby se bralo z tradičních naditých obálek kohezních fondů na rozvoj regionů nebo ze zemědělských dotací. Summitová debata ukázala, že shoda nepanuje v podstatě na ničem. Ani na celkovém objemu peněz, ani na tom, jak do rozpočtu zapojit nové vlastní zdroje Unie, ze kterých by se platily nové priority a splácely společné dluhy z doby covidu. Před Iry tak leží herkulovský úkol. Musí hrát roli nestranného zprostředkovatele, ale zároveň tvrdého vyjednavače, který dokáže obrušovat hrany a hledat kompromisy přijatelné pro všechny. Čas přitom bude hrát neúprosně proti nim. Následujících 6 měsíců současně ukáže, zda je dnešní Evropská unie stále schopná strategické schody pod tlakem, nebo zda zvítězí národní egoismy posílené blížícími se volebními kampaněmi. Irský závod s časem o rozpočet právě začíná. Pro budoucnost Evropy to bude pravděpodobně nejdůležitější sportovní disciplína tohoto roku.
0: Říká analytik institutu Globsec Filip Nerad. Zestátňování je opět znovu módním trendem, dobře se také prodává voličům, jenomže obyčejně to přináší vysoké náklady pro stát a horší služby pro občany. A o jednom vládním záměru tohoto druhu hovoří Marek Hudema z Lidových novin.
2: Skupina ekonomů, včetně dvou bývalých guvernérů České národní banky, protestuje proti zestátnění části elektrárenské společnosti ČEZ. V otevřeném dopise varují premiéra Andreje Babiše před rozdělením polostátní energetické společnosti a před výkupem jejich dosavadních minoritních soukromých akcionářů. Tvrdí, že jde o drahý a zbytečný experiment, na kterém vydělají malí akcionáři, kteří často nejsou tak docela malí. Kritizují tedy vládní plán zestátnit většinu výroby elektrické energie. Právě proto se má rozdělit energetický polostátní gigant ČEZ na výrobní a nevýrobní část, zabývající se hlavně distribucí elektřiny. Výrobní část chce vláda zcela zestátnit, nevýrobní část částečně zprivatizovat. Z prodeje akcí nevýrobní části totiž nakoupí podíl v současném ČEZu a tím ovládne výrobu elektřiny. Ekonomové v dopise tvrdí, že současní minoritní akcionáři dostanou k ceně svých akcí zajímavou prémii, naznačují tím, že zbohatnou na úkor ostatních, což je pravda. Jenže prémie je cena za to, že vláda Andreje Babiše chce 100% vlastnit elektrárny, a to rychle. A tak musí platit. Tak to v tržní ekonomice prostě chodí. Proč ale mají být elektrárny státní? Elektřinu to lidem nezlevní. Jaderné elektrárny, kterými se vláda oháněla, lze stavět i s polostátním ČEZem. Zkrátka, jak tvrdí v dopise ekonomové, současný systém funguje a je nesmysl ho měnit a ještě za to platit. Babiš na to odpovídá, že v tomto případě jde o bezpečnost. Budeme se ale cítit bezpečněji, když bude stát místo dosavadního 70% podílu v elektrárnách ČEZ vlastnit 100%? A proč tedy vláda chce větší podíl pro soukromníky v drátech, které tuto elektřinu rozvádějí? A ze státní kabinet kvůli bezpečnosti třeba i telekomunikační společnosti a vodárny? Možná ano. Možná nejde jen o energetiku. Zestátňování je totiž opět znovu módním trendem a dobře se prodává voličům. Nejen u nás, či v Evropě, ale třeba i ve Spojených státech. Jen s tím rozdílem, že v minulém století se pro obhajobu zestátňování používala levicová rétorika, zatímco dnes pravicová. Výsledky ale budou nakonec stejné. Vysoké náklady pro stát a horší služby pro občany. Ekonomové mají pravdu, když před tímto experimentem premiéra varují.
0: Tolik Marek Hodema. Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Koho volit? Toho, u kterého stačí, když zajistí byty, jak viděl na příkladu v sousedním Rakousku publicista Petr Holub.
3: Zlatý komunisti, povzdychne si možná pamětník, když srovná aktuální ceny bytů s částkami, za které se bydlení pořizovalo před rokem 1989. Jak ovšem svědčí volební výsledky z posledních let, málo kdo by kvůli takovému srovnání šel komunistickou stranu opravdu volit. Jenže to platí pro Česko, v Rakousku je všechno jinak. Tam je bydlení dostatečný důvod, aby lidé odevzdali hlasy partaji, jejíž sesterské organizace zaváděly totalitní vládu ve značné části Evropy a Asie. Ukázali to nedělní volby ve Štýrském Hradci, kde žije přes 300 tisíc obyvatel a kde získala komunistická strana přes 35% hlasů. Tím primátorka Elke Károva obhájila funkci, kterou obsadila už před 5 lety, dokonce svůj tehdejší výsledek o 7% vylepšila. Komentátoři rakouských médií nad volebním skandálem jen krčí rameny. Štýrský Hradec ukazuje, že levicová politika může být také dnes úspěšná. Uvádí třeba experti deníku Die Presse. Sociální demokracie slábne, zelení se zaměřili na příliš speciální témata. Proč by tedy neměli dostat šanci třeba komunisté? Ovšem, jakým kouzlem to dokázali, jakým tématem si předpotopní strana dokázala udržet štýrské voliče 21. století? Odpověď je překvapivě jednoduchá. Současná komunistická primátorka má bytovou politiku v různých funkcích na starosti už 10. rok a hned na začátku prosadila, že se znovu začaly stavět městské byty a že každý rok se jich dokončí o něco víc než 100. Platí se v nich nájemné ve výši 40% obvyklé tržní ceny. Zároveň má na finanční podporu nárok každý občan, který musí za bydlení, tedy nájem a ceny energií, zaplatit víc než 30% svých příjmů. Doplatek od města mu pak zajistí, aby náklady, pokud možno, nebyly vyšší než u sousedů z komunální výstavby. Není divu, že při takovém hospodaření se městský bytový podnik propadá do dluhů, ovšem primátorka kritiku odvrací s tím, že město nějaké dluhy ve prospěch svých občanů přece unese. Zkrátka a dobře, ve Štýrském Hradci vládne reálný socialismus a lidem to nevadí, dokonce by v tom chtěli pokračovat. Dalo by se říci, že štýrští komunisté dobře pochopili slabost současného systému. Dokonce i v Rakousku, které je známo vysokými dotacemi do bytové výstavby, spoléhají na to, že dostatek bytů zajistí trh. Na rozdíl od Česka se jenom snaží lidem zpřístupnit půjčky, ze kterých by mohli uhradit vstupní poplatek do jednoho z mnoha bytových družstev, které jsou k dispozici. Ovšem, jak se ukazuje ve Štýrském Hradci, ani trh, ani družstva, ani jejich státní podpora nevyloučí, že jsou nájmy příliš vysoké a že k vlastnímu bytu se každý nedostane, pokud nechce desítky let splácet cenu za jeho pořízení. Každý se může někdy dostat do problému a z pohledu voliče je tedy jen dobře, když je k dispozici čistě socialistické řešení, které umožní bydlet opravdu každému. Nemluvě o tom, že městská výstavba a nízké nájmy v městských bytech sráží ceny i na volném trhu. Z toho plyne ponaučení pro strany, které chtějí kandidovat v blížících se komunálních volbách v Praze, Brně a dalších metropolích. Nemá smysl bojovat za to, aby se město přizpůsobilo automobilům, jak zní jeden z volebních trháků. Dostupné bydlení je argumentem, který umožní vyhrát volby každému, ať kandiduje za jakoukoliv stranu. Stačí, když má stejně přesvědčivého lídra, jakým je štýrskohradecká komunistka Elke Károva.
0: To byl Petr Holub. Pamatujete si, jak Donald Trump sliboval, že vypustí bažinu korupce ve Washingtonu? On zjevně také ne. Místo toho, aby washingtonskou korupci skrotil, vynesl ji do nevídaných výšin. Jen příslušníci jeho nejbližší rodiny se za uplynulý rok a půl různě pochybnými způsoby přilepšili o miliardy dolarů, pokračuje Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
1: Trumpovi se mezitím vládnutí stále více komplikuje. Ať už jde o tragické neúspěchy jeho deportačního tažení nebo pomílenou válku s Íránem, která především ukázala neschopnost současných Spojených států projektovat svou moc na Blízkém východě. I proto se Donald Trump začal postupně soustředit na záležitosti blíže domovu, které má pod kontrolou více. Nebo si to alespoň myslel. Velkou část Trumpovy pozornosti v téhle chvíli zabírají nejrůznější washingtonské renovace. Nechal zbourat východní křídlo Bílého domu, kde teď staví tančírnu, která svou velikostí zastíní vlastní hlavní budovu sídla amerických prezidentů. Krom toho na břehu Potomaku plánuje vystavit téměř 80-metrový vítězný oblouk. A nic naplat, že nikdo pořádně neví, jaké vítězství by oblouk měl oslavovat. Pro Trumpa je nejdůležitější, že bude větší než oblouky v Paříži a Pchjongjangu. Mezitím se rozhodl vrhnout na renovaci takzvaného reflecting poolu, vodní nádrže v hlavním washingtonském parku National Mall. Jejíž hladina odráží okolní památky v čele se zdejším obeliskem a slavným Lincolnovým památníkem. Mělká nádrž se po dekády potýká s výskytem řas, což netrápilo jen Trumpa, ale i několik předchozích prezidentů. Trump se svým typickým gustem extravagantního realitního makléře rozhodl, že nádrž nechá nejen vypustit a vyčistit. Firmě, která pro něj dříve dělala zakázku na jednom z jeho golfových hřišť, přihrál nové, mnohamilionové zadání, aby dno nádrže přetřela na modro. Vyhotovení bylo uspěchané. Trump pochopitelně potřeboval, aby se vše stihlo do jeho narozenin. A už pár dní na to se objevily první problémy. Nejprve se tu opět začaly rychle množit řasy, dost možná i kvůli novému tmavému nátěru dna. Následně se ale především nátěr začal odlupovat. Trump tvrdí, že je to důsledkem cíleného vandalismu jeho politických nepřátel. Prezident tvrdí, že dosud neznámí pachatelé dno tajně poničili řezy táhnoucími se mnoho desítek metrů. Mnozí obyvatelé Washingtonu nad tím kroutí hlavou a poukazují naopak na neskušenost firmy, chvatné provedení a to, že Trumpův tým pod ně v jednu chvíli oslavně projel prezidentskou kolonou. Trump, který se ještě nedávno chvástal, že jeho rekonstrukce bude úžasná a nezničitelná, teď přiznává, že reflecting pool asi bude nutné znovu vypustit a opravit. Bílý dům mezitím nechává do nádrže lít čistidla, aby omezil nárůst řas, ale je dost dobře možné, že tímto mimo jiné zabil několik zdejších kachen. Člověk by těžko hledal přiléhavější metaforu celého Trumpova úřadování. Slibuje vypustit bažinu, pak přichází spousta chvástání, skorumpovaných zakázek a vše končí tak, že bažina kvete víc než kdy dříve.
0: U mikrofonu byl Matěj Schneider. Bitcoin od svého vzniku fungoval jak hodinky, střídali se tři růstové roky a jeden propad. Letošek měl být růstový, ale vypadá to naopak, že se stabilní cyklus zničí. Téma Tereze Zavadilové ze serveru Newsstream.
4: Nástup administrativy Donalda Trumpa vypadal pro Bitcoin jako vítězství. Kolem jeho vlády se v rolích poradců i exekutivců pohybují známí kryptoměnoví optimisté. Za všechny kryptocar David Sachs či investor Mark Andreessen. Kryptoeuforie strhla i Trumpovu rodinu. Synové Donald mladší a Eric mají v odvětví nainvestovány miliardy dolarů. A sám Trump s manželkou si pohráli s takzvanými meme coiny, když vydali své mince Trump a Melania. Není tedy divu, že optimismus vytáhl cenu Bitcoinu na 125 tisíc dolarů a množily se odvážné předpovědi, že jeho budoucí hodnota je ve stovkách tisíc dolarů či dokonce někam k milionu. No a letos Bitcoin spadl pod 60 tisíc dolarů. Přitom regulace kryptoměn se skutečně uvolnila a Bitcoin a spol se tak říkají dostali do dobré společnosti. Mezi třídy aktiv jako akcie či skutečné měny. To sebou přineslo změnu na straně kupců. Zatímco dříve Bitcoin kupovali hlavně nadšenci či individuální spekulanti, nyní ve velkém nastoupili fondy a firmy. To vše by pořád ukazovalo na zvýšenou poptávku a růst ceny, ne propad. Jenže zatím to vypadá, že právě dospělost Bitcoinu je to, na co nyní sám doplácí. Fondy sice mohou nyní normálně nakupovat Bitcoin a dávat do něj klientské peníze, ale většinou je z bezpečnostních důvodů držba kryptoměn nějak omezena, dejme tomu na 10% majetku fondu. Když Bitcoin rostl a přesáhl by tak tuto hranici, fondům se spustily automatické prodeje, takže to letos zbrzdilo vyšší růst ceny. Tento mechanismus ale paradoxně nepomohl proti propadu ceny, že by fondy při poklesu ceny automaticky nakupovaly, ale naopak se kvůli zvýšenému riziku zrychlily prodeje. Institucionální hráči paradoxně udělali Bitcoin nestabilnějším, než byl dřív. Pak je ještě jeden důvod, který tlačí Bitcoin dolů. Na akciovém trhu se nyní jinak rozdaly karty. Začátkem roku se mluvilo o AI bublině, že předražené akcie gigantů, jako je Meta, Amazon a spol., možná nedoručí to, co se od nich čeká, tedy raketový růst, který má následovat masivní investice těchto firem do AI. Největším americkým technologickým firmám se v biznisové hantýrce říká hyperscalers, tedy firmy s globální infrastrukturou. Ti teď chtějí investovat dohromady $1 bilion do datacenter pro AI. Investoři návratnost tedy mají za nejistou, ale spočítali si, kam bude směřovat poptávka. Jsou to čipy pro AI. Takže v posledních týdnech technologické akcie ztrácejí s výjimkou výrobců čipů. A jak to souvisí s Bitcoinem? Tím, že se Bitcoin v uvozovkách legalizoval, spadl do podobné kategorie, jako jsou technologické akcie jako celek, a odliv kapitálu do čipů zasáhl i kryptoměnový trh. Proč by fond riskoval peníze v Bitcoinu, který negeneruje žádný úrok, když může financovat stavbu datacenter pro Microsoft, kde je poptávka garantovaná na roky dopředu? AI v podstatě Bitcoinu vysálo investiční kyslík. Kromě toho letos úřady prodávaly rekordní množství zabavených Bitcoinů a kryptoměny se zbavovaly také těžaři, protože těžba přestala být tak výhodná jako dřív. Do výčtu všech ran, které Bitcoin letos utržil, patří ještě jedna, a sice dolar. Bitcoin je naceněný v dolarech, což znamená, že jeho cena je vždy inverzní k síle americké měny. Kvůli tomu, že americká ekonomika zůstává i přes vysoké sazby relativně silná a Fed nespěchá s uvolňováním měnové politiky, si americký dolar drží sílu. Když je dolar silný a nese solidní bezrizikový výnos na vládních dluhopisech, globální kapitál nemá důvod utíkat do Bitcoinu. Protože módní vlna je teď jinde.
0: Tereza Zavadilová byla poslední autorkou komentářů středečních názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a ze studia se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
5: Pro a proti. Rekordní teploty, tropické noci i přehřátá města. Evropa má sotva za sebou jednu vlnu veder a meteorologové už varují, že se na kontinent blíží další. Ukazuje se, že extrémní počasí už není výjimečnou událostí, ale novou realitou. Je na ní Česko připravené? Daří se státu i obcím přizpůsobovat města, krajinu i veřejné služby tak, aby zvládali stále častější vedra? Našimi hosty budou ředitelka Zeleného kruhu Petra Kolínská a Pavel Marták z Ministerstva životního prostředí.
6: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
7: 7 hodin a ve čtvrtek 2. července začíná živé vysílání Ranního Plusu a do nového dne vás vítají Daniela Vrbová
8: a Martina Mašková.
6: Český rozhlas Plus.
8: Nejdřív nabízím výběr námětů první hodiny. Rusko v noci opakovaně útočilo na Kyjev, zemřelo nejméně 10 lidí, desítky dalších byly zraněny. Jak jsou na tom po dnešní noci další ukrajinská města?
7: Německý kancléř Friedrich Merz vyslovil přání, aby Severoatlantická aliance byla evropštější. Lze takový posun čekat na summitu NATO v Ankaře?
8: Ministerstvo zdravotnictví zjednodušilo hygienická pravidla pro dětské tábory. Co musí nadále táborový vedoucí zajistit?
9: Už není naším cílem, aby ten stát byl v tomhle tom jednoznačně direktivní, aby říkal, kolik umyvadel tam musí být, kolik sprch tam musí být.
7: Zprávy dnes připravuje Ondřej Látal.
1: Dobré čtvrteční ráno. Rusko raketami a bezpilotními letadly opět masivně zaútočilo na Kyjev. Podle tamní radnice přišlo o život nejméně 10 lidí a zraněných je přes 50.
10: Rakety a útočné drony nebo jejich úlomky zasáhly Kyjev na 28 místech. Většinou šlo o bytové domy nebo objekty civilní infrastruktury, uvedla na sociálních sítích městská vojenská správa. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko napsal, že v Darnickém obvodu zřejmě balistická raketa trefila 9podlažní dům a částečně ho zničila. V Ševčenkovském obvodu byl podle Klička zasažený hotel, který začal hořet, a také stanice záchranky. Mezi zraněnými je 5 lékařů, zdravotníků a řidičů. Útok na Kyjev pokračoval i ráno a komplikoval práci záchranářů. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
11: Detaily chystá naše zahraniční redakce, uslyšíte je v Ranním plusu hned po zprávách. Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Ta by měla pokračovat v debatě o nové koncepci výstavby armády. Po posledním zasedání Bezpečnostní rady uvedl prezident Pavel, že je důležité, aby armáda věděla, s čím může v následujících letech počítat.
12: Armáda musí mít přehled minimálně na dekádu, s čím se asi tak dá počítat a jaké cíle má plánovat. Potřebuje od vlády naprosto jasné zadání, včetně finančního rámce.
11: Prezident možná bude chtít opět řešit nadcházející summit NATO v turecké Ankaře. Od předběžného opatření ústavního soudu, který nařídil vládě, aby hlavu státu doakreditovala, se totiž s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO neviděl. O schůzku přitom žádal, ale předseda vlády ji odmítl. Asi 1000 firem dostalo odklad na podání daňového přiznání. Původně ho měli odevzdat už 1. července. Finanční správa ale lhůtu prodloužila kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Některé firmy tak budou moct daňové přiznání podat až na konci září.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: V tropickém Pacifiku nastal klimatický jev El Niño. Oznámila to novozélandská výzkumná organizace Earth Science. Zároveň varovala před intenzivními dopady na počasí na Novém Zélandu v nadcházejících měsících. Na některých místech se očekávají velké výkyvy teplot. Letošní El Niño přitom může patřit mezi ty nejsilnější v moderní historii. Před Novým Zélandem výskyt tohoto meteorologického jevu oznámili taky Austrálie, Japonsko a nebo Spojené státy. El Niño je spojované především se zvyšováním teploty v Tichém oceánu, ovlivňuje ale počasí na celém světě. Alžírsko dnes volí novou dolní komoru parlamentu. Moc v zemi, která patří k významným dodavatelům zemního plynu do Evropy, ale drží armáda a prezident. Kvůli dodávkám plynu se do Alžírska letos chystá i český premiér Andrej Babiš z ANO.
13: Než volby teď lidi v hlavním městě Alžíru zajímá fotbal. Alžírsko se na mistrovství světa probojovalo do vyřazovací části a v noci bude hrát proti Švýcarsku. Parlamentní volby otestují nálady v alžírské společnosti po velkých protestech v roce 2019, kvůli kterým po 20 letech ve funkci rezignoval tehdejší prezident. Většina lidí, se kterými se dávám ve městě do řeči, dnes do volebních místností zamířit neplánuje. Účast v parlamentních volbách před 5 lety byla historicky nízká, zhruba 23%. Z Alžíru Jana Karasová, Český rozhlas.
11: Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus, je čtvrtek 2. července. Umělé klouby by v sobě mohly mít i léčivou složku. Odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické vyvíjejí 3D implantáty na míru, které budou mít třeba protizánětlivé účinky. Zatím hledají nejvhodnější materiály, které propojí léčiva s titanovými implantáty.
14: Zrovna tiskneme model kolene. Dokážeme přesně napodobit strukturu lidské kosti.
15: Chválí nejmodernější typ kovové 3D tiskárny Jiří Kubásek z Vysoké školy chemicko-technologické. Právě porézní struktury kloubních náhrad mohou podle vedoucího výzkumu Dalibora Vojtěcha fungovat jako zásobník léčiv. Už mají první vzorky.
16: Jsou na tom sírany, fosforečnany, to podporuje i vrůstání lidské kosti. Je tam trochu stříbra, aby to mělo antibakteriální účinek, a je tam antibiotikum.
15: Léčivé kloubní implantáty vyvíjejí vědci ve spolupráci s Motolskou nemocnicí. Eva Kézrová, Český rozhlas.
11: 7 hodin, téměř 6 minut, čas na dopravu v ranním plusu. Na D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy se jede pomalu od Ostrovačice z kilometru 175 až do Brna. Do omezení u sjezdu na Bratislavu naberete asi 30 minut navíc. V Praze dopravu výrazně komplikuje oprava k Belské ulice. Projíždí se obousměrně, jenom jedním pruhem. Kolony jsou z dálnice D8 od Zdib a taky z Černého mostu. Zdržení vždy asi na půl hodiny. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště je omezení a kolona od Středokluk z 5. kilometru, zdržení asi 20 minut. A na silnici 3 z Benešova do Prahy se jede pomalu od Senohráb až k nájezdu na D1, tam se zdržíte 15 minut. Dobře dojeďte. Čtvrtek bude většinou polojasný, teď ráno ojediněle mlhy. V jihovýchodní polovině území bude zpočátku oblačno až zataženo a na východě ojediněle se slabým deštěm. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Teploty přes den 22 až 26, na jižní Moravě až 29 stupňů, na horách naměří většinou kolem 17 a vát má slabý, místy mírný, severozápadní až severní vítr. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
6: Posloucháte Ranní plus.
8: S Danielou Vrbovou a Martinou Maškovou u mikrofonu. Rusko večer a v noci podniklo další rozsáhlý útok na Kyjev. Útočilo opakovaně, rakety a drony zasáhly všechny části města, mají zatím nejméně 10 obětí a roste počet zraněných. Kvůli rozsáhlému bombardování se na Ukrajinu předčasně vrací prezident Volodymyr Zelenský. Vy jste řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Jakube, dobrý den.
17: Dobré ráno.
8: Co tedy zatím víme o těch nočních útocích?
17: No, zasaženo je v Kyjevě několik desítek míst, jak jsme říkali, jsou to rakety i drony. Mezi těmi zasaženými budovami je třeba i vysoký hotel v centru města, který začal částečně hořet na střeše, a taky zasažených je několik bytových domů. Jeden se částečně zřítil, v dalším alespoň na nějakou dobu uvízli lidé. Na těch záběrech je kromě toho hořícího hotelu vidět právě také lidi v krytech v metru, kam se schovali, a právě šéf vojenské správy hlavního města vyzýval lidi, aby zůstali v krytech, že zuřivý útok dál pokračuje, a ta prozatímní data tedy jsou 10 mrtvých a asi 56 zraněných.
8: Ukrajinský prezident se vrací dřív ze zahraniční cesty, kde pobýval?
17: Volodymyr Zelenský byl v Dublinu, byl tam k událostem přebírání předsednictví v Radě Evropské unie, které právě včera převzalo Irsko. Zelenský už včera večer psal na sociálních sítích, že tedy jeho vláda má zpravodajské informace o blížícím se útoku a že se tedy vrací zpět. Už tehdy vyzýval občany, aby byli opatrní a schovali se do krytů, a uvedl také, že Rusko nechce vyjednávat, že ukrajinská vláda dodala Putinovi tedy přes oficiální i neoficiální kanály zprávy, že válka musí skončit a že Kyjev je připraven jednat a že tady toto bombardování tedy je jediná odpověď.
8: K útokům se vyjádřili už i ruské úřady, co konkrétně o nich napsali?
17: Konkrétně psali na Telegramu, bylo to ruské ministerstvo obrany, které píše, že cílem těch útoků měla být vojenská a energetická infrastruktura Ukrajiny a že kromě Kyjeva byly cílem třeba taky Poltava nebo Dnipro, a má jít tedy o odvetu za ty ukrajinské útoky, které jsme viděli v minulých dnech a týdnech, kdy Kyjev útočí drony uvnitř tedy ruského území a úspěšně třeba napadla rafinérii poblíž Moskvy.
8: Ukrajina dál také v těch uplynulých hodinách útočila na ruských územích, kde konkrétně?
17: Informace máme o Leningradské oblasti, to je tedy ta oblast, kde je Petrohrad na konci Finského zálivu. Tam je tedy kromě Putinova domova taky řada zařízení na zpracování a export ropy, což je právě ten cíl ukrajinských útoků nejčastější. Tamní guvernér mluvil o 7 sestřelných dronech, ale celkově tedy ruské ministerstvo obrany píše o 327 dronech, nejenom tedy v té Leningradské oblasti. Že se tedy něco právě v té leningradské oblasti dělo, tak potvrzuje i rozhodnutí finských úřadů, které kvůli nějakému pohybu dočasně uzavřely letecký prostor právě ve východní části Finského zálivu.
8: Vzdušnou obranu Ukrajiny by v dohledné době měly podpořit další letouny, které přesně?
17: Jsou to Gripeny. Ukrajina včera finálně podepsala smlouvu se švédskou firmou Saab, která vyrábí právě tyto stroje. Už jsme o tom slyšeli víckrát, teď tedy ten formální podpis uzavřený a Kyjev má tedy plán koupit až 150 těch stíhaček Gripen. Ta smlouva teď je na 16 kusů za 54 miliard korun českých. V přepočtu to mají být ty nejmodernější Gripeny typu EF, ale k tomu Ukrajina dostane taky starší typ Gripenů jako pomoc, to je typ CD, to jsou ty, které má mimochodem i Česko, no a ty dostane na začátku příštího roku a ty novější Gripeny potom v roce 2029.
8: Nejnovější informace kolem Ukrajiny shrnul Jakub Lucky ze zahraniční redakce. Děkujeme.
17: Naslyšenou.
7: Posloucháte Ranní plus, a to v 7 hodin a 11 minut. Německý kancléř Friedrich Merz řekl, že chce, aby Severoatlantická aliance byla evropštější. Podle něj je třeba odstranit závislost na Spojených státech. Merz to prohlásil po jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem a německým ministrem obrany Borisem Pistoriusem. Podle Rutteho je NATO a zůstane také transatlantickou aliancí. Je ale potřeba najít novou rovnováhu ve vztahu Evropy a Spojených států. Nakolik může být europeizace NATO i hlavním tématem summitu členských zemí aliance v Ankaře, se zeptal kolega Vladimír Kroc, bezpečnostního experta Michala Smetany, ředitele Pražského centra pro výzkum míru.
18: To si myslím, že na určité rovině v každém případě, ono je to spíše téma, které není jenom spojené s tímto summitem a jdeme tomu obecně s přístupem evropských zemí ke kolektivní obraně, k vojenským aliancím a k NATO. Je to v zásadě to nejklíčovější téma, kterým se evropské státy zabývají v tomto kontextu minimálně od nástupu Donalda Trumpa do úřadu prezidenta Spojených států.
19: A co si tedy představit pod pojmem evropštější NATO?
18: Pod tím pojmem si musíme především představit změnu toho existujícího faktu, že Spojené státy jsou aktuálně ne pouze tím nejdůležitějším členem Severoatlantické aliance, ale především členem, který dodává celé alianci velmi unikátní schopnosti. A to jak na úrovni těch konvenčních schopností, včetně naprosto jiné logistiky nebo jiných logistických schopností nejsou aktuálně schopné poskytnout členské státy tak své konvenční armády, tak ale i svých nekonvenčních schopností na úrovni jaderných zbraní. A NATO jako vojenská aliance je od svého vzniku v roce 1949 v podstatě závislá na Spojených státech jako tím klíčovým garantem bezpečnosti. Tím, že Evropa aktuálně vidí, že tyto záruky ze strany Spojených států, které zde desítky let platily, výrazně oslábly, nebo jejich vnímání je výrazně oslabené právě po nástupu Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta, tak je zde spíše nutnost než preference se této nové realitě přizpůsobit a vlastně hledat cestu, jak být na Spojených státech v tomto hledu méně závislý.
19: No ale jak toho mohou evropské členské státy té závislosti se zbavit, nebo jak toho dosáhnout, jak by měla být nastavena ona kýžená rovnováha?
18: Rozhodně to není nic snadného a také není nic levného. Znamená to, že evropské státy musí mnohem více investovat, jak do stávajících schopností, tak do budování schopností nových, které aktuálně se Evropě nedostávají. To je v zásadě ten asi ten hlavní přístup. Zároveň to také znamená mnohem užší koordinace v rámci Evropy a potenciálně je zde také argument, že aby vůbec Evropa byla v tomto ohledu soběstačná a schopná do budoucna, tak i nějaké hlubší politické integraci právě v oblasti bezpečnosti a obranných otázek.
19: Ale je schopna se na tom domluvit, dohodnout, nebo do toho zkrátka bude dotlačena?
18: No, obojí možná tak trochu pravda. Ta schopnost se domluvit je samozřejmě velmi těžká. Bavíme se o tom, že celé NATO má vlastně 32 států a z toho, pokud počítám správně, tak 30 je evropských. A v tomto kontextu státy, které mají zcela jinou geografickou polohu, jiné vnímání různých hrozeb, jejich akutnosti, tak samozřejmě pro ně je velmi těžké najít v jakýchkoliv věcech schodu. Zároveň přesně, jak vy říkáte, ta realita, která prostě je před námi, tlačí tyto státy k tomu, aby vlastně tyto možnosti hledali. Ono to také nutně nemusí být jako A nebo B, ale také třeba varianta, že zde bude, dejme tomu, skupina států, která tuto potřebu bude vnímat urgentněji a ta integrace a ta jejich spolupráce v této oblasti bude intenzivnější.
19: Na loňské vrcholné schůzce aliance v Hágu se členské státy zavázaly, že budou na obranu přímo vydávat 3,5% hrubého domácího produktu do roku 2035. Německo chce tohoto cíle dosáhnout už v roce 2029. Je to tak?
18: Ano, jo, je to tak správně.
19: Postoj Česka zůstává neměný?
18: No, postoj Česka samozřejmě je minimálně na té politické úrovni součástí to, nebo přijímá tento závazek, to znamená, my jsme se zavázali k tomu samému jako ostatní státy na to. Druhá věc je samozřejmě ta realita, protože bavíme se o procesu, který má probíhat po poměrně dlouhou dobu, ale zároveň samozřejmě, abychom mohli toto cíle dosáhnout, tak to znamená, že nemůžeme skočit z roku 2034 na 2035 a skokově to navýšit, ale je to nějaký postupný proces, který vyžaduje navyšování těchto investic. Zatím ze strany České republiky nevidíme ty investice rozhodně dostatečné, rozhodně to, co slyšíme ze strany NATO, je nespokojenost s tím, jakým způsobem k tomu Česká republika zatím přistupuje a bude potřeba, aby v tomto ohledu prostě ty investice do našich obranných schopností se navýšily, pokud tento závazek chceme splnit.
19: Německo a jeho evropští spojenci budou chtít na summitu v Ankaře přislíbit další finanční podporu Ukrajině. Budou v tomto členské státy jednotné?
18: Určitě se nedá očekávat, že v tom budou zcela jednotné. To, že deklaratorně samozřejmě na tomto summitu vyjádří další podporu Ukrajině, jedna věc. Druhá věc je, zda budou schopni se, dejme tomu, domluvit na nějakém systematičtějším schématu, jak dlouhodobě Ukrajinu podporovat. Jsou některé hlasy ze strany Aliance, které zaznívají v tomto směru, že by ta spolupráce v tomto ohledu měla být systematičtější a měla by tam být lépe rozloženo to břemeno mezi jednotlivé členské státy. Zda se na to nejde shoda, jsem poměrně skeptický v nějakém, dejme tomu, větším rozsahu, ale určitě to bude jedno z těch velkých témat, které můžeme na summitu očekávat.
19: A co tedy vůbec se dá čekat od toho úterý a středy v Ankaře?
18: Určitě to budou těžké debaty, které se budou hodně týkat právě budování těch schopností a vlastně investic jednotlivých států do navyšování vlastně těch obranných schopností. Myslím, že toto bude prostě velké téma, ale přesně byste vyjmenovali ty další témata, včetně Ukrajiny, což je prostě konflikt, který zde stále probíhá na velmi aktivní úrovni a tím, že ta podpora ze strany Spojených států výrazným způsobem upadla po nástupu Donalda Trumpa do úřadu prezidenta, tak je mnohem více na Evropě se právě baví o těch variantách, jak Ukrajinu podpořit ještě o to výrazně.
7: Tolik ředitel Pražského centra pro výzkum míru Michal Smetana.
8: A téma se odráží z části i v dalších hlavních tématech, která dnes sledujeme v hlavních zprávách. Bezpečnostní rada státu bude pokračovat v debatě o nové koncepci pro armádu, ale je možné, že dojde i na téma složení delegace na summitu NATO v Ankaře. Na schůzce budou jak premiér Andrej Babiš hnutí ANO, tak prezident Petr Pavel. Rusko v noci na dnešek ve vlnách ostřelovalo Kyjev a další ukrajinská města. Hlavní město hlásí nejméně 10 obětí a nejméně 50 zraněných. Ty počty ještě během rána rostly. A v okolí Velkých Karlovic na Vsetínsku spadlo večer za necelé 2 hodiny při bouřce i kolem 100 litrů vody na metr čtvereční, jak uvedl Český hydrometeorologický ústav. Na 3. pohotovostním stupni byla hladina Vsetínské Bečvy ve Velkých Karlovicích. Meteorologové ještě varují před bouřkami s přívalovými srážkami v Beskydech.
7: Horké počasí, ale i bouřky v těchto dnech zaměstnávají rybáře v Česku. V rybnících a sádkách totiž klesá hladina kyslíku jak vlivem horka, tak i při poklesu tlaku před bouřkami. Rybáři se snaží zlepšit rybám podmínky provzdušňováním sádek, ale i snižováním dávek krmiva. Jako například v Pohořelicích na Brněnsku.
20: Samozřejmě využíváme maximální prítok vody, který se ale s každým dňem zhoršuje. Jednak stoupá teplota vody, s vyššou teplotou se znižuje rozpustnost kyslíku vo vodě.
21: Vysvětluje ředitel rybníkářství Pohořelice Ivan Šultovský. Došli jsme přímo k sádkám z kapry, v horkých dnech je musí bedlivě sledovat, pravidelně měří taky hladinu kyslíku. Když klesá, přijdou na řadu další opatření.
20: Keď už je nejhorší, musíme použít technické zariadenia, které dodávají do vody tento kyslík a bude to samotný čistý kyslík z tlakových bomb, alebo pomocou turbodních chaděl, které vháňají vzduch do vody.
21: Největší riziko teď v létě je pro ryby podle Ivana Šultovského snížení tlaku vzduchu.
20: To je v období před bůrkami, kdy ta rozpustnost kyslíku je minimálna.
21: Dalším způsobem, jak ryby před horkem ochránit, je úprava krmení.
20: Co je nejúčinnější na zabezpečení ochrany zdravia těch ryb, je snižování krmné dávky. Ryba potravu nepřijímá, tím je ochráněna od kyslíkových deficitů ale ztrácat svou hmotnost.
21: O kousek dál rybáři nakládají kapry do kádí na korbě nákladňáku. I na převozu ryb se letní počasí podepisuje. V kádích je teď asi o 90% ryb méně než v zimních měsících. Auta tak musí jezdit častěji.
20: Zabezpečujeme rozvoz ryb 365 dní v roku, tak ty náklady v letních měsících jsou obrovské oproti zimní.
21: Opatření kvůli horku muselo od letoška zavést taky povodí Moravy, konkrétně na řece Dyji. Pod novomlýnskými nádržemi vodohospodáři například sondami měří hladinu kyslíku. Lépe tak můžou reagovat na hrozící nebezpečí a dosud se jim podařilo manipulací s průtoky velkým úhynům zabránit. Situace se ale v posledních dnech zhoršila, vysvětluje Dušan Kosour z povodí Moravy.
2: Bohužel už jsme zaznamenali, že začínají umírat ryby přímo v té dolní novomlýnské nádrži, zatím jsou to drobné rybičky v zátokách, kde jsou nafoukané ve větším množství ty sinice.
21: Na dolní nádrži se včera navíc objevila pěna ze sinic. Povodí Moravy tak muselo přistoupit k dalším změnám v manipulaci s průtokem. Podle Dušana Kosoura se však nedá vyloučit, že se situace zhorší a část ryb uhyne. Šimon Franc, Český rozhlas.
8: A v ranním pulsu nás 7 hodin a 21 minut čeká pohled do zahraničních médií. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa neplánuje automaticky prodloužit dohodu, která upravuje obchod mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou. Po jednáních se strany pouze shodly na pokračování stávajícího režimu. Podle zpravodajské televize CNN ale počítají s dalším jednáním v pravidelných intervalech.
7: Současná dohoda, která nahradila předchozí severoamerickou smlouvu o volném obchodu, je klíčová pro obchod v hodnotě zhruba 2 bilionů dolarů ročně, připomíná CNN. Na dohodě silně závisí zejména automobilový průmysl, kde se díly opakovaně přesouvají přes hranice všech tří států. Jakékoliv zásadní narušení by proto mohlo výrazně zasáhnout dodavatelské řetězce i fungování firem v regionu, vysvětluje CNN.
8: Možnost úplného odstoupení Washingtonu od dohody existuje, ale byla by právně i politicky složitá. Podle pravidel by to bylo možné nejdřív za 6 měsíců a navíc není jasné, jestli by k tomu prezident nepotřeboval souhlas kongresu. Odborníci podle CNN upozorňují na to, že takový krok by téměř jistě vyvolal právní spory a výrazné ekonomické otřesy.
7: Ekonomové i analytici proto neočekávají, že by se dohoda skutečně úplně zrušila. Upozorňují, že by to přineslo nejistotu pro firmy, možné narušení dodavatelských řetězců, vyšší ceny a problémy na trzích. Zároveň by to mohlo poškodit vztahy Spojených států s oběma hlavními obchodními partnery, uzavírá web zpravodajské CNN.
8: 4 venezuelští policisté byli zatčeni poté, co byli obviněni z rabování během záchranných prací po ničivých zemětřeseních. Podle videí na sociálních sítích měli tito členové vyšetřovacího sboru odnášet peníze ze sejfu, který našli v troskách zřícené budovy ve státě La Guajara. Informuje o tom britský deník Guardian.
7: Venezuelská policie uvedla, že všechny 4 muže okamžitě zbavila funkcí. Zároveň prý zahájila řízení o jejich propuštění. Podobné chování je, jak cituje policie Guardian, nepřijatelné a poškozuje důvěru veřejnosti v celou instituci.
8: Vlna zemětřesení, která zasáhla Venezuelu minulý týden, způsobila jednu z nejhorších humanitárních katastrof v regionu. Otřesy zničily řadu budov, zabili téměř 2000 lidí, více než 10 000 dalších je zraněno. Desítky tisíc obyvatel se podle Guardianu stále pohřešují.
7: Záchranáři a dobrovolníci stále prohledávají trosky, ale šance na nalezení dalších přeživších se postupně snižují. Přesto se podařilo z trosek zachránit například 3leté dítě. Po katastrofě roste nespokojenost obyvatel s postupem vlády i některých státních složek. Dobrovolníci tvrdí, že často pracují jen s lopatami, lany a vlastníma rukama. Místní pak podle Guardianu kritizují také pomalou reakci úřadu a nedostatečnou přítomnost státu přímo na místě katastrofy.
8: Vláda tato obvinění odmítá. Tvrdí, že nespokojenost veřejnosti podporují dezinformace na sociálních sítích. Dobrovolníci a někteří záchranáři ale uvádějí, že na místě vidí především práci hasičů, zahraničních týmů a běžných obyvatel. Pomoc státních institucí podle nich není dostatečná. Tolik britský deník Guardian.
7: A ještě nahlédneme na stránky francouzského deníku Le Monde. Ten píše o nové epidemii cholery v Súdánu. Už od května má 120 obětí, oznámila to Světová zdravotnická organizace, podle které bylo v oblastech zasažených válkou zaznamenaných zároveň více než 1100 podezřelých případů.
8: Epidemie se, jak Lemon připomíná, šíří v době, kdy Súdán čelí dlouhodobému ozbrojenému konfliktu mezi armádou a polovojenskými jednotkami rychlé podpory. Boje výrazně oslabily místní zdravotnický systém.
3: A současná vlna cholery je už třetí epidemií v krátké době. Ta předchozí skončila teprve letos v březnu, přičemž mezi červencem 2024 a březnem 2026 nemoc postihla více než 124 tisíc lidí. Přibližně 3,5 tisíce lidí nemoci podlehlo. Píše francouzský deník Le Monde a s touto nepříliš optimistickou zprávou uzavíráme dnešní přehled zahraničního tisku.
8: V následujících minutách ještě před půl přesprávami se budeme věnovat zdravotnictví. Umělý kloub na míru, který zároveň léčí, takový implantát by mohli v budoucnu dostávat čeští pacienti. Na jeho vývoji pracují odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické a lékaři z Pražské motolské nemocnice. Základem je vytištěný 3D implantát na míru, který je porézní. Díky tomu se do něj může vpravit léčivá látka, která se postupně uvolňuje do těla. I proto si na Pražské vysoké škole chemicko-technologické pořídili nejmodernější 3D kovovou tiskárnu.
14: To, co tam teď můžete vidět, tak zrovna teď tiskneme model implantátu ve formě kolene.
15: S Jiřím Kubáskem z Ústavu kovových materiálů a korozivního inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické jsme teď v jedné z místností, kde stojí taková velká bílá krabice.
14: Se jedná o velmi přesný stroj z pohledu detailů. Se dá využít při přípravě různých porézních struktur, které napodobují kostní tkání například.
15: Teď zrovna bylo vidět, jak přejela hlavice a ten pruh je celý šedivý.
14: Na začátku model do toho systému nahrajeme stovky, někdy i tisíce vrstev. Nejprve se tam nahrne vrstva prášku, to je taková ta šedá vrstva.
15: A teď tam začíná blikat ten laser a začíná vytvářet nějaký tvar.
14: Čím se nám ta vrstva spojí s podkladovým materiálem a celý proces může pokračovat dál.
15: Za tu chviličku, co si povídáme, tiskárna vytvořila čtvrtou vrstvu. Kolik jich tam je celkem, aby z toho skutečně mohl být implantát vhodný pro koleno?
14: Já vám to hned řeknu, tady v tomhletom případě konkrétně máme celkem 1300 vrstev.
15: To znamená, že ty zelené už jsou hotové a ty žluté se teprve budou dělat.
14: Přesně tak. Celý proces trvá 10,5 hodiny.
15: Já si představuju kost, že je úplně celá vyplněná do nejmenšího detailu, takže to tak není.
14: Ne. Kostní tkání je porézní, je to kvůli tomu, aby mohlo docházet k toku tělních tekutin. Velikost těch pórů se pohybuje v řádu desítek až stovek mikrometrů, což dokážeme pomocí téhleté tiskárny připravit.
15: Profesor Dalibor Vojtěch teď má tady před sebou 2, 4, 6 různých dílů. To všechno jsou implantáty, které patří do lidského těla?
16: Ano, všechno. Toto je takzvaný krátký dřík do kyčelního kloubu. To je část ramenního kloubu, toto je část kotníku, prostě titán, 3D vytištěný a stejná funkce. Dobře proroste kost a umí sobě uchovat ty léčiva jako zásobník.
15: To je vlastně takový jakoby dutý váleček. Kam se přesně dává to léčivo? Právě do té výplně anebo na povrch?
16: Kamkoliv, kde je ta porézní struktura, tak my to můžeme nasáknout před tím operačním zákrokem přesně pro toho konkrétního pacienta.
15: Jak mi ale ve vedlejší, podstatně těžší laboratoři Vysoké školy chemicko-technologické ukazuje Dalibor Vojtěch, tak zatím je to o hledání vhodných materiálů.
16: Ta hmota musí sloužit jako nosič, který je pro tělo nezávadný, neškodlivý a hlavně se v těle pomalu a přesnou rychlostí rozkládá. Tady vidíme krásné vzorky.
15: Tak já si teď tu bílou v uvozovkách tabletu vezmu do ruky. Zespodu je ten implantát, pak vidím porézní materiál, který je napuštěný takovým bílým práškem nebo bílou hmotou.
16: A zrovna v tomto případě je tam naimpregnovan materiál na bázi síranů, fosforečnanů, také stříbra, které má antibakteriální účinek a je tam antibiotikum vancomycin, které vlastně slouží jako bariéra proti zánětům pooperačním.
15: Umělé klouby by tak v budoucnu mohly mít v sobě různá léčiva pro konkrétní pacienty. Eva Kézrová, Český rozhlas.
3: A o čem budeme v Ranním plusu mluvit dál? Hygienici zmírnili požadavky pro dětské tábory. Co přesně se mění?
8: Ani včerejšek nemusel být letos poslední den pro podání daňového přiznání, proč finanční správa povoluje odklady.
3: Nejdřív jsou tu zprávy s Ondřejem Látalem, je 7:30.
6: Český rozhlas Plus.
11: Kyjev a další ukrajinská města v noci zasáhly vlny ruských balistických raket a bezpilotních letounů. V metropoli je podle úřadu nejméně 10 obětí a přes 50 zraněných. Útoky následovaly několik hodin potom, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky varoval před chystaným rozsáhlým útokem Ruska. Stát za letošní půlrok vybral na daních 789 miliard 300 milionů korun. Je to meziročně o 5% víc. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem, nejvíc peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Bezpečnostní rada státu se dnes vrátí k jednání o koncepci výstavby armády do roku 2040. Věnovat by se taky měla dalším dvěma bodům, které nestihla projednat před dvěma týdny. Dnešního zasedání se zúčastní i prezident Petr Pavel. Dá se očekávat, že bude chtít mluvit o summitu NATO v Ankaře. Portugalsko má zasáhnout vlna veder. Teplota v zemi se může dostat i nad 40 stupňů Celsia. V hlavním městě Lisabonu a v sousedním Setúbalu kvůli tomu ode dneška platí nejvyšší stupeň varování před vysokými teplotami. V pátek výstrahu pravděpodobně rozšíří na další okresy. Tropické teploty a silné bouřky v Česku mají dopad i na ryby. Ve vodě je kvůli horku málo kyslíku. Rybáři tak musí ryby méně krmit a provzdušňovat jim prostředí. Pomáhají jim i vodohospodáři. Třeba v povodí Moravy zavedlo nová opatření pro manipulaci s průtoky na novomlýnských nádržích. Dopravní informace ve zprávách na Plusu. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Pomalu se jede od Ostrovačic z kilometru 178 až do Brna. Do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 zdržíte se asi 30 minut. V Praze dopravu výrazně komplikuje oprava k Belské ulice. Projíždí se obousměrně jenom jedním pruhem. Navíc omezení řeší i nehodu a k Belská je teď pozastavená obousměrně. Kolony jsou z dálnice D8 od Zdip a taky z Černého mostu. Zdržení vždy asi na půl hodiny. A 15 minut se teď popojíždí na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště. Zdržíte se 15 minut. Dobře dojďte. Bude většinou polojasno, teď ráno se můžou ojediněle objevit mlhy, v jihovýchodní polovině území bude zpočátku oblačno až zataženo a na východě ojediněle slabý déšť. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Teploty 22 až 26, na jižní Moravě až 29 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
6: Posloucháte Ranní Plus.
8: A dnes pro vás Ranní Plus vysílají Daniela Vrbová a Martina Mašková. Jedno umyvadlo na 5 dětí nebo oddělené toalety pro chlapce a dívky, to byly požadavky, které už od letoška na dětských táborech neplatí. Jaká další pravidla se změní, na co by rodiče před odjezdem dětí neměli zapomenout, to si nejdřív řekneme s Martinem Fischerem, kolegou z domácí redakce. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
8: Tak některé změny jsme už nastínili, jaké další táborníky čekají?
0: Tábory už taky nemusí mít nejméně jednu sprchu na 30 dětí nebo stejně jako u toalet rozdělené sprchy podle pohlaví. To ale samozřejmě neznamená, že by provozovatelé mohli hygienické podmínky zanedbávat. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
4: Už není naším cílem, aby ten stát byl v tom jednoznačně direktivní, aby říkal, kolik umyvadel tam musí být, kolik sprch tam musí být, kolik záchodů tam musí být, respektive je na tom provozovateli, na tom organizátorovi, aby si určil tak, aby to bylo pro něj optimální, ale bezpečné.
0: V případě toalet i sprch provozovatel bude muset podle vyhlášky zajistit intimitu. Nově se taky děti budou moct zapojit do přípravy teplých jídel. Doteď mohly jen u studených. A provozovatelům by podle ministerstva taky mělo ubýt administrativy. Třeba potvrzení o zdravotní způsobilosti už není na 2 roky, ale platí neomezeně. Pokud se nezmění zdravotní stav vedoucího nebo zdravotníka.
8: Jak reagují provozovatelé táboru? Nejspíš ty změny vítají?
0: Ano, třeba Karel Kabelka, vedoucí tábora Hrdlořezy, uvítal i to, že tábory nebudou muset předem zřizovat izolaci. Udělají to až v momentě, kdy některé z dětí onemocní.
5: My máme stanový tábor, takže jako pro nás držet jeden stan jakoby vyčleněný pro izolaci, který z 99% nikdo nevyužije, bylo prostě zbytečné.
0: Například administrativy je ale podle něj pořád hodně.
8: Hygienici v těchto dnech začínají tábory kontrolovat. Víme, na co se letos zaměří?
0: Ano, podle Fošuma to bude mimo jiné pestrost stravy.
4: Naším cílem je, aby ta pestrost byla v tom, že budou dostávat děti ovoce, zeleninu, mléčné produkty, aby to nebyla jen taková ta pestrost v těch sladkých bombách, aby to nebylo k snídani koblihák, poledne tatranka, odpoledne jedeme buchtičky s krémem a k večeři to prostě završíme zase nějakou, dejme tomu, sušenkou.
0: Loni hygienici podle Matyáše Fošuma udělali zhruba 2000 kontrol. Pochybení našli asi 80. Spíš než požadavků na hygienu se ale týkala administrativy. Ke konci června provozovatelé nahlásili zhruba 1600 táborů. Udělat to musí nejméně jeden měsíc před začátkem akce. Jiná, jednodušší pravidla platí pro příměstské tábory.
8: Možná rodiče by uvítali nějakou informaci, na co před odjezdem dítěte na tábor nezapomenout. Předpokládám, že je třeba dát dětem sebou léky.
0: Pokud dítě musí nějaké léky pravidelně užívat, měli by je rodiče předávat vedoucím, říká předsedkyně odborné společnosti praktických dětských lékařů Alena Šepková.
9: Já si opravdu nemyslím, že by to dítě mělo mít léky, které si bude samostatně bez vědomí vedoucích.

0: možnosti, tedy že dítě nemá příznaky infekční nemoci nebo nebylo ve styku s nakaženým člověkem, pak vyplní pouze rodiče.
1: Tak užitečné rady pro rodiny, které vysílají děti na tábor, nejen ty schrnul kolega z domácí redakce, který se věnoval tomu tématu, Martin Fischer. Děkuji.
0: Díky.
1: A ve studiu je s námi už citovaný ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum. Vítejte, dobrý den.
2: Krásné dobré ráno.
1: Máte už teď nějak aktualizované počty, kolik asi tak táborníků jede letos, letošním létě, nebo kolik táborů eviduje ministerstvo?
2: Tak když bychom vycházeli z té premise, že musíme jako organizátoři tohle akci měsíc předtím ohlásit hygienické službě, tak ke konci června takhle hygienická služba získala oznámení, že akcí se zúčastní zhruba 151 tisíc dětí a bylo nám ohlášeno plus minus 2300 akcí. Když bychom to jako meziročně srovnali, vidíte tady drobný pokles, ale ten pokles je v řádu jednotek tisíc. A nebo to může být ta druhá varianta, že valná většina těch akcí se uskuteční v srpnu, tím pádem organizátoři to budou hygieně hlásit až v průběhu července.
1: Ještě loni, jestli tomu dobře rozumím, ta pravidla nerozlišovala, jestli je to tábor na louce nebo ve zděném hotelu, ta letošní už tohle všechno berou v potaz. Takže kromě toho, co jsme už slyšeli, že už se nemusí dávat ten nějaký daný počet sprch podle počtu dětí, tak v čem ten rozdíl bude znát?
2: Dá se říct, že ten rozdíl je podle toho, jak ta akce je velká, respektive velká do počtu dětí a současně, co je cílem. Dá se říct, že když bychom se drželi té naší úřednické terminologie, tak ta velká akce, respektive my ji říkáme zotovací akce, tak ta má více než 30 dětí na více než 5 dní a ve finále je jedno, jestli to je na louce nebo v hotelu. Ale v vozovkách je to ta velká akce, kde to riziko je větší, tím pádem se snažíme dát víc těch hygienických opatření, aby nám tam nevznikla nějaká epidemie, nebo aby to riziko poškození dětí bylo co nejmenší. A na druhé straně jsou právě ty jiné podobné akce, to je zase taková ta úřední řeč. A to jsou takové ty tábory, kde je méně než 30 dětí na méně než 5 dnů.
1: Takové klasické téma je kuchyň, jo, hygiena v kuchyni. Tak na přípravě stravy se můžou podílet děti, to už dělali dřív, ne? Třeba škrabali brambory, teď můžou dělat i studené pokrmy.
2: Přesně tak. Respektive naším cílem bylo opravdu jako ty děti dostat do přípravy toho jídla nebo vůbec do těch aktivit v rámci té organizace co nejvíce, tak ono upřímně z druhé strany těch organizátorů je tam mnohdy dost málo, takže naším cílem bylo, aby i ty děti se zapojily a současně se něčemu učili a současně do určité míry pomohli těm organizátorům, ale zase to má své hranice. Pokud to jídlo následně bude tepelně neupravované, tak v tomhle ten moment to jídlo už zase z druhé strany není možné, aby do toho ty děti nějakým způsobem ingerovaly. A z druhé strany zase jsme třeba nechtěli, aby ty děti třeba umývaly toalety. Takže jako v tomhle tom ty hranice stále ta vyhláška má.
1: Voda na mytí nádoby, myslím, nemusí být tak už 100% pitná, ale pitnou vodu musíme oplachovat?
2: Ano, ano. To je v úzovkách další taková drobná úleva, kde ve finále, když si to představím, dám si velkou vaničku, tam si umyju skleničky, hrnečky, ešusy, všechno možný, plavou mi tam ještě špagety od oběda a takhle, když ty hrnečky, talíře z toho vyndám a ty špagety teda v té vodě nechám špinavé, tak zase úplně jsme si řekli, hele, to by úplně nemuselo být bezpečný. Takže ten finální proces je, aby ta sklenička, která je vydaná z tohle z toho kouzelného lavoru, tak aby následně byla opláchnutá pitnou vodou.
1: Když přijde do tábora hygienik, třeba právě do té kuchyně, tak dbá třeba na takové věci, jako je rozlišení prkenek na maso a zeleninu nebo na zacházení s odpadem, kde třeba je odpadová jáma?
2: Tohle jsou jako pravidla, která opravdu jako jsou za nás v současné době jako nepřekročitelná, respektive co se týče odpadové jámy, co se týče dělení prkének, tak to jsou jako věci, které jsou stále pro nás esenciální, jsou pro nás nezbytné. Je to zase z toho důvodu, aby mi nepřecházelo ty mikroorganismy. Vezmeme to konkrétně například. Na prkínku nakrájím kuřecí maso, to prkínko neumyju ten nůž a následně tam budu krájet salát, který nebude teplně opracovaný. To kuřecí maso, to se mi teplně opracuje, ta salmonela, která tam hypoteticky je, tak se mi zničí tou teplnou úpravou, ale na tom salátu už nikoliv. Takže je potřeba buď mít dvě prkénka, dva nože, oddělené prostory, anebo použiju jedno prkénko, jeden nůž, ale mezi tím to vždycky prostě musím umýt nějakým saponátem a v závislosti na konci potom tou pitnou vodou.
1: A jaká hygienická pravidla platí pro putovní tábor? Co na něm zajímá hygieniky?
2: Prakticky to samé, akorát v takové jako jemnější formě. Podstatné pro nás je, aby ty děti

0: měli zajištěny podmínky pro hygienu, takže podmínky pro mytí rukou, pro mytí těla, aby spali v suchém a současně, aby měli zajištěný zdroj pitné vody.
1: Vedoucí potřebuje to potvrzení a myslím, že teď už platí dlouhodobě, to je ta jedna z těch změn. A nic jiného? Nebo ještě něco důležité kolem tady, to, co musí, jaké předpoklady musí vedoucí splňovat?
0: A tak musí tam být určitá jakoby trestní čistota. Samozřejmě ty podmínky jsou přesně stanovené ve vyhlášce, ale právě to jedna z těch novinek je tady o tom, že ta zdravotní způsobilost je na dobu neurčitou, respektive na tu dobu, dokud nedojde ke změně zdravotního stavu. Takže ušetřili jsme tady v tom nějakou administrativní zátěž a ten dospělý organismus se povětšinou už nevyvíjí, tím pádem nějaké alergické reakce, nějaké léky, něco takového, nějaká patologie většinou přibývá postupně. Není tam taková jako změna jako v tom dětském věku. Tím pádem jsme si řekli, že lze ten lékařský posudek dát na dobu neurčitou, ale zase je tady ta hranice v tom, že pokud dojde ke změně zdravotního stavu, ten lékařský posudek se musí vydat znova.
1: Tak velmi praktické informace, aspoň doufáme, jsme dali rodičům, kteří posílají děti na tábory, nebo i vedoucím. Ve studiu byl Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. Děkujeme, že jste tu byl osobně.
0: Děkuji za pozvání a příjemné a bezpečné léto všem.
2: I vám. Od ranního plusu. Tady jsou krátké zprávy z ekonomiky. Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO dnes budou jednat se zástupci českých firem působících na Ukrajině. Česko-ukrajinská obchodní a průmyslová komora také chce, aby ministerstvo průmyslu a obchodu zorganizovalo na Ukrajinu podnikatelskou misi.
1: Vývoz amerického zkapalněného zemního plynu do Evropy se snižuje. V červnu tvořil podíl evropského trhu po téměř dvou letech méně než polovinu, píše o tom agentura Reuters.
2: A Evropský statistický úřad Eurostat uvedl, že v prvním čtvrtletí letošního roku pocházelo 45,5% elektřiny vyrobené v Unii z obnovitelných zdrojů energie. To představuje meziroční nárůst o skoro 3% body. V čele zemí je Dánsko, které z těchto zdrojů produkuje drtivou většinu elektřiny, a na poslední příčce je Česko.
1: 1. červenec bývá nejzazší termín, dokdy lze v Česku podat daňové přiznání, a to ještě jenom s daňovým poradcem. Ale letos je to v mnoha případech jinak, protože finanční správa před koncem června vydala metodický pokyn, který připouští výjimku pro firmy, jež v průběhu jara bojovali se zvýšenou administrativou kvůli jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatele. Asi tisícovka firm tak může výjimečně podat daňové přiznání až během léta.
3: U nás tu možnost využilo něco kolem 10-15 klientů. Je to pro ně samozřejmě příjemné, že mají více času.
4: Říká Jan Bonaventura, daňový poradce a jednatel poradenské společnosti Bradford Consulting. Podle mluvčího generálního finančního ředitelství Patrika Madleho požádal o prodloužení termínu na odevzdání přiznání k dani z příjmů za rok 2025 celkem asi 1000 firem. Podle Jiřího Nesrovnala z Komory daňových poradců je možnost odkladu obecně zakotvena v daňovém řádu. Firmy o posun termínu můžou požádat třeba kvůli nemoci nebo živelní pohromě. V případě odkladu kvůli jednotnému hlášení finanční správa brala podle Nesrovnala v potaz, kolik problémů firma se zaváděním novinky skutečně mohla mít.
5: Pokud budu mít jednu paní na dohodu o provedení práce, tak k téhle žádosti by byl jiný přístup, než když to je zaměstnavatel, který má 1000 lidí.
4: K žádostem se ale finanční správa celkově chovala velmi vstřícně a odklad dostal skoro každý, říká Jan Bonaventura.
3: Na základě té metodické informace by měli ve většině případů, v drtivé většině případů to povolit bez nějakého detailního zkoumání.
4: Finanční správa udělala vstřícné gesto, protože letošní zavádění nového systému jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele představovalo pro řadu firem výraznou administrativní zátěž navíc. Na potíže se zadáváním a scháněním nových dat narazil skoro každý účetní, říká Nesrovnal.
5: Ten projekt prostě nebyl dobře připravený, když se rozbíhal a má tam spoustu jakoby problémů.
4: Maximální přípustný odklad jsou 3 měsíce, což znamená, že některé firmy budou moct daňové přiznání podat až na konci září. Většině však pravděpodobně bude stačit jenom několik týdnů navíc. Zdaleka ne pro všechny firmy je ale odklad podání daňového přiznání výhodný, vysvětluje Jiří Nesrovnal.
5: Když by v tom přiznání vyšel přeplatek, což může být jako, že třeba ta firma se jí daří hůř a na těch zálohách zaplatila víc, než je její daňová povinnost, tak vrácení toho přeplatku je vázáno na vyměření té daně.
4: Podle oslovených odborníků se ale najdou i firmy, které měly daně i přes všechny problémy s jednotným hlášením hotové včas ještě před koncem června. Ale když se 20. června dozvěděli o možnosti odkladu, požádali o něj. Pokud jim totiž vyšel nedoplatek na dani, je pro ně výhodnější přiznání podat a taky daň zaplatit až později. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
6: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas plus.
2: A teď nás posloucháte v 7 hodin a 47 minut. Na 8 desítkách horských potoků a říček v Krušných horách začíná velký česko-německý výzkum rybích populací. Vědci budou sledovat jejich početnost, zdraví, genetickou rozmanitost i výskyt parazitů. Pomocí získaných dat chtějí lépe pochopit, jak lépe chránit původní ekosystémy v oteplujícím se klimatu. Víc už si řekneme s řešitelem projektu z Biologického centra Akademie věd Petrem Blabolilem. Dobré ráno.
7: Dobré ráno.
2: Proč jste se pustili právě do výzkumu vodních toků v Krušných horách? Čím jsou z vašeho pohledu zajímavé?
7: Jedná se asi o navazující a rozšířující projekt po aktuálně končícím projektu na Šumavě. Tyto dvě pohoří sdílí mnoho společného. Jednak jsou hraničními s Německem, je tam nižší populační hustota, jsou tak trochu zapomenuté.
2: Populační hustotou myslíte teď ryby nebo lidi?
7: Lidi.
2: A co se týče ryb, těch je tam dostatek a je to tam vlastně zajímavé?
7: Z těch Krušných horách zatím pořádně nevíme. U nás Šumavě nás to překvapilo, že opravdu tam jsme našli ryby, i kde jsme je opravdu nečekali.
2: A jak bude celý ten výzkum vypadat? Vydáte se tedy do terénu, kde strávíte několik let, jestli jsem pochopila, a tam budete tedy hledat ryby, nadneseně řečeno?
7: Bude to 3letý projekt a určitě v terénu strávíme nějaké týdny až měsíce. Ten projekt má několik fází. V té první, tak zhruba do poloviny toku nainstalujeme teplotní čidla pro dlouhodobé měření teploty, takzvané datalogry, kde nám budou po celé 3 roky měřit teplotu a budeme je vzájemně porovnávat. A pak bude druhá fáze, ta nejdůležitější, kdy každou jednu lokalitu navštívíme a detailně z ní mapujeme jak vodní prostředí, tak nějaké abiotické faktory. Ten monitoring ryb proběhne elektrickým agregátem, kdy každá jedna ryba bude určená do druhu, bude změřená, zvážena a u podvzorku pstruhu obecného, potočního, tak budeme odebírat malou část poutvičky na genetické analýzy.
2: Když mluvíte takhle o těch lokalitách, předpokládám, že budou odlehlé, protože asi nepotřebujete přítomnost turistů nebo přímo rybářů, je to tak?
7: Zase nám jde o postižení gradientu, takže máme tam lokality, které jsou blíže lidem a kde víme, že nějaký poměrně intenzivnější rybářský management. Pak jsou tam lokality, které jsou blíže vojenských újezdů, kde ta byl omezenější, anebo někde opravdu vrcholky Krušných hor, kde v zásadě bylo i poměrně problematické zjistit, komu náleží management a zpravidla se neuvažuje, tady tam jsou ty původní populace.
2: A co od výzkumu očekáváte? Máte nějakou pracovní hypotézu, kterou chcete ověřit?
7: Zase je to hodně podobně té Šumavě. Rádi bychom našli nějaké unikátní lokálně adaptové populace a zhodnotili jejich stav a kondici. Pak se zaměříme na vhodnost jednotlivých populací, jestli se na tom dobře, nebo jestli je možné udělat nějaké managementové opatření, aby se jim to budoucna dařilo lépe. Pak porovnání jednotlivých lokalit, doporučení hospodářům, rovněž ten vlajkový druh je pstruh obecný, který má přesah nejenom pro rybí společenstvo, ale je to vrchový článek potravního řetězce, takže jak zase tam funguje celý ten ekosystém, případně tam i vazba na kriticky ohroženou perorodku říční, které v zase pstruh slouží jako takový taxikář těch larviček. Takže budeme zkoumat, jestli jsou i nějaké náhradní populace, nejenom tam, kde se perorodka vyskytuje, ale i nějakých jako záložních populací.
2: O velkém mapování ryb v Krušných horách, o tomto česko-německém výzkumu jsme mluvili s Petrem Blabolilem z Biologického centra Akademie věd. Děkujeme a ať se vám daří.
7: Rovně děkuji.
1: Posloucháte Ranní vysílání na plus 8 minut před 8. Ve Spojených státech pokračuje spor o pravidla voleb a toto téma si pro následující komentář zvolil politolog Jiří Pehe.
8: Americký prezident Donald Trump od nástupu do funkce mluví o nutnosti reformovat americký volební systém. Už vloni na jaře podepsal prezidentský výnos, který od všech voličů vyžadoval, aby se prokázali voličským průkazem osvědčujícím jejich totožnost. Ta se zatím dokazovala jinými způsoby. Trump se také snažil omezit korespondenční hlasování. Ačkoliv sám v posledních volbách hlasoval korespondenčně, tvrdí, že korespondenční hlasování je náchylné k podvodům. Federální soudy Trumpův výnos zablokovaly, protože ke změnám v zákonech upravujících pravidla pro federální volby je zapotřebí souhlas kongresu. A pravidla pro volby na různých úrovních v jednotlivých státech americké unie stanovují zákonodárné sbory jednotlivých států. Prezident do nich nemůže zasahovat vůbec. Trump a jeho spojenci se ovšem nevzdali. V kongresu se už od začátku tohoto roku snaží prosadit zákon známý jako Save America Act, který vyžaduje, aby voliči osobně předložili doklad o svém občanství. Ve velké většině případů by šlo o platný cestovní pas nebo originál rodného listu. Získání takových dokumentů je ale obtížné. Vystavení cestovního pasu, který mnoho Američanů vůbec nemá, je drahé a desítky milionů Američanů nemají doma svůj rodný list. Skoro 70 milionů žen, které se vdaly, nemá rodný list, který by odpovídal jejich oficiálnímu jménu. Pokud by zákon prošel, museli by potenciální voliči vynaložit značné úsilí, aby dokumenty získali. Jelikož by zákon zakázal doposud běžně používanou registraci k volbám online nebo poštou, lidé, kteří by se chtěli registrovat, by museli utratit stovky dolarů za letenku nebo cestovat mnoho hodin autem, aby se dostali do své volební kanceláře. Zákon by také výrazně omezil korespondenční hlasování. Tento typ hlasování nebo registraci k volbám online či s pomocí pošty přitom používají mnohem více voliči demokratů. Trump a jeho spojenci se nijak netají tím, že změny chtějí prosadit za každou cenu i proto, že v případě volební prohry republikánů v podzimních volbách do kongresu mohou Trump a jeho spojenci čelit řadě vyšetřování ve sněmovně reprezentantů. Ta může zřizovat vyšetřovací komise, kde předvolení musí vypovídat pod přísahou. Trump varuje, že by se demokraté mohli pokusit o jeho další impeachment. Volební zákon byl schválen už v únoru prostou většinou ve sněmovně reprezentantů, ale v Senátu je pro jeho schválení zapotřebí kvalifikovaná většina 60 hlasů, které republikáni nemají. Trump je vyzývá, aby zákon schválili prostou většinou, což je v extrémních případech možné. Tomu se ovšem část republikánských senátorů brání s tím, že by demokraté v případě získání většiny v Senátu mohli postupovat stejně v případě důležitých zákonů, které by jinak byli republikáni schopni zablokovat. Mezitím skoro 20 států, v níž vládnou republikáni, už přijala nebo zvažuje přijetí vlastních volebních zákonů podobných tomu, který uvázel v Senátu. Ty ovšem nelze uplatnit pro federální hlasování, takže Trump stále více tlačí i s pomocí výhružek na republikánské senátory, aby federální zákon schválili. Nejnověji odmítá podepsat již schválený zákon o dostupném bydlení, od něhož si většina republikánských kandidátů v podzimních volbách slibuje, že přesvědčí voliče, že strana není tak asociální, jaký portrétují demokraté. Trump prohlásil, že ve srovnání s volebním zákonem je zákon o dostupném bydlení jen zívnutí. Volební pravidla je prý třeba změnit za každou cenu, jinak republikáni volby prohrají. Mezitím ale prezident utrpěl dílčí porážku u nejvyššího soudu, který odmítl Trumpovo dřívější rozhodnutí, aby korespondenční hlasy nebyly započítávány, pokud budou doručeny až po datu konání voleb. Trump a jeho spojenci v Senátu nyní uvažují, že by zákon zkusili protlačit tak, že by ho spojili s jiným důležitým zákonem, který nebudou demokraté moci zablokovat. Prosazení tak důležitého zákona jako přílepku by ovšem zcela jistě vedlo k soudním sporům a zmatkům. Vytvoření chaosu ale může být v této chvíli to, v co Trump doufá, aby mohl výsledky voleb případně zpochybnit.
1: Slyšeli jste ranní komentář politologa Jiřího Pehe.
2: A 3,5 minuty před 8 hodinou pro vás máme v Ranním plusu ještě pozvánku na výstavu. Štít z želvího krunýře, vycpaný krokodýl nilský, mohutné hroší zuby i egyptské mumie. To i mnoho dalšího můžete vidět na zámku v Libochovicích na Litoměřicku v nové cestovatelské expozici. Ta představuje ty nejcennější exponáty z cest tamních šlechticů z rodu Herbersteinů.
9: Vaše největší skvosty jsou tady?
10: Jsou to naše nejstarší hlavně. Předměty, které návštěvníkům ukazujeme, jsou to mumifikované lidské lebky, chodidlo a ruka a jsou 4,5 tisíce let staré. Dole potom jsou vázičky ze stejného období.
11: Popisuje kastelánka zámku Michaela Prokopová.
10: On jako aktivně sám nikde žádných výzkumů nebo průzkumů se neúčastnil. A víme, že právě tyhle mumie zakoupil normálně v Káhiře na trhu. Jako suvenýr. V té době to byla úplně běžná věc.
11: Otázka určité prestiže mít svoji mumii na zámku. Tady už je instalovaný obrovský kus vycpaného krokodýla.
10: Tak je to krokodýl nilský a byl uloven v roce 1912 posledním šlechtickým majitelem našeho zámku Janem Josefem Herbrsteinem v Africe. A v současném roce právě prošel takovým čištěním, napustila se mu ta kůže a dostal i nové zuby.
11: Tady je další salonek. Tentokrát to vypadá na lovecký.
10: Jsou to vlastně dvě knihovny, které jsme ale doplnili právě sbírkovými předměty, fotografiemi a úlovky z cest k posledního majitele.
11: A tady je i nějaký štít, ten taky vypadá z krokodýla, ale...
10: Ano, ten je z krokodýla, to je vlastně taky ten štít afrických domorodců na ochranu a tamhle na protější straně jsou potom další štíty, ten spodní kulatý je z hroší kůže a tím, ten nad tím určitě poznáte, to je želva.
11: Jako jedni z prvních prohlídkovou trasu viděli Ela a Vanda z Lámalovy.
12: Mně se líbila asi nejvíc ten mumie, bylo to takový zajímavý, no.
13: No tak, taky ty zvířata tam byly zajímavý, jakože.
12: Ten krokodýl tam byl.
13: Opice nebo lemura, to nevím, co to bylo, a antilopy, čápa černýho.
11: Na zemi leží spousta chlupatých zvířat, respektive kůží stažených. Na co teď koukáme? Co to je za zvířata?
10: No tak to je kůže opice. Jo, udělala i takovou trochu osvětu. Nebylo to jenom o takovým tom bezhlavým lovu, jako známe třeba z jiných zámků, ale víme, že právě Herbrstein se i s těmi sbírkami jako by chlubil a i veřejnosti ukazoval.
11: Správci zámku vybírali jednotlivé exponáty zhruba z tisícovky předmětů, které tu po hraběti Herbrsteinovi mají. Z Libochovic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
6: Pro a proti. Rekordní teploty, tropické noci i přehřátá města. Evropa má sotva za sebou jednu vlnu veder a meteorologové už varují, že se na kontinent blíží další. Ukazuje se, že extrémní počasí už není výjimečnou událostí, ale novou realitou. Je na ní Česko připravené? Daří se státu i obcím přizpůsobovat města, krajinu i veřejné služby tak, aby zvládali stále častější vedra? Našimi hosty budou ředitelka Zeleného kruhu Petra Kolínská a Pavel Marták z Ministerstva životního prostředí.
14: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
1: Je tu 8:00, posloucháte nadále čtvrteční Ranní Plus datem 2. července. Dobrý den, přeji Martina Mašková
2: a Daniela Vrbová.
6: Český rozhlas Plus.
2: Tady jsou naše témata. Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní Bezpečnostní rady státu. Kromě koncepce armády se tam bude řešit zřejmě i složení delegace na summit NATO v Ankaře.
15: Objevují se informace, že prezidentská kancelář požadovala 35 míst pro delegaci. Je to naprostý nesmysl. My jsme požadovali 7 lidí.
1: Žena, která upozornila na to, že se na velvyslanectví v Maroku kupčí s českými vizy, uspěla u soudu, co v té souvislosti soud uložil jejímu bývalému zaměstnavateli, ministerstvu zahraničí.
2: A jak může vypadat a komu může sloužit online mateřská školka? Její otevření chystají ve Vlčnově na Uhersko-Hradišťsku. Co se od ní čeká?
1: Nejdřív si poslechněte zprávy, dnes o ně pečuje Ondřej Látal.
16: Přeju dobré ráno. Ministerstvo zahraničí rozšířilo delegaci prezidenta Petra Pavla na nadcházející summit NATO v Ankaře. Akreditovalo mu víc zaměstnanců kanceláře. Serveru Seznam zprávy to řekl mluvčí hradu Daniel Drake. Resort původně prezidentovi zredukoval jeho delegaci a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Podle Drakea už taky prezident dostal od vlády mandát, který pro Ankaru schválila. Ten určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet. K přerušené debatě o nové koncepci výstavby armády do roku 2040 se právě vrací Bezpečnostní rada státu. Ta má zatím několik variant podle růstu výdajů na obranu. Potvrdil to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů.
17: Vláda to ještě neschvalovala. My jsme viděli právě na té Bezpečnostní radě státu nějaké drafty, nějaké varianty, jak by to mohlo vypadat. Bylo to tam podrobeno poměrně široké diskuzi, což je určitě dobře, a ministerstvo obrany na tom dále pracuje.
16: Bezpečnostní rada chce projednat i další body, které nestihla před 2 týdny. Zasedání se znovu zúčastní i prezident Petr Pavel. Chystáme podrobnosti hned po zprávách v Ranním plusu. Stát za letošní půlrok vybral na daních 789 miliard 300 milionů korun. Je to meziročně o 5% víc. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem, nejvíc peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Podle ministerstva vyššímu výběru daní pomohl hlavně růst mest i vyšší útraty domácností.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
16: Americký prezident Donald Trump neprodlouží obchodní dohodu s Kanadou a Mexikem. Obě země jsou přitom pro Spojené státy nejdůležitějšími obchodními partnery a dohromady tvoří třetinu jejich celého zahraničního obchodu.
18: Obchodní dohodu s Mexikem a Kanadou podepsal sám Trump ve svém prvním mandátu. Teď ji ale k 1. červenci odmítl obnovit. Bílý dům to zdůvodňuje obchodním deficitem s oběma sousedy. Trump řekl, že Spojené státy od Kanady a Mexika nic nepotřebují. A jsou tu naopak tyto dvě země, které podle amerického prezidenta potřebují všechno od Spojených států. Dohoda podle amerického zástupce pro obchod Jamesa Greera prozatím platí dál. Jednání ale budou pokračovat odděleně. S Mexikem se další kolo rozhovorů chystá ve 3. červencovém týdnu. S Kanadou jednání zatím ani nezačala. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
16: V Dněpropetrovské oblasti Ukrajiny otevřeli školní kryt, který za pouhé 3 měsíce postavila česká firma. Bunkr bude sloužit jako podzemní učebna pro 120 dětí v době častých leteckých poplachů.
19: Pilotní projekt školního krytu postavila česká firma Promstál vedle frontové linie v Nikopolském okrese Dnipropetrovské oblasti, vysvětluje šéf společnosti Petr Stibor.
20: Náklady se pohybují celkově kolem 13 milionů. Vláda České republiky darovala prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí řádově 10 milionů korun. Ukrajinská strana přispěla, řekněme, 1 milionem korun. A naše firma věnovala okolo 2 milionů korun celkových nákladů.
19: Děti z tohoto regionu tak po prázdninách poprvé po 4 letech války půjdou do kamenné školy. Z Dnipropetrovské oblasti Martin Dorazín, Český rozhlas.
16: V Berlíně se dnes budou udělovat ceny Evropského patentového úřadu pro vynálezce roku. Poprvé je v soutěži taky zástupce z Česka. Jedním z finalistů je šéf-konstruktér liberecké firmy Elmarko Jan Čmelík a jeho tým.
21: Jsme byli nominováni s technologií Nanospider, která vyrábí nanovlákna.
19: Vysvětlil Jan Čmelík, podle kterého účast v soutěži pomůže zvýšit povědomí o technologii, ale taky o Česku. Evropský patentový úřad uděluje cenu od roku 2006 za inovace, které podle něj přispívají k technologickému pokroku a řešení problémů společnosti. Finalistů je 12, o vítězi rozhodne porota. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
16: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Asi 1000 českých firem nemusí letos podat daňové přiznání do 1. července, jak nařizuje zákon. Kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele jim finanční správa povolila až 3měsíční odklad, říká Jan Bonaventura, daňový poradce a jednatel poradenské společnosti Bradford Consulting.
22: Finanční správa vydala v minulém týdnu metodickou informaci, na základě níž budou finanční úřady v zásadě automaticky povolovat prodloužení lhůt pro podání daňového přiznání k dani z příjmu, pokud ten subjekt byl postižen administrativou spojenou s jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatele.
16: Karlovarský filmový festival si připomněl 80 let od prvního ročníku. Ten původně začínal v Mariánských Lázních. V tamním městském divadle proto uvedli speciální projekci.
23: Vracíme se k té tradici, kdy vlastně festival fungoval tak, že v Mariánských Lázních byla premiéra a Varáci ti to viděli až další den.
0: Plný sál Městského divadla přivítal moderátor Marek Eben. Ten si přizval na pódium také Krištofa Muchu, výkonného ředitele karlovarské přehlídky.
3: My jsme v loňském roce, když zemřel Jiří Bartoška, dělali jsme jeho výstavu, tak spousta lidí chodilo za námi a říkali, to je stejně skvělé, že Jiří Bartoška založil ten karlovarský festival. A my jsme si uvědomili, že tady je velká mezera. My jsme říkali, ten festival tady je od roku 1946 a je potřeba si to připomenout.
0: Oslavy 80 let od prvního ročníku filmové přehlídky budou pokračovat v Mariánských lázních až do neděle. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
16: Čerstvá doprava v Ranním plusu. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 je nové omezení, kolona je od Ostrovačic z kilometru 178. Zdržení teď asi půl hodiny. V Praze dopravu výrazně komplikuje opravák Belské ulice. Projíždí se obousměrně, vždy jenom jedním pruhem. V omezení už byla i nehoda. Ta je odklizená, kolony jsou z D8 od Zdib a taky z Černého mostu. Zdržení vždy asi na 30 minut. A na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště je omezení, kolona je od Středokluk z 5. kilometru. Tam se zdržíte 20 minut. Dobře, dojeďte. Čeká nás většinou polojasný den. V jihovýchodní polovině území bude zpočátku oblačno až zataženo, na východě ojediněle se slabým deštěm. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Teploty 22 až 26, na jižní Moravě až 29 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: Posloucháte Ranní Plus.
5: A v 8 hodin a 8 minut vám dobrý poslech přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Prezident Petr Pavel se dnes opět zúčastní zasedání Bezpečnostní rady státu. Před dvěma týdny totiž členové rady nedokončili debatu o nové koncepci výstavby armády. Poprvé by se měl za armádu účastnit i nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. A jednání ve Strakově akademii sleduje kolegyně Daniela Brichtová, kterou teď zdravím. Hezké ráno.
24: Krásné ráno.
5: Bude tedy i dnes nová koncepce armády tím hlavním tématem?
24: Ano, právě kvůli tomu, že debata byla minule dlouhá a stejně se jí nepodařilo dokončit, tak se k ní členové Bezpečnostní rady státu potřebují ještě vrátit. Sám premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po tom minulém zasedání řekl, že je související agenda velmi široká. Aktualizaci koncepce výstavby české armády do roku 2040 zařadil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD mezi své hlavní úkoly po loňském nástupu do funkce. Současnou koncepci s výhledem do roku 2035 schválila ještě bývalá vláda. Podle Babiše je potřeba se vrátit k původní koncepci budování armády schválené za předchozí vlády ANO se zaměřením na plnění aliančních závazků v těžké a střední brigádě. Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů návrat k diskuzi potvrdil.
17: Na té poslední Bezpečnostní radě státu ty diskuze týkající se koncepce výstavby armády a vztahu právě k Severoatlantické alianci zabrala výrazně delší dobu, než jsme původně očekávali, takže jsme nestihli probrat ten zbytek toho programu, takže z toho důvodu jsme mimořádně udělali Bezpečnostní radu státu, tak abychom ty body stihli doprobrat.
24: Zároveň by se měl poprvé účastnit Bezpečnostní rady státu nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. A to už můžu i potvrdit, protože ten přišel do Strakovy akademie před chvílí. Podle jeho předchůdce Karla Řehky i Hlaváč spolupracoval na nové podobě koncepce. Ta je aktuálně zpracovaná ve dvou verzích s ohledem na to, jak se budou postupně zvyšovat výdaje na obranu.
5: Danielu, už jsme zmínili, že se zasedání zúčastní i prezident republiky. Mohli by se tedy členové Bezpečnostní rady státu dotknout i toho blížícího se summitu NATO?
24: Ano, prezident Petr Pavel už také do Strakovy akademie přijel a je právě možné, že prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš spolu od rozhodnutí ústavního soudu o tom, že se hlava státu má účastnit summitu, nejednali. Prezident žádal o schůzku s předsedou vlády, aby koordinovali postup v turecké Ankaře, ale premiér prý odmítl. Babiš ho navíc včera opět vyzval, aby ustoupil a na účasti na summitu netrval. Petr Pavel se účastnil i minulého zasedání Bezpečnostní rady, které se uskutečnilo před 14 dny. Zajímá ho totiž i právě vývoj ohledně armády, jak zmiňoval už po posledním zasedání.
7: Koncepce armády musí mít dlouhodobý charakter. Není možné, aby se koncepce výstavby měnila z roku na rok, případně pouze v tom tříletém finančním horizontu, se kterým pracuje vláda, to znamená jeden rok rozpočet a dva roky výhled. Armáda musí mít přehled minimálně na dekádu, s čím se asi tak dá počítat.
24: Pavel při své první účasti na Bezpečnostní radě státu po nástupu do funkce uvedl, že nemá v plánu účastnit se všech zasedání. Řekl, že chce dorazit vždy při projednávání témat, které vyžadují jeho účast.
2: Ze Strakovy akademie, kde začíná jednání Bezpečnostní rady státu, se přihlásila naše reportérka Daniela Brichtová. Děkujeme za to.
24: Hezký den.
2: No a předpokládané výstupy z dnešního zasedání teď probereme s Ondřejem Kundrou, zástupcem šéfredaktora týdeníku Respekt. Dobrý den i vám.
8: Dobré ráno.
2: Jak pravděpodobné je podle vás, že se vzhledem k účasti prezidenta změní program jednání nebo upraví, ať už tedy ve smyslu, že bude více o summitu nebo právě vůbec ne o summitu?
8: Myslím si, že se skutečně hodně bude jednat o modernizaci armády, o nějakém střednědobém a dlouhodobém výhledu, o tom, jak dobudovat tu brigádu, což je jeden z požadavků armádní brigádu, jeden z požadavků, který jsme skutečně jako deklarovali Alianci a nejsme ho schopni dlouhodobě splnit, jako mnoho dalších věcí, co se armády týká. Ale je možné, že se řeč stočí skutečně i na ten summit NATO. Nepředpokládám, že by se do toho úplně hrnul premiér Andrej Babiš, protože on se jako dlouhodobě prezidentovi v tomhletom vyhýbá, neodpovídá mu na dopisy, nechce s ním komunikovat. Teď to bylo úplně markantní při jmenování nového náčelníka generálního štábu, což je muž, pan Hlaváč, kterého si vybral sám premiér Babiš, prosadil se oproti ministrovi obrany Zunovi. No a na tu ceremonii na Pražském hradě, kde by premiér měl být přítomen, notabene, když je tam člověk, kterého si on prosadil, tak tam ani nepřišel, protože prostě nechce komunikovat s prezidentem o prezidentově účasti v Ankaře.
2: Jenom pro přesnost dodejme, že premiér Babiš se potom zúčastnil té ceremonie na Pražském Vítkově, kde i na fotografii vidět, jak stojí vedle prezidenta, ale podle všeho tady spolu nejednali. Naposled se Bezpečnostní rada státu sešla v tomto formátu 17. června, tedy před předběžným opatřením Ústavního soudu. Nicméně, jak už jsme slyšeli, byla z časových důvodů ukončena, ale už tehdy bylo tedy jasné, že pohled prezidenta a vlády na tu novou koncepci výstavby armády se liší. V čem hlavně?
8: Tak prezident především jako dlouhodobě upozorňuje na jeden fakt, a to je, že ty armádní rozpočty, ty obranné rozpočty České republiky jsou dlouhodobě jako podfinancované a především za téhleté vlády. My vlastně se ani náhodou neblížíme 2% HDP, což je úplně jakoby minimum, které by měla Česká republika z pohledu Severoatlantické aliance splnit. Nejsou to žádná efemerní čísla, musíme si uvědomit, že žijeme v hrozně jakoby nebezpečné době. Probíhá válka, ruská agrese na Ukrajině, ruské hybridní útoky vůči Evropě i vůči České republice, a proto je potřeba na tu obranu být připraven. Andrej Babiš a minister Zuna chtějí po vojácích, aby připravili různé plány, aby více připravili třeba protizdušnou obranu, dronovou obranu a podobně, ale zároveň jim na to nedávají dostatek peněz. A to je něco, o čem prezident vlastně výrazně mluví.
2: A to je to, na co naráží, když řekl, jak jsme i slyšeli v našem vysílání, že ta koncepce armády musí mít dlouhodobý charakter a přesahovat to tříleté rozpočtové plánování. Připomeňme, že tady mluvíme o koncepci výstavby armády do roku 2040, takže úplně nerozumím tomu, proč jenom to tříleté rozpočtové plánování.
8: No tak ono, ty nákupy se připravují v nějakých cyklech, není to jednoduché připravit vlastně v řádu měsíců, a tady ti vojáci a armáda vlastně nevědí, jaký budou mít přesně rozpočet na letošek, nevědí, jaký rozpočet bude na ten příští rok. Mohli jsme tady sledovat, že se to jako hodně měnilo. Premiér jednou říkal, že dosáhneme 2%, potom, že ne, potom, že zase jakoby dosáhneme, že tedy příští rok už ty 2% budeme mít, ale není na to jako vlastně jakýkoliv spoleh, protože vláda k tomu obranému rozpočtu přistupuje jako k něčemu, co je úplně na nějakém chvostu jejich priorit.
2: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD už tedy před dvěma týdny řekl, že cílem na tom zasedání Bezpečnostní rady státu nebylo koncepci schválit, ale diskutovat o její přípravě tak, aby se v ní podařilo sladit program vlády, rozpočet, závazky v NATO a potřeby Česka. Co tu diskuzi teď hlavně ovlivňuje? Je to ten blížící se summit Severoatlantické aliance příští týden nebo spíš jiné faktory?
8: Nepochybně ano, to nějakou dynamiku to dostane i po tom summitu, ale zase bych se stočil k těm penězům. Prostě vláda tady má prioritu například té protivzdušné obrany, což je něco, co je skutečně jako v České republice podceněno. Já jezdím poměrně často na Ukrajinu, tak tam mohou být svědky toho, že na ukrajinská města, na civilisty dopadají pravidelně ruské rakety nebo drony, zabíjejí je. Ukrajinci se proti tomu brání střelami té protivzdušné obrany, mají jich nedostatek. A kdybych to přenesl do České republiky, kdyby se něco podobného stalo v České republice, tak drtivá většina, a teď když budu mluvit jenom o té české protivzdušné obraně, drtivá většina měst, včetně Prahy, v podstatě nemá čím se ubránit. My nějaké komponenty do protivzdušné obrany máme, ale máme jich hrozně málo. A kdyby vlastně na Českou republiku těch střel mířilo velké množství, tak prostě je nemáme čím se střelit. Ano, můžeme se spoléhat na protivzdušnou obranu Severoatlantické aliance, ale to taky nedokáže zachytit jako vše. No a tohle to, když vláda říká, jako chceme to posílit, Fialova vláda vlastně se tím jako nezabývala, tak už nedodává, jakým způsobem to vlastně vláda chce zaplatit, jak to chce pořídit, navíc, když do toho ty peníze nedá, a navíc tyhle ty projekty jsou jako ne na 3 roky, to je třeba na 5, na 7 let. Každý chce dneska třeba protivzdušnou obranu.
2: Ještě poslední věc, detaily jednání Bezpečnostní rady státu i samotné koncepce armády jsou neveřejné. S jakým zpožděním se o jejím obsahu dozvědí novináři a veřejnost, alespoň něco konkrétnějšího?
8: Rychle. Ono samozřejmě to probíhá v nějakém utajeném režimu, ale je tam poměrně dost jako lidí, kteří tam chodí, kteří se toho účastní, ať už z řad politiků nebo bezpečnostních institucí, a vždycky něco uteče a vždycky to uteče poměrně rychle.
2: A samozřejmě to budete asi i nadále sledovat. Naším hostem byl Ondřej Kundra, zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt. Děkujeme.
8: Díky za pozvání a mějte se hezky.
9: Mluvili jsme hlavně o aktuální schůzce Bezpečnostní rady státu a kromě toho věnujeme pozornost i dalším hlavním událostem, které teď shrnu. Rusko večer a v noci na dnešek ve Vanách ostřelovalo balistickými raketami, řízenými střelami i bezpilotními letouny Kyjev a útočilo i na další ukrajinská města. Hlavní město hlásí nejméně 10 obětí a desítky zraněných. Polsko preventivně vysílalo stíhačky. Společnost OpenAI, která stojí za jazykovými modely ChatGPT, zvažuje předání 5% podílu v této firmě americké vládě. Informuje o tom britský deník Financial Times s odvoláním na 2 své zdroje. A soudní dvůr Evropské unie dnes rozhodne o rekordní pokutě, kterou za porušení unijních antimonopolních pravidel dostane americká společnost Google. Pro soud není sice závazné stanovisko generální advokátky, ale ta navrhla, aby soudní dvůr zamítl odvolání Google.
2: A v Ranním plusu teď další téma. Bývalá diplomatka Jana Chaloupková uspěla s další žalobou. Městský soud nedávno rozhodl, že jí ministerstvo zahraničí musí nabídnout adekvátní pracovní místo a odpovídající plat. Jana Chaloupková na ministerstvu skončila poté, co upozornila na podezření, že se na velvyslanectví v Maroku kupčí s českými vízy. Případ sleduje reportér z investigativní redakce Radiožurnálu Vojtěch Gavriněv, který je teď s námi ve studiu. Dobré ráno.
10: Dobrý den.
2: K čemu přesně dospěl soud?
10: Soud rozhodl minulý týden. Podle mluvčí městského soudu Kateřiny Eliášové státní tajemník nezohlednil, že je Chaloupková whistleblowerkou, tedy oznamovatelkou možné korupce.
11: Při vyhledání vhodného služebního místa musí služební orgány postupovat tak, aby vyloučili hrozbu či pokus o odvetné opatření ve formě převedení na nižší pozici a snížení platu. Soud tedy shledal žalobu důvodnou.
10: Celý příběh začal v roce 2019, kdy Jana Chaloupková působila jako zástupkyně českého velvyslance v Maroku a upozornila na podezření, že se na ambasádě obchoduje s českými vízy. Krátce na to ji vedení ministerstva zahraničí stáhlo zpátky do České republiky a následně ji postavilo mimo službu. V roce 2024 soud rozhodl, že byla odvolána neoprávněně a že jí ministerstvo musí vrátit na odpovídající místo. To se ale nestalo. Podle svých slov dostala podřadnou práci doslova na půdě ministerstva, při které musí kopírovat vízové soubory z jednoho počítače do druhého. Přitom má za sebou řadu misí v zahraničí a mluví několika jazyky.
2: Jak se k tomu staví ministerstvo zahraničí?
10: Mluvčí ministerstva Adam Čerge k rozsudku řekl, že žalovanou stranou formálně nebylo ministerstvo, ale nejvyšší státní tajemník a úřad nejvyššího státního tajemníka zatím rozhodnutí soudu nekomentoval. Podle advokáta Chaloupkové Kristiána Léka se má na diplomatku nahlížet jako na whistleblowerku.
1: Městský soud v Praze nám vyhověl v celém rozsahu, to znamená, že potvrdil, že klientka má být zařazena do služby na místě, které odpovídá jejímu postavení předtím, než proti ní byla zahájena odvetná opatření, a zároveň soud jednoznačně potvrdil, že klientce svědčí ochrana oznamovatelky protiprávního jednání.
2: A na co přesně Jana Chaloupková upozorňovala?
10: Ona měla jako konzulka za úkol schvalovat česká víza jednotlivým žadatelům z Maroka. Někteří z nich jí ale přišli podezřelí. Byli podle ní negramotní, neměli žádnou vazbu na Českou republiku, neměli tady ani slíbenou práci. Dva z nich později zadržela policie, a to ve Francii, nikoli v České republice. Chaloupková o tom všem informovala své nadřízené na ambasádě v Maroku i v Černínském paláci v Praze, ale velmi rychle potom přišla o práci. Inspekce ministerstva potom obchodování s vízy nepotvrdila.
2: O případu nás informoval reportér z investigativní redakce Radiožurnálu Vojtěch Gavriněv. Děkujeme, že jsi přišel do studia.
10: Pěkný den.
9: Průběžně informujeme o tom, že Rusko v noci na dnešek masivně útočilo na Ukrajinu, kromě hlavního města také na Dnipro. A právě v Dnipropetrovské oblasti předtím slavnostně otevřeli podzemní učebnu pro děti z místní základní školy. Bunkr za 3 měsíce postavila česká firma. Velkou část stavby financovala česká vláda prostřednictvím programu CzechAid ministerstva zahraničí.
12: To náročný,
13: za 3 měsíce
12: jsme to udělali.
13: Za 3 měsíce,
12: no. Od kopnutí do země.
14: 3 měsíce od kopnutí do země mě šéf firmy Promstál Pavel Stibor vede poměrně hluboko do podzemí po železném schodišti, vybaveném i kolejnicemi pro vozíčkáře.
15: Tenhle ten kryt má parametry pro 120 dětí a personál školy a jeho účel je takový, aby se sem mohli ty děti uchýlit v případě vzdušného poplachu. Tahle budova podzemního typu je vyprojektována modulárním způsobem. Teď tady kolem sebe vidíme ocelovou konstrukci naší výroby, kterou jsme přivezli z České republiky. Tento objekt je dimenzován na to, aby tady ty děti mohly fungovat řádově hodiny, maximálně až dny. Závisí to na tom, že z naší zkušeností ty vzdušné poplachy trvají přesně takovou dobu.
25: Доброго дня, шановні гості, дорогі учні.
14: Na otevření školního krytu přijel český velvyslanec na Ukrajině Luboš Veselý a také náčelník Dnipropetrovské oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža.
26: Otevření tohoto ochranného objektu je velmi důležité pro obyvatele všech přífrontových obcí. Je tady neustálá hrozba úderů nepilotovanými letadly a také FPV drony. Tato škola se nachází vedle frontové linie a nepřítel útočí i na civilní infrastrukturu. Proto děkuji našim českým partnerům za důležitý vklad v naši bezpečnost. Tento kryt je velmi moderním projektem, který odpovídá všem současným požadavkům.
14: Do podzemní učebny se poprvé přišly podívat také 3 malé školačky. Naďa, Zlata a Soňa. Líbí se jim tady všechno a s údivem si prohlížejí obrovské obrázky na zdech se zvířecími a přírodními motivy. Nejvíc se jim ale líbí, že je tady chládek.
27: To je to prochládek.
28: Nadzvyčajný plnovážený posol posolstva České republiky v Ukrajině, pan
14: Český velvyslanec na Ukrajině Luboš Veselý na místě ocenil práci české firmy, která školní kryt postavila.
29: Češi a zejména teda ti, kteří platí daně, můžou být dneska trojnásob hrdý, protože jednak se nám povedlo zprovoznit, postavit a předat v jedné z obcí, která je nejblíž v frontové linii a která je v podstatě dennodenně zužována nálety ruských dronů a děti se už přes 4 roky tam nemůžou v podstatě normálně učit, tak tím, že jsme předali kryt, budou moct, jak tam zaznělo, se od nového školního roku normálně ve škole učit a v případě teda nějakého náletu se budou moct schovat do toho krytu a tam dál pokračovat, protože to není jenom tak díra v zemi, ale je to prostor, kde přesto dětí, jak z té obce, tak z okolí se budou moct normálně tam učit, práci, odpočívat. Druhý důvod k radosti a hrdosti je ten, že je to česká technologie, česká firma a je to něco, čím Češi zase prokázali, že umí dělat chytře a šikovně i v mimořádně náročných podmínkách. A asi třetí důvod k hrdosti myslím, že je ten, že Ukrajinci nejenom tady v té oblasti a v okolí, ale i jinde cítí tu podporu Čechů.
14: Návštěvu vodárny s českou úpravnou vody v nedaleké vesnici předčasně ukončil průlet ruských nepilotovaných letounů nízko nad zemí. Bylo to zcela reálné dokreslení podmínek, ve kterých tady lidé žijí. Z Dněpropetrovské oblasti Martin Dorazín, Český rozhlas.
9: A s autorem reportáže, naším zpravodajem Martinem Dorazínem, se spojíme ještě po 9. hodině, abychom shrnuli nejnovější informace o nočních útocích na ukrajinská města.
2: Teď je ale teprve 8 hodin a 27 minut. Pomoc rodičům dětí, které z nejrůznějších důvodů nemůžou navštěvovat mateřskou školku. To je cíl online školky, kterou po prázdninách spustí ve Vlčnově na Uherskohradišťsku. Služba bude určena předškolákům, které má připravit na vzdělávání na základní škole.
0: My jsme se rozhodli tady tuto službu rozjet, protože vlastně vůbec České republice není. Není ani podporovaná ministerstvem a je hodně důležitá, což my z praxe víme.
3: Říká vedoucí mateřské školy ve Vlčnově a autorka celého projektu Marie Vaculová. Aktuálně se zájemci z řad rodičů mohou registrovat. Mezi prvními svého malého syna přihlásila i paní Barbora z Prahy.
6: Nejmladší syn, on prostě nesnáší cizí prostředí, cizí lidi, hodně věcí, podnětu. On prostě nechce do společných prostorů, nemá rád hluk. Prostě beru to všemi desítím, protože je to obrovská zátěž mít tyhle děti.
3: Popisuje maminka ještě dalších dvou starších dětí, u kterých jí podobná pomoc v předškolním vzdělávání chyběla.
6: Já mám 3 děti, které je každé jiné, specifické. Máme je na domácím vzdělávání, protože to jinak nešlo. Víceméně to takhle už táhnu 13 let. Vlastně to je všechno na mě a na manželovi. A právě se dostáváme do pozice, že už to taky nedáváme, protože tohle se jako dlouhodobě nedá unést.
0: Když nás ten rodič nakontaktuje, vyplní tu přihlášku, my se s ním spojíme, řekneme si informace o tom dítěti, jaké to dítě je, co by tak potřebovalo a nachystáme si prostě takový soubor informací o tom dítěti. A potom pro ně nachystáme vlastně ten systém vzdělávání s tím, že to s rodičem budeme pravidelně konzultovat.
3: Vysvětluje Marie Vaculová, může se jednat například o pracovní listy zaměřené na rozvoj jemné motoriky, senzorická cvičení, pohybové hry a podobné činnosti.
0: To naše online spočívá v tom, že těm rodičům budeme ukazovat ukázky, jak s tím dětem pracovat. My s nima chvilku si vezmeme skupinku, budeme s ním pracovat, aby ten rodič viděl, co s ním má doma dělat. Každý rodič chce, aby to jeho dítě, ať už je jakýkoliv, získalo potřebné schopnosti a dovednosti tak, aby mohlo v tomto světě fungovat.
3: Online školka je určená pro 3 cílové skupiny.
0: Jsou to děti, které mají nějaké psychické problémy a z těch psychických důvodů se nemohou účastnit na běžné vzdělávání. Nebo jsou to děti, které mají zdravotní problémy, třeba děti, které jsou vážně nemocné nebo jsou v remisi, kdy se prostě nemohou stýkat s ostatními dětmi. A nebo jsou to děti, jejich rodiče dlouhodobě pobývají v zahraničí.
3: Kapacita online školky bude maximálně 40 dětí, aby se jim učitelé mohli věnovat individuálně. Aktuálně se zájemci můžou registrovat. Výuka začne od nového školního roku v září. Z Vlčnova Michal Sladký, Český rozhlas.
2: A v 8:30 jsou tady zprávy s Ondřejem Látalem.
4: Český rozhlas Plus.
16: Ve Bezpečnostní rada státu se dnes vrací k jednání o koncepci výstavby armády do roku 2040. Věnovat by se taky měla dalším dvěma bodům, které nestihla projednat před dvěma týdny. Dnešního zasedání se účastní i prezident Petr Pavel. Dá se očekávat, že bude chtít mluvit i o summitu NATO v Ankaře. Kyjev a další ukrajinská města v noci zasáhly vlny ruských balistických raket a bezpilotních letounů. V metropoli je podle úřadu nejméně 10 obětí a přes 50 zraněných. Útoky následovaly několik hodin potom, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před chystaným rozsáhlým útokem Ruska. Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 1406. Přes 430 lidí zemřelo. Epidemie vyhlášená před 7 týdny zatím zasáhla 3 severovýchodní provincie. Hrozí ale, že se rozšíří i do dalších oblastí. Od letoška platí v Česku mírnější hygienická pravidla pro letní dětské tábory. Na jejich dodržování se zaměří hygienici. Kontrolovatele budou třeba i pestrost stravy. Děti se od letoška můžou nově zapojit do přípravy teplých jídel. Rozvolnila se například i pravidla pro počet umyvadel anebo toalet. Turisté v Orlických horách můžou nově využívat útulnu u obce Sněžné. Vznikla na stezce Bílé lišky v lokalitě U Smrku a poskytne zázemí především dálkovým turistům nebo rodinám s dětmi. Obec za její vybudování zaplatila 200 000 korun. Tady jsou dopravní informace Českého rozhlasu Plus. Na D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 je nové omezení a kolona je od Ostrovačic z kilometru 178. Zdržení asi půl hodiny. V Praze dopravu výrazně komplikuje oprava k Belské ulice. Projíždí se obousměrně, vždy jenom jedním pruhem. V omezení už byla i nehoda, ta je odklizená. Kolony jsou z D8 od Zdib a taky z Černého mostu. Zdržení vždy asi na půl hodiny. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště je omezení a kolona od Středokluk z 5. kilometru, zdrží vás asi 20 minut. Na D35 z Litomyšle do Hradce Králové na začátku dálnice na kilometru 152 narazilo auto do svodidel, stojí v levém pruhu a vybočuje se. Plní se jižní spojka směr Smíchov před Barandovský most, zdržení od sjezdu na Pankrác 15 minut. Podobnou dobu naberete i ve Strakonické od závodiště k mostu. A pomalu teď pojedete i po Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové. Tam je zdržení na 15 minut. Dobře, dojeďte. Bude většinou polojasno, v jihovýchodní polovině území zpočátku oblačno až zataženo, na východě ojediněle se slabým deštěm. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Teploty 22 až 26, na jižní Moravě až 29 stupňů. A tropické teploty a bouřky v Česku vystřídá na konci týdne klidnější počasí. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se v noci na zítřek mírně ochladí, ale až do soboty bude převážně slunečno, denní teploty zůstanou okolo 25 stupňů. Déšť očekávají meteorologové v neděli. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
5: Posloucháte Ranní Plus.
9: A to téměř 4 minuty po půl deváté dnešním ránem vás provázejí Daniela Vrbová a Martina Mašková. V Alžírsku, rozlohou největší zemi Afriky, se dnes konají parlamentní volby. Voliči budou vybírat 407 poslanců či poslankyň. Reálně ale moc v Alžírsku má v rukou prezident a armáda. A očekává se tak spíš nízká volební účast. Při posledních parlamentních volbách, to bylo před 5 lety, byla jen 23%, zatím historicky nejnižší. V Alžírsku máme teď také naši novou blízkovýchodní zpravodajku Janu Karasovou. Jano, dobrý den.
7: Dobré ráno.
9: Už jsme to vlastně naznačili, proč se Alžířané do volebních místností příliš nehrnou.
7: Ano, je to proto, že prezident má mnohem větší moc než parlament a já, když jsem včera oslovovala lidi tady v ulici hlavního města Alžíru, tak jsem měla opravdu problém najít někoho, kdo k těm volbám chce přijít. Uvidíme, kolik dnes bude lidí před volebními místnostmi. Ono tady trochu víc táhne fotbalové mistrovství světa. Alžírsko bude zítra nad ránem hrát ve vyřazovací části proti Švýcarsku, ale i přesto. Ty volby jsou jakýsi test toho aktuálního rozpoložení ve společnosti. A to 7 let po velkých protestech. Ty začaly, když tehdejší dlouholetý a taky už tehdy nemocný prezident Abdulaziz Bouteflika chtěl už po páté kandidovat. On nakonec po 20 letech ve funkci rezignoval a ta pravidla se změnila tak, že prezident už má jen omezený mandát na 2 období. I ty lidi, kteří nechtějí přijít k volbám, tak ale zajímá, jak se budou řešit třeba věci, jako je nedostatek práce, hlavně pro mladé lidi, anebo taky komplikovaná situace. A to i přesto, že Alžírsko ekonomicky těží především z prodeje fosilních paliv, plynu a ropy.
9: K tomu se ještě vrátíme, mimo jiné k tomu, jak Alžírsko vyváží plyn do Evropy, ale ještě se zeptám na to, koho budou vybírat ti občané Alžírska, kteří se k volbám přece jen vydají.
7: Tak z těch stran je výrazně méně než ve volbách před těmi 5 lety. A to přesto, že mnoho opozičních stran a taky stran z toho demokratického hnutí na protestech minulých volbách nekandidovalo. Teď se ale do voleb do toho volebního souboje vrací, protože jim by jinak mohlo podle nových pravidel hrozit zrušení. Ta volební pravidla zpřísnil současný prezident Abdelmadžid Tabun a kontroverze vzbudila hlavně klauzule, která říká, že kandidát nesmí být veřejně známý pro své vazby na pochybné finanční a obchodní kruhy. Podle opozičních stran a taky některých lidskoprávních organizací je to ale příliš vágní a může to být zneužité. Tabun tu kritiku odmítá, podle něj ta pravidla mají chránit stabilitu a posílit taky instituce v zemi. A nicméně volební úřady 3700 přihlášených kandidátů z voleb opravdu vyřadili, takže na volebních lístcích je teď asi 10 000 kandidátů a tu končící dolní komoru parlamentu ovládaly strany z prezidentského tábora, to zřejmě zůstane, to se tady očekává. A to třeba i díky tomu, že mezi poslanci měli a zřejmě i budou mít taky notné zastoupení nezávislí kandidáti.
9: Alžírsko je významným dovozcem plynu do Evropy a kvůli tomu tam plánuje cestu i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Kolik alžírského plynu teče do Česka?
7: Jsou to asi až 2% té české roční spotřeby, minimálně podle toho, co uvádí státní společnost ČES. Je to asi tedy plyn pro 10 000 českých domácností. ČES tu smlouvu s alžírskou státní společností Sonatrach, to je tedy největší africká společnost vůbec, uzavřel před 2 lety a ten plyn do Česka teče nejdřív přes Tunisko, pak ropovodem

0: mohl vést fosilní paliva z Nigérie. Alžírsko má i potenciál pro solární energii. Ten zatím úplně není využitý, ale i protože stoupá počet obyvatel Alžírska a těch, kteří využívají elektrickou energii, tak Alžírsko hledá další zdroje i pro svou vlastní spotřebu.
1: Tak tolik z Alžírska naše nová blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Jano, děkujeme.
0: Pěkný den, děkuji, naslyšenou.
1: A ve vysílání je s námi Milan Slezák, zahraničně politický analytik a spolupracovník Českého rozhlasu. Milane, dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
1: Jestli dovolíte, začneme právě ještě tím plynem a jeho dovozem z Alžírska, jak významné jsou tedy tamní zásoby pro Evropu.
2: Jsou velice významné, protože Evropa se snaží teď diverzifikovat dodávky zemního plynu. Víme, že část proudí například z Azerbajdžánu. Máme velký zájem o dodávky ze středoasijských republik, ale Alžírsko je relativně blízko a je schopné ten plyn dodávat relativně snadno. Jednak tím plynovodem, o kterém se zmínila kolegyně Karasová, ale pak je tady ještě jiný podmořský plynovod, který ústí ve Španělsku a konečně je tady třetí možná trasa, která opět vede do Španělska, ale přes Maroko.
1: Do jaké míry může ten nový projekt, teď mluvím o tom transsaharském plynovodu, mohou ohrozit případné bezpečnostní spory mezi Alžírskem a Nigérií, případně bezpečnostní situace v jiných státech?
2: No k tomu samozřejmě přistupují ještě islamisté, kteří podle mého soudu ho budou moci ohrožovat. Ale to je zase ještě jiný projekt, to jste naznačila. Ten projekt předpokládá spojení tří zemí, Nigérie, Nigeru a Alžírska. Plynovod by začínal v Nigérii. Nigérie má také obrovské zásoby zemního plynu a bylo by pro ní výhodné, aby ho dodávala do Evropy a pro Evropu by naopak bylo velice výhodné, kdyby brala i ten nigerijský plyn. Ale to předpokládá obří stavbu, která měří 4128 kilometrů. Už se lecos postavilo, ale zbývá ještě dokončit posledních pár stovek kilometrů, přičemž problémy jsou s financováním Nigeru, který je velice chudou zemí, ale má zájem na tom, aby ten plynovod byl dostavěn, protože pochopitelně by z toho plynu potom Niger mohl těžit tranzitní poplatky, protože by přes jeho území právě ta nigerijská ropa se dopravovala do Alžírska a poté z Alžírska, poté z Alžírska by samozřejmě mířil ten plyn do Evropy, která by za něj byla vděčná. Nigérie by byla vděčná za to, že dostane peníze za svůj plyn a Alžírsko a Niger by potom mohli získat právě ty transitní poplatky.
1: V Alžírsku, ale i v sousedním Maroku, které je svým způsobem rivalem Alžírska, v posledních letech rostou čínské investice. Může to nějak negativně ovlivnit spolupráci zmíněných zemí s Evropou?
2: Já nevím, jestli bych volil slovo negativně, každopádně to spolupráci ovlivnit může a to vidíme na celém africkém kontinentu, kde Číňané nabízejí zdánlivě velice výhodné podmínky, proti ním se ty evropské nabídky jeví jako méně konkurenceschopné, ale v konečném soustu to může dopadnout tak, že kdo na ty čínské nabídky přistoupí, takže potom za několik let či desítek let bude litovat, protože je to taková sladká cesta do pasti. Ty úvěry, které Číňané poskytují, mohou směřovat k tomu, že si tu zemi zavážou a pak oni budou také rozhodovat. Ale každopádně konkurence podle mého soudu je velice užitečná ve všech oblastech a ať se tedy Evropané snaží i v Alžírsku nebo v Maroku, když mají zájem o alžírský plyn.
1: V Alžírsku má kořeny velký počet obyvatel evropských zemí, hlavně ve Francii. Jak to ovlivňuje evropskou politiku vůči Alžírsku?
2: Evropskou politiku jako celek to příliš neovlivňuje, ale samozřejmě ty vztahy mezi Francií a Alžírskem bývají v některých dobách velice napjaté, odvolávají se velvyslanci a podobně. Ale možná bych ještě, Martino, zmínil jednu věc, proč je Alžírsko významné pro Evropu, když se tedy bavíme o evropsko-alžírských stazích. Přes Alžírsko nebo i přes Alžírsko procházejí trasy pašeráků lidí, z níž potom většina se snaží

0: dostat právě do Evropy. Takže spolupráce Alžírska je pro Evropu výhodná i v této oblasti. Nejde tedy jenom o alžírský plyn nebo alžírskou ropu, či eventuálně o elektřinu získávanou z tamních budoucích nějakých mega solárních elektráren.
1: Milan Slezák, zahraničně politický analytik a spolupracovník Českého rozhlasu. Milane, děkujeme, naslyšenou.
0: Také děkuji, hezký den.
2: Posloucháte Ranní plus, hezký den přejeme i vám, je 8 hodin 43 minut, tady jsou krátké hlavní zprávy. Počet mrtvých po ruských nočních útocích na Kyjev vstoupil nejméně na 13, oznámil starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Doplnil, že zraněných je minimálně 86, včetně dětí. Útok poničil víc než 30 objektů po celém hlavním městě. Společnost OpenAI, která stojí za jazykovými modely ChatGPT, zvažuje předání 5% podílu ve firmě americké vládě. Dnes o tom informoval britský deník Financial Times s odvoláním na své zdroje. A na úřadu vlády za účasti prezidenta Pavla začala ráno jednat Bezpečnostní rada státu. Ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD při příchodu do Strakovy akademie řekl novinářům, že na programu dvouhodinového jednání je asi 20 bodů. Vedle armádní koncepce je to třeba policejní koncepce, ale i obecná bezpečnostní koncepce.
1: Máme téměř 8:45 a my se teď budeme věnovat tomu, o čem píšou dnešní domácí noviny. Tak například Mladá fronta dnes jeden z titulků zvolila následující. Zážitkové násilí děti vraždí jen tak. Věnuje se tomu, že přibývá brutálních útoků páchaných mladistvými jen v uvozovkách pro legraci, bez motivu.
2: Jak deník vysvětluje, takzvané zážitkové násilí je násilné chování dětí a dospívajících motivované touhou po zážitku. Jednoduše si někoho vyhlédnou a zbíjí, skopou, okradou a dokonce i zavraždí. Agresivita dětí přitom roste, stejně tak jejich radikalizace proti menšinám a přibývá i útoku přímo ve školách, na spolužáky i učitele. Před nebezpečným vývojem varují teď dvě klíčové zprávy. Výroční zpráva Nejvyššího státního zastupitelství a nejčerstvější zpráva o extremismu vydaná ministerstvem vnitra, připomíná Mladá fronta dnes.
1: Ta získala i několik obžalob dětí z posledních let. Pro představu, šlo o případy, kdy dívka stála u postele rodičů s nožem a rozmýšlela se, jestli je ubodá nebo podřeže. Zachránilo je jen to, že se právě probudili. Jedná se třeba i o chlapce, který pobudal kamaráda jenom proto, že si chtěl vyzkoušet, jaké to je vraždit. A jiná dívka se pokusila uškrtit kamarádku, aby měla v partě lepší postavení a respekt.
2: Jak Mladá fronta dnes uvádí, podle Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě a jejich závěrů ze zprávy o radikalizaci dětí se věk násilníků pohybuje od 12 do 20 let. Jsou frustrovaní rodinou situací, konflikty v kolektivech anebo jsou izolovaní.
1: Hospodářské noviny přinášejí obsáhlý rozhovor s Martinem Jánem, členem představenstva Škody Auto. Ten mimo jiné uvádí, že k propouštění ve Škodě Auto není důvod. Německá média minulý týden přinesla informace o drastickém zintenzivnění škrtů, které by měly být globální a dopadnout na celou skupinu. Martin Jan ale možné škrty v dceřiné automobilce Škoda Auto vyvrací, je ohledně budoucnosti optimistický, dodává, že s žádným propouštěním nepočítají, veškerá výroba, jak vozu, tak dílu, je, jak uvádí, zisková, dává smysl.
2: K optimismu ho podle Hospodářských novin vede skutečnost, že Škoda Auto, na rozdíl od řady značek koncernu, velmi slušně vydělává a navíc se jí daří i v elektromobilitě. Nedávno spustila objednávky na dva nové modely a Martin Jan říká, že zájem o ně je masivní.
1: Jan také mluví o překvapivém druhém místě, které značka drží v evropských prodejích, nebo o přehodnocování strategie na asijských trzích, kde se Škoda pere s čínskou konkurencí nabízející elektroauta za dumpingové ceny. Mluví také o tom, že expanze na Blízký východ je momentálně pozastavená, ale Saúdská Arábie zůstává pro Škodovku zajímavým trhem. Tolik Hospodářské noviny.
2: A ještě krátce nahlédneme do deníku Právo. Mrtvé duše a cizí data. Nové hlášení firmám přidává práci, upozorňuje deník Právo. Místo množství formulářů různým úřadům podávají zaměstnavatele od dubna jediný a elektronický. Mělo to být zjednodušení, ale Právo poukazuje na to, že jednotné měsíční hlášení provázejí chyby a firmám přineslo místo úlevy další byrokracii.
1: Lidem, kteří hlášení připravují, se v systému zobrazují cizí firmy nebo dokonce klienti, kteří už jsou po smrti. Ministerstvo práce navíc řeší únik dat. Pokud se účetním zobrazují oprávnění k neznámosti, neznámým firmám je otázka, kdo všechno se v systému dostane k cizím údajům.
2: Ministerstvo právu chybu potvrdilo. Rezort se omluvil a zavedl automatickou kontrolu identifikátorů i prevenci. Dodal, že k podobným incidentům by už docházet nemělo. Jak ale právo dodává, 9 z 10 malých a středních firm v průzkumu jejich asociace uvedlo, že má s vyplňováním dat pro stát nyní více práce. Tak tolik dnešní přehled domácího tisku.
1: Dozněl v 8 hodin a skoro 49 minut v Ranním plusu. V Německu skončilo snížení daně z pohonných hmot, které dočasně benzín a naftu zlevňovalo přepočtu zhruba o 4 koruny na litr. Česká vláda naopak před koncem měsíce regulační opatření, včetně nižší spotřební daně na naftu a každodenní určování maximálních cen prodloužila do 19. července. Ve spojení jsme teď s Dominikem Rusínkem a mým ekonomem Patria Finance. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Jak se vyvíjí ceny benzínu a nafty v Německu, které nás samozřejmě zásadně ovlivňuje, jsme s tím zásadně propojeni, zdražily nebo ne?
3: Zdražily tak, jak se očekávalo, možná i o trochu více. Někde jsme viděli, že to nebyly jenom ty 4 koruny, o které činila ta daňová úleva, ale i lehce více, ale v zásadě očekávaný krok v momentě, kdy vláda končí s tou takzvanou regulací.
1: Naopak tedy jsme řekli, že česká vláda tu regulaci cen prodloužila, i když cena ropy Brent je zhruba na úrovni z konce února, tedy lehce nad $70 za barel. Jak vnímáte tohle opatření?
3: Myslím, že už to není potřeba. Vy jste to správně zmínila. My jsme v situaci, kdy ropa Brent je vlastně stejně drahá, jako byla před začátkem konfliktu na Blízkém východě. Pak jsme se v důsledku zavření Hormuzu dostali téměř na $120 za barel. Dnes v zásadě ten energetický šok spojený s cenami ropy pominul. To znamená, i pominula potřeba, která i tak byla podle mě trošku diskutabilní, toho stropovat ceny a třeba snižovat i tu spotřební daň na diesel.
1: Řekli jsme tedy, že česká vláda zatím prodlužuje ta regulační opatření do 19. července. Jak odhadujete, že by se mohly vyvíjet ceny benzínu a nafty poté? Spíš vystřelí vzhůru, nebo si motoristé skoro nevšimnou, že skončila, že případně tady skončí ta cenová regulace?
3: V případě nafty tam lze očekávat zvýšení cen někde okolo 2 korun, možná o něco více. To je přesně ta daňová úleva, kterou si užívali řidiči z titulu snížení spotřební daně. Nicméně, co je podstatné, je to, co se děje na globálním trhu s ropou, a tím, že se dostáváme na ty předválečné úrovně, tak si myslím, že například v případě benzínu je důvod pro to, aby ceny klesaly. Jestli jsme dnes průměrně na 39 korunách, tak si myslím, že ten prostor někde zlevňovat k 35 korunám je poměrně výrazný.
1: Německé intervence v téhle věci vyšly spolkovou vládu v přepočtu na 40 miliard korun. Už víme, kolik stály nebo můžou celkově stát ty české?
3: Každý měsíc ta dotace cen nafty stála státní rozpočet zhruba 1 miliardu korun. To znamená, bavíme se tady o nějakých 3-4 miliardách korun, zdaleka ne o tak zásadním opatření jako v Německu. Nicméně my jsme v situaci, kdy máme opravdu napjaté veřejné rozpočty. To znamená, ideální by bylo zrušit ta opatření už od začátku července. Takhle si myslím, že zbytečně prodlužujeme to nákladné opatření o další zhruba 1 miliardu.
1: Debatovalo se o tom, zvláště na začátku, když začala platit ta opatření, že ty cenové stropy by mohly být pro menší čerpací stanice likvidační. Jaké zprávy máte o tomhle? Zkrachovaly nějaké, nebo to čerpací stanice příliš nepoškodilo?
3: Já neznám tu situaci individuálních čerpacích stanic, nicméně vím, že některé museli dočasně zavírat, protože se jim jednoduše nevyplatilo prodávat za ty ceny na tom takzvaném stropu. Nicméně na to je potřeba udělat ještě hlubší analýzu. Já si spíše myslím, že ten trh není nějak zásadně otřesen a snad se vrátí k tomu standardnímu fungování po tom 20. červenci.
1: Nyní Dominik Rusínko, hlavní ekonom společnosti Patria Finance. Děkuju za rozhovor.
3: Já taktéž. Naschledanou.
4: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
2: A teď pro vás vysíláme v 8 hodin a 53 minut. Kontakt s domácím mazlíčkem neznamená větší odolnost vůči stresu. Podle nové studie, psychologové v Nizozemsku se zaměřili na emoce majitelů psa nebo kočky a zkoumali, co s nimi ten vztah ke zvířeti dělá. A výsledky už zná Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Vítej ve studiu.
5: Dobré ráno.
2: Takže ta studie zpochybňuje příznivý dopad na duševní zdraví?
5: To zas až tak daleko by nešla, upozorňuje jenom na to, že ten pozitivní vliv na lidské emoce vlastně není příliš podložený vědeckými důkazy. K těm se teď snaží přispět tým z univerzity v nizozemském Herlenu. Studie vyšla v časopise Frontiers in Psychology, kdo by si náhodou chtěl počíst, a podíleli se na tom i univerzity v Maastrichtu a Ženevě. A je to součást takového rozsáhlého výzkumu právě o vztazích lidí ke zvířatům.
2: Proč je tedy člověku dobře, když si hraje se svým zvířetem?
5: No to vysvětlení je proto, že je míň sám, zvíře je prostě takový, řekněme, parťák nebo kamarád, to je tady podle studie ten hlavní důvod, ale není to tím, že by zvíře nějak chránilo majitele před stresem, že by to byl nějaký takový nárazník nebo bariéra. Z výzkumu vyplynulo, že příčinou bývá spíš ten spokojený majitel, má sám své zvíře rád, tak si s ním hraje, no a to, že je mi dobře a proto, je mi dobře právě proto, že ho mám rád. No a je mi tím líp, čím víc si spolu hrajeme, čím víc jsme v kontaktu.
2: A liší se v tom pejskaři od kočkařů?
5: Tam je to prý úplně stejné.
2: Jak tohle všechno vědci zjistili?
5: No, v té studii bylo skoro 200 dobrovolníků, pochopitelně majitelů zvířat, a 10x denně v nahodilou dobu uváděli, jakou mají náladu, jak se cítí a jestli jsou právě se svým psem nebo kočkou. Takhle to s pomocí mobilní aplikace hlásili 5 dnů v řadě, no a vědci z toho získali asi 8000 dat o vlivu koček a psů na emoce majitele právě.
2: A koček a psů se asi neptali tedy. A našli psychologové už někdy dřív nějaké rozdíly mezi majiteli psů a koček?
5: V téhle konkrétní studii ne, ale třeba v jedné starší před 6 lety vyšli pejskaři jako lidé s větší sebeúctou ve srovnání s těmi, kteří ty zvířata nemají. Nebo tady, pak je tady dlouhodobý výzkum, kde bylo na 2500 adolescentů. Ten ukázal souvislost mezi zlepšením duševního zdraví a vlastnictvím psa. No a další studie, ta už je 10 let stará, uvedla, že pejskaři jsou spokojenější se svým životem a vykazují menší míru negativních emocí než kočkaři. Než naším směrem začnou proudit nějaké námitky, řeknu to nutné, ale vždycky je to samozřejmě dáno i povahou člověka, ať má psa nebo kočku.
2: Jakube, ty máš nějaké zvíře? Ne?
5: Já mám jenom 2 děti, to stačí.
2: Já také nemám žádné zvíře, a tak by mě zajímalo, v čem je přínos té studie, o které tady mluvíme.
5: No, nový je ten poznatek, že zvíře, v tomhle případě tedy kočka nebo pes, není pro svého člověka stresový nárazník. Jinak ta studie je další vědecké potvrzení, že chvíle se zvířetem mají nějaký blahodárný účinek na emoce jeho majitele, a to platí bez ohledu na druh domácího mazlíčka.
2: Plas, strašilka, chameleon. Cokoliv se hodí.
5: Cokoliv, co vám udělá radost.
2: Říká Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Děkujeme.
5: Naslyšenou.
1: Posloucháte ranní vysílání na Plusu. Už pátek začne v Karlových Varech 60. mezinárodní filmový festival. My se teď znovu díky rozhlasovému archivu i festivalové kronice Květoslava Kroči opět vrátíme do minulosti. V pravidelném seriálu nás tentokrát čekají 90. léta. První festivalové ročníky po pádu komunismu.
6: Sametová revoluce otevřela trezory a z nich se na plátna kin dostalo tolik filmů, že pro ně Karlovarský festival vytvořil speciální sekci. Publikum tak tleskalo třeba Skřivánkům na niti režiséra Jiřího Mencla.
7: Tohle je pan profesor filozofie, bývalý knihovník hlavního města Prahy, který byl zařazen do výrobního procesu, protože odmítl dát do stoupy buržoazní prohnělou západní literaturu.
6: Režisér Mencl byl také hostem festivalu. Nenadchla ho ale ani úroveň přehlídky, ani její úvodní film Cyrano z Bergeracu s Gérardem Depardieu, ze kterého odešel v polovině.
8: Jo, je to moc hezký film, pečlivě udělaný, strašně drahý, ale já spím radši doma. Speciálně tenhle festival měl smůlu, nebylo dost času zajistit si dobrý filmy.
6: Připomínal Jiří Mencl fakt, že dlouho nebylo jasné, jestli se první porevoluční Karlovarský festival vůbec bude konat. Nakonec největší ovace sklidili režisér Miloš Forman, který spolu s Teodorem Pištěkem dorazili do Karlových Varů na kole. Vítali se i s prezidentem Václavem Havlem a rozhodně se jim nestalo to, co o pár let dřív, tedy že by je někdo někam nechtěl pustit.
9: Já jsem tam byl už nějak v 80. letech. Doda Pištěk tam měl jako výstavu. No a oni najednou přišli, že prostě tady tenhle ten emigrant, že nesmí. na to zahájení tý výstav, že mě tam prostě nepustí. No, dohoda se ten Gráši mě rozčiloval na ně, no prostě to je moje výstav a tak dále, tam prostě půjde. A oni řekli, no tak běžte, ale vypadne elektrika. Tak jsme tam pak nešli, no.
6: Vzpomínal Miloš Forman. Finanční problémy Karlovarského festivalu i organizační chaos se ale opakovaly i v roce 1992. Tehdejší ministr kultury Pavel Tigrid pak prohlásil, že stát o filmovou přehlídku v Karlových Varech nestojí, připomíná pozdější festivalový prezident Jiří Bartoška.
10: V roce 1993 stát se zřekl festivalu. A tak parta nadšenců s Igorem Ševčíkem se rozhodla, že založí nadaci. Aby ten festival přeci jenom, je to jeden z nejstarších festivalů na kontinentu, tak aby jako pokračovala a všichni lidi to odmítali a já tím, že jsem přeci jenom byl známý, tak jsem jako řekl, jo, já to teda podpořím tím ksichtem.
6: A znalost mi to zároveň podpořila filmová kritička a publicistka Eva Zaoralová.
11: Ten, kdo má dojem, že dělat festival obnáší prostě pozvat pár titulů a pár lidí, tak ten se bohužel hluboce mýlí. Já jsem si to možná tehdy, když jsem se dala naverbovat, myslela taky, ale časem jsem pochopila, že je to práce velmi složitá.
6: Snadnější od roku 1994 bylo alespoň počítání festivalových ročníků. Karlovy Vary se přestaly v pořádání filmové přehlídky střídat s Moskvou. Lenka Šmová, Český rozhlas.
4: Osobnost plus.
12: Tak intenzivní vlny veder nebyly dřív obvyklé. Jedná se o výjimečnou událost nejen z hlediska toho, jak vysoko extrémní teploty šplhají, ale i jak velkou oblast zasahují, říká meteorolog České televize Michal Žák. Co může za vlnu veder? Čekají nás další? A co ukazují modely o počasí a klimatu do budoucna?
4: Osobnost plus Světlany Vitovské dnes po půl jedenácté dopoledne na Plusu.
2: A v 9 hodin 2. července je s vámi stále Ranní plus. Dobrý poslech vám přejí Daniela Vrbová
1: a Martina Mašková.
4: Český rozhlas plus.
1: A jaká témata nabídneme v této závěrečné půlhodině vysílání? Liberečtí výrobci nanovláken jsou ve finále ceny určené pro evropské vynálezce. Jak si Česko stojí v evropské startupové konkurenci?
2: Stovky lidí čekali v noci na lístky na Karlovarský filmový festival. Jaké snímky nabídne na úvod?
1: A dětští posluchači Rádia Junior mají aktuálně příležitost vyrozvědět se víc o severských zemích. Která z děl Astrid Lindgrenové jim například stanice nabídne?
2: Nejdřív tu jsou ale zprávy s Ondřejem Látalem.
13: A přeju dobrý den. V Berlíně se dnes budou udělovat ceny Evropského patentového úřadu pro vynálezce roku. Poprvé je v soutěži taky zástupce z Česka. Jedním z finalistů je šéf konstruktér liberecké firmy El Marco Jan Čmelík a jeho tým.
14: Jsme byli nominováni s technologií Nanospider, která vyrábí nanovlákna.
15: Vysvětlil Jan Čmelík, podle kterého účast v soutěži pomůže zvýšit povědomí o technologii, ale taky o Česku. Evropský patentový úřad uděluje cenu od roku 2006 za inovace, které podle něj přispívají k technologickému pokroku a řešení problémů společnosti. Finalistů je 12, o vítězi rozhodne porota. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
13: A Tomáš Havlín k tomu řekne ještě víc hned po zprávách v ranním vysílání Plusu. Ministerstvo zahraničí rozšířilo delegaci prezidenta Petra Pavla na nadcházející summit NATO v Ankaře. Akreditovalo mu víc zaměstnanců kanceláře. Serveru Seznam zprávy to řekl mluvčí hradu Daniel Drake. Resort původně prezidentovi zredukoval jeho delegaci a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Podle Drakea už taky prezident dostal od vlády mandát, který pro Ankaru schválila. Ten určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet. Kyjev a další ukrajinská města v noci zasáhly vlny ruských balistických raket a bezpilotních letounů. V metropoli je podle úřadu nejméně 10 obětí a přes 50 zraněných. Útoky následovaly několik hodin potom, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před chystaným rozsáhlým útokem Ruska. Podle kyjevského starosty Vitalie Klička se střelené drony způsobily škody v několika částech města, a to včetně požáru v hotelu Ševčenkovské čtvrti v centru. Na místech zasahují záchranáři a hasiči. Polsko kvůli úderům preventivně vyslalo do vzduchu své stíhačky. Diplomatka Jana Chaloupková uspěla s žalobou proti nejvyššímu státnímu tajemníkovi. Městský soud v Praze nedávno rozhodl, že bývalá zástupkyně velvyslance v Maroku má na ministerstvu zahraničí nárok na adekvátní pracovní místo a platovou třídu. To jí úřad nabídl i přesto, že už v roce 2024 vyhrála soud, že ji ministerstvo neprávem postavilo mimo službu. Mluvčí městského soudu Kateřina Eliášová říká, že podle rozsudku státní tajemník nezohlednil, že Chaloupková je whistleblowerkou, tedy oznamovatelkou možné korupce.
16: Při vyhledání vhodného služebního místa musí služební orgány postupovat tak, aby vyloučili hrozbu či pokus o odvetné opatření ve formě převedení na nižší pozici a snížení platu. Soud tedy shledal žalobu důvodnou.
13: Chaloupková v roce 2019 upozornila na podezření, že se na velvyslanectví v Maroku kupčí s českými vízy. Úřad státního tajemníka zatím rozsudek nekomentoval. Po půl hodině na Plusu další dopravní informace. Začínáme na dálnici D1, tam vázne provoz na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. U sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 je nové omezení. Kolona je od Ostrovačic z kilometru 178. Zdržíte se teď asi půl hodiny. V Praze dopravu výrazně stále komplikuje oprava k Belské ulice. Projíždí se obousměrně vždy jenom jedním pruhem. V omezení už byla i nehoda, tu už odklidili. Kolony jsou z D8 od zdi a taky z Černého mostu. Zdržení vždy asi na půl hodiny. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova začíná kolona u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru a pokračuje až do omezení u letiště. Zdržení teď asi 25 minut. Na výjezdu z Prahy čekejte zdržení asi čtvrt hodiny od Evropské ulice. V Praze jsou komplikace na Strakonické směrem do centra. Před Barandovským mostem se srazila dvě auta. V levém pruhu kolona je od Závodiště asi na 20 minut. Bouralo se taky v ulici k Barandovu do centra. Před mostem dvě auta v levém pruhu a kolona od sídliště Barandov asi na čtvrt hodiny. Popojíždí se po Pražském okruhu směrem k D1 na letiště. Zdržení od Vestce k Ořechu asi na 20 minut. A na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště je omezení, kolona od Středokluk z 5. kilometru, zdržení 20 minut. A na výjezdu z Prahy je zdržení asi 15 minut od Evropské k letišti. Dobře dojďte. Čtvrtek 2. července bude většinou polojasný, v jihovýchodní polovině území zpočátku oblačný až zatažený a na východě ojediněle se slabým deštěm. Večer pak bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Teploty dnes přes den 22 až 26, na jižní Moravě tepleji až 29 stupňů, na horách nejčastěji kolem 17. Slabý, místy mírný, severozápadní až severní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Lát.
17: Posloucháte Ranní Plus.
2: A dobrý poslech vám i nadále přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. V Berlíně se dnes budou udělovat prestižní evropské ceny pro vynálezce. Evropský patentový úřad jimi upozorňuje na inovace, které přispívají k technologickému pokroku a pomáhají řešit problémy současné společnosti. Mezi 12 finalisty je poprvé i tým z Česka. A víc už si řekneme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Tomáši, dobré ráno.
18: Dobrý den.
2: Kdo z Čechů se tedy účastní této evropské soutěže?
18: Ty účastníky soutěže vybírají takzvaní examinátoři, to jsou lidé, kteří mají na Evropském patentovém úřadu na starost hodnocení kvality patentů a ti vybrali českého vynálezce do soutěže vůbec poprvé a to je tady ta soutěž European Inventor Award už od roku 2006. A volba padla na Jana Čmelíka a jeho tým. Jan Čmelík je šéf-konstruktérem firmy Elmarko, která je z Libereckého kraje, z Liberce a pohybuje se v nanotextilním průmyslu.
2: To je poměrně široká oblast. S čím přesně se firma Elmarko do soutěže dostala?
18: Jedná se o technologii s názvem NanoSpider, která slouží k výrobě nanovláken, tedy vláken, která jsou asi tak tisíckrát tenčí než lidský vlas. A Českému rozhlasu tu technologii popsal přímo Jan Čmelík.
19: Na v podstatě strunu se nanáší roztok polymeru, a díky tomu, že ta struna je v poli velmi vysokého napětí, tak pomocí elektrostatických sil se ukládají nanovlákna na podkladový materiál a tím vlastně dochází k tvorbě netkané textilie.
18: Tady ani já bych nedal ruku do ohně za to, že jsem úplně přesně pochopil, o co se jedná, ale podotknul bych dvě věci. Jednak, že jde o způsob výroby nanovláken, při kterém na rozdíl od jiné používané metody nejsou potřeba trysky náročné na údržbu a tím pádem se tento způsob lépe hodí pro takovou stabilní, nepřerušovanou průmyslovou výrobu. A za druhé, že ta technologie není úplně nová. Na přelomu tisíciletí vynalezl tým profesora Technické univerzity v Liberci průkopníka nanotechnologií Oldřicha Jirsáka a společnost Elmar Koji vlastně dále rozvíjí, vyvíjí, vyrábí a prodává stroje na ní založené a samozřejmě ty stroje taky prodává do celého světa.
2: Ocenění Evropské patentové agentury je prestižní záležitost. Jak může účast nebo dokonce případné vítězství v soutěži té firmě z Liberce pomoct?
18: Šéf konstruktor Jan Čmelík mluvil o tom, že firma se zviditelní, taky ta patentovaná technologie, ale ostatně i Česká republika, ale taky řekl, že to díky soutěži zvýšené povědomí může vlastně taky zvýšit ochranu toho patentu, toho duševního vlastnictví nebo průmyslového vzoru. Firma se podle Jana Čmelíka potýká s kopírováním technologie, kterou má patentovanou v Číně, konkrétně na čínském území. Už prý taky aspoň částečně vyhrála jeden spor v tomto směru a i to vlastně mohl být podle Jana Čmelíka jeden z důvodů, proč je dnes technologie výroby nanovláken, ta technologie nanospider, nominovaná na cenu Evropského patentového úřadu.
2: Nicméně finalistů je celkem 12, tak jaká je konkurence pro Čechy, s jakými technologickými zázraky a vynálezy přišli ostatní?
18: Konkurence bych řekl, že je velká. Jsou zastoupeny vynálezy v různých oblastech od potravinářství přes medicínu a digitalizaci až po třeba energetiku. Mě zaujal třeba jeden francouzský profesor, který přišel na způsob, jak pomocí hemoglobínu extrahovaného z pískovníka rybářského, což je asi 15 cm mořský kroužkovec, lépe konzervovat orgány vhodné k transplantaci, prodlužovat jejich životnost, ale tím nechci samozřejmě nikoho protěžovat. Vítěze se dozvíme po 16. hodině, kdy v Berlíně začíná slavnostní předávání cen a tu čtvrtou hodinu zmiňuji i proto, že se nebude předávat jenom cena poroty, ale i ceny publika a tím samozřejmě může být každý, takže ještě do dnešního odpoledne lze na stránkách Evropského patentového úřadu hlasovat pro některý z těch přihlášených nominovaných vynálezů, třeba i pro liberecké nanotechnologie.
2: Dnešní ceremonii odpolední bude i nadále sledovat náš berlínský zpravodaj Tomáš Havlín. Pro teď ti děkujeme.
18: Díky, hezký den.
2: A o patentech, inovacích a startupových firmách, které se snaží uvádět na trh, teď budeme v Ranním plusu mluvit s Lubošem Krečem, zástupcem šéfredaktora zpravodajského portálu CzechCrunch. Dobrý den.
20: Dobré ráno.
2: Co tohle ocenění nebo účast v té soutěži může pro tu firmu znamenat z finančního hlediska? Je to automatický signál i pro nějaké investory, které se mohou vlastně připojit a podílet se na růstu té firmy?
20: Tak určitě to je něco, co té firmě neuškodí. Je to určitě signál nebo impuls, který může zaujmout právě investory i nějakou širší veřejnost. To jsou všechno samozřejmě aspekty, které se počítají. Na druhou stranu ale bych to úplně nepřeceňoval, protože si myslím, že v tom tvrdém biznisovém světě, na kterém i ty startupy se samozřejmě pohybují, tak to není úplně to nejklíčovější, co rozhoduje. Takže když bych to shrnul, určitě to je plusové znaménko nebo plusové body, ale není to něco, co může zvrátit nějakou jako nebo zásadně změnit trajektorii té firmy a nějakou její úspěšnost do budoucna.
2: A co je to klíčové, co rozhoduje, jak o tom mluvíte?
20: Je to, řekl bych, že to je takový komplex různých jako aspektů a charakteristik. Jednak ten produkt, který ta firma vyvíjí, má, prodává, tak musí být, nejenom, že musí být unikátní, ale musí být užitečný, musí plnit nějakou funkci, o kterou je na trhu zájem. Zároveň musí, a to je jedna z velkých slabin českých firm, být obchodně a marketingově úspěšné, protože to se vždycky říká o českých firmách, o českých startupech, že my tady umíme vlastně velmi dobře věci vyvíjet, vymýšlet, konstruovat, ale to, co nám chybí, je to, co umí naopak velmi dobře třeba Američané, prodat se, umět jako vytvořit ten příběh kolem toho a být hodně jako agilní, někdy až agresivní, neodbitný, myslet ten, to s tím produktem opravdu vážně a chtít uspět na té jako velké škále, na tom, na té globální úrovni. Tak to jsou takové ty věci, které jsou nakonec jako úplně nejdůležitější.
2: Odborníci, kteří tuto oblast sledují, upozorňují také na to, že zdejší startupy nedokážou tolik přitahovat kapitál v pozdější fázi vývoje. Můžete to potvrdit? A je ten problém tedy na jejich straně? Souvisí to třeba s tím marketingem, anebo i spíš v omezené nabídce investorů?
20: Spíš v té omezené nabídce investorů. Byť oni jsou to částečně samozřejmě spojité nádoby, ale to je obecně problém celé Evropy, že když se podíváme na příliv peněz od investorů, těch takzvaně venture kapitálových investorů, kteří investují do startupů, tak když srovnáme Evropu s Amerikou, anebo když to potom se to nějak přepočte, například i s Izraelem, tak jsme vlastně mnohem menší. A je to dané tím, že ta Amerika je v tomto mnohem dynamičtější, dravější, tam je ten kapitál skoncentrovaný, protože tam dobře fungují kapitálové trhy a burzy, takže i ty startupy mnohem snáz tam mohou přecházet potom na burzu, kde ty investoři z toho můžou odejít. A to prostředí je tam obecně nastavené pro biznisověji, protože to je jednotný velký trh. A Evropa pořád ještě jako samozřejmě zdaleka tak jednotný trh, jako třeba Amerika není, a plus ta tradice takové té dynamiky startupového rychle něco rozjet, když to se tomu nedaří, tak to zavřít, rozjet něco jiného, to jsou takové trošičku jako ne tak snadno uchopitelné elementy, ale hrají vlastně velkou roli v dynamice toho biznisového prostředí a v tom je Amerika i Izrael mnohem dál než Evropa.
2: A je to asi jiná mentalita, nicméně mohlo by to ano. Prostředí v Česku změnit nebo mu nějak napomoci ten připravovaný startupový zákon, co zásadního by vlastně mohl přinést?
20: Určitě tomu pomůže, určitě je to vykročení správným směrem. Tam se hovoří o několika takových jako základních nebo zásadnějších změnách, které jsou potřeba. Jedna věc je zjednodušit vydávání takzvaných zaměstnaneckých akcí, což je něco, po čem zdejší firmy a hlavně ty mladší firmy dlouhodobě volají, kdy by mohly vlastně svým zaměstnancům nabídnout místo špičkového platu malinkatý podíl v té firmě, s tím ale, že samozřejmě až se ta firma za několik let, pokud k tomu dojde, se prodá, tak vlastně on získá část z toho výnosu, takže vlastně ta firma ušetří na začátku v tom, aby mu nemusela dávat tak třeba vysoký plat, který by jinak byl konkurenceschopný s velkými firmami. Další věc, o které se hodně hovoří, tak je to takzvané 28. zřízení, nebo jak přesně se to jmenuje, to je prostě jako jednotnější, jednodušší celoevropský způsob ano. zakládání firem. To jsou takové jako dvě nejčastější věci, o kterých se mluví, že by ten zdejší startupový trh uvítal. A pak je tam spousta drobností, jako jsou odpisy, podpora R&D, výzkum a vývoj. Těch kroků, které se dají udělat, je spousta, ale ty zaměstnanecké akce a to jednodušší celoevropské zakládání firem, to jsou určitě dva kroky, které by pomohly opravdu hodně.
2: Poslední věc, nechme stranou Spojené státy a Izrael, ale v rámci Evropy podle žebříčku Global Startup Ecosystem Index je Česko na 15. místě. Má šanci posílit alespoň tady v Evropské 27 dohnat například Estonsko, Litvu nebo Německo, nebo ho brzdí právě velikost nebo spíš ta nevelikost zdejšího trhu?
20: Myslím si, že velikostí to není určitě. Ostatně Estonsko je velké zhruba asi na počet obyvatel jako Praha, takže ve velikosti to určitě být nemůže. A přesně tak nějak to odpovídá tomu, co bych já řekl, že jsme takový velmi průměrní v tom, ale určitě máme na to, aby jsme šli dál, protože těch kvalitních firm, které tady vznikají a lidí s dobrými nápady, speciálně ano. Brno, Praha, takhle kolem vysokých škol je řada a spousta z nich se nechá odradit třeba tím, že jsou tam nějaké jako takové nepříjemné překážky po cestě, nebo že když ano. to jednou nevíde, tak už se k tomu nevrátí. Takže je to často jako o té mentalitě, kterou jste sama zmiňovala, která by nám pomohla a určitě máme na to, aby jsme šli výš a byli jsme mnohem jako dravější a dynamičtější. To si myslím, že není ztracené.
2: Hostem Ranního plusu byl Luboš Kreč, zástupce šéfredaktora zpravodajského portálu CzechCrunch. Děkujeme za rozhovor.
20: Děkuji, nashledanou.
1: Máte vyladěn Ranní plus 9 hodin, 17 minut, to mám nejdůležitější události, které sledujeme. Rusko večer v noci na dnešek ostřelovalo ve vlnách Kyjev, o tom budeme mluvit za pár okamžiků. Strany německé vlády, tedy koalice CDU, CSU a sociálních demokratů, se dohodly na reformním balíku a společnost OpenAI zvažuje předání 5% podílu ve firmě americké vládě. O tom informuje list Financial Times. Rusko tedy provedlo další ničí vzdušní útok na Kyjev. Zahynulo nejméně 13 lidí, 86 je zraněných, mezi nimi děti. Oznámil to starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Na Ukrajině má čerstvé informace náš stálý zpravodaj Martin Dorazin. Martine, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Už se podařilo najít všechny oběti raketového a dronového útoku na ukrajinskou metropoli?
0: Bohužel zdá se, že ne, protože více než 500 záchranářů bylo vysláno v průběhu té noci rána dopoledne na místa zásahu v ukrajinském hlavním městě a někdy jsou ty domy tak zničené, že tam z některých vchodů zůstala jenom hromada sutin, takže se dá předpokládat, že počet těch obětí, který stále roste od těch prvních zpráv, od několika lidech až po tu nejnovější, těch 13 mrtvých, 86 zraněných, z toho 3 děti, 2 velmi malé. Takže záchranáři dělají vše pro to, aby je dostali z těch ruin domů poškozených po celém Kyjevě, ale počty se ještě budou zcela jistě zvyšovat nebo měnit.
1: A které části města byly zasažené nejhůř?
0: Bylo to celkem 30 různých míst, nebo víc než 30, uvádějí městské úřady, především tedy obytné domy, občanská infrastruktura v několika městských obvodech, v Darnickém, v Ševčenkovském byly ty škody největší, byl zasažený hotel, doposavat na pravém břehu Dněpru hoří ještě jedna z budov, takže ta situace ještě není úplně zvládnutá ze strany tedy záchranářů a hasičů všech těch záchranných složek. Na zítřek vyhlásili úřady v Kyjevě den smutku.
1: Jaké zbraně Rusko tentokrát použilo?
0: Byla to celá škála, celkem 570 různých letících zbraní, z toho nejvíc dronů, těch útočných dronů typu Shahid, ale i jiných. Tam se podařilo sestřelit téměř všechny, 476 konkrétně. Bohužel protivzdušná obrana nemá prostředky, aby zareagovala účinně proti raketám Zircon nebo Zircon, jak se také někdy nazývají, a ty právě způsobily ty největší škody. Jinak to byly třeba rakety Iskander MS, 4 se podařilo sestřelit. Velká úspěšnost protivzdušné obrany byla v případě raket s plochou dráhou letu typu H, tam sestřelili 32 a také 8 raket s plochou dráhou letu typu Kalibr, no a potom také rakety odpalované z letadel. Celkově se podařilo tedy zničit většinu těch letících cílů, ale bohužel ne ty nejnebezpečnější.
1: Ukrajina provedla další ze série útoků na ruské rafinérie. Jaké jsou podrobnosti?
0: Je to útok na rafinérii společnosti Lukoil v Kstovu v Nižní Novgorodské oblasti, přesněji řečeno. Není to poprvé, tam už byly i předtím nějaké přílety. Teď tam podle očitých svědků vypukl velký požár. Není jasné, v jakém stavu tedy ta rafinérie je, ale Ukrajinci těmi systematickými a přesně cílenými útoky na v podstatě stejné velké rafinérie, stejná místa důležitá pro ruskou energetiku a zpracování ropy, útočí prakticky nepřetržitě v rámci té 40-denní operace dalekonosných sankcí, kterou vyhlásil prezident Volodymyr Zelenský. No a ten deficit benzínu v Rusku se prohlubuje, už je snad s výjimkou Čukotky, jsou omezení zavedena ve všech ruských regionech a víme také, že Rusko už muselo poprosit o naléhavou pomoc, o dodávky benzínu, aspoň toho nejlevnějšího 92-oktanového z Kazachstánu, což je pro ropnou velmoc opravdu znakem, že ta situace je kritická, přestože prezident Vladimír Putin a další představitelé říkají, že jsou to jenom dočasné problémy, které se podaří zvládnout.
1: Tolik náš stálý zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazin. Děkujeme, naslyšenou.
0: Děkuju taky, naslyšenou.
2: Posloucháte Ranní plus v 9 hodin a 22 minut. Přesně v 9 hodin se dnes v karlovarském hotelu Thermal otevřely pokladny Mezinárodního filmového festivalu. Čekali na to stovky lidí, někteří tam strávili celou noc. Můžou si koupit vstupenky na první dva promítací dny anebo festivalové pasy. A na místě je i naše reportérka Andrea Štromajerová. Dobrý den.
3: Hezké ráno, tak lidí tady čeká opravdu hodně, ty fronty jsou dlouhé, podle ředitele produkce Petra Lintimera jich je přes 2000 lidí tady, kteří čekají ve frontách. Někteří tady těch nocí strávili víc, mluvila jsem s paní, která sem přišla už v pondělí a chtěla být mezi prvními a to se jí vyplnilo. Všichni tady měli karimatky, batohy, spacáky a čas strávili tím, že si převážně povídali. V předních řadách jsou lidé, které tady potkávám pravidelně už řadu let a jak mi řekli, i oni se s ostatními zase vidí po roce a tak si říkají, co se za ten rok přihodilo. A pokud někdo na předních místech chybí, tak společně vlastně zjišťují, co se stalo, proč ten dotyčný nepřišel. No a samozřejmě diskutují a diskutovali nad spoustu filmech a samozřejmě ty seznamy, které tady tvořili, tak byly dlouhé.
2: A o které filmy mají lidé největší zájem a změnila se vlastně letos cena vstupenek?
3: Já jsem tady často slyšela a pořád ještě slyším film Absolvent s Dustinem Hoffmanem a pak také řadu filmů historických nebo oceněných na některých z festivalů. Letos zůstaly ceny vstupenek stejné jako v loňském roce, to znamená, že za vstupenky bez festival pasu lidé zaplatí 140 korun, se slevou pak 120. V rámci festival pasu pak mají zájemci jako tradičně zdarma vstup na 3 různé filmy denně. Vstupenky je možné rezervovat přes aplikaci nebo přes digitální Festival Pass Plus a Festival Pass Plus Smart.
2: A už jenom velice krátce, jsou nějaké novinky od organizátorů? Na poslední chvíli festival začíná zítra.
3: Tak novinkou je například nový festivalový klub v areálu Zámeckých lázní. Přes den bude fungovat jako otevřená terasa pro odpočinek mezi projekcemi. Večer se pak promění ve festivalový klub s koncerty. Otevřený bude denně od 10 do 3 hodin do rána pro akreditované návštěvníky Mezinárodního filmového festivalu a držitele festivalových pasů. Vždy do naplnění kapacity. Využité budou jak venkovní, tak i vnitřní prostory.
2: Od karlovarského hotelu Thermal se přihlásila naše reportérka Andrea Štromajerová. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou a pěkný den.
1: Expedice Sever, tak se jmenuje letošní letní program Radia Junior. Posluchače čeká premiérová čerba, oblíbené příběhy nebo pořady inspirované Skandinávií a jedním z vrcholů bude nové rozhlasové nastudování Děti z Volebinu v podání herečky Báry Hrzánové.
21: Už od začátku prosince nám říkala Lasse každý den, když jsme šli do školy, uvidíte, že letos na Vánoce vůbec nebude sníh. Já jsem byla vždycky rozmrzela, když to říkal, protože jsem si moc přála, aby sníh byl.
1: Tak to jste slyšeli Báru Hrzánovou, teď ve studiu s námi Adam Kebel, šéfredaktor Radia Junior. Dobrý den.
22: Hezký dobrý den.
1: Když už jsme tady u Dětí z Volebinu, tak proč jste se rozhodli vrátit této klasice a čím je zajímavé to nové nastudování?
22: Těch variant, proč jsme se rozhodli, je vlastně několik. Nutno říci, že vlastně každé léto děláme nějaký výrazný titul, kterým takzvaně děláme takovou jako kolorizaci celého toho léta. A proč jsme se vrátili k Dětem z Volebinu? No tak ta odpověď je jednoduchá. Samozřejmě většinou to počasí v létě je horké, tak jsme si říkali, že bychom se mohli malinko ochladit a ono se nám to tak skutečně vydařilo. No a proč jsme se vrátili k tomu výraznému titulu? Jednak k tomu přispěla i moje dcera, protože jsem jí přečítal Děti z Volebinu a vlastně jsem se tak trochu vrátil do těch dětských let. A ostatně ta kniha je krásná, protože to je vlastně takový mezigenerační dílo, kterým asi každého potěší. No a proč jsme se k ním vrátili? Protože v českém, respektive v československém rozhlase vznikla dramatizace v 90. letech. Od té doby tady Děti z Volebinu nebyly natočeny. No a i v tom soukromém prostředí, tuším, byly v roce 2015 Libuška Šafránková. My jsme si říkali, protože nám funguje jedna klasická pohádka, no jich teda funguje více, kde bylo to spojení Báry Hrzánové a Hrnečku Vář, tak jsme si říkali, že by bylo krásné, kdyby šéf režisér Aleš Vrzák z Českého rozhlasu zase to spojení s tou Bárou Hrzánovou uskutečnil. A vlastně, co tady mám i citaci Báry, když jsme jí na to poptávali, tak ona říkala, já vůbec nemám čas, ale na tohle si ho musím zkrátka najít.
1: No a co vás motivovalo to letošní prázdninové vysílání zaměřit na severské země?
22: Motivovalo nás hlavně ten výrazný titul těch dětí z Bulerbinu a pak jsme si říkali, že by bylo vlastně hezké, my jsme se nikdy na sever nevydali, že by jsme celé to vysílání, protože Rádio Junior tak trochu kopíruje ten školní rok. My jsme tak jako malinko učitelé, takže se snažíme v tom létě vlastně s dětmi někam vyrazit, něco je zase nového třeba naučit, přiučit a líbilo se nám to spojení dětí z Bulerbinu. Samozřejmě jsme si říkali, že by bylo hezké i ostatní programové řady pro to uspůsobit, takže celé vlastně to letní vysílání je tak trochu jako v jednom nejmenovaném řetězci. Jeden týden máme norský, pak ho máme švédský, severský a takhle jedeme dál a dál. A samozřejmě i ty další pořady, nejenom ty, které na stanici vyrábíme, ale i ty, které třeba vysíláme, ty literálně dramatické pořady, tak jsou severské, třeba Cesta na sever, to je pohádka z roku 1995. Mám tady takový tahák, tak to přečtu, protože toho je opravdu hodně. Ledové šílenství, Trolovo srdce a pak tam máme tuším Hájajů v srpnu, který bude příběh z iglu, takže opravdu to bude severské a těším se na to.
1: Vy jste nás nalákal vlastně hlavně na tu četbu, nebo doufám, že i třeba naše dětské posluchače, pokud nevím, zrovna poslouchají s maminkami, tatínky, ale co ještě třeba budou nějaké soutěže, nebo všechno bude jako laděno severně?
22: Všechno bude laděno severně a vy jste to řekla krásně. My jsme sice dětská stanice Českého rozhlasu, ale už se nám několikrát ukázalo, já jsem za to strašně rád, že jsme vlastně taková rodinná stanice, protože přes léto a zvláště přes léto nás poslouchají děti s rodičemi, s prarodičemi, jedou na výlety, jezdí na dovolené, jsou na chalupách, na chatách, takže my celé to léto vlastně ladíme tak, aby si to poslechli dohromady a právě myslím si, že taková ta klasická četba, ta tradičnost, ta se obzvlášť o těch prázdninách ukazuje a vlastně i dnes, když nestihnou si to poslechnout zpětně, třeba děti z Bulerbinu vysíláme od 2. srpna dál, je to 15-dílná četba, tak potom samozřejmě zpětně, ať už na stránkách Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas 650 dní potom k poslechu a právě ten poslech, ten on-demandový, ten zpětný, ten je u těch rodin, bych řekl, potom jako zásadní, protože si třeba během té hodinky společně to poslechnou, potom se o tom povídají, takže jsem za to moc rád a samozřejmě stáme k tomu, jak jste se ptala, už se k tomu dostávám i další doprovodný program jako soutěže třeba o krásné knihy.
1: Tak se prosím podívejte třeba na web Rádia Junior, samozřejmě pak v aplikaci Můj rozhlas je možné poslouchat v podcastech. Ve studiu s námi byl Adam Kebert, šéf redaktor stanice pro ty nejmenší posluchače právě Rádia Junior. Děkujeme a pěkné léto.
22: Pěkné léto a naslyšenou.
2: No na Rádiu Junior vám nabídnou chladný sever, my na Plusu vám už za chvíli nabídneme zase horko. Pořad pro a proti se bude zabývat tím, jak je Česko připravené na další vlny rekordních veder. Za pozornost děkuji Daniela Vrbová
1: a Martina Mašková.
13: Přeju dobrý den, 9:30.
17: Český rozhlas Plus.
13: Kyjev a další ukrajinská města v noci zasáhly vlny ruských balistických raket a bezpilotních letounů. V metropoli je podle úřadů nejméně 10 mrtvých a přes 50 zraněných. Útoky následovaly několik hodin potom, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před chystaným rozsáhlým útokem Ruska. Stát za letošní půl rok vybral na daních 789 miliard 300 milionů korun. Je to meziročně o 5% víc. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem, nejvíc peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Bezpečnostní rada státu dnes jedná o koncepci výstavby armády do roku 2040. Věnovat by se také měla dalším dvěma bodům, které nestihla projednat před 2 týdny. Dnešního zasedání se zúčastní i prezident Petr Pavel. Dá se očekávat, že bude chtít mluvit i o summitu NATO v Ankaře.
17: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Alžírsko dnes volí novou dolní komoru parlamentu. Moc v zemi, která patří k významným dodavatelům zemního plynu do Evropy, ale drží armáda a prezident. Kvůli dodávkám plynu se do Alžírska letos chystá i český premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO.
5: Než volby teď lidi v hlavním městě Alžíru zajímá fotbal. Alžírsko se na mistrovství světa probojovalo do vyřazovací části a v noci bude hrát proti Švýcarsku. Parlamentní volby otestují nálady v alžírské společnosti po velkých protestech v roce 2019, kvůli kterým po 20 letech ve funkci rezignoval tehdejší prezident. Většina lidí, se kterými se dávám ve městě do řeči, dnes do volebních místností zamířit neplánuje. Účast v parlamentních volbách před 5 lety byla historicky nízká, zhruba 23%. Z Alžíru Jana Karasová, Český rozhlas.
13: Portugalsko má zasáhnout vlna veder. Teplota v zemi se může dostat i nad 40 stupňů Celsia. V hlavním městě Lisabonu a v sousedním Setúbalu kvůli tomu ode dneška platí nejvyšší stupeň varování před vysokými teplotami. V pátek výstrahu pravděpodobně rozšíří i na další okresy. Asi 1000 českých podniků v Česku letos nemusí dodržet termín pro řádné podání přiznání k dani z příjmů za rok 2025. Finanční správa totiž před koncem června vydala metodický pokyn, podle kterého mají finanční úřady schvalovat odklady firmám, které se potýkaly se zvýšenou administrativou kvůli jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatele. O odklad museli požádat do konce června, říká Jiří Nesrovnal z Komory daňových poradců.
7: Bude se zohledňovat i ta individuální konkrétní situace při těch žádostech. Pokud budu mít jednu paní na dohodu o provedení práce, tak k téhle žádosti by byl jiný přístup, než když to je zaměstnavatel, který má 1000 lidí.
13: Maximální přípustný odklad jsou 3 měsíce. Některé firmy tak budou moct daňové přiznání podat až na konci září. Při požáru nemocnice ve městě Ludwigslust na severu Německa zemřeli 2 pacienti. Desítky dalších museli hasiči a personál nemocnice evakuovat. Nejméně 30 lidí se nadýchalo kouře. Hořet začalo nad ránem v jednom z pokojů v horním patře a oheň se rychle rozšířil do konstrukce střechy. Tropické teploty a silné bouřky v Česku mají dopad i na ryby. Ve vodě je kvůli horku málo kyslíku. Rybáři tak musí ryby méně krmit a prozdušňovat jim prostředí. Pomáhají jim i vodohospodáři. Třeba v povodí Moravy zavedlo nová opatření pro manipulaci s průtoky na novomlýnských nádržích. Čerstvá doprava v dopoledním vysílání Plusu. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Kolona začíná u sjezdu na Kývalku na kilometru 182. Pokračuje až do omezení na kilometru 196. U sjezdu na Bratislavu zdržení celkově asi 20 minut. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova. Kolona začíná u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru. Pokračuje až do omezení u letiště zdržení 25 minut. Na výjezdu z Prahy se zdržíte asi 15 minut od Evropské ulice. Na D8 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem, zpomaluje se u zdi a zdržení, pak do omezení v Kbelské je asi na 10 minut. V Praze provoz postupně slábne, pomaleji se teď jede po Štěrboholské spojce od Hradecké D11 k Průmyslové, tam je to na 15:15. Plní se taky Vilznova od Bulhara k muzeu, zdržení přes 10 minut a taky Legrova popojíždí od Nuselského mostu k omezení u muzea. Popojíždí se taky po Pražském okruhu směrem z D1 na letiště, zdržení od Lochovského tunelu ke sjezdu na Ořech 15 minut. Dobře dojeďte. Dnes bude většinou polojasno, v jihovýchodní polovině území zpočátku oblačno až zataženo, na východě ojedinělé slabý déšť, večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Teploty přes den 22 až 26, na jižní Moravě až 29 stupňů, na horách naměří většinou kolem 17. A zítra čekáme polojasno až oblačno, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky, ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm anebo přeháňkami. Večer pak ubude oblačnosti téměř až do vyjasnění. A teploty zítra čekáme v rozmezí mezi 20 a 24 stupni. Na jihu Moravy bude až 27, v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů Celsia. To byly zprávy, tady je Plus a začíná Pro a proti.
8: Evropa má za sebou první velkou vlnu veder letošního léta. Několik teplotních rekordů padlo i na českém území. Očekává se, že s tím, jak se klima otepluje, bude extrémní počasí častější. Jak se Česko na tuhle novou realitu zvládá připravovat? Co můžou udělat města proto, aby byl život jejich obyvatel v horkých dnech snesitelnější? A jak se daří naplňovat strategie, kterou má stát?
23: Pro a proti Lukáše Matošky.
8: Našimi hosty tady ve studiu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech jsou ředitelka Asociace ekologických organizací Zelený kruh Petra Kolínská. Dobrý den.
6: Dobré dopoledne.
8: A vedoucí oddělení vody v krajině a adaptace na změnu klimatu Pavel Marták z Ministerstva životního prostředí. Dobrý den i vám.
9: Dobrý den.
8: A začněme od vás. Jak je z vašeho pohledu Česko připravené na vlny veder?
9: Ty jednoduché otázky bývají často nejzáludnější. Myslím si, že lze konstatovat, že ten posun je významný, že postupně se ta připravenost zlepšuje. Samozřejmě vždy je co zlepšovat, ale my zde vnímáme opravdu velký posun, takový 10-15 let zpátky. Obecně v té adaptaci beru, takže připravenost na vlnu veder je jedním z těch opatření, které se dělají v souvislosti s adaptací na změnu klimatu. Uvolňují se prostředky na opatření adaptačního charakteru, které přispívají i k tomu zvládání veder. Postupně zlepšuje se znalostní báze, zvyšuje se počet expertů, jsou výzkumné projekty na toto téma. Myslím si, že ta situace se zlepšuje.
8: Vidíte to stejně, paní Kolínská?
6: Já to samozřejmě vidím trochu jinak. Myslím, že jak ministerstvo, tak veřejná správa na ty vlny veder připravená není dostatečně, že tu situaci podcenila, ačkoliv ty předpovědi dlouhodobé oznamovaly, že ty vlny veder budou a i

0: beder dala zvládnout lépe. Dlouhodobě chybí také politická podpora a řada opatření jsou pouze dobrovolná, místo by byla povinná. Například obce a města mohou, ale nemusí mít adaptační strategii, která by právě řekla, co mají dělat.
1: Nejprve k té mezirezortní spolupráci, pane Martáku, to byste uznal, že není úplně v podobě optimální, že zkrátka nespolupracuje například Ministerstvo životního prostředí, na kterém vy působíte, s Ministerstvem zdravotnictví, případně s dalšími rezorty?
2: Já bych to asi nenazval, že přímo nespolupracujeme. My se rozhodně snažíme o co nejužší spolupráci, ale samozřejmě jak i my, tak i ostatní rezorty jsou často limitováni personálními kapacitami. Těch témat, které musí jednotlivé rezorty řešit, je samozřejmě více. A jak říkala paní ředitelka, určitě je to o tom, že každé ministerstvo má nějaké priority a samozřejmě ty naše priority nemusí být vždycky v souladu, nebo ta intenzita toho, jak my to vnímáme, nemusí být stejná na všech rezortech.
1: Ale určitá mezirezortní spolupráce zapotřebí je, třeba konkrétně mezi Ministerstvem zdravotnictví a vaším ministerstvem, protože to oteplování má pochopitelně i zdravotní dopady.
2: Rozhodně. Obecně celá adaptace na změnu klimatu je vlastně u nás postavena tak, že my jsme jakýmsi koordinátorem té adaptace. My zpracováváme nebo koordinujeme zpracování té národní adaptační strategie i toho adaptačního plánu, ale tím, že téma adaptace je naprosto průřezové a jde napříč prakticky všemi sektory a všemi činnostmi lidské společnosti, tak to není o tom, že bychom to my mohli zpracovat nebo my všechno připravit. Je to o tom, že vlastně každý rezort si musí připravit tu adaptaci té své oblasti sám. My se to snažíme pouze koordinovat.
1: Paní Kolínská, ta národní adaptační strategie, kterou vypracovalo Ministerstvo životního prostředí, je funkční?
0: Tak máme k dispozici vyhodnocení za to minulé období, kde se právě celkem otevřeně poukazuje na to, že rezorty nemají na řešení těch věcí vyhrazeno dostatek kapacit, dostatek odborníků, že chybí peníze na ty opatření a že tam právě chybí ta politická podpora. Já bych to možná ukázala na konkrétním příkladu. Teď v té vlně veder se hodně mluvilo o ochlazovací schopnosti stromů, které jsou vlastně takovou přirozenou klimatizací. Stát i vydává prostředky na to, aby se stromy sázely, ale zároveň není ochoten parlament schválit úpravy zákonů tak, aby ty stromy, které už máme, byly lépe chráněny, aby se daly stromy snadněji sázet vzhledem k technickým sítím a aby pokud se nějaký strom už musí pokácet, aby byla třeba povinná náhradní výsadba. To všechno v té legislativě chybí a mělo by to tam už dávno být.
1: Pane Martáku, uznal byste, že tady můžou být určité rezervy, že sice máte slušnou adaptační strategii, ale vázne to třeba, pokud jde o ochranu těch stávajících stromů, které jsou klíčové pro udržení chladu ve městech?
2: Asi se nedá říct, že by nebyla žádná ochrana. Ochrana stromů stávajících v zákoně 114 definována je. Samozřejmě můžeme se obavit o tom, jestli by nemohla být větší vzhledem k tomu pozitivnímu přínosu a té nezastupitelné roli, které stromy zejména potom v intravilánech měst mají.
1: Paní Kolínská, vy jste tady před chviličkou řekla, že některá ta opatření týkající se samospráv, to znamená měst, obcí a krajů, by měla být povinná. Jaká konkrétně?
0: Tak jde o to, že města, která mají adaptační strategii, tak třeba pak dokážou systematicky umisťovat vodní prvky do ulic, pítka, mají například mapu míst, která jsou veřejně přístupná a jsou klimatizovaná, jsou v těch vedrech, je tam možné strávit nějaký čas. Mají plán, jak právě vysazovat stromy na správných místech, kde se nejvíc sdružují lidé. Ale pokud tyhle ty strategie samozřejmě stojí peníze a jsou dobrovolné, tak je mají jenom obce, které jsou bohaté nebo které mají nějaké osvícené vedení. A ta naše analýza vlastně stavu připravenosti samospráv právě ukázala, že se rozebírají nůžky mezi těmi úspěšnými městy a obcemi a těmi ostatními, ale lidé žijí prostě ve městech a nevybírají si moc, v jakém městě třeba žijí. Takže my potřebujeme, aby stát, aby ta národní úroveň ty obce podpořila, dodala jim dostatek financí, metodickou podporu a až budou tyhle ty věci k dispozici, tak vlastně řekla, že ta adaptační strategie je povinná součást jejich života.
1: Pane Martáku, jak teď vy z Ministerstva životního prostředí můžete podpořit konkrétně

0: Konkrétní obce, konkrétní města, když chtějí na svém území zavádět adaptační opatření, tak aby zvládali třeba tak horké dny, jaké byly ještě před pár dny.
1: My ty adaptační opatření podporujeme dlouhodobě, vlastně ta stěžejní podpora šla nebo jde pořád z operačním programem životní prostředí, kdy jsou podporovány jako opatření na posílení zeleně ve městech, která je klíčová pro ten klimatický efekt, tak podporujeme dlouhodobě hospodaření s dešťovou vodou, které taky vnímáme jako klíčové, to znamená zadržet ty srážky v místě dopadu, případně využívat na zálivku té zeleně, prostě hospodařit s tou vodou tam na daném území a neodvádět ji rychle pryč z toho intravilánu do vodních toků. Podporujeme také opatření, které zodolňují nebo které umožňují těm budovám být lépe adaptovány, ať už jsou to nějaké stěnící prvky nebo zateplení, které samozřejmě funguje i jako izolace v těch vlnech veder. Takže z našeho pohledu jako ta škála těch opatření, které podporujeme, je poměrně široká a podporujeme opravdu dlouhodobě.
0: A uznal byste, že dochází, jak to tady nazvala paní Kolínská, k určitému rozevírání nůžek mezi městy, která se adaptují nejlépe, protože jsou třeba bohatší, a mezi těmi ostatními?
1: Upřímně nemám na to nějaké tvrdé data, ale z mého osobního pohledu já vnímám, když vidím právě ty úspěšné realizace typicky v adaptéře nebo v podobných projektech, takže opravdu jsou města nebo možná i regiony, kde se tomu věnují více, kde to vnímají jako nějakou prioritu a je tam vidět prostě postupně úspěšnost realizace těch projektů, které dle mého názoru přispívají k té adaptaci, a jsou regiony, kde řekněme to není takovou prioritou.
0: Čím to je, paní Kolínská, že některé regiony zvládají se připravovat na změnu klimatu, na horké dny, a jiné nikoli?
2: Tak je to hodně o nějaké osvětě a informovanosti jak těch vedení radnic, tak samozřejmě místních obyvatel, protože pokud nějaký starosta nebo radní vlastně chce ty adaptační opatření zavádět, tak se musí jako utkat s tím veřejným míněním, a třeba debata o tom, jestli nové stromy mají rušit parkovací místa, je debata vlastně velmi nepříjemná a frustrující. Takže hodně to souvisí s tím, jak moc investujeme do nějaké osvěty a vzdělávání. Ale já bych se možná ještě vrátila k těm financím, protože ta zpráva o tom, jak se nám daří plnit adaptační strategii...
0: Ta vaše zpráva z loňského prosince.
2: Ne, ta zpráva MŽP, která visí na jejich webu. Aha. A která hodnotí, jak se daří uplatňovat na národní úrovni ty adaptační opatření, tak sama říká, že ty prostředky finanční jsou nedostatečné a že vlastně docházejí. A pojďme si říct, čeho je to financováno. Adaptační opatření jsou z velké míry financovány z emisních povolenek, to znamená z toho principu, že znečišťovatel platí. A pokud současná politická reprezentace vlastně chce tenhle ten systém povolenek oslabit nebo dokonce zrušit, tak se tím zbavujeme té možnosti, jak ty opatření financovat.
0: Na druhou stranu je ale pravda, že výnos z emisních povolenek dlouhodobě klesá.
2: To záleží na tom, jak máme ty emisní povolenky nastaveny. Teď se měla vlastně vzniknout jakoby nový způsob a ten budget, ten rozpočet měl být zase navýšen, ale nebude, protože se naše reprezentace rozhodla, že ty emisní povolenky nechce.
0: Pane Martáku, není to škoda, že takto se Česko možná připraví o zdroje na financování adaptačních opatření?
1: Já se omlouvám, já se přiznám, že do tohoto tématu tolik nevidím, tak by asi nebylo úplně fér se k němu vyjadřovat, protože náš útvar se primárně věnuje adaptaci a pracujeme vlastně s těmi prostředky nebo s těmi dotačními tituly, které už jsou nějak nastaveny.
0: Tak se vás zeptám jinak, cítíte podporu ze strany ministra Igora Červeného z motoristů, podporu v přípravě dalších adaptačních opatření?
1: Možná to bude znít překvapivě, ale my jsme tuto záležitost komunikovali s naším vedením vlastně po změně v volbách a máme za to, že adaptace je podporována, adaptace je opatření, nebo je to ta oblast, do které by měla směřovat energie a která by měla posilovat v souvislosti dopady změny klimatu.
0: Ptám se na to z toho důvodu, že na ministerstvu životního prostředí pod vedením motoristů docházelo nebo dál dochází k určitým personálním změnám a leckteří politici za motoristy v minulosti zpochybňovali třeba vědecké poznání týkající se změny klimatu. Přesto cítíte podporu od Igora Červeného pro přípravu těch adaptačních opatření?
1: Ano, to jako...
0: To paní Kolínská vítáte?
2: Jedna věc je, co kdo říká, a druhá věc je, co kdo dělá. Tak v tuto chvíli se blíží závěrečné hlasování o velké novele stavebního zákona v parlamentu a ani pan ministr, ani MŽP jako rezort se nevymezili negativně proti těm devastujícím návrhům, které v té novele jsou. Konkrétně se zase to ukážu na těch stromech, kde nejenže v té novele tedy chybí třeba ta povinná náhradní výsadba, ale dokonce se tam nejspíš prosadí princip, že lze bez povolení kácet celé aleje a skupiny stromů, když se spravuje vodovodní řad.
0: Předpokládám,
2: ta situace se zhorší.
0: Martáku, že řeknete, že toto není vaše agenda. Nicméně měli jste třeba prostor vy za oddělení vody v krajině a adaptaci na změnu klimatu připomínkovat ten nový stavební zákon, který může mít dopady i na životní prostředí, jak tvrdí paní Kolínská?
1: Není to přímo agenda našeho útvaru, nicméně je to agenda kolegů z vedlejšího útvaru, obecná ochrana dřevin. Vnímám to tak, že se jedná o nějaký konsenzus v rámci vypořádání těch pozměňovacích návrhů. Nicméně naším cílem je v rámci transpozice nařízení k obnově přírody, kde mimo jiné jsou tam cíle také v oblasti sídelní zeleně, tak bychom chtěli zavést povinnost náhradní výsadbu i pro režim oznámení, což je ten režim, do kterého právě spadne teďka nově podle toho pozměňovacího návrhu to kácení v případě vodovodu a kanalizací těch sítí.
0: Vítáte to, paní Kolínská?
2: Ne, to je úplně jako marginální opatření v problému, který si nemusíme vytvořit. Prostě je tady připravený návrh z minulého volebního období, že náhradní výsadba má být povinná, že stromy mají mít při umisťování do ulic stejné právo jako umisťování technických sítí, že mají ti, co kácejí, platit nějaké odvody, protože ten pokácený strom má nějakou hodnotu. A tenhle ten návrh prostě je připravený, MŽP ho nechce předložit, pan ministr Červený mlčí k těm zhoršením, co jsou ve stavebním zákonu připraveny a tohleto dílčí opatření jenom snižuje negativa spojená s tím primárním návrhem.
0: Pane Martáku, vaše reakce?
1: Přiznám se, že to už zachází do přílišného detailu agendy kolegů, že na to nedokážu adekvátně reagovat.
0: V tom případě bych připomněl, že našimi hosty zůstávají vedoucí oddělení vody v krajině a adaptace na změnu klimatu na Ministerstvu životního prostředí Pavel Marták a ředitelka Asociace ekologických organizací Zelený kruh Petra Kolínská.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Zaměřme se teď na ta konkrétní opatření, která možná právě v těchto dnech přicházejí do úvahy, respektive byla by vhodná z toho důvodu, abychom ty horké dny i u nás v České republice lépe zvládali. Třeba Česká komora architektů tento týden vyzvala města a obce, aby připravovali veřejné budovy na extrémní počasí. Mimo jiné uvedla, že veřejná prostranství by měla mít míň přehřívaných povrchů. Na tom se předpokládám asi shodnete. Jak toho ale dosáhnout, aby česká veřejná prostranství měla míň přehřívaných povrchů? Začněme od vás, pane Martáku.
1: My se to snažíme dlouhodobě dotačně podporovat právě v rámci zmiňovaného operačního programu životní prostředí, kdy ve specifickém cíle 1.3, který je právě zaměřený na adaptaci na změnu klimatu. Už z toho je podle mě vidět, že opravdu aspoň my to téma adaptace na změnu klimatu bereme opravdu vážně. Je to jedna z klíčových částí celé té velké podpory operačního programu. Tak je tam zaměřena na podporu hospodaření se srážkou vodou, o které jsem mluvil, a jedna z aktivit, která se tam podporuje, právě výměna nepropustných povrchů, kdy ta myšlenka je právě v tom, že nějaké betonové parkoviště nebo betonové prostranství, tak zaplatí se prostě výměna toho povrchu za nějaký propustný povrch, což je často způsobeno, nebo často je to spojeno i s tím, že ten nový povrch je navržen tak, že se tolik nepřehřívá, nebo se to spojí současně s nějakou větší rekonstrukcí náměstí.
0: Je tohle správná cesta i podle vás, paní Kolínská?
2: Je to správná cesta, ale ten problém je v tom, že jsou to pořád opatření dobrovolná a prostě ta situace se dramaticky zhoršuje, rychle se zhoršuje a my potřebujeme přejít od té dobrovolnosti k povinnosti.
0: Uvažuje se o něčem takovém na Ministerstvu životního prostředí, pane Martáku, že postupem času by určitá adaptační opatření všude po republice byla povinna?
1: Já si upřímně teď nevím úplně představit ten instrument, na kterém by to bylo postaveno, ta povinnost. Asi jedním z názorů, který v té odborné veřejnosti zaznívá, je to, co říkala paní ředitelka, že by třeba ty adaptační plány byly povinné, což je takový stěžení strategický dokument, tak jak my máme na té národní úrovni tu adaptační strategii.
0: To tedy znamená, že každé město, každá obec, každý by kraj, museli mít svůj adaptační plán.
1: Což by byl nějaká dlouhodobá vize, to, jak vlastně to území by se mělo adaptovat, a z té by potom měl vycházet nějaký v úzovkách akční plán nebo seznam opatření, které by se dlouhodobě měly podporovat a postupně realizovat. Nevím teďka, jak úplně by se na to navázelo to, že by se zezávaznilo ta realizace těch opatření, jestli by to bylo ve smyslu, že potom ten akční plán by byl s nějakým harmonogramem a ten by se schválil.
0: Jakou máte konkrétní představu vy u vás v Zeleném kruhu, paní Kolínská, a nestačilo by, kdyby byla povinnost mít adaptační plány?
2: No, tak zase, když budu mít povinný adaptační plán a v něm budu mít záměr sázet stromy a dělat například vodní prvky, tak potřebuju legislativu, která mi to umožní. A v tuhle tu chvíli ta legislativa ty věci spíše komplikuje, než usnadňuje.
0: Jak konkrétně komplikuje legislativa adaptaci?
2: Tak, že když starosta nebo radnice chce vysadit stromy a jde do té ulice a zjistí, že jsou tam sítě, tak nemá žádný nástroj, jak donutit například správce sítě, aby je přesunuli, nebo aby, když se zakládají nové ulice a nové silnice, aby ty sítě byly pod vozovkou a ne u chodníku. Takže to je třeba úplně konkrétní věc, která brzdí tu výsadbu stromů. Co se týče třeba toho vodního režimu, tak zase řada věcí prostě není v těch technických předpisech povinná a pokud je dobrovolná a jsou s tím spojené zvýšené náklady, tak se nelze investorům divit, že se tomu spíše vyhýbají.
0: Jsou tyto věci pro vás ke zvážení, pane Martáku?
1: Určitě jsou to podněty, se kterými pracujeme. Konkrétně třeba k tomu hospodaření s tou vodou, tak my jsme v minulosti iniciovali novelizaci normy na hospodaření s dešťovou vodou. Bohužel ještě se nepodařilo tuto normu dotáhnout do konce.
2: Já ještě uvedu možná jeden příklad. Máme tu zákon o veřejných zakázkách a ten vlastně pořád zadavatele nutí k tomu, aby zadávali na cenu, aby to řešení bylo nejlevnější.
0: Ale a to je špatně?
2: My potřebujeme řešení, která budou nejchytřejší a nejlépe odpovídat těm potřebám, které jsou spojeny právě třeba s adaptací na změnu klimatu. A to ten zákon pořád neumožňuje.
0: Pane Martáku?
1: Přiznám se, že zákon o veřejných zakázkách, tam se necítím úplně.
0: Uvažuje se na Ministerstvu životního prostředí o nějakém systematickém rozšiřování klimatických míst, klimatických prostor, kam by se lidé v době těch nejhorších veder mohli přijít případně schladit, pane Martáku?
1: Jak jsem říkal, ministerstvo je koordinátorem té adaptace, zvládání vlny veder, si troufám říct, že ve většině těch opatření jde asi primárně za ministerstvem zdravotnictví. Nejsem si úplně jist, jestli my jako ministerstvo jsme zrovna v tomto ti nejkompetentnější. Takže určitě
0: z vašeho pohledu toto není součást té adaptace?
1: To neříkám, to určitě ne, spíš jenom říkám, že to není to opatření. My to koordinujeme, zpracování těch strategických plánů té adaptace nebo obecně tu adaptaci na té národní úrovni. Snažíme se spolupracovat s ostatními rezorty a plus potom to, co spadá jakoby pod nás, řekněme ty zelené opatření, to znamená nějaké revitalizace, zadržování vody v krajině, přírodě blízká protipovodňová opatření, tak ty přímo podporujeme, jak finančně, tak i nějak metodicky snažíme se instruovat ty podřízené úřady a vést tomu případně nějaké kampaně nebo rezortními organizacemi se na tom podílet. Ale pak je spousta aktivit v té adaptaci, které primárně jde za jinými rezorty a tam si myslím, že to není úplně jako naše úloha, abychom my v tom byli lídry nebo my ty opatření prosazovali.
0: Nezní to rozumně, paní Kolínská, že co se týče toho zdravotního hlediska změny klimatu, tak tady hlavní odpovědnost je na ministerstvu zdravotnictví?
2: Určitě hlavní odpovědnost na ministerstvu zdravotnictví, ale ministerstvo zdravotnictví ve svém DNA nemá samozřejmě řešení klimatických výzev. To znamená, potřebuje ten pokyn od vlády, od premiéra, potřebuje slyšet, že tohle to je priorita a že se nemají řešit primárně následky a například posilovat pohotovostní službu, ale má se řešit prevence, mají se investovat prostředky do vzdělávání zdravotníků, ti mají vědět, jak dělat osvětu mezi svými pacienty. A to je věc, která chybí, je to ta absence politické podpory a určitě nemůžeme chtít od Ministerstva životního prostředí, aby úkolovalo Ministerstvo zdravotnictví.
0: Pane Martáku, vy působíte na Ministerstvu životního prostředí už několik let, můžu-li to říct, působil jste na něm za minulé vlády, vlastně i za vlády předminulé, takže máte určité srovnání a můžete si dovolit posoudit, je pro českou politickou reprezentaci adaptace na změnu klimatu prioritou?
1: Já to vnímám tak, že je to jedno ze zásadních témat. Neumím asi říct, jakoby, jestli je to top 1, top 3, top 5, ale vnímám to dlouhodobě, že adaptace je jedno ze zásadních témat ministerstva dlouhodobě.
0: Chápu to z vaší strany jako diplomatickou odpověď. Chcete k tomu něco doplnit, paní Kolínská?
2: Podívejme se, až se bude projednávat rozpočet na příští rok, jestli peníze na adaptaci budou alespoň stejné jako v minulých letech.
0: Očekáváte, že budou, pane Martáku?
1: Já neočekávám nějaké jakoby specifické krácení v této oblasti. Pak, že budou nějaké plošné škrty, tak se to zřejmě dotkne všech, ale nevnímám to ani v poslední době, nemám nějaké signály, že by vyloženě naše oblast byla jako vybrána za tu, na která se bude specificky snižovat.
0: Tolik vedoucí oddělení vody v krajině a adaptace na změnu klimatu na Ministerstvu životního prostředí Pavel Marták diskutoval s ředitelkou Asociace ekologických organizací Zelený kruh Petrou Kolínskou. Děkuju vám.
2: Díky za pozvání.
1: Díky, nashledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
4: Dobré dopoledne, 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Bezpečnostní rada státu projednává nové koncepce výstavby armády. Stát v prvním pololetí vybral na daních o 5% víc než loni. Americký prezident Trump neobnovil obchodní dohodu s Mexikem a Kanadou, nejdůležitějšími ekonomickými partnery Spojených států. Naladili jste si zprávy Plusu? Zdraví vás Ondřej Látal. Přerušené debatě o nové koncepci výstavby armády do roku 2040 se vrátila Bezpečnostní rada státu. Ta má zatím několik variant podle růstu výdajů na obranu. Potvrdil to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů.
5: Vláda to ještě neschvalovala. My jsme viděli právě na té Bezpečnostní radě státu nějaké drafty, nějaké varianty, jak by to mohlo vypadat. Bylo to tam podrobeno poměrně široké diskuzi, což je určitě dobře a ministerstvo obrany na tom dále pracuje.
4: Bezpečnostní rada chce projednat i další body, které nestihla před 2 týdny. Zasedání se znovu účastní i prezident Petr Pavel. Stát za letošní půlrok vybral na daních 789 miliard 300 milionů korun. Meziročně je to o 5% víc. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem. Nejvíc peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Podle ministerstva vyššímu výběru daní pomohl hlavní růst mest i vyšší útraty domácností.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Americký prezident Donald Trump neprodlouží obchodní dohodu s Kanadou a Mexikem. Obě země jsou přitom pro Spojené státy nejdůležitějšími obchodními partnery a dohromady tvoří třetinu jejich celého zahraničního obchodu.
6: Obchodní dohodu s Mexikem a Kanadou podepsal sám Trump ve svém prvním mandátu. Teď ji ale k 1. červenci odmítl obnovit. Bílý dům to zdůvodňuje obchodním deficitem s oběma sousedy. Trump řekl, že Spojené státy od Kanady a Mexika nic nepotřebují. A jsou tu naopak tyto dvě země, které podle amerického prezidenta potřebují všechno od Spojených států. Dohoda podle amerického zástupce pro obchod Jamesa Greera prozatím platí dál. Jednání ale budou pokračovat odděleně. S Mexikem se další kolo rozhovorů chystá ve 3. červencovém týdnu. S Kanadou jednání zatím ani nezačala. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: V tropickém Pacifiku nastal klimatický jev El Niño. Oznámila to novozélandská výzkumná organizace Earth Sciences. Zároveň varovala před intenzivními dopady na počasí na Novém Zélandu v nadcházejících měsících. Na některých místech se očekávají velké výkyvy teplot. Letošní El Niño přitom může patřit mezi ty nejsilnější v moderní historii. Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kolona začíná u sjezdu na Kývalku na kilometru 182, pokračuje pak až do omezení na kilometru 196 u sjezdu na Bratislavu. Zdržení celkově 20 minut. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na druhém kilometru pracují silničáři. Zdržení od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru je na 20 minut. Na D8 silný provoz na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem, zpomaluje se u Zdib, zdržení pak do omezení v Kbelské ulici na 10 minut. Dobře dojďte. Dnes bude většinou polojasno, v jeho východní polovině území zpočátku oblačno až zataženo, na východě ojediněle se slabým deštěm, večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat, teploty 22 až 26, na jižní Moravě až 29 stupňů. To byly zprávy, tady je Vinohradská 12.
7: Upozorňuji, že v následující epizodě zazní citlivé informace týkající se případu vraždy malého dítěte. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
8: Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli smrti 3leté Viktorky.
9: Věci se podle něj věnovala nedbale a rozhodla formálně.
10: Letos v březnu otec dceru zavraždil. Upozornili na to Seznam zprávy.
11: Dítě mu do péče svěřila soudkyně i přes varování pěstounů.
12: Tejc pro ně žádá snížení platu o 30%.
13: Chce prověřit i činnost OSPODu, tedy orgánu sociálně právní ochrany dětí.
7: Kauza Viktorka. Ani ne tříletou holčičku zabil drogově závislý otec, a to jen pár měsíců poté, co mu ji soud svěřil do péče. Ministr spravedlnosti teď kvůli tomu podává kárnou žalobu. Proberu to s Jiřím Kubíkem, autorem investigativního pořadu Ve stínu na Seznam zprávách. Dnes je čtvrtek 2. července. Dobrý den, Jiří, díky, že jste dorazil k nám do podcastu Vinohradská 12.
14: Dobrý den, děkuji vám za pozvání.
7: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc podal kárnou žalobu na soudkyni Sandru Kymelovou, ta loni v říjnu svěřila do péče biologickému otci tehdy 2,5letou Viktorku, která byla předtím u pěstounu. Otec dceru v březnu zabil a k činu se přiznal. Co k podání kárné žaloby teď ministra Tejce vedlo?
14: Ministr Tejc, poté co jsme v dubnu zveřejnili podcastovou sérii Viktorka, kde jsme rekonstruovali celý tento proces vydání dítěte do rukou nebezpečného otce s tím tragickým koncem, tak se tehdy rozhodl, že ten případ nechá přezkoumat svým odborem kontroly na ministerstvu spravedlnosti a už tehdy zvážil nebo oznámil, že bude zvažovat i možnost podání kárné žaloby. Teď 2 měsíce poté to opravdu udělal a opírá to právě o zjištění, která plynou z těch dokumentů, které jako ministr a jeho úřad měli možnost nastudovat.
7: To znamená, že ho k tomu vedla ta závažná zjištění.
15: Ten výsledek toho šetření mě vedl k závěru jednak, že došlo jednoznačně k pochybení na straně soudkyně.
7: Že například, že soudkyně ignorovala, že otci bylo v době návratu dítěte uloženo ochranné léčení, respektive, že to léčení ještě neskončilo.
15: Ani nezjišťovala důvody tohoto ochranného léčení.
7: Že prý nezjišťovala detailně psychický stav rodičů, zejména matky, že prý nezohlednila agresivní stav otce a tak dále, že odhlédla od faktu, že rodiče byli závislí na drogách.
15: Otec byl závislý také na alkoholu.
7: A tohle to všechno se nakupilo a pan Jeroným Tejc říká, tak já podám kárnou žalobu.
14: Je pravda, že už v samotném rozsudku Sandry Kymelové z toho října 2025 jsou všechna ta rizika zmíněna. To znamená, že otec je dlouhodobě drogově závislý, že se léčí z paranoidní schizofrenii, že je částečně zbavený své právnosti. To jsou všechno fakta, která ona shrnuje i v tom samotném rozsudku a dokonce i s odvoláním na znalecké zkoumání z oboru psychiatrie tam zaznamenala větu, že otec je zvyklý řešit problémy pervitinem a alkoholem a v další větě napsala větu, otec je schopen se o dítě postarat. Mhm. Tohle všechno je v samotném rozsudku. My jsme zveřejnili i vlastně zvukový záznam z toho soudního jednání, kde zaznívaly ještě další výroky, které v tom rozsudku napsané nejsou. A tohle všechno měla ta komise nebo ten orgán ministra Tejce, který to kontroloval k dispozici a udělali si z toho ten závěr, že soudkyně se dopustila excesivního jednání, excesivního rozsudku.
7: No ale přesto není úplně typické, že by ministr jakékoliv vlády podával kárnou žalobu vlastně na obsah toho rozhodnutí, že jo? To se podává kvůli průtahům například a podobně. On sám označuje to podání za hraniční, navrhuje roční snížení platu soudkyně o, myslím, že o 30%, to bezmála třetinu. Ta situace je dost výjimečná a sám o tom mluví tak i pan ministr, tak neočekává, že k tomu možná, že uspěje.
14: On říká, měli jsme s ním debatu minulý týden v úterý, kde byl on a senátorka Hana Marvanová, která je zároveň právní zástupkyní pěstounky a části pozůstalé rodiny, tak on tam sám zmínil, že si není jistý tím úspěchem té kárné žaloby, protože o ní budou rozhodovat soudci kárného senátu, takže může to narazit možná třeba i na nějakou soudcovskou solidaritu při tom rozhodování a vlastně i takové třeba odmítnutí toho, že politik jim nebude intervenovat do jejich kompetencí. Nicméně minister spravedlnosti má právo tu kárnou žalobu podat, ale jak říkáte, většinou se podávají v době, kdy nebo v případech, kdy soudce má nějaké problémy s chováním nebo má průtahy ve svém jednání a tak dále, nebo ve svém rozhodování. Toto je opravdu výjimečné tím, že se napadá ten excesivní, podle jeho názoru, excesivní rozsudek. A sám říká, že ten úspěch u toho kárného senátu může být třeba 40%. Nicméně to samo ho neodradilo od toho, aby udělal toto gesto a tuto kárnou žalobu a dal najevo, že z jeho pohledu je to naprosto nepřípustné rozhodování o dětech.
7: Paní soudkyně tvrdí, že v ničem nepochybila při tom rozhodování. Dokonce se jí zastal, pokud jsem správně zaznamenal, i její šéf na okresním soudu v Benešově. Na tom se nic nemění, na tom, že si myslí, že v ničem nepochybila, nebo že to tvrdí.
14: Takhle, to jestli to tvrdí soudkyně, vlastně říct nemůžu, protože já, když jsem ten případ zpracovával v dubnu, ještě než jsem to zveřejnil, tak jsem samozřejmě oslovil soudkyni Sandru Kymelovou z Benešovského soudu a když jsem jí scháněl asi zhruba druhý, třetí den, tak mi její kolega řekl, ona tu dneska byla naposled, ona odchází na mateřskou dovolenou, takže mě nezbylo tehdy nic jiného, než jí poslat mailem otázky a ty zůstaly dodnes bez odpovědi.
7: Já jenom vysvětlím, že to teda teďka uvádí paní soudkyně ve svém vyjádření v rámci ministerského návrhu kárné žaloby.
16: Předmětná věc podle tehdy známých skutečností nijak nevybočovala z běžné rozhodovací praxe v obdobných případech. A při svém rozhodování jsem postupovala v mezích zákona na základě provedených důkazů a v souladu s principem nejlepšího zájmu dítěte.
14: V tom případě tento dokument uvádí něco, co mě samotnému soudkyně nezdělila ani písemně a její šéf, předseda okresního soudu v Benešově, Pavel Vosmanský, mi tehdy řekl, že se podíval do toho rozsudku a do toho spisu a nic nestandardního v tom neviděl. To znamená, že paní soudkyně má zatím, nebo měla dosud oporu ve svém šéfovi okresního soudu a musím vlastně zmínit i dětského ombudsmana Martina Beneše, který je shodou okolností členem té komise na ministerstvu sociálních věcí, komise pro vyšetřování nepřirozených úmrtí. A on sám před zhruba dvěma týdny řekl, že si myslí, že v tom samotném rozhodnutí soudkyně chybu nevidí. To znamená, může se stát, že soudci opravdu budou hájit ten názor, že to samotné rozhodnutí není chybou, že chybou je třeba to, co následovalo nebo nenásledovalo potom vydání dítěte do té nebezpečné rodiny.
7: Vy jste už zmínil, že někdy na přelomu dubna a května jste v rámci investigativního pořadu Ve stínu mapovali, co se odehrálo v rodině Viktorky a proč vůbec soudy navrátili Viktorku zpátky do péče biologických rodičů. Mě by ale zajímalo vůbec, proč soudy odebrali to dítě té rodině.
14: Ono vlastně není to přesné, tak jak říkáte, že by jí navrátili, protože matka jí porodila v dubnu 2023 a nechala jí v porodnici. Mm-hmm. To znamená, ona jí opustila hned po porodu.
7: Takže ona nikdy s tím dítětem nežila.
14: Ona nikdy s dítětem nežila.
7: Ani otec.
14: Otec byl v tu dobu dokonce neznámý, takže nebyl ani uvedený. Takže Viktorka zůstala v porodnici, následně teda šla k dočasným pěstounům a v tom roce 2024 byla tedy předána do pěstounské péče trvalých pěstounů a zároveň tedy v tom roce 2024, zhruba v polovině roku, otec toho času vlastně v nařízeném ústavním léčení psychiatrickém, což, jak jsme zjistili, souviselo s jeho předchozími výpady agresivními vůči jeho matce, kdy se jí pokusil s nabitou zbraní u hlavy vyhrožovat vraždou, tak otec se léčil na psychiatrii a požádal si, nebo zjistil, že by vlastně to dítě mohl vychovávat. A rozjel se ten proces v létě 2024 toho posledního postupného a ve výsledku úspěšného, v uvozovkách, velkých uvozovkách, úspěšného předání dítěte do té biologické rodiny. To znamená, že ten otec se najednou přihlásil k dítěti a jeho partnerka, která dítě porodila a dítě odložila po porodu, tak najednou vystupovali jako dvojice, která to dítě chce zpátky.
17: A oni spolu v tu chvíli žili?
14: Oni spolu v tu chvíli žili. A ta role té matky je tam velice zajímavá taky, protože o ní se moc nemluví, ale zároveň v tom rozsudku soudkyně je opět zmíněno, že ona má omezený kontakt se svým synem z předchozího vztahu. Soudkyně už neřešila, proč má ten kontakt omezený, ona se smí se svým synem stýkat pouze pod dozorem další osoby, protože, jak jsme zjistili z jiného rozsudku, který tak rozhodl, tak ona je tomu synovi nebezpečná. Ona i on, rodiče Viktorky, jsou uživateli drog. To znamená, že ten předchozí soud rozhodoval o tom, že její syn nebude mít s matkou jiný kontakt než asistovaný pod dohledem dědečka.
17: K tomu svěření do péče došlo v říjnu loňského roku finálně. Soud věděl, že jsou oba rodiče závislí na tvrdých drogách a že otec trpí závažnou duševní poruchou, že náročné situace řeší pervitinem. Na druhou stranu taky soud argumentuje tím, že ta schizofrenie je v remisi, že užívá léky, že chodí na terapie, tak nemohla paní soudkyně mít dostatek informací o tom, že by to svěření do péče mohlo proběhnout bez problémů? I s ohledem na to, že nikdo na tom soudu se vlastně nevyslovil proti.
14: Mohla si to paní soudkyně chtít myslet, mohla tomu chtít věřit. Na druhou stranu byla jednak informovaná vším tím, co leželo u ní na stole a co ona tak jako dokumentovala, monitorovala i pro ten svůj rozsudek. To znamená, ona věděla o částečném zbavení své právnosti, ona věděla o těch rozsudcích, ona věděla o ústavní léčbě, která mu byla nařízena soudem. To znamená, ona tohle všechno věděla. Ona stejně tak mohla vědět, že matka má omezený kontakt se svým dítětem z předchozího vztahu. A zároveň, a to je hodně důležité, znalkyně z oboru psychiatrie řekla soudkyni, že ona není schopná posoudit to, co by měl posoudit znalec v oboru psychologie, a to, jak bude tento člověk, který po celý svůj dospělý život je zvyklý užívat drogy, jak bude snášet situaci, v které v životě nebyl, to znamená situaci, kdy se stará o malé dítě, jestli to unese nebo neunese, že na to ona nemá kompetenci tohle ověřit. A soudkyně se s touhle její radou, doporučením, poznámkou vůbec nějak nevypořádala. To prostě zaznělo u soudu a do rozsudku to soudkyně nevepsala a zároveň to nijak nekomentovala, prostě se s tím nevypořádala.
17: Takže tam měl být zadán nějaký psychologický posudek, tak, ke kterému teda nedošlo.
14: Ke kterému nedošlo a znalkyně v oboru psychiatrie na to upozorňovala, že ona na to není kompetentní a že toto by měl rozhodnout znalec v oboru psychologie a soudkyně to naprosto oslyšela a nic s tím nedělala.
17: Na druhou stranu pěstounka Lucie, u které Viktorka byla, tak se nevyslovila přímo na soudu proti. Zároveň orgán sociálně právní ochrany dětí, teda kladenská část OSPODu tedy, tak ta taky neřekla nic proti. Tak v tu chvíli soudkyně asi neměla moc na výběr, nebo?
14: To takhle není, protože OSPOD Kladno naopak to doporučil, ten se nevyslovil proti, ten naopak bez výhrad doporučil předání dítěte do rodiny. Tam to šlo jako přímočaře. A co se týká pěstounky Lucie, tak ta byla samozřejmě vlastně rok a půl v situaci, kdy ona měla svěřené dítě do pěstounské péče a zároveň byla velice brzy informována o tom, že biologičtí rodiče projevili o dítě zájem. A ona byla v situaci, kdy to malé dítě, v tu dobu vlastně rok a půl staré, tak ona uspořádávala nebo zprostředkovávala kontakty s tou biologickou rodinou, takže vlastně měla ty biologické rodiče i u sebe doma, aby si na Viktorku zvykli, ona na ně. Jezdila s nimi na výlety, byla s otcem jednu dobu na horách a vlastně ona byla tak, kdo si všímal toho, že oni nejsou schopni se o to dítě starat. Zažívala takové ty běžné situace, kdy prostě si nevěděli rady, ona to popisuje tak, že zatímco tam Viktorka byla, hrála si, tak oni kouřili na balkoně a koukali a ona vlastně dávala, ta pěstounka, ty zprávy o tom, jak probíhají tyto kontakty OSPODu, předávala je s tím, že má pocit, že ti rodiče tu péči nezvládnou. Tohle její varování, ona to sepisovala i písemně, takže to předávala tomu OSPODu a dokonce ve finále žádala OSPOD, aby to dítě svěřili do péče dědečka.
18: A před tím soudem už jsem byla fakt tak zoufalá, že jsem zvedla telefon, zavolala jsem na OSPOD a prosila jsem je o to, aby kontaktovali dědečka, jestli ji nechce do péče on.
14: Že tady u těch rodičů jde opravdu o velké nebezpečí a podle jejich slov se z OSPODu dozvěděla věty typu nestarejte se o to, do toho vám nic není. Aha. A važte slova, co nám tady říkáte.
18: A oni mi řekli, vy nám nebudete diktovat, co máme dělat. My tohle dělat nebudeme, vy nám nebudete diktovat, co máme.
14: Takže ve chvíli, kdy se ta situace přiblížila tomu soudnímu rozhodování v tom roce 2025, v tom říjnu, tak pěstounka opravdu už, nechci říct, nekladla odpor, ale věděla, že ona není ta, kdo tu situaci má zvrátit. Není na pěstounovi, aby on byl ten, kdo tam v tu chvíli jako bojuje proti celému systému a říká, všechno bude špatně.
17: Protože ona informovala, jak jste říkal, ano, OSPOD už
14: ano,
17: x
14: ona
17: měsíců předtím.
14: Celou dobu informovala. OSPOD dávala to písemně, říkala jim, že tohle je špatně, dozvěděla se, že jí potom nic není a ten OSPOD, který se zaručil za to, že doporučuje bez výhrad předání biologickým rodičům, tak mimochodem ta soudní znalkyně z oboru psychiatrie, byť s tou výhradou nejsem psycholožka, nemůžu vědět, jak to bude zvládat, ale doprovodila ten svůj posudek tou větou, že si myslí, že otec péči zvládne, bude-li brát léky, bude-li chodit na terapie a tak dál, to znamená s těmito podmínkami, které ale následně vůbec nikdo nekontroloval, jestli ten otec to plní. Tak vlastně i ta znalkyně, dá se říct, v tom závěru dochází k tomu, že by to mohlo dopadnout dobře. A ta soudkyně, když vynášela verdikt, tak řekla, my prostě musíme děti vracet biologickým rodičům a to i horším, než jste vy dva.
18: Prostě je potřeba, aby se děti vracely biologickým rodičům.
14: To znamená, tam se setkalo najednou to, že všechny ty varovné signály, které tam ležely na stole, všichni o nich mluvili, tak najednou je nechtěl nikdo slyšet, nikdo je nechtěl znát. A najednou ta soudkyně vynáší verdikt ve stylu, já vám prostě chci věřit, že vy to zvládnete, že vy to dítě nezabijete a pojďme to zkusit.
18: Já jenom si přeji a doufám v to, že to vydrží. A vlastně
14: tak to zkusili a dopadlo to teda strašnou tragédií.
17: OSPOD se k tomu teď nějak vyjadřuje? Protože on musel nařídit i nějaké kontroly v té rodině. Mezi říjnem a březnem je x měsíců.
14: Ta soudkyně tam nařídila soudní dohled, ale vlastně na tomhletom případu se ukázalo, že ten soudní dohled tady nemá absolutně žádná pravidla. To znamená, že soud sice vynese takový, dá se říct, alibistický nástroj ve smyslu, budete pod soudním dohledem, ale následně se ukazuje, že ten dohled probíhal stylem, že ta rodina přišla na OSPOD, když byla pozvána, někdy tam otec přišel, někdy tam otec nepřišel. Vlastně do té rodiny moc nechodili, dokonce nevěděli ani to, že otec ukončil terapie, dokonce nevěděli ani to, že otec přestal brát léky a že skončil v zaměstnání, nic z toho ten OSPOD nevěděl. A když jsem mluvil s tím soudcem Vosmanským, s tím předsedou Benešovského soudu, tak říkám, prosím vás, když jste nařídili nebo vaše kolegyně nařídila soudní dohled, tak co jste se z toho dohledu v průběhu těch měsíců, kdy Viktorka žila, dozvěděli? A on mi řekl, no to jsme se nedozvěděli ještě nic, protože ta zpráva o tom dohledu nám má přijít až za půl roku a to je v dubnu. Což bylo mimochodem už měsíc po smrti Viktorky. To znamená, že předseda toho soudu měl pocit, že se vlastně nic neděje, že ten soud není informovaný o tom, co se tam děje, jaký je dohled. A ten dohled byl podle všech informací velice formální. A jak jsem říkal, ti pracovníci OSPODu nezjistili ani tak základní fakta, jako že ten otec už přestal pracovat v chráněné dílně, v které pracoval. Neptali se v té chráněné dílně těch zaměstnanců, s kterými já jsem mluvil a říkali, dit on nám tady všem říkal, že přestal brát léky. On nám všem říkal, že ho vesmír vyléčil a že teď už bude všechno bezvadný, že vedl naprosto šílený řeči a těm jeho kolegyním v té chráněné dílně z toho naskakovala husí kůže, prostě protože věděli, že má doma malé dítě a že se evidentně přestal léčit a nikdo to nevěděl.
17: A vysvětlil svůj čin někdy? Otec Viktorky vyjádřil někdy třeba lítost nad tím, co se stalo? Protože teď probíhá trestní řízení, pochopitelně.
14: Probíhá trestní řízení, je ve vazbě. Já komunikuju s jeho obhájcem, který mu byl přidělený ex offo, Tobolou, a právník říká, že otec se přiznal k činu.
19: Klient se doznal k tomuto činu, ale na to, abychom dokázali zajistit skutečný motiv, si budeme muset počkat na výsledky znaleckého zkoumání z oboru psychiatrie.
20: Pro Seznam zprávy obhájce Viktorčina otce Daniel Tobola.
14: to je jedna věc. Ano. Další věci nekomentuje, ale zároveň mi říká, že naprosto zásadní pro další vývoj toho trestního řízení bude znalecké zkoumání vraha, otce Viktorky, protože vlastně to znalecké zkoumání teďko ukáže, jestli on byl nebo nebyl příčetný v době spáchání činu, neboli jestli on je nebo není odpovědný za to, co spáchal.
20: Jinými slovy, on může uniknout trestu za to, co spáchal.
14: On může uniknout tomu trestu ve smyslu odsouzení, ale zároveň tedy bude-li shledán jako nepříčetným a člověkem, který neručí za své jednání, tak samozřejmě potom všem předpokládám bude v nějakém detenčním zařízení. Je otázka, co je pro něj lepší. A zároveň to ale bude, pokud to tak dopadne, tak to bude vlastně druhá obžaloba toho soudního rozhodnutí, protože tady najednou bude znalecky potvrzeno, že ten člověk to dítě nikdy neměl dostat. A zároveň neměl ho dostat proto, co ta soudkyně měla na stole a co se rozhodla při svém rozhodování nevzít v úvahu, respektive se tím vůbec neřídit.
20: My jsme mluvili o tom, že v rámci toho soudu se kladenská pobočka OSPOD teda vyjádřila pro svěření Viktorky do péče otce. Může se teď to prošetřování celé té kauzy dotknout právě i tohoto úřadu?
14: Určitě může, protože jednak je to logické, že musí se prověřovat jejich postup, jejich informace, které měli a jak s nimi nakládali. Čekal bych, že to je věc, kterou zkoumá i ta komise pro nepřirozená úmrtí, komise, v jejímž čele stojí ministr sociálních věcí Aleš Juchelka. Zároveň víme, že ministr Tejc poté, co podal tu kárnou žalobu na soudkyni a nechává přezkoumávat i znalecké posudky v té věci, tak se vyjádřil, že by mělo být zkoumáno i konání kladenského OSPODu. Stejně tak si myslím, že tam hrál roli i OSPOD Prahy 4, protože to byl OSPOD místa, kde ta rodina žila. A tam se zatím velice těžko pracuje s tím, proč a jak oni rozhodovali, jak vyhodnocovali informace, které měli od pěstonky, protože celý tento systém, ten opatrovnický nebo sociálně právní ochrany dětí, se tady halí do takzvané mlčenlivosti, která je takzvaně v zájmu ochrany dítěte. Takže já, když jsem zpracovával celý ten příběh do té podcastové série, tak jsem komunikoval i s těmito úřady Praha 4 a Kladno a ty odpovědi byly velice rychlé a jednoznačné. My o tom s vámi mluvit nebudeme, protože chráníme dítě.
21: Tato povinnost vyplývá z právních předpisů. Jejím hlavním účelem je ochrana soukromí a nejlepších zájmů nezletilých dětí a jejich rodin.
22: Pro Seznam zprávy Vít Herald z kladenského magistrátu, pod který OSPOD patří.
14: Když jsem jim napsal takovou možná jízlivou poznámku, chráníte to dítě, které jste za jeho života neochránili, tak jsem se následně dočkal dvoustránkové odpovědi od právníka ve smyslu, my musíme chránit i mrtvé dítě. Takže oni se v tomhle směru přikryjí tou mlčenlivostí, ten systém vůbec vlastně nepřipouští žádnou veřejnou kontrolu, nikdo se nikomu nespovídá veřejně. A když se pak ptáte těch nadřízených orgánů, které takzvaně metodicky řídí ty OSPODy, což jsou krajské úřady, takže já jsem třeba komunikoval s ředitelem Středočeského krajského úřadu panem Louškou a snažil jsem se dobrat toho, jestli oni aspoň zkontrolovali, co se v tom OSPODu Kladno dělo, tak on mi řekl, že oni nic nekontrolují, že až na to bude čas, tak se tím budou zabývat. Tam vlastně na téhleté úrovni těch úřadů a těch OSPODů zatím, co se týká nějaké veřejné prezentace, nějaká velká empatie směrem k veřejnosti k tomuto případu tedy vidět nebyla.
20: MPSV chystá teď velkou reformu OSPODů, my už jsme o ní mluvili ve Vinohradské 12 v souvislosti s jiným případem. Současně jste zmínil tu komisi pro nepřirozená úmrtí dětí. Ta by měla hledat zejména systémová pochybení a nabízet zlepšení v ochraně dětí. Už navrhla nějaká zlepšení?
14: Ta komise se chystala ukončit svoji činnost už zhruba předminulý týden. Pak se následně tedy usnesli členové komise, kde je mimochodem i dětský ombudsman, vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá a další, tak se rozhodli, že je dobré ještě slyšet pěstounku Viktorky, což musím říct, že mě velice překvapilo, že jí dali prostor až úplně na závěr a bylo to takové nečekané. A poté, co jí dali prostor a dozvěděli se od ní ty informace, které jsem tady i před chvilkou prezentoval, tak se ty závěry trošku zpomalily a zatím to vypadá, že mají možná víc věcí, o kterých můžou přemýšlet. Nicméně pod vlivem důsledkem středečního rozhodnutí a oznámení ministra Tejce o kárné žalobě o tom, že dává podnět i prošetřit postup kladenského OSPODu, tak ministr Juchelka vydal tiskovou zprávu, v které naznačil, že vítá iniciativu ministra Tejce a že komise zatím se dobrala k takovým dílčím závěrům ve smyslu, co je třeba legislativně změnit, v čem by se měly zákony zpřesnit. A jsou to věci týkající se toho, že by OSPOD měl mít třeba právo nařizovat testy na drogy těm rodičům, které chodí kontrolovat, nebo tam nařídit nějaká psychiatrická vyšetření, nebo že by se měly mnohem snáze předávat informace mezi těmi jednotlivými OSPODy. To, co vlastně všechno na tomto případu se ukázalo, že nefunguje, včetně toho soudního dohledu, že nejsou žádná pravidla, která by byla závazná. Takže najednou jsou věci, které tento případ odkryl, že nebyly nikdy dotaženy do konce, že vznikly situace, které jsou nebezpečné pro děti, a doufejme, že teď se to nějakým způsobem dotáhne tak, aby tyto případy už nebylo možné sledovat, aby se neděli.
20: Pomoct by tomu měly i změny v občanském zákoníku, které zase chystá ministerstvo spravedlnosti, tam už jsou nějak dál.
14: Ty změny v tom občanském zákoníku vznikají dvě nebo dva návrhy. Jeden předkládá Senát nebo skupina senátorů, včetně Hany Marvanové, a zároveň ministerstvo spravedlnosti chystá takový konkurenční návrh. Oboje se bude projednávat v parlamentu, ve sněmovně i v senátu zhruba v srpnu, v září. Jsou to věci, které řeší právě taková vodítka nebo mantinely toho, k čemu by měly soudy při rozhodování o dětech přihlížet, že by neměly přehlížet to, co se v té rodině děje, jestli jsou tam nějaké násilné delikty, zneužívání, drogová závislost a tak dále, že ten soudce by se měl všemi těmito věcmi zabývat, pokud rozhoduje o dítěti.
20: Poslední otázka se vrátí zpátky k tomu trestnímu řízení s otcem Viktorky. Vy už jste mluvil o tom, že je ve vazbě, v tuhle chvíli tedy je obviněn?
14: On je obviněn z vraždy, ano.
20: Dobrá, tak jo, budeme to dál sledovat, vy to budete dál sledovat.
14: Určitě.
20: Díky, že jste dorazil.
14: Děkuju vám.
20: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Jiří Kubík ze Seznam zpráv, který je autorem investigativního pořadu Ve stínu, kde se velmi podrobně věnoval případu malé Viktorky. Právě z tohoto pořadu, z této série, pak pochází i zvuky od soudu a zvuky pěstounky, které jste v tomto díle slyšeli. Já připomínám, že my jsme teď o případu natáčeli pro tom, že ministr Tejc podal v této věci kárnou žalobu. Naslyšenou zítra.
0: Dobré dopoledne, tady je Plus v 10:30.
1: Český rozhlas Plus.
0: Čeští vojáci, kteří při služební cestě na Ukrajinu převáželi taky drony ze sbírky Drony Nemesis, neudělali podle kriminalistů nic protiprávního. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdil Českému rozhlasu Ivo Černík z okresního státního zastupitelství v Prostějově. Kriminalisté případ odložili a předali ho armádě k případnému kázeňskému řízení. Od letoška platí v Česku mírnější hygienická pravidla pro letní dětské tábory. Na jejich dodržování se zaměří hygienici. Kontrolovat ale budou třeba i pestrost stravy. Děti se od letoška můžou nově zapojit do přípravy teplých jídel. Rozvolnila se například i pravidla pro počet umyvadel nebo toalet. Kyjev a další ukrajinská města v noci zasáhly vlny ruských balistických raket a bezpilotních letounů. V metropoli je podle úřadu nejméně 10 mrtvých a přes 50 zraněných. Útoky následovaly několik hodin potom, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky varoval před chystaným rozsáhlým útokem Ruska. Soudní dvůr Evropské unie potvrdil rekordní pokutu pro americkou společnost Google. Za zneužití svého operačního systému pro mobilní telefony má zaplatit v přepočtu asi 100 miliard korun. Podle rozsudku Google využíval dominantního postavení systému Android k potlačování konkurence v oblasti vyhledávacích služeb. Turisté v Orlických horách můžou nově využívat útulnu o obce Sněžné. Vznikla na stezce Bílé lišky v lokalitě U Smrku a poskytne zázemí především dálkovým turistům nebo rodinám s dětmi. Obec za její vybudování zaplatila 200 tisíc korun.
4: Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Kolona začíná u sjezdu na Kývalku na kilometru 182 a pokračuje až do omezení na kilometru 196 u sjezdu na Bratislavu. Zdržení celkově asi 20 minut. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na druhém kilometru pracují silničáři. Zdržení od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru je asi na 20 minut. Na D8 silný provoz na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem, zpomaluje se u Zdip a zdržení pak do omezení ve Kbelské je asi na 10 minut. V Praze je provoz spíš klidnější. V Kbelské ulici ale počítejte s dlouhodobým omezením obou směrně mezi Letňany a Hloubětínem. Vždy se projíždí jenom jedním pruhem. Kolony před omezením jsou teď z D8 od sjezdu na Březněves a taky v Novopatské od sjezdu na Satalice. Stojí hlavně kamiony. Pomaleji teď pojedete taky po Štěrboholské spojce od Běchovic k Průmyslové ulici. Zdržení ve směru na Lanový most asi 10 minut. Dobře, dojeďte. Dnes bude většinou polojasno, v jihovýchodní polovině území ještě oblačno až zataženo a na východě ojediněle slabý déšť. Večer pak bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Teploty 20 až 26, na jižní Moravě naměří až 29 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď už začíná Osobnost plus.
2: Tak intenzivní vlny veder nebyly dřív obvyklé. Jedná se o výjimečnou událost, nejen z hlediska toho, jak vysoko extrémní teploty šplhají, ale i jak velkou oblast zasahují, říká meteorolog České televize Michal Žák, který je hostem Osobnosti plus. Co může za vlnu veder, jaké nás čeká léto a co ukazují modely o počasí a klimatu do budoucna? Dobrý den. Ahoj Michale.
3: Dobrý den, ahoj, děkuji za pozvání.
2: Vítej v Českém rozhlase plus, my se známe ještě z České televize, tak si ano. Budeme tykat. A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
1: Osobnost plus.
2: Na jak dlouho si můžeme teď tady v Česku od těch obrovských veder oddychnout?
3: Tak pokud se budeme mluvit opravdu o těch obrovských vedrech ve smyslu teplot nad 35 stupňů Celsia, tak myslím, že minimálně týden nás čeká, kdy se podobné teploty vyskytovat nebudou. Co bude dál? Tam už samozřejmě ty modely jsou trošku méně přesné nebo méně konkrétní. Některé ukazují na jistou možnost opětovného přílivu velmi teplého vzduchu od jeho západu, i když zatím se většina modelů shoduje v tom, že tentokrát by to mělo být více nad západní než nad střední Evropou a k nám by ten teplý vzduch měl doputovat možná až koncem příštího týdne. Ne, ale zatím opravdu je to o tom, že by neměly být tak vysoké teploty, jako jsme zažili vlastně během toho uplynulého víkendu.
2: Co vám ukazují modely o tom, jaké bude letos léto?
3: To je samozřejmě dobrá otázka. Můžu říct, že vlastně my už máme třetinu léta za sebou, protože už je červenec, takže červen už je za námi.
2: Tak prázdniny.
3: Takže prázdniny, přesně tak. No, asi moc nepřekvapí, že samozřejmě ty sezónní modely preferují spíše to nadprůměrně teplé léto, to znamená léto, kdyby se měly vyskytovat častěji vyšší teploty, než je obvyklé. A podotkněme, že takovém tom dlouhodobém průměru jsou obvyklé letní maxima u nás někde tak mezi 23, 27, 8 stupni Celsia, nikoliv kolem 30 stupňů, jak se někdo občas myslí. Ale samozřejmě v průběhu času se zvyšují, to znamená, jinak vypadala léta třeba v 60. a 70. letech, jinak vypadala léta za našeho dětství a jinak vypadají současná léta. Takže to je jedna věc. Každopádně tedy nadprůměrně teplé léto může vypadat tak, že se opět dočkáme nějaké intenzivní vlny veder s velmi vysokými teplotami, třeba i kolem nebo nad 35 stupňů Celsia, ale může vypadat i tak, že budeme mít více dnů v řadě, kdy teploty budou jen lehce nadprůměrné, budeme mít třeba i teplé noci, ale ty teploty nebudou třeba moc šplhat nad 30 stupňů Celsia. To znamená, ono v tom dlouhodobějším horizontu specifikovat, jak konkrétně právě to bude vypadat, není úplně možné, takže musíme to brát trošku s jistým nadhledem. Dalším faktorem, který bych ještě rád zdůraznil, je, že modely se shodují v tom, že z hlediska srážek, které zase až tak často neřešíme, ale měli bychom, nebo musíme je řešit samozřejmě, tak ty letošní, nebo ty současné modely ukazují, že to, ty letošní prázdniny budou spíše v blízkosti toho dlouhodobého průměru, případně i na některých místech lehce podprůměrné, což samozřejmě při těch vyšších teplotách není úplně dobrá zpráva, protože tady máme vlastně jistý náznak toho, že by se měla častěji zase vyskytovat suchá období. Ostatně ta už jsme zažili letos. Celkově vlastně jedeme od začátku roku spíše v tom deficitu srážek, pokud to takto mohu říct.
5: Ono bylo i málo sněhu.
3: Bylo i málo sněhu, ta zima byla velmi suchá v některých oblastech, pak přišlo rekordně suché jaro, takže žádná vlastně slušná zásoba vody na léto. A teď vlastně červen, který neskončil, také příliš vláhy nepřinesl. Spíš na některých místech té vláhy bylo výrazně méně. A při těch vysokých teplotách se samozřejmě ta vláha z té půdy velice rychle dostane do atmosféry, vysuší se a není divu, že pak nastane vlastně až to extrémní sucho. Teď samozřejmě nás přišla studená fronta v polovině tohoto pracovního týdne, takže na řadě míst se alespoň ta povrchová vrstva zavlažila. Někde té vody bylo až mnoho, takže zase bohužel i ty přívalové srážky a rychlé povodně byly doprovodným jevem, ale teď v těch nadcházejících dnech nás už pravděpodobně žádné významné srážky nečekají, takže to zmírnění toho sucha, řekněme, z toho dlouhodobého pohledu zatím příliš čekat nelze.
5: Co může za to, že Evropu sužovaly tak vysoké teploty a někdy ještě sužují?
3: Ano, ano. Tak je to několik faktorů. Je to samozřejmě souhra, řekněme, faktorů počasových, povětrnostní situace, která vlastně znamenala velice výraznou tlakovou výši nad evropským kontinentem, která byla mimořádně vlastně intenzivní, výrazná, chcete-li. My se samozřejmě na ty tlakové útvary díváme v atmosféře trojrozměrně, to znamená nejenom, jaký je tlak u zemského povrchu, ale i jak to vypadá v těch hladinách směrem nahoru nad zemí. A z tohoto pohledu šlo dokonce o vlastně

0: Dalším faktorem, který přispěl, je vlastně to působení té tlakové výše. Někdy se mluví v tomto případě v posledních letech o takzvaných tepelných kopulích nebo domech. V angličtině se to označuje jako heat dome. V češtině ještě nemáme úplně 100% ustálený název, ale pravděpodobně se budeme muset
1: zmínit, něco vymyslet.
0: Ano. Takže v těchto těch vlastně tlakových útvarech jsou typické sestupné pohyby, to znamená vzduch klesá z větších výšek směrem k zemskému povrchu a přitom se ohřívá. To je vlastně zákon dynamiky nebo termodynamiky, ale tím nebudeme tady příliš zatěžovat. Každopádně to je vlastně další faktor, který přispívá k ohřívání té vzduchové hmoty toho vzduchu, kromě toho slunečního záření, jak jsem říkal. A navíc ještě pronikl vlastně nad Evropou velmi teplý, horký vzduch ze severní Afriky.
1: Takže těch faktorů bylo několik. Více.
0: A ještě jeden faktor bych ještě zúraznil, možná ještě dva teda, jestli ještě můžu. Jeden faktor, který už jsme trošku nastínili v souvislosti s tím suchem. Když vlastně povrch, zemský povrch je suchý, obsahuje málo vlhkosti, tak samozřejmě ta energie, která dopadá od slunce, může se použít pouze na to ohřátí toho povrchu a následně vzduchu. Zatímco, když by tam byla nějaká vlhkost, tak se použije i na výpar. Ale pokud máme sucho, máme minimum té vlhkosti, tak na ten výpar se použije velmi malé množství energie a tím pádem v podstatě drtivá většina toho slunečního záření se může používat na to ohřátí toho vzduchu. A proto je tepleji v místech, kde je sucho, kde je suchý povrch, než v místech, kde je ten povrch vlhký. No a poslední faktor je samozřejmě globální oteplování, kdy prostě ty teploty nám dlouhodobě stoupají.
1: Takže změna klimatu, změna na to klimatu, má vliv taky.
0: Určitě změna klimatu. A samozřejmě víme, že drtivou roli v tom hraje působení člověka. A ta změna klimatu opravdu i podle těch atribučních studií, které teď vyšly, ukazuje, že kdyby taková situace nastala v době před nějakými 50 lety, tak ta maxima jsou třeba o nějaké 2 až 4 stupně nižší, než byla.
1: Letos v únoru si v Českém rozhlase řekl, že klimatologická paměť lidí je omezená zhruba 5 let, že detaily extrému si nepamatujeme déle než 5 let, jak to?
0: Asi proto, že prostě naše, pokud nejsme tedy vyloženě klimatologové, nebo nemáme tuto oblast jako svůj koníček, tak prostě naše paměť je do jisté míry selektivní ve všech oborech a samozřejmě nějaké výjimečné události nám zůstanou uloženy, ale ty detaily a pokud je těch událostí více a jdeme dál do historie, tak pochopitelně postupně splývají a už si příliš jako nedokážeme vybavit, jak vlastně konkrétně to vypadalo v tom daném roce nebo v těch daných letech. Máme už vlastně ty vzpomínky dosti, řekl bych, takové zhlazené. Jo, já nevím, si pamatuješ, jaké bylo léto vlastně v roce 1992 nebo 94, kdy už si určitě vnímala. A to byla super teplá léta, mimochodem, v České republice. Jo, bylo velmi, velmi teplo, velmi sucho už tehdy. Takže vidíš, to byly vlastně do těch posledních, řekněme, dvou dekád nejteplejší léta, která jsme zažili. Takže určitě vlastně tyhle ty extrémy nebo rekordy nebo prostě výjimečné situace, pokud nás opravdu nezasáhly nějak silně, že jsme třeba opravdu přišli o nějaký majetek nebo někoho blízkého a tak dále, tak většinou potom po určité době na ně postupně zapomeneme.
1: Mimochodem, loni v prosinci Petr Macinka prohlásil, cituju, chtěl bych uklidnit českou veřejnost a všechny běžné občany a sdělit jim, že pomyslně dnes, dnešním dnem, skončila klimatická krize. Co si při takových slovech pomyslí Michal Žák?
0: Tak záleží, jak Petr Macinka klimatickou krizi definuje. To nespecifikoval, to by mě zajímalo, co vlastně si pod tím tedy on představuje. A můžeme to samozřejmě nazývat různě, můžeme to nazývat změna klimatu nebo prostě dopady změny klimatu a tak dále. Ale to, co určitě vlastně je důležité si uvědomit, že ta změna klimatu probíhá, prohlubuje se dlouhodobě, máme na to dostatečně průkazná data a teď samozřejmě i tedy čerstvé zase zkušenosti, které vlastně velmi zapadají do toho, co tady už klimatologové od 90. nebo druhé poloviny 90. let vlastně říkají, že prostě se to naše klima bude posouvat směrem k těm vlastně teplejším oblastem, bude více připomínat třeba to klima někde mezi Chorvatska a okolí, nebo severu Itálie. A teď vlastně opravdu se to vlastně zase potvrzuje, že tu máme další tuto vlnu veder, která vlastně zapadá do toho obrázku očekávané změny klimatu a jejich projevů na území České republiky. Takže z tohoto pohledu si myslím, že je důležité si uvědomit, že opravdu to tady máme.
1: Můžeme... A klimatická krize neskončila.
0: Klimatická krize, tak pokud klimatickou krizi chápeme jako prostě situace, kdy dopady změny klimatu náš život ovlivňují výrazně, tak podle mě ne. Protože pokud tedy...

0: máme teploty, že 35 stupňů a více, tak na ty opravdu nejsme přizpůsobeni tady v podmínkách České republiky. A pokud nejsme někde v klimatizované kanceláři, ale musíme pracovat prostě nebo žít v bytech bez klimatizace a pracovat třeba ve venkovním prostředí, tak myslím, že v takovém případě opravdu máme dost jako problém fungovat jako třeba před 20-30 lety, kdy ty teploty byly obecně nižší a takovéto extrémy netrvaly tak dlouho nebo nevyskytovaly se tak často.
1: Úmorné vedro nebylo jenom přes den, ale i v noci. Jak to, že se neochladilo, ani když slunce zapadlo?
0: Tak ono samozřejmě tam hraje roli několik faktorů. Jednak je vždycky důležitá ta vlastní délka noci. Tu máme teďka vlastně nejkratší, měli jsme, že jo, před pár dny letní slunovrat, takže ty noci jsou krátké a tím pádem ten vzduch nemá tolik vlastně času se ochladit významněji. To je jeden důležitý faktor, čili ten je vlastně astronomický, ten nějak moc jako neovlivníme ani tady na Zemi. Dalším faktorem samozřejmě je, jak ta vzduchová hmota je teplá a jak je vlhká. Ono vlastně platí, že čím je vzduch suší, tak tím vlastně se snadněji ochlazuje. Když má vyšší vlhkost, vyšší obsah vodní páry, jinými slovy, tak to ochlazování je pomalejší. Možná si posluchači vzpomenou vlastně, že v letošním roce jsme zažili, ať už v květnu, nebo i v polovině června, ale v tom květnu to bylo častější, situace, kdy přes den bylo opravdu teplo, slunečno, ale ty noci byly poměrně chladné, dokázaly vlastně minima klesnout i pod 10 stupňů Celsia, ale přes den bylo přes 25. Ono to právě souviselo s tím, že tehdy ten vzduch byl poměrně suchý, zatímco teď už je prostě vlhčí a ty teploty nejsou tak nízké. A dalším faktorem, jestli můžu ještě, zejména ve městech samozřejmě přistupuje role toho takzvaného městského tepelného ostrova. Kdy se nám to teplo během dne vlastně od toho slunce kumuluje v těch budovách, které se postupně vlastně ohřívají, rozehřívají a v noci pak vlastně to teplo uvolňují do toho okolí. No a samozřejmě, čím jsou ty budovy, řekněme, robustnější nebo ty povrchy a čím více toho tepla naakumulují, tak tím pomalejší je potom to ochlazení v noční hodinách.
1: Ta vlhkost vzduchu souvisí i s tím, že člověk se víc, výrazně víc potí než obvykle?
0: Určitě, respektive tam je to trošku vlastně jako zvláštní v tom smyslu, nebo zvláštní, že si to možná více uvědomujeme. My se vlastně že potíme proto, abychom se ochladili, aby nám nebylo takové horko. A když je ta vlhkost vzduchu nižší, tak se ten pot z naší pokožky odpařuje velice rychle a snadno. Ale když je ta vlhkost vyšší, tak samozřejmě to trvá podstatně delší dobu, než se ten pot odpaří a proto si to máme větší šanci uvědomit, že se potíme.
1: Že nám to dojde.
0: Přesně, že nám to dojde. Takže třeba, že někdo má vlastně zkušenost, třeba když porovnává to takzvané suché horko někde třeba v zemích Blízkého východu a pak to vlhké horko třeba v oblasti jihovýchodní Asie, ale při stejné teplotě na teploměru, tak tam to potom jako
1: takže
0: velmi
1: pocitově je to úplně jinak.
0: Pocitově je to úplně jinak, přesně tak. Přesně
1: že máš pocit, že je větší teplo.
0: Takže máš pocit, že je větší teplo za té teplo, když je vyšší vlhkost, přesně tak. Někdy mluvíme i o tom pocitu dusna a je nám to vlastně obecně méně příjemné, protože přesně ten pot nám ulpívá déle na tom povrchu a samozřejmě potom i oblečení máme od toho potu více mokré a tak dále.
1: V Doksanech na Litoměřicku bylo dva dny po sobě absolutní teplotní maximum, které je teď nově 41,9 stupně Celsia. Čekali jste jako meteorologové až takový skok, nebo i pro vás to bylo překvapení?
0: Tak trošku překvapení to bylo. To, že ten absolutní rekord padne, se začalo tak v polovině minulého týdne, myslím ve středu, už celkem jevit jako pravděpodobné, že to opravdu tak bude a že tedy bude možná těch 41 stupňů Celsia. Ta konkrétní hodnota nakonec byla ještě trošku vyšší než těch 41 stupňů. To, co je opravdu jako významné, je právě ta míra překonání toho teplotního rekordu. O vlastně je nakonec
1: 1,5 stupně.
0: Ještě víc, že, pardon, 1,5, no přesně tak, předtím bylo 40,4. Takže 1,5 stupně Celsia. Což u vlastně tak poměrně jako velkého území, když máme všechny stanice, máme tady dlouhé řady pozorování, že v některých stanicích je to hodně přes 100-150 let, tak jako překonat vlastně ten absolutní extrém o hodnotu 1,5 stupně Celsia je hodně. Je hodně. A vlastně dosud jsme tohleto ale mohli pozorovat z různých jiných částí světa, třeba z Kanady v létě 2021, kdy vlastně v Britské Kolumbii to nakonec bylo o 3 stupně Celsia, nebo v Velké Británii před pár lety v létě nakonec byla taky ta 40 a tak dále, nebo v Japonsku. A teď vlastně jsme se dočkali i toho, že ta míra překonávání těch předchozích vlastně rekordů nebo extrémů se nám zvětšuje s tím, jak zase zesiluje ta změna klimatu. To je vlastně další takový jako důkaz toho, že ta změna klimatu se prohlubuje.
1: Podle Českého hydrometeorologického ústavu je překonání rekordu z roku 2012 o 1,5 stupně Celsia naprosto bezprecedentní. Tak Co si z toho máme vzít? Že to takhle bude pokračovat?
0: Doufejme, že další rekord nebude překonán zase o 1,5 stupně Celsia, protože to bychom se dostali už na 43 a něco. A to už jsou opravdu vysoké teploty. Na druhou stranu samozřejmě s tím, jak se ta teplota zřejmě bude dál zatím zvyšovat v těch nejbližších dekádách, ty klimatické projekce jsou v tomhletom celkem se vzájemně podporující, tak je docela pravděpodobné, že ten rekord bude opět někdy překonán. Nám se vlastně v současné chvíli dostává do atmosféry více tepla ještě i díky jevu El Niño v Pacifiku, který se vlastně ohřívá, ten Pacifik, myslím, ten Tichý oceán. A to znamená, že vlastně teplota na celé planetě bude v těch nadcházejících měsících dál zvolna stoupat. Budou to samozřejmě desetiny stupně Celsia, ale to samozřejmě potom usnadňuje tu překonávání těch lokálních nebo státních, celostátních rekordů, protože když ta základna je vyšší, tak potom překonání té teploty je snadnější.
1: Říká meteorolog Michal Žák, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Ty už jsi mluvil o jevu El Niño. Můžeš nám vysvětlit, co to vlastně je a co to může způsobit, protože odborníci varují, že letos může být největší ten dopad, co nám hrozí, nebo nám možná ne, ale někde jinde ve světě.
0: Ano, tak určitě. El Niño a La Niña, to jsou vlastně takové přirozené, nebo projevy přirozeného kolísání našeho klimatu. To není nic, co by mělo dočinění samo o sobě s lidskou činností. To tady bylo vždycky, nebo v té moderní historii atmosféry, pokud to tak mohu říci. A je to situace, kde vlastně v té tropické části středního a východního Tichého oceánu nám začne stoupat teplota vody a pokud ten nárůst je takový, že překoná určitou mez, určitou vlastně teplotní odchylku oproti dlouhodobému průměru do toho směru pozitivního, kladného, tak mluvíme o jevu El Niño. Pokud naopak tam ta voda je chladnější než je dlouhodobý průměr, tak mluvíme o jevu La Niña. Ono to souvisí s tím, že buď jsou ty pasáty, které se tam vyskytují slabší, pak nastává právě to El Niño, pokud jsou silnější, probíhá La Niña. Teď tedy máme ten jev El Niño a přesně jak si řekla, modelové projekce, které teď jsou k dispozici, opravdu počítají s tím, že bude dál zesilovat, svého vrcholu dosáhne někdy na konci letošního podzimu, přelom podzimu zimy naší severní polokoule. A ta intenzita opravdu bude zřejmě bezprecedentní, zase to slovíčko už jsme jednou použili, v tom smyslu, že asi přesáhne veškeré vlastně dosavadní El Niño svojí intenzitou. To znamená, dokonce některé ty nejnovější modely dávají, že by ta odchylka mohla dosahovat až, nebo dosáhnout až plus 4 stupňů Celsia. A jenom upozorním, že většina těch El Niño, jestli to takhle mohu říci, má třeba odchylku 1,5 stupně Celsia. Když je to nad 2 stupně, už mluvíme o tom super El Niño, které se vyskytuje velmi vzácně.
1: A co to bude znamenat?
0: Co to bude znamenat? Tak samozřejmě to dění v Pacifiku je velmi úzce propojeno s děním v atmosféře, tedy to myslím v té vodě, co se děje, tak se následně odrazí i na dění ve vzduchu a v atmosféře. Především v té oblasti kolem Tichého oceánu, to znamená obou Amerik, Asie, Austrálie, tam ty dopady budou největší. Obecně platí, že na tom západě Tichého oceánu máme méně srážek. Méně srážek v jihovýchodní Asii, to znamená Filipiny, Indonésie, ale třeba i části Thajska, Vietnamu a podobně. A samozřejmě Austrálie.
1: Takže tam bude ještě větší sucho.
0: Tam bude větší sucho, což samozřejmě zásadně může ovlivnit tamní úrodu. Tuším, že jsem četl, že v Indonésii opravdu se na to i jako konkrétně připravují, nebo jsou nějaká doporučení, aby vlastně tamní zemědělci třeba pěstovali plodiny, které nejsou tak náročné na zavlažování, aby prostě ta úroda nebyla tak, nebo nezaznamenala tak výrazný propad, který asi kvůli tomu suchu přijde. Samozřejmě sucho znamená i větší riziko poškození přírodních lesů, požáry, ať už tedy buše nebo podobně v Austrálii, nebo právě těch pralesů v Indonésii, na Filipinách a podobně. Na druhé straně třeba v oblasti Jižní Ameriky, Peru, Ekvádor a tyto části mají naopak více srážek než je obvyklé. Často se tam vyskytují pručiliáky, což vede k přívalovým povodním, záplavám a tak dále. A samozřejmě ty deště zase poškozují taky tamní zemědělskou produkci. Ty samozřejmě také dopadnou na tamní farmáře.
1: A objeví se nebo projeví se El Niño i u nás nějakým způsobem? A
0: úplně jako konkrétní, hmatatelné jako projevy, že bychom mohli říct, tahle ta vlna horka nebo tady tyhle ty třeba povodně jsou dopadem nebo důsledkem El Niña, to není úplně tak snadné říci, protože už je to hodně daleko a tady vlastně ty lokální vlivy třeba Atlantiku občas přebíjí působení toho El Niña na takovou vzdálenost. Ale jak už jsme říkali, ta teplota bude celkově vyšší právě kvůli tomu El Niño, takže tenhle ten projev, že bude potom větší tendence třeba k výskytu teplotně nadprůměrných období, tak ta tady asi v Evropě bude.
1: Může mít nějaký vliv na to, jaká bude zima?
0: Může mít vliv i na to, jaká bude zima. Samozřejmě zejména zase v té Severní Americe, ale do jisté míry i tady v Evropě. V těch historických případech je tam spíše tendence ty nadprůměrně teplé zimě. Ale to je samozřejmě hodně daleko, to zatím je jenom taková úvaha spíš teoretická.
1: Ty jsi v jednom podcastu mluvil o tom, že jste už při studiu před 25 lety předpovídali změny, které právě zažíváme. Co říkají vaše výpočty, modely a odhady o počasí a klimatu za dalších 25 let?
0: Tak počítají s tím, že ta teplota bude dál stoupat, ať už tedy tady na území České republiky, ve střední Evropě, nebo globálně. Ten nárůst ve většině míst naší planety bude pokračovat. Snad by se měl ale postupně to tempo nárůstu zpomalit s tím, jak se vlastně omezuje, řekněme, ten nárůst emisí skleníkových plynů. Naštěstí se nenaplňuje ten nejhorší scénář z hlediska těch emisí, že by vlastně jich rostlo, nebo že bychom jich vlastně uvolňovali do atmosféry tolik, jak se před 10 lety v tom nejhorším scénáři počítalo. Což souvisí právě s tím, že se masivně globálně začínají vlastně využívat ty obnovitelné zdroje energie a tím pádem vlastně třeba ty nové nároky na elektřinu už nejsou vlastně uspokojovány, jestli to takto mohu říci, spalováním uhlí, ale právě instalací solárních panelů nebo větrníků a podobně, případně dalších obnovitelných zdrojů, které vlastně neemitují skleníkové plyny. Takže to je vlastně taková malá útěcha, ale samozřejmě ta teplota by tedy dál měla stoupat a to znamená, že ty vlny veder tady opravdu budou i nadále spíše časnější a intenzivnější. Teplejší zimy, to znamená méně sněhu a současně stále asi tendence k tomu většímu rozkolísání srážkového režimu v průběhu roku. Jo, to znamená, že opravdu musíme myslet na to, abychom v naší krajině dokázali zadržet ještě více vody než v současnosti, aby o tom byla k dispozici. A současně na druhou stranu se bohužel musíme adaptovat na to, že frekvence výskytu třeba těch přívalových srážek a rychlých povodní také bude mít spíše tendenci stoupat. Čili na jednu stranu musí ta krajina zachytit tu přívalovou povodeň, aby příliš neohrozila naše obydlí a majetky a na druhé straně samozřejmě, aby potom ta voda tam zůstala i právě pro ty období sucha nebo dalšího sucha a aby vlastně i ty naše ekosystémy, lesy a podobně to zvládly, protože teď tím dlouhodobě poměrně závažně trpí.
1: Na jak dlouho dopředu a s jakou mírou pravděpodobnosti se vám daří předpověď počasí?
0: Na jak dlouho dopředu? Tak nejlépe je to samozřejmě na to nejbližší období, to je logické, čím jdeme dál dopředu.
1: Tak to je jeden nebo dva dny?
0: Ne, já bych řekl, že v současné době opravdu ta meteorologie znamená, má velmi jako kvalitní předpovědi na nějaké 3 dny dopředu, 3-4 dny dopředu. 5 až 6 dnů je stále ještě doba, na kterou má celkem smysl se na to předpověď spolehnout. A zhruba od toho 7. a 8. dne už se dostáváme do oblasti nebo do období, kdy už opravdu ta předpověď je jen jakýsi udává jakýsi trend toho vývoje, ale ty detaily se pak můžou někdy více, někdy méně měnit. Čili zhruba těch 5 až 6 dnů dopředu se dá celkem rozumně na to předpověď spolehnout. Samozřejmě jsou situace, kde je to komplikovanější, jsou situace, kde je to snadnější, tak to prostě v atmosféře chodí. Ale možná opravdu je dobré, kdybychom pohovořili se svými předky nebo prarodiči, pokud máme možnost, a zamysleli se, jak dobré byly předpovědi za jejich mládí a jak dobré jsou dnes. A viděli bychom, že to srovnání opravdu ukazuje, jak meteorologie udělala obrovský pokrok.
1: Říká meteorolog České televize a taky docent na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy Michal Žák, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji ti za to.
0: Děkuji za pozvání a hezké prázdniny.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Odstartujte léto s Českým rozhlasem Plus. Na prodloužený víkend od 4. do 7. července jsme pro vás připravili pestrý program plný zpravodajství, informací, ale také pohledů do historie. Připomeneme význam příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu i statečné postoje mistra Jana Husa. Vrátíme se do doby Trumpů v Československu, ale také do doby indiánských válek v Americe. A v radioknize vám Jan Tomčík bude vyprávět o své dramatické cestě do Afriky. Ať už posloucháte na cestách, u moře, na chatě nebo pod stanem, přeje vám pohodový začátek léta Český rozhlas Plus. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, kde budete Plus o dovolené poslouchat.
3: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Plus.
3: Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentovi, rozšířilo jeho delegaci na nadcházející summit NATO v Ankaře. Kvůli problémům s jednotným hlášením povolila finanční správa asi tisícovce firem v Česku odklad daňového přiznání. A nejméně 10 mrtvých a přes 50 zraněných si vyžádal ruský útok na Kyjev. Je čtvrtek 2. července, dobré dopoledne u Zpráv Plusu, vám přeje Ondřej Látal. Ministerstvo zahraničí už poslalo prezidentovi Petru Pavlovi mandát pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hradu Vojtěch Šeliga. Mandát určuje hlavní priority, ze kterých bude Česko na summitu vycházet. Podle Šeligy taky rezort rozšířil delegaci prezidenta a akreditoval mu víc zaměstnanců kanceláře.
4: Oceňujeme, že ministerstvo zahraničních věcí alespoň částečně vyhovělo žádosti kanceláře prezidenta republiky. Upravilo složení delegace na summit NATO a poskytlo k tomu mandát vlády.
3: Rozšíření své delegace prezident požadoval potom, co jí rezort výrazně zredukoval a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní. Asi 1000 firem v Česku dostalo odklad na podání daňového přiznání. Původně ho měli odevzdat už 1. července. Finanční správa ale lhůtu prodloužila kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Některé firmy tak budou moct daňové přiznání podat až na konci září. Rusko raketami a bezpilotními letadly opět masivně zaútočilo na Kyjev. Podle tamní radnice přišlo o život nejméně 10 lidí, zraněných je přes 50.
5: Rakety a útočné drony nebo jejich úlomky zasáhly Kyjev na 28 místech. Většinou šlo o bytové domy nebo objekty civilní infrastruktury, uvedla na sociálních sítích městská vojenská správa. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko napsal, že v Darnickém obvodu zřejmě balistická raketa trefila 9podlažní dům a částečně ho zničila. V Ševčenkovském obvodu byl podle Klička zasažený hotel, který začal hořet, a také stanice záchranky. Mezi zraněnými je 5 lékařů, zdravotníků a řidičů. Útok na Kyjev pokračoval i ráno a komplikoval práci záchranářů. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Po nové vlně ruských útoků na ukrajinský Kyjev navrhne šéfka evropské zahraniční politiky další sankce proti Rusku. Podle Kai Kalasové se mají týkat subjektů podporujících vojenský průmysl. V Berlíně se dnes budou udělovat ceny Evropského patentového úřadu pro vynálezce roku. Poprvé je v soutěži taky zástupce z Česka. Jedním z finalistů je šéf-konstruktér liberecké firmy Elmarko Jan Čmelík a jeho tým.
6: Jsme byli nominováni z technologií NanoSpider, která vyrábí nanovlákna.
7: Vysvětlil Jan Čmelík, podle kterého účast v soutěži pomůže zvýšit povědomí o technologii, ale taky o Česku. Evropský patentový úřad uděluje cenu od roku 2006 za inovace, které podle něj přispívají k technologickému pokroku a řešení problémů společnosti. Finalistů je 12, o vítězi rozhodne porota. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Tady jsou dopravní informace na Plusu. Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kolona začíná u sjezdu na Kývalku na kilometru 182, pokračuje až do omezení na kilometru 196 u sjezdu na Bratislavu. Zdržíte se celkově asi 20 minut. V Praze už je provoz spíš klidnější. Dobře dojeďte. a bude většinou polojasno. Večer v severozápadní polovině území bude oblačnosti přibývat, teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, tady je pořad Řečí peněz.
8: Dosavadní česká rozpočtová pravidla mají na kahánku. Od tohoto pátku mohou poslanci hlasovat o jejich změněné podobě Senátem a s největší pravděpodobností se nakonec vrátí k verzi, která počítá se zásadním rozvolněním pravidel, která mají Česko chránit před příliš velkým zadlužováním. To má svým expertním pohledem hlídat také Národní rozpočtová rada a já ve studiu vítám jejího předsedu Mojmíra Hampla. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
8: Od tohoto pátku mohou poslanci projednávat zákon o rozpočtových pravidlech, který změnil a do sněmovny vrátil Senát. Dopředu je ale prakticky jasné, že sněmovna senátní úpravy odstraní a vrátí se k zákonu v podobě, který prohlasovala vládní většina. Stejně tak je jisté, že můžeme čekat zásadní opoziční obstrukce a opozice dokonce dopředu hlásá, že nechá novelu posoudit ústavním soudem. Podle původního návrhu ministryně Aleny Schillerové z hnutí ANO by se neměly do výdajových rámců státního rozpočtu započítávat obranné výdaje na 2% a také výdaje na klíčové infrastrukturní projekty. A vláda by mohla dokonce překročit schválený rozpočet až o 10%, a to v případě zhoršení bezpečnostní situace. Novela má také oficiálně potvrdit postoj ministerstva financí, že pravidla platí jen pro řádně podaný návrh rozpočtu a pro jeho případnou novelizaci už nikoliv. Pane předsedo, počítáte s tím, že ta pravidla pro rozpočtování vláda schválí v té původní verzi?
9: Musím s tím počítat minimálně od dubna, od toho klíčového jednání rozpočtového výboru, kde se ty pozměňovací návrhy projednávaly a kde dostali ze strany vlády podporu, tak od té chvíle my musíme logicky počítat s tím, že v této podobě ta pravidla platit budou.
8: No, vy se pravidelně účastníte jednání vlády, ano. Říkáte vládě, jak velký problém toto tempo zadlužování bude a jak velkým problémem bude to celé rozvolnění těch rozpočtových pravidel. Má to nějaký smysl?
9: Říkám a jak víte, neříkám to jenom politikům, a říkáme to široké veřejnosti, to je konec konců naše práce, být ten hlídací pes, který hodně štěká. A myslím, že v českém veřejném prostoru, jakkoliv to možná tak nepůsobí teď, to slovo extrémní zadlužování to pořád není populární slovo. Takže já si myslím, že zbytky zodpovědnosti u politické elity ji vedou k tomu, že má sama mražení v zádech z toho, když varujeme před tím, jak vypadají země, které se dostanou do stavu totálního předlužení. Protože to není hezký pohled a není to snadné pak řešení. To je vidět v řadě zemí vyspělého světa.
8: Které země teď máte na mysli, že to není hezký pohled? Které vlastně země jsou tak zásadně předlužené, že by pro nás měly být tím zásadním varováním?
9: Já musím sledovat politickou debatu i trošku techničtěji, než samozřejmě má čas běžný váš posluchač. Takže když vidím tu absolutní paralýzu ve Francii, kde není možnost vůbec udělat žádnou rozumnou dohodu o rozpočtu a o nějaké míře konsolidace, která by vrátila Francii na udržitelnou dráhu. Mění se premiéři neustále a všechno začíná a končí u peněz, u rozpočtu a u velkých nákladů na obsluhu dluhu. Když vidím Británii, kde při vší úctě odchází další premiér proto, že nemá vlastně žádnou myslitelnou představu o tom, co dělat s veřejnými rozpočty a jak je řídit. Když vidím Itálii, když vidím Belgii, když vidím Španělsko, kde já myslím, že pro vaše posluchače je nepředstavitelné, že 3 roky za sebou není vůbec schopno schválit řádný návrh státního rozpočtu. A když vidím, že Spojené státy v tuto chvíli vytvářejí deficity, které jsou největší v neválečných letech, tak musím říct, to já se opravdu trochu ošívám a mám mražení v zádech a vysvětluju těm politikům, kteří jsou schopni pochopit, jak špatné předlužování na úrovni domácností, rodin, konec konců pak v poslanecké sněmovně nebo v senátu řeší předlužování na úrovni jednotlivých lidí, že úplně stejně velký problém je to pak pro ty státy a pro jejich veřejné finance. Takže je to teď zvláštní svět, ve kterém ve vyspělých zemích mnoho států navyšuje zadlužení. Naposledy ten velký program zadlužování oznámilo Japonsko po posledních volbách a je vidět, že úrokové sazby z dluhu rostou, ta výpůjční kapacita trhů se prostě zmenšuje a že to bude mít vliv i na to, za kolik a na jak dlouho si půjčují běžní obyvatelé ve vyspělém světě i firmy.
8: Já připomínám, že Japonsko má dlouhodobě obrovský dluh vůči HDP, pokud se nepletu, je to kolem 200%.
9: Ano, dokonce přes, ale velkou část toho dluhu tam drží velmi, velmi věrné a oddané domácnosti. Teď se ukáže, jestli ta věrnost a oddanost a poslušnost pro ně typická, jestli vydrží, až se budou úrokové sazby měnit.
8: Ministryně financí Alena Schillerová sama říká, že nechce sestavovat rozpočty, aby v nich takzvaně čarovala s čísly, což jste konec konců vy kritizovali u předchozí vlády.
9: Ano.
8: A kritizujete to pokaždé u jakékoliv vlády.
9: To je naše práce.
8: To je vaše práce a vy ji děláte. Není lepší, když politici jasně řeknou, že ta pravidla prostě dodržovat nechtějí a změní je, protože prostě nemohou plnit své politické sliby. My jsme o tom tady také mluvili, že v tom našem rozpočtu už nezbývá moc prostoru pro plnění těch politických slibů. Já jenom připomenu, studie z tohoto týdne Centra veřejných financí říká, že máme strukturální problém a schodek ve výši 185 miliard od covidu, které prostě nemůže ta vláda nějakým způsobem vyřešit jinak, než že změní ty zákony a změní ty mandatorní výdaje.
9: Což je také něco, o čem jsme tady opakovaně mluvili, ale abych neutekl z vaší otázky, ptáte-li se takto ostře, tak jestli to dilema je mezi tím, jestli raději pravidla obcházet, anebo raději je změkčit či skoro vypnout, tak já vám řeknu, že nejsem ani pro jednu z těch dvou variant. Já jsem pro variantu...
8: Výsledek je skoro stejný.
9: Já jsem pro variantu pravidla držet a veřejné finance udržovat dlouhodobě v mezích těch pravidel, které právě budou bránit tomu, že bychom někdy narazili na zeď.
8: Ale podle těch stávajících pravidel by měl schodek rozpočtu na rok 2027 být zhruba 150 miliard korun.
9: To jsme mi dokonce řekli, protože i stávající vláda ještě podle existujících pravidel musela připravit takzvanou rozpočtovou strategii a z ní vyplývá jasně, co by byl ten maximální schodek pro příští rok. To číslo, které jste řekl, a zhruba 190 miliard maximálně i s půjčkou na Dukovany.
8: Tak. A sami politici říkají, my nedokážeme během jednoho roku ušetřit přes 160 miliard korun.
9: Tak vy se ptáte, co byste teda dělal, pane Hample, když
8: co byste dělal, když říkáte ušetřete to 160 miliard, kde je škrtneme?
9: Když bych to řekl úplně jednoduše, kdybychom se byli schopni vrátit z hlediska zdanění fyzických osob a z hlediska rozpočtového určení daní jenom do času před covidem a k tomu třeba prodat 10% ČEZu na burze, tak by velká část toho problému byla prostě vyřešena. Ale řekl jsem tři věci, z nichž vidíte, že ani jedna nemá politickou podporu. A to bych řekl možná napříč politickým spektrem ve stávající sněmovně.
8: No, Alena Schillerová vyčítá Fialově vládě, že nechala schválit příliš přísný fiskálně strukturální plán pro Česko, ten se schválil u Evropské komise.
10: Jednáme o změně toho fiskálně strukturálního plánu, což je nereálný. To znamená, že my teď vyjednáváme to, aby v tom roce 2027 nám povolili co nejvyšší nebo co nejreálnější číslo pod 3%. A pak budeme samozřejmě snižovat zhruba v průměru o toho 0,5% bodu.
8: Řekla ministryně financí Alena Schillerová v pořadu Poledne s Václavem Moravcem a to je vlastně její poslední vyjádření, které nám něco říká o rozpočtu na rok 2027, ale my víme, že ministerstvo jedná s Evropskou komisí o změně tohoto fiskálně strukturálního plánu a prý
9: a návrh už existuje.
8: Je to na dobré cestě, takže by tam asi neměl nastat problém, když ani Evropská unie nebude mít s těmi našimi vyššími schodky problém.
9: Já musím říct, že tento způsob argumentace od paní doktorky Schillerové, který jsme probírali opakovaně i v poslanecké sněmovně, i v Senátu, mi nepřipadá úplně moudrý nebo chytrý, protože na tom původním fiskálně strukturálním plánu za nás nebylo vůbec nic překvapivého a už vůbec nešokujícího. On byl vyjednán už v roce 2024, od října roku 2024 visí dokonce na hlavní stránce ministerstva financí, byl pak schválen radou v roce 2025. Všichni věděli, co v něm je a ten plán byl v naprostém a dokonalém souladu s existujícím zněním národních fiskálních pravidel. Čili v něm nemohla být žádná, jak jsem slyšel, past nebo cosi šokujícího a překvapivého pro nikoho, kdo věděl, že ten dokument je a že je takto schválen. Prostě bylo to zcela v souladu s existujícími pravidly. Zcela v souladu s existujícími pravidly, ale není fiskální politika té nové vlády. A proto ten nový plán, který vzniká, vláda už ho konec konců schválila, a můžete se na něj podívat, nebo vaši posluchači, tak ten vlastně počítá s podobnými čísly jako ten stávající, jenom je odsouvá v čase o 2 roky.
11: Ano,
9: jo?
11: Ano.
9: My říkáme v tomto stávajícím plánu Evropské komisi, a musí to ještě schválit Rada, abych byl přesný, že budeme konsolidovat, jenom tu konsolidaci odkládáme o 2 roky. A vzniká z toho minimálně jeden takový zajímavý paradox, že zatímco ten původní fiskálně strukturální plán počítal s tím, že ke konsolidaci bude muset dojít, a to jsme tady taky probírali, nejpozději v roce 2027, aby ta čísla byla vůbec naplnitelná, tak ten plán počítal s tím, že ta konsolidace se má nastat v jediném nevolebním roce do roku 2031, zatímco ten nový počítá s tím, že ta konsolidace relativně rapidní a silná v rozsahu zhruba 90 až 100 miliard korun má nastat v roce předvolebním a volebním. A to je takový paradox, u kterého my jako pozorovatelé politického provozu...
11: otázky, protože jsem se chtěl zeptat, jak
9: si to nemůžeme nevšimnout.
11: Jak je reálné v těchto volebních letech snižovat o 0,5% bodu HDP schodek.
9: Necháme se překvapit, ale my jako opravdu cyničtí pozorovatelé politiky, nic jiného nám nezbývá, tak musíme napsat, a taky jsme to napsali, že to považujeme minimálně za velmi kouzelné a překvapivé, že je to namalováno takto. V tuto chvíli vlastně ten fiskálně strukturální plán říká, vláda může být relativně velmi generózní, uvolněná a utrácet v roce 2027,
11: ano.
9: Aby hned v následujícím roce, po tom, co navyšuje dluhy a deficity, začala snižovat deficity a dluhy. A v zásadě ta historka, která je postavená na větě, abychom mohli snižovat deficity a dluhy, musíme nejdřív navýšit deficity a dluhy, je podstatou toho plánu, a nechci všichni udělají představu o tom, jak je to skutečně realistické.
11: Takže to jednoduše čtete tak, že v roce 2027 uděláme takzvanou vatu prostor, kterou pak budeme 2 roky okusovat, aby jsme řekli, ale my jsme začali konsolidovat.
9: Může to tak být. Kdyby to byla tato varianta, tak je pořád lepší, než kdybychom po roce 2027 ještě dál šlapali na plyn a ještě dál se odchylovali od těch čísel, která v tom fiskálně strukturálním plánu jsou a která jsou rozumná, konec konců opakuji, jsou rozumná stejně jako byla ta předchozí čísla, protože Evropská komise a evropská pravidla nás tak jako tak tlačí k tomu, abychom měli zdravé veřejné finance.
11: Říká předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, který i nadále zůstává naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: My o tom rozpočtu pro rok 2027 víme něco více, jak jsme slyšeli Alenu Schillerovou, ten příští schodek rozpočtu by měl být těsně pod 3% HDP, podle vašich propočtů by to mohlo být kolem 350 miliard korun. A to ještě existuje šance, že po víkendovém summitu NATO bude vláda revidovat letošní rozpočet, jak nám v pořadu Peníze a vliv Jany Klímové potvrdil také vládní zmocněnec Jakub Landovský.
12: Ona bude mít všechny informace o tom, jak si stojí spojenci, jak si stojíme my, jaká je urgence ze strany Spojených států, a potom rozhodne, jestli zkusíme dosáhnout maximálního výsledku z těchto prostředků, anebo zda bude otevřena či znovu otevřena otázka nějakých transferů.
11: Říká Jakub Landovský, podle kterého je jisté, že právě rozpočet na rok 2027 už bude splňovat tu podmínku 2% HDP na čistě obranné výdaje. Ekonom Jan Pavel z Centra veřejných financí a váš bývalý kolega z Národní rozpočtové rady, ale u Jany Klímové varoval, že Česko nemůže dosažení těch závazků v NATO, tedy domluvených 3,5%, dělat na dluh, ale bude muset škrtat anebo více vybrat.
13: Museli bychom přistoupit k úpravě daní anebo snížení jiných výdajů, protože ty naše simulace ukazují, že když bychom toto celé chtěli financovat na dluh, s čím zatím implicitně tedy počítá naše podoba fiskálního pravidla, tak bychom narazili do 10 let buď na 3% hranici deficitu, anebo na hranici dluhové brzdy. Takže ono ve skutečnosti to financování dluhové je nejen ekonomicky neracionální, ale vlastně v té situaci, kdy máte ty fiskální pravidla, tak i vlastně nemožné.
11: Vysvětluje ekonom Jan Pavel z Centra veřejných financí. Pane předsedo, vy jste u jednání vlády, takže asi zhruba víte, jak se vede ta debata o tom rozpočtu na příští rok, i když se primárně odehrává samozřejmě na ministerstvu financí. Ale vy jste řekli, že vidíte riziko, že dojde k překročení o něch 3% HDP, tedy maastrichtských kritérií. Proč?
9: My dokonce myslíme, že ta existující pravidla to připouští nebo umožňují a po diskuzi s ministerstvem financí právě o tom detailu toho fiskálně strukturálního plánu jsme si v tom celkem jistí, protože my teoreticky se můžeme dostat přes ta 3%, pokud by to překročení bylo právě díky obranným výdajům, na které se aplikuje takzvaná evropská uniková doložka. Pak by i toto bylo možné a proto jsme to říkali takto jasně, aby nevznikl pocit, že vše, co je přes 3, tak podle těch stávajících pravidel vlastně nebude možné. Ono teoreticky i to bude možné. Uh-huh. A proto, když jste řekl to číslo zhruba 350 miliard korun, my jsme ho nakalkulovali tak, jak by odpovídalo stávajícím číslům o HDP, ale nechtěli jsme tím rozhodně říct, že to je žádoucí úroveň, na kterou se máme dostat. Uh-huh. Že to je tak zhruba to maximum a to pořád tam bereme v úvahu ještě ty Dukovany. Jo.
11: Když zmiňujete Dukovany, zmiňujeme ty únikové doložky, které chce vláda přijmout. Ano. Vy jste propočetli, že by to mohlo dělat až 200 miliard v té nejtlustší variantě. Ty se započítávají do těch 350 miliard.
9: Tak a tam právě chci říct, že jednou z těch vlastností toho nového balíčku pravidel je, že výdaje na Dukovany by se vůbec neobjevovaly ani v tom hotovostním saldu. Mm-hmm. To znamená, vůbec by nebyly vidět v čísle, které schvaluje poslanecká sněmovna, byly by jako schovány. Na jednu stranu někdo může argumentovat, že to bude méně transparentní, na druhou stranu my zase s naší cyničností říkáme, aspoň pak nebude možné tuhle částku utratit na něco jiného, když se neutratí na Dukovany v daném roce. Ten rámec, o kterém vy mluvíte, skutečně může být v řádu stovek miliard korun. Kam až by sahal, nevíme, protože nevíme, jak dlouho by ta výstavba kam až by zasahovala, ale skutečně teď třeba na ten příští rok to vychází na, dejme tomu, 30 miliard nebo přes 30 miliard výdajů, které nebudou v hotovostním saldu, ale za minulé vlády vlastně v tom hotovostním saldu obsaženy byly. Čili i to je jako změna, která trošku znesnadní srovnávání těch čísel v čase.
11: Takže kdybych to měl selským rozumem říci, tak sice budeme mít schodek 350 miliard, pokud
9: ale kdybychom
11: bude,
9: měli podle existujících pravidel, byl by 380.
11: A půjčovat si budeme 380. To, že si půjčíme mimo schodek, aby ta rozpočtová pravidla, nebudeme to počítat, neznamená, že nebudeme muset
9: ono to nakonec dluhy splácet. Do toho dluhu to nakonec stejně spadne, ale v tom saldu toho daného roku to prostě nebude viditelné. Jo?
11: No když jsme u českého dluhu, tak nominálně zhruba asi 3,7 bilionu korun, když připočtu těch 310 miliard za letošní rok, tak už jsme na 4 bilionech. Pokud bych mluvil o těch tlustých rozpočtech a ne hubených, tak se můžeme lehce na konci volebního období dostat skoro ke 4 bilionům. Počítám to správně? Je to reálná úvaha?
9: Záleží na tom, jak moc se bude šlapat na plyn. Ano. Ale víte, že my jsme velmi opatrní v tom hodnotit ta absolutní čísla, ty absolutní částky. To už nás jako ekonomy tady máte načtené a naposlouchané, že my vám vždycky srovnáváme velikost dluhu i deficitu s velikostí té ekonomiky. Tak jako u běžných rodin se taky díváte na to, jestli prostě splácíte hypotéku 20 tisíc a máte příjmy 50 tisíc, anebo splácíte 20 tisíc a máte příjmy 100 tisíc. Je to velmi významný rozdíl, takže my víme, že ta trajektorie je nastavena na růst dluhu v tuto chvíli, ne na pokles dluhu.
11: No, když bychom se dostali k těm 5 bilionům, tak já připomenu, že pro letošní rok, a potvrdila to právě i studie Centra veřejných financí, budeme jenom na obsluze platit zhruba 110 miliard korun. Ano. Kam bychom se posunuli, kdyby jsme poskočili o další bilion a půl?
9: Opět, je to nastaveno na dráze rostoucích nákladů na obsluhu dluhu, protože úrokové sazby, a to vy zase tady slyšíte od mých kolegů, se hned tak do času předcovidových nevrátí k nulovým úrovním nebo těsně nad nulovou úroveň. I to zadlužování v celém světě posunuje úrokové sazby a výnosy z vládního dluhu všude výrazně nahoru a ta potřeba dalšího zadlužování to bude jenom zhoršovat. To, že nikdo už vlastně nevěří na trzí, že bychom se vraceli k časům velmi nízké inflace, tam to platí totéž, to znamená i základní úrokové sazby budou vyšší a proto víme, že budeme obsluhovat ten dluh za mnohem vyšších nákladů, než jsme byli zvyklí. Takže jestli jsme platili na obsluhu dluhu pod 1% HDP a byli jsme v tom opravdu premianti, že to nebyla částka, která byla relevantní a nevedli jsme o nich politickou debatu, na rozdíl těch zemí, které jsem tady zmiňoval,
13: ano,
9: tak se blížíme okamžiku, kdy budeme někde přes 1,5% nebo u 2% a ta částka bude zbuzovat mnohem víc vášní než v minulosti, což bude důsledkem toho, že jsme přestali být tou zemí, ve které se náklady na obsluhu dluhu neřeší, protože nemusí.
13: No teď už víme, že ty dluhy uděláme.
9: Jsme na té dráze, konec konců s tím vláda počítá. Jakkoliv já musím říct, neznám detail vyjednávání rozpočtu na příští rok. K tomu můžu říct jenom jednu věc. Tím, že vláda přišla, a zase nemyslím si, že to bylo moudré nebo taktické, s diskuzí o změně těch fiskálních pravidel na začátku roku a mluvila o nich takto silně, tak to vzbudilo nekonečnou poptávku jednotlivých rezortů právě v tom rozpočtu roku 2027 přijít s velkými výdajovými požadavky, protože když tohle řeknete jako premiér nebo minister financí, no tak všichni ostatní si to přeloží, tak teď je ten okamžik, teď je to okno příležitosti, kdybychom tam měli dát všechno, co lze.
13: Tak to argumentuje i opozice, argumentovala tak především ODS a mluvila o takzvaném řízení rozpočtu.
9: Tohle já považuji opravdu za nemoudré.
13: A ona tvrdila, že by dokázala podle těch stávajících pravidel ty rozpočty ukočírovat. Je to reálné? Znovu se vrátím k těm 160 miliardám, které někde musíte najednou vzít.
9: Já to řeknu úplně v nulách a jednička.
13: Nestavíme silnice.
9: První věc je rok 2026. I stávající vláda nebo představitelé stávající vlády se ptali, jestli si umíme představit, že bychom se drželi v těch existujících mezích. Já jsem říkal, je to představitelné, ale nebylo by to úplně komfortní vládnutí. Nemohli bychom snižovat zálohy živnostníkům, nemohli bychom přenášet platby za OZE na stát, nemohli bychom zvyšovat další výdaje, které vláda teď zvyšuje a slibovat snižování daní. Nemohli bychom třeba dělat takovouhle podporu v oblasti cen benzínu nebo nafty, nebo motorové nafty a tak dál. Nemohli bychom přijímat další 4 000 zaměstnanců státu, nemohli bychom jim o tolik zvýšit meziročně příjmy, míněno jako jejich mzdy, ale šlo by to. A samozřejmě nezahajovali bychom tolik nových staveb v oblasti dopravní infrastruktury, mohli bychom tak pokračovat v těch existujících. To samozřejmě platí a i to vládnutí pak v tom roce 27 by bylo komplikované, ale v tom roce 27, a to já tady dodávám k tomu komentáři stávající opozice, i v tom roce 27, a i ta předchozí vláda to moc dobře věděla, by se ta nepopulární opatření musela přijmout, abychom ty limity toho fiskálně strukturálního plánu byli schopni plnit.
13: Vy se dlouhodobě neshodujete s dalším hostem, naším pravidelným ekonomem Janem Švejnarem, který podobně jako vláda říká, že z dluhu prostě musíme vyrůst. Že ty investice, které dáváme do infrastruktury, tak prostě povedou k tomu, že se nám zvýší ekonomika, zvětší se a pak přesně ten poměr té větší ekonomiky vůči tomu menšímu dluhu bude menší a nebude to takový problém. Nedává to logiku ani trochu?
9: No, rozhodně to nedává logiku v realitě České republiky a toho českého již tolikrát zmíněného fiskálně strukturálního plánu. Já jsem se teď s panem Švejnarem potkal na největší světové konferenci v Bělehradě a říkal jsem mu, a víte, že vám to nesedí na data tohle, protože ten nový dokument, ten nový fiskálně strukturální plán důsledně a systematicky popírá tuhle vaši tezi, protože je postaven na tom, že žádný multiplikátor ani u těch největších investic, jako je infrastruktura, není přes jedničku. To znamená, žádná koruna vydaná ze státního rozpočtu nepřinese alespoň tu jednu korunu dodatečného HDP. A většina těch multiplikátorů je ještě nižších, takže ten skutečný plán té vlády, který bude schvalovat rada a který je odiskutovaný s komisí, vlastně toto zcela popírá. Jo. A druhá ta teze, že jsou země na západě, které vyrostly z dluhu, my jsme to komunikovali i veřejně a tady vyzvu vaše posluchače, ať se třeba podívají na sociální sítě, tam, kde máme obrázky, protože
13: nebo na stránky Národní rozpočtové
9: rady. Já vám ho tady nechám, ale nemůžeme to samozřejmě ukázat. Vůbec neplatí třeba, že Německo po druhé světové válce nasekalo velké dluhy a pak z nich vyrostlo. Vůbec ne. Naopak ten růst jejich produktivity a HDP byl tak velký, že byl schopen financovat i ten stát blahobytu a i nové investice. A Německo se na úroveň dluhu okolo 40%, tam, kde se pohybujeme my dnes,
13: ano,
9: dostalo až v okamžiku sjednocení východního západního Německa. Takže ani tahle teze prostě neobstojí při pohledu na data.
14: Když hledáme logiku, pane předsedo, dává logiku Národní rozpočtová rada, když ty pravidla budou tak volná, že vlastně možná budou ty evropská pravidla přísnější.
9: No, ptáte se vlastně na to, jestli má smysl za pár korun instalovat do letadla tu kontrolku, která vám svítí, když se hodně blížíte k zemi.
14: No, ale vy tu kontrolku přelepíte náplastí.
9: Nebo jestli i lepší jej vymontovat, nebo vůbec nemít. Já, protože mám rád létání a mám rád přemysťování po světě, tak si pořád myslím, že je dobře, aby ti piloti aspoň tu kontrolku měli, než kdyby ji vůbec neměli, aby aspoň věděli, co jsou ty bezpečné letové hranice. Další rozhodování je samozřejmě na nich a oni jsou v kabině.
14: Takže to dává smysl i vám osobně být tím člověkem, který tu kontrolku bude zapínat a takhle s ní bude blikat.
9: Václave, kdybych si to nemyslel, tak já mám zas dost úcty jako ke svému životu, historii a k tomu, čemu se věnuju, tak kdybych si to nemyslel, tak bych to nedělal.
14: Tak já mám radost, že se setkáme určitě i po prázdninách.
9: Určitě.
14: V novém čase, kdy pravděpodobně budou platit nová rozpočtová pravidla, která jsou nyní ve sněmovně. Mým dnešním hostem byl Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady. Já mu za to moc děkuji.
9: A já děkuji za pozvání a budu se těšit příště. Naschledanou.
14: Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička a připomínám, že přes prázdniny se budeme trochu učit, protože s ekonomem České spořitelny Michalem Skořepou pro vás připravujeme seriál o finanční gramotnosti. Těším se na slyšenou.
3: 11 hodin 30 minut.
15: Český rozhlas Plus.
3: Stát za letošní půlrok vybral na daních 789 miliard, miliard 300 milionů korun. Je to meziročně o 5% víc. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem. Nejvíc peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Bezpečnostní rada státu dnes jedná o koncepci výstavby armády do roku 2040. Věnovat by se taky měla dalším dvěma bodům, které nestihla projednat před dvěma týdny. Dnešního zasedání se účastní i prezident Petr Pavel. Dá se očekávat, že bude chtít mluvit taky o summitu NATO v Ankaře. Po nové vlně ruských útoků na ukrajinský Kyjev navrhne šéfka evropské zahraniční politiky další sankce proti Rusku. Podle Kai Kalasové se mají týkat subjektů podporujících vojenský průmysl. Při nočním ostřelování ukrajinského hlavního města zemřelo nejméně 13 lidí, zraněných je několik desítek. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na téměř 2300, oznámil to tamní politik Jorge Rodriguez v televizním projevu. V zasaženém regionu dál pokračuje pátrání po přeživších i obětech. Do toho se zapojil i český USAR tým. Portugalsko má zasáhnout vlna veder. Teplota v zemi se může dostat i nad 40 stupňů Celsia. V hlavním městě Lisabonu a v sousedním Setúbalu kvůli tomu ode dneška platí nejvyšší stupeň varování před vysokými teplotami. Zítra výstrahu pravděpodobně rozšíří na další okresy. Tady je doprava na Plusu, 2:30 na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. U sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 je omezení a kolony kamionů začínají už na Vysočině. U Velké Býteše na kilometru 162. Osobní auta projíždí rychleji, zpomalují u kývalky, zdržení pak pro ně asi 25 minut. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za Koberovicemi. Na 83. kilometru havarovalo auto do svodidel a vyjelo mimo dálnici. Je to větší nehoda, na místě už jsou záchranáři a vypočuje se v nepřehledném úseku, tak opatrně. V Praze je provoz už spíš klidnější, lepší situace je na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště. Před sjezdem na Barrandov na 15,5 kilometru už nepojízdný kamion nepřekáží, kolona se dává do pohybu. Pomalu se teď jede před sjezdem na plzeňskou D5, zdržení 15 minut. V Kbelské je dlouhodobé omezení obousměrně mezi Letňany a Hloubětí. Vždy se projíždí jenom jedním pruhem. Omezení je naplánováno do poloviny srpna. Kolony před omezením jsou teď z D8 od sjezdu na Březněves a stojí hlavně kamiony. Dobře dojeďte. Bude většinou polojasno, v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, na východě ojedinělé slabý déšť, večer pak bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat, teploty přes den 22 až 26, na jižní Moravě naměří až 29 stupňů. To byly zprávy, začíná čtvrteční Interview Plus.
16: Návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb míří v poslanecké sněmovně do druhého čtení. Tentokrát má být systém EET jednodušší a administrativně nenáročný. Ministryně financí počítá s tím, že do státní kasy to může přinést až 14 miliard korun. Jak se na to dívají ekonomové a skutečně tím lze efektivně potlačit šedou zónu? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
15: Interview Plus.
16: A vítám našeho hosta, kterým je analytik České spořitelny a předseda výboru pro rozpočtové prognózy Michal Skořepa. Dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Věříte, že obnovená EET přinese do státní kasy za rok víc než 14 miliard korun?
17: No tak tam je obrovská nejistota. To je prostě potřeba si rovnou přiznat, je to nová věc. My sice jsme nějakou EET už tady měli, ale ta fungovala poměrně hodně jinak. Za prvé a za druhé i tehdy ty odhady vlastně se docela lišily podle toho, jestli je zpracovávalo ministerstvo ještě za působení paní ministryně Schillerové nebo potom za pana Stanjury. Takže my vlastně úplně přesně nevíme, kolik tehdy ta vynesla ta první verze a tahle druhá verze má fungovat výrazně jinak, takže a má mít i jiný, jaksi jiné pokrytí, takže z tohohle pohledu je tam veliká nejistota. Já osobně si myslím, že i vzhledem k těm odhadům, které se týkaly té první verze, kde pan minister Stanjura, který nebyl příznivcem EET, tak za jeho působení jsem zachytil nějaký odhad kolem 4 miliard, myslím tehdy, čistý přínos pro veřejné finance, tak těch 14 po té, co jsme si prožili vysokou inflaci a jsou tam další rozdíly, tak si myslím, že to není úplně mimo realitu. Ale jestli to bude 10, 8, 15, 17, to si myslím, že asi dneska neví vůbec nikdo, včetně samotného ministerstva.
16: No, přidám ještě jeden údaj, protože zase Alena Schillerová tvrdila, že za první 3 roky od zavedení toho původního EET od roku 2017 vydělal systém 33 miliard korun. Tak to zase není takový rozdíl.
17: To zase není takový rozdíl, ale znova se vracím k tomu, že výpočty jejího protivníka v fúzovkách na stejném postu vycházely výrazně jinak, jestli tomu teda správně rozumím. Takže je tam velká nejistota a uvidíme hold, ale takhle je to vždycky, když se prostě zavádí nějaká novinka v oblasti daní, ale v podstatě v jakékoliv oblasti, tak je tam vždycky velká nejistota, co to přesně udělá. Jak ten systém taky zareaguje? Jedna věc je, jak je to celé vymyšleno, ale druhá věc je, jak my všichni, jak ti, kteří tu daň by měli platit, tak my, kteří jsme ti protějšci, kteří budou ty peníze platit a budou účastní těch transakcí, jestli my všichni to budeme dodržovat, budeme to respektovat, bude nám ten systém připadat logický a férový. A tak dále.
16: No ale my, kteří to budeme platit, my zákazníci přece nemůžeme reagovat jinak.
17: No tak můžeme reagovat například tak, že když přijde řemeslník, který by měl tu daň platit, no tak a zeptá se nás, chcete to s papírem nebo bez papíru, což je otázka, kterou jsme asi slyšeli snad úplně všichni. A která mimochodem teda, když už mluvíme o těchto těch věcech, tak prostě z mého pohledu ukazuje, že to české prostředí, řekl bych daňové a obecně ještě pořád hodně nasáklé ochotou podvádět. Když to řeknu tvrdě a stručně, tak prostě mnozí z nás ještě pořád to berou jako naprostou samozřejmost tohleto. Nikoho z nás tahle otázka neurazí. V nejhorším si řekneme, ne, já chci být poctivý plátce daní, já to chci s papírem takzvaně. Jsou jiní, kteří tohle neřeknou, ale prostě pro mě je to signál. Myslím si, že my se často srovnáváme v těchto těch věcech s Dánskem, s Británií, se Švédskem a tak dále, ale my prostě nejsme ani Dánové, ani Britové, ani Švýcaři a tak dále. Tohle to jsou všechno země, kde podle mě tahle otázka by vzbudila daleko větší údiv než u nás. Myslím, že se to zlepšuje, ale prostě pořád jsme trošku v tomhletom máme, bohužel, z mého pohledu, bohužel zpoždění.
16: No, říkal jste ale, že ten systém teď je jiný, jak je nastavený, tak řekl byste, že se vláda ponaučila z toho
17: samozřejmě ano, jednak si myslím, že tam je velké ponaučení, jednak je samozřejmě tam pokrok i technologický, prostě za těch skoro 10 let, co uběhlo od té první vlny, tak řada věcí se změnila z hlediska používání mobilních telefonů, dostupnosti signálu a tak, takže těch možností je mnohem víc. Myslím si, že ten systém bude daleko sofistikovanější a bude fungovat líp, takže já se na něj těším. Mimochodem, to jsem neřekl úplně hned před závorku, je potřeba vytknout, já jsem to velkým fanouškem. Myslím si, že EET je dobrá věc a je dobře, že ji budeme mít.
18: No, když ale říká opoziční poslanec Jan Jakob za TOP 09, že nebo kritizuje ten návrh zákona s tím, že prý očekával přesvědčivé důvody a analýzy a že je tam nevidí, tak vám tam nechybí?
17: Nechybí. Já na tom nevidím vůbec nic nenormálního. Notabene, pokud ten nový systém bude skutečně, jak jsem pochopil, a i ta reakce ze strany těch budoucích plátců nebo těch jejich různých seskupení zájmových je, řekl bych, převážně pozitivní, tak prostě ta náročnost administrativní bude relativně malá, navíc proti tomu tam bude nějaká daňová sleva až 5 000 v prvním roce, čili to je nějaké cukrátko v úzovkách, které by mělo celou tu věc trochu pomoct prosadit. Takže myslím si, že v moderní době, kdy stejně všechno do budoucna směřuje k elektronizaci, celá tahle ta sféra placení daní evidentně směřuje tímhletím směrem. Dneska se Estonsko uvádí jako zářný příklad toho, jak si pak vyplní

0: společného. Já jsem to pochopil tak, že asi, nevím, to už se, jak si pohybuju teda na poli spíš politologickém, ale zřejmě to byla nějaká snaha tyhle ty změny, které se leckomu z nás možná nelíbí, tak je tak jako trochu schovat do stínu té EET a říct, no my si na to vyděláme, takže ti z vás, kteří mají starost o české veřejné finance, taky mít nemusí, protože prostě na to tam ten příjem bude. Takhle to snad možná nějaký smysl dává, ale jinak...
1: A vládní představitelé sami přiznávají, že ty výdaje půjdou na splnění jejich předvolebních slibů, takže to tak to je.
0: Je to tak, samozřejmě ano, ale jako svazovat to dohromady prostě v rámci státního rozpočtu, málo které příjmy mají na sobě mašličku, že tenhle ten příjem se dá použít jenom na tenhle výdaj, takže dávat to do jednoho zákona mně přijde trošku zvláštní, trošku, jak říkám, se to ocitá ve stínu, nějaké mínusy ve stínu nějakého plusu. Ale asi, víte co, na druhou stranu bavíme se o jednotkách miliard, což v rámci těch problémů, které máme v českých veřejných financích na té celkové úrovni, to jsou, já vím, že miliardy jsou pro většinu z nás nepředstavitelná částka, ale vlastně to jsou relativně drobné.
1: Přesto u toho ještě zůstanu. Je pravda, že určitá část připadne podle zákona o rozpočtovém určení výnosu obcím a městům, tudíž to do státní kasy úplně nepoputuje?
0: Je to tak, těch 14 miliard je na úrovni celých veřejných rozpočtů a protože se to skládá ve skutečnosti ta částka z dodatečných příjmů jak na DPH, tak na daní z příjmů fyzických, právnických osob a dokonce i pojištění sociální, takže vlastně ve skutečnosti řádově zhruba asi 4 miliardy nepůjdou do státního rozpočtu, ale do těch samosprávných rozpočtů. Plus je tam ještě potřeba přidat věc, která ty hloubavější z nás taky zajímá. To znamená, kolik to bude stát. Těch 14 miliard je hrubý příjem, ale zatím bude nějaká dodatečná práce něčí. Takže když pominu nějaké zaváděcí náklady v prvním jednom, dvou rocích, řekněme, tak potom v dlouhodobě ministerstvo v tom materiálu vcelku poctivě, řekl bych solidně odhaduje, že tam bude nějakých velmi zhruba asi půl miliardy nákladů, takže ten čistý přínos pro státní rozpočet nebude ani těch, řekněme, 10, ale těsně pod 10.
1: No a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch například k návrhu požaduje také daňové osvobození zdravotních benefitů, počítá se s novým příspěvkem zaměstnavatele na sociální služby, snížení DPH u nealkoholických nápojů. Ono je toho celá řada a zdá se, že na ty peníze z EET se už teď stojí fronta. Tak bude možné pokrýt všechny ty rozpočtové požadavky?
0: No tak ty, co jsou v tom zákoně, ano. Já jsem to tak jako na zhrubo sčítal a vyšlo mně, že když vezmeme všechny ty plusové, což je to EET položky a na druhou stranu ty minusové, co jsou v tom konkrétním zákoně o EET, tak tam zbydou, já nevím, nějaké 2-3 miliardy do budoucna. Ale jak dobře víme, tak ve vládním prohlášení je spousta dalších opatření, která v tomhle tom konkrétním zákoně nejsou, ale ta vláda zatím to vypadá, že má v úmyslu je realizovat, které jsou úplně v jiných řádech, to jsou desítky miliard, takže ty zoufalé 2 miliardy, 3 možná, co zbydou z EET, tak v žádném případě nemají šanci pokrýt ten zbytek.
1: No ono také už od představitelů, některých představitelů vlády zaznělo, že díky výnosu z EET vláda může najít prostředky na financování veřejnoprávních médií, až je převede pod státní kasu. To už je ale dalších 8 miliard. Takže to podle
0: se
1: vás...
0: Nevejde.
1: To
0: se ne, tam nevejde. Ne. Jak říkám, 2-3 miliardy a zbytek se musí vzít někde jinde.
1: No a najde podle vás kabinet finance na rozhlas a televizi, nebo si bude muset půjčit?
0: No tak já bych to asi takhle úplně ani konkrétně neuváděl. Tam jde prostě o ten balík všeho, protože jak už jsem říkal, mezi těmi příjmy a výdaji vlastně žádné propojky věcné nejsou, takže je potřeba se bavit o těch celkových číslech a ta celková čísla ukazují. A konec konců samotné ministerstvo to přiznalo v tom takzvaném fiskálně strukturálním plánu, který teď byl odeslán do Bruselu, bude se tam schvalovat a který vlastně představuje nejnovější prognózu ministerstva, co se týče vývoje deficitu v dalších letech. No tak tam je otevřeně řečeno, že v příštím procent ten deficit by měl být ještě větší, tak z toho je evidentně vidět, že prostě na to ta vláda nemá a jediné, co já k tomu můžu říct, že mě prostě přijde zvláštní, že třeba i v tomhletom zákoně o EET, když pominu ty další věci, tak je, já nevím, když si vezmu třeba to školkovné. Nemyslím si, že školkovné je věc, po které by tady zoufale spousta lidí volala, věc, která by někomu z nás prostě zachránila rodinné finance, dokonce obecně se tvrdí, že to pomáhá spíš těm bohatším domácnostem, čili je to málo, je to v řádu 1 miliardy, řekněme, jo, dodatečný výdaj, ale ve chvíli, kdy paní ministryně mluví o tom, že zdědila rozpočet, který je v zoufalém stavu, který je šíleně deficitní a bude trvat nějakou dobu, než se podaří ten tanker otočit k směrem k menším deficitům, tak v tuhle tu

0: chvíli do toho ohně ještě přihazovat, byť to jsou třeba malé klacíky, ale o ten princip mě jde, jo? Prostě přihazovat věci, které tady nikdo z nás nějak zoufale nepostrádá, mně přijde prostě špatně, Česko na to nemá, na tuhle tu věc a musí si na ní půjčit, jak jste se ptala, prostě ano, my si na to musíme půjčit a tohle to jsou věci, na které bychom si neměli půjčovat. Proč by lidé, kteří budou ten dluh jednou splácet za 10, za 20 let, proč by měli platit to, že my dneska jsme se snažili někoho přimět, aby poslal dítě do školky? To je naše dnešní starost, to bychom měli hradit z našich dnešních peněz.
1: Hostem Interview Plus je ekonom a analytik České spořitelny Michal Skořepa.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Vy jste, pane Skořepo, říkal, že vy jste fanouškem EET a podle průzkumu agentury STEM vítají návrat tohoto systému 2/3 Čechů. To znamená, že předešlá vláda udělala problém, když ho zrušila.
0: Myslím si, že udělala problém jednak čistě ve finanční rovině. Jak jsem o tom mluvil, ten odhad tehdy byl 4 miliardy, možná měl být 6 nebo 10. To už možná ani není tak zásadní. Mně na tom přijde daleko horší právě ten odezdí ke zdismus, že jedna vláda, to je ta Babišova, zavedla EET, pak teda k mému údivu...
1: Zaváděla Sobotkova vláda, ale Andrej Babiš tam
0: dobře,
1: byl ministrem
0: ano,
1: financí.
0: Ta to potom, jakoby, řekněme, s tím nějakou dobu pokračovala a potom během covidu vlastně velmi rychle z toho vycouvala, ten systém víceméně opustila, což mě už tu chvíli překvapilo, protože když už nic jiného, tak ten systém mimo jiné i poskytoval veřejným financím informace poměrně rychle o tom, jak se té ekonomice daří v době, kdy to byl problém, zjistit velmi rychle, kde, které odvětví třeba nebo regiony a tak dále, jak se jim vede, takže už tehdy to byla škoda, ale já bych řekl, skoro největší škoda byla v té úrovni nebo pro ty poplatníky samotné, protože tam byla spousta lidí, kteří byli nuceni teda se zařídit nějakým způsobem, natáhnout si někde nějaké dráty, nakoupit si nějakou technologii, naučit se s tím vylepit ty cedulky, splnit všechny povinnosti. Pro mnohé z nich to bylo nepříjemné, já vím, prostě každá nová daň je problém, to je v celku asi logické. No a tak ale všichni to tak nějak už strávili, ten systém se s tím naučil žít, načež teda se z toho zase ten stát jako vyvinil nebo prostě to ukončil a teď s tím zase přichází znova a pro mnohé z těch lidí, kterých se to týká, já se obávám, že prostě vzniká taková pachuť zvláštní, proč tohle všechno, proč ten stát, když už nás k něčemu donutil a my jsme teda ty náklady do toho vložili a už jsme do těch kolejí najeli, tak proč jsme pak zase jeli v jiných kolejích a teď se zase vracíme zpátky. Ten celý daňový systém, já si myslím, to trošku jako nevěrohodňuje, protože s tím vzniká otázka, no tak dobře, tak dneska zrušili tohleto, zavedli tamhleto, co zruší zítra, zase to potom zavedou. Ztrácí se tam, řekl bych, že daňový základní smysl daňového systému, nebo pilíř daňového systému má být v tom, že všichni máme pocit, že je férový. Pokud ten pocit mít nebudeme, tak ho nebudeme dodržovat ten systém a budou neustále problémy s neplacením, s postihováním, s represemi a tak dále. A ve chvíli, kdy ten systém se pořád takhle mění a u jedné konkrétní věci ta jedna věc v chvilku jakoby dávala smysl, pak najednou zase nedávala smysl, ty zase dává smysl, tak si myslím, že pro mnohé z nás jako uvěřit, že to teda dává smysl, když to prošlo tímhle vývojem, je těžké a tím pádem se vracíme k té otázce, jestli se to bude dodržovat. Někteří z nás si můžou říct, helejte, za pár let to zase někdo zruší. Já to dodržovat nebudu, protože evidentně to asi není důležité.
1: Jinými slovy, EET v podstatě škodí to, že se stalo spolitizovaným tématem.
0: Že se stalo předmětem těch změn prostě tam a zpátky ve velkém rozsahu. Já neřeknu, že by se měnila, já nevím, trošku by se měnil obsah toho, čeho se to týká, nebo nějaká daňová sazba samozřejmě se mění. Ale ten princip, že prostě teda budeme mít tenhle ten systém, nebo nebudeme, ten by se jednou měl zavést a pak by se měl dodržovat, protože jinak škodíme, jak říkám, celkově řekl bych, pocitu z daňového systému jako celku.
1: No, podle toho už zmiňovaného výzkumu agentury STEM mezi podnikateli je ta podpora znovu zavedení EET poloviční a v různých anketách, protože ty průzkumy nejsou úplně celoplošné, také zaznívá třeba, často je to od majitelů restaurací a hospod právě to, že už té administrativy je příliš a toto je poslední kapka. Takže to je něco, o čem jste mluvil vy, že možná jsou z toho už unavení, ale myslíte si jinak, že může EET skutečně ohrozit někoho v podnikání?
0: To je už asi věc, jako řekl bych, konkrétních podmínek, protože někde možná ta hospoda skutečně se potácí těsně nad nulovým ziskem nějakým dlouhodobým, takže si umím představit, že někdo kvůli tomu třeba i skončí, ale jak jsem to pochopil, tak všechno je to vymyšleno tak maximálním způsobem, jaksi uživatelsky komfortně, aby prostě ten administrativní problém byl úplně minimální. Pro někoho, kdo jakž takž umí pracovat s moderními technologiemi, mně přijde, že by tato nová verze prostě být problém neměla. Takže já chápu, že ten, kdo má platit novou daň, no tak se brání. Je to asi úplně standardní reakce, ale rozhodně bych se nebál toho, že to způsobí nějaké velké drama v českém gastrobiznisu.
1: No a součástí toho návrhu je i spropitné, tedy které se stane oficiálním příjmem, ale bude osvobozené od daně. Má to být také takové cukrátko, o kterém jste mluvil předtím pro majitele restaurací?
0: No, může to tak na první pohled vypadat. Já jsem, když jsem se díval do té důvodové zprávy, tak jsem tam našel jiné zdůvodnění, takové řekl bych mnohem fajnovější a v podstatě svým způsobem dává smysl. A to je to zdůvodnění, že u spropitného se velmi těžko prokazuje ta daňová povinnost. Jinými slovy, dá se tam snadno podvádět ten finanční úřad a tím pádem se podvádí. Tím pádem ti lidé, kteří to spropitné dostávají, tak ho dostávají bokem na černo, takže oficiálně jejich příjmy jsou nižší a když potom ten číšník si jde pro hypotéku, tak banka mu prostě nebude věřit ty dodatečné příjmy, protože nikde na papíře nejsou. Takže jakoby je to svým způsobem pomoc těm lidem v tom gastrobiznisu, těm zaměstnancům, tomu personálu, kteří jakoby jsou škodní, protože kus dostávají bokem svých příjmů. Tohle zdůvodnění sice samo o sobě má nějaký smysl, ale vlastně tím jinými slovy říká ten stát, že prostě rezignuje na podvádění daňové v určité oblasti a je prostě ochoten přijmout fakt, že v určité oblasti něco, co by se danit mělo, tak se prostě danit nebude, protože já jako stát nejsem schopen to jako správně podchytit a hlídat. A to zase znova se vracím zpátky k tomu celkovému, k té férovosti toho daňového systému, protože mnozí z nás si můžou říct, no tak to je dobrý, tak ten číšník prostě bere, já jim střelím od boku, pětinu svých příjmů prostě bokem a on je danit nebude. A já jenom proto, že pracuju jinde, tak já mám danit všechno. Tak to se mně úplně nezdá. Čili já si myslím, je to trošku i na nás, na všech, na těch protistranách, abychom trochu tohle hlídali. Já třeba osobně, když jdu do hospody a oznámím, že tam v centru Prahy, teda zdůrazňuju, a tam mě oznámí, že prostě neberou karty, že nejsou ochotní pracovat s žádnými jaksi bezhotovostními platbami, tak jdu pryč. Jdu pryč, mám na to právo, já chápu, že ten provozovatel možná nepodvádí daňově, možná je to věc nějaké jeho zásady nebo trucu, nebo má pocit, že na tom vydělá, nejsem si vůbec jistý, protože pracovat s hotovostí je taky drahá věc. Má na to právo, ale já zas mám to právo prostě ho bojkotovat tímhletím nenápadným způsobem. A to je to, o čem mluvím, že se o to musíme tak trošku starat my všichni a trošku se hlídat na tu otázku, chcete to bez papíru odpovídat? Ne, proč bez papíru, s papírem? A pokud se mě ta daň nelíbí, pokud se mě nelíbí, jak jsou daně nastaveny, tak ten správný boj není tím, že nebudu platit, že budu podvádět, ale tím, že jdu k volbám a tam zvolím toho, kdo mě nabídne lepší strukturu těch daní.
1: To znamená, samotné nastavení toho EET 2.0 může skutečně naplnit tu ambici vlády potlačit trošičku tu šedou ekonomiku?
0: Já si myslím, že určitě, že to už ta první vlna nějakým způsobem tomuhle pomohla. Myslím si, že to je určitě nástroj, který pomůže. A proto si myslím, že spousta těch poctivých vlastně ho vítá velmi. Přestože s tím je nějaká drobná starost navíc, tak oni tuší, že ve skutečnosti to je do jejich kapsy v úvozovkách příjem, protože prostě odpadne část té nekalé konkurence, která prostě podváděla.
1: To znamená, myslíte si, že se třeba sníží i ty snahy o to obcházení? Nebo je to snadné to obcházet vlastně?
0: No, tak mělo by to být čím dál méně snadné samozřejmě, ale myslím si, že ano, že to tím směřuje, to je samozřejmě hlavní smysl celého toho opatření, ale zase znova nejde jenom o ten samotný zákon, nejde jenom o poctivost těch samotných poskytovatelů služeb nebo těch poplatníků, ale i nás ostatních, prostě musíme se všichni trošičku hlídat v tomhle. Já vím, že to trošku může vyznívat, jako že se z nás stane policejní stát, že prostě budeme všichni navzájem se hlídat, jestli všichni platíme všechno, co máme. No ale tak to je prostě. My se rádi díváme třeba na to Švýcarsko, ale Švýcarsko svým způsobem je tak trošku policejní stát, že tam všichni velmi pečlivě se dívají nejenom na to, jestli oni sami dodržují pravidla, ale jestli taky všichni ostatní dodržují pravidla. S tímhle já mám pocit, že v Česku ještě pořád máme trošku problém.
1: Já už jsem zmiňovala v úvodu, vy předsedáte už několik let výboru pro rozpočtovou prognózu, který spadá pod ministerstvo financí. Vnímáte v rámci výboru nějakou politickou změnu ve vedení rezortu?
0: Vůbec ne, vůbec ne. Myslím si, že někteří z nás možná trošičku z toho měli i strach, že tam budou nějaké snahy prostě ty věci ohýbat, že najednou čísla, která doteď byla v celku v pořádku, tak najednou jsou podezřele vyšší. Tu opět 10% prostě třeba ne o moc, ale že tam bude nějaká snaha. Ale já osobně teda mám pocit, že to ministerstvo, pokud se snaží si ten svůj, nebo i ta vláda jako celek, pokud se snaží ten svůj život z hlediska rozpočtování usnadnit, tak tuhle cestu prostě nezvolili. Aspoň zatím máme, my se scházíme 4x za rok, ve funkčním období téhle vlády jsme se vlastně sešli zatím jenom 2x a v obou případech můj pocit byl, že tam není prakticky vůbec žádná snaha o manipulaci.
1: A řídí se pak ministerstvo vašimi doporučeními, analýzami?
0: No tak to možná zaslouží pár vět ohledně toho, jak to vlastně ve skutečnosti funguje. Ten výbor má za úkol kontrolovat, že ministerstvo, když spočítá svoje prognózy, jednak makroekonomické, ale pak hlavně daňové, takže tam jaksi nepodvádí, že si nenafukuje ty daňové příjmy uměle, tak aby potom mělo větší prostor pro výdaje. Čili my ve chvíli, kdy ministerstvo připravuje návrh státního rozpočtu na příští rok, tak my máme za úkol zkontrolovat, že ta daňová prognóza nebo celkově příjmová prognóza, která je součástí, základem pro ty výdaje, které jsou tam potom naplánovány, takže je prostě v pořádku. Že si my sami, kdybychom my měli prognózovat příjmy veřejných financí, tak by nám vyšlo něco podobného. A to je naše jediná role, takže my ve chvíli, kdy tohle odhlasujeme a schválíme, což se prakticky vždycky zatím stalo, párkrát v minulosti se stalo, že ten výrok byl jiný, ale skoro vždycky řekneme, že to je v pořádku, tak v tu chvíli prostě oni to zanesou do té své rozpočtové dokumentace, řeknou, výbor nám to schválil, tyhle ty naše příjmy, co si tady malujeme a v tu ráno my už ztrácíme naši roli, protože potom už jde o to, jak se to vyvíjí ve skutečnosti a to už ta vláda vlastně ani moc neovlivní. To záleží na ekonomickém vývoji. Pokud vláda nemění parametry těch daní, tak pokud se vybere víc nebo méně daní, to prostě záleží na tom, jak se daří ekonomice.
1: A ještě abychom to pochopili, na začátku týdne vláda doplnila váš výbor, jmenovala do něj další dva členy. Je to politická záležitost? Chce tam mít vládní koalice své zástupce?
0: Není, vůbec ne. To zas musím jaksi bránit vehementně vládu. Vůbec takovýhle, bych řekl, ani závan tohoto typu jsem nezachytil. To je ve skutečnosti tak, že ten výbor má 7 členů, nebo měl by mít 7 členů. Dva z nich skončili během jara z různých důvodů, takže bylo potřeba, aby nás bylo co nejvíc, nebo jak si abychom naplnili tu kvótu zpátky, z hlediska pak nemocí a absencí a tak dále, tak prostě v konzultaci s Národní rozpočtovou radou, která fakticky formálně nese ty návrhy na vládu, tak jsme se dohodli, kdo by mohli být dva noví členové. A jak říkám, to schválení proběhlo v pondělí. Ani předtím, ani potom jsem já nedostal jediné. Možná byste se měli zeptat na Národní rozpočtové radě. Třeba tam nějaký tak byl. Ke mně nedolehl. Oba návrhy byly naprosto bez připomínek schváleny.
1: A ještě, jak v tuto chvíli odhadujete deficit rozpočtu v příštím roce?
0: No tak my máme pár dní poté, co byly zveřejněny údaje do června, za první polovičku letošního roku, které vyšly trochu, řekl bych, asi hůř, než mnozí z nás čekali, ale já osobně mám vždycky tendenci varovat před tím brát, nebo jak si přikládat příliš velkou informační hodnotu těm měsíčním datům, protože je spousta oblastí, kde ta vláda má možnost v řádu, řekl bych, desítek miliard přesouvat věci nadřív, na později, z července do června a naopak. Takže zatím, když teda zdůrazním tuhletu velikou nejistotu, čili ten tygr běží nějakým směrem a my úplně nevíme, kdy odbočí doleva nebo doprava, tak zatím můj pocit je, že běží zhruba tím směrem, kam by měl, že ten rozpočet možná skončí hůř nebo líp, ale myslím si, že to nebude o vysoké desítky. Pokud se něco nestane, tak to nebude o vysoké desítky miliard, že se zhruba ta vláda trefí do těch 310 miliard, co jsou tam namalovány.
1: Hostem Interview Plus byl dnes předseda výboru pro rozpočtové prognózy a také analytik České spořitelny Michal Skořepa. Děkujeme za váš čas.
0: Děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: 90kové léto.
3: Na samém začátku roku 1990 musela nová vláda především zrekapitulovat, co může a co ne. Třeba v oblasti obrany byla podle premiéra Čalfy situace dost složitá.
4: Prevzali sme teda neprimerane veľkú armádu, lebo napríklad počtom vojakov alebo tankov na 100 000 obyvateľov sme boli suverénne na prvom mieste. Pritom sme sami boli štátom, na ktorého území sa nachádzali cudzie vojska.
2: 90-kové léto poslouchejte dnes po 9. hodine večer na Plusu. 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentovi a rozšířilo jeho delegaci na nadcházející summit NATO v Ankaře.
6: Oceňujeme, že ministerstvo alespoň částečně vyhovělo žádosti kanceláře prezidenta republiky.
5: Při ruském útoku na ukrajinský Kyjev zemřelo nejméně 17 lidí. Střely zasáhly hlavně obytné domy.
7: 20 budov je téměř zničených a stovky dalších poškodily tlakové vlny a létající úlomky.
8: Byly poškozeny.
5: Tenistka Plíšková se ve Wimbledonu utká o postup do třetího kola s obhajkyní titulu Świątekovou z Polska. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce popojíždí dlouhé kolony v obou směrech před omezením u Komorovic. Bude skoro jasno až polojasno, odpoledne oblačno, teploty do 27, na jižní Moravě až 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentu Petru Pavlovi. Na nadcházející summit NATO v Turecku si bude moct vzít víc lidí z kanceláře hradu. Rezort už prezidentovi taky poslal mandát pro summit.
9: Ministerstvo původně delegaci prezidenta zmenšilo a jmenovitě určilo, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Podle mluvčího hradu Vojtěcha Šeligy jde od rezortu o částečný ústupek.
6: Oceňujeme, že ministerstvo zahraničních věcí alespoň částečně vyhovělo žádosti kanceláře prezidenta republiky. Upravilo složení delegace na summit NATO a poskytlo k tomu mandát vlády.
9: O účasti prezidenta v Ankaře rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Premiér Andrej Babiš z ANO už Pavla ale několikrát vyzval, aby na summit i tak nejezdil. Naposledy to zopakoval dnes v rozhovoru pro Deník CZ.
10: Je to vláda, která rozhoduje a která má samozřejmě v gesci zahraniční a bezpečnostní politiku. Pan prezident na tyhle věci nemá vliv.
9: Summit v Ankaře bude 7. a 8. července. Anna Millerová, Radiožurnál.
5: Dopoledne i za účasti prezidenta Petra Pavla jednala Bezpečnostní rada státu. Její členové se měli vrátit k nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Před 14 dny debatu nedokončili. Jednání sledovala Daniela Brichtová.
11: Nová koncepce armády je vypracována ve dvou verzích podle toho, jak by se měly postupně navyšovat obranné výdaje. Za důležitý dokument ji označil i prezident Petr Pavel.
12: Koncepce armády musí mít dlouhodobý charakter. Není možné, aby se koncepce výstavby měnila z roku na rok.
11: Kromě koncepce dnes měli členové podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD jednat i o dalších zhruba 20 bodech, uvedl před jednáním.
13: Jedna z věcí je koncepce armádní, ale taky tam je koncepce celkové bezpečnosti a policie, takže je tam toho hodně.
11: V tuto chvíli na úřadu vlády jedná premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a ministr průmyslu Karel Havlíček ze stejného hnutí s českými firmami, které působí na Ukrajině. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
5: Ruské útoky v noci na dnešek zabily v ukrajinském Kyjevě nejméně 17 lidí. Po dalších obětech pátrají záchranáři v troskách. Rusko vyslalo na ukrajinské hlavní město na 70 raket a skoro 500 dronů. Zasáhly hlavně obytné domy a civilní infrastrukturu. Podle kyjevské radnice je zraněných asi 100 lidí.
14: Záběry z ruského vzdušného úderu se na sociálních sítích objevovaly od půlnoci až do rána, kdy se nad Kyjevem vznášely sloupy kouře. Některé požáry se doteď nepodařilo uhasit. Dopady raket a dronů nebo jejich trosek úřady hlásily z více než 30 lokalit v několika městských částech a šlo hlavně o obytné domy. Před chystaným masivním útokem varoval obyvatele Ukrajiny prezident Volodymyr Zelenský, který se do Kyjeva spěšně vrátil z evropského summitu v Irsku. Na ruských sociálních sítích se objevily záběry hořící rafinérie společnosti Lukoil Ukstova v Nižněgorodské oblasti, kterou zasáhly ukrajinské drony. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Oficiální počet obětí zemětřesení ve Venezuele už stoupl na téměř 2300. Desítky tisíc lidí se ale dál pohřešují. Pátrání po přeživších i obětech pokračuje. Na místě dál pracuje i český USAR tým.
8: Nejprve proletáme tímto monitorovacím dronem a provedeme průzkum, a to jak termální, tak standardní.
15: Popisuje jeden z členů výpravy Jiří Studnička, jak USAR tým používá drony. Podle neoficiálního seznamu pohřešovaných záchranáři dál pátrají po asi 40 tisících lidech, kteří jsou pod troskami. Kromě mezinárodních týmů se do pátrání zapojilo i velké množství dobrovolníků. Část z nich přitom kritizuje venezuelskou vládu za pomalý postup záchranných prací. Pozdvižení vyvolal i případ několika policistů rabujících v troskách. Velení už muže postavilo mimo službu a incident vyšetřuje. Jakub Lucký, Radiožurnál.
16: Soudní dvůr Evropské unie potvrdil rekordní pokutu pro americkou společnost Google. Za zneužití svého operačního systému pro mobilní telefony má zaplatit v přepočtu asi 100 miliard korun. Podle rozsudku Google využíval dominantního postavení systému Android k potlačování konkurence v oblasti vyhledávacích služeb.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
16: Obyvatelé Chříče na severním Plzeňsku uklízejí následky bleskových povodní. Přívalový déšť obec včera zasáhl hned třikrát. Z místa se hlásí reportérka Martina Klímová.
17: Tady na návsi jsou na silnici stále vidět zbytky bahna. V zahradách u domů je povalená tráva, jak se tam valila voda. Pobořila i dvě stodoly, zatekla do tělocvičny základní škola Pivoňka a taky do lahvárny místního pivovaru. Lidé teď vysoušejí vlhké sklepy a místnosti, zaměstnanci obce hrabou naplavenou trávu, která se zachytila u plotů a u sloupů, a odvážejí ji traktorem pryč. Voda poničila i místní kanalizaci a 2 roky starou cyklostezku. Podle vedení obce se škody teprve sčítají a následky se budou likvidovat týdny až měsíce. Z Chříče na Plzeňsku Martina Klímová, Radiožurnál.
16: Kvůli prudkému poklesu kyslíku ve vodě uhynuly u jezu na řece Dyji v Bulharech asi 2 tuny ryb. Hasiči postavili 2 norné stěny, jednu u jezu a druhou v Břeclavi, a vodu provzdušňují. Z místa se hlásí reportér Šimon Franc.
18: Hasiči tady na jezu v Bulharech vodu provzdušnili proudem vody z hadic a taky ježděním na člunu. Mrtvé ryby už odplavaly dál, zachytávají je právě instalované norné stěny. Hladina kyslíku je teď na hodnotě 3,5 mg na litr, která je podle Povodí Moravy pro ryby už bezpečná. Nejvíc tady ale pomohlo slunce, ve vodě totiž opět začala fungovat fotosyntéza. Hladina kyslíku tady na nulu klesla kolem 2 ráno kvůli kombinaci horka i poklesu tlaku vzduchu kvůli bouřce. Povodí Moravy nevylučuje, že se situace dnes v noci bude opakovat. Z jezu Bulhary Šimon Franc, Radiožurnál.
16: Filmoví fanoušci od rána kupují vstupenky na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Ten začíná už zítra. Na otevření pokladen v hotelu Thermal čekali stovky lidí. Někteří na místě i přespali.
19: Od pondělí od rána. Já jsem chtěla mít náskok, no, abych tady byla co nejdřív.
20: Kamela ze Strakonicka. A už máte vybrané filmy?
19: Nevěsta. A pak tam byla, myslím, Ta krvavá země. Já mám ráda i ty staré filmy z té retrospektivy.
21: Podle ředitele produkce festivalu Petra Lintimera bylo ve frontách nejvíc lidí za poslední ročníky přehlídky.
22: Odhadujeme to minimálně na 2000 lidí.
23: Krásné, dobré ráno, otvíráme.
24: Já bych potřebovala 4 pasy na celý festival.
21: Cena vstupenek i festival pasů zůstává stejná jako loni. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Radiožurnál.
25: Fotbalisté Anglie, Belgie a Spojených států postoupili do 8. finále mistrovství světa. Angličané porazili Demokratickou republiku Kongo 2-1, Belgie Senegal 3-2 po prodloužení a USA Bosnu a Hercegovinu 2-0. V 9 hodin večer českého času se v play-off utká Španělsko s Rakouskem. V 1 hodinu ráno následuje duel Portugalska s Chorvatskem a v 5 hodin začne zápas Švýcarska s Alžírskem. Tenistka Karolína Plíšková se ve druhém kole wimbledonské dvouhry utká s obhájkyní titulu Polkou Švjontekovou. Marie Bousková nastupuje proti Italce Grantové, je u toho Jaroslav Plašil.
26: Ano, ten zápas začne za chviličku na kurtu číslo 16. Tyra Grantová, tenistka s velmi zajímavou juniorskou kariérou i tím, že nějakou dobu reprezentovala Spojené státy, ale už tedy rok hraje za rodnou Itálii. Utkání začne za chvíli, dnes postupně zasáhne do hry 5 českých tenistů. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
27: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice na 83. kilometru skončilo po nehodě osobní auto mimo komunikaci.
28: Hasiči blokují vlastně stoupací jízdní pruh, takže kamiony musí vybočovat a úplně zbytečně třeba v levým pruhu se brzdí na nějakých 60-50 km v hodině.
27: Protože okolo jedoucí řidiči si nehodu prohlížejí. Silnice 18 z Votic do Příbramy na obchvatu Kosovy hory je v obou směrech uzavřená. Zasahují tam u vážné nehody motorkáře a 2 osobních aut. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce popojíždí v obou směrech zhruba 20-minutové kolony, a to před omezením u Komorovic. A 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu je plná kvůli omezení u Antonínova dolu, brzdí se kousek za D1 z druhé strany za Štoky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
16: Bude skoro jasno až polojasno, během odpoledne se přechodně vytvoří kupovitá oblačnost a zejména na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Teploty 23 až 27, na jižní Moravě až 30 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy. A začíná publicistika s Vladimírem Krocem.
0: Daří se krátce před summitem NATO vyjasňovat roli prezidenta ve vládní delegaci. Jak se ukrajinská metropole vyrovnává s mohutným útokem ruských raket a dronů, druhým nejtragičtějším náletem na Kyjev od začátku roku? Na úřadu vlády dnes ráno za účasti prezidenta Petra Pavla zhruba hodinu a půl jednala Bezpečnostní rada státu. Pokračovat měla v debatě o nové armádní koncepci, kterou začala v polovině června. Prezident Pavel i premiér Babiš se příští týden chystají na summit NATO do Ankary. Účast obou je výsledkem několika měsíčního sporu o složení české delegace. Vláda do ní původně prezidenta nezařadila. Petr Pavel si účast vymohl díky předběžnému opatření ústavního soudu. Jak nám potvrdil hradní mluvčí Vojtěch Šeliga, ministerstvo zahraničí poslalo prezidentovi mandát pro nadcházející summit NATO v Ankaře a částečně na jeho žádost upravilo i sestavu delegace hlavy státu. V našem sněmovním studiu jsou Radek Vondráček, předseda poslaneckého zahraničního výboru, místopředseda ústavně právního výboru za ANO. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Jan Lipavský, člen zahraničního výboru za poslanecký klub ODS a bývalý ministr zahraničí. Dobrý den.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Mohlo být dnešní zasedání Bezpečnostní rady státu příležitostí pro prezidenta a premiéra probrat některé zbývající otázky kolem rozdělení jejich rolí na blížícím se aliančním summitu, pane Vondráčku?
1: No, nejsem si jistý, jestli Bezpečnostní rada státu je to správné fórum na to, aby se řešil případný zasedací pořádek a pořadí v delegaci na summit NATO. To by muselo být opravdu jen na okraji a vzhledem k tomu, že ta komunikace teď není nastavená úplně ideálně, tak to nepředpokládám.
0: Pane Lipovský?
3: Tak samotný formát jednání Bezpečnostní rady státu určitě není vhodným místem pro takovou debatu. To, jestli se oba představitelé sešli před nebo po, takovou informací nedisponuji, ale to se samozřejmě mohou sejít kdykoliv jindy. A já si myslím, že jediné rozumné řešení celé té situace je, že Andrej Babiš začne komunikovat s panem prezidentem, že si vyjdou vstříc a že se na těch věcech domluví. Už to trvá celé dlouho a je to celé naprosto zbytečné a poškozuje nás to v prosazování naší zahraniční politiky. Nechci tvrdit, že zahraničí žijí tímto příběhem, to určitě není pravda, ale Česko není vidět a slyšet, protože se nejsme schopni domluvit na tom vlastně, jak budeme vystupovat.
0: Prezident v uplynulých týdnech nabízel premiérovi několikrát schůzku. Andrej Babiš odpovídal, že by nemělo smysl, když Petr Pavel podal ústavní kompetenční žalobu a nemá ani teď, když podle premiéra vláda naplnila předběžné opatření ústavního soudu. Pane Lipavský, rozumíte této argumentaci nebo i opakované výzvy premiéra, aby prezident ještě přece jen zvážil cestu na summit?
3: Já tomu rozumím, protože to zapadá do toho očerňování, které si Andrej Babiš vůči hlavě státu zvolil jako svoji strategii. Přijde mi, že pohrdání prezidentem republiky je prostě něco naprosto nechutného, ale takže tomu rozumím, jako proč to Andrej Babiš dělá, ale myslím si, že by to měl přestat dělat a měli by se domluvit.
0: Pane Vondráčku, nemůže to působit tak, že se premiér osobním setkání s prezidentem z nějakých důvodů zkrátka vyhýbá?
1: Tak nejdřív se ohradím a poměrně ostře proti tomu, že by tady snad někdo vyjadřoval pohrdání prezidentem České republiky. Diváci mají možnost to sledovat na veřejnosti poměrně
0: delší dobu
1: a udělají si a udělají si obrázek sami. Já to přičítám určité neskušenosti na straně pana prezidenta, myslím politickou neskušenost. On se sám dostal do situace, kdy se velice těžce hledá nějaké kompromisní řešení, aniž by ztratil tvář. Vzpomeňte jenom ten dopis, ve kterým prostě napsal, že pojede. Vemte si, že je to on, kdo se obrátil na ústavní soud. A
0: A nebyla by cesta to právě si vyříkat z očí do očí, pane Vondráčku? Tam směřovala ta moje otázka.
1: Když to brát čistě z nějakého sociálního hlediska, tak ten spor se pan premiér opravdu snažil sklidnit dlouhodobě.
0: A můžete jenom upřesnit tu myšlenku, jakým způsobem se to pokoušel sklidnit?
1: No, teď opakovaně měl ta vyjádření velice smírná, vždycky se
0: ve smyslu, aby zvážil prezident, aby tam nejezdil.
1: A pan prezident pak napíše dopis, že prostě dělejte si, co chcete, ale prostě vedoucím delegace budu já, jako vždycky, a pak se obrátil na ústavní soud. No a teďka samozřejmě vláda teda vyhověla předběžnému opatření soudu tak, jak v něm bylo napsáno. Následně okamžitě pan prezident se vyjádřil, že stejně chce být vedoucím delegace, což teda vedlo k tomu poslednímu rozhodnutí, které se striktně drží toho, co řekl ústavní soud.
0: Takže podle vás vláda splnila všechna nařízení ústavního soudu obsažená v tom předběžném opatření, ano?
1: Tak nemusím opakovat, očividné, splnila.
0: Dobře, to stačí na odpověď, děkuju. Pane Lipavský, vy to vidíte jak?
3: Já si myslím, že vláda stále klade určité překážky a zbržďuje celou tu přípravu, takže neznám detaily, také vlastně jenom vnímám to, co prochází médii, z toho mi nepřijde, že by to bylo bez těch komplikací, nebo jak je tam formulováno to slovo v tom druhém bodu toho předběžného rozhodnutí.
0: Pane Vondráčku, není, řekněme, nestandardní, jak původně vláda omezila počet osob, které by mohly hlavu státu na summitu doprovázet, a to na 3 členy ochranky, 1 zástupce prezidentovy kanceláře, přičemž tedy určila, kdo by to měl být, i když tedy dodatečně ty podmínky upravila.
1: No, celá ta situace je přece nestandardní. Taková situace tu ještě nikdy nebyla. A i ti příslušní zaměstnanci na ministerstvu, na úřadu vlády spolu nějak komunikují a teďka došli asi k nějakému, doufejme už, závěrečnému řešení, že už to nebude nějak eskalovat. Já bych si taky moc přál, aby už jsme měli tuto záležitost za sebou.
0: Pane Lipavský.
3: Víte co, už jsme na tom ztratili 5 měsíců, já vlastně nemám teďka nic nového, co bych k tomu řekl. Podle mě prostě vláda má umožnit vykonat prezidentu republiky to, co mu ukládá ústava, to znamená, aby tak, aby reprezentoval naši zemi i na summitu NATO. Stále se jako točíme vlastně v tom samém, ale jak říkám, tady nejde o summit NATO, tady nejde o Ankaru, byť samozřejmě já kritizuji, že potom třeba my nejsme u těch věcí aktivní, ale jde o to, že prostě Andrej Babiš řekl, že vláda chce mít svého kandidáta na prezidenta, tak musí nejdřív prostě naházet bláto na toho stávajícího, který bude obhajovat. Tak to prostě nazývejme pravými jmény, je to prostě špinavá kampaň proti hlavě státu. Tečka.
0: Prezident se má podle vlády účastnit konkrétních jednání summitu, ne úvodní neformální večeře, přitom nemá vést českou delegaci. Pane Vondráčku, máte představu, jak se to promítne na zasedacím pořádku v tom jednacím sále? Nebude to oříšek i pro hostitele, pokud tedy tradičně vedou delegaci hlavy státu? Jsou-li na podobné schůzce přítomny?
1: Ano, já už jsem toto téma taky načnul mediálně. Není to jednoduché, protože existuje samozřejmě nějaký protokol a hlava státu je hlava státu. Na druhou stranu v první řadě u hlavního stolu bude sedět vedoucí delegace. Jakým způsobem si s tím potom naloží ta hostitelská strana dál, to nevím, ale může se stát, že bude sedět s ostatním doprovodem.
0: Pane Lipavský, ano, já vám rozumím.
3: Víte co, na rozdíl tady od té absurdní reality, kterou vytvořilo hnutí ANO z motoristy, tak v zahraničí stále uznávají, že když je někdo prezidentem země, tak se k němu chovají jako k prezidentovi země a vůbec si tyto otázky ani nekladou. To je úplně absurdní debata.
1: No, oni to budou muset nějak vyřešit. A já se přiznám, že
3: jednoznačnou, je to uměle vyvolaný problém kvůli vaší domácí politice.
1: Jsem taky nenašel. No,
3: a dělá to ostudu se, zahraničí, tak pane prostě kolego, nevím, proč.
1: Teď to... jsme to řešili relativně kultivovaně. Tak
3: mi skočil do řeči, já jsem odpovídal, tak tam bylo, tam mluvím
1: byla,
3: dál.
1: Tam byla pauza, tam byla krátká pauza.
0: Dobře, pane Lipos, jestli ještě máte co dopovědět k té otázce?
3: No já chci, tam je název země, vlaječka, tam není jako cedulka se jménem, to znamená, tam se očekává, že prostě součástí Severoatlantické aliance jsou civilizované země, kde funguje demokracie a tyhle problémy nejsou, byť se historicky třeba objevily v Polsku, takže nejsme zase úplně jako premianti, nejsme první, proto říkám, že by bylo vhodné, aby proběhla dohoda a věřím, že ta dohoda proběhne a věřím, že to proběhne důstojně.
0: Do jaké míry můžou obstát výhrady prezidenta vůči tomu, že má cestovat do Ankary zvláštním vládním letadlem, ne spolu s vládní delegací? Není pádný argument vlády, že by oba přední ústavní činitelé neměli letět společně, pane Lipavský?
3: Já se přiznám, že to je jako to, že by prezident a premiér nemuseli být na palubě jednoho letadla, to uznávám, že je rozumné. Nevím, jestli takové pravidlo existuje nebo ne, to nechci teďka mystifikovat, ale beru to zároveň jako určitý organizační detail, který se dá po pracovní linii vyřešit bez toho, aby to bylo celé medializováno.
0: Pane Vondráčku, máte k tomu co říct?
1: No, v podstatě tady se s kolegou shodneme. To je věc, která se nabízí. Některé státy to mají striktně určené a není vhodné, aby prezident a premiér seděli v jednom letadle z bezpečnostních důvodů.
0: Pozice prezidenta se dotýká i novela zákona o zahraniční službě, kterou ve středu schválila poslanecká sněmovna. Ruší pravomoc hlavy státu pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Z jakého důvodu, pane Vondráčku?
1: Protože je rozdíl mezi pověřením do země a ke stálé misi. V podstatě předtím se to nerozlišovalo, teď se to rozlišovat bude. Opět v tom nevidím zase až tak zásadní problém.
0: Problém to možná nemusí být, jak říkáte na druhou stranu, proč se to řeší, proč se to mění. Ten důvod, na ten jsem se ptal.
1: Tak to byste se museli asi zeptat spíš na ministerstvu zahraničních věcí, odkud ten podnět vzešel. Já vím, že z minulosti byly někdy problémy právě s obsazováním těch misí a předejde to zase nějakým, řekněme, komunikačním ruchu mezi prezidentem a ministrem zahraničních věcí, protože ti se samozřejmě nevždycky shodnou, ani v minulosti se nevždycky shodli a tohle vlastně jenom tam, kde to je možné, tam, kde to ústava a mezinárodní smlouvy umožňují, tak tam se ten proces zjednoduší.
0: No právě, to je ten možná kámen úrazu, protože například ústavní právník Jan Kysela označil ten krok za protiústavní a není vyloučeno, že se Hrad obrátí se stížností na ústavní soud. Pane Vondráčku.
1: Jsem zvědavý na to, protože samozřejmě viděl jsem opačné stanovisko. Ale to už tak u ústavních právníků a hlavně u nás v poslední době docela často bývá.
0: A nespomenete si, kdo byl autorem toho opačného stanoviska?
1: Ne, to ne.
0: Pane Lipavský?
3: Pokud mi patří stejná otázka jako panu předsedovi Vondráčkovi, tak podle mě důvod je jednoduchý. Motoristé vyhlásili válku Hradu, Andrej Babiš vede tu špinavou kampaň, o které už jsem hovořil, takže tohle je taková jedna drobná malichernost tím, že se ta pravomoc vyškrtla ze zákona o zahraniční službě. Mě samotného bude zajímat, pokud to dojde k ústavnímu soudu, jak vlastně bude definována ta věta nebo ta slova v ústavě, která hovoří o jmenování vedoucí zastupitelských úřadů, jestli tedy jako zastupitelské úřady budou brány i ty mise u mezinárodních organizací, protože pak by vlastně bylo celkem jedno, co je v zákoně, protože by ústava tu pravomoc prezidentovi garantovala. Na to nemám odborný názor, to může být, to teďka jsme v úrovni nějakých tvrzení proti tvrzení. A druhá věc je, že to je součástí té velké novely, která vlastně ruší nebo výrazně proměňuje státní službu. O tom jsme teďka debatovali ve sněmovně. Uvidíme, v jaké podobě se to vrátí ze Senátu do parlamentu, jestli se to bude vracet ze Senátu a uvidíme, v jaké podobě to případně půjde na Hrad podpisu. A umím si představit, že v takové situaci by dávalo smysl prezidentské veto. A tím si ale vláda zase zkomplikuje úplně jinou část legislativy, jenom kvůli nějakým malicherným bojům s prezidentem.
0: Dodám, že předseda Stan Vít Rakušan už oznámil, že jeho hnutí dá v této věci podnět k ústavní stížnosti. Pánové, já vám děkuju oběma za rozhovor. To byl Jan Lipavský za poslanecký klub ODS, bývalý ministr zahraničí, a Radek Vondráček, předseda sněmovního zahraničního výboru za ANO. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou a děkuji za pozvání.
0: V Kyjevě byl na pátek vyhlášen Den smutku na památku obětí mimořádně intenzivního útoku ruských raket a dronů. Podle aktuálních údajů zahynulo 17 obyvatel ukrajinského hlavního města, desítky dalších byly zraněny. Velení ukrajinské protivzdušné obrany hlásí, že ruské síly v noci na dnešek vyslaly na Kyjev 74 střel, z toho polovinu balistických a téměř 500 dronů. Bezmála 50 raket a většinu dronů se podařilo zneškodnit, zbývající ale zasáhly zhruba 30 míst v metropoli. Podle ruského ministerstva obrany šlo o odvetu za ukrajinské nálety na ruskou infrastrukturu. Do Kyjeva zdravím analytika Adama Siberu, redaktora online deníku Kyiv Independent. Dobrý den.
4: Dobrý den, já jsem novinář, ne redaktor, ale děkuji za pozvání.
0: Promiňte,
4: Nebo analytik, novinář.
0: Dobře, děkuji za upřesnění. Které části města, které objekty byly zasaženy nejvážněji?
4: Útoky probíhaly po celém městě, byla zasažena téměř každá čtvrt, nejvíc zřejmě Ševčenkovský rajon, tam vlastně byla zasažena i obytná pětipatrová budova střelou Zirkon, při které zahynulo nejvíc lidí, přesný počet. Já teď jsem slyšel, že jste říkal 17, nevím, jestli přesně všechno je v té budově. Dovedu si představit, že se, jelikož se stále odklízí, že může být ještě někdo v závalech, snad ne, ale přesný počet obětí z tohoto místa znám není, po celém Kyjevě zatím 17 potvrzených.
0: Dá se říci, že největší škody způsobily právě ty rakety Zirkon, proti němž ukrajinská protivzdušná obrana nemá účinné prostředky?
4: Účinné prostředky by byly, kdyby měly dostatečné množství patriotů, ale ano, vlastně Zirkon je hypersonická střela, která dokáže manévrovat a letí poměrně nízko. A to manévrování vlastně extrémně stěžuje její detekci a zachycení a způsobuje opravdu největší škody. Ty otřesy a rány jsou skoro až neuvěřitelné.
0: Minister zahraničí Andrej Sibiha uvedl, že Kyjev prožil hororovou noc a zopakoval naléhavou žádost o dodávky systému protivzdušné obrany. Tyto kapacity jsou tedy zjevně omezené.
4: Ano, oni se nejsou omezené pouze v Ukrajině, oni jsou omezené celosvětově vlastně vyrobit střelu Patriot, která tyhle, náboj do protivzdušné obrany. Do baterie Patriot je velmi náročné a bohužel posledních 3 měsíce se jich i díky válce v zálivu a v vlastně amerických operacích v Iránu vystřílelo strašně moc. A jejich nedostatek.
0: Prezident Volodymyr Zelenský ve středu večer předčasně ukončil návštěvu Irska a varoval, že Rusko chystá intenzivní nálety. Víme na základě jakých zpravodajských informací?
4: Tak ukrajinská rozvědka i zpravodajci toto sledují poměrně dobře. Navíc vlastně systémy detekce a pozorování i díky vlastně vývoji dronů a různým technologiím, které jdou opravdu co měsíc, tak strašně dopředu, se tyto schopnosti výrazně zlepšují, než tomu bylo třeba před 2 lety. Ale zároveň pan prezident Zelenský je tak exponovaná osoba, že těch bezpečnostních informací kolem něj je z logických důvodů hodně a myslím, že se zaslouží chválu, že i v tak těžkých chvílech chce zůstat svým lidem.
0: Může v takovém případě předcházet náletům nějaká důkladnější příprava, nebo jsou protivzdušné síly i úřady a obyvatele Kyjeva a dalších měst neustále v nejvyšším stavu pohotovosti?
4: Tak ono i spousta vlastně vojáků pracuje proti vzdušné obrany, je to celý vlastně jedna sekce té armády a existuje i vlastně, nebo lidi mají svoje známí, kteří tam pracují a vlastně už několik posledních dnů se vlastně tak jako šuškačkou říká, že by mohl, nebo že přijde další útok, zároveň předtím začnou varovat bezpečnostní složky a pokud o tom už pak varuje i prezident, tak se to skutečně bere velmi vážně a rodiny s dětma obzvláště samozřejmě rodiny s dětma chodí prakticky o 10. večer začínají chodit do metra. Pak spousta lidí, vlastně, respektive i kolegové, a tak, co to vlastně, co o tom informujeme a co to tak sledujeme, tak čekáme většinou na první výbuchy nebo na první útoky. Ono to funguje tak, že vlastně okolo 10. a 11. začnou lítat hej na dronu, který mají zachytit, teda zahltit protivzdušnou obranu, a pak ty útoky vlastně těch nejtěžších hypersonických střel, balistických raket, či už je to Kinžal, Kalibr, H101 nebo Zirkony, tak začínají kolem první hodiny ráno a pokračují v salvách až do rána, a to už se podle možností skrývá téměř každý. Nechci říct každý, protože to určitě takhle nebude, ale ty varování se berou vážně.
0: Přičemž ale není vyloučeno, že budou takové intenzivní útoky pokračovat. My samozřejmě budeme dál situaci sledovat. V tuto chvíli děkuji analytiku online deníku Kyiv Independent Adamu Siberovi. Přeju hezký den. Naschledanou.
4: Díky, naschle.
0: Tolik tedy polední publicistika a Vladimír Kroc. Připraveny jsou už další zprávy. Dobrý poslech.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Čeští vojáci, kteří při služební cestě na Ukrajinu převáželi taky drony ze sbírky Drony Nemesis, neudělali podle kriminalistů nic protiprávního. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdil Českému rozhlasu Ivo Černík z okresního státního zastupitelství v Prostějově. Kriminalisté případ odložili a přidali ho armádě k případnému kázinskému řízení. Hasiči na jihu Francie od včerejška bojují s rozsáhlým lesním požárem. Ten vypukl poblíž města Narbonne v departmánech od ARO. Z okolních obcí bylo nutné evakuovat asi 350 lidí. V boji s ohněm v hornatém terénu pomáhají i hasicí letadla. Počet potvrzených případů eboli v Kongu vzrostl na 1406, přes 430 lidí zemřelo. Epidemie vyhlášená před 7 týdny zatím zasáhla 3 severovýchodní provincie. Hrozí ale, že se rozšíří i do dalších. Epicentrum se nachází v provincii Ituri, kde zemřela většina nakažených. Nejnovější konžskou epidemii eboli způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Soudní dvůr Evropské unie potvrdil rekordní pokutu pro americkou společnost Google za zneužití svého operačního systému pro mobilní telefony. Má zaplatit v přepočtu asi 100 miliard korun. A podle rozsudku Google využíval dominantního postavení systému Android k potlačování konkurence v oblasti vyhledávacích služeb. Po nové vlně ruských útoků na ukrajinský Kyjev navrhne šéfka evropské zahraniční politiky další sankce proti Rusku. Podle Kai Kalasové se mají týkat subjektů podporujících vojenský průmysl. Při nočním ostřelování ukrajinského hlavního města zemřelo nejméně 13 lidí a zraněných je několik desítek. Ruské rakety i drony zasáhly hlavně obytné budovy a civilní infrastrukturu. Stát za letošní půlrok vybral na daních 789 miliard 300 milionů korun. To je meziročně o 5% víc, vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem. Nejvíc peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. A podle ministerstva vyššímu výběru daní pomohl hlavně růst mest i vyšší útraty domácností. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice na 83. kilometru skončilo po nehodě osobní auto mimo komunikaci. Okolojedoucí řidiči se nehodu prohlížejí. Silnice 18 z Votic do Příbramy na obchvatu Kosovy Horovy je v obou směrech uzavřená. Zasahují tam uvážné nehody motorkáře a dvou osobních aut. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce popojíždí v obou směrech zhruba 20-minutové kolony před omezením u Komorovic. 38. z Jihlavy do Havlíčkova Brodu je plná kvůli omezení u Antonínova dolu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne bude většinou polojasné s kupovitou oblačností, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jižní Moravě měří až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná dnešní vydání Názorů a argumentů.
5: Jak se změní volební pravidla ve Spojených státech amerických? Co všechno může prověřit aktuální katastrofa ve Venezuele? Proč útočící motoristům klesají preference? Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
7: Názory a argumenty.
5: Sněmovna ve středu nestihla dokončit závěrečné schvalování změn jednacího řádu. Rozprava se věnovala především rozsahu zdržování v minulém a současném volebním období. Další kolo o novele protiobstrukčních pravidel bude pokračovat v pátek. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
8: Dobrý den.
5: Proč k těmto úpravám jednacího řádu v dolní komoře parlamentu dochází?
8: Pravidelně se opakují nekonečné obstrukce, opakovaly se především v tom minulém funkčním období poslanecké sněmovny. Bylo to řešeno opakovaně tak, že ty obstrukce byly překonávány tím, že jednací řád nebyl dodržen, že ještě když nebyla dokončena rozprava, tak byl stanoven pevný bod hlasování a pak takto přijaté zákony končily u ústavního soudu a ústavní soud konstatoval, že tedy nebylo postupováno úplně v souladu s jednacím řádem, nicméně ty zákony nerušil, ale zároveň doporučoval, aby poslanci přistoupili ke změnám jednacího řádu takovým způsobem, aby ta vládní většina se mohla dostat k hlasování a k prosazení toho, co chce, a zároveň ta opoziční menšina by měla dostatečný prostor se vyjádřit. Většinou takovéto apely ústavního soudu zůstávaly bez odezvy, ale přece jenom nyní tedy jak představitelé vládního tábora, tak také ti z opozičních řad se snažili dohodnout na tom, že by přece jenom k nějakým úpravám jednacího řádu mělo dojít, aby ta sněmovna byla více funkční, aby ty obstrukce přece jenom nebyly nekonečné, protože obstrukce k demokratickému fungování parlamentu patří, ale jde o tu formu a o ten rozsah, a proto také by mělo dojít k tomu, že například, když se bude projednávat program schůze, takže ta vystoupení by měla být omezená, týká se to také technických poznámek a i vystoupení v průběhu rozpravy jednotlivých řečníků, takže přece jenom určitý prostor pro to zúžit ten rozsah nekonečných obstrukcí by měl být vytvořen, ale to neznamená, že obstrukce zmizí, protože vždy záleží na tom, jak se těmi pravidly řídí jednotlivci, jak budou jejich dodržování, jak bude vymáháno případně a tak dále. Takže nelze očekávat, že pokud přece jenom v tom závěrečném hlasování se doberou poslanci k tomu, že upraví jednací řád, takže budeme svědky toho, že obstrukce z poslanecké sněmovny zmizí. Tak tomu není a nebude, a bude záležet na tom, zda se podaří obnovit vzájemnou důvěru mezi vládním táborem a opozicí, a také zda se obnoví to, co bylo v minulosti normální. To znamená, že když tam došlo k nějakým dohodám, tak ty byly plněny, a týkalo se to také třeba toho, jak bude ta schůze vypadat, jaký bude mít průběh.
5: Tolik komentátor Petr Hartmann. Děkuju a naslyšenou.
8: Naslyšenou.
5: Pokud existuje nějaká konstanta v počínání amerického prezidenta Donalda Trumpa, tak je to jeho snaha upravovat si věci tak, aby vyhovovaly jemu samotnému. Ukazuje se to i u změn volebních pravidel, které mají jeho straně a tím i jemu samotnému zajistit vítězství v podzimních volbách do kongresu, soudí politolog a poradce prezidenta republiky Jiří Pehe.
9: Americký prezident Donald Trump od nástupu do funkce mluví o nutnosti reformovat americký volební systém. Už vloni na jaře podepsal prezidentský výnos, který od všech voličů vyžadoval, aby se prokázali voličským průkazem osvědčujícím jejich totožnost. Ta se zatím dokazovala jinými způsoby. Trump se také snažil omezit korespondenční hlasování. Ačkoliv sám v posledních volbách hlasoval korespondenčně, tvrdí, že korespondenční hlasování je náchylné k podvodům. Federální soudy Trumpův výnos zablokovali, protože ke změnám v zákonech upravujících pravidla pro federální volby je zapotřebí souhlas kongresu. A pravidla pro volby na různých úrovních v jednotlivých státech americké unie stanovují zákonodárné sbory jednotlivých států. Prezident do nich nemůže zasahovat vůbec. Trump a jeho spojenci se ovšem nevzdali. V kongresu se už od začátku tohoto roku snaží prosadit zákon známý jako Save America Act, který vyžaduje, aby voliči osobně předložili doklad o svém občanství. Ve velké většině případů by šlo o platný cestovní pas nebo originál rodného listu. Získání takových dokumentů je ale obtížné. Vystavení cestovního pasu, který mnoho Američanů vůbec nemá, je drahé a desítky milionů Američanů nemají doma svůj rodný list. Skoro 70 milionů žen, které se vdaly, nemá rodný list, který by odpovídal jejich oficiálnímu jménu. Pokud by zákon prošel, museli by potenciální voliči vynaložit značné úsilí, aby dokumenty získali. Jelikož by zákon zakázal doposud běžně používanou registraci k volbám online nebo poštou, lidé, kteří by se chtěli registrovat, by museli utratit stovky dolarů za letenku nebo cestovat mnoho hodin autem, aby se dostali do své volební kanceláře. Zákon by také výrazně omezil korespondenční hlasování. Tento typ hlasování nebo registraci k volbám online či s pomocí pošty přitom používají mnohem více voliči demokratů. Trump a jeho spojenci se nijak netají tím, že změny chtějí prosadit za každou cenu i proto, že v případě volební prohry republikánů v podzimních volbách do kongresu mohou Trump a jeho spojenci čelit řadě vyšetřování ve sněmovně reprezentantů. Ta může zřizovat vyšetřovací komise, kde předvolení musí vypovídat pod přísahou. Trump varuje, že by se demokraté mohli pokusit

0: volebních zákonů podobných tomu, který uvázel v Senátu. Ty ovšem nelze uplatnit pro federální hlasování, takže Trump stále více tlačí i s pomocí výhružek na republikánské senátory, aby federální zákon schválili. Nejnověji odmítá podepsat již schválený zákon o dostupném bydlení, od něhož si většina republikánských kandidátů v podzimních volbách slibuje, že přesvědčí voliče, že strana není tak asociální, jak ji portrétují demokraté. Trump prohlásil, že ve srovnání s volebním zákonem je zákon o dostupném bydlení jen zívnutí. Volební pravidla je prý třeba změnit za každou cenu, jinak republikáni volby prohrají. Mezitím ale prezident utrpěl dílčí porážku u nejvyššího soudu, který odmítl Trumpovo dřívější rozhodnutí, aby korespondenční hlasy nebyly započítávány, pokud budou doručeny až po datu konání voleb. Trump a jeho spojenci v Senátu nyní uvažují, že by zákon zkusili protlačit tak, že by ho spojili s jiným důležitým zákonem, který nebudou demokraté moci zablokovat. Prosazení tak důležitého zákona jako přílepku by ovšem zcela jistě vedlo k soudním sporům a zmatkům. Vytvoření chaosu ale může být v této chvíli to, v co Trump doufá, aby mohl výsledky voleb případně zpochybnit.
1: Dodává Jiří Pehe. Na začátku letošního roku Kyjevský mezinárodní institut sociologie zjistil, že 65% Ukrajinců je stále připraveno snášet válku tak dlouho, jak to bude nutné. Úroveň ukrajinského optimismu ohledně budoucnosti země se v úvodu letošního roku nesnížila, ale naopak ve srovnání s lety 2024 a 2025 ještě vzrostla. Také většina prognóz dalšího vývoje války zní pro Ukrajinu nadějně. Podívejme se proto s komentátorem Českého rozhlasu Liborem Dvořákem na ty méně optimistické vize.
2: Vždy počítej také s nejhorší eventualitou. Praví stará osvědčená moudrost a přesně v tomto duchu si počíná i známý německý novinář Dirk Emerich, který dlouhá léta působil v Moskvě. Ten upozorňuje na fakt, že Evropa místo, aby zesílila všestrannou pomoc Kyjevu, spoléhá na současné ukrajinské frontové úspěchy, jež by měli Kreml donutit, aby se vzdal svých původních cílů. To ovšem klidně může být omyl. Jistě, ruská věrchuška se ocitla pod tlakem, to cítí všichni. Zatím to ovšem není nejmenší náznak toho, že by Putin zaváhal. Ba co víc, v ruských nejvyšších velitelských kruzích i mezi provládními takzvanými Z-blogery se neustále probírají tvrdší a zároveň efektivnější bojové postupy. Na stole těchto horkoválečníků přitom v tuto chvíli leží hned tři varianty. Nasazení taktických jaderných zbraní, nová mobilizace nebo hybridní útoky na celou Evropu. Nasazení jaderných zbraní je však nebezpečné už samo o sobě a navíc vyvolá chmury na čelech ve Washingtonu i Pekingu, takže Kreml si s něčím takovým nejspíš zahrávat nebude. Další mobilizace by dál pobouřila bez tak nervózní a vůči státní moci stále nevlídnější ruské obyvatelstvo. Největší úspěch proto slíbují hybridní útoky na starý kontinent. Evropané se notoricky bojí a tak je snadné je rozštěpit a poštvat proti sobě navzájem. Na druhé straně Putin může nepodnikat nic a jen pokračovat ve své původní strategii, dál sázet na opotřebovávací válku a na to, že jeho vojska nakonec vydrží víc než ukrajinská. Na frontě v Donbasu už půl druhého roku platí patová situace, na níž události posledních týdnů nic nezměnily. Navíc Rusko už dnes počítá se spojenectvím příští zimy, kdy opět stejně jako během té poslední hodlá útočit svými drony na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a pak si diktovat podmínky. Podle Dirka Emericha a dalších racionálních skeptiků tak zatím nemá smysl mluvit o nějakém zásadním zlomu v ukrajinské válce. Jistě situace se

0: změnila a přes teritoriální pad v Donbasu je strategická iniciativa v rukou Kyjeva. Pokud ale Evropa této šance nevyužije k ráznému diplomatickému tlaku na Putina, aby konečně zasedl k jednacímu stolu, okno šancí se zase uzavře.
1: Tolik Libor Dvořák.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Venezuelu, kterou v minulých letech trápila těžká politická a ekonomická krize, postihlo v těchto dnech ničivé zemětřesení. Jeho rozsah, pokud jde o materiální škody i oběti na životech, není stále úplně jasný. Katastrofa ovšem staví před velkou zkoušku i Spojené státy, které z kraje roku do vnitropolitického dění Venezuely výrazně zasáhly. Více už v komentáři publicistky Leony Šmelcové.
3: Venezuela prožívá těžké dny. Dvě ničivá zemětřesení, která zemi na karibském pobřeží zasáhla v polovině minulého týdne, během několika desítek vteřin změnila životy milionů lidí. Přírodní katastrofa si vyžádala tisíce obětí a zraněných. Smutná bilance bohužel ještě vzroste, byť záchranáři, včetně českého týmu, už několik dní svádějí neúprosný boj s časem ve snaze vyprostit další přeživší. Venezuela hlásí více než 68 tisíc pohřešovaných. Už tak mimořádně chudá země, která roky balancuje na hraně hospodářského krachu, tak čelí další těžké zkoušce. Velkým testem ale prochází i zahraniční politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Washington musí prokázat, že dokáže zvládnout rozsáhlou humanitární operaci i poté, co před rokem zrušil agenturu USAID, která po desetiletí představovala hlavní nástroj americké zahraniční pomoci. Je zřejmé, že kroky ministerstva zahraničí, které její agendu převzalo, budou bedlivě sledovány. Americký prezident několik hodin po katastrofě prohlásil, že Spojené státy jsou připraveny pomoci a nařídil federálním úřadům zahájit rozsáhlou humanitární akci. V prvních hodinách Washington oznámil balík pomoci v hodnotě téměř 150 milionů dolarů, posléze přidal dalších 50 milionů. Do oblasti zamířily záchranné týmy, vojenská letadla, lodě i specialisté na logistiku a koordinaci záchranných prací. Američané pomáhají se zprovozněním poničených přístavů a letiště v Caracasu pro příjem mezinárodní pomoci a také dočasně uvolnili sankce, aby úřady pracovaly bez průtahů. Nejde ale pouze o humanitární krizi. Zemětřesení se okamžitě proměnilo v geopolitickou zkoušku Trumpovy zahraniční politiky a zejména tzv. Donroeovy doktríny, Trumpovy interpretace Monroeovy doktríny, podle níž Spojené státy považují západní hemisféru za svou prioritní sféru vlivu a při jejímž prosazování jsou ochotné jít i do přímých zásahů. Venezuela v této strategii zaujímá mimořádné postavení. Po lednovém dopadení Nicolase Madura a nástupu Delcy Rodriguezové do čela země se vztahy mezi Washingtonem a Caracasem výrazně proměnily. Venezuela se stala jedním z hlavních symbolů nové americké politiky v regionu. Pozoruhodná je i historická souvislost. Právě ve Venezuele se před více než dvěma stoletími uskutečnila historicky první americká kongresem posvěcená zahraniční humanitární pomoc, a to po ničivém zemětřesení v Caracasu roku 1812. Určitým paradoxem je, že ve stejný den, kdy Washington přislíbil Venezuelanům rozsáhlou pomoc, rozhodl nejvyšší soud ve prospěch Trumpovy administrativy a umožnil pokračovat v rušení programu TPS, který poskytuje dočasnou ochranu lidem ze zemí postižených válkami nebo přírodními katastrofami. Loni byla tato ochrana zrušena mimo jiné právě pro Venezuelu. To však nemění nic na tom, co je nyní nejdůležitější. Venezuela potřebuje rychlou a účinnou pomoc. A právě ta bude hlavním měřítkem, podle něhož se bude posuzovat reakce Spojených států. Pokud uspějí, může katastrofa paradoxně posílit důvěru v to, že Spojené státy jsou stále schopny nést odpovědnost za region a že jejich nová zahraniční politika přináší konkrétní výsledky. Pokud však selže, otřesy, které zasáhly Venezuelu, jen prohloubí již značně poškozenou pověst Spojených států na mezinárodní scéně.
1: To byla Leona Šmelcová. Motoristé, kteří jsou v Česku momentálně nejmladší vládní stranou a stále si nemohou být jisti svou další politickou existencí, si v boji o vlastní politický profil vybrali hodně velké sousto – prezidenta Petra Pavla. Přitom ale neodhadli, jak moc je hlava státu stále populární a tato skutečnost se začíná projevovat i v jejich preferencích mezi voliči, domnívá se komentátorka Deníku Kateřina Perknerová.
4: Když se politik uchýlí k nadávkám a stěžuje si, že je třeba vyměnit lid, protože ho nechápe, je to známka zoufalství nebo přecenění vlastního sexepílu. Petr Macinka tak dlouho nabádal zrcadlo, aby mu potvrdilo, že je na světě nejkrásnější, až se mu dostalo lakonické odpovědi – vypadni. Tímto pokynem ho počastovalo publikum ve Strážnici, kam se vydal bránit svého stranického kolegu Otu Klempíře. Zcela mylně vyhodnotil situaci. Návštěvníci přišli v horkém dni na verbuňk, potěšit se místními zvyky, kroji, muzikou. To poslední, na co byli zvědaví, byly politické projevy. Notabene ty, které je mistrovali. Macinka je nabádal, aby nedělali z folklorního politický festival. Jakoby na pódium politiku nevnesli samou svojí přítomností motorističtí ministři, toho času ve svaté válce s prezidentem republiky. A v tom je další zádrhel. Šéf motoristů a ministr zahraničí lidi vyzval, ať nevzývají falešné modly, myšleno prezidenta Petra Pavla. Evidentně nebyl na žádném jeho výjezdu v regionech. Kdyby byl, seznal by, že právě tam ho občané vítají s nefalšovaným obdivem a úctou. Pavlovu popularitu Macinka podcenil. Ve sporu o Ankaru je zkrátka na prezidentově straně nepoměrně víc lidí než na jeho. Nemusí znát detailně ústavu ani předběžné opatření konstitučního soudu, ale instinktivně cítí, že nejvyšší ústavní činitel by měl na summit NATO letět, logicky jako vedoucí delegace. Mimo jiné proto, že to tak bylo vždycky. Petr Macinka a Filip Turek si vybrali konfrontaci a zašli v ní tak daleko, že mluví o pokusu o ústavní puč a zpochybňují existenci ústavního soudu. Napadáním nosních pilířů demokratického právního systému přitom vždycky začínala neblahá totalitní éra. Macinka pravděpodobně dostal od Andreje Babiše žlutou kartu. Za Strážnici se zdráhavě omluvil, svůj protipavlovský slovník zmírnil. Škoda už ale byla napáchána. Podle volebního průzkumu agentury Median se motoristé propracovali ke 3,5% podpory. O procento víc má naše Česko Martina Kuby. To se prezentuje opačnou taktikou než motoristé. Je veskrze pozitivní, neútočné, nápadité. Potvrdilo to i aktuálním talentovým projektem, jimž chce po britském vzoru oslovit mladé lidi, aby vstoupili do politiky a nabídnout jim servis, vzdělání, péči a pochopitelně i místa na kandidátkách. Může jít o chytrý marketingový tah, což je disciplína, v níž Kuba vyniká, avšak to v daném kontextu není důležité. Naše Česko nabízí rozvoj, spolupráci, výzvy, motoristé nenávistnou kampaň, provokace a zapšklost. Už podzimní komunální a senátní volby ukážou, kdo vsadil na šampiona a kdo na chromou kobylu.
1: Konstatuje Kateřina Perknerová. Spor o to, kdo povede českou delegaci na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, v minulých dnech eskaloval. Stalo se tak po rozhodnutí ústavního soudu, který nařídil vládě rezervovat v delegaci na summit také místo pro prezidenta. Někteří politici koalice následně označili rozhodnutí konstitučního tribunálu jako puč. Nad způsobem, jak koaliční politici celou záležitost komunikovali směrem k veřejnosti, se zamýšlí publicista Karel Hvížďala.
5: Hovořit v souvislosti s rozhodnutím ústavního soudu o účasti prezidenta na summitu NATO jako o ústavním puči je skandální, řekl v rozhovoru pro Novinky ústavní právník Jan Kysela. V civilizované zemi by takový ministr ve vládě skončil. Vyjdeme-li z metafory války, kterou vyslovil ministr zahraničí, pak se mohu pokusit dívat na tuto situaci, jako sociologové mluvili o skutečné válce. Nejen jako na fenomén politický či strategický, ale i jako na fenomén estetický, kulturní a mediální. Jako fenomén estetický, který se soustředí na vnímavost a citlivost zkoumané situace, vykazuje válka mezi vládou a prezidentem nedostatek vkusu, vyhýbání se skutečným problému a cílí jen na emoce své cílové skupiny. Proto vláda a její jednotliví ministři či lidé jim blízcí hovoří o tom, že, cituji, ústavní soud potvrdil, že by neměl existovat, protože má za cíl násilně změnit ústavní zřízení a ústavní pořádky v České republice. Podíváme-li se na tyto události a výroky jako na kulturní fenomén, je evidentní, že jde o lež. Ústavní soud jen vládě připomenul, že musí dodržovat ústavní principy. Doposud nás skoro vždy zastupoval na summitech NATO prezident, který dle ústavy je nejenom vrchní velitel, ale i zastupuje stát navenek. Z kulturního hlediska jde tedy o snahu bourat zavedené zvyklosti a hodnoty, tedy měnit chování lidí. Navíc vyšší kvalifikaci a znalosti fungování NATO u nás nikdo jiný nemá. A budeme-li zkoumat mediální fenomén, musíme konstatovat, že vláda využívá bezskrupulózně změnu v komunikaci, kterou zapříčinily sociální sítě a algoritmy a umělá inteligence. Ta upozadila váhu slova a argumentů a vsadila na emoce, které se dotknou všech, i těch, kteří z jejich výroky nesouznějí. Snižují laťku kultury dialogu. A protože tak činí v době, kdy většina seriózních a veřejnoprávních médií je ohrožena, média se tomuto trendu přizpůsobila a nechutné repliky vládních politiků se kvůli tomu dostávají na čelní místa skoro ve všech médiích. Sledovanost či počet čtenářů určuje cenu inzerce, která je hlavním zdrojem příjmu všech médií, kromě veřejnoprávního rozhlasu a televize. A to je další důvod, proč vláda chce tato média strestat a donutit k poslušnosti. Počítá s tím, že i lživé memy či věty se po velké frekvenci stanou přijatelné, či se minimálně stanou i podvědomě součástí všech příjemců. Proto lze říci, že nebezpečí takto fungujících fenomenů spočívá ve zkresleném formátování všech skutečných i metaforických válek, a to zvlášť tam, kde státnost, tedy proces utváření státu, má po dvou totalitách krátkou tradici. Za každým závazným odporem proti vládě v takové situaci není nic jiného, než zanícené hledání svobody, která dává smysl tím, že sahá dál než samotné slovo. Stejně jako za každým souhlasným projevem s nehoráznostmi je jen přizpůsobivost, která generuje sociální kapitál.
1: A slova Karla Hvížďaly zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Radioservis představuje audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
6: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
2: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
7: Louis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
2: Dej mi pokoj.
8: Tohle neskončí dobře.
2: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Stát v prvním pololetí vybral na daních o 5% víc než loni. Německá koalice se dohodla před prázdninami na několika klíčových reformách. Podle kancléře Merce postaví zemi na nohy. A soud v Přerově poslal do vězení trojici zlodějů, kteří ukradli kabely na železničním koridoru. Zprávy a Martin Matějka. Stát za letošní půl rok vybral na daních 789 miliard 300 milionů korun. To je meziročně o 5% víc, vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem. Nejvíc peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. A podle ministerstva vyššímu výběru daní pomohl hlavně růst mest i vyšší útraty domácností. Německá vládní koalice se po více než 7-hodinovém jednání v noci na dnešek shodla na několika důležitých reformách. Chce jimi nastartovat německou ekonomiku, která už 2 roky stagnuje, ale taky vylepšit vlastní reputaci. S vládou bylo v průzkumu ARD z minulého měsíce spokojených jen 12% respondentů.
10: Wir wollen Deutschland wieder flott kriegen.
11: Cílem je postavit Německo na nohy a dostat ho do formy, řekl dnes po koaličním jednání v Berlíně kancléř Friedrich Merz. Vládní strany se dohodly například, že sníží daně nízkopříjmovým skupinám a rodinám s dětmi. To chtějí kompenzovat vyšším zdaněním bohatých. Snížit se má byrokratická zátěž firem. Zaměstnanci budou potřebovat lékařem podepsanou neschopenku už v první den nemoci. Sociální demokracie prosadila návrh na založení státního podniku pro bytovou výstavbu. Tím chce mimo jiné otupit volání po vyvlastňování velkých bytových koncernů před zářijovými volbami v Berlíně. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
9: Za listopadovou krádež měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku půjde trojice mužů do vězení, rozhodlo o tom dnes Přerovský soud. Vyměřil jim nepodmíněné tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku. Předseda senátu Jan Rektor jim dále uložil nahradit způsobenou škodu. Krádež kabelů zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou.
12: Všichni obžalovaní byli uznáni vinnými v souladu s podanou obžalobou. Obžalovaným byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody, a to zejména s ohledem na výraznou společenskou škodlivost spáchaného činu.
9: Rozsudek není pravomocný, žalobce i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Ostrovačice. Na 171. kilometru zasahují u nehody 3 osobních aut a kamionu. Projíždí se pouze stoupacím pruhem a kolona se táhne od 176. kilometru. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně u sjezdu na Tasov. Na 155. kilometru se objíždí do kolony kamionu v pravém pruhu. Ta se nesouvisle táhne až do Brna. Na 196. kilometr místy se zastavují i osobní auta v levém pruhu. Na Pražském okruhu směrem na letiště se srazil kamion s osobním autem za sjezdem na Barrandov na 16. kilometru. Už se je podařilo odklidit stranou, kolona od Lochkovského tunelu se dává do pohybu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je většinou polojasné s kupovitou oblačností a na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 27, na jižní Moravě měří až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, na řadě je pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Českého rozhlasu Dvojka.
13: Příjemný den přeje Zita Senková. Jsem ráda, že pozvání přijal Josef Chuchma, publicista, editor webu ČT Art. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Probereme zejména dění kolem knihovny Václava Havla a fungování podobných institucí ve světě, či útoky Alternativy pro Německo na nadaci spravující odkaz legendární umělecké školy Bauhaus. Přeji nerušený poslech.
15: Jak to vidí?
13: Mezi vedením knihovny Václava Havla a spoluzakladatelkou instituce Dagmar Havlovou o osobnostních právech by měla pokračovat, a to i přesto, že vdova po prezidentovi odvolala svůj souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou. Dagmar Havlová podle svých slov nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používáno, a ztratila důvěru k současnému vedení a směřování knihovny. Pane Chuchmo, co si myslíte o celé kauze? Navíc v roce, kdy si připomínáme hned 2 výročí pana Havla, nedožité 90 a 15 let od jeho úmrtí.
14: No, co si o tom myslím, to, že mi z toho smutno. Nemá cenu, aby jsme tady posluchače jak si zahlcovali detaily z této kauzy. Ostatně i ti, kdo jsou do toho mnohem zasvěcenější než já, například Michal Žantovský, který byl někdejší šéf knihovny Václava Havla, který v rozhlase, tady v Českém rozhlase o tom několikrát hovořil, do různých detailů zacházel, tak je to velmi, velmi složité, decentní, ale můj náhled na to je, že to je zároveň jaksi velmi smutné a v něčem mi to přijde jako dobově příznačné, že vlastně se jako...
15: V podstatě jde. Protože je tam celá řada nějakých evidentně osobních sporů a tak dále. Možná jenom připomenu, že ta osobnostní práva k názvu knihovna potřebuje, aby vůbec mohla pokračovat ve své činnosti.
14: No, tak samozřejmě v jedné řadě jde o peníze. To znamená, aby knihovna Václava Havla mohla dále existovat, tak potřebuje donory.
15: Ti
14: stávající odešli. Současný ředitel Tomáš Sedláček, ekonom, který je ovšem už několik týdnů, ne-li měsíců na překážkách, to znamená nevykonává tu činnost, i když nadále tím ředitelem de jure je, tak ten říkal, že donory má, že sehnal jiné. Takže jedna věc je peníze. Druhá věc je, jak by ta knihovna měla fungovat, co by měla představovat. Tomáš Sedláček měl jakousi, nechci říct vizi, ale jakousi představu o knihovně, která by měla existovat pro 21. století a mladou generaci, přičemž ten stávající tým, který vlastně podal výpověď a během měsíce července končí, říkal, že oni jsou zaměřeni na mladou generaci. Byly tam tedy koncepční spory, to je další věc. A poslední věc je samozřejmě osobnost Dagmar Havlové, která jsem nikdy od ní ovšem veřejně neslyšel, jak si tedy tu práci knihovny představuje a jak si to nakládání s odkazem Václava Havla představuje a co by ta knihovna podle ní měla v budoucnu představovat.
15: Když jste, pane Chuchmo, zmínil Tomáše Sedláčka, stále ještě teda de jure ředitele knihovny Václava Havla, tak přece on zvítězil s nějakou koncepcí.
14: Ano.
15: Tak je to nyní překvapení? On mimo jiné říká, že chtěl nebo chce odkaz Václava Havla modernizovat, že činnost knihovny byla zastaralá. Tak co se změnilo od toho, když vyhrál se svým konceptem, se svou vizí do dnešních dní?
14: No právě, to se mě ptáte na něco, co vlastně možná vědí jenom ty zaměstnanci knihovny Václava Havla, správní rada, která ho volila, a Tomáš Sedláček sám. Když se na tohle ptáte, tak vlastně se dotýkáte toho podstatného problému, a to je totiž určité nečitelnosti pro veřejnost. Prostě je to jednoduché, já bych tady nezabíhal opravdu těch provozních detailů. V Pražské Ostrovní ulici existuje instituce, která prostě měla svůj program, na některé pořady se chodilo méně, na některé bylo plno, vykazovala nějakou soustavnou činnost. Ta činnost mu se nějakým způsobem mohla někomu, co se týče nějaké dramaturgie, líbit, někomu méně, ale bylo to něco konkrétního. Co bude teď, nevím. A nejsem si jistý, jestli vůbec existuje někdo, kdo ví, aby řekl, helejte, v říjnu, listopadu, prosinci se bude dít tohle.
15: Pane Chuchmo, jak knihovna za dobu své existence pečovala o odkaz Václava Havla? Mimochodem jednou také Český rozhlas Dvojka vysílá speciál, jak to vidí z této instituce, Ostrovní ulici.
14: Co Ostrovní ulice? No, ona pečovala o ten odkaz v několikém smyslu. Jednak knihovna vykazovala, ale musím říct, že ta v posledních letech, tahle ta linie, o které teď budu mluvit, poněkud ustoupila do pozadí, vykazovala docela značnou jeden čas publikační činnost. To znamená, vydávala různé knihy o Václavu Havlovi nebo od Václava Havla. On sice Václav Havel za svého života si v nakladatelství Torst si nechal vlastně vydat své sebrané spisy, jak říkali, to taková krabička a v tom byly ty zelené, šest nebo sedm zelených svazků. Ale knihovna Václava Havla třeba vydala objemný několika set stránkový svazek textů jenom o divadle, které Václav Havel napsal. Jo, pak tam byly třeba edice jeho deníků a podobně. Takže to je ta publikační činnost. Pak samozřejmě tam byla archivační činnost. Je tam systém, software, který umožňuje vyhledávat v dokumentech o Václavu Havlovi. Otázka je, co bude s tímto systémem a s tímto softwarem, komu se případně předá nebo nepředá a tak dál.
15: Pane Chuchmo, jak vůbec tedy pracovat s odkazem prvního polistopadového prezidenta, jak přiblížit osobnost Václava Havla, zejména mladé generaci, která se narodila po roce 1989. Možná nevím, jestli najdeme i inspiraci, jak pracují v tomto směru jiné prezidentské knihovny. No. Najdeme je zejména ve Spojených státech.
14: No já si myslím, že prezidentské knihovny ve Spojených státech je zcela jiná kapitola, než je knihovna Václava Havla. To jsou prostě nějaké instituce, které, myslím, pracují na úplně jiných principech, nebo i když knihovna Václava Havla vznikala samozřejmě inspirována těmi americkými prezidentskými knihovnami, ale já bych se prostě držel tady Ostrovní ulice. Jak si připomínat Václava Havla? Já si myslím, že nejlépe tím, že budeme číst jeho texty. To tedy jaksi každý sám za sebe, že? Ale jinak, co se týče té mladé generace, tak prostě přiblížit jí to tak, že Václav Havel byl člověk, který, když se mu nelíbily ty stávající poměry, v kterých vyrůstal a žil, tak prostě proti něm protestoval. A pokud mladí lidé mají vůči současné společnosti obdobný pocit, ať se inspirují Václavem Havlem a zkusí také zariskovat, jako ho riskoval on, a nasadit se jak osobně za cenu určitých třeba i obětí a zkusit prostě se inspirovat i takhle, protestem třeba.
15: Doporučuje publicista Josef Chuchma.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
15: Legendární umělecká škola Bauhaus je opět hledáčku politiků. Před více než 90 lety nacisté označovali vše, co zosobňovala, za zvrhlé. Nyní na nadaci Bauhaus Dessau, která spravuje odkaz umělecké školy, útočí AfD Alternativa pro Německo, strana, která ve Spolkové republice v tamních průzkumech je nejsilnější formací a která může výrazně zabodovat v podzimních zemských volbách, zejména v Sasku Anhaltsku. Pane Chuchmo, co tady sledujeme? Možná připomeneme ty útoky. Podle AfD je Bauhaus stavitelstvím globalizace lidí odnikud.
14: Ano, je to úplně mi z toho, protože už také něco pamatuju a také jsem o té době něco přečetl a ta doba mě vlastně doba Výmarské republiky, v níž Bauhaus působil, tedy do nástupu nacismu v roce 1933, tak mě ta doba prostě nějakým způsobem zajímá a musím říct, že mě teda mrazí. Že vlastně, co to je? To je útok na takzvaný kosmopolitismus, že? Kosmopolité, prostě nepřátelé národů nebo národa německého po druhé světové válce. Boj proti kosmopolitismu byl jaksi trvalou součástí stalinistických represí. No a teď mám pocit, že jaksi aspoň pro AFD prostě je to, co se stalo po roce 1933 v Německu, jestliže to bylo do více než půl století nebo kolik ještě déle to bylo tabu, tak tato tabu podle mě padají. A nevím, co si teda představují, že tedy s Bauhausem udělají, že zavřou ta centra, která jsou v Dessavě, tedy Dessau a ve Výmaru. A já jsem teda zděšen, to říkám úplně na rovinu.
15: Kolébka Bauhausu Weimar neboli Výmar, pak Dessau, Dessava a ano. Berlín, kde bohužel
14: to skončilo.
15: Přesně tak, i tam najdeme ta místa. Mimochodem v Dessavě funguje muzeum, knihovna, výzkumné centrum.
14: No je třeba ještě říct jednu zajímavou věc, takovou úplně praktickou. Dessava je město asi s 80 tisíci obyvateli a to je Sasko-Anhaltsko je to druhá nejchudší ekonomicky země z těch 16 spolkových zemí, které tvoří Spolkovou republiku Německo. A ten příliv těch turistů nebo návštěvníků, kteří prostě do té Dessavy přijíždějí právě kvůli Bauhausu, znamená docela významný ekonomický přínos. Mimochodem, jenom aby si posluchači udělali představu, Sasko-Anhaltsko je země, která na počátku 90. let měla necelé 3 miliony obyvatel, ale je to jedna z těch zemí, odkud se lidé stěhují. V současnosti má něco málo přes 2 miliony obyvatel. Hlavním městem je Magdeburg. Životní úroveň tam je, co jsem si četl, ty platy jsou zhruba takové jako řekněme v Praze, což průměrné, což znamená, že na Německo je to samozřejmě podprůměrná úroveň. Jo. Všechno tohle to, ty ekonomické aspekty, řekněme toho, té nespokojenosti s tím, kde se ta spolková země nachází, tomu rozumím, ale co tedy jako je tou perspektivou, to, že začnu útočit na v uvozovkách kosmopolity Bauhausu?
15: Není německé, co je cizí? Co je tedy cílem AFD, co se týče vlastně i těch útoků? Ono totiž, ta umělecká nadace se obává, že terčem útoků Alternativy pro Německo by se mohly stát i další kulturní instituce a ptá se nadace Dessau, jestli vše cizí jiné, ne německé, bude považováno za špatné, protože třeba i mluvčí ze Saska-Anhaltska AFD pro kulturu říká, že Bauhaus symbolizuje vykořenění, že je málo vlastenecký.
14: To je prostě v Německu se teď tu diskuzi trochu sleduji. V Německu se teď prostě jaksi začíná sortírovat, kdo je ten pravý Němec a kdo ne. No já teď to probíhá mistrovství světa ve fotbale.
15: To pro Němce hořce skončilo,
14: dobře, ale o to teď nejde. Jde o to, že německý, stejně jako francouzský tým, je tvořený z velké části přistěhovalci, moc jaksi i vizuálně tradičních a árijských typů v tom týmu nenajdete. No dobře, a budeme teď říkat, že tam hrají nebo nehrají ti praví Němci? No a kde to skončí, jo? Je to tým kosmopolitní?
15: Jo? Sledujeme tady i tak argumentuje nebo se obává nadace Bauhaus Dessau vyvolávání nějakých takzvaných kulturních válek.
14: No tak to jsou samozřejmě kulturní války.
15: A co je jejich cílem? Nebo co bude na konci teda?
14: Já si myslím, to je stejně jak u nás. Já si myslím, že na konci, že tam není nějaká představa, co má být. Představa je, co být nemá. Ten program je veskrze negativní, to znamená Bauhaus, byli tam Židé, bylo to příliš progresivistické, protože tam v Bauhausu mimo jiné tedy byly ženy nějakým způsobem zastoupeny více, než bylo v tehdejší německé společnosti prostě zvykem. Znamenalo to něco, že je to nějaká podivná otevřené společenství nějakých lidí, kteří prostě nevyznávají nacionalismus, tak to prostě zlikvidujeme. Podívejte se, co je cílem, vlastně nikdy oni neřeknou. Cílem je zřejmě nějaké čisté Německo a Němci Němcům a Čechy Čechům, no. Ale kdo v tom Německu bude vykonávat některé práce a kdo v České republice bude vykonávat určité práce, že? Když tady zůstanou jenom Češi. A kdo to bude určovat? Na to budou nějaké komise? Já nevím. Ale vím teda jedno, že tohleto, jako bude se to, jestli tohleto se prosadí a AfD má v Sasku Anhaltsku podle toho průzkumu, který jsem viděl, poslední 42%, dokonce je možné, že se staví jednobarevnou zemskou vládu, no tak teda potěž Bůh.
15: Nad situací v Německu se zamýšlí Josef Huchma, publicista a editor webu ČT Art.
2: Jak to vidí?
15: Vraťme se zpět do České republiky. Zítra totiž v Karlových Varech začne jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který zároveň oslaví 80 let od konání vůbec prvního festivalu. Ty začátky se datují do roku 1946 a do Mariánských lázní. Nicméně už ten první ročník se propojil s Vary, kde se tehdy promítalo v přírodním kině. Tak jakými proměnami z vašeho pohledu, pane Huchmo, tato událost, tento áčkový festival prošel, také čelil během těch několika dekád různým výzvám, různým režimům?
14: No tak samozřejmě Karlovarský filmový festival, mimochodem redaktorka Respektu a šéfredaktorka filmového časopisu Cinepur Jindřiška Bláhová o té historii Karlových Varů, Karlovarského festivalu, publikovala docela obsáhlou knihu, takže kdo má zájem si o té historii Karlovarského festivalu něco přečíst, něco se dozvědět, tak najde, upozorňuji jenom na tehle zdroj, jen tak mimochodem. Samozřejmě, že ten festival je to... Ani tomu nemohlo být jinak. Je to vlastně politická historie do určité míry. Vzniklo to v té poválečné euforii, v té okleštěné demokracii, která existovala od, řekněme, léta 1945 do února 1948. Z té relativně, a to slovo relativně bych zdůraznil, otevřenosti těch prvních dvou poválečných let, to samozřejmě ten festival spadl do šedi těch let stalinských, to právě i pod, tam se právě i bojovalo proti kosmopolitismu. No a ten Karlovarský festival potom se stal spolu s Moskevským filmovým festivalem. To je třeba říct, že dlouhá desetiletí se Karlovarský filmový festival konal jednou za dva roky, protože východní blok měl ten festival kategorie A, to znamená Cannes, Benátky, Berlín, těch festivalů je tuším 6 nebo 7, tak východní blok měl jaksi jednu tuhletu kolonku a jeden rok se konal Moskevský filmový festival a druhý Karlovarský filmový festival. Tohle to samozřejmě po roce 1990 nebo s rokem 1990 padlo a Karlovarský festival se postupně stal festivalem, který se koná každý rok a také se stal jediným velkým filmovým festivalem v České republice kategorie A, což říkám proto, že ta politika se vlastně tam promítala i v těch 90. letech, kdy v Praze se Praha snažila mít svůj velký filmový festival, ale prohrála ten boj, zase tady si odpustím ty detaily, ale prohrála ten boj, myslím, že ten festival se měl jmenovat, nebo se jmenoval Golem, skonal se snad jeden nebo dva ročníky, jeden určitě, no a Karlovy Vary tedy zůstaly a jaksi budování kapitalismu v Čechách, abych tak řekl, tak je nedílnou součástí, alespoň na té kulturní sféře, na té kulturní platformě je právě i Karlovarský festival.
15: Mimochodem, když jsme hovořili před chvíli o Václavu Havlovi, tak poprvé je oficiálním charitativním partnerem festivalu Vize 97 nadace Václava a Dagmar Havlových.
14: Ano.
15: Tak co očekáváte od těch jubilejních ročníků letos?
14: Já očekávám, že se tam budou promítat filmy, že tam přijede několik hvězd, Dustin Hoffman, ano. Přijede Juliette Binoche, tuším, a ještě někdo z těch slavných jmén, ty se tam projdou po koberci, ti, kdo budou chtít vidět celebrity, uvidí celebrity, ti, kdo budou chtít vidět filmy, tak se tam prostě zaší a pokusí se prostě dostat na projekce. To je všechno, co bych konal. Je to prostě výročí, nazdar, hezká akce.
15: A uvidíme i ministra kultury Otto Klempíře, obecně účast ministru kultury v rámci Mezinárodního filmového festivalu patří k takové té zavedené tradici.
14: Tak samozřejmě i Václav Havel tam jezdíval, že? A v 90. letech a možná i v tom 21. století. Já už si takhle nevybavuju, kdy tam byl, ale samozřejmě vždycky tam jedou politici. Je to prostě taková akce, mimochodem politici tam jedou i proto, že na to stát přispívá, že ten Karlovarský filmový festival bez státní podpory během té polistopadové historie nebo bez podpory firem ze státní účastí by prostě neexistoval. Nebo stěží. Takže jestli tam přijede ministr kultury Otto Klempíř, oznámil, že v pátek na zahájení bude. Jestli tomu tak skutečně bude, to je jiná otázka. To bude taková malá hádanka na zahájení toho ročníku.
15: Podle dostupných informací pořadatelé nepočítají se žádným vystoupením ministra na pódiu, jak tomu bylo minulý týden na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici, kdy pana Klempíře diváci vypískali, o den později teda vypískali také Petra Macinku, ministra zahraničí. Ten se dle svých slov do Varu na festival nechystá kvůli pracovním záležitostem, naopak do Varu zamíří prezident. Pane Chuchmo, jak vůbec rezort Ministerstvo kultury komunikuje s médií?
14: No teďko nijak prakticky, že byste, helejte.
15: A možná nejenom s médií, ale i vůbec v rámci jaksi takzvané kulturní obce.
14: No, já jsem pamětník, jo, takhle to vám to řeknu a zřeknu vám to ve stručnosti. Já jsem zažil ve své profesi všechny polistopadové ministry kultury. Zažil jsem ministra kultury Pavla Dostála. Kultura tehdy nedostávala ze státního rozpočtu ne to 1% HDP, což je takové zaklínadlo, to nedostávala nikdy, ale tehdy dostávala hrozně málo. Nicméně ministr kultury Pavel Dostál, když jsem za ním přišel a prostě jsme normálně o věcech debatovali, on říkal, no jo, vy mě tak jako stíráte nebo něco, a říkám, no tak snažím se psát prostě o tom rezortu, a on jasně beru, normálně jste se s tím člověkem bavila. Tohle to skončilo, tohle to není možné. Ministr Otto Klempíř nekomunikuje s médií, normálně neposkytuje rozhovory, jako jeho tisková mluvčí je manželka ministra Borise Šťastného.
15: Tak to asi není důležité.
14: Ne, je to trochu důležité, protože vlastně ti ministři, a zvláštní, že ministr kultury, tam by člověk očekával, že tam jaksi ta komunikace bude to ta první a kultivovaná a kulturní, že tak ta se prostě nekoná. Ta se nekoná, skutečně. Prostě zkomunikujeme přes sítě, tam se pochválíme, jsem pašák,
15: Zařídil, třeba se to změní.
14: Zařídil jsem tohle, nazdar.
15: Situaci budeme dál sledovat, nejenom v tomto směru. Dnešním hostem byl Josef Huchma, publicista, editor webu ČT Art. Já vám děkuji, Josefe, za váš čas, názory a přeji vše dobré.
14: Také, naslyšenou. Děkuji, naslyšenou.
15: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
9: 13 hodin 30 minut.
2: Český rozhlas Plus.
9: Ministerstvo zahraničí rozšířilo delegaci prezidenta Petra Pavla na nadcházející summit NATO v Ankaře. Akreditovalo mu více zaměstnanců kanceláře. Serveru Seznam zprávy to řekl mluvčí Hradu Daniel Drake. Resort původně prezidentovi zredukoval jeho delegaci a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Podle Drakea už taky prezident dostal od vlády mandát, který pro Ankaru schválila. A ten určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet. Na nové vlně ruských útoků na ukrajinský Kyjev navrhne šéfka evropské zahraniční politiky další sankce proti Rusku. Podle Kai Kalasové se mají týkat subjektů podporujících vojenský průmysl. Při nočním ostřelování ukrajinského hlavního města zemřelo nejméně 13 lidí a zraněných je několik desítek. Ruské rakety i drony zasáhly hlavně obytné budovy a civilní infrastrukturu. Svrap se v Česku letos šíří rychleji než loni. Hygienici už teď hlásí přes 7100 případů, což je o zhruba 40% víc než ve stejném období minulý rok. Nejvíc nakažených hlásí v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Nemoc se projevuje silným svěděním, hlavně v noci a vyrážkou. Při požáru nemocnice ve městě Lügislust na severu Německa zemřeli dva pacienti. Desítky dalších museli hasiči a personál nemocnice evakuovat. Nejméně 30 lidí se nadýchalo kouře. Hořet začalo nad ránem v jednom z pokojů v horním patře a oheň se rychle rozšířil do konstrukce střechy. Za listopadovou krádež měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku půjde trojice mužů do vězení. Rozhodl o tom dnes Přerovský soud a vyměřil jim nepodmíněné tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku. Dále jim uložil nahradit způsobenou škodu a krádež kabelů zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou. Sdílená kola se po více než 2 letech vrátí do Pardubic. O jejich provoz se nově postará pardubický dopravní podnik, který teď připravuje výběrové řízení na dodavatele služby. V ulicích bude podle sezony až 200 kol rozmístěných na 65 stanovištích. Podle primátora Pardubic Jana Drchala z hnutí ANO se má bike sharing nově propojit s městskou hromadnou dopravou. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Ostrovačice. Na 171. kilometru řeší nehodu 3 osobních aut a kamionu. Projíždí se pouze stoupacím pruhem a kolona se táhne od 177. kilometru. Na D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Velké Meziříčí východ. Na 151. kilometru zastavují kamiony. Nesouvislá kolona pokračuje až na 296. kilometr. Nakonec omezení. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je většinou polojasné, s kupovitou oblačností a na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jižní Moravě naměří až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď začíná Věda Plus.
16: Pěkný den. Konkrétně čtvrtek 2. července. Vítejte u poslechu Vědy Plus, tedy našeho magazínu o výzkumech, inovacích nebo nových přístupech či technologiích. Dnes vám představíme třeba nápad českých vědců, který může zjednodušit rekonvalescenci po výměně třeba kyčelního kloubu. Co umožnilo vznik stromů? Nový mezinárodní výzkum ukazuje, že klíčovou roli při něm hrálo sucho. Zamyslíme se, jak důležité je zdraví budoucích otců pro výživu plodu a podíváme se i na jedno posvátné místo, starší než jsou egyptské pyramidy. Nachází se v polských Muškovicích a v paměti lidí přežilo skutečně tisíce let. Čeští a polští archeologové teď odhalují jeho příběh. Ať se vám Plus hezky poslouchá. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
2: Věda Plus.
16: Yeah. Umělý kloub na míru, který zároveň léčí. Tak takový kloubní implantát by v budoucnu mohli dostávat čeští pacienti. Na jeho vývoji teď pracují odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické a lékaři Motolské nemocnice. Základem je vytištěný 3D implantát na míru, který je porézní a díky tomu se do něj může přidat léčivá látka, která se postupně uvolňuje do těla. I proto si na VŠHT pořídili nejmodernější 3D kovovou tiskárnu.
17: Teď můžete vidět, zrovna tiskneme model implantátu ve formě kolene.
18: S Jiřím Kubáskem z Ústavu kovových materiálů a korozivního inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické jsme teď v místnosti, kde stojí taková velká bílá krabice.
17: Se jedná o velmi přesný stroj z pohledu detailů. Se dá využít při přípravě porézních struktur, které napodobují kostní tkáň.
18: Teď zrovna bylo vidět, jak přejela hlavice a ten pruh je celý šedivý.
17: Nejprve se tam nahrne vrstva prášku.
18: Teď tam začíná blikat ten laser a vytvářet nějaký tvar.
17: Čím se nám ta vrstva spojí s podkladovým materiálem a celý proces může pokračovat dál.
18: Za tu chviličku, co si povídáme, tiskárna vytvořila čtvrtou vrstvu. Kolik jich tam je, aby z toho mohl být implantát vhodný pro koleno?
17: Já vám to hned řeknu, tady v tomhletom případě máme celkem 1300 vrstev.
18: Profesor Dalibor Vojtěch teď má tady před sebou 2, 4, 6 různých dílů do lidského těla.
19: Ano, toto je krátký dřík do kyčelního kloubu, to je část ramenního kloubu, toto je část kotníku, prostě 3D vytištěný titán, dobře proroste kost a umí sobě uchovat ty léčiva jako zásobník.
18: Jak mi ale ve vedlejší, podstatně těžší laboratoři Vysoké školy chemicko-technologické ukazuje Dalibor Vojtěch, tak zatím je to o hledání vhodných materiálů.
19: Ta hmota musí sloužit jako nosič, který je pro tělo nezávadný a hlavně se v těle přesnou rychlostí rozkládá. Tady vidíme krásné vzorky.
18: Zespodu je ten implantát, pak vidím porézní materiál, který je napuštěný takovým bílým práškem nebo hmotou.
19: Je tam materiál na bázi stříbra, které má antibakteriální účinek a je tam antibiotikum vancomycin proti zánětům pooperačním.
18: Umělé klouby by tak v budoucnu mohly mít v sobě různá léčiva pro konkrétní pacienty. Eva Kézrová, Český rozhlas.
16: Jak už bylo řečeno, na vývoji léčivých implantátů spolupracují chemičtí inženýři s lékaři Pražské Motolské nemocnice. Ti jim přesně říkají, jak by taková náhrada měla optimálně vypadat. Ve vysílání teď zdravím Vojtěcha Havlase, přednostu kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Vítejte ve vysílání, hezký den.
20: Krásné odpoledne.
16: Tak pane Havlasi, co by pro pacienty znamenalo, kdyby umělý kloub, který dostanou, měl v sobě zároveň i léčivo? Jak velká by to mohla být změna?
20: No, mohlo by to být velké pozitivu především pro pacienty, kteří jsou ve vyšším riziku infekční komplikace. To je právě ta skupina, na kterou v tomto výzkumu mimo jiné cílíme. A díky právě tomu postupu v té technologii opracování a vlastně nanesení těchto přípravků na případný implantát se domníváme, že bychom našim pacientům, kteří jsou právě s nějakou vyšší mírou rizika, mohli významně pomoci a snížit tím riziko jedné z komplikací, a to je právě infekce kloubní náhrady.
16: No a v jaké jste teď fázi, kdy by případně mohl takto upravený kloubní implantát dostat nějaký první pacient?
20: Tak my jsme současně ve fázi v podstatě preklinického výzkumu testování. V této fázi se testuje v podstatě nanášení, udržení se té směsi materiálu na tom porézním povrchu implantátu. A tento výzkum probíhá ve spolupráci, jak bylo již zmíněno v reportáži, našeho pracoviště z VŠHT a taky s kolegy z Brněnské technické univerzity. Takže zatím jsme ve fázi preklinického zkoušení.
16: Jak vás vůbec napadlo, že by implantáty mohly mít zároveň funkci nosičů, léčiva. Děje se to už v zahraničí?
20: Implantáty jako nosiče léčiva není nic nového. Úplně extra nového. To je technologie, která se v různých odvětvích chirurgických oborů už několik let používá. Co je na tom zajímavé a unikátní, je právě ten způsob a ta technologie nanesení a vlastně uchování v tom porézním materiálu. To je něco, co je velmi inovativní a specifické a díky kolegům z VŠHT jsme schopni vlastně tuto technologii zkoušet přenést do praxe.
16: Základem jsou 3D kloubní náhrady na míru. Někteří lidé už je dostávají asi. V čem je ta hlavní výhoda jak pro pacienty, ale případně i pro ortopedy, kteří tu výměnu dělají? Je tam nějaká výhoda pro všechny?
20: Tak ta implantologie, o které se bavíme, jsou specificky cílené výrobky pomocí 3D tisku, které my na našem pracovišti v podstatě dva roky, začínáme používat pro pacienty se speciální indikací na segmentální náhradu, to znamená náhradu kloubní úseče, to znamená ne celého kloubu, a benefit pro toho pacienta je v tom, že samozřejmě nemusíme dělat celou kloubní náhradu v těch indikovaných případech a můžeme právě podle 3D modelu vytisknout přesně konkrétní takovou záplatu, řekněme, částečnou náhradu té hlavy.

0: Zmínil speciální pacienty. Jakého procenta lidí se vůbec týká to, o čem mluvíme? Kolika lidem, jakému procentu vašich pacientů, kteří potřebují kloubní náhradu, by vlastně měl tento postup pomoci? Nebo je dokonce pro všechny?
1: Ano, ta segmentální náhrada jako taková se týká opravdu jednotek pacientů, které my potkáváme za rok a ne každý je na to vhodně indikován. Ovšem v obecné rovině individualizovaná medicína, to je něco, co samozřejmě známe i v ortopedii. A v případě, že hovoříme o těch speciálních implantátech, které by na sobě mohly nést to léčivo v podobě antibiotika a jakýchsi dalších přípravků na bázi stříbra, které snižují riziko infekce, zde hovoříme, řekněme, o 10-15% těch populace, kteří jsou těmi rizikovými ve smyslu vyššího rizika pro vznik infekce. To by byla asi naše cílová skupina, na kterou bychom tyto typy náhrad chtěli používat.
0: Tak děkujeme za rozhovor, tolik přednosta ortopedické kliniky Pražské Motolské nemocnice a nemocnice Homolka Vojtěch Havlas. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji a přeji krásné letní odpoledne.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jak vznikly stromy a díky čemu se staly jedněmi z největších a nejdéle žijících organismů na Zemi? Právě to zjišťoval velký mezinárodní výzkum několika významných světových univerzit, na kterém se podíleli i čeští vědci z Botanického ústavu Akademie věd. A byl mezi nimi i Martin Bouda z oddělení geoekologie Botanického ústavu Akademie věd, kterého právě teď vítám ve vysílání. Pěkné odpoledne.
3: Dobrý den.
0: Tak podle vaší studie sehrálo při vzniku stromů klíčovou roli sucho. Můžete přiblížit, jak přesně?
3: Můžu. Sucho je pro rostlinu naprosto kritické, protože, jak všichni víme, rostliny musíme zalévat. Pro rostlinu je vlastně kritický transport vody, kdy dostává vodu z kořenů až do listů a z těch listů ji neustále ztrácí, protože se vlastně živí uhlíkem z atmosféry, ze vzduchu kolem, do kterého váže sluneční energii. Takže ve chvíli, kdy není schopna dostat dostatek vody do listů, tak zase není schopna přijímat tu energii a přijímat uhlík ze vzduchu a musí zastavit fotosyntézu a vlastně nutně umírá. Takže ta vodivá pletiva, která vedou tu vodu z kořené do listu, musí vlastně být vystavená tak, aby byly vůči suchu odolné.
0: No ano, to ještě jako chápu, to jste popsal ten mechanismus, jak se dostává voda až do listů, ale proto se vlastně stromům začalo evolučně dařit růst do výšky, nebo co bylo ten impuls?
3: Tak rostliny do výšky rostou, protože soutěží o světlo. Co bylo zvláštní u těch stromů, u těch rostlin, kterým se vlastně podařilo vytvořit stromové růstové formy, bylo, že si dokázali ta interní pletiva zorganizovat tak, aby zároveň dokázali odolávat tomu suchu a zároveň vlastně růst stále dál a dále omezeně. Háček je v tom, nebo vtip je v tom, že ten transport probíhá vlastně pod napětím, pod velmi silným napětím. Tím výpadem v listu vzniká povrchové napětí té zůstalé kapalné vody v tom listu a tento napětí, ten vodní sloupec, který je tažen z půdy až do listu, vlastně stresuje. A on v určité chvíli ten vodní sloupec se může přerušit, jo, protože to napětí je skutečně minus 10, minus 20 bar. Jo, pro srovnání, v pneumatice máme třeba 2, 2,5 bar pozitivního tlaku. Jo, takže to jsou skutečně vlastně nevídané fyzikální stavy té vody.
0: To je neuvěřitelné.
3: A ve chvíli, kdy v tom pletivu ten vodní sloupec praskne, tak se skrz něj začne šířit embolie, taková vzduchová bublina, která další transport té vody vlastně mu zamezuje, protože to pletivo ucpává. Mm-hmm. No, takže ta pletiva musí být tak zorganizovaná do takových sítí, aby v nich se ta embolie nešířila velmi jednoduše.
0: No. To je ohromně zajímavý popis. Samozřejmě mě hned napadá srovnání s cévami u člověka, s tím cévním systémem, ale teď jste mluvil o stromech dnešních, anebo o stromech

0: právě někdy v pravěku, někdy v druhohorách. Jakým výzvám vůbec ohledně vody čelili právě stromy kdysi dávno na úsvitu věku?
1: No, to je přesně krásná otázka, protože ono vlastně ta stromová forma trvala tak 40 až 50 milionů let mezi tím, než se rostliny dostaly na souš a začaly pomalu zvládat fotosyntézu na souši a vlastně v tom suchém prostředí o velikosti rostliny třeba 10-15 cm. Tak mezi tím a prvním stromem, na který bychom se my dnešními očem mohli podívat a říct, ano, to je opravdu strom, uplynulo zhruba těch 40 milionů let. Mezi tím se různé vývojové linie samozřejmě také stavěly větší a větší rostliny. Ten problém šíření embolie řešily všechny tyto linie. A to nám vlastně napovídá, že je to velmi důležitý prvek té evoluce rostlin a že patrně i to dnešní dřevo musí na něj být nějak adaptované. Ty pravěké rostliny, ty to řešily tak, že si ta vodivá pletiva vlastně roztrkaly po různých částech kmene různými růstovými způsoby a tedy vytvořily oddělené obvody, které mezi sebou nekomunikují a kterými se tedy ta embolie nešíří. Oproti tomu, když se podíváte na kmen dnešního stromu, no tak samozřejmě vidíte jednolitý dřevěný kmen, to dřevo v tomto případu je ten xylem. A to znamená, že ta interní struktura toho dřeva, toho xylemu, musí sama o sobě už být nějak síťově rozpojená dostatečně, aby se skrz to dřevo ta embolie nešířila.
0: Zajímavé je, že se v posledních letech víc a víc mluví o propojení stromů kořenovými systémy, že spolu v lese komunikují stromy právě skrze ty kořeny, tak tam se embolie šířit nemůže. To je asi něco jiného, vidíte.
1: To je něco úplně jiného. Ta embolie se tady skutečně šíří jenom díky tomu naprosto unikátnímu fyzikálnímu stavu té vody, kdy ona je skutečně pod negativním tlakem, pod napětím. Jo.
0: No, a zajímá mě, jestli mají tedy různé stromy ten cévní systém v něčem odlišný a jestli se to evolučně nějak prostě vyvíjelo v průběhu věku.
1: Určitě i dnešní stromy mají celou řadu forem xylému, to znamená dřeva, ty jednotlivá dřeva od sebe můžete rozpoznávat někdy pouhým okem a rozhodně pod mikroskopem. My aktuálně v tom výzkumu jsme skutečně v těch prvních 50 milionech let, vlastně se snažíme rekapitulovat celý ten evoluční průběh, abychom pak na jeho samém konci mohli říct, aha, tak to dnešní dřevo funguje tak a tak, tyhle prvky jsou v něm, protože jsme viděli, jak tady vznikaly někde třeba ve Třetí horách. Tím chci říct, že jsme vlastně hodně daleko tomu se z dnešního stavu toho výzkumu, kdy koukáme do devonu, to znamená do období mezi 400 miliony let zpátky a 360 miliony let zpátky, z tohoto období se dostat do toho dneška, to nám ještě chvíli potrvá.
0: No a závěrem, co považujete za úplně nejpodstatnější zjištění, třeba i v kontextu klimatické změny a jejich projevu na planetě?
1: No tak v kontextu dnešní klimatické změny, jak jsem říkal, ten výzkum do evoluce stromů v pravěku, jak ještě jsme se tam nedostali, můžu říct, že ta klimatická změna dnes člověkem způsobená je vlastně už začíná dosahovat těch širších měřítek, kde jsme v minulosti viděli veliké proměny na té planetě a veliké proměny pak i ve společenstvech. A evoluční proměny v těch různých vývojových liních. Takže můžeme skutečně očekávat velké proměny našich ekosystémů dnešních.
0: Dodává Martin Bouda z oddělení geoekologie Botanického ústavu Akademie věd. Moc děkujeme za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
1: Děkuji. Naslyšenou.
0: To, co konzumují tatínkové před početím dítěte, zřejmě ovlivňuje vývoj placenty, dočasného orgánu, který spojuje matku s plodem a tedy i růst plodu. Vědci to doložili prozatím na myších. Nezdravá strava se negativně promítla do hladiny tělesného tuku, cholesterolu nebo mastných kyselin, ale i do složení střevních bakterií. Molekulární genetik Petr Svoboda k tomu v našem pořadu Laboratoř řekl následující.
2: Tatínkové jsou důležití v tomhle případě. případě je zajímavé, že přestože ten tatínek během toho oplození dodá víceméně jenom tu spermii, tak nějakým způsobem se u těch myší dostane informace do toho budoucího plodu nebo do budoucího zárodku o tom, co ten tatínek jedl, jakou měl dietu nebo...
3: Čili vlastně jakou měl stravu.
2: Mě jako biologa zaujalo, že i když to množství těch mechanismů, jak do té spermie něco navíc zakódovat o tom, jak se ten rodič měl, je malé, takže i přesto se to nějakým způsobem stane.
3: Téma stravování tatínku před početím dítěte pro mě inspirativně zajímavé, vlastně nové. Kateřina Komrsková má slovo.
4: Tady o té problematice by se mělo mluvit a je báječný, že vznikl ten článek, který upozorňuje, že i tatínkové, budoucí tatínkové by měli dbát na svůj zdravotní styl. Data jasně ukazují, že je rozdíl mezi placentou, jak vy jste ji tady moc hezky popsala, která je od samičky nebo samečka v těch myších studiích, od tatínků, myšáků, který měli třeba stravu, která je prostě typická pro naše západní styly, takže vysokotučná a já bych řekla, že potom ani se ty myšáci moc nehýbají, to znamená vede to k obezitě a tak. Takže vlastně mě tam hrozně moc překvapilo, že exprese genů, který se ukázali, nebo který oni analyzovali mezi těmi dvěma placentami, byla shodná v případě špatné diety a vlastně úplně se potřel takový ten, jak se říká, sexuální dimorfismus, který by měl být patrný mezi dvěma pohlavími těch zárodků.
3: Ti myšáci, říkáte, moc se nehýbali, tak to bylo, dejme tomu, taková nějaká paralela k tatínkům televizním a přesto tedy ty parametry vyšly podobně u všech?
4: Ano, ano, přesně tak a já bych neřekla jenom tatínkům televizních. Ono v podstatě současná generace budoucích tatínků, ale i maminek, že jsme ovlivněni vůbec tím společenským životem, sociálními sítěmi. Takže nemusí to být jenom televize, ale právě čas strávený před počítači, před mobilem a vlastně nízká tělesná aktivita, to všechno přispívá, jak se ukazuje u myší, u člověka je to potřeba ještě více prověřit, tak to přispívá vlastně k formování a k funkci té placenty.
3: Co na téhle práci zaujalo Ondřeje Šanovce?
5: Mě na téhle práci nejvíc asi fascinoval fakt, že myšáci, který krmili fast foodovou stravou, tak měli narušenou strukturu semenotvorných kanálků a testes, chyběly tam nějaké zásadní kmenové buňky a taky zjistili vědci, že je narušená exprese nějakých genů. Ano, totiž spermie, jak je malinkatá, tak má takovým zvláštním způsobem zabalenou DNA. To není v žádné jiné buňce v těle. No a právě ty geny a proteiny, které jsou do tohle z toho procesu zapojený, tak byly tou stravou narušený. Takže tohle to jednak přispívá teda ke snížené fertilitě těchhle z těch vykrmených jedinců, ale zároveň tady tohle to balení DNA je důležitý pro úplně ten nejvíc začátek embryonálního vývoje. Takže hnedka po oplození to taky nějakým způsobem už ovlivní kvalitu toho vyvíjejícího se plodu.
3: Tak to řekněme teenagerům, že nemají chodit do fast foodu, že to má tak, nevím, jestli by nás poslouchali.
4: Ale je vlastně potřeba ještě uvést, že ve studii, o který tady mluvíme, vlastně oni nepozorovali žádný vliv na plodnost, na kvalitě těch spermií, ale opět mluvíme o myčácích, jo, to může být úplně jiný u jiných živočišných druhů, ale vlastně ten dopad byl až ve funkčnosti placenty.
0: Stále posloucháte Český rozhlas Plus a od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská. Lidé tam pohřbívali mrtvé už před stavbou egyptských pyramid. Příběh pravěkého pohřebiště v polských Muškovicích teď odhalují čeští a polští archeologové. Lidé se podle nich na toto posvátné místo, kousek za našimi hranicemi, vraceli více než 4,5 tisíce let. A výzkum zároveň pomůže lépe porozumět i pravěkým mohylám v okolí hory Říp. Více si teď na závěr dnešní Vědy Plus povíme s vedoucím týmu archeologů ze Západočeské univerzity v Plzni Petrem Krištufem. Vítejte ve vysílání, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Tak možná na úvod povězte, jak vůbec to pravěké pohřebiště v Muškovicích vypadá a kde se přesně nachází?
1: No, ty Muškovice leží v polském Dolním Slezsku, což znamená nedaleko od českých hranic. Ta samotná lokalita se nachází v poměrně malém muškovickém lese, rozloze přibližně asi 8,5 km čtverečního, no ale přesto se zde nacházejí desítky pravěkých mohyl seskupených do několika pohřebních areálů. Je to vlastně celá pohřební krajina, která je dnes ukrytá pod korunami stromů.
6: Ten náš výzkum se během posledních dvou let soustředil na jednu z těch skupin, kde stojí přibližně 20 metrů dlouhá mohyla z pozdní doby kamenné spolu s dvěma kruhovými mohylami.
0: No a čím především je tento archeologický areál zajímavý právě těmito mohylami, nebo proč stojí ho za toho stále sledovat?
6: No, když nás na tu lokalitu poprvé vzala naše polská kolegyně Agnieszka Přibyl, tak my jsme vlastně viděli tři mohyly stojící v jedné přímce. Už to samo o sobě bylo pro nás docela zajímavé, ale teprve ten náš výzkum a datování ukázali, jak vlastně výjimečný příběh se zatím skrývá. Ta nejstarší mohyla vznikla asi před 6000 lety, zatímco jedna z těch mladších byla postavena až v raném středověku. No, jinými slovy, lidé si stejné místo vybrali pro budování další mohyly znovu po více než asi 150 generacích, což je opravdu mimořádně dlouhá doba.
0: To zní jako, že opravdu mimořádně dlouho tam bylo místo určené pro nějaké rituály, typicky asi pohřební. Dokážete něco říci o návštěvnících nebo o návštěvnících tohoto místa?
6: No, to je na celé té lokalitě možná ještě zajímavější než ta samotná časová vzdálenost. Tu nejstarší dlouhou mohylu postavili lidé kultury nálezkovitých pohárů, tedy potomci prvních zemědělců ve střední Evropě. Ti žili v takových malých zemědělských komunitách a právě oni začali budovat první monumentální pohřební stavby v Evropě na počest svých mrtvých předků. Naopak ta mladší kruhová mohyla vznikla asi až někdy v 8. století našeho letopočtu a to už je vlastně úplně jiný svět. Ve střední Evropě se formují první knížectví a základy budoucích států, společnost je mnohem složitější a lidé mají zcela jiné kulturní i náboženské tradice. Mezi oběma těmi mohylami tak neleží jen 4500 let. Leží mezi nimi vlastně celá proměna evropské společnosti od těch malých komunit prvních zemědělců až po dobu, kdy se začínají formovat ta první knížectví.
0: No tak když na vás navážu, tak bychom měli objasnit, jakou spojitost tedy mají tyto Muškovice s pravěkými mohylami v okolí hory Říp, které jsem zmínila v úvodu.
6: No, velmi podobné dlouhé mohyly budovali první zemědělci také právě na našem území a jedna z nich, z jejich největších koncentrací se nachází právě v okolí hory Říp. Tam se jejich výzkumu věnujeme už řadu let a i na Podřipsku máme doklady, že se k některým mohylám lidé vraceli i v pozdějším pravěku. Zatím nám ale chyběly doklady toho raně středověkého využití, jaké dnes vidíme právě v Muškovicích. Ta polská lokalita je proto pro nás nesmírně cenná, protože díky ní můžeme lépe pochopit podobu a vývoj dlouhých mohyl, které se v české krajině většinou dochovaly už jen ve zlomcích.
0: No a co to vůbec jsou dlouhé mohyly a proč se v Česku většinou nedochovaly?
6: Dlouhé mohyly jsou vůbec první monumentální pohřební stavby, které v Evropě budovali vlastně první zemědělci přibližně asi před 6000 lety. Jsou to takové desítky metrů dlouhé zemní náspy, jejíž tvar pravděpodobně napodoboval tehdejší dlouhé domy. Dá se říct, že šlo vlastně o symbolické příbytky těch mrtvých předků. No a v Čechách se většina těchto mohyl nacházela v úrodných nížinách, které byly po tisíciletí intenzivně zemědělsky využívány. A právě proto se většina z nich dochovala už jen jako nepatrné relikty pod povrchem, zatímco v těch Muškovicích je můžeme stále vidět přímo v terénu.
0: Říká archeolog Petr Krištof ze Západočeské univerzity v Plzni, se kterým jsme mluvili o příběhu pravěkého pohřebiště v polských Muškovicích. Mějte se moc hezky a děkujeme, naslyšenou.
6: Taky děkuju a naslyšenou.
0: A to je všechno z dnešní Vědy plus s datem 2. července. Je 14 hodin, začíná odpolední plus. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
7: Český rozhlas plus.
0: Kyjev bojuje s následky masivního ruského útoku. Moskva ho vedla raketami i nepilotovanými letouny. Povolení poskytovat služby spojené s kryptoměnami dostalo od České národní banky pouze 11 firem. Proč tak málo a co mají dělat lidé, kteří teď využívali službu firmy, která licenci nemá? A někdejší šéf gengu sexuálních násilníků z britského města Rochdale se po letech vězení vrací na svobodu. Britské úřady teď zjistily, že ho není možné deportovat. Proč? O tom všem budeme mluvit, ale až po zprávách Martina Matějky.
8: Ráno jednala Bezpečnostní rada státu, zúčastnil se jí i prezident Petr Pavel. Ten se tak poprvé setkal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO poté, co premiér odmítl jejich společnou schůzku ohledně blížícího se summitu NATO v Ankaře. Podle prezidentova mluvčího Víta Koláře se ale Bezpečnostní rada tomuto tématu nevěnovala. Kolář řekl, že projednávala jiné věci, které Petr Pavel považuje za důležité.
9: Chtěl slyšet debatu účastníků k těmto věcem. Byly to samozřejmě věci koncepční a strategické, otázky krizového řízení, odolnosti České republiky a připravenosti na mimořádné situace. Týkalo se to také akceschopnosti bezpečnostních složek i otázky kybernetické bezpečnosti.
8: Poprvé po převzetí funkce se dnes rady zúčastnil nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel si podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vykládá ústavu po svém. Babiš to řekl serveru Deník.cz v reakci na spory ohledně letošního summitu NATO v Ankaře. O účasti prezidenta rozhodl minulý týden předběžným opatřením ústavní soud a premiér Andrej Babiši tak dál trvá na tom, že by jezdit neměl. Podle Babiše totiž nemá vliv na témata, která budou lídři členských zemí na letošním summitu projednávat.
10: Hlavní problém pana prezidenta je, že on si vykládá ústavu, jak chce. Tenhle summit NATO bude úplně jiný než ty předcházející. Teď jde o ekonomické záležitosti, jde o peníze, pan prezident na tyhle věci nemá vliv.
8: Ministerstvo zahraničí taky už dalo prezidentovi na summit v Ankaře mandát a ten určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet. Rozšířilo taky jeho delegaci, prezident sebou může vzít víc lidí z hradu. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na téměř 2300, oznámil to tamní politik Jorge Rodriguez v televizním projevu. V zasaženém regionu dál pokračuje pátrání po přeživších i obětech, do kterého se zapojil i český USAR tým.
11: Nejprve proletáme tímto monitorovacím dronem a provedeme průzkum, a to jak termální, tak standardní.
12: Popisuje jeden z členů výpravy Jiří Studnička, jak USAR tým používá drony. Podle neoficiálního seznamu pohřešovaných záchranáři dál pátrají po asi 40 tisících lidech, kteří jsou pod troskami. Kromě mezinárodních týmů se do pátrání zapojilo i velké množství dobrovolníků. Část z nich přitom kritizuje venezuelskou vládu za pomalý postup záchranných prací. Pozdvižení vyvolal i případ několika policistů rabujících v troskách. Velení už muže postavilo mimo službu a incident vyšetřuje. Jakub Lucký, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Svrab se v Česku letos šíří rychleji než loni. Hygienici už teď hlásí přes 7100 případů, což je o zhruba 40% víc než ve stejném období minulý rok. Nejvíc nakažených hlásí v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Informovali o tom hygienici na síti X. Nemoc se projevuje silným svěděním, hlavně v noci a vyrážkou. Zdravotníci varují, že při zanedbání léčby se stav může vážně zkomplikovat. Letos už v souvislosti se svrabem zemřeli 4 lidé. Hygienici zároveň apelují na rychlou léčbu a důslednou hygienu, aby se nákaza dál nešířila. Americká technologická společnost Google musí Evropské unii zaplatit 4 miliardy eur, tedy v přepočtu 100 miliard korun. Obří pokutu dnes potvrdil Soudní dvůr Evropské unie. Dal za pravdu Evropské komisi, podle které Google zneužívá operačního systému Android k potlačení konkurence v oblasti vyhledávacích služeb.
13: Pokuta pro Google je nejvyšší, jakou kdy Evropská komise kterékoliv firmě vyměřila. Soudní dvůr zamítl odvolání společnosti Google. Podle soudu nezákonně omezovala výrobce mobilních zařízení s operačním systémem Android a provozovatele mobilních sítí. Snažila se tak upevnit dominantní postavení svého vyhledávače. Prostřednictvím dohod o předinstalaci a licenčních podmínek pro určité aplikace Google vyžadoval upřednostňování svého vyhledávače a také prohlížeče Chrome. Společnost už v minulosti od Evropské komise dostala i další nižší pokuty, mimo jiné za zneužití svého dominantního postavení na trhu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
8: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Ostravě se budou vzdělávat technici se zaměřením na jadernou energetiku. Tamní vysoká škola báňská reaguje na velkou poptávku kvůli dostavbě jaderných zdrojů v Dukovanech. Nový obor propojí energetiku se strojírenstvím.
14: Tak pracuje svařovací robot. Umí vyrábět 3D tiskem třeba i složité kovové součásti. Cílem je absolvent, který umí přesnou strojařinu a zvládá taky přesné předpisy spojené s jadernou energetikou, říká děkan strojní fakulty Vysoké školy báňské Ivo Hlavatý.
15: Ti studenti můžou jít do technologie, můžou být energetici a to třetí je právě ten jaderný pohled, takže to je to novum, které tady ještě není.
14: Škola čeká velký zájem. Přijímací řízení do dvouletého navazujícího magisterského programu už začalo. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
8: Hygienici začínají kontrolovat první dětské tábory. Letos zmírnili některé požadavky. Už třeba nemusí být pevný počet umyvadel nebo toalet na počet dětí. A sami malí táborníci se nově taky budou moct zapojit do přípravy teplých jídel. Pokračuje Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
16: Dneska je to postavený tím stylem, že ten organizátor musí zajistit, aby to bylo hygienicky bezpečné. A současně naším cílem bylo i odřezávat takovou tu administrativu, kterou provozovatelé mají relativně hodně.
8: Loni podle něj hygienici zkontrolovali přibližně 2000 táborů. Pochybení zjistili asi v 80 případech. Letos se zaměří mimo jiné na pestrost stravy. A tropické teploty a bouřky v Česku vystřídá na konci týdne klidnější počasí. Podle Českého hydrometeorologického ústavu dnes teploty vystoupají maximálně na 25 stupňů. Na jihu Moravy bude až 29, pršet bude minimálně a v noci na pátek se mírně ochladí, ale až do soboty bude převážně slunečno a denní teploty zůstanou okolo 25 stupňů. Déšť očekávají meteorologové v neděli. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalíte za sjezdem na Ostrovačice. Na 170. kilometru řeší nehodu 3 osobních aut a kamionů. Už se tam podařilo obnovit provoz 2 pruhy. Blokovaný tak zůstává už jen levý pruh. Kolona je od 178. kilometru. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor u sjezdu na Tasov. Na 153. kilometru se dojíždí do kolony kamionů. Ta pokračuje až na konec omezení v Brně ke sjezdu na Bratislavu na 196. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je většinou polojasné, s kupovitou oblačností a na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
7: Posloucháte Odpolední plus.
0: Posloucháte nás ve 14 hodin a 8 minut. Odpoledním plusem vás dnes provede Lucie Vopálenská. Přeji příjemný poslech. 17 mrtvých a téměř 100 zraněných. To jsou následky nočního ruského útoku na Kyjev. Rusko vyslalo na Ukrajinu a především na její hlavní město asi 70 raket různých typů a 500 nepilotovaných letounů. Situaci průběžně sledujeme s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Martine, vítej ve vysílání, dobrý den.
17: Dobrý den.
0: Už se v Kyjevě povedlo dokončit všechny záchranné práce v troskách domů nebo stále pokračují, protože práce je opravdu hodně?
17: Ty práce stále pokračují a už musíme aktualizovat i tu úvodní informaci o počtu mrtvých. Bylo jich, nebo k této chvíli je jich 20, oznámila to kyjevská městská vojenská zpráva, s tím, že tady ještě pod těmi troskami domů může být asi 10 lidí, přinejmenším na tom jednom místě, kde ten dům zasáhla ruská balistická střela a vlastně velká část toho domu neexistuje. Je to obrovská halda sutin, taková stupňovitá v tom horku, které v Kyjevě panuje, tak velice usilovně záchranáři pracují, takže to číslo bohužel ještě bude růst.
0: Kde to konkrétně bylo v Kyjevě?
17: To bylo podle všeho v Darnickém městském obvodu. Ono vlastně ty rakety a drony dopadaly do všech městských částí, nebo jejich trosky, ale nejhorší situace byla právě v této části, v Ševčenkovském obvodu, také v centru města. Zkrátka ta noc byla asi pro Kyjevany jedna z nejhorších za poslední dobu.
0: Říkáš, že šlo o masivní úder a byl asi, že šlo o noční úder a byl asi zjevně velmi masivní, byl něčím specifický?
17: Tím, tou kombinací, kterou sice Rusové používají v poslední době velmi často, zejména tedy při útoku na Kyjev, kdy vysílají střely různých typů, balistické, ty jejich nadzvukové rakety, rakety s plochou dráhou letu a velké množství dronů, tak to se opakovalo, ale podle bezpečnostních expertů Rusové stále neustále zdokonalují vlastně tuto taktiku nesoucí smrt a zkázu do ukrajinského hlavního města tím, že ten útok byl zároveň současně vedený z různých směrů, různými prostředky a vlastně ten úder měl zcela ochromit protivzdušnou obranu. Což se teda v případě těch balistických raket, a potvrzeno je 25 příletů balistických střel od velení ukrajinského letectva, tak je to dáno také tím, že Ukrajina, jak říkal mluvčí letectva Jurij Ihnat v ukrajinské televizi před chvílí, je to dáno tím, že prostě Ukrajině chybí protizbraně, především tedy rakety do systému Patriot, kterých je ovšem nedostatek po celém světě. Výrobce je nestíhá dodávat a zkrátka ty země, které mají, je Ukrajině zatím nechtějí předat, a proto třeba i ministr zahraničí Andrej Sybiha v takovém emocionálním hodně příspěvku na sociálních sítích vyzval všechny země, které mají tyto prostředky protivzdušné obrany k dispozici, aby neotáleli ani chvíli a předali je Ukrajině, protože tady to může reálně zachránit spoustu lidských životů, aby si to zkrátka nesyslili doma.
0: Mluvíš o záchraně spoustě lidských životů. Tady asi je důležité říci, co bylo terčem těch útoků. Ony to byly čistě civilní budovy. Je to tak?
17: Většina z nich to byly prostě obytné domy z těch všech záběrů, které přicházely už od půlnoci. Ten útok pokračoval až do rána. A tak je vidět, že to byla občanská zástavba, prostě vysokopodlažní bytové domy, další infrastruktura, sklady, nové pošty, terminál, nové pošty a tak dál a tak dál. Rusko ovšem tvrdí něco opačného, protože nelze zakrýt tak obrovský útok a tvrdit, že se nic nestalo, tak Moskva přispěchala s tvrzením, že byly úspěšně zasaženy výrobní kapacity třeba známého podniku Firepoint, který vyrábí v Rusku velmi obávané rakety Flamingo, ukrajinské rakety, které Ukrajina už do Ruska posílá, a další čistě vojenské kapacity.
0: A to je pravda, Rusové, nebo není to, co říkají Rusové? Rusové,
17: to bychom se tam museli podívat přímo na místě. Zcela jistě je to jejich cílem, ale vedle toho je jejich cílem také šíření toho teroru a údery na sídliště, kde samozřejmě žádná fabrika z podstaty věci být nemůže, tak jsou naprosto jasné. Nejde o nějakou odchylku velkou, je to prostě cílený útok na čistě civilní záležitosti vedle těch vojenských cílů, které Rusko pochopitelně také se snaží vysledovat a ničit.
0: Chápu. Martine, a závěrem, jaký to vlastně může mít efekt? Mohou tak ničivé noční masivní údery, notabene na civilní zástavbu, přimět Ukrajince, aby nějak se nějakým způsobem podvolili, aby přinejmenším přestali s útoky třeba na ruské rafinerie?
17: No, zatím to v té společnosti takto nikde nezaznívá. Když se člověk projde po sociálních sítích a čte si reakce normálních běžných uživatelů, normálních obyčejných lidí, tak tam nikde neslyšíte nebo nečtete volání po tom, aby to Kyjev a Zelenský okamžitě zastavili a že už toho mají dost. Dost toho mají všichni, to je pravda. Ale není tady žádný takový soustředěný tlak na vládu, na prezidenta, aby okamžitě přestali útočit na Rusko, a ostatně ani z těch vládních kruhů nic takového nezaznívá. Naopak ta 40-denní kampaň s cílem zasáhnout, poškodit ruskou energetiku, hlavně rafinérie, pokračuje a Ukrajinci v noci na dnešek vlastně také měli úspěch v tom, že zasáhli už po několikáté rafinérii ve velmi vzdálené nižněgorodské oblasti, to je ještě daleko na východ od Moskvy, takže je jasné, že v tom nemíní přestat zcela jistě.
0: Dodává náš stálý válečný zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Martine, moc děkujeme za rozhovor a za informace. Měj se hezky, naslyšenou.
17: Já jenom dodám, že bych byl raději stálý zpravodaj bez přídomku toho válečný, ano, takový, ale spíš mírový, ano. Ale to nezáleží na nás.
0: Přesně tak, díky. My nicméně v Odpoledním plusu u tématu ještě zůstáváme. Naším dalším hostem je teď Oldřich Bureš, profesor mezinárodních politických vztahů a vedoucí Centra bezpečnostních studií Metropolitní univerzity. Dobré odpoledne.
18: Dobré odpoledne.
0: Tak pane Bureši, obyvatelé Kyjeva tvrdí, že za poslední dva měsíce zaznamenali jakousi změnu ve vzorci ruských útoků na hlavní město. Jak vlastně ty ruské útoky, které už jsou téměř primárně jako cílené na civilní obyvatelstvo na Ukrajině, čtete? Kam to tu válku posouvá? Nebo máte pocit, že je to stále o tom též?
18: No, jsou tam, řekl bych, taktické změny. Předřečník stálý zpravodaj to zmiňoval, že se Rusko různým způsobem snaží inovovat tak, aby zahltilo tu ukrajinskou protivzdušnou obranu. Z toho, co je známe o tom dnešním útoku, tak poprvé ve velmi masovém měřítku nasadili nejnovější verze těch ruských dronů Geram, které jsou s proudovými motory, a to znamená, že letají ještě o něco rychleji a o něco výše a tím pádem se hůře sestřelují. Ale jinak ten vzorec je v podstatě stále stejný, to znamená po několika dnech se opakující větší vlny útoků, které kombinují ty různé prostředky, ať už drony, balistické střely a střely z prochou dáho letu, vypalované z různých míst, které prostě mají zahotit tu protiukrajinskou a protileteckou obranu, a vzhledem k tomu nedostatku interceptorů, zejména ty balistické střely, prostě Ukrajina není schopná sestřelovat jinými prostředky.
0: Jasně. Čili Rusko cílí na slabá místa Kyjeva, to je vcelku pochopitelné. Náčelník ruského generálního štábu Gerasimov informoval vůdce Putina o výsledcích útoku na Kyjev, uvedl Kreml. Rusko prý bude pokračovat až do dosažení svých cílů. Zajímá mě, je jasné, jaké ty cíle Kremlu dnes skutečně jsou?
18: Tak ten bezprostřední vojenský cíl je stále získání celé části Donbasu, zejména tady se ten vojenský tlak ruské armády a stále i mírný postup, byť za cenu velkých lidských ztrát a stále ztráty na technice, směřuje od Konstantivky dále ke Kramatorsku a Sloviansku. To je asi ten hlavní směr té současné ruské ofenzívy přímo na frontě.
0: To ale nevysvětluje útoky na civilní zástavbu na sídliště v Kyjevě.
18: To není jenom v Kyjevě, jsou to i pohraniční nebo blíže města, jako je Charkov a podobně, takže to je prostě ruská strategie, která se nějakým způsobem snaží vyvolat tlak na ukrajinské obyvatelstvo, aby vyvolalo tlak na svoji vládu a ustoupilo těm ruským požadavkům, které jinak obecně jsou maximalistické, to znamená, aby Ukrajina de facto přestala existovat, co by suverénní stát měla naordinováno, jak velká bude její armáda, jestli může vstoupit do té nebo oné mezinárodní organizace a podobné záležitosti. Takže v tom ty ruské jaksi cíle se výrazně, alespoň dle prohlášení ruských představitelů, stále nezměnily.
0: Mluvili jsme o protivzdušné obraně. Dá se říci, kdo dnes z těch dvou stran, budeme-li to brát jako ruské síly versus ukrajinské síly, tak kdo vlastně má převahu ve vzdušné válce?
18: Tak je potřeba odlišovat, v jakých částech, co se týče dronů, alespoň těch, které se pohybují zejména v okolí té fronty, tak to vypadá, že Ukrajina má větší produkci a je lepší, řekněme, schopnosti ten bezprostřední cíl nějakých 100 až 150 kilometrů od fronty zasahovat. Drony, které stále více využívají umělou inteligenci, takže není úplně snadné rušit těmi elektronickými prostředky. A Rusko stále má řekněme vzdušnou převahu v těch klasických vojenských silách, které také využívají toho, že mají delší dosah radarových prostředků, modernější vybavení, ale přesto se neodvažují přímo ani na to ukrajinské území. A další potom je ta obrana, kde bych řekl, že obě strany jsou stále více vyčerpané z hlediska toho, jaké prostředky a zejména ty. A co se týče balistických raket, tak prostě Ukrajina nemůže produkovat vlastní výrobu, je závislá na té externí, ale i Rusku prostě docházejí ty zdroje, ať už ty radarové systémy, které Ukrajina cíleně ničí, tak alespoň v některých případech ty protirakety, které jsou nutné, aby něco mohly sestřelit. Poslední bod k tomu, jak Ukrajina, tak Rusko jsou prostě extrémně velká území a musí se vybírat, co ta protiletecká, protiraketová obrana bude chránit, za velká města, vojáky na frontě, a případně vojensko-průmyslové komplexy. Ani jedna strana nemá dost, aby ochránila všechno.
0: Rozumím. No a teď závěrem poprosím vás o stručnější odpověď. I Martin Dorazin mluvil o tom, že vlastně západní země by možná mohly dodávat více pomoci Kyjevu, aby se mohla právě v rámci protivzdušné obrany lépe chránit a bránit i civilní obyvatelstvo. Jak může teď unijní půjčka třeba pomoci Kyjevu? Protože Evropská komise vyplatila Ukrajině na drony skoro 4 miliardy eur.
18: Je to navýšení té vlastní produkce ukrajinské, což se jich děje. To, co by asi Ukrajina nejvíce uvítala, jsou ty interceptory z Patriotu, kterých ale bohužel je nedostatek. A proto se stále více hovoří a Ukrajina požaduje i licenční výrobu opět přímo na Ukrajině a případně urychlení vývoje nějakých vlastních prostředků, o čem se také občas mluví, ale tyto systémy jsou poměrně technicky komplexní, takže minimálně v řádu měsíců a nejbližších let jiná alternativa než americké patrioty proti balistickým střelám bohužel není.
0: Uzavírá Oldřich Bureš, profesor mezinárodních politických vztahů a vedoucí Centra bezpečnostních studií Metropolitní univerzity. Díky za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
18: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
0: Je 14 hodin 21 minut. Přicházíme ke zprávám z ekonomiky. Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v květnu zůstala na 5,9%. Dubnová hodnota byla zpřesněna z původních 6%. V Česku nezaměstnanost klesla na 2,9 z 3,1% v dubnu. Spolu s Bulharskem mělo Česko nejnižší nezaměstnanost v celé 27. Vyplývá to z údajů Eurostatu. Nebankovním společnostem vůbec nevěří 76% lidí s nízkými příjmy. Přísnější regulaci chce 73% lidí i stejný podíl nebankovních dlužníků. Vyplývá to z průzkumu poradny Neplať úroky CZ. A z modernizačního fondu, který je financován výnosy systému emisních povolenek EU ETS, bylo dnes uvolněno 2,5 miliardy eur, což je 60,5 miliardy korun, a to na podporu 51 energetických projektů v 11 členských státech Unie. Třetí nejvyšší částku získalo Česko, konkrétně 516,8 milionů eur, což je 12,5 miliardy korun. Informovala o tom dnes Evropská komise. Éra divokého biznisu s kryptoměnami v Česku definitivně skončila. Od včerejšího dne smějí v Evropské unii nabízet služby spojené s kryptoaktivitami pouze firmy, které k tomu získaly zvláštní povolení od příslušného regulátora, kterým je v Česku Česká národní banka. Ta dostala přes 250 žádostí o licenci, což bylo nejvíce z celé unie. Povolení nakonec ovšem dostalo pouze 11 společností. Proč licenci získalo tak málo firem? I o tom teď budu mluvit s expertem na kryptoměny a ekonomem z Metropolitní univerzity Dominikem Stroukalem. Vítejte, hezký den.
19: Hezký den i vám.
0: Pojďme prosím nejprve stručně vysvětlit, jak to bylo s kryptoměnami dosud. Mohl dělat biznis s těmito kryptoměnami v Česku prakticky kdokoliv, nebo existovala nějaká omezení?
19: Omezení existovala, protože na jedné straně toho obchodu velice často byly kryptoměny a druhé české koruny nebo euro nebo jiná zahraniční měna, což stejně spadalo pod celou řadu regulací. Zajímavější to ale bylo u společností, které byly ze zahraničí, které u nás působily, a ta pravidla zkrátka nebyla sjednocená. A tak, jak to Evropa ráda často dělá, ať už v dobrém, či ve špatném, tak tady na tom trhu ten divoký západ, jak jste to sama nazvala, tak viděla a chtěla, a to avizovala už roky zpátky, takže jsme to věděli a dlouho se na to připravovalo, tak chtěla ta pravidla sjednotit je celoevropsky, sjednotit je tak, aby když společnost získá licenci třeba v České republice, tak si potom může jednoduše pasportovat i všude jinde. Takže jde o takovou standardní proceduru Evropské unie, ale i předtím ten trh byl regulovaný, akorát nejednotně.
0: O tom divokém západu, který jste zmínil vy, tak by možná mohlo vypovídat fakt, že Česká národní banka dostala přes 250 žádostí, což je docela velké číslo. Ale proč tedy ČNB nakonec schválila pouze 11 licencí?
19: No nejprve by možná bylo zajímavé zmínit, proč tolik licencí bylo u nás, protože si spousta firem myslela, zejména těch, kteří se obávali, že tu licenci nedostanou, že v České republice na ně budeme nějaký mírnější, řekněme, nebo hodnější. Už jenom proto, protože náš guvernér vystupuje na kryptoakcích, protože tady vznikly první ty velké kryptoměnové firmy a první hadová peněženka a podobně. A takže prostě tady ta Česká republika tu tradici má, akorát trošku se předpočítali, protože regulátora tohle to vůbec nezajímá, ten prostě plní ty formální požadavky, takže velká řada těch projektů byla vyloženě špatných od začátku a tu šanci vůbec neměli a zkoušeli to prostě jenom u nás. I proto to bylo nejvíce v Evropské unii. A těch důvodů Česká národní banka uvádí celou řadu od těch úplně nejformálnějších, některé mě překvapily, typu, že ty firmy sídlily na virtuálních adresách a až po to, že prostě chyběly úplně ty nejzákladnější formální požadavky na strukturu těch firm a tak dál, tak díky tomu jim to potom zamítli. U některých velkých firm v Evropě, kterým to zamítli, ale ty důvody neznáme a zkrátka se možná ani nikdy nedozvíme a tam to mohly být prostě jako třeba i otázky toho, jak s těmi kryptoměny nakládají. Oni musí rozkrýt karty a třeba jsme i možná odhalili, že některé ty společnosti ty peníze nedržely tak, jak by měly, nebo tam měly nějaké nedostatky.
0: No a můžete zmínit, co to je za firmy, které ty licence získaly, kdo jsou třeba ti největší hráči, zda je tam nějaké překvapivé jméno, abychom si to mohli nějak představit?
19: U nás tam žádné překvapivé jméno úplně není. Ty velké a hlavní společnosti české, co nabízí tu směnu, že směnárny a burzy, jako je Anycoin, Coinmate a další, tak ty dostaly. To překvapení na druhé straně, které se dotýká i Čechů, je, že tu licenci tedy v Řecku, ne u nás, oni nežádala, ale překvapivě možná v Řecku, tak nedostala ta největší celosvětová burza, která se jmenuje Binance, a která pravděpodobně má odhaduje se až 30% svých příjmů z Evropy, včetně České republiky ve velkém. Takže tady to způsobilo určité pozdvižení. A tam je možné důležité zmínit, že to ale neznamená, že o ty peníze lidi přijdou, ty peníze tam stále mají, akorát už nemůžou dál s nimi nakládat, obchodovat, ale vybrat si je můžou, nebo počkat, jestli tu licenci nedostanou.
0: Rozumím. Tak tolik Dominik Stroukal, ekonom z Metropolitní univerzity. Moc děkujeme za vysvětlení, naslyšenou.
19: Já děkuju, mějte se hezky.
0: A závěrem této půl hodiny se přesuneme do Velké Británie. Gengy sexuálních násilníků. To je téma, které vzbuzovalo v Británii opravdu velké emoce a teď se do popředí zájmu zase vrací. Do konce tohoto týdne má opustit vězení někdejší šéf gengu Shabir Ahmed. Jeho oběti se navíc dozvěděli, že není možné ho deportovat. A toto téma sleduje kolega Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Vítej ve studiu.
20: Pěkné odpoledne.
0: Tak Jaromíre, vysvětli, proč se Shabir Ahmed vrací na svobodu a hlavně proč ho nemohou britské úřady vyhostit do domovského zřejmě Pákistánu.
20: No, on se vrací na svobodu proto, protože si zkrátka odpykal svůj trest. On byl v roce 2012 odsouzený k 19 letům, odseděl si tedy 14 roků. A proč ho nemohou úřady deportovat? Protože tomu brání legislativa z roku 71, podle které přistěhovalec, který v Británii žije nejméně 5 roků, tak nemůže být podle té legislativy deportován, což samozřejmě pan Ahmed, který je od Británie od roku 73, tak tuto podmínku splňuje a opravdu ty oběti přes probační službu dostali avízo, že bude propuštěn a že bude nejspíš bydlet zase v jejich sousedství.
0: Nicméně po té deportaci Shabira Ahmeda teď volá starosta Manchesteru a pravděpodobný příští britský premiér Andy Burnham. Existuje ještě nějaká možnost, jak toho dotyčného deportovat nebo jak toho dosáhnout, když potom ti politici volají?
20: Je to velmi složitá situace, protože retroaktivně ten zákon změnit z roku 71 možné není. Celou tu situaci teď intenzivně řeší ministerstvo vnitra, ministerstvo zahraničí proto, protože on byl zbaven britského občanství a má občanství pouze pákistánské, ale pokud Británie ho nemůže legálně vystěhovat, tak je potřeba součinnost Pákistánu, té jeho domovské druhé země a tam velmi často ten souhlas Británie nedostala. Takže je to teď velmi horký brambor, který se snaží britské úřady řešit, protože vy jste řekla, že to svého času vzbuzovalo velké emoce, ale ono je to vzbuzovalo vlastně relativně nedávno, protože je to půl roku, kdy Elon Musk obviňoval premiéra Starmera, který v té době byl generálním prokurátorem, že úřady nic nedělali a tak dále. Takže je to určitě velký potenciál toho, že by s tím mohly být zase spojeny nějaké bouře, protesty, zkrátka projevy nevole.
0: Nicméně, kdyby Pákistán souhlasil, že si ho převezme,
20: tak... Kdyby Pákistán souhlasil, tak by si ho převzal, ale zatím to nevypadá, že by to hodlal učinit.
0: No já ještě připomenu, že kauza gengu mužů z přistěhovaleckých rodin, hodně se to týkalo právě Pákistánců, zneužívali nezletilé dívky, úřady to v Británii neřešili, tak tahle kauza je stará asi 15 let.
20: Je to tak?
0: Můžeš to v základních obrysech připomenout?
20: Je to opravdu už vlastně relativně historická kauza, nebyla jediná, ale tady tato, tento gang z Rochdale, což je předměstí Manchesteru, kde mimo jiné ten asi budoucí premiér je stále ještě starostou, tak se to odhrávalo v letech 2001 až 2006, kdy opravdu tam existoval takový gang mužů pákistánské národnosti, který zneužíval nezletilé dívky, často z špatných sociálních poměrů, často byly opravdu velmi mladé, měly 13 i méně roku a to, co na tom bylo alarmující a pořád je to, že policie i úřady o těch věcech třeba věděli nebo existovaly nějaké indicie, ale báli se do toho více jít, protože se obávali obvinění z rasismu a islamofobie. Na tuto strunu nakonec i ten Shabir Ahmed, který byl šéfem toho gengu, který má na svědomí asi 30 znásilnění mladistvých dívek, tak na tuto strunu on hrál i u soudu a u toho soudu mimo jiného popsal soudce jako násilného a bezcitného tyrana, takže se úplně nedivím tomu, že ty oběti z té doby nejsou nadšené, že se zase vrátí do toho Rochdalu, což je v podstatě vesnice.
0: Vysvětluje Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Moc krát díky, hezké odpoledne.
20: Naslyšenou.
0: No a teď už, protože bylo 14:30, jsou na řadě další zprávy s Martinem Matějkou.
2: Český rozhlas Plus.
21: Čeští vojáci, kteří při služební cestě na Ukrajinu převáželi taky drony ze sbírky Drony Nemesis, neudělali podle kriminalistů nic protiprávního. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdil Českému rozhlasu Ivo Černík z okresního státního zastupitelství v Prostějově. Kriminalisté případ odložili a předali ho armádě k případnému kázeňskému řízení. Hasiči na jihu Francie od včerejška bojují s rozsáhlým lesním požárem. Ten vypukl poblíž města Narbonne v departmánech od Aero. Obcí bylo nutné evakuovat asi 350 lidí. V boji s ohněm v hornatém terénu pomáhají i hasicí letadla. Počet potvrzených případů eboli v Kongu vzrostl na 1406, přes 430 lidí zemřelo. Epidemie vyhlášená před 7 týdny zatím zasáhla 3 severovýchodní provincie. Hrozí ale, že se rozšíří i do dalších. Epicentrum se nachází v provincii Ituri, kde zemřela většina nakažených. Nejnovější konžskou epidemii eboli způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Po nové vlně ruských útoků na ukrajinský Kyjev navrhne šéfka evropské zahraniční politiky další sankce proti Rusku a podle Kalasové se mají týkat subjektů podporujících vojenský průmysl. Při nočním ostřelování ukrajinského hlavního města zemřelo nejméně 13 lidí a zraněných je několik desítek. Stát za letošní půlrok vybral na daních 789 miliard a 300 milionů korun. To je meziročně o 5% víc, vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem. Nejvíc peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Podle ministerstva vyššímu výběru daní pomohl hlavně růst mest i vyšší útraty domácností. A v tropickém Pacifiku nastal klimatický jev El Niño, oznámila to novozélandská výzkumná organizace Earth Sciences. Zároveň varovala před intenzivními dopady na počasí na Novém Zélandu v nadcházejících měsících. Na některých místech se očekávají velké výkyvy teplot. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalíte za sjezdem na Kývalku. Na 182. kilometru se dojíždí do Kolony. Ta pokračuje až na 168. kilometr, tam pracují silničáři v levém pruhu. Navíc na 170. kilometru stále řeší nehodu a blokovaný je také levý pruh. Na příjezdu do Prahy z Chomutova po D7 se dojíždí do Kolony u sjezdu na Kněževec. Na 3. kilometr fronta se vleče až ke sjezdu na letiště. Tam je v omezení průjezdný pouze jeden pruh. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme polojasno s kupovitou oblačností a teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy, na řadě repríza pořadu Pro a proti Lukáše Matošky.
3: Evropa má za sebou první velkou vlnu veder letošního léta. Několik teplotních rekordů padlo i na českém území. Očekává se, že s tím, jak se klima otepluje, bude extrémní počasí častější. Jak se Česko na tuhle novou realitu zvládá připravovat? Co můžou udělat města proto, aby byl život jejich obyvatel v horkých dnech snesitelnější? A jak se daří naplňovat strategie, kterou má stát?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
3: Našimi hosty tady ve studiu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech jsou ředitelka Asociace ekologických organizací Zelený kruh Petra Kolínská. Dobrý den.
5: Dobré dopoledne.
3: A vedoucí oddělení vody v krajině a adaptace na změnu klimatu Pavel Marták z Ministerstva životního prostředí. Dobrý den i vám.
22: Dobrý den.
3: A začněme od vás. Jak je z vašeho pohledu Česko připravené na vlny veder?
22: Ty jednoduché otázky bývají často nejzáludnější. Myslím si, že lze konstatovat, že ten posun je významný, že postupně se ta připravenost zlepšuje. Samozřejmě vždy je co zlepšovat, ale my zde vnímáme opravdu velký posun, takový 10-15 let zpátky. Obecně v té adaptaci beru, takže připravenost na vlnu veder je jedním z těch opatření, které se dělají v souvislosti s adaptací na změnu klimatu. Uvolňují se prostředky na opatření adaptačního charakteru, které přispívají i k tomu zvládání veder. Postupně zlepšuje se znalostní báze, zvyšuje se počet expertů, jsou výzkumné projekty na toto téma. Myslím si, že ta situace se zlepšuje.
3: Vidíte to stejně, paní Kolínská?
5: Já to samozřejmě vidím trochu jinak. Myslím, že jak ministerstvo, tak veřejná správa na ty vlny veder připravená není dostatečně, že tu situaci podcenila, ačkoliv ty předpovědi dlouhodobé oznamovaly, že ty vlny veder budou a i v budoucnu vlastně se předpokládá, že ten počet velmi teplých dnů bude větší.
3: Můžete být konkrétní v té vaší kritice, když jste řekla, že veřejná správa tu situaci podcenila, nedostatečně se připravila, tak kde vidíte ty největší mezery?
5: Ty největší mezery jsou v tom, že neexistuje shoda mezi rezorty a MŽP, které se víceméně snaží, tak vlastně nemá žádný vliv na to, jak třeba funguje Ministerstvo zdravotnictví nebo Ministerstvo pro místní rozvoj. Chybí nám řada legislativní opory. Ta legislativa v mnoha ohledech nepřispívá k tomu, aby se vlna veder dala zvládnout lépe. Dlouhodobě chybí také politická podpora a řada opatření jsou pouze dobrovolná, místo by byla povinná. Například obce a města mohou, ale nemusí mít adaptační strategii, která by právě řekla, co mají dělat.
3: Nejprve k té mezirezortní spolupráci, pane Martáku, to byste uznal, že není úplně v podobě optimální, že zkrátka nespolupracuje například Ministerstvo životního prostředí, na kterém vy působíte, s Ministerstvem zdravotnictví, případně s dalšími rezorty?
22: Já bych to asi nenazval, že přímo nespolupracujeme. My se rozhodně snažíme o co nejužší spolupráci, ale samozřejmě jak i my, tak i ostatní rezorty jsou často limitováni personálními kapacitami těch témat, které musí jednotlivé rezorty řešit, je samozřejmě více. A jak říkala paní ředitelka, určitě je to o tom, že každé ministerstvo má nějaké priority a samozřejmě ty naše priority nemusí být vždycky v souladu, nebo ta intenzita toho, jak my to vnímáme, nemusí být stejná na všech rezortech.
3: Ale určitá mezirezortní spolupráce zapotřebí je, třeba konkrétně mezi Ministerstvem zdravotnictví a vaším ministerstvem, protože to oteplování má pochopitelně i zdravotní dopady.
22: Rozhodně. Obecně celá adaptace na změnu klimatu je vlastně u nás postavena tak, že my jsme jakýmsi koordinátorem té adaptace. My zpracováváme nebo koordinujeme zpracování té národní adaptační strategie i toho adaptačního plánu, ale tím, že téma adaptace je naprosto průřezové a jde napříč prakticky všemi sektory a všemi činnostmi lidské společnosti, tak to není o tom, že bychom to my mohli zpracovat nebo my všechno připravit. Je to o tom, že vlastně každý rezort si musí připravit tu adaptaci té své oblasti sám. My se to snažíme pouze koordinovat.
3: Paní Kolínská, ta národní adaptační strategie, kterou vypracovalo Ministerstvo životního prostředí, je funkční?
5: Tak máme k dispozici vyhodnocení za to minulé období, kde se právě celkem otevřeně poukazuje na to, že rezorty nemají na řešení těch věcí vyhrazeno dostatek kapacit, dostatek odborníků, že chybí peníze na ty opatření a že tam právě chybí ta politická podpora. Já bych to možná ukázala na konkrétním příkladu. Teď v té vlně veder se hodně mluvilo o ochlazovací schopnosti stromů, které jsou vlastně takovou přirozenou klimatizací. Stát i vydává prostředky na to, aby se stromy sázely, ale zároveň není ochoten parlament schválit úpravy zákonů tak, aby ty stromy, které už máme, byly lépe chráněny, aby se daly stromy snadněji sázet vzhledem k technickým sítím a aby pokud se nějaký strom už musí pokácet, aby byla třeba povinná náhradní výsadba. To všechno v té legislativě chybí a mělo by to tam už dávno být.
3: Pane Martáku, uznal byste, že tady můžou být určité rezervy, že sice máte slušnou adaptační strategii, ale vázne to třeba, pokud jde o ochranu těch stávajících stromů, které jsou klíčové pro udržení chladu ve městech?
22: Asi se nedá říct, že by nebyla žádná ochrana. Ochrana stromů stávajících v zákoně 114 definována je. Samozřejmě můžeme se obavit o tom, jestli by nemohla být větší vzhledem k tomu pozitivnímu přínosu a té nezastupitelné roli, které stromy zejména potom v intravilánech měst mají.
3: Paní Kolínská, vy jste tady před chviličkou řekla, že některá ta opatření týkající se samospráv, to znamená měst, obcí a krajů, by měla být povinná. Jaká konkrétně?
5: Tak jde o to, že města, která mají adaptační strategii, tak třeba pak dokážou systematicky umisťovat vodní prvky do ulic, pítka, mají například mapu míst, která jsou veřejně přístupná a jsou klimatizovaná, jsou v těch vedrech, je tam možné strávit

0: Takže my potřebujeme, aby stát, aby ta národní úroveň ty obce podpořila, dodala jim dostatek financí, metodickou podporu a až budou tyhle ty věci k dispozici, tak vlastně řekla, že ta adaptační strategie je povinná součást jejich života.
1: Pane Martáku, jak teď vy z Ministerstva životního prostředí můžete podpořit konkrétní obce, konkrétní města, když chtějí na svém území zavádět adaptační opatření, tak, aby zvládali třeba tak horké dny, jaké byly ještě před pár dny?
2: My ty adaptační opatření podporujeme dlouhodobě, vlastně ta stěžejní podpora šla nebo jde pořád z operačním programu životní prostředí, kdy jsou podporovány jako opatření na posílení zeleně ve městech, která je klíčová pro ten klimatický efekt, tak podporujeme dlouhodobě hospodaření s dešťovou vodou, které taky vnímáme jako klíčové, to znamená zadržet ty srážky v místě dopadu, případně využívat na zálivku té zeleně, prostě hospodařit s tou vodou tam na daném území a neodvádět ji rychle pryč z toho intravilánu do vodních toků. Podporujeme také opatření, které zodolňují nebo které umožňují těm budovám být lépe adaptovány, ať už jsou to nějaké stěnící prvky nebo zateplení, které samozřejmě funguje i jako izolace v těch vlnech veder. Takže z našeho pohledu jako ta škála těch opatření, které podporujeme, je poměrně široká a podporujeme opravdu dlouhodobě.
1: A uznal byste, že dochází, jak to tady nazvala paní Kolínská, k určitému rozevírání nůžek mezi městy, která se adaptují nejlépe, protože jsou třeba bohatší, a mezi těmi ostatními?
2: Upřímně nemám na to nějaké tvrdé data, ale z mého osobního pohledu já vnímám, když vidím právě ty úspěšné realizace typicky v adaptéře nebo v podobných projektech, takže opravdu jsou města nebo možná i regiony, kde se tomu věnují více, kde to vnímají jako nějakou prioritu a je tam vidět prostě postupně úspěšnost realizace těch projektů, které dle mého názoru přispívají k té adaptaci, a jsou regiony, kde řekněme to není takovou prioritou.
1: Čím to je, paní Kolínská, že některé regiony zvládají se připravovat na změnu klimatu, na horké dny a jiné nikoli?
0: Tak je to hodně o nějaké osvětě a informovanosti jak těch vedení radnic, tak samozřejmě místních obyvatel, protože pokud nějaký starosta nebo radní vlastně chce ty adaptační opatření zavádět, tak se musí jako utkat s tím veřejným míněním a třeba debata o tom, jestli nové stromy mají rušit parkovací místa, je debata vlastně velmi nepříjemná a frustrující. Takže hodně to souvisí s tím, jak moc investujeme do nějaké osvěty a vzdělávání. Ale já bych se možná ještě vrátila k těm financím, protože ta zpráva o tom, jak se nám daří plnit adaptační strategii...
1: Ta vaše zpráva z loňského prosince?
0: Ne, ta zpráva MŽP, která visí na jejich webu. Aha. A která hodnotí, jak se daří uplatňovat na národní úrovni ty adaptační opatření, tak sama říká, že ty prostředky finanční jsou nedostatečné a že vlastně docházejí. A pojďme si říct, čeho je to financováno. Adaptační opatření jsou z velké míry financovány z emisních povolenek, to znamená z toho principu, že znečišťovatel platí. A pokud současná politická reprezentace vlastně chce tenhle ten systém povolenek oslabit nebo dokonce zrušit, tak se tím zbavujeme té možnosti, jak ty opatření financovat.
1: Na druhou stranu je ale pravda, že výnos z emisních povolenek dlouhodobě klesá.
0: To záleží na tom, jak máme ty emisní povolenky nastaveny. Teď se měla vlastně vzniknout jakoby nový způsob a ten budget, ten rozpočet měl být zase navýšen, ale nebude, protože se naše reprezentace rozhodla, že ty emisní povolenky nechce.
1: Pane Martáku, není to škoda, že takto se Česko možná připraví o zdroje na financování adaptačních opatření?
2: Já se omlouvám, já se přiznám, že do tohoto tématu tolik nevidím, tak by asi nebylo úplně fér se k němu vyjadřovat, protože náš útvar se primárně věnuje adaptaci a pracujeme vlastně s těmi prostředky nebo s těmi dotačními tituly, které už jsou nějak nastaveny.
1: Tak se vás zeptám jinak, cítíte podporu ze strany ministra Igora Červeného z motoristů, podporu v přípravě dalších adaptačních opatření?
2: Možná to bude znít překvapivě, ale my jsme tuto záležitost komunikovali s naším vedením vlastně po změně v volbách a máme za to, že adaptace je podporována, adaptace je opatření, nebo je to ta oblast, do které by měla směřovat energie a která by měla posilovat v souvislosti dopady změny klimatu.
1: Ptám se na to z toho důvodu, že na ministerstvu životního prostředí pod vedením motoristů docházelo nebo dál dochází k určitým personálním změnám a leckteří politici za motoristy v minulosti zpochybňovali třeba vědecké poznání.

0: jednání týkající se změny klimatu. Přesto cítíte podporu od Igora Červeného pro přípravu těch adaptačních opatření?
1: Ano, to jako.
0: To paní Kolínská vítáte?
2: Jedna věc je, co kdo říká, a druhá věc je, co kdo dělá. Tak v tuto chvíli se blíží závěrečné hlasování o velké novele stavebního zákona v parlamentu a ani pan ministr, ani MŽP jako rezort se nevymezili negativně proti těm devastujícím návrhům, které v té novele jsou. Konkrétně se zase to ukážu na těch stromech, kde nejenže v té novele tedy chybí třeba ta povinná náhradní výsadba, ale dokonce se tam nejspíš prosadí princip, že lze bez povolení kácet celé aleje a skupiny stromů, když se spravuje vodovodní řad.
0: Předpokládám,
2: pane situace se zhorší.
0: Martáku, že řeknete, že toto není vaše agenda. Nicméně měli jste třeba prostor vy za oddělení vody v krajině a adaptaci na změnu klimatu připomínkovat ten nový stavební zákon, který může mít dopady i na životní prostředí, jak tvrdí paní Kolínská.
1: Není to přímo agenda našeho útvaru, nicméně je to agenda kolegů z vedlejšího útvaru, obecná ochrana dřevin. Vnímám to tak, že se jedná o nějaký konsenzus v rámci vypořádání těch pozměňovacích návrhů. Nicméně naším cílem je v rámci transpozice nařízení k obnově přírody, kde mimo jiné jsou tam cíle také v oblasti sídelní zeleně, tak bychom chtěli zavést povinnost náhradní výsadbu i pro režim oznámení, což je ten režim, do kterého právě spadne teďka nově podle toho pozměňovacího návrhu to kácení v případě vodovodu a kanalizací těch sítí.
0: Vítáte to, paní Kolínská?
2: Ne, to je úplně jako marginální opatření v problému, který si nemusíme vytvořit. Prostě je tady připravený návrh z minulého volebního období, že náhradní výsadba má být povinná, že stromy mají mít při umisťování do ulic stejné právo jako umisťování technických sítí, že mají ti, co kácejí, platit nějaké odvody, protože ten pokácený strom má nějakou hodnotu. A tenhle ten návrh prostě je připravený, MŽP ho nechce předložit, pan ministr Červený mlčí k těm zhoršením, co jsou ve stavebním zákonu připraveny a tohleto dílčí opatření jenom snižuje negativa spojená s tím primárním návrhem.
0: Pane Martáku, vaše reakce?
1: Přiznám se, že to už zachází do přílišného detailu agendy kolegů, že na to nedokážu adekvátně reagovat.
0: V tom případě bych připomněl, že našimi hosty zůstávají vedoucí oddělení vody v krajině a adaptace na změnu klimatu na Ministerstvu životního prostředí Pavel Marták a ředitelka Asociace ekologických organizací Zelený kruh Petra Kolínská.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Zaměřme se teď na ta konkrétní opatření, která možná právě v těchto dnech přicházejí do úvahy, respektive byla by vhodná z toho důvodu, abychom ty horké dny i u nás v České republice lépe zvládali. Třeba Česká komora architektů tento týden vyzvala města a obce, aby připravovali veřejné budovy na extrémní počasí. Mimo jiné uvedla, že veřejná prostranství by měla mít míň přehřívaných povrchů. Na tom se předpokládám asi shodnete. Jak toho ale dosáhnout, aby česká veřejná prostranství měla míň přehřívaných povrchů? Začněme od vás, pane Martáku.
1: My se to snažíme dlouhodobě dotačně podporovat právě v rámci zmiňovaného operačního programu Životní prostředí, kdy ve specifickém cíle 1.3, který je právě zaměřený na adaptaci na změnu klimatu. Už z toho je podle mě vidět, že opravdu aspoň my to téma adaptace na změnu klimatu bereme opravdu vážně. Je to jedna z klíčových částí celé té velké podpory operačního programu. Tak je tam zaměřená na podporu hospodaření se srážkou vodou, o které jsem mluvil, a jedna z aktivit, která se tam podporuje, právě výměna nepropustných povrchů, kdy ta myšlenka je právě v tom, že nějaké betonové parkoviště nebo betonové prostranství, tak zaplatí se prostě výměna toho povrchu za nějaký propustný povrch, což je často způsobeno, nebo často je to spojeno i s tím, že ten nový povrch je navržen tak, že se tolik nepřehřívá, nebo se to spojí současně s nějakou větší rekonstrukcí náměstí.
0: Je tohle správná cesta i podle vás, paní Kolínská?
2: Je to správná cesta, ale ten problém je v tom, že jsou to pořád opatření dobrovolná a prostě ta situace se dramaticky zhoršuje, rychle se zhoršuje a my potřebujeme přejít od té dobrovolnosti k povinnosti.
0: Uvažuje se o něčem takovém na Ministerstvu životního prostředí, pane Martáku, že postupem času by určitá adaptační opatření všude po republice byla povinna?
1: Já si upřímně teď neumím úplně představit ten instrument, na kterém by to bylo postaveno, ta povinnost. Asi jedním z názorů, který v té odborné veřejnosti zaznívá, je to, co říkala paní ředitelka, že by třeba ty adaptační plány byly povinné, což je takový stěžení strategický dokument, tak jak my máme na té národní úrovni tu adaptační strategii.
0: To tedy znamená, že každé město, každá obec každý by kraj, museli mít svůj adaptační plán.
1: Což by byl nějaká dlouhodobá vize to, jak vlastně to území by se mělo adaptovat a z té by potom měl vycházet nějaký v úzovkách akční plán nebo seznam opatření, které by se dlouhodobě měly podporovat a postupně realizovat. Nevím teďka, jak úplně by se na to navázalo to, že by se zezávaznilo ta realizace těch opatření, jestli by to bylo ve smyslu, že potom ten akční plán by byl s nějakým harmonogramem a ten by se schválil.
0: Jakou máte konkrétní představu vy u vás v Zeleném kruhu, paní Kolínská, a nestačilo by, kdyby byla povinnost mít adaptační plány?
2: No, tak zase, když budu mít povinný adaptační plán a v něm budu mít záměr sázet stromy, a dělat například vodní prvky, tak potřebuju legislativu, která mi to umožní. A v tuhle tu chvíli ta legislativa ty věci spíše komplikuje, než usnadňuje.
0: Jak konkrétně komplikuje legislativa adaptaci?
2: Takže když starosta nebo radnice chce vysadit stromy a jde do té ulice a zjistí, že jsou tam sítě, tak nemá žádný nástroj, jak donutit například správce sítě, aby je přesunuli, nebo aby když se zakládají nové ulice a nové silnice, aby ty sítě byly pod vozovkou a ne u chodníku. Takže to je třeba úplně konkrétní věc, která brzdí tu výsadbu stromů. Co se týče třeba toho vodního režimu, tak zase řada věcí prostě není v těch technických předpisech povinná a pokud je dobrovolná a jsou s tím spojené zvýšené náklady, tak se nelze investorům divit, že se tomu spíše vyhýbají.
0: Jsou tyto věci pro vás ke zvážení, pane Martáku?
1: Určitě jsou to podněty, se kterými pracujeme, konkrétně třeba k tomu hospodaření s tou vodou, tak my jsme v minulosti iniciovali novelizaci normy na hospodaření dešťovou vodou. Bohužel ještě se nepodařilo tuto normu dotáhnout do konce.
2: Já ještě uvedu možná jeden příklad. Máme tu zákon o veřejných zakázkách a ten vlastně pořád zadavatele nutí k tomu, aby zadávali na cenu, aby to řešení bylo nejlevnější.
0: Ale a to je špatně?
2: My potřebujeme řešení, která budou nejchytřejší a nejlépe odpovídat těm potřebám, které jsou spojeny právě třeba s adaptací na změnu klimatu. A to ten zákon pořád neumožňuje.
0: Pane Martáku?
1: Přiznám se, že zákon o veřejných zakázkách, tam se necítím úplně.
0: Uvažuje se na Ministerstvu životního prostředí o nějakém systematickém rozšiřování klimatických míst, klimatických prostor, kam by se lidé v době těch nejhorších veder mohli přijít případně schladit, pane Martáku?
1: Jak jsem říkal, ministerstvo je koordinátorem té adaptace zvládání vlny veder. Si troufám říct, že ve většině těch opatření jde asi primárně za ministerstvem zdravotnictví. Nejsem si úplně jist, jestli my jako ministerstvo jsme zrovna v tomto ti nejkompetentnější. Takže určitě
0: Z vašeho pohledu toto není součást té adaptace?
1: To neříkám, to určitě ne, spíš jenom říkám, že to není to opatření. My to koordinujeme zpracování těch strategických plánů té adaptace nebo obecně tu adaptaci na té národní úrovni. Snažíme se spolupracovat s ostatními rezorty a plus potom to, co spadá jakoby pod nás, řekněme ty zelené opatření, to znamená nějaké revitalizace, zadržování vody v krajině, přírodě blízká protipovodňová opatření, tak ty přímo podporujeme jak finančně, tak i nějak metodicky. Snažíme se instruovat ty podřízené úřady a vést tomu případně nějaké kampaně nebo rezortními organizacemi se na tom podílet. Ale pak je spousta aktivit v té adaptaci, které primárně jde za jinými rezorty a tam si myslím, že to není úplně jako naše úloha, abychom my v tom byli lídry nebo my ty opatření prosazovali.
0: Nezní to rozumně, paní Kolínská, že co se týče toho zdravotního hlediska změny klimatu, tak tady hlavní odpovědnost je na Ministerstvu zdravotnictví?
2: Určitě hlavní odpovědnost na Ministerstvu zdravotnictví, ale Ministerstvo zdravotnictví ve svém DNA nemá samozřejmě řešení klimatických výzev. To znamená, potřebuje ten pokyn od vlády, od premiéra, potřebuje slyšet, že tohle to je priorita a že se nemají řešit primárně následky a například posilovat pohotovostní službu, ale má se řešit prevence, mají se investovat prostředky do vzdělávání zdravotníků, ti mají vědět, jak dělat osvětu mezi svými pacienty. A to je věc, která chybí, je to ta absence politické podpory a určitě nemůžeme chtít od Ministerstva životního prostředí, aby úkolovalo Ministerstvo zdravotnictví.
0: Pane Martáku, vy působíte na Ministerstvu životního prostředí už několik let, můžu-li to říct, působil jste na něm za minulé vlády, vlastně i za vlády předminulé, takže máte určité srovnání a můžete si dovolit posoudit, je pro českou politickou reprezentaci adaptace na změnu klimatu prioritou?
1: Já to vnímám tak, že je to jedno ze zásadních témat. Neumím asi říct, jakoby, jestli je to top 1, top 3, top 5, ale vnímám to dlouhodobě, že adaptace je jedno ze zásadních témat ministerstva dlouhodobě.
0: Chápu to z vaší strany jako diplomatickou odpověď. Chcete k tomu něco doplnit, paní Kolínská?
2: Podívejme se, až se bude projednávat rozpočet na příští rok, jestli peníze na adaptaci budou alespoň stejné jako v minulých letech.
0: Očekáváte, že budou, pane Martáku?
1: Já neočekávám nějaké jakoby specifické krácení v této oblasti. Pak, že budou nějaké plošné škrty, tak se to zřejmě dotkne všech, ale nevnímám to ani v poslední době, nemám nějaké signály, že by vyloženě naše oblast byla jako vybrána za tu, na která se bude specificky snižovat.
0: Tolik vedoucí oddělení vody v krajině a adaptace na změnu klimatu na Ministerstvu životního prostředí Pavel Marták diskutoval s ředitelkou Asociace ekologických organizací Zelený kruh Petrou Kolínskou. Děkuju vám.
2: Díky za pozvání.
1: Díky, nashledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: 90kové léto.
4: Na samém začátku roku 1990 musela nová vláda především zrekapitulovat, co může a co ne. Třeba v oblasti obrany byla podle premiéra Čalfy situace dost složitá.
5: Prevzali jsme teda neprimeraně velkou armádu, lebo například počtom vojáků alebo tankov na 100 000 obyvatelů jsme boli suverénně na prvom mieste. Pritom jsme sami boli štátom, na kterého území sa nachádzali cudzie vojska.
3: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
6: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
7: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotes. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory, forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
8: Je 15 hodin. Dobré odpoledne ve čtvrtek 2. července přeje Lucie Vopálenská.
3: Český rozhlas Plus.
8: Od ničivého zemětřesení v jihoamerické Venezuele už uplynul víc než týden, ovšem stále se ještě nacházejí přeživší. Ve Španělsku se znovu otevřel spor kolem takzvaného zákona o vnucích. Ten by umožnil potomkům lidí, kteří kdysi uprchli, třeba před režimem diktátora Franka, zažádat o španělské občanství. A němečtí, křesťanští a sociální demokraté dnes učinili významný krok. Lídři těchto koaličních stran se dohodli na reformách. Nejen o tom bude řeč v této půlhodině po zprávách Martina Matějky.
9: Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentovi Petru Pavlovi. Na nadcházející summit NATO v Turecku si bude moct vzít víc lidí z kanceláře hradu. Rezort už prezidentovi taky poslal mandát pro summit.
10: Ministerstvo původně delegaci prezidenta zmenšilo a jmenovitě určilo, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Podle mluvčího Hradu Vojtěcha Šeligy jde od rezortu o částečný ústupek.
11: Oceňujeme, že ministerstvo zahraničních věcí alespoň částečně vyhovělo žádosti kanceláře prezidenta republiky. Upravilo složení delegace na summit NATO a poskytlo k tomu mandát vlády.
10: O účasti prezidenta Fankaře rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Premiér Andrej Babiš z ANO už Pavla ale několikrát vyzval, aby na summit i tak nejezdil. Naposledy to zopakoval dnes v rozhovoru pro deník CZ.
12: Je to vláda, která rozhoduje a která má samozřejmě v gesci zahraniční a bezpečnostní politiku. Pan prezident na tyhle věci nemá vliv.
10: Summit Fankaře bude 7. a 8. července. Anna Millerová, Český rozhlas.
9: Ruské útoky v noci na dnešek zabily v ukrajinském Kyjevě nejméně 13 lidí. Po dalších obětech pátrají záchranáři v troskách. Rusko vyslalo na ukrajinské hlavní město na 70 raket a skoro 500 dronů. Zasáhly hlavně obytné domy a civilní infrastrukturu. Podle kyjevské radnice je zraněných asi 100 lidí.
13: Záběry z ruského vzdušného úderu se na sociálních sítích objevovaly od půlnoci až do rána, kdy se nad Kyjevem vznášely sloupy kouře. Některé požáry se doteď nepodařilo uhasit. Dopady raket a dronů nebo jejich trosek úřady hlásily z více než 30 lokalit v několika městských částech a šlo hlavně o obytné domy. Před chystaným masivním útokem varoval obyvatele Ukrajiny prezident Volodymyr Zelenský, který se do Kyjeva spěšně vrátil z evropského summitu v Irsku. Na ruských sociálních sítích se objevily záběry hořící rafinérie společnosti Lukoil u Kstova v Nižněgorodské oblasti, kterou zasáhly ukrajinské drony. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
9: Vláda pomůže českým firmám s jejich podnikáním na Ukrajině. České televizi to pojednání s představiteli kabinetu řekl viceprezident ukrajinsko-české obchodní komory Richard Benda. Zástupce firem na úřadu vlády přijal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Podle Bendy by se na pomoci podnikatelům měla podílet Národní rozvojová banka.
14: Pan ministr Havlíček se zasadí osobně o to, aby Národní rozvojová banka konečně mohla plnit svoje, řekněme tomu, závazky ve smyslu poskytování garancí za aktivity českých firm na Ukrajině.
9: Vicepremiér Havlíček zároveň připravuje podnikatelskou misi na Ukrajinu. Její součástí má být i setkání s tamními vládními činiteli.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Americký prezident Donald Trump neprodlouží obchodní dohodu s Kanadou a Mexikem. Obě země jsou přitom pro Spojené státy nejdůležitějšími obchodními partnery a dohromady tvoří třetinu jejich celého zahraničního obchodu.
15: Obchodní dohodu s Mexikem a Kanadou podepsal sám Trump ve svém prvním mandátu. Teď ji ale k 1. červenci odmítl obnovit. Bílý dům to zdůvodňuje obchodním deficitem s oběma sousedy. Trump řekl, že Spojené státy od Kanady a Mexika nic nepotřebují. A jsou tu naopak tyto dvě země, které podle amerického prezidenta potřebují všechno od Spojených států. Dohoda podle amerického zástupce pro obchod Jamesa Greera prozatím platí dál. Jednání ale budou pokračovat odděleně. S Mexikem se další kolo rozhovorů chystá ve 3. červencovém týdnu, s Kanadou jednání zatím ani nezačala. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
9: Cenové stropy na paliva zítra vzrostou o desítky haléřů. Vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. Benzín zdraží o 29 haléřů. Litr bude zítra stát nejvíc 40 korun 93 haléřů. Za naftu zaplatí řidiči v Česku zítra nejvíc 37 korun 1 haléř. Oproti dnešku je to o 27 haléřů víc. Ceny paliv chce vláda určovat nejméně do 19. července. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Voda na Radavě na Orlíku a u Černé v Pošumaví na Lipně je znovu vhodná ke koupání. Ukázaly to mimořádné odběry jihočeských hygieniků. Odborníci je provedli jen na 3 problematických lokalitách. Na Podolsku na Orlíku sice hygienici zrušili zákaz koupání, voda tam ale zůstává zdravotně riziková. Pokračuje ředitelka krajských hygieniků Květoslava Kotrbová.
16: U veřejného tábořiště Podolsko na Orlíku je podle aktuálního rozboru voda nevhodná ke koupání, je překročena hodnota sinic, chlorofilu a vodního květu a snížená je také průhlednost. K dnešnímu dni jsme zde odvolali dočasný zákaz koupání.
9: Středočeským záchranářům na Slapské přehradě začal pomáhat nový člun s moderní přístrojovou i zdravotnickou technikou. Jeho pořízení vyšlo na 5,8 milionů korun. Uvnitř je stejně vybavený jako sanitka. Záchranáři tak mají i na vodě k dispozici umělou plicní ventilaci, defibrilátor nebo léky. Loni měla záchranná služba na Slapech 76 výjezdů. Jaké případy řeší nejčastěji, řekl záchranář Tomáš Stronček.
17: Převážně se jedná o alergické reakce, o úrazy a samozřejmě teď byl víkend, kdy bylo extrémní teplo a byly tady bohužel i dva případy tonutí, bohužel s jedním případem utonutí.
9: Dosavadní záchranářský člun, který na Slapech sloužil 2 roky, se přesune na Orlickou přehradu. A turisté v Orlických horách mohou nově využívat útulnu u obce Sněžné. Vznikla na stezce Bílé lišky v lokalitě U Smrku a poskytne zázemí především dálkovým turistům nebo rodinám s dětmi. Obec za její vybudování zaplatila 200 000 korun.
18: Útulna stojí nedaleko stezky Česka, odkud chce obec přilákat více návštěvníků. Místo vybrala také proto, že v této lokalitě lidé často přespávali ve stanech. Nový přístřešek nabízí možnost legálního přenocování přímo na trase a vejde se do něj nejméně 5 lidí. Podle vedení obce má nová útulna rozšířit turistickou infrastrukturu a zpříjemnit pobyt návštěvníkům Orlických hor. Ze Sněžného v Orlických horách Jiří Hofmán, Český rozhlas.
9: Na D1 z Brna ve směru do Prahy už skončilo omezení na 168. kilometru. Kolona ze 188. kilometru se tak dává pomalu do pohybu. Na Pražském okruhu ve směru na D1 se zastavuje u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru. Fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Zdržení je asi 30 minut. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Zítra čekáme polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední plus.
8: Od mikrofonu vás zdraví Lucie Vopálenská a to v 15 hodin a 8 minut. Od ničivého zemětřesení v jihoamerické Venezuele už uplynul více než týden a v zemi pokračují záchranné práce. Oficiální počet obětí tragédie stále roste a blíží se k číslu 2300. Dalších více než 11 000 lidí je zraněných. Záchranářům, mezi kterými jsou i Češi, se však i po 8 dnech stále daří nalézat přeživší. No a s dalšími podrobnostmi už přišel do Studia Plusu Matěj Kolář z naší zahraniční redakce. Matěj, vítej.
19: Dobrý den.
8: Tak pověz, jaká situace teď panuje v té nejzasaženější a hůře přístupné oblasti na severu Venezuely?
19: V tom zasaženém státě La Guaira, kde zemětřesení udeřilo nejsilněji, se pozornost postupně přesouvá taky k přeživším toho neštěstí. Tisíce z nich totiž aktuálně žijí v přeplněných provizorních přístřešcích nebo pod širým nebem. Nemají přístup k čisté vodě a čelí otřesným hygienickým podmínkám. V zemi navíc panují velká vedra a takové prostředí je velmi příznivé například pro šíření různých infekcí. Venezuelské zdravotnictví bylo navíc podle agentury AP na pokraji kolapsu už před samotným zemětřesením. Podepsala se na něm dlouholetá hospodářská krize, nedostatek lékařů i velká emigrace. To může podle humanitárních pracovníků v následujících týdnech vyústit v další humanitární krizi i další úmrtí. Silné kritice kvůli tomu už čelí venezuelská vláda, která podle občanů nebyla schopná rychle poskytnout tu potřebnou pomoc.
8: Matěj, už jsem zmínil, že v zemi aktuálně působí mezinárodní záchranářské týmy, včetně Čechů. Jak teď vypadá jejich nasazení?
19: Na místě je stále na 50 tisíc pohřešovaných, to uvádí Organizace spojených národů. Ty mezinárodní záchranářské týmy proto pokračují s pátráním. Zatím se jim podařilo zachránit na 6 400 lidí. A například 69 záchranářů z českého USAR týmu prohledává sutiny i s pomocí speciálně cvičených psů nebo dronů. A právě práci s bezpilotními letouny takto popsal hasič Jiří Studný. jednička.
20: Český USAR tým má u sebe v tuto chvíli dohromady 5 dronů, z čehož jsou 4 průzkumné a 2 z nich, těch průzkumných, mají ještě 360-kové kamery. To znamená, že po vletu do místnosti můžeme pořídit 360-kový snímek a velmi dobře se rozhlédnout.
19: To může záchranářům výrazně ulehčit práci například při pátrání po osobách nebo odhadování statiky objektů. Je ale nutné říct, že například podle Mezinárodního záchranného výboru je pro přežití v takových případech opravdu klíčových prvních 72 hodin od katastrofy a ty už dávno uběhly. Po uplynutí tohoto časového okna šance na záchranu životů ty se rychle snižují. I takové případy se ale stále objevují.
8: Takže pojďme říci, jaké jsou ty dobré zprávy z posledních hodin.
19: Živého muže objevil například chilský tým. 47-letý Hernán Gil ale stále zůstává v troskách. Asi 100 záchranářů se ho už druhý den snaží vyprostit ven. Podílí se na tom taky posily ze Spojených států, Portugalska a Kostariky. Se zavaleným mužem se jim povedlo spojit přes dlouhou sondu s kamerou a mikrofonem.
21: Hernán? Necesito que me dejes un poco hacia la cámara.
19: A tak to spolu nejenže komunikují, ale dodávají mu taky vodu a další výživu. Zpravodajská stanice BBC zase zachytila příběh teprve dvouletého Claybera Morana. Ten ležel pod troskami 6 dní. Britským a jordánským záchranářům se ho podařilo vyprostit bez větších zranění. Jeho rodiče jsou ovšem stále nezvěstní a malého chlapce se tak ujala jeho teta Andrejina.
22: Zavolala mi kamarádka z La Guayry a řekla mi: Andrejino, z trosek vyprostili tvého synovce. Začala jsem křičet, plakat a odjela jsem do nemocnice. Hned, když jsem vešla, tak řekl: ona tetička. Tak mi totiž říká, nemá ani jednu zlomeninu, všechno je v pořádku. Dnes už mi dává i pusy a povídá, co všechno ho bolí. Jsem opravdu vděčná lidem, kteří ho zachránili.
19: Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová záchranu malého chlapce označila za zdroj naděje pro venezuelský lid. A právě naději na záchranu Klejberových rodičů má podle BBC taky jeho 23-letá tetička.
8: Tak tolik s aktualitami z Venezuely. Matěj Kolář z naší zahraniční redakce. Děkujeme, naslyšenou.
19: Já děkuju, naslyšenou.
8: No a u hispanohablantes, tedy španělsky mluvících, ještě zůstaneme i v dalších minutách. Ve Španělsku v posledních týdnech budí velké vášně takzvaný zákon o vnucích. Podle něj mohou získat občanství potomci Španělů, kteří kdysi uprchli před občanskou válkou nebo frankistickou diktaturou. Kritizuje to pravicová opozice. Podle ní si tak levicový kabinet posiluje voličskou základnu pro blížící se volby. Podle vlády je ovšem cílem zákona konečně napravit historické křivdy. No a s podrobnostmi už přišel Jiří Kordík, také ze zahraniční redakce. Vítej.
23: Dobrý den.
8: Jiří, co ten zákon přesně zaručuje?
23: Ona, celá ta debata se přesně řečeno nevede o jednom zákonu, nebo spíše, je to spíše o dodatcích, je to o 4 roky starém dodatku jasně vymezeného zákona z roku 2007. Právě tahle legislativa definuje pojem takzvané demokratické paměti a na základě toho zákona pak dalších novelizací bylo možné přiznat občanství potomkům a vnukům zhruba 500 000 exulantů třeba z doby občanské války ve Španělsku z konce 30. let a pak ještě následně frankistické diktatury. Jenom připomenu, že podobná opatření, tedy ten návrat občanství s odůvodněním té nápravy historických křivd, dřív zavedly už třeba v Itálii, v Irsku a nebo v Maďarsku.
8: No a kdo přesně má tedy na takové historické uznání občanství nárok? Jaké jsou podmínky?
23: Tak hlásit o to španělské občanství se mohli lidé jiných národností. Jejichž předci odešli ze země konkrétně mezi 18. červencem 1936 a 28. prosincem 1978. To se mělo týkat všech, kterým úřady potvrdili, že tedy jejich předci ve Španělsku v té době čelili diskriminaci na základě politického přesvědčení, víry nebo třeba sexuální orientace. Ale týká se to taky potomků žen, které to občanství ztratily za Frankova režimu, a to automaticky, když se provdali za cizince. Ty žádosti ale mohly úřady přijímat jenom do konce loňského října a stále je teď ještě zpracovávají matriky ve Španělsku ve spolupráci tedy řekněme často často velmi přetíženými konzuláty a ambasádami v zemích těch žadatelů, ty jsou hlavně v Jižní Americe.
8: Čili dá se říci, odhadnout, je nějaký odhad, kolika lidí se to vůbec dotýká?
23: No, od roku 2022, kdy ten zákon začal platit, už takhle španělské občanství získalo víc než 500 000 lidí. Z toho přes 300 tisíc se zapsalo do volebních seznamů, takže můžou hlasovat osobně nebo korespondenčně z těch svých zemí. Podle nových údajů vlády teď ještě 600 tisíc žádostí matriky vyřizují a dalších víc než 1 000 000 ještě čeká na posouzení. Mimochodem ta úspěšnost toho uznání občanství v těch případech, když už se to podá, tak činí přes 90%. 100 tisíc lidí zažádalo tedy ještě hlavně na konzulátech v Jižní Americe, jak už jsme říkali, v Argentině a taky na Kubě. No a právě kvůli tomu všemu je to teď velkým tématem předvolebního boje. Tuhle otázku zvedla opoziční pravicová lidová strana, hlavně její předseda Alberto Núñez Feijóo.
8: No a co přesně kritizuje?
23: On Feijóo kritizuje to opatření, nebo kritizoval ho na půdě parlamentu s tím, že to je volební inženýrství, které si vymyslela socialistická vláda premiéra Pedra Sancheze. Právě Sanchez je teď pod tlakem i kvůli korupčním skandálům své strany a taky čelí výzvám, aby co nejdřív vypsala předčasné volby. No a předseda lidovců Feijóo právě teď tvrdí, že ten příliv, jak on říká, příliv nových voličů by mohl volby ovlivnit, že statisíce nových občanů jsou taky víc nakloněni levici, to naznačil v těch svých projevech. Nutno dodat, že ze zhruba 2,5 milionu Španělů žijících v zahraničí v těch minulých volbách podle statistik svůj hlas v parlamentních volbách odevzdalo jen 9%. A co se týče toho údajného cíleného vlivňování, tak opozice nepředložila žádná důkazy nebo žádná větší data. Lidovecká poslankyně Ester Muñozová ale tu kritiku vysvětluje ještě jinak.
0: To, co teď říkáme, je, proč takový spěch? Proč najednou konzulátům, které nestíhají, musí pomáhat externí společnosti? Proč je tak nutné, aby všechno proběhlo tak rychle? A proč je to všechno tak neprůhledné?
23: A podle těch dosavadních průzkumů mají největší šanci na vítězství v příštích volbách právě lidovci. S největší pravděpodobností by ale museli utvořit koalici i s krajně pravicovou stranou Vox. Její poslanci zase tento týden navrhovali, aby vláda zrušila korespondenční volbu právě taky s stejným odůvodněním kvůli tomu údajnému ovlivňování voleb. Sanchezovi poslanci ale tohle všechno odmítají v rámci všech těch sporů. Označují to jako nezodpovědné vyvolávání strachu a taky tvrdí, že se obnovuje nebezpečná krajně pravicová retorika vůči migrantům.
8: Dodává Jiří Kordík ze zahraniční redakce, se kterým jsme mluvili o takzvaném zákoně o vnucích ve Španělsku. Díky za to a naslyšenou.
23: Naslyšenou.
8: Stále posloucháte Odpolední plus, teď se zase vrátíme domů. Horké počasí, ale i bouřky v těchto dnech zaměstnávají mnohé naše rybáře. V rybnících a sádkách totiž klesá hladina kyslíku. A to jak vlivem horka, tak i při poklesu tlaku před bouřkami. Rybáři se snaží zlepšit rybám podmínky provzdušňováním sádek, ale i snižováním dávek krmiva, jako například v Pohořelicích na Brněnsku.
1: Samozřejmě využíváme maximální prítok vody, který se ale s každým dňom zhoršuje. Jednak stoupá teplota vody, s vyššou teplotou se znižuje rozpustnost kyslíku vo vodě.
2: Vysvětluje ředitel rybníkářství Pohořelice Ivan Šultovský. Došli jsme přímo k sádkám z kapry, v horkých dnech je musí bedlivě sledovat, pravidelně měří taky hladinu kyslíku. Když klesá, přijdou na řadu další opatření.
1: Keď už je nejhorší, musíme použít technické zariadenia, které dodávají do vody tento kyslík a bude to samotný čistý kyslík z tlakových bomb alebo pomocou turbodních chaděl, které vháňají vzduch do vody.
2: Největší riziko teď v létě je pro ryby podle Ivana Šultovského snížení tlaku vzduchu.
1: To je v období před bůrkami, kdy ta rozpustnost kyslíku je minimálna.
2: Dalším způsobem, jak ryby před horkem ochránit, je úprava krmení.
1: Co je nejúčinnější na zabezpečení ochrany zdraví těch ryb, je znižovanie krmnej dávky. Ryba potravu nepríjma, tým je ochránená od kyslíkových deficitov, ale stráca svoju hmotnosť.
2: O kousek dál rybáři nakládají kapry do kádí na korbě nákladňáku. I na převozu ryb se letní počasí podepisuje. V kádích je teď asi o 90% ryb méně než v zimních měsících. Auta tak musí jezdit častěji.
1: Zabezpečujeme rozvoz ryb 365 dní v roku, tak ty náklady v letných mesiacoch jsou obrovské. oproti zimním.
2: Opatření kvůli horku muselo od letoška zavést taky povodí Moravy, konkrétně na řece Dyji. Pod novomlýnskými nádržemi vodohospodáři například sondami měří hladinu kyslíku. Lépe tak můžou reagovat na hrozící nebezpečí a dosud se jim podařilo manipulací s průtoky velkým úhynům zabránit. Situace se ale v posledních dnech zhoršila, vysvětluje Dušan Kosour z povodí Moravy.
4: Bohužel už jsme zaznamenali, že začínají umírat ryby přímo v té dolní novomlýnské nádrži. Zatím jsou to drobné rybičky v zátokách, kde jsou nafoukané ve větším množství ty sinice.
2: Na dolní nádrži se včera navíc objevila pěna ze sinic. Povodí Moravy tak muselo přistoupit k dalším změnám v manipulaci s průtokem. Podle Dušana Kosoura se však nedá vyloučit, že se situace zhorší a část ryb uhyne. Šimon Franc, Český rozhlas.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
8: A od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská. Dlouhé měsíce čelí vládní koalice v Německu kritice, že je vnitřně rozhádaná a že se neumí na ničem dohodnout. Zatímco s Německem a zejména s jeho ekonomikou to jde od 10 k 5. Dnes však vláda křesťanských a sociálních demokratů udělala významný krok. Lídři obou stran se v noci na dnešek shodli na reformách. A víc nám o tom teď poví náš zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín. Tomáši, vítej.
5: Pěkné odpoledne.
8: Tak lídři mnou zmíněných stran, vládní koalice, socialisté a křesťanští demokraté spolu jednali až do nočních hodin. Na čem se tady dohodli?
5: To jednání ještě nebylo nějak extrémně dlouhé, ono trvalo asi 7,5 hodiny, což není nějak výjimečné, ale co je důležitější, na rozdíl od nedávného setkání dubnového koaličního výboru tady v Berlíně, neskončilo toto jednání křikem, ale dohodou. Ten asi nejpodstatnější bod, který se teď skloňuje v německých médiích, je daňová reforma nízkopříjmovým, středněpříjmovým skupinám, primárně potom rodinám s dětmi, by mělo od roku 2028 zůstávat o pár set eur v kapse ročně víc a to by se mělo financovat jednak mírným zvýšením daňové sazby pro superbohaté, ale taky rozšířením skupiny těch, kteří se už počítají mezi bohaté. O snížení daňové zátěže chudším stály hlavně sociální demokraté a prosadili, ačkoliv v o něco menším rozsahu, než si možná představovali, a taky se jim třeba nepodařilo prosadit financování těchto úlev úpravou dědické daně, o které se v Německu ví, že bohatí se jí umí vyhnout a platí hlavně střední třída.
8: No stále to zní spíše jako otázky kolem předozdělování, ale důležité je vytvářet bohatství, prostě výkon ekonomiky. A to je právě často označovaný problém německého hospodářství, které neroste. Co s tím chce udělat německá vláda?
5: Ono v té dohodě, kterou uzavřela koalice dnes v noci, je celkem 34 bodů, takže tady skutečně můžeme jenom vyzobávat takových pár ukázek, a pokud jde o ekonomiku, tak jsou tam opatření, která mají podpořit růst, mají podpořit konkurenceschopnost ekonomiky. Německá koalice namátkou chce podporovat klíčová odvětví jako automobilový, chemický průmysl, a to je třeba vůči nekalé konkurenci z Číny. Plánuje snížit byrokratickou zátěž, břemeno by se jakoby mělo přenést na úřady, ty by měly dokazovat, že něco není v pořádku, a ne aby firmy musely prokazovat, že všechno v pořádku mají. Nově by se taky měla, to asi požadovali hlavně konzervativní křesťanští demokraté, disciplinovat pracovní síla, když se člověk necítí na to jít do práce, není mu dobře, tak si bude muset v Německu jít pro neschopenku osobně hned první den nemoci k lékaři, a taky se má třeba zpřísnit výplata sociálních dávek a v některých případech i usnadnit propouštění z práce, ale to se má týkat hlavně lépe vydělávajících.
8: Tomáši, já v úvodu jsem zmínila kritiku, že německá vláda je rozhádaná a neakceschopná. Může ta noční dohoda na reformách tuto aktuální pověst německé vlády změnit?
5: Ony průzkumy sociologické ukazují, že v německé společnosti je celkem rozšířený pesimismus. Vlastně jenom málo kdo věří, že se mu v krátkodobém horizontu povede zejména v ekonomickém ohledu lépe. To platí dost i pro generaci mladých lidí, ke které dnes hlavně sociální demokrati předseda Lars Klingbeil taky mluvili, když slibovali například rychlejší výstavbu dostupného bydlení. Jedná se tedy o generaci, která si v drtivé většině už vlastně nemyslí, že se jí povede lépe než jejich rodičům, že půjde nějak nahoru. Na druhou stranu v Německu je rozšířená i ochota podstupovat nějaké oběti reformy, zejména pokud tedy je spravedlivě rozdělené břemeno a jsou vedené nějakou vizí. Čili vláda, kdyby s těmi reformami teď nepřišla, myslím, že by to byla jenom další rána pro nějakou prozbytek důvěry, kterou k ním ještě společnost má.
8: Dodává Tomáš Havlín, náš berlínský zpravodaj. Díky, že si přispěl do odpoledního plusu. Naslyšenou.
5: Díky, hezký den.
8: A před půl čtvrtou se ještě dostaneme do Magrebu. Alžírsko se v posledních letech díky velkým zásobám plynu stalo jedním ze strategických energetických partnerů Evropské unie. Kvůli dodávkám plynu plánuje cestu do Alžíru i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dnes země, ve které skutečnou moc drží prezident a armáda, vybírá nové poslance. Nejsledovanějšími ukazateli nejspíš budou volební účast a zastoupení mladých politiků. Volby v Alžíru sleduje naše zpravodajka Jana Karasová. Vítám tě ve vysílání. Dobrý den.
6: Pěkné odpoledne.
8: Jano, tak zkus popsat, v jaké atmosféře se ty volby vůbec odehrávají. Přicházejí lidé v nějakém větším počtu do volebních místností?
6: Já jsem do jedné volební místnosti, nebo respektive do více volebních místností v jedné škole před chvílí nahlédla a oni spíš ze prázdnotou třeba v jedné té volební místnosti je asi 400 zapsaných voličů a odvolila tam zatím asi 20. Ty volební místnosti zůstanou otevřené až do 8 hodiny večer a očekává se, že víc lidí přijde právě později. I tak ta volební účast bude nejspíš opět nízká. Hodně jsem to od lidí slyšela, že nevěří, že by volby něco změnily. Dnes jsem o volbách mluvila i s právní expertkou původem z Alžírska Kahinou Bogašovou. Podle ní se totiž Alžírsko stále potýká s jakýmsi traumatem občanské války v 90. letech a lidé se nějak těmi svými politickým chováním chtějí pojistit před tím, aby se případná změna režimu neudála opět skrze konflikt. Nicméně třeba po velkých protestech v roce 2019 se podařilo lidem nějakým způsobem změnit situaci a dovedlo to až k rezignaci dlouholetého tehdejšího prezidenta. Potom přišly i volební reformy, ale třeba ty parlamentní volby v roce 2021 měly velmi nízkou volební účast. A ty dnešní volby se konají po další novele volebních pravidel. Prezident tvrdí, že změny mají chránit stabilitu země, opozice některé ty změny kritizuje. A například strany, které do voleb dvakrát nepostaví kandidátku, tak můžou být zrušené. Kontroverzní je potom hlavně pravidlo, že kandidát nesmí být veřejně známý pro své vazby na pochybné finanční a obchodní kruhy. Před volbami opravdu byli někteří kandidáti vyloučení. No ale zároveň pro ty kandidátky platí i přísnější pravidla, co se týče jejich složení.
8: Takže jak ty volební kandidátní listiny vypadají?
6: Tak každá strana by na tu kandidátku měla postavit alespoň třetinu lidí s vysokoškolským vzděláním a alespoň polovinu lidí pod 40 let. To s ním přišlo i snížení věku, od kterého může být člověk zvolen, a to je teď 25 let. Většina lidí v Alžírsku právě totiž patří do těch mladších kategorií. To ale ta reprezentace v parlamentu dosud příliš neodpovídala. Třeba i prezidentovi je 80 let. A podle právničky Kahiny Bogašové by ty letošní volby mohly ten trend zvrátit.
7: Dlouhé roky lidi svoji vhodnost ke kandidatuře zdůvodňovali tím, že byly součástí revoluce a událostí roku 1962. A to se teď mění. Pokud se na to podíváme z perspektivy země, tak je to fakt velká věc.
6: Naopak se ale zmírnily kvóty na počet žen na kandidátkách na jednu třetinu, dřív to bylo polovina.
8: Wow, takže tohle to, třeba co teď zmiňuješ, projevuje se to v tom, kolik žen zasedá v alžírském parlamentu?
6: Potom zavedení pravidel zhruba před 15 lety to Alžírsko zařadilo na přední příčku poměru žen v parlamentu mezi arabskými státy. A vedlo to třeba i k některým změnám rodinného práva, tak aby ženy získaly víc svých práv a rovnocennější práva. Část ale těch úprav se neudržela. No a narovnání práv, ale třeba i nějakou větší úctu od mužů by se přála i třeba 19-letá Šejma, kterou jsem včera potkala v centru Alžíru a taky zmiňovala, že jí trápí i ekonomická situace v zemi.
11: To vidíme každý den. Všechno se zdražuje a snažíme se to přežít. Ale řeknu jen, chvála Bohu.
6: A já ještě doplním, že mnoho lidí taky odchází do zahraničí, ale i tam můžou někteří Alžířani kandidovat. V dolní komoře totiž mají vyhrazená křesla právě i pro tyto zástupce.
10: Dodává naše zpravodajka Jana Karasová z Alžíru. Díky. Naslyšenou.
6: Naslyšenou.
10: A teď už další zprávy s Martinem Matějkou.
12: Český rozhlas Plus.
9: Ministerstvo zahraničí rozšířilo delegaci prezidenta Petra Pavla na nadcházející summit NATO v Ankaře. Akreditovalo mu více zaměstnanců kanceláře. Sarevlu Seznam zprávy to řekl mluvčí hradu Daniel Drake. Resort původně prezidentovi zredukoval jeho delegaci a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Podle Drakea už taky prezident dostal od vlády mandát, který pro Ankaru schválila. A ten určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet. Po nové vlně ruských útoků na ukrajinský Kyjev navrhne šéfka evropské zahraniční politiky další sankce proti Rusku. Podle Kai Kalasové se mají týkat subjektů podporujících vojenský průmysl. Při nočním ostřelování ukrajinského hlavního města zemřelo nejméně 13 lidí a zraněných je několik desítek. Ruské rakety i drony zasáhly hlavně obytné budovy a civilní infrastrukturu. Svrap se v Česku letos šíří rychleji než loni. Hygienici už teď hlásí přes 7100 případů, což je o zhruba 40% víc než ve stejném období minulý rok. Nejvíc nakažených hlásí v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Nemoc se projevuje silným svěděním, hlavně v noci a vyrážkou. Při požáru nemocnice ve městě Ludwigslust na severu Německa zemřeli dva pacienti. Desítky dalších museli hasiči a personál nemocnice evakuovat. Nejméně 30 lidí se nadýchalo kouře. Hořet začalo nad ránem v jednom z pokojů v horním patře a oheň se rychle rozšířil do konstrukce střechy. Za listopadovou krádež měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku půjde trojce mužů do vězení, rozhodl o tom dnes Přerovský soud. Vyměřil jim nepodmíněné tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku. Dále jim uložil nahradit způsobenou škodu. Krádež kabelů zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalíte za sjezdem na Tasov na 158. kilometru, se dojíždí do Kolony. Ta pokračuje nesouvislá až na 196. nakonec omezení ke sjezdu na Bratislavu. Na tahu 35 počítejte se zdržením na výjezdu z Litomyšle. Stálo tam nákladní auto s defektem a projíždělo se Kyvadlově. Před malou chvílí se podařilo překážku odstranit. Kolony jsou z obou stran. Směrem na Mohelnici je zdržení delší asi půl hodiny. A na Pražském okruhu z letiště ve směru na D1 se táhne kolona od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, zdržení asi 30 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky a teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách naměří kolem 15. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza pořadu Interview plus Pavlíny Čáskové.
13: Návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb míří v poslanecké sněmovně do druhého čtení. Tentokrát má být systém EET jednodušší a administrativně nenáročný. Ministryně financí počítá s tím, že do státní kasy to může přinést až 14 miliard korun. Jak se na to dívají ekonomové a skutečně tím lze efektivně potlačit šedou zónu? O tom bude dnešní Interview plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
12: Interview plus.
13: A vítám našeho hosta, kterým je analytik České spořitelny a předseda výboru pro rozpočtové prognózy Michal Skořepa. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Věříte, že obnovená EET přinese do státní kasy za rok víc než 14 miliard korun?
14: No tak tam je obrovská nejistota. To je prostě potřeba si rovnou přiznat, je to nová věc. My sice jsme nějakou EET už tady měli, ale ta fungovala poměrně hodně jinak. Za prvé a za druhé i tehdy ty odhady vlastně se docela lišily podle toho, jestli je zpracovávalo ministerstvo ještě za působení paní ministryně Schillerové nebo potom za pana Stanjury. Takže my vlastně úplně přesně nevíme, kolik tehdy ta vynesla ta první verze a tahle druhá verze má fungovat výrazně jinak, takže a má mít i jiný jiný, jaksi jiné pokrytí, takže z tohohle pohledu je tam veliká nejistota. Já osobně si myslím, že i vzhledem k těm odhadům, které se týkaly té první verze, kde pan ministr Stanjura, který nebyl příznivcem EET, tak za jeho působení jsem zachytil nějaký odhad kolem 4 miliard, myslím tehdy, čistý přínos pro veřejné finance, tak těch 14 poté, co jsme si prožili vysokou inflaci a jsou tam další rozdíly, tak si myslím, že to není úplně mimo realitu. Ale jestli to bude 10, 8, 15, 17, to si myslím, že asi dneska neví vůbec nikdo, včetně samotného ministerstva.
10: No, přidám ještě jeden údaj, protože zase Alena Schillerová tvrdila, že za první 3 roky od zavedení toho původního EET od roku 2017 vydělal systém 33 miliard korun. Tak to zase není takový rozdíl.
14: To zase není takový rozdíl, ale znova se vracím k tomu, že výpočty jejího protivníka v fuzovkách na stejném postu vycházely výrazně jinak, jestli tomu teda správně rozumím. Takže je tam velká nejistota a uvidíme hold, ale takhle je to vždycky, když se prostě zavádí nějaká novinka v oblasti daní, ale v podstatě v jakékoliv oblasti, tak je tam vždycky velká nejistota, co to přesně udělá. Jak ten systém taky zareaguje? Jedna věc je, jak je to celé vymyšleno, ale druhá věc je, jak my všichni, jak ti, kteří tu daň by měli platit, tak my, kteří jsme ti protějšci, kteří budou ty peníze platit a budou účastní těch transakcí, jestli my všichni to budeme dodržovat, budeme to respektovat, bude nám ten systém připadat logický a férový.
10: No ale my, kteří to budeme platit, my zákazníci přece nemůžeme reagovat jinak.
14: No tak můžeme reagovat například tak, že když přijde řemeslník, který by měl tu daň platit, no tak a zeptá se nás, chcete to s papírem nebo bez papíru, což je otázka, kterou jsme asi slyšeli snad úplně všichni. A která mimochodem teda, když už mluvíme o těchto těch věcech, tak prostě z mého pohledu ukazuje, že to české prostředí, řekl bych daňové a obecněji, ještě pořád hodně nasáklé ochotou podvádět. Když to řeknu tvrdě a stručně, tak prostě mnozí z nás ještě pořád to berou jako naprostou samozřejmost tohleto. Nikoho z nás tahle otázka neurazí. V nejhorším si řekneme, ne, já chci být poctivý plátce daní, já to chci s papírem takzvaně. Jsou jiní, kteří to tohle neřeknou, ale prostě pro mě je to signál. Myslím si, že my se často srovnáváme v těchto těch věcech s Dánskem, s Británií, se Švédskem a tak dále, ale my prostě nejsme ani Dánové, ani Britové, ani Švýcaři a tak dále. Tohle to jsou všechno země, kde podle mě tahle otázka by vzbudila daleko větší údiv než u nás. Myslím, že se to zlepšuje, ale prostě pořád jsme trošku v tomhletom máme, bohužel, z mého pohledu, bohužel zpoždění.
10: No, říkal jste ale, že ten systém teď je jiný, jak je nastavený, tak řekl byste, že se vláda ponaučila z toho předešlého?
14: Určitě, samozřejmě ano. Jednak si myslím, že tam je velké ponaučení, jednak je samozřejmě tam pokrok i technologický. Prostě za těch skoro 10 let, co uběhlo od té první vlny, tak řada věcí se změnila z hlediska používání mobilních telefonů, dostupnosti signálu a tak, takže těch možností je mnohem víc. Myslím si, že ten systém bude daleko sofistikovanější a bude fungovat líp, takže já se na něj těším. Mimochodem, to jsem neřekl úplně hned před závorku, je potřeba vytknout, já jsem to velkým fanouškem. Myslím si, že EET je dobrá věc a je dobře, že ji budeme mít.
10: No, když ale říká opoziční poslanec Jan Jakob za TOP 09, že nebo kritizuje ten návrh zákona s tím, že prý očekával přesvědčivé důvody a analýzy a že je tam nevidí, tak vám tam nechybí?
14: Nechybí. Já na tom nevidím vůbec nic nenormálního. Notabene, pokud ten nový systém bude skutečně, jak jsem pochopil, a i ta reakce ze strany těch budoucích plátců nebo těch jejich různých seskupení zájmových je, řekl bych, zřetelně převážně pozitivní, tak prostě ta náročnost administrativní bude relativně malá, navíc proti tomu tam bude nějaká daňová sleva až 5 000 v prvním roce, čili to je nějaké cukrátko v úzovkách, které by mělo celou tu věc trochu pomoct prosadit. Takže myslím si, že v moderní době, kdy stejně všechno do budoucna směřuje k elektronizaci, celá tahle ta sféra placení daní evidentně směřuje tímhletím směrem. Dneska se Estonsko uvádí jako zářný příklad toho, jak si pak vyplníte daňové přiznání za 2 minuty, prostě jednou za rok. Tam zdaleka nejsme a možná tam nikdy nebudeme, protože tady se hodně bojíme třeba ochrany osobních dat a tak dál. Ale myslím si, že ten trend k tomu všechno vykazovat elektronicky je úplně zjevný a nemá smysl proti němu nějak protestovat.
10: Součástí návrhu toho zákona je ale také obnovení některých daňových úlev, jako třeba školkovného, úlevy pro studenty, slevy na pořízení pokladních systémů a mnoho dalších. Dává smysl to spojovat takhle všechno dohromady?
14: No, čistě ekonomicky vůbec ne. To jsou věci, které spolu vůbec nesouvisí. Docházka dítěte do školky, pokud se nepletu, teda s EET fakt nemá vůbec nic společného. Já jsem to pochopil tak, že asi nevím, to už se jak si pohybuju teda na poli spíš politologickém, ale zřejmě to byla nějaká snaha tyhle ty změny, které se leckomu z nás možná nelíbí, tak je tak jako trochu schovat do stínu té EET a říct, no my si na to vyděláme, takže ti z vás, kteří mají starost o české veřejné finance, taky mít nemusí, protože prostě na to tam ten příjem bude. Takhle to snad možná nějaký smysl dává, ale jinak...
10: A vládní představitelé sami přiznávají, že ty výdaje půjdou na splnění jejich předvolebních slibů, takže to tak to je.
14: Je to tak, samozřejmě ano, ale jako svazovat to dohromady prostě v rámci státního rozpočtu, málo které příjmy mají na sobě mašličku, že tenhle ten příjem se dá použít jenom na tenhle výdaj, takže dávat to do jednoho zákona mně přijde trošku zvláštní, trošku, jak říkám, se to ocitá ve stínu, nějaké mínusy ve stínu nějakého plusu. Ale asi, víte co, na druhou stranu bavíme se o jednotkách miliard, což v rámci těch problémů, které máme v českých veřejných financích na té celkové úrovni, to jsou, já vím, že miliardy jsou pro většinu z nás nepředstavitelná částka, ale vlastně to jsou relativně drobné.
10: Přesto u toho ještě zůstanu. Je pravda, že určitá část připadne podle zákona o rozpočtovém určení výnosů obcím a městům, tudíž to do státní kasy úplně nepoputuje?
14: Je to tak, těch 14 miliard je na úrovni celých veřejných rozpočtů a protože se to skládá ve skutečnosti ta částka z dodatečných příjmů jak na DPH, tak na daní z příjmů fyzických, právnických osob a dokonce i pojištění sociální, takže vlastně ve skutečnosti řádově zhruba asi 4 miliardy nepůjdou do státního rozpočtu, ale do těch samosprávných rozpočtů.

0: zdravotních benefitů, počítá se s novým příspěvkem zaměstnavatele na sociální služby, snížení DPH u nealkoholických nápojů. Ono je toho celá řada a zdá se, že na ty peníze z EET se už teď stojí fronta. Tak bude možné pokrýt všechny ty rozpočtové požadavky?
1: No tak ty, co jsou v tom zákoně, ano. Já jsem to tak jako nazhrubo sčítal a vyšlo mně, že když vezmeme všechny ty plusové, což je to EET položky, a na druhou stranu ty minusové, co jsou v tom konkrétním zákoně o EET, tak tam zbydou, já nevím, nějaké 2-3 miliardy do budoucna. Ale jak dobře víme, tak ve vládním prohlášení je spousta dalších opatření, která v tomhle tom konkrétním zákoně nejsou, ale ta vláda zatím to vypadá, že má v úmyslu je realizovat, které jsou úplně v jiných řádech, to jsou desítky miliard, takže ty zoufalé 2 miliardy, 3 možná, co zbydou z EET, tak v žádném případě nemají šanci pokrýt ten zbytek.
0: No ono také už od některých představitelů vlády zaznělo, že díky výnosu z EET vláda může najít prostředky na financování veřejnoprávních médií, až je převede pod státní kasu. To už je ale dalších 8 miliard. Takže to podle vás...
1: Ne. Jak říkám, 2-3 miliardy a zbytek se musí vzít někde jinde.
0: No a najde podle vás kabinet finance na rozhlas a televizi, nebo si bude muset půjčit?
1: No tak já bych to asi takhle úplně ani konkrétně neuváděl. Tam jde prostě o ten balík všeho, protože jak už jsem říkal, mezi těmi příjmy a výdaji vlastně žádné propojky věcné nejsou, takže je potřeba se bavit o těch celkových číslech a ta celková čísla ukazují. A konec konců samotné ministerstvo to přiznalo v tom takzvaném fiskálně strukturálním plánu, který teď byl odeslán do Bruselu, bude se tam schvalovat a který vlastně představuje nejnovější prognózu ministerstva, co se týče vývoje deficitu v dalších letech. No tak tam je otevřeně řečeno, že v příštím ten deficit by měl být ještě větší, tak z toho je evidentně vidět, že prostě na to ta vláda nemá. A jediné, co já k tomu můžu říct, že mě prostě přijde zvláštní, že třeba i v tomhletom zákoně o EET, když pominu ty další věci, tak je, já nevím, když si vemu třeba to školkovné. Nemyslím si, že školkovné je věc, po které by tady zoufale spousta lidí volala, věc, která by někomu z nás prostě zachránila rodinné finance, dokonce obecně se tvrdí, že to pomáhá spíš těm bohatším domácnostem, čili je to málo, je to v řádu 1 miliardy, řekněme, jo, dodatečný výdaj, ale ve chvíli, kdy paní ministryně mluví o tom, že zdědila rozpočet, který je v zoufalém stavu, který je šíleně deficitní a bude trvat nějakou dobu, než se podaří ten tanker otočit k směrem k menším deficitům, tak v tuhle tu chvíli do toho ohně ještě přihazovat, byť to jsou třeba malé klacíky, ale o ten princip mě jde, jo? Prostě přihazovat věci, které tady nikdo z nás nějak zoufale nepostrádá, mně přijde prostě špatně, Česko na to nemá, na tuhle tu věc a musí si na ní půjčit, jak jste se ptala, prostě ano, my si na to musíme půjčit a tohle to jsou věci, na které bychom si neměli půjčovat. Proč by lidé, kteří budou ten dluh jednou splácet za 10, za 20 let, proč by měli platit to, že my dneska jsme se snažili někoho přimět, aby poslal dítě do školky? To je naše dnešní starost, to bychom měli hradit z našich dnešních peněz.
0: Hostem Interview Plus je ekonom a analytik České spořitelny Michal Skořepa.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
0: Vy jste, pane Skořepo, říkal, že vy jste fanouškem EET a podle průzkumu agentury STEM vítají návrat tohoto systému 2/3 Čechů. To znamená, že předešlá vláda udělala problém, když ho zrušila.
1: Myslím si, že udělala problém jednak čistě ve finanční rovině, jak jsem o tom mluvil, ten odhad tehdy byl 4 miliardy, možná měl být 6 nebo 10, to už možná ani není tak zásadní. Mně na tom přijde daleko horší právě ten odezdí ke zdismus, že jedna vláda, to je ta Babišova, zavedla EET, pak teda k mému údivu...
0: Zaváděla Sobotkova vláda, ale Andrej Babiš tam
1: dobře,
0: byl ministrem
1: financí. Ano, ta to potom, jakoby, řekněme, s tím nějakou dobu pokračovala a potom během covidu vlastně velmi rychle z toho vycouvala, ten systém víceméně opustila, což mě už v tu chvíli překvapilo, protože když už nic jiného, tak ten systém mimo jiné i poskytoval veřejným financím informace poměrně rychle o tom, jak se té ekonomice daří v době, kdy to byl problém zjistit velmi rychle, kde, které odvětví třeba nebo regiony a tak dále, jak se jim vede, takže už tehdy to byla škoda, ale já bych řekl, skoro největší škoda byla v té úrovni nebo pro ty poplatníky samotné, protože tam byla spousta lidí, kteří byli nuceni teda se zařídit nějakým způsobem, natáhnout si někde nějaké dráty, nakoupit si nějakou technologii, naučit se s tím vylepit ty cedulky, splnit všechny povinnosti. Pro mnohé z nich to bylo nepříjemné, já vím, prostě každá nová daň je problém, to je v celku asi logické. No a tak ale

0: všichni to tak nějak už strávili, ten systém se s tím naučil žít, načež teda se z toho zase ten stát jako vyvinil nebo prostě to ukončil a teď s tím zase přichází znova a pro mnohé z těch lidí, kterých se to týká, já se obávám, že prostě vzniká taková pachuť zvláštní, proč tohle všechno, proč ten stát, když už nás k něčemu donutil a my jsme teda ty náklady do toho vložili a už jsme do těch kolejí najeli, tak proč jsme pak zase jeli v jiných kolejích a teď se zase vracíme zpátky. Ten celý daňový systém, já si myslím, to trošku jako nevěrohodňuje, protože s tím vzniká otázka, no tak dobře, tak dneska zrušili tohleto, zavedli tamhleto, co zruší zítra, zase to potom zavedou. Ztrácí se tam, řekl bych, že daňový základní smysl daňového systému, nebo pilíř daňového systému má být v tom, že všichni máme pocit, že je férový. Pokud ten pocit mít nebudeme, tak ho nebudeme dodržovat ten systém a budou neustále problémy s neplacením, s postihováním, s represemi a tak dále. A ve chvíli, kdy ten systém se pořád takhle mění a u jedné konkrétní věci, ta jedna věc v chvilku jakoby dávala smysl, pak najednou zase nedávala smysl, ty zase dává smysl, tak si myslím, že pro mnohé z nás jako uvěřit, že to teda dává smysl, když to prošlo tímhle vývojem, je těžké a tím pádem se vracíme k té otázce, jestli se to bude dodržovat. Někteří z nás si můžou říct, helejte, za pár let to zase někdo zruší. Já to dodržovat nebudu, protože evidentně to asi není důležité.
1: Jinými slovy, EET v podstatě škodí to, že se stalo spolitizovaným tématem.
0: Že se stalo předmětem těch změn prostě tam a zpátky ve velkém rozsahu. Já neřeknu, že by se měnila, já nevím, trošku by se měnil obsah toho, kde čeho se to týká, nebo nějaká daňová sazba samozřejmě se mění. Ale ten princip, že prostě teda budeme mít tenhle ten systém nebo nebudeme, ten by se jednou měl zavést a pak by se měl dodržovat, protože jinak škodíme, jak říkám, celkově řekl bych, pocitu z daňového systému jako celku.
1: No, podle toho už zmiňovaného výzkumu agentury STEM mezi podnikateli je ta podpora znovu zavedení EET poloviční a v různých anketách, protože ty průzkumy nejsou úplně celoplošné, také zaznívá třeba, často je to od majitelů restaurací a hospod právě to, že už té administrativy je příliš a toto je poslední kapka. Takže to je i něco, o čem jste mluvil vy, že možná jsou z toho už unavení, ale myslíte si jinak, že může EET skutečně ohrozit někoho v podnikání?
0: To je už asi věc, jako řekl bych, konkrétních podmínek, protože někde možná ta hospoda skutečně se potácí těsně nad nulovým ziskem nějakým dlouhodobým. Takže si umím představit, že někdo kvůli tomu třeba i skončí. Ale jak jsem to pochopil, tak všechno je to vymyšleno tak maximálním způsobem, jak si uživatelsky komfortně, aby prostě ten administrativní problém byl úplně minimální. Pro někoho, kdo jakž takž umí pracovat s moderními technologiemi, mně přijde, že by tato nová verze prostě být problém neměla. Takže já chápu, že ten, kdo má platit novou daň, no tak se brání. Je to asi úplně standardní reakce, ale rozhodně bych se nebál toho, že to způsobí nějaké velké drama v českém gastrobiznesu.
1: No a součástí toho návrhu je i spropitné, tedy které se stane oficiálním příjmem, ale bude osvobozené od daně. Má to být také takové cukrátko, o kterém jste mluvil předtím pro majitel restaurací?
0: No, může to tak na první pohled vypadat. Já jsem, když jsem se díval do té důvodové zprávy, tak jsem tam našel jiné zdůvodnění, takové řekl bych mnohem fajnovější a v podstatě svým způsobem dává smysl. A to je to zdůvodnění, že u spropitného se velmi těžko prokazuje ta daňová povinnost. Jinými slovy, dá se tam snadno podvádět ten finanční úřad. A tím pádem se podvádí. Tím pádem ti lidé, kteří to spropitné dostávají, tak ho dostávají bokem na černo, takže oficiálně jejich příjmy jsou nižší a když potom ten číšník si jde pro hypotéku, tak banka mu prostě nebude věřit ty dodatečné příjmy, protože nikde na papíře nejsou. Takže jakoby je to svým způsobem pomoc těm lidem v tom gastrobiznisu, těm zaměstnancům, tomu personálu, kteří jakoby jsou škodní, protože kus dostávají bokem svých příjmů. Tohle zdůvodnění sice samo o sobě má nějaký smysl, ale vlastně tím jinými slovy říká ten stát, že prostě rezignuje na podvádění daňové v určité oblasti a je prostě ochoten přijmout fakt, že v určité oblasti něco, co by se danit mělo, tak se prostě danit nebude, protože já jako stát nejsem schopen to jako správně podchytit a hlídat. A to zase znova se vracím zpátky k tomu celkovému, k té férovosti toho daňového systému, protože mnozí z nás si můžou říct, no tak to je dobrý, tak tak ten číšník prostě bere, já jim střelím od boku, pětinu svých příjmů prostě bokem a on je danit nebude. A já jenom proto, že pracuju jinde, tak já mám danit všechno. Tak to se mně úplně nezdá. Čili já si myslím, je to trošku i na nás, na všech, na těch protistranách, abychom trochu tohle hlídali. Já třeba osobně, když jdu do hospody a oznámím, že tam v centru Prahy, teda zdůrazňuju, a tam mě oznámí, že prostě neberou karty, že nejsou ochotní pracovat s žádnými jaksi bezhotovostními platbami, tak jdu pryč. Jdu pryč, mám na to právo, já chápu, že ten provozovatel možná nepodvádí daňově, možná je to věc nějaké jeho zásady nebo trucu, nebo má pocit, že na tom vydělá, nejsem si vůbec jistý, protože pracovat s hotovostí je taky drahá věc. Má na to právo, ale já zas mám to právo prostě ho bojkotovat tímhletím nenápadným způsobem. A to je to, o čem mluvím, že se o to musíme tak trošku starat my všichni a trošku se hlídat na tu otázku, chcete to bez papíru odpovídat? Ne, proč bez papíru, s papírem? A pokud se mě ta daň nelíbí, pokud se mě nelíbí, jak jsou daně nastaveny, tak ten správný boj není tím, že nebudu platit, že budu podvádět, ale tím, že jdu k volbám a tam zvolím toho, kdo mě nabídne lepší strukturu těch daní.
1: To znamená, samotné nastavení toho EET 2.0 může skutečně naplnit tu ambici vlády potlačit trošičku tu šedou ekonomiku?
0: Já si myslím, že určitě, že to už ta první vlna nějakým způsobem tomuhle pomohla. Myslím si, že to je určitě nástroj, který pomůže. A proto si myslím, že spousta těch poctivých vlastně ho vítá velmi. Přestože s tím je nějaká drobná starost navíc, tak oni tuší, že ve skutečnosti to je do jejich kapsy v úvozovkách příjem, protože prostě odpadne část té nekalé konkurence, která prostě podváděla.
1: To znamená, myslíte si, že se třeba sníží i ty snahy o to obcházení? Nebo je to snadné to obcházet vlastně?
0: No, tak mělo by to být čím dál méně snadné samozřejmě, ale myslím si, že ano, že to tím směřuje, to je samozřejmě hlavní smysl celého toho opatření, ale zase znova nejde jenom o ten samotný zákon, nejde jenom o poctivost těch samotných poskytovatelů služeb nebo těch poplatníků, ale i nás ostatních, prostě musíme se všichni trošičku hlídat v tomhle. Já vím, že to trošku může vyznívat, jako že se z nás stane policejní stát, že prostě budeme všichni navzájem se hlídat, jestli všichni platíme všechno, co máme. No ale tak to je prostě. My se rádi díváme třeba na to Švýcarsko, ale Švýcarsko svým způsobem je tak trošku policejní stát, že tam všichni velmi pečlivě se dívají nejenom na to, jestli oni sami dodržují pravidla, ale jestli taky všichni ostatní dodržují pravidla. S tímhle já mám pocit, že v Česku ještě pořád máme trošku problém.
1: Já už jsem zmiňovala v úvodu, vy předsedáte už několik let výboru pro rozpočtovou prognózu, který spadá pod ministerstvo financí. Vnímáte v rámci výboru nějakou politickou změnu ve vedení rezortu?
0: Vůbec ne, vůbec ne. Myslím si, že někteří z nás možná trošičku z toho měli i strach, že tam budou nějaké snahy prostě ty věci ohýbat, že najednou čísla, která doteď byla v celku v pořádku, tak najednou jsou podezřele vyšší. Tu opět 10% prostě třeba ne o moc, ale že tam bude nějaká snaha. Ale já osobně teda mám pocit, že to ministerstvo, pokud se snaží si ten svůj, nebo i ta vláda jako celek, pokud se snaží ten svůj život z hlediska rozpočtování usnadnit, tak tuhle cestu prostě nezvolili. Aspoň zatím my se scházíme 4x za rok. Ve funkčním období téhle vlády jsme se vlastně sešli zatím jenom 2x a v obou případech můj pocit byl, že tam není prakticky vůbec žádná snaha o manipulaci.
1: A řídí se pak ministerstvo vašimi doporučeními, analýzami?
0: No tak to možná zaslouží pár vět ohledně toho, jak to vlastně ve skutečnosti funguje. Ten výbor má za úkol kontrolovat, že ministerstvo, když počítá svoje prognózy, jednak makroekonomické, ale pak hlavně daňové, takže tam jaksi nepodvádí, že si nenafukuje ty daňové příjmy uměle, tak aby potom mělo větší prostor pro výdaje. Čili my ve chvíli, kdy ministerstvo připravuje návrh státního rozpočtu na příští rok, tak my máme za úkol zkontrolovat, že ta daňová prognóza nebo celkově příjmová prognóza, která je součástí, základem pro ty výdaje, které jsou tam potom naplánovány, takže je prostě v pořádku. Že si my sami, kdybychom my měli prognózovat příjmy veřejných financí, tak by nám vyšlo něco podobného. A to je naše jediná role, takže my ve chvíli, kdy tohle odhlasujeme a schválíme, což se prakticky vždycky zatím stalo, párkrát v minulosti se stalo, že ten výrok byl jiný, ale skoro vždycky řekneme, že to je v pořádku, tak v tu chvíli prostě oni to zanesou do té své rozpočtové dokumentace, řeknou, výbor nám to schválil, tyhle ty naše příjmy, co si tady malujeme, a v tu ráno my už ztrácíme naši roli, protože potom už jde o to, jak se to vyvíjí ve skutečnosti, a to už ta vláda vlastně ani moc neovlivní. To záleží na ekonomickém vývoji. Pokud vláda nemění parametry těch daní, tak pokud se vybere víc nebo méně daní, to prostě záleží na tom, jak se daří ekonomice.
1: A ještě abychom to pochopili, na začátku týdne vláda doplnila váš výbor, jmenovala do něj další dva členy. Je to politická záležitost? Chce tam mít vládní koalice své zástupce?
0: Není, vůbec ne. To zas musím jaksi bránit vehementně vládu. Vůbec takovýhle, bych řekl, ani závan tohoto typu jsem nezachytil. To je ve skutečnosti tak, že ten výbor má 7 členů, nebo měl by mít 7 členů. Dva z nich skončili během jara z různých důvodů, takže bylo potřeba, aby nás bylo co nejvíc, nebo jaksi abychom naplnili tu kvótu zpátky, z hlediska pak nemocí a absencí a tak dále, tak prostě v konzultaci s Národní rozpočtovou radou, která fakticky formálně nese ty návrhy na vládu, tak jsme se dohodli, kdo by mohli být ti dva noví členové. A jak říkám, to schválení proběhlo v pondělí. Ani předtím, ani potom jsem já nedostal jediné. Možná byste se měli zeptat na Národní rozpočtové radě, třeba tam nějaký tlak byl. Ke mně nedolehl, oba návrhy byly naprosto bez připomínek schváleny.
1: A ještě, jak v tuto chvíli odhadujete deficit rozpočtu v příštím roce?
0: No tak my máme pár dní poté, co byly zveřejněny údaje do června, za první polovičku letošního roku, které vyšly trochu, řekl bych, asi hůř, než mnozí z nás čekali, ale já osobně mám vždycky tendenci varovat před tím brát, nebo jak si přikládat příliš velkou informační hodnotu těm měsíčním datům, protože je spousta oblastí, kde ta vláda má možnost v řádu, řekl bych, desítek miliard přesouvat věci nadřív, na později, z července do června a naopak. Takže zatím, když teda zdůrazním tuhle tu velikou nejistotu, čili ten tygr běží nějakým směrem a my úplně nevíme, kdy odbočí doleva nebo doprava, tak zatím můj pocit je, že běží zhruba tím směrem, kam by měl, že ten rozpočet možná skončí hůř nebo líp, ale myslím si, že to nebude o vysoké desítky. Pokud se něco nestane, tak to nebude o vysoké desítky miliard, že se zhruba ta vláda trefí do těch 310 miliard, co jsou tam namalovány.
1: Hostem Interview Plus byl dnes předseda výboru pro rozpočtové prognózy a také analytik České spořitelny Michal Skořepa. Děkujeme za váš čas.
0: Děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 16 hodin, na Plusu pokračujeme další hodinou vysílání a dobrý poslech vám přeje Lucie Vopálenská.
2: Český rozhlas Plus.
1: Jak bude stát v příštích měsících a letech podporovat české firmy, které působí na Ukrajině? Premiér a ministr průmyslu o tom s podnikateli jednali právě dnes. K čemu dospěli? Jaké dopady bude mít znovu zavedení elektronické evidence tržeb na státní kasu? Jih Francie bojuje se silnými lesními požáry. Premiér Sebastian Licorni svolal krizový štáb, jak se hasičům daří ohně hasit. No a na závěr této půl hodiny nebude chybět ani kniha Plus tolik. Má stručná nabídka k poslechu, ale nejprve jsou tu zprávy a Martin Matějka.
3: Počet obětí ruského úderu na ukrajinský Kyjev stoupl na 20, jsou mezi nimi i děti. Oznámil to náčelník kyjevské vojenské správy Timur Tkačenko. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko nálety označil za zatím nejmasivnější útok na město s tím, že nejméně 9 desítek lidí utrpělo zranění. Moskva tvrdí, že cílila na vojenské objekty. Ruské drony a rakety v noci ale zasáhly v Kyjevě desítky obytných budov. Ministerstvo zahraničí už poslalo prezidentovi Petru Pavlovi mandát pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hradu Vojtěch Šeliga. Mandát určuje hlavní priority, ze kterých bude Česko na summitu vycházet. Podle Šeligy také rezort rozšířil delegaci prezidenta a akreditoval mu víc zaměstnanců kanceláře.
4: Oceňujeme, že ministerstvo zahraničních věcí alespoň částečně vyhovělo žádosti kanceláře prezidenta republiky. Upravilo složení delegace na summit NATO a poskytlo k tomu mandát vlády.
3: Rozšíření své delegace prezident požadoval potom, co ji rezort výrazně zredukoval a jmenovitě určil, kdo bude její součástí, to Pavel označil za bezprecedentní. Prezident Petr Pavel si podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vykládá ústavu po svém. Babiš to řekl serveru Deník.cz v reakci na spory ohledně letošního summitu NATO v Ankaře. O účasti prezidenta rozhodl minulý týden předběžným opatřením ústavní soud. Premiér Andrej Babiši tak dál trvá na tom, že by jezdit neměl. Podle Babiše totiž nemá vliv na témata, která budou lídři členských zemí na letošním summitu projednávat.
5: Hlavní problém pana prezidenta je, že on si vykládá ústavu, jak chce. Tenhle summit NATO bude úplně jiný než ty předcházející. Teď jde o ekonomické záležitosti, jde o peníze. Pan prezident na tyhle věci nemá vliv.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na téměř 2300. Oznámil to tamní politik Jorge Rodriguez v televizním projevu. V zasaženém regionu dál pokračuje pátrání po přeživších i obětech, do kterého se zapojil i český USAR tým.
6: Nejprve proletáme tímto monitorovacím dronem a provedeme průzkum, a to jak termální, tak standardní.
7: Popisuje jeden z členů výpravy Jiří Studnička, jak USAR tým používá drony. Podle neoficiálního seznamu pohřešovaných záchranáři dál pátrají po asi 40 tisících lidech, kteří jsou pod troskami. Kromě mezinárodních týmů se do pátrání zapojilo i velké množství dobrovolníků. Část z nich přitom kritizuje venezuelskou vládu za pomalý postup záchranných prací. Po zdvižení vyvolal i případ několika policistů rabujících troskách. Velení už muže postavilo mimo službu a incident vyšetřuje. Jakub Lucký, Český rozhlas.
3: Britský premiér Keir Starmer se omluvil za roli státu v nucených adopcích dětí svobodných matek. Zároveň oznámil pomoc dotčeným ženám a jejich dětem, včetně lepšího přístupu k záznamům o adopcích a podpory v oblasti duševního zdraví. Od konce 40. let minulého století Británie ve spolupráci s křesťanskými církvemi vytvořila systém, který těhotné svobodné ženy vystavoval hanbě a nutil je vzdát se svých dětí. To pokračovalo až do konce 70. let a podle odhadu tak ženy nedobrovolně poskytly k adopci asi 185 tisíc dětí. Starmer tuhle praxi označil za skvrnu na historii Británie. Za svou roli v nucených adopcích se před dvěma týdny omluvila taky anglikánská církev. Německá vládní koalice se po více než 7-hodinovém jednání v noci na dnešek shodla na několika důležitých reformách. Chce jimi nastartovat německou ekonomiku, která už 2 roky stagnuje, ale taky vylepšit vlastní reputaci. S vládou bylo v průzkumu ARD z minulého měsíce spokojených jen 12%.
8: Cílem je postavit Německo na nohy a dostat ho do formy, řekl dnes po koaličním jednání v Berlíně kancléř Friedrich Merz. Vládní strany se dohodly například, že sníží daně nízkopříjmovým skupinám a rodinám s dětmi. To chtějí kompenzovat vyšším zdaněním bohatých. Snížit se má byrokratická zátěž firem. Zaměstnanci budou potřebovat lékařem podepsanou neschopenku už v první den nemoci. Sociální demokracie prosadila návrh na založení státního podniku pro bytovou výstavbu. Tím chce mimo jiné otupit volání po vyvlastňování velkých bytových koncernů před zářijovými volbami v Berlíně. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Německé státní zastupitelství obžalovalo ukrajinského občana Serhije K. a bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý z útoku na plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltském moři v roce 2022. A podle prokuratury byl obžalovaný velitelem skupiny, která měla trvale zabránit dodávkám ruského plynu do Německa a znemožnit tak Rusku financování války na Ukrajině ze získaných peněz. Skupina podle vyšetřovatelů jednala na příkaz ukrajinských státních orgánů. Ukrajina ale svoji roli v kauze od začátku odmítá. Plynovodem Nord Stream 1 proudil plyn z Ruska do Německa od roku 2011. Nord Stream 2 se podařilo dokončit v roce 2021. Kvůli začátku ruské invaze na Ukrajinu ale nikdy nebyl plně zprovozněn. Oba zničila série výbuchů a od roku 2022 jsou nefunkční. Hygienici v Královéhradeckém kraji začínají s kontrolami letních dětských táborů. Pro letošní sezónu mají aktuálně nahlášeno 250 turnusů, na kterých by se mělo vystřídat přes 13 tisíc dětí. Pro organizátory táborů vydali hygienici informační brožuru, která má pomoci zajistit bezpečný průběh letních pobytů, vysvětluje mluvčí krajské hygienické stanice Veronika Krejčí.
9: Pro letošní sezónu jsme připravili novou informační brožuru, která shrnuje základní doporučení pro bezpečné stravování na cestách. Je určena vedoucím táboru, pedagogům, organizátorům výletu, ale i rodičům a je volně ke stažení na webových stránkách KHS.
3: Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalíte za sjezdem na Tasov na 159. kilometru. Dojíždí se tam do kolony, ta pokračuje nesouvisle až na 196. Nakonec omezení ke sjezdu na Bratislavu. Nárazově se zastavují také osobní auta v levém pruhu. Na tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem řeší nehodu za sjezdem z D7. Kolona se táhne už od 17.5. kilometru. Na Pražském okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru. Fronta se sune až k Ořechu na 19. kilometr. Zdržení je asi 30 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme polojasnou s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24. Na jihu Moravy naměří až 27 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední plus.
1: A pokračujeme 8 minut po 16. hodině. Obranný průmysl, strojírenství anebo energetika. To jsou obory, ve kterých aktuálně nejvíc působí české firmy na Ukrajině. Právě dnes se zástupci některých z nich setkali s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a s jeho spolustraníkem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem, protože firmy chtějí větší podporu od státu. A s podrobnostmi teď do studia Plusu zavítala Tereza Chlubná z ekonomické redakce, která toto jednání sledovala. Vítej.
10: Hezké odpoledne.
1: Tak na čem se tedy ministr Havlíček s firmami dohodl?
10: Jako první, co je podle Havlíčka potřeba udělat, tak je posílit úřady na Ukrajině, které budou českým firmám pomáhat a podporovat tam jejich investice a taky vzájemný obchod, pokračuje Havlíček.
11: V dané chvíli je to na hraně vůbec toho, aby se to dalo zvládnout, spíš je to poddimenzované. Shodli jsme se, že musíme posílit Lvov a současně, že ještě zvážíme se neposílit Kyjev. Tak to je jedna věc. Druhá věc, která je nesmírně důležitá, musí se rychle dotáhnout programy, takzvané finanční nástroje, zejména pro investice na Ukrajině.
10: Ministr Havlíček připravuje i podnikatelskou misi na Ukrajinu, kde by se zástupci českých firm měli setkat i s ukrajinskými vrcholnými politiky. Termín ještě jasný není, ale podle ukrajinsko-české obchodní komory by to mohlo být někdy na podzim.
1: A je po dnešku jasná alespoň nějaká přibližná finanční částka, kterými by náš stát mohl firmy podpořit?
10: V prvním kole by firmy na své projekty mohly dostat od státu, konkrétně od Národní rozvojové banky, 4 miliardy korun. Po jednání to řekl Richard Benda, což je viceprezident ukrajinsko-české komory a taky majitel firmy Enkom, která se specializuje na energetiku.
12: Bavili jsme se o tom, že byla navýšena finanční pomoc EGAPu až na 1 miliardu korun, což je další taková pozitivní zpráva. EGAPu to umožní pojišťovat více obchodních případů, což je určitě pozitivní.
10: Doplním, že EGAP je exportní garanční a pojišťovací společnost, je to státem vlastněná pojišťovna, která chrání české vývozce a investory. Právě pojištění investic na Ukrajině je něco, co si české firmy velmi přály. Dnešního jednání se zúčastnila taky Jana Hamršmídová z těžařské a energetické společnosti MND.
13: Potřebujeme vedle tady těch finančních nástrojů, které by nám taky pomohly, tak jako ostatním podnikatelům, tak my jsme trošku specifičtí a potřebujeme podporu v takové té diplomatické politické oblasti, aby vlastně český stát strategicky vyjádřil svůj zájem na energetice Ukrajiny.
10: Toho dnešního jednání na úřadu vlády se zúčastnilo 11 firem podnikajících třeba v zemědělství, strojírenství, zmíněné energetice nebo i ve vodním hospodářství.
1: Říkáš 11 firem, víme, ale asi jich bude více, ne? Víme o dalších firmách, které na Ukrajině působí?
10: Určitě, dnes na tom jednání nebyla, ale třeba společnost Promstal vedle frontové linie v Nikopolském okrese Dnipropetrovské oblasti postavila už pilotní projekt školního krytu, popisuje šéf firmy Petr Stibor.
14: Náklady se pohybují celkově kolem 13 milionů. Vláda České republiky darovala prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí řádově 10 milionů korun. Ukrajinská strana přispěla, řekněme, 1 milionem korun a naše firma věnovala okolo 2 milionů korun celkových nákladů.
10: A ještě doplním, že Ukrajina je pro české firmy stále významnějším exportním trhem. Loni český vývoz na Ukrajinu dosáhl skoro 39 miliard korun, což je ve srovnání s rokem 2023 skoro o pětinu víc.
1: Dodává Tereza Chlubná z ekonomické redakce. Díky za informace a naslyšenou.
10: Já taky, hezký den.
1: A u ekonomiky zůstaneme i v dalších minutách. Nová elektronická evidence tržeb, takzvaná EET 2.0, by měla přinést do státního rozpočtu 13,9 miliardy korun ročně. Zaznělo to dnes odpoledne při představení vyhodnocení daňových dopadů tohoto opatření. Studie Centra veřejných financí se zaměřila na analýzu reálných dat finanční správy a doporučila kromě jiného omezit výjimky pro firmy, kterých se EET 2.0 týká. Dodám, že informace zaznívají v čase, kdy současná koaliční vláda hledá další příjmy do státní kasy, chce šetřit, ale zároveň chystá i řadu nových výdajů. Kabinet Andreje Babiše z ANO chce EET zavést od příštího roku, možná od stejného data, kdy chce zrušit dosavadní poplatky za Českou televizi a Český rozhlas a nahradit je novým výdajem státu. No a ten by měl jít například podle poslance Patrika Nachera z ANO právě z EET. Ve spojení jsme teď s ekonomem a spoluautorem zmíněného dokumentu Centra veřejných financí Petrem Jánským z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobré odpoledne.
15: Dobré odpoledne.
1: Tak pane Jánský, jak jste vlastně k tomu číslu 13,9 miliard došli? To by bylo asi na dlouhou odpověď, ale dovolím si poznamenat, že ministryně financí Alena Schillerová, která je tvůrkyní zákona o EET, napsala do zprávy o dopadech na stát, že díky EET vybere na daních o 14,4 miliardy korun více a to už v příštím roce. Není to úplně stejný údaj, jaký uvádíte vy, takže čím si vysvětlit ten rozdíl? Odhad ministryně nebo ministerstva financí nebyl úplně realistický, byl trošku přemrštěný nebo něco pozapomněli zvážit?
15: Já myslím, že ty shodou okolností ty odhady jsou velmi podobné. Pro mě 13,9 a 14,4 je velmi podobné.
1: A půl miliarda, víte co, já se ptám jako úplně obyčejný lajk za naše posluchače a půl miliarda korun pro nás není úplně jako málo.
15: Je to až nepředstavitelně moc, to s vámi souhlasím. Ale zároveň v rámci těch nejistot, že tady mluvíme o budoucnosti, tak ten rozdíl je relativně malý. Ale já bych si dovolil přece jenom vysvětlit, jak my jsme došli k tomu našemu číslu. Náš výzkumný tým, včetně Centra veřejných financí na Univerzitě Karlově, tak má memorandum o spolupráci s finanční správou od roku 2024. A loni jsme ho rozšířili a v rámci něho tak jsme udělali tady to vyhodnocení daňových dopadů elektronické evidence tržeb. A my díky této spolupráci velmi úzké s finanční správou, tak máme údaje o jednotlivých firmách, jednotlivých plácích, daně z příjmů fyzických a právnických osob a také daně z přidané hodnoty. A na základě těchto informací, tak jsme na tyto data aplikovali nejlepší dostupnou metodologii, která se jmenuje rozdíly v rozdílech. Úplně ve zkratce, to znamená, že jsme porovnávali plátce EET v té první vlně, EET 1, s kontrolní skupinou před a po zavedení EET v těch prvních dvou vlnách 2016 a 2017. Takže my, abychom jakoby vyhodnotili, jaký může mít dopad EET 2, tak jsme se zaměřili na to, jaký dopad měla EET 1. A k takhle detailnímu vyhodnocení nikdy v České republice nedošlo. Když jsme zjistili, že EET 1 mělo na ty tři zmíněné daně dopad zhruba 7,9 miliard korun v cenách roku 2017, a z toho jsme pak udělali nějaké další výpočty a dohodujeme, že EET 2 od příštího roku v cenách roku 2027 ta by mohla mít těch zmíněných 13,9 miliard pozitivní dopad na příjmy státního rozpočtu.
1: Odvedli jste jistě výbornou práci a obsáhlou práci, patří vám za to dík, ale chci se ještě dozeptat, ta částka 13,9 miliard, to je jakoby čistý výnos EET pro státní kasu, anebo ještě, už jste jaksi odečetli balíček třeba nějakých daňových úlev, které také ten zákon o EET, ten návrh zákona o EET obsahoval?
15: To je skvělá otázka a díky, že jsem mohl vysvětlit to, jak jsme k těm odhadům dostali. V těch odhadech tak se zaměřujeme na ty daňové příjmy, to znamená, nezabýváme se těmi náklady, které budou na straně finanční správy nebo jednotlivých plátců při zavádění toho systému, a nezabýváme se detailně ani těmi doprovodnými opatřeními. A vyhodnocujeme jenom dvě z nich v této nezvědané studii. Jedno z těch opatření je snížení DPH na slazené nápoje. Tak to vyhodnocujeme na ztrátu daňovou očekávanou ve výši zhruba 1,4 miliardy korun. A dále se díváme na takzvané EET off, kde nám vychází, že protože to EET off zahrnuje nějaké
1: výjimky.
15: Zahrnuje, jak to, že sníží daňové příjmy, tak se i zvýší daňové příjmy, tak ten výsledek je zhruba neutrální, to znamená plus, minus a nula. Ale tam jsou další opatření a pokud je čas, tak je můžeme diskutovat. Jenom chci říct, že ta naše studie byla o přesném vyčíslení a novou metodologii nejlepší možnou těch dopadů EET 1, z toho jsme došli k těm EET 2. A ty výjimky, tak s vámi můžu diskutovat, ale už to není obsažené v té studii.
1: No já se chci, co se týče těch výjimek, tak se přeci jen chci pozeptat, protože některé informace přinesla ČTK. Váš kolega Matěj Bajgar, spoluautor té studie, zmínil, že vy podporujete například daňovou úlevu na EET 5000 pro živnostníky v prvním roce EET pro pokrytí jednorázových nákladů na straně poplatníků, ale navrhujete provést některé dílčí úpravy, tak mě zajímá, jaké a proč. Ten systém EET off tedy, ten by neměl navazovat na paušální režim daně? Můžete to vysvětlit například?
15: Ano, ano, samozřejmě. Pojďme probrat ta doprovodná opatření, jenom bych to rád oddělil od té naší detailní práce, o které jsme mluvili, tak to je jedna věc, máme tady vyhodnocení. A druhá věc je, co i já osobně jako Petr Janský, kromě toho, že jsem výzkumník a vyhodnotil jsem to, tak co si myslím o EET off. Myslím, že je tam nešťastné to navázání na paušální režim daně. Já osobně bych tuto výjimku nezaváděl a pokud bychom ji už zaváděli, tak by neměla, nedává mi dobrý smysl omezovat jen na paušální režim daně, což je specifický daňový režim jen pro určitý okruh ekonomických subjektů. Navíc tento specifický daňový režim, ta paušální režim daně, tak v současnosti trpí vícero neduhy a tudíž to EET off do něj bude motivovat více lidí, což mi nepřipadá optimální.
1: No vy jste navrhli také třeba nesnižovat sazbu DPH na nealkoholické nápoje ve stravovacích službách na 12% a neosvobozovat z propitné až do 7% měsíčních tržeb za stravování. Také vaše centrum navrhuje, aby se z EET nepřijímala nesouvisející drahá opatření. Tady už jsme u výdajů, jako jsou školkovné, sleva na studenta a zrušení zastrupování volnočasových benefitů. To jsou samozřejmě zase návrhy s nějakými vysokými rozpočtovými dopady. Domníváte se, pane Janský, že vláda vaše apely vyslyší? Slyšíme se, doufám.
15: Nevím.
1: Jo,
15: ano,
1: slyšíme
15: se. Vy se mi ptáte, jestli vyslyší, no. Tak já myslím, že určitě jsou ty naše návrhy slyšet a jestli je vyslyší, tak to vám říkám, že nevím. Můžeme je rozebrat jedno po druhém, ale jinak my děláme svou práci dobře a vládě ty naše návrhy prezentujeme, ale zdá se mi, že vláda se v této oblasti nutně nechystá něco měnit na svých návrzích.
1: Rozumím. Nicméně, kdybychom to nějak stručně měli uzavřít, nemáme bohužel nekonečně času na naše povídání, tak vaše představená studie, řekněme, definitivně odpovídá na otázku, zda EET fungovala a zda toto opatření má smysl, anebo ne. V každém případě přináší více užitku než škod, více peněz do státního rozpočtu?
15: Určitě se EET 1 podařilo naplnit cíle aspoň do určité míry, které měla. To znamená zvýšit daňové příjmy státního rozpočtu, omezit šedou ekonomiku a narovnat podnikatelské prostředí. Takže to můžeme říct, že k tomu došlo na základě toho našeho vyhodnocení. A k těm doprovodným opatřením, tak ty často nemají přímou souvislost s EET.
16: Takže my opravdu jsme proti snižování sazby DPH na alkoholické nápoje, jsme proti osvobození z propitného, z auto z propitného, je to kvůli tomu, že stravovací služby, tak by to bylo zvýhodnění tady toho jednoho segmentu trhu, že bychom tam dovolili, aby docházelo k platbám bez toho, aby byly zdaněny. A ty další drahá opatření, školkovné, slevu na studenta, zrušení zastropování volnočasových benefitů, je to rozpočtově drahé a zároveň to se to nějak nesouvisí, že proto nevidíme nějaký dobrý důvod. Vy jste na začátku zmiňovala, že ty vybrané peníze by šlo použít na lecos a vypadá to, že pro využití těch nově vybraných peněz tak je spousta využití, ale že těch, ať těch miliard bude 14, nebo kolik jich bude přesně, uvidíme v reálu, a že budou rozebrány ty miliardy na několikrát. Takže to ukazuje ten náš podfinancovaný stát a že výdaje, na kterých se zhodneme, je mnohem víc, než na těch příjmech, na kterých se zhodneme.
1: Uvidíme všichni, jak si s tím současná koaliční vláda poradí. Děkuju za rozhovor ekonomovi Petru Jánskému z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Mějte se hezky a naslyšenou.
16: Děkuju vám, naslyšenou.
1: A v 16 hodin 22 minut míříme opět do zahraničí. Francouzský premiér Sébastien Lecornu svolává krizový štáb. Chce na něm řešit uplynulou vlnu veder, přípravu na očekávané další horko a i lesní požáry, které ohrožují jih Francie. A detaily teď probereme s naším zpravodajem ve Francii Martinem Baluchou. Martine, vítej, dobré odpoledne.
17: Taky přeji hezké odpoledne.
1: Tak stovky hasičů bojují na jihu Francie s několika lesními požáry. Jak se jim daří, nebo případně nedaří, dostávat oheň pod kontrolu?
17: Na některých místech se jim to daří, to je případ oblasti departmánu Bouches-du-Rhône, to znamená oblasti kolem města Marseille, právě tam taky už dorazil premiér Sébastien Lecornu, který by právě v tomto městě měl svolávat a taky svolal právě tu bezpečnostní radu, respektive ten krizový štáb. O něco horší je situace v oblasti Pyreneí, k městům Montpellier, Perpignan, mezi departmány Aude a Hérault, tam ten požár stále není zcela pod kontrolou, s ohněm tam bojují stovky hasičů. Na některých místech jsou to i několika metrové plameny. Práci hasičů v těchto oblastech komplikuje jednak silný vítr, v této oblasti tedy Mistral, a taky velmi nepřístupný terén, nepřístupná vegetace nedaleko Perpignánu, taky už museli evakuovat dva kempy, tam se ten oheň pořádně rozšířil, takže své obydlí muselo opustit zhruba 100 lidí. Úřady vyzývají tyto obyvatele, aby se vlastně tloukali, nebo aby nebyli v této oblasti, aby skutečně dali přístup záchranářům a hlavně hasičům. Do hašení se v této oblasti kolem Perpignánu, Montpellier zapojuje 5 hasicích letadel, taky 2 vrtulníky, a když jsme mluvili o stovkách hasičů, tak konkrétní počet je 690 požárníků.
1: Francouzská ministryně sportu potvrdila, že za necelé 2 týdny ve Francii utonulo přes 90 lidí. Jak vysvětlovala tak vysoký počet obětí?
17: Ministryně sportu Marina Ferrariová v rozhovoru pro RMC připustila, že je to zneklidňující číslo, podle ní souvisí právě s tou vlnou veder, která zasáhla Francii v těch uplynulých dnech. Teploty několikrát, často vydatně přes 40 stupňů na několika místech na jihozápadě, ale i v Paříži. Ona upřesňovala, že mezi těmi utonulými, alespoň v těch prvních dnech, byli hlavně mladí lidé, ale těch faktorů je několik, už jsme je řešili i ve vysílání Českého rozhlasu Plusu. Ona připomínala, že v některých oblastech, konkrétně v regionech, je nedostatek míst, kde by se lidé mohli svlažit, osvěžit, konkrétně tedy na koupání, koupališť, bazénů. Lidé tedy hledají místa, která nejsou kontrolovaná. Často jsou to řeky, kde se koupají, a samozřejmě řeky, kde jsou silné proudy. Francie má skutečně velké řeky, veletoky, takže tak, když se koupají ti mladí neskušení plavci, tak to je problém. To je právě další věc, další faktor. Poukazovala na to i ministryně sportu Ferrariová, která říkala, že mezi těmi utonulými byli neskušení plavci. I touto cestou chce jít vláda, že by posílila ty dovednosti těch plavců.
1: Tak z Francie se ozval náš tamní zpravodaj Martin Balucha. Děkujeme pro tentokrát a určitě budeme situaci i nadále společně sledovat. Hezký den.
17: Taky děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: A teď ta slíbená kniha dne. Příběh o řediteli moskevského krematoria, vyprávění o totalitě i velké lásce a zamyšlení s přesahem do filozofie a grotesky zároveň. Tak napsal běloruský spisovatel Saša Filipenko svůj román Kremulátor. Do češtiny jej přeložil Jakub Šedivý a o Kremulátorovi mluvila se Sašou Filipenkem Katka Svátková.
18: Když tady sedíme spolu nad románem Kremulátor, nemůžu se nezeptat, má ještě vůbec smysl se vším, co už bylo napsáno, vracet se k tématům a historickým obdobím, jako je stalinismus, sovětská historie? Proč jste si vybral zrovna tohle téma?
19: Podle mě to důležité je, protože když v Rusku nebo Bělorusku píšete o minulosti, vždycky píšete i o budoucnosti. V tomhle konkrétně si myslím, že to smysl má. Vracet se k tomu, co bylo. V současném Rusku spousta lidí prostě o historii vědět nechce. Nic. No ale všichni přitom vidíme, co se děje. Kromě toho fascinujícího příběhu Petra Nestěrenka, ředitele moskevského krematoria, mi připadá jako fakt klíčové osvěžit si paměť.
18: Jste romanopisec a čerpáte ze skutečných příběhů. Jsou tam skvělé dialogy, cynický, černý humor. Kolik je v tom z vás samotného? Pozorujete, posloucháte lidi, nebo takhle svoje postavy rozmluvíte sám?
19: Přesně jak říkáte, moje knihy jsou založené na dokumentech. To je taková moje vášeň, hledat, propojovat, předávat čtenářům. A ten černý humor, jeho přidaná hodnota, je moje literární licence. Vracím se zas k té Arendtové. Mám pocit, že jinak se nemůžeme oprostit od nějakých klišé. Neuvědomíme si normálnost těch lidí. S Kremulátorem jsem strávil 3 roky intenzivní práce a upřímně musím říct, že humor pomohl i mně jako spisovateli.
18: Vaše hlavní postava určitou fázi života prožívá v exilu. I vy jste z Běloruska, emigroval jste do Švýcarska. Vůbec nejvíce recenzí máte v němčině a v podstatě nikdy se nevyhneme srovnávání různých totalit. Je to tak?
19: Myslím, že existuje spousta paralel. Například v Rusku si teď něco takového vůbec nemůžete dovolit, ani v literatuře. Jestliže vytváříte byť jen myšlenkovou paralelu mezi nacismem, fašismem, stalinismem, můžete skončit na 5 let ve vězení. No a já tam ty paralely prostě vidím, píšu o nich a nechci generalizovat, nechci srovnávat za každou cenu. Jen ty důsledky jsou přece vždycky podobné. Ve svých knížkách o tom píšu a v Německu mám v tomto případě samozřejmě mnoho připomínek. Oni obecně hodně otevírají vlastní temnou historii. Je to jejich způsob, jak se s tím vyrovnat. Naprosto souzním s myšlenkou, že se o tom má mluvit, a to opakovaně. Nikdy nezapomenout. Je to jako jedna písnička, která se pořád dokola opakuje. Bohužel naše historie funguje jako neustálý řetězec a opakování všech našich chyb. Chyby našich rodičů, chyby našich prarodičů. Bohužel je opakujeme znovu a znovu.
18: Vraťme se tedy k vašemu psaní. Mluvil jste o dokumentech, ze kterých stavíte příběhy. Kdy nastane moment přesvědčení, že zrovna z těchto materiálů o těchto osudech chcete napsat knížku?
19: Musí přijít ten moment prozření. Nemám klíč k ideálnímu příběhu. Spoustu materiálu jsem našel díky sdružení Memorial, muzeu Gulagu. Hledám na různých místech. V případě schraňování materiálů na Kremulátora to byla spousta práce, která má z podstaty věci 2 části. Jste spisovatel, ale taky archivář. Přečetl jsem toho opravdu spoustu. A ten příběh vystoupí podle mě třeba u 1000 dokumentů. Jednoho dne se mi to prostě začalo skládat. Přemýšlel jsem o Nestěrenkovi a říkám si, vlastně to byl krásný život, měl možnost volby. Lidi se stejně jako literární postavy musí rozhodovat. A možná se rozhodují špatně. To většinou vědí čtenáři trochu líp než spisovatel. Mají odstup. Petr Nestěrenko má na každém kroku možnost volby. Je to zároveň příběh o našich cestách, našich kořenech.
1: Se Sašou Filipenkem z Běloruska mluvila Kateřina Svátková. Bylo 4:30 a s dalšími zprávami na Plusu už je připraven Martin Matějka.
2: Český rozhlas Plus.
3: Ministerstvo zahraničí rozšířilo delegaci prezidenta Petra Pavla na nadcházející summit NATO v Ankaře a kreditovalo mu víc zaměstnanců kanceláře. Rezort původně prezidentovi zredukoval jeho delegaci a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. Prezident už taky dostal od vlády mandát, který pro Ankaru schválila. Asi 1000 českých firem nemusí letos podat daňové přiznání do 1. července, jak nařizuje zákon. Kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele jim finanční správa povolila až 3měsíční odklad. Některé firmy tak budou moct daňové přiznání podat až na konci září. Čeští vojáci, kteří při služební cestě na Ukrajinu převáželi taky drony ze sbírky Drony Nemesis, neudělali podle kriminalistů nic protiprávního. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdil Českému rozhlasu Ivo Černík z okresního státního zastupitelství v Prostějově. Kriminalisté případ odložili a předali ho armádě k případnému kázeňskému řízení. Hasiči na jihu Francie od včerejška bojují s rozsáhlým lesním požárem. Ten vypukl poblíž města Narbonne v departmánech od Aero. Z okolních obcí bylo nutné evakuovat asi 350 lidí. V boji s ohněm v hornatém terénu pomáhají i hasicí letadla. Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 1406, přes 430 lidí zemřelo. Epidemie vyhlášená před 7 týdny zatím zasáhla 3 severovýchodní provincie. Hrozí ale, že se rozšíří i do dalších. Epicentrum se nachází v provincii Ituri, kde zemřela většina nakažených. Nejnovější koňskou epidemii eboly způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Stát za letošní půlrok vybral na daních 789 miliard 300 milionů korun. To je meziročně o 5% víc. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem. Nejvíc peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Podle ministerstva vyššímu výběru daní pomohl hlavně růst mest i vyšší útraty domácností. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalíte za sjezdem na Tasov. Na 161. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje nesouvisle až na 196. Nakonec omezení v Brně. Místy se zastavíte také osobním autem v levém pruhu. Na příjezdu do Prahy po D8 s Ústí nad Labem opatrně u sjezdu na Zdiby. Na -1. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až ke sjezdu do Kbelské. Tam se nově projíždí omezením pouze jedním pruhem v obou směrech. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední plus.
1: Jsou téměř 4 minuty po 4:30, od mikrofonu vás zdraví Lucie Vopálenská. V poslanecké sněmovně pokračují pravidelné interpelace. Poslanci se během nich mohou obracet s dotazy na členy vlády. Nejprve ale na premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. A my teď do dolní komory míříme za naší tamní reportérkou Adélou Burešovou. Hezký den.
20: Hezké odpoledne.
1: Tak s čím poslanci premiéra Babiše tentokrát interpelovali?
20: Premiér Babiš odpovídal na dotazy 1,5 hodiny. Ty nejčastější se týkaly asi jednoho z nejsledovanějších politických témat posledních dní, a tedy summitu NATO. Do turecké Ankary odletí česká delegace už za 5 dní a po několika měsíčním sporu v ní bude taky prezident Petr Pavel. Ten se účasti na summitu domohl až díky předběžnému opatření ústavního soudu. Právě ohledně konfliktu mezi vládou a Hradem premiéra Babiše interpeloval předseda ODS Martin Kupka.
21: Proč rozdmýcháváte tuhle úplně marnou, zbytečnou válku s Hradem? To přece žádné občany, tohle vaše dohadování, tahle hloupá divadelní fraška nezajímá. Občany přece mnohem víc zajímá, co do té Ankary ve skutečnosti pojedete vyjednávat.
20: Premiér Babiš řekl, že tento summit bude jiný než ty předchozí. Zopakoval taky, že se bude týkat hlavně výdajů na obranu. Zástupci delegace podle něj budou vysvětlovat, proč Česko neplní a v minulosti nesplnilo domluvený závazek vydávat 2% HDP na obranu. K tomu podle Babiše ale není prezident potřeba.
5: Pan prezident si nedá říct. Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Poškozuje Českou republiku, je to neuvěřitelné, už jsme mu to vysvětlovali opakovaně, my ho skutečně tam nepotřebujeme, my budeme obhajovat výsledek vašeho neplnění 2%.
20: podobné dotazy ohledně sporu mezi Hradem a vládou by měly mířit i na ministra zahraničí Petra Macinku z Motoristů. Ten je ale celý jednací den omluvený. Stejně tak se na spor mezi Hradem a vládou chtějí ptát poslanci i ministra obrany Jaromíra Zuny za SPD, kterého ve stejné věci tedy chtěl interpelovat poslanec Starostů Jakub Krajner. Ten tu ale zde taky dnes není. No a před chvílí třeba mluvila ministryně financí Alena Schillerová z ANO, a to ohledně znovu zavedení elektronické evidence tržeb.
1: No a co dalšího měli, Adélo, dnes poslanci na programu, kromě těch pravidelných čtvrtečních interpelací?
20: Poslanci dopoledne v úvodním kole podpořili třeba obalovou novelu, kterou předložila koaliční poslankyně Berenika Peštová z ANO. Počítá mimo jiné s tím, aby firmy, které v Česku zřizují třídění obalů, zajistily, aby lidé měli dostatek kontejnerů a sběrných míst na třídění odpadu v rozumné vzdálenosti od svého bydliště. A na závěr ještě připomenu, že ráno jednala taky Bezpečnostní rada státu, které se účastnil i prezident Petr Pavel, a politici se věnovali třeba kybernetické bezpečnosti a dalším obranným otázkám.
1: Tolik z poslanecké sněmovny s aktualitami naše reportérka Adéla Burešová. Díky a naslyšenou.
20: Díky, naslyšenou.
1: Ano, jak jste slyšeli i právě od Adély Burešové, na úřadu vlády dnes ráno za účasti prezidenta Petra Pavla zhruba hodinu a půl jednala Bezpečnostní rada státu. Pokračovat měla v debatě o nové armádní koncepci, kterou začala v polovině června. No ovšem, prezident Pavel i premiér Babiš se příští týden chystají na summit NATO do Ankary. Účast obou je výsledkem toho několika měsíčního sporu o složení české delegace, taktéž jsme o něm už mluvili. Vláda do delegace původně prezidenta nezařadila, jak nám ale potvrdil hradní mluvčí Vojtěch Šeliga. Ministerstvo zahraničí nakonec poslalo prezidentovi mandát a částečně na jeho žádost také upravilo sestavu delegace hlavy státu. K tomu zda mohlo být dnešní zasedání Bezpečnostní rady příležitostí pro prezidenta a premiéra probrat třeba některé zbývající otázky kolem rozdělení jejich rolí na tom blížícím se summitu. K tomu v našem poledním vysílání Radek Vondráček, předseda poslaneckého zahraničního výboru a místopředseda ústavně právního výboru za hnutí ANO, uvedl následující.
0: No, nejsem si jistý, jestli Bezpečnostní rada státu je to správné fórum na to, aby se řešil případný zasedací pořádek a pořadí v delegaci na summit NATO. To by muselo být opravdu jen na okraji a vzhledem k tomu, že ta komunikace teď není nastavená úplně ideálně, tak to nepředpokládám.
1: Ani další host poledního vysílání, Jan Lipavský, člen zahraničního výboru za poslanecký klub ODS a bývalý ministr zahraničí, si nemyslí, že by k nějaké dohodě v této otázce mohlo dojít.
4: Tak samotný formát jednání Bezpečnostní rady státu určitě není vhodným místem pro takovou debatu. To, jestli se oba představitelé sešli před nebo po, takovou informací nedisponuji, ale to se samozřejmě mohou sejít kdykoliv jindy. A já si myslím, že jediné rozumné řešení celé té situace je, že Andrej Babiš začne komunikovat s panem prezidentem, že si vyjdou vstříc a že se na těch věcech domluví. Už to trvá celé dlouho a je to celé naprosto zbytečné a poškozuje nás to v prosazování naší zahraniční politiky.
1: Tolik Jan Lipavský. Naposledy se Bezpečnostní rada státu sešla 17. června, tedy ještě před předběžným opatřením Ústavního soudu. Tehdy z časových důvodů skončila dříve. Dnes její členové měli dokončit projednávání bodů z posledního zasedání o nové koncepci armády. Toho dnešního jednání se zúčastnil i prezident Petr Pavel a poprvé po převzetí funkce se rady zúčastnil i nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Už minule bylo jasné, že se pohled prezidenta a vlády na novou koncepci armády liší. V čem především, tak to přiblížil v našem ranním vysílání Ondřej Kundra, zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt.
22: Prezident především jako dlouhodobě upozorňuje na jeden fakt, a to je, že ty armádní rozpočty, ty obranné rozpočty České republiky jsou dlouhodobě jako podfinancované a především za téhleté vlády. My vlastně se ani náhodou neblížíme 2% HDP, což je úplně jakoby minimum, které by měla Česká republika z pohledu Severoatlantické aliance splnit. Nejsou to žádná efemerní čísla, musíme si uvědomit, že žijeme v hrozně jakoby nebezpečné době. Probíhá válka, ruská agrese na Ukrajině, ruské hybridní útoky vůči Evropě i vůči České republice, a proto je potřeba na tu obranu být připraven. Andrej Babiš a minister Zuna chtějí po vojácích, aby připravili různé plány, aby více připravili třeba protizdušnou obranu, dronovou obranu a podobně, ale zároveň jim na to nedávají dostatek peněz. A to je něco, o čem prezident vlastně výrazně mluví.
1: Tolik Ondřej Kundra, zástupce šéfredaktora Respektu. Stále posloucháte Odpolední plus a o horkém tématu tuzemské politiky budeme mluvit i v dalších minutách, a to s politologem a novinářem serveru Aktuálně.cz Vratislavem Dostálem. Přeji pěkný den.
6: Hezký den a děkuju za pozvání.
1: Rádo se stalo. Tak vy jste dnes zveřejnil článek o podkladech, které Hrad dostal před summitem NATO. Ukazují ty dokumenty nějaký zásadní rozpor mezi tím, co chce v Ankaře prosazovat vláda, a co prezident?
6: To si nemyslím. Navíc Petr Pavel opakovaně řekl, že samozřejmě bude respektovat ten mandát, který schválí vláda, protože prostě ona o něm rozhoduje, a myslím si, že v tom jakoby žádný problém ani pro prezidenta, ani pro jeho okolí není.
1: Mm-hmm. Ve veřejné debatě se řeší hlavně spor o delegaci a protokol. Nezakrývá to tedy podstatnější problém, myslím tím otázku, jakou obranou politiku vlastně současná vláda prosazuje?
6: To v každém případě. A to, že to říkal Ondřej Kundra, to, že s tou koncepcí a s tím, kolik peněz dáváme na obranu, prezident nesouhlasí, to víme. Ale to je jiná otázka, než zdali bude v Ankaře ten mandát, který vláda schválila, akceptovat a respektovat. Ale jinak samozřejmě celá ta debata o tom, kdo má jet do Ankary, v jakém složení, kdo bude vedoucím delegace, kdo bude jenom její součástí a zda

0: že Andrej Babiš v tomhle ohledu se o mě občas mylně soudí, že ve vleku Petra Macinky, v tom slova smyslu, že Petr Macinka prostě prezidentovi neodpustil to, že nejmenoval Filipa Turka do vlády, ale že Andrej Babiš sleduje svůj vlastní cíl a ten spočívá v tom, že potřebuje mít prezidenta v pozici, která pro něj bude nevýhodná před tou prezidentskou volbou.
1: No, Andrej Babiš zase vlastně znovu zopakoval, že vnímá Petra Pavla jako jednoznačného vůdce opozice. On ho vlastně tlačí do téhle pozice, ne? Myslím tedy prezidenta Petra Pavla.
0: 100% se... Dívejte, v politice mnohdy nejde ani tak o to, jak se věci mají ve skutečnosti, ale jak se to lidem jeví. A pokud se dostatečnému nebo nějakému kritickému množství lidí ta situace bude jevit tak, že prezident je lídr opozice, což přesně oni, zástupci vlády se přesně o toto pokoušejí, tak prostě to může mít svoje důsledky. A tím myslím svoje důsledky v těch volbách. Takže to je jednoznačná strategie.
1: Ano. A nakolik je tato strategie podle vás úspěšná? Může být úspěšná, když si vezmeme na jednu stranu prezidenta Petra Pavla zvoleného nemalým počtem občanů v přímé volbě a na druhou stranu třeba právě představitele motoristů?
0: No, já si myslím takhle, Petr Pavel nebude sedět někde v koutě se založenýma rukama. On určitě samozřejmě si to velice dobře uvědomuje a učiní maximum pro to, aby ti lidé, kteří ho volili, a z části, přesně jak jste říkala, se to překrývalo i z voliči hnutí, ano, jinak by ty volby nevyhrál, tak aby je přesvědčil o tom, že v tomhle tom ohledu Andrej Babiš, Petr Macinka a další, kteří tvrdí, že on je lídrem opozice, tak aby jim to vyvrátil. Ale to se teprve ukáže.
1: To se ukáže. A vy ve své nedávné analýze píšete, že se možná nacházíme na prahu nové éry české politiky. Jaké jsou její hlavní znaky? Jak se to pozná?
0: No tak ten, já myslím, že ten klíčový spočívá v tom, že až do těch voleb, které byly loni, tak součástí všech vlád od roku 1992 byly strany, které bychom mohli označit za tradiční. Od občanští demokraté, sociální demokraté, lidovci a podobně. Zatímco součástí této vlády jsou výhradně strany, které lze označit za protestní nebo populistické, které tady začaly vznikat po volbách, respektive už trvalo mi Věci veřejné v roce 2010. To je prostě trend, který tady trvá 15 let, 16 let a ta současná vláda tento trend završuje. To znamená, že prostě ve vládě není ani jedna strana, která se tak či onak hlásí k étosu listopadu 1989 a dokonce to lze říct obráceně. Ty strany čerpají svoji legitimitu a svoji identitu z kritiky listopadové transformace.
1: Vy také tvrdíte na základě volebních průzkumů, že hnutí ANO nemá na současné české politické mapě skutečnou konkurenci. Čím si vysvětlit, že ta vládní podpora zůstává vysoká i po půl roce ve funkci?
0: No, to je samozřejmě, to je, na to bychom potřebovali asi zevrubnější data, ale faktem je, že pokud Andrej Babiš, a já jsem to taky psal v tom textu, v mnoha agendách se ta jeho politika jeví jako pouhá destrukce. A tím mám například na mysli adiktologické služby, veřejnoprávní média, lidskoprávní agenda a podobně, tak se ukazuje, nebo aspoň zatím se ukazuje, že jeho voličům to nevadí. Nebo že jeho voličům to není proti srsti. Do jaké míry je to tak to, jak říkám, a do jaké míry ti lidé třeba ještě nezaregistrovali, nebo ještě důsledky těch kroků nebyli schopni zaznamenat, protože prostě ještě nebyly realizovány v takové míře, aby se projevily na jejich životech. To se taky teprve ukáže. Ale v danou chvíli to tak vypadá, že prostě i po půl roku poté, co ta vláda vznikla, tak hnutí ANO si udržuje jako masivní podporu. 35% je prostě třetina voličů.
1: Nakolik se v podstatě opakuje scénář, který jsme viděli už dříve u ČSSD a KSČM, hlavně tady u ČSSD, tedy, že dominantní hnutí ANO postupně vysává své menší partnery. Nakolik to hrozí dnes SPD a motoristům, jejichž preference podle posledních průzkumů docela klesly?
0: No, já si myslím, že Petr Macinka tohle velice dobře ví, že bych ho nepodceňoval. On je velice dostatečně inteligentní na to, aby si uvědomoval, že tento scénář motoristům hrozí. A já si dokonce myslím, že ten improvizovaný výpad, který už se stal pravidlem vůči Hradu, takže je součástí strategie jak tu pozornost udržet a jak si udržet i distanci, jaký si od Andreje Babiše odlišit se od něj a tím pádem

0: na svoji stranu naklonit dostatečný počet voličů a Petr Macinka nehraje o 15 nebo o 20%. Jemu stačí těch 6,5, aby překročil 5% hranici, aby motoristé zůstali s parlamentní stranou. Takže tohle je způsob, jak ty voliče získat na svou stranu.
1: Hostem odpoledního plusu byl Vratislav Dostál. Děkujeme moc za rozhovor a za váš čas. Naslyšenou.
0: Já také děkuji, mějte se hezky. Naschledanou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: V maltské Valetě začal ostře sledovaný soud s mužem obviněným z objednání vraždy investigativní novinářky Daphne Caruan Galiziové. Novinářka, která rozkrývala korupci na Maltě, zemřela v roce 2017. Podle obžaloby si vraždu za 150 tisíc eur, tedy za více než 3,5 milionu korun, objednal maltský podnikatel Jorgen Fenek. Ten vinu odmítá. Vražda investigativní novinářky před 9 lety otřásla evropskou žurnalistikou a maltskou politickou scénou. A z detaily už přišel do studia Plusu Marcel Faltis ze zahraniční redakce. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
1: Tak jak už jsem řekla, investigativní novinářka zemřela před 9 lety. Znamená, Marceli, tento soud, že se případ její vraždy konečně blíží k nějakému uzavření?
3: Ano, maltský biznismen Jorgen Fenek je totiž posledním ze 7 mužů obviněných z účasti na vraždě novinářky, který stanul před soudem. Generální prokurátor pro něj teď žádá doživotní trest za mřížemi a podle investigativní novinářky a ředitelky Českého centra pro investigativní žurnalistiku Pavly Holcové je celý proces zcela výjimečný.
4: Je málo pravděpodobné, že se objednavatelé vraždy dostanou před soud a vlastně jak případ Daphne Caruana Galizia, tak Jana Kuciaka je dost v tomhle ohledu výjimečný, protože podle statistik 90% vražd novinářů nikdy není objasněno.
3: 5 ze 7 mužů spojených s vraždou bylo odsouzeno a jednomu soud udělil milost výměnou za svědectví. Fenek, 44-letý podnikatel a realitní magnát, se spravedlnosti dlouho vyhýbal. Policie ho zatkla před 7 lety na jeho jachtě, líčení bylo několikrát odloženo a v únoru ho úřady propustili na kauci. Ve středu ale začal sledovaný soudní proces i s ním a porota bude po celou dobu bydlet v hotelu a nebude mít přístup k počítačům ani k mobilním telefonům nebo třeba chytrým hodinkám.
1: No a můžeš nám ještě připomenout, co přesně se v říjnu 2017 na Maltě stalo?
3: 53-letá novinářka Daphne Caruanová Galiciová 16. října 2017 zemřela poté, co v jejím autě explodovala bomba, když jela ze svého domu ve vesnici Bydnia. Výbušné zařízení pod sedadlo řidiče umístili vrazi noc předtím. Jorgen Fenek vrahy našel přes svého přítele, řidiče taxi a bookmakera Melvina Tema. Muži se sešli nedaleko Fenekova hotelu Hilton, který Fenek vlastní a kde tento podnik nabídl tomuto řidičovi peníze za zabití novinářky. Fenek mu řekl, že schání někoho, kdo se novinářky zbaví protože Caruanová Galiciová připravuje článek o jeho strýci. Podle investigativní novinářky Pavly Holcové spojuje tuto novinářku a Jana Kuciaka to, že oba byli dobrými novináři.
4: Jsou to novináři, kteří byli zavražděni kvůli tomu, že dobře dělali svoji práci. To si myslím, že je jedna z těch věcí, co je spojuje. Každý měl trochu jiný způsob práce. A právě si myslím, že vlastně případ Jana Kuciaka z nich je nejvíc šokující, protože on opravdu dával dohromady jenom věci, které měl z veřejných zdrojů, které pak nějak interpretoval.
3: Podle Holcové se ale Caruanová Galiciová a Jan Kuciak lišili v tom, jak k práci přistupovali a třeba i tím, s jakými zdroji pracovali.
4: Daphne Caruana Galizia často používala i věci, které nebyly podložitelné, které někde slyšela a vlastně i proto ji režim považoval za nějakého kovboje maltské žurnalistiky a proto tolik lidí iritovala.
3: Novinářka, ještě dodám, psala třeba o korupci, o praní špinavých peněz a to třeba i ve vládních kruzích na Maltě.
1: Marceli, a ten řidič, se kterým se Fenek spojil kvůli zprostředkování vraždy, ten nakonec nájemné vrahy opravdu našel?
3: Ano, ten řidič Melvin Tem našel 2 muže spojené s maltským podsvětím, kteří byli ochotni novinářku za 150 tisíc eur zabít. Plán nejdřív Fenek odložil kvůli volbám, které byly v červnu 2017. 2017 na Maltě. Novinářku ale nakonec zabili v říjnu několik měsíců po volbách, kdy podle obžaloby Fenech usoudil, že se novinářka už chystá zveřejnit ten kritický článek.
1: O maltském případu vraždy novinářky referoval v Odpoledním plusu Marcel Feltis ze zahraniční redakce. Díky za to.
3: Díky, naslyšenou.
1: Žádný červený koberec, žádné hollywoodské filmové hvězdy. První promítání Karlovarského filmového festivalu se vrátilo na místo, kde se před 80 lety jeho historie začala psát, tedy do Mariánských Lázní. A součástí byla i speciální projekce.
5: Vracíme se k té tradici, kdy vlastně festival fungoval tak, že v Mariánských Lázních byla premiéra a baráci ti to viděli až další den.
6: Plný sál Městského divadla přivítal moderátor Marek Eben. Ten si přizval na pódium také Krištofa Muchu, výkonného ředitele Karlovarské přehlídky.
7: My jsme v loňském roce, když zemřel Jiří Bartoška, dělali jsme jeho výstavu, tak spousta lidí chodilo za námi a říkali, to je stejně skvělé, že Jiří Bartoška založil ten Karlovarský festival. A my jsme si uvědomili, že tady je velká mezera. My jsme říkali, ten festival tady je od roku 1946 a je potřeba si to připomenout.
6: S poznámkou z dobového tisku roku 1946 pak přišel před diváky i umělecký ředitel festivalu Karel Och.
8: Lázně a filmový festival, to je myšlenka dobrá. Protože lázně i film obojí se snaží o udržení člověka. Jedni pečují o jeho zdraví tělesné, druhé o duševní. Přejeme oběma, aby tato jejich práce měla nejlepší výsledky.
6: Po úvodu promítali v předpremiéře snímek Pedra Almodóvara s názvem Hořké svátky. Oslavy 80 let od prvního ročníku filmové přehlídky budou pokračovat v Mariánských Lázních až do neděle. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: A stále posloucháte Český rozhlas plus, konkrétně 5 minut před 17. hodinou. Německé generální státní zastupitelství dnes potvrdilo, že v případu poničení plynovodu Nord Stream z roku 2022 obžalovalo Ukrajince Serhije K. O obžalobě s odvoláním na své zdroje už včera informovalo několik německých médií. Generální prokuratura navíc uvádí, že plán na zničení plynovodů obžalovaný a další příslušníci armády vypracovali na příkaz státních orgánů Ukrajiny. Kyjev dosud vždy odmítal, že by měl na explozích podíl. Obžalovaný Serhij K. bude souzen v Hamburku a podle vyšetřovatelů se sám usvědčil telefonickými hovory s příbuznými a důkazy nalezenými v jeho mobilním telefonu. A téma teď probereme s naším komentátorem a odborníkem na postsovětský prostor Liborem Dvořákem. Libore, vítej.
9: Lucko, dobré odpoledne tobě i všem našim posluchačům.
1: Tak připomeň prosím nejdřív, co přesně se před těmi 4 lety stalo.
9: Tak ono se to všechno odehrálo v září roku 22, to jest krátce po začátku války. A bylo to tak, že výbušniny, o nich se původně nevědělo, jak se tam dostali, poškodili vlastně, respektive zničili 3 ze 4 větví těch obou plynovodů Nord Stream, to jest jedničky i dvojky, ale ani jedním v té době neproudil plyn. Teď se postupně ukázalo, přestože původně Rusové vinili francouzskou či britskou tajnou službu, že to zřejmě skutečně udělali ti Ukrajinci.
1: Ale to podezření na Ukrajinu tam bylo také od začátku.
9: Samozřejmě, od samého počátku.
1: My bychom měli asi připomenout třeba i našim posluchačům, že vlastně Nord Stream jako je plynovod, který vznikl z vůle Ruska a Německa a obcházel Ukrajinu.
9: Ano. A je to zkrátka tak, že ten Serhij K. velel jachtě Andromeda, na té bylo dalších 6 mužů, nebo 7, kteří byli také vyšetřováni, a Serhij K. měl tu smůlu, že loni při dovolené v Itálii byl zatčen a dopraven do Německa.
1: No a teď pojďme k samotnému útoku a jeho vlastně významu nebo smyslu. Dají se plynovody považovat za legitimní válečný cíl?
9: Já bych řekl, že tehdy se to ještě tak nenosilo, ale dnes je to, řekl bych, docela běžné, když vidíme útoky ukrajinské právě na energetickou a dopravní infrastrukturu.
1: A ruské také.
9: A ruské samozřejmě také. A tady je třeba jenom ještě připomenout jednu důležitou věc, že právě včera, ne-li dnes ráno, Ukrajina navrhla mezinárodnímu společenství, aby označilo za legitimní válečné cíle dokonce i ty tankery stínové flotily, takže v této souvislosti je to úplně jasné.
1: Pověz, jak ten výbuch plynovodu Nord Stream, útok na Nord Stream, který teď tedy je osvětlen už německou stranou, jak ovlivnil debatu o podpoře Ukrajiny? Byla to tehdy velmi citlivá kauza, že?
9: Samozřejmě, ale já si myslím, že to hrálo nakonec ve prospěch Ukrajiny, byť tenkrát to tak ještě nebylo, ale kdyby to někdo hodnotil z toho dnešního hlediska, tak bych řekl, že je to takhle a teď jsem docela zvědav, jakého trestu od německého soudu se Serhij K. dočká.
1: A ještě otázka z trochu jiného soudku, ale také se týká rusko-ukrajinské války. Spolupředsedkyně AFD, tedy Alternativy pro Německo, Alice Weidlová prohlásila, až se stanu spolkovou kancléřkou, obnovím německo-ruské vztahy. Jak bys hodnotil její výrok v kontextu toho současného konfliktu a současné situace?
9: Já, Lucko, se tím musím přiznat, že nakonec jsem vyškrabal i přímou souvislost, protože paní Weidlová mimo jiné navrhuje, aby právě ta zbylá roura těch dvou plynovodů byla uvedena do provozu a argumentuje tím, že když Německo přestalo odebírat ruskou ropu a ruský zemní plyn, tak začalo hospodářsky oslabovat.
1: Dodává Libor Dvořák, odborník na postsovětský prostor. Díky a naslyšenou.
9: Naslyšenou.
1: No a z dnešního odpoledního plusu už je to vše. Za všechny, kdo se na něm podíleli, za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.
10: Český rozhlas Plus.
11: Bezpečnostní rada státu jednala o nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Vicepremiér Havlíček připravuje podnikatelskou misi na Ukrajinu, její termín neupřesnil. A po 8 dnech od zemětřesení se záchranářům ve Venezuele podařilo z trosek vyprostit živého člověka. Zprávy a Martin Matějka. Členové Bezpečnostní rady státu se dnes opět na svém zasedání věnovali nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Debatu ale znovu nedokončili. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO je důvodem mimo jiné i to, že teprve včera do funkce nastoupil nový náčelník generálního štábu. Miroslav Hlaváč se přitom na přípravě koncepce podílel, jak připomíná bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS.
12: Ten problém může být v tom, že u té koncepce se jednak řeší samozřejmě nějaké seznamy, modernizace, personál, ale také se řeší, kde se na to ty finanční prostředky vezmou. A tady tedy podle informací, které mám já, tak je ta debata právě o tom, že by to mělo být směřováno k těm 5%, respektive 3,5% a 1,5%.
11: Jednání Bezpečnostní rady se právě kvůli otázkám bezpečnosti a obrany účastnil i prezident Petr Pavel. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO chystá podnikatelskou misi na Ukrajinu. Její součástí by mělo být i setkání s představiteli tamní vlády. Havlíček to řekl po jednání se zástupci českých firm, které na Ukrajině působí. Termín cesty podle něj zatím není jasný. Dnešní schůze se zúčastnil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle Havlíčka se s podnikateli domluvili taky na posílení úřadů, které budou podporovat vzájemný obchod a investice.
13: V dané chvíli je to na hraně vůbec toho, aby se to dalo zvládnout, spíš je to poddimenzované. Shodli jsme se, že musíme posílit Lvov a současně, že ještě zvážíme se neposílit Kyjev. Tak to je jedna věc. Druhá věc, která je nesmírně důležitá, musí se rychle dotáhnout programy tzv. Finanční nástroje, zejména pro investice na Ukrajině.
11: Tuzemské firmy nejčastěji na Ukrajině působí v obranném průmyslu, strojírenství nebo energetice. 8 dní po zemětřesení ve Venezuele vyprostili záchranáři z trosek živého muže. Hernána Gila se podařilo zachránit po více než 100 hodinách práce. Se zavaleným mužem se záchranářům předtím povedlo spojit přes dlouhou sondu s kamerou a mikrofonem. Skrze ní mu taky doručovali vodu a výživu. S osvobozením pomáhali týmy z Venezuely, Chile, Kostariky, Salvadoru, Mexika, Portugalska a Spojených států. Chilský hasič pro server BBC dříve popsal záchrannou operaci jako bezpochyby nejsložitější a technicky nejnáročnější, jakou kdy musel zvládnout.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Jeho česká část dálnice D3 bude hotová v polovině příštího roku. Termín dnes potvrdili zástupci ředitelství silnic a dálnic. Úsek mezi Na Židli a Dolním Dvořištěm bude v provozu už na konci července. Práce se tam podařilo o měsíc urychlit. Podle Adama Kolouška z ředitelství silnic a dálnic bude zbývat dokončení úseku mezi Na Židli a Kaplicí nádražím.
14: Část z něj zprovozníme ještě v letošním roce. V listopadu letošního roku by mělo jít do provozu prvních 6 kilometrů, a to je úsek mezi Kaplicí nádražím a Kaplicí. Zbylých 6 kilometrů nám zůstane na příští rok a měli bychom zprovozňovat celý ten jihočeský úsek dálnice D3 v létě příštího roku.
11: Bez elektrického proudu zůstává část obyvatel Rantířova na Jihlavsku. Obec ve středu odpoledne zasáhly silné bouřky, při kterých podle meteorologů pravděpodobně udeřil i takzvaný downburst. Jev popisují jako velmi silný propad studeného vzduchu. Popadané stromy a větve poničily několik střech i plot mateřské školy. Pokračuje bezpartajní zastupitel obce Radek Pavlíček.
15: Tam u té školky se udělalo opatření takové, aby to nikoho neohrožovalo, ale vzhledem k tomu, že ty lípy jsou obrovský, takže se hledá i firma, která by to dřevo dokázala zpracovat, rozřezat a odtahnout a zpřístupnit samozřejmě zase přístup těm lidem, kteří jsou toho tím dotčený.
11: Na příjezdu do Prahy po D8 s Ústí nad Labem se popojíždí od 3. kilometru přes Cínoveckou až do Kbelské. Tam se projíždí omezením pouze jedním pruhem v obou směrech, zdržení asi 20 minut. Navíc jsou zavřeny sjezdy na Letňany, Prosek a Kbely. Plné jsou proto Mladoboleslavská, Kolbenova, Prosecká a taky Liberecká. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme polojasno s kupovitou oblačeností, nejvyšší páteční teploty 20 až 24, na jihu Moravy naměří až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
16: Co ukázalo mistrovství světa o úrovni českého fotbalu? Byla očekávání fanoušků příliš optimistická, nebo má současný český tým navíc, než předvedl? A co by si vedení fotbalové asociace, kluby i trenéři měli z letošního šampionátu vzít? Dnešním hostem Radiožurnálu Sport a Českého rozhlasu Plus je předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
17: Dobrý den a děkuji za pozvání.
16: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme ve středu popoledni, takže na případné pozdější zprávy a informace nemůžeme reagovat. Před týdnem po prohře české reprezentace s Mexikem, která spečetila konec českého týmu na mistrovství světa, jste na sociální síti napsal, že se jen těžko hledají slova. S tím týdenním odstupem, jaká slova vystihují to, co české účinkování nebo po českém účinkování na šampionátu cítíte?
17: Tak samozřejmě těsně po zápasu jste plný emocí a ty pocity jsou stále stejné, byť už uplynulo trošku více času, takže je to smutek, je to zklamání z toho, že se nepodařilo postoupit do té další fáze, té playoff fáze. Ale na druhou stranu člověk má i radost z toho, že se nám po 20 letech podařilo postoupit, na což by se nemělo zapomínat, a taky nám to ukázalo vlastně, co všechno musíme změnit, a nastavilo nám to trošku zrcadlo a obraz toho, v jaké jsme vlastně fázi teď v českém fotbale.
16: Říkáte, že nám to nastavilo zrcadlo. Máte pocit, když do toho zrcadla koukáte, že český tým předvedl maximum možného?
17: Tak je to otázka, která se hodně diskutuje vlastně po každém zápase, a já jsem měl možnost být součástí vlastně všech zápasů celého toho procesu a myslím si, že do toho všichni dali všechno a snažili se bojovat jak lvi, a to, že se ty utkání nezvládly, tak je to samozřejmě sportovní výsledek, ale...
16: Pardon, takže máte pocit, že to, co jsme viděli, je strop současného českého fotbalu?
17: Těžko říct. Já jako nedovedu, asi bych nechtěl říct, že to je strop českého fotbalu, ale myslím si, že všichni tomu dali všechno, co mohli, a já si myslím, že to, že jsme nezvládli vlastně vyhrát v těch utkáních tak a postoupit dál, tak je samozřejmě pro nás zklamání, protože cílem bylo postoupit, a to zrcadlo, myslím tím, že vlastně po 20 letech tam být je obrovská zkušenost a my se z toho musíme poučit a musíme si nastavit i fungování české reprezentace trošku jinak a udělat restart i v těch věcech, jak česká reprezentace funguje.
16: Jedna věc jsou výsledky, tak jak jste o tom mluvil, tam samozřejmě, když budeme pitvat ty zápasy, tak můžeme dojít k tomu, že byly šance uhrát bod, ještě dát gol na konci v zápase s Koreou, že nebýt nešťastné ruky, mohli jsme vyhrát nad Jihoafrickou republikou. Ale druhá věc a druhý terč kritiky mnohých fanoušků, to je výkon, to je to, jak se český tým prezentoval. I tam jsem mířil tou otázkou, jestli máte pocit, že to, co jsme viděli, byl strop.
17: Tak nevyhráli jsme. Ta kritika, která byla, tak někdy byla oprávněná, někdy ne. Já jsem zase zastáncem toho, že veškerá kritika, která je, tak se musí vnímat. A na druhou stranu je důležité si to vyhodnotit. Jestli to byl strop nebo ne, to nechám na vyhodnocení i sportovního sektoru a generálního manažera Pavla Nedvěda, který to dostal za úkol. Mimochodem, my jsme dnes seděli spolu poprvé, dali jsme si dvoudenní odstup, aby ty emoce odpadly, a díváme se na to, co všechno jsme mohli vlastně udělat jinak v rámci fungování reprezentačního týmu, aby jsme to zvládli všechno. Myslím si, že hráči, to se budu opakovat, tomu dali maximum, a jestli to byl strop, nevím, byl to určitě obraz aktuálního stavu a možná i reality českého fotbalu.
16: Co jsou ty první věci, o kterých jste dnes s Pavlem Nedvědem mluvili? Co jste mohli třeba udělat jinak?
17: Tak popsali jsme si, vlastně já jsem ještě, když to řeknu takhle, tak včera jsem měl i vlastně diskuzi dlouhou s kapitánem, s Láďou Krejčím, kde jsme se bavili vlastně o detailech toho všeho, co, jak to viděli hráči, jak to viděl on, což si myslím, že je důležitý okamžitě po mistrovství světa udělat. Zhodujeme se v mnoha bodech a některé ty věci byly vlastně i ta, řekněme, mentální unavenost hráčů, protože nejenom tím, že jsme se kvalifikovali až vlastně jako jeden z posledních týmů, tak nám byly přiděleny destinace, byla nám přidělená báze v Dallasu. Lítali jsme obrovské vzdálenosti, Dallas, Atlanta, Dallas, Guadalajara, Dallas, Mexico City, kde jsme zvolili to přiletět díky nadmořské výšce v podstatě minus jeden den zápas. Takže bavili jsme se, jestli tady jsme nemohli něco udělat jinak, pak jsme se bavili o tom, jestli i ten cyklus jednoho měsíce spolu, jestli jsme tam nemohli zvolit i trošku jiný program. Vyhodnocujeme vlastně všechny věci, ať je to kondiční stránka, mentální připravenost, organizace všech těch věcí, takže to jsou věci, které jsme dneska probírali, a Pavel Nedvěd připravuje i vlastně analýzu toho sportovního, a tam si na to ještě chvilku musíme počkat.
16: Trenér Miroslav Koubek v pondělí rezignoval. Přemlouval jste ho, aby si to rozmyslel, aby zůstal?
17: Je důležité říct, že vlastně celý ten proces i toho výběru pana trenéra byl takový, že poté, co jsme se dohodli v gestní skupině sportovní a Pavel Nedvěd taky, tak vlastně já jsem se s panem trenérem tenkrát nakladně potkal a dohodli jsme se na tom, že spolupracovat budeme. Řekli jsme si, že cílem je postup na mistrovství světa a pak nastavit vlastně principy dlouhodobého fungování a řekněme restrukturalizace českého národního týmu a dát tam i nový impuls. A když jsme se potkali teď vlastně, tak v průběhu toho rozhovoru došlo opravdu k tomu, že pan trenér říkal, tak já bych vlastně nabídl to svoje místo k dispozici, a pokud uznáte, že je to potřeba, je to čas. A já jsem vlastně mu vysvětlil ty důvody z mé strany a dohodli jsme se na velmi korektní ukončení spolupráce.
16: Tak jak to popisujete, to skoro působí, že jste to vnukl panu Koubkovi, aby skončil.
17: Nemyslím si to, že bych mu to vnuknul. My jsme se bavili opravdu.
16: Vy jste říkal, vzešlo to z té debaty, vy jste potom vysvětlil důvody, proč si myslíte, pan trenér, že to tak má být, tak to tak působí.
17: Možná jsem to řekl špatně. Pan trenér nabídl vlastně svůj post k dispozici a následně jsme se začali bavit o tom, proč, jak, z jakého důvodu, a vlastně na závěr jsme se dohodli, a to byla to opravdu otevřená diskuze, kdy jsme si to všechno popsali, včetně toho mediálního tlaku, který pan trenér vnímal, a včetně některých věcí, které on vnímal jako nespravedlivý, a možná to všechno se hrá roli v tom, že jsme se dohodli, a tak jak ve fotbalovém prostředí bývá zvykem, že ten trenér odchází, řekněme, s nějakým zlatým padákem, a tak tady to bylo velmi korektní. Pan trenér řekl, že vlastně chce skončit k tomu dní, kdy jsme se potkali, bez nějakých dalších věcí, a to ukončení té spolupráce, myslím si, že bylo velmi korektní, a pan trenér si zaslouží obrovské poděkování za to, že nás dostal na mistrovství světa. Samozřejmě to byl ten primární cíl a myslím si, že to výborný člověk, dokázal toho ve své kariéře na klubové úrovni strašně moc a chtěl bych mu za to moc poděkovat.
16: Říkal jste, že tam není žádný padák, to znamená, že pan Koubek skončil toto pondělí a už nedostane ani korunu?
17: Přesně tak. je to vlastně ten měsíc, ke kterému skončí, a plus samozřejmě jsou tam i odměny jak pro tým, tak pro pana trenéra za postup na mistrovství světa, který jsou daný, a ten kontrakt byl na dobu 2,5 let a vlastně ta doba, která je, tak to k tomu dní končí.
16: Bezprostředně po vypadnutí českého týmu trenér Koubek rezignaci odmítal. Co se změnilo od té doby? Hrálo roli třeba to, že Patrik Šik a Tomáš Holeš ukončili reprezentační kariéru, nebo hrála roli ta slova, která pronesl na letišti po návratu kapitán Ladislav Krejčí?
17: Všechny ty věci, které se děly, tak se neděly bez toho, aniž bychom to věděli. To, že pan trenér řekl těsně po utkání, že zůstane a chce dodržet kontrakt, tak si musíme uvědomit, že to je obrovský tlak, obrovský emoce, který souvisí s tím postem reprezentačního trenéra, a co jiného taky pan trenér si mohl jako vyhodnotit a říct. Prostě chtěl pokračovat, cítil to tak. Nemyslím si, že oznámení Patrika Šika nebo dalších hráčů o tom, že nebudou pokračovat, na to mělo vliv, protože my jsme o tom věděli, my jsme se s hráči dohodli, že oznámení půjde nejprve na jejich sociální sítě, tak jak to je dneska potřeba, na jejich soukromé profily nebo profesní profily, a následně v synergii to bude přes oznámení přes naše sociální sítě. A já po té, co jsme jeli na letiště, tak jsem s kapitánem Láďou Krejčím hovořil, věděl jsem o tom, že má svůj deníček, a nebo poznámky, že má. Já mám taky deníček svůj a vlastně zvolil jsem to, že po příletu, určitě si pamatujete ten přílet z minulých reprezentačních srazů, kdy autobus odjel s hráčem a z runway a nešel k novinářům, to nám bylo i za pana Haška vytýkáno. Zase to bylo tak naplánováno, nebylo to nic záměrného, takže jsem požádal pana trenéra Pavla, mě osobně a kapitána, aby jsme předstoupili k novinářům.
16: Předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda je dnešním hostem Radiožurnálu, Radiožurnálu Sport a Českého rozhlasu Plus. Teď tedy musíte hledat nového reprezentačního trenéra. Ten trh asi máte docela zmapovaný, protože jste trenéra hledali před půl rokem. Máte nějaké favority?
17: Tak my jsme dneska už se potkali. Já osobně s Pavlem Nedvědem, my jsme si to taky vyhodnocovali. Řekli jsme si, jaký ten nový trenér by měl být, jaký by měl mít body, a připravili jsme si vlastně list, řekněme, nějakých kritérií, který by měl splňovat.
16: Jsou tam i jména?
17: Jména tam zatím nejsou. Byť teda od toho oznámení, že pan trenér skončí, tak už nám přišly nějaké jména ze zahraničí. Samozřejmě většinou jsou to dotazy a nabídky k okamžité spolupráci, že jsou teď volní, ale to teď není aktuální. My jsme dneska s Pavlem Nedvědem hodnotili i trošičku to, co on chystá, tu analýzu, co by to mělo obsahovat, jak by to mělo vypadat. Jsou tam i body, které já jsem diskutoval včera s kapitánem, s Láďou Krejčím, který se v mnohem zhodují, a ty jména zatím nemáme, ale popsali jsme si, že by to měl být pan trenér, který prostě splní i řekněme takovou tu novou krev, trošičku obměnit i ten přístup k našemu reprezentačnímu týmu, protože když se podíváte, tak ať už to byl pan Šihlavý, nebo to byl pan Hašek, a teď nechci srovnávat trenéry, tak všichni skončili po nějaké době a většinou se na ně strhla vlna kritiky, a já si myslím, že se musíme taky podívat k sobě dovnitř, jak ten realizační tým náš a celý fungování reprezentace je. Jak jsem říkal, nastavilo nám to zrcadlo a máme možnost teď refreshu, restartu celého národního týmu, změnit spoustu věcí, které je potřeba na různých pozicích, vyhodnotit si to, jestli opravdu není čas na to přivést zahraniční odborníky na některé pozice. A to všechno jsme s Pavlem Nedvědem diskutovali a těch kritérií máme několik. Je to list nějakých, řekněme, 15-20 bodů detailních, který by ten trenér měl být, který už jsme měli při předchozím hledání, který bylo trošku delší. A teď chceme udělat to, že gestní skupina Sport, což znamená Pavel Nedvěd, především pan Šádek a Zdena Grigera. Zítra máme schůzku, kde se o tom budeme bavit, a následně zahájíme už kroky ke komunikaci s případnýma zájemcema.
16: Říkal jste, že je čas přivést možná zahraniční experty. Je podle vás čas přivést zahraničního trenéra?
17: Máme v Česku spoustu kvalitních trenérů, máme výborný trenéry, který zaslouží obrovský respekt, ale myslím si, že i zvažování přivezení zahraničního trenéra v tento moment je možné. A
16: je možné, nebo vy byste se k tomu spíš přikláněl?
17: Tak já mám blízko i k zahraničním variantám. Myslím si, že v tento moment bych se k tomu i přikláněl, ale není to pouze moje rozhodnutí. Samozřejmě to bude určitě i na návrh Pavla Nedvěda samozřejmě. Když se podíváme na ten vývoj české reprezentace, tak chceme najít někoho, kdo tady prostě s náma bude žít, kdo nás bude inspirovat, do trošičku třeba přinese i nový metody, nové věci na základě svých zkušeností ze zahraničí, ze zahraničních soutěží. Takže hledáme trenéra, který nám pomůže, ale který nám taky pomůže inspirovat český trenéry. v případě, že to bude zahraniční trenér, který vám pomůže s rozvojem fotbalové asociace, což je s těma rozhovorama zkušenějších kluků, ať už to byl Láďa Coufal nebo i třeba Tomáš Souček, tak se o tom baví, že by bylo super mít někoho, kdo bude motivovat trošičku i na základě těch zkušeností ze zahraničí. Takže vyskočit z toho out of box českého a třeba se podívat do zahraničí, ale neznamená to, že v Česku nemáme dobrý trenéry.
18: Z těch men, která se vám hlásí od toho pondělka, je někdo, kdo by tohle splňoval?
17: Mně osobně přišly tři jména, zatím ne. Zatím to nesplňuje to, co jsme se dneska s Pavlem, kterým jsem to diskutoval, takže tam mě poděkujeme a myslím si, že ty kritéria budou trošku jiný, protože i co se týká realizačního týmu, máme skvělý realizační tým, nás bylo v té celé delegaci 62 lidí. Jo. Doplnili jsme to oproti zvyklostem o více fyzioterapeutů, více masérů, další kuchař navíc, jo, který vlastně splňoval tohle, ale vidíme, že kluci, hráči, kteří jsou, tak hrajou v zahraničních klubech, vidí to fungování na klubové úrovni a říkáme si, že si myslíme, že je i čas přinést některé ty zahraniční prvky k nám a pobavit se o to, na které pozice a s jakým způsobem. A máme realizační tým, který je skvělý, chtěl bych jim taky poděkovat, protože ten měsíc odvedli spoustu práce, ale říkáme si, jestli není, nebo ne, říkáme si, myslím si, že je čas na restart české fotbalové reprezentace.
18: A mě zaujalo, už když jste v minulých dnech říkal, že tam bylo 62 lidí, to znamená, že tam bylo vlastně víc lidí v realizačním týmu než samotných hráčů. Z toho, co teď říkáte, tak příště ten nepoměr bude ještě větší?
17: Myslím si, že ne, že tohle je tak, jak by to mělo být, ale musíme se podívat na to, jestli, a to si musíme vyhodnotit, jestli všechny ty kroky jsme udělali a jestli opravdu třeba trošičku zavedení těch zahraničních odborníků do toho realizačního týmu, jestli není na místě. Já když jsem se během prvního zápasu bavil i s prezidentem panem Infantinem FIFA, tak vlastně mi popisoval, jaký efekt to má, když se po tolika letech ty asociace dostanou na mistrovství světa. Říkali jsme ty synergické efekty a vlastně viděl jsem na všech, jak moc chtěli uspět. A i z těch všech diskuzí, které jsme měli, ať už s partnerama nebo s hráčema, tak všichni by chtěli v tom cyklu, který nás teď čeká, to znamená Národní liga, kvalifikace na mistrovství Evropy a kvalifikace na mistrovství světa, tak by chtěli uspět. A tam jsem viděl jako obrovské odhodlání a myslím si, že my jako fotbalová asociace musíme začít u sebe. Já taky si musím vyhodnotit, jestli všechny kroky, které jsme udělali správně, ponaučit se z toho a to zrcadlo nám to opravdu nastavilo.
18: Cítíte nějakou zodpovědnost za to vy osobně, že reprezentace dopadla tak, jak dopadla?
17: Tak samozřejmě cítím 100% zodpovědnost, protože jste toho součástí, máte možnost vlastně to vytvářet společně a společně diskutujete ty věci, takže moje zodpovědnost je samozřejmě taky. A teď je důležité si opravdu pojmenovat pragmaticky, racionálně, s klidnou hlavou, ne na základě emocí, anebo i oprávněné kritiky, která byla. A mě trošku mrzí to, že ta kritika, která se jako snášela, tak byla i na tu dobu, která se stala teď. My jsme tady v pozicích rok a zapomnělo se na to, že český fotbal se vlastně moc nevěnoval těm stádiím nebo těm segmentům, jako je rozvoj mládeže, investice do infrastruktury, podpora rozvoje trenérů. A to jsou věci, které bychom neměli zapomínat, protože mistrovství světa, mimo to, že jsme tam hráli a nepostoupili a dostali jsme se tam, přineslo i pro nás synergický efekt, mít možnost nových projektů. My už jsme ty projekty započali, takže já vidím ten, říkal jsem to už, že 211 asociací na světě, minus 48, je tuším 163, který se tam nedostalo a chtěli by tam být. A ty synergické efekty my už jsme započali v těch projektech, které děláme, investice do FIFA, hřiš, do infrastruktury. Chceme, už jsme oznámili projekt na podporu v řádu 30 milionů korun pro třetí, čtvrté ligy a těch projektů bude víc a jsou to externí peníze, nejsou to peníze od státu, ale jsou to peníze díky té synergii, že jsme se dostali na mistrovství světa a tím myslím zrcadlem i fungování asociace navenek.
18: Ještě se přece jenom na chvíli vrátím k reprezentaci. Hodně se teď mluví o tom, že ten tým by se měl omladit. Vidíte hráče nebo máte představu, na kom by tedy nová reprezentace měla stát?
17: To je zase otázka pro jako sportovní sektor. Já můžu říct, tak jak jsem to vnímal a viděl, když se budeme bavit o těch zkušených hráčích, kteří tam jsou, Tomáš Souček, Láďa Coufal a další, tak jsem viděl to maximální odhodlání, viděl jsem to, že chtěli udělat maximum pro to, aby uspěli a jsou to skvělí fotbalisti, dokázali toho strašně moc a myslím tím i to, že vlastně se snažili pro ten úspěch udělat všechno. A viděl jsem to, protože ty diskuze, které během toho měsíce probíhaly, tak volali potom, abychom vzájemně některé věci změnili, protože logicky, když jste tam měsíc, tak je potřeba něco upravovat. A my si teď musíme vyhodnotit, jestli všechny ty kroky byly. Takže já nechci říct, jako jména, které by tam měly být nebo neměly být, to vůbec ne, ale myslím si, že všichni, co tam byli, tak si to zasloužili. A taky bych jim chtěl poděkovat a teď si musíme z toho ponaučit a to, že kluci někteří oznamují konec vlastně reprezentační činnosti, tak ve všech sportech to bývá na těch vrcholech olympiáda, mistrovství světa, že někteří hráči to zvolí, ale my si musíme říct, že si děláme všechno pro to, aby tam taky jezdili a aby byli připraveni a my, abychom byli připraveni ten servis, který oni potřebují ve 100% věci udělat a jestli třeba není potřeba něco zmodernizovat.
18: Budete se třeba Patrika Šika snažit přesvědčit, aby to přehodnotil, aby se vrátil?
17: Tak v tento moment Patrik po tom utkání měl řeč, kterou měl přímo po utkání. Ta řeč byla od srdce, byla z jeho strany tak, jak to cítil. Myslím si, že v tom bylo taky spoustu emocí, ale na druhou stranu zmínil to, že už byl rozhodnutý před mistrovství světa a myslím si, že to chce všechno čas. A i ty oznámení toho ukončení, tak byli v koordinaci, my jsme věděli, že to půjde na jejich sociální sítě a myslím si, že po uplynutí nějakého doby toho zklamání a
18: tak to bude znovu k debatě.
17: Tak si myslím, že i ti kluci to přehodnotí. Nejsem si jistý u Patrika Šika, myslím si, že to rozhodnutí v něm bylo hluboko, ale já bych chtěl vytvořit i v reprezentaci teď společně s vlastně i Pavlem Nedvěrem. Dneska jsme se o tom bavili se Zdenou Grigerou, s panem Šátkem, což je teďka vlastně stále gestiční skupina sport, abychom opravdu se podívali na to, protože na těch pozicích, které máme v realizačním týmu, tak ty lidi jsou tam několik let, jsou tam desítky let a ta doba jde tak strašně dopředu, že vlastně si musíme taky říct, jestli je to správný a není to kritika jenom jako toho realizačního týmu vůbec ne, to bych si nedovolil, ale opravdu si vyhodnotit, jestli kluci, kteří hrajou v zahraničí, mají nějaký zkušenosti, servis, ví, jak by to všechno mělo fungovat, tak jestli opravdu není dobrý přivést třeba zahraniční odborníky na některé pozice, které budou mít trošku jiný pohled a pomůžou nám ten český fotbal spolutvářet, protože ta naše cesta musí být česká, ale musíme se inspirovat i v zahraničí, kde to třeba funguje, když se podíváme na trenéry Dánsko, Německo a víme, že to nejde. Jo, v některých dalších sportech v Česku udělali kopie systému, vzali švédský model, dali ho do Česka a víme, že to nefunguje, pokud to nebude ušitý na míru našemu fotbalu.
18: Vy jste už několikrát mluvil o tom, že se musí změnit výchova mládeže. Jakým způsobem? Co se má změnit? Má to být tak, že děti budou všestrannější, že nebudou tolik zaměřené jenom na fotbal, nebo má se jít tou cestou, o které se mluví, že do nějakého věku se nebudou řešit statistiky, nebude hrát na výsledky?
17: Já jsem strašně rád, že se nebavíme jenom o reprezentaci, protože ta je vidět nejvíce, vzbuzuje největší emoce, ale to, co se teď ptáte, je zásadní pro to, aby se nám to podařilo. My jsme vybrali nového šéfa sportovního sektoru, to je pan Aleš Křeček, pan Janoušek je šéfem pro vzdělání trenérů a další. Za ten rok už jsme tady měli několik seminářů a meetingů s FIFA i s UEFA na vlastně nový směr vzdělávání trenérů. Takže je to přesně o tom, co jste se ptali, je to o tom investovat jasně dané finanční prostředky na podporu trenérů do jejich finančních odměn, to je jedna věc. Druhá věc je jasně investovat finanční prostředky do rozvoj infrastruktury, to už jsme udělali ve třech výzvách, které jsme udělali, FIFA arény, hřiště pro budoucnost. A další věc, kterou já vidím jako stěžení, je, teď chystáme projekt fotbal do škol ve spolupráci s panem Plagou, s ministerstvem školství, že vlastně budeme mít ve spolupráci s FIFA aplikaci, budeme mít možnost vzdělání edukativních projektů pro děti a dostaneme se do 300 škol, kde vlastně ten pan trenér, který bude, a většinou je to ten trenér, který, nebo paní trenérka, který u nich se ta prvotní láska k fotbalu a ke sportu obecně vyvíjí a tam si myslím, že jsme strašně zaspali. A tam vidím to, že ta podpora těch trenérů, kteří budou na té nejmenší úrovni těch malých dětí připraveni, tak ty chceme finančně podpořit z nestátních finančních prostředků, aby jsme taky ukázali, že umíme pomoct českému fotbalu sami a třeba do toho dostat pak i ministerstva a pobavit se s představiteli naší vlády, jestli nemůžeme najít nový projekty, jak podporovat rozvoj sportu a českého fotbalu.
18: Měla by na to, co jsme viděli v podání českého týmu na mistrovství světa a co vidíme také v jiných zápasech mistrovství světa, měla by na to nějak reagovat fotbalová liga? Měly by na to reagovat prvoligové týmy?
17: Otázka jednoduchá, odpověď není jednoduchá. Myslím si, že je důležité, aby co nejvíc dětí sportovalo. To je to, co mě osobně žene dopředu a žene mě to, že mistrovství světa a postup na mistrovství světa po 20 letech vyvolal obrovskou vlnu podpory a radost na všich vlastně celého fotbalového hnutí a tam je to, co musíme jako všichni se spojit. A myslím si, že dlouhodobě, když se podívám do fungování fotbalové asociace, tak nefungovalo spojení diskuze mezi ligovýma klubama a fotbalovou asociací. Máme zástupce ligového fotbalu v výkonném výboru. Myslím si, já jsem přesvědčený, že v tento moment, za ten rok, co já sedím vlastně na všech těch výkonných výborech, mám možnost se podílet na diskuzi, tak je to nejblíž, jak to bylo. Vidím, že ligový fotbal a zástupci ve výkonném výboru se snaží pomoci především rozvoji a chápou i to, že ten rozvoj té nejnižší pyramidy českého fotbalu, výkonnostního fotbalu je důležitý. Takže...
19: Pane, já do toho skočím. Já jsem možná mířil k tomu, jestli třeba budete mluvit s majiteli nejsilnějších klubů Slávie, Sparty, Plzně, dalších prvoligových klubů, jestli by třeba neměli dávat víc prostoru českým hráčům, jestli by neměli jinak přistupovat k lize, jestli v lize bychom v jejich podání neměli vidět víc fotbalovosti, než za každou cenu snahu uspět a získat prvoligové body. Je třeba i tohle pro vás téma?
17: Je to téma. Ligová fotbalová asociace samozřejmě funguje samostatně, ale bavíme se o tom a těm zástupcům ligového fotbalu to opravdu není lhostejný. My jsme teď oznámili vlastně omezení startu neevropských cizinců v nižších soutěžích, to jste možná zaregistrovali. Z pěti jsme to omezení dali na 1 až 3. Setkalo se to s dobrým hlasem. Samozřejmě jsou některé kluby, které preferují to, že přijdou ti neevropští hráči, protože vidí možnost rychlého výdělku. Ale na druhou stranu tohle je přesně diskuze, kterou vedeme, nebo i já vedu s panem Šátkem, s panem Tvrdíkem, s panem Čuprem. A je to zásadní, jo, protože my musíme vytvořit a souvisí s tím i, řekněme, vyhodnocení a analýza toho, jak nám fungují regionální akademie, jak nám funguje vlastně to všechno, co člověk, vlastně fanoušek nevidí. A tam si myslím já, že je důležité říct, kam chceme investovat a bavíme se i o tom, že ty naše investice šly hodně v historii do fačru, nešlo to ven, do prostředí, což už teď děláme a bavíme se o tom, jestli není pozdě investovat do rozvoje hráčů ve věku 12 až 19, jestli náhodou by se nemělo investovat do těch nejmenších dětí 6 až 12, což si myslím já, že už teď ukazujem, že je, protože tam vlastně čím víc těch dětí bude sportovat a ukazují to malé země, ukazují to Dánové, ukazují to severské země, že to funguje tohle. Takže proto děláme všechny ty věci, připravujeme se na to a investujeme finanční prostředky značný do infrastruktury a trenérů.
19: Říká dnešní host Radiožurnálu, Radiožurnálu Sporta Českého rozhlasu Plus, předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
17: Já děkuju moc za pozvání a děkuji za možnost tady s váma hovořit o českém fotbale.
19: Od mikrofonu se loučí Tomáš Mancíř.
11: 17 hodin 30 minut.
10: Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Soudní dvůr Evropské unie potvrdil rekordní pokutu pro americkou společnost Google. Za zneužití svého operačního systému pro mobilní telefony má zaplatit v přepočtu asi 100 miliard korun. Podle rozsudku Google využíval dominantního postavení systému Android k potlačování konkurence v oblasti vyhledávacích služeb. Cenové stropy na paliva zítra vzrostou o desítky haléřů. Vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. Benzín zdraží o 29 haléřů, litr bude zítra stát nejvíc 40 korun. Na 93 haléřů. Za naftu zaplatí řidiči v Česku zítra nejvíc 37 korun na 1 haléř. Oproti dnešku je to o 27 haléřů víc. Ceny paliv chce vláda určovat nejméně do 19. července. Víc než 250 táborů v Jihočeském kraji nahlásili pořadatelé na začátku července hygienikům. Dohromady se jich zúčastní přes 27 tisíc dětí. Naprostá většina z nich jsou klasické tábory pro větší skupiny dětí. Počet nahlášených akcí a dětí je ve srovnání s loňskem nižší. Jihočeští hygienici začali s kontrolami letních táborů už v tomto týdnu. V tropickém Pacifiku nastal klimatický jev El Niño, oznámila to novozélandská výzkumná organizace Earth Sciences. Zároveň varovala před intenzivními dopady na počasí na Novém Zélandu v nadcházejících měsících. Na některých místech se očekávají velké výkyvy teplot. Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Pražské národní galerie. Informoval o tom šéf rezortu Otto Klempíře za za motoristy. Podle něj se bude řízení opakovat a cílem je najít osobnost, která bude mít silnou mezinárodní vizi. Předchozí ředitelku galerie Aliciu Knast odvolal Klempíř z funkce v březnu. Zdůvodnil to snahou provést nutné změny v instituci. Tu od té doby dočasně vede Olga Kotková. Středočeským záchranářům na Slapské přehradě začal pomáhat nový člun s moderní přístrojovou i zdravotnickou technikou. Jeho pořízení vyšlo na 5,8 milionu korun. Uvnitř je stejně vybavený jako sanitka. Záchranáři tak mají i na vodě k dispozici umělou plicní ventilaci, defibrilátor nebo léky. Loni měla záchranná služba na Slapech 76 výjezdů. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalíte za sjezdem na Domašov. Na 168. kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje nesouvisle až na 196. kilometr. Nakonec omezení v Brně místy se zastavíte také osobním autem v levém pruhu. Na Pražském okruhu ve směru na letiště zpomalíte za sjezdem na Lochkov. Na 15. kilometru se dojíždí do kolony. Ta se sune až na 18.5. kilometr. Tam už se podařilo odklidit následky nehody do odstavného pruhu. Zdržení asi 25 minut a v opačném směru, tedy na D1, se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu na 19. kilometr, zdržení asi půl hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Zítra čekáme polojasno s kupovitou oblačností, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27 stupňů. Tolik zprávy, na řadě je repríza pořadu Osobnost plus Světlany Vitovské.
20: Tak intenzivní vlny veder nebyly dřív obvyklé. Jedná se o výjimečnou událost, nejen z hlediska toho, jak vysoko extrémní teploty šplhají, ale i jak velkou oblast zasahují, říká meteorolog České televize Michal Žák, který je hostem Osobnosti plus. Co může za vlnu veder, jaké nás čeká léto a co ukazují modely o počasí a klimatu do budoucna? Dobrý den. Ahoj Michale.
21: Dobrý den, ahoj, děkuji za pozvání.
20: Vítej v Českém rozhlase plus, my se známe ještě z České televize, tak si ano. Budeme tykat. A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
10: Osobnost plus.
20: Na jak dlouho si můžeme teď tady v Česku od těch obrovských veder oddychnout?
21: Tak pokud se budeme mluvit opravdu o těch obrovských vedrech ve smyslu teplot nad 35 stupňů Celsia, tak myslím, že minimálně týden nás čeká, kdy se podobné teploty vyskytovat nebudou. Co bude dál? Tam už samozřejmě ty modely jsou trošku méně přesné nebo méně konkrétní. Některé ukazují na jistou možnost opětovného přílevu velmi teplého vzduchu od jeho západu, i když zatím se většina modelů shoduje v tom, že tentokrát by to mělo být více nad západní než nad střední Evropou a k nám by ten teplý vzduch měl doputovat možná až koncem příštího týdne. Ne, ale zatím opravdu je to o tom, že by neměly být tak vysoké teploty, jako jsme zažili vlastně během toho uplynulého víkendu.
20: Co vám ukazují modely o tom, jaké bude letos léto?
21: To je samozřejmě dobrá otázka. Můžu říct, že vlastně my už máme třetinu léta za sebou, protože už je červenec, takže červen už je za námi.
20: Tak prázdniny.
21: Takže prázdniny, přesně tak. No, asi moc nepřekvapí, že samozřejmě ty sezónní modely preferují spíše to nadprůměrně teplé léto, to znamená léto, kdyby se měly vyskytovat častěji vyšší teploty, než je obvyklé. A podotkněme, že takovém tom dlouhodobém průměru jsou obvyklé letní maxima u nás někde tak mezi 23, 27, 8 stupni Celsia, nikoliv kolem 30 stupňů, jak si někdo občas myslí. Ale samozřejmě v průběhu času se zvyšují, to znamená, jinak vypadala léta třeba v 60. a 70. letech, jinak vypadala léta za našeho dětství a jinak vypadají současná léta. Takže to je jedna věc. Každopádně tedy nadprůměrně teplé léto může vypadat tak, že se opět dočkáme nějaké intenzivní vlny veder s velmi vysokými teplotami, třeba i kolem nebo nad 35 stupňů Celsia, ale může vypadat i tak, že budeme mít více dnů v řadě, kdy teploty budou jen lehce nadprůměrné, budeme mít třeba i teplé noci, ale ty teploty nebudou třeba moc šplhat nad 30 stupňů Celsia. To znamená, ono v tom dlouhodobějším horizontu specifikovat, jak konkrétně právě to bude vypadat, není úplně možné, takže musíme to brát trošku s tím nadhledem. Dalším faktorem, který bych ještě rád zdůraznil, je, že modely se shodují v tom, že z hlediska srážek, které zas až tak často neřešíme, ale měli bychom, nebo musíme je řešit samozřejmě, tak ty letošní, nebo ty současné modely ukazují, že to, ty letošní prázdniny budou spíše v blízkosti toho dlouhodobého průměru, případně i na některých místech lehce podprůměrné, což samozřejmě při těch vyšších teplotách není úplně dobrá zpráva, protože tady máme vlastně jistý náznak toho, že by se měla častěji zase vyskytovat suchá období. Ostatně ta už jsme zažili letos. Celkově vlastně jedeme od začátku roku spíše v tom deficitu srážek, pokud to takto mohu říct.
0: Ono bylo i málo sněhu.
21: Bylo i málo sněhu, ta zima byla velmi suchá v některých oblastech, pak přišlo rekordně suché jaro, takže žádná vlastně slušná zásoba vody na léto. A teď vlastně červen, který neskončil, také příliš vláhy nepřinesl. Spíš na některých místech té vláhy bylo výrazně méně. A při těch vysokých teplotách se samozřejmě ta vláha z té půdy velice rychle dostane do atmosféry, vysuší se a není divu, že pak nastane vlastně až to extrémní sucho. Teď samozřejmě nás přišla studená fronta v polovině tohoto pracovního týdne, takže na řadě míst se alespoň ta povrchová vrstva zavlažila. Někde té vody bylo až mnoho, takže zase bohužel i ty přívalové srážky a rychlé povodně byly doprovodným jevem, ale teď v těch nadcházejících dnech nás už pravděpodobně žádné významné srážky nečekají, takže to zmírnění toho sucha, řekněme, z toho dlouhodobého pohledu zatím příliš čekat nelze.
0: Co může za to, že Evropu sužovaly tak vysoké teploty a někdy ještě sužují?
21: Ano, ano. Tak je to několik faktorů. Je to samozřejmě souhra, řekněme, faktorů počasových, povětrnostní situace, která vlastně znamenala velice výraznou tlakovou výši nad evropským kontinentem, která byla mimořádně vlastně intenzivní, výrazná, chcete-li. My se samozřejmě na ty tlakové útvary díváme v atmosféře trojrozměrně, to znamená nejenom, jaký je tlak u zemského povrchu, ale i jak to vypadá v těch hladinách směrem nahoru nad zemí. A z tohoto pohledu šlo dokonce o vlastně v některých částech Evropy opravdu o rekordně mohutnou tlakovou výši na tuto roční dobu. Takže už to samo o sobě vypovídá, že ta situace byla výjimečná. Tlaková výše samozřejmě v této roční době přináší počasí s malou oblačností, tedy velice intenzivním slunečním svitem, protože slunce máme, že červen, svítí od nějaké u nás 5. hodiny ráno až do téměř 9. hodiny večer, čili opravdu velmi dlouho může vlastně ohřívat zemský povrch a následně vzduch a proto ty teploty můžou být při tom intenzivním slunečním záření velmi vysoké sami o sobě. Dalším faktorem, který přispěl, je vlastně to působení té tlakové výše. Někdy se mluví v tomto případě v posledních letech o takzvaných tepelných kopulích nebo domech. V angličtině se to označuje jako heat dome. V češtině ještě nemáme úplně 100% ustálený název, ale pravděpodobně se budeme muset zmínit.
0: Něco
21: vymyslet, ano. Takže v těchto vlastně tlakových útvarech jsou typické sestupné pohyby, to znamená vzduch klesá z větších výšek směrem k zemskému povrchu a přitom se ohřívá. To je vlastně zákon dynamiky nebo termodynamiky, ale tím nebudeme tady příliš zatěžovat. Každopádně to je vlastně další faktor, který přispívá k ohřívání té vzduchové hmoty toho vzduchu, kromě toho slunečního záření, jak jsem říkal. A navíc ještě pronikl vlastně nad Evropou velmi teplý horký vzduch ze severní Afriky.
0: Takže těch faktorů bylo několik. Více.
21: A ještě jeden faktor bych ještě zúraznil, možná ještě dva teda, jestli ještě můžu. Jeden faktor, který už jsme trošku nastínili v souvislosti s tím suchem, když vlastně povrch, zemský povrch je suchý, obsahuje málo vlhkosti, tak samozřejmě ta energie, která dopadá od slunce, může se použít pouze na to ohřátí toho povrchu a následně vzduchu, zatímco když by tam byla nějaká vlhkost, tak se použije i na výpar. Ale pokud máme sucho, máme minimum té vlhkosti, tak na ten výpar se použije velmi malé množství energie a tím pádem v podstatě drtivá většina toho slunečního záření se může používat na to ohřátí toho vzduchu a proto je teplej v místech, kde je sucho, kde je suchý povrch, než v místech, kde je ten povrch vlhký. No a poslední faktor je samozřejmě globální oteplování, kdy prostě ty teploty nám dlouhodobě stoupají.
0: Takže změna klimatu, změna na to klimatu, má vliv taky.
21: Určitě změna klimatu. Samozřejmě víme, že drtivou roli v tom hraje působení člověka. A ta změna klimatu opravdu i podle těch atribučních studií, které teď vyšly, ukazuje, že kdyby taková situace nastala v době před nějakými 50 lety, tak ta maxima jsou třeba o nějaké 2 až 4 stupně nižší, než byla.
0: Letos v únoru si v Českém rozhlase řekl, že klimatologická paměť lidí je omezená zhruba 5 let, že detaily extrému si nepamatujeme déle než 5 let, je to?
21: Asi proto, že prostě naše, pokud nejsme tedy vyloženě klimatologové, nebo nemáme tuto oblast jako svůj koníček, tak prostě naše paměť je do jisté míry selektivní ve všech oborech a samozřejmě nějaké výjimečné události nám zůstanou uloženy, ale ty detaily a pokud je těch událostí více a jdeme dál do historie, tak pochopitelně postupně splývají a už si příliš jako nedokážeme vybavit, jak vlastně konkrétně to vypadalo v tom daném roce nebo v těch daných letech. Máme už vlastně ty vzpomínky dosti, řekl bych, takové zhlazené. Jo, já nevím, si pamatuješ, jaké bylo léto vlastně v roce 1992 nebo 94, kdy už si určitě vnímala. A to byla super teplá léta, mimochodem, v České republice. Jo, bylo velmi, velmi teplo, velmi sucho už tehdy. Takže vidíš, to byly vlastně do těch posledních, řekněme, dvou dekád nejteplejší léta, která jsme zažili. Takže určitě vlastně tyhle ty extrémy nebo rekordy nebo prostě výjimečné situace, pokud nás opravdu nezasáhly nějak silně, že jsme třeba opravdu přišli o nějaký majetek nebo někoho blízkého a tak dále, tak většinou potom po určité době na ně postupně zapomeneme.
20: Mimochodem, loni v prosinci Petr Macinka prohlásil, cituju, chtěl bych uklidnit českou veřejnost a všechny běžné občany a sdělit jim, že pomyslně dnešním dnem skončila klimatická krize. Co si při takových slovech pomyslí Michal Žák?
21: Tak záleží, jak Petr Macinka klimatickou krizi definuje. To nespecifikoval. To...

0: vlastně teplejším oblastem, bude více připomínat třeba to klima někde na pomezí Chorvatska a okolí, nebo severu Itálie. A teď vlastně opravdu se to vlastně zase potvrzuje, že tu máme další tuto vlnu veder, která vlastně zapadá do toho obrázku očekávané změny klimatu a jejich projevů na území České republiky. Takže z tohoto pohledu si myslím, že je důležité si uvědomit, že opravdu to tady máme.
1: Můžeme... A klimatická krize neskončila.
0: Klimatická krize, tak pokud klimatickou krizi chápeme jako prostě situace, kdy dopady změny klimatu nás, náš život ovlivňují výrazně, tak podle mě ne. Protože pokud tedy máme teploty, že 35 stupňů a více, tak na ty opravdu nejsme přizpůsobeni tady v podmínkách České republiky. A pokud nejsme někde v klimatizované kanceláři, ale musíme pracovat prostě nebo žít v bytech bez klimatizace a pracovat třeba ve venkovním prostředí, tak myslím, že v takovém případě opravdu máme dost jako problém fungovat jako třeba před 20-30 lety, kdy ty teploty byly obecně nižší a takovéto extrémy netrvaly tak dlouho nebo nevyskytovaly se tak často.
1: Úmorné vedro nebylo jenom přes den, ale i v noci. Jak to, že se neochladilo ani když slunce zapadlo?
0: Tak ono samozřejmě tam hraje roli několik faktorů. Jednak je vždycky důležitá ta vlastní délka noci. Tu máme teďka vlastně nejkratší, měli jsme, že jo, před pár dny letní slunovrat, takže ty noci jsou krátké a tím pádem ten vzduch nemá tolik vlastně času se ochladit významněji. To je jeden důležitý faktor, čili ten je vlastně astronomický, ten nějak moc jako neovlivníme ani tady na Zemi. Dalším faktorem samozřejmě je, jak ta vzduchová hmota je teplá a jak je vlhká. Ono vlastně platí, že čím je vzduch suší, tak tím vlastně se snadněji ochlazuje. Když má vyšší vlhkost, vyšší obsah vodní páry, jinými slovy, tak to ochlazování je pomalejší. Možná si posluchači vzpomenou vlastně, že v letošním roce jsme zažili, ať už v květnu, nebo i v polovině června, ale v tom květnu to bylo častější, situace, kdy přes den bylo opravdu teplo, slunečno, ale ty noci byly poměrně chladné, dokázaly vlastně minima klesnout i pod 10 stupňů Celsia, ale přes den bylo přes 25. Ono to právě souviselo s tím, že tehdy ten vzduch byl poměrně suchý, zatímco teď už je prostě vlhčí a ty teploty nejsou tak nízké. A dalším faktorem, jestli můžu ještě, zejména ve městech samozřejmě přistupuje role toho takzvaného městského tepelného ostrova. Kdy se nám to teplo během dne vlastně od toho slunce kumuluje v těch budovách, které se postupně vlastně ohřívají, rozehřívají a v noci pak vlastně to teplo uvolňují do toho okolí. No a samozřejmě, čím jsou ty budovy, řekněme, robustnější nebo ty povrchy a čím více toho tepla naakumulují, tak tím pomalejší je potom to ochlazení v noční hodinách.
1: Ta vlhkost vzduchu souvisí i s tím, že člověk se výrazně víc potí než obvykle?
0: Určitě, respektive tam je to trošku vlastně jako zvláštní v tom smyslu, nebo zvláštní, že si to možná více uvědomujeme. My se vlastně že potíme proto, abychom se ochladili, aby nám nebylo takové horko. A když je ta vlhkost vzduchu nižší, tak se ten pot z naší pokožky odpařuje velice rychle a snadno. Ale když je ta vlhkost vyšší, tak samozřejmě to trvá podstatně delší dobu, než se ten pot odpaří a proto si to máme větší šanci uvědomit, že se potíme.
1: Že nám to dojde.
0: Přesně, že nám to dojde. Takže třeba, že někdo má vlastně zkušenost, třeba když porovnává to takzvané suché horko někde třeba v zemích Blízkého východu a pak to vlhké horko třeba v oblasti jihovýchodní Asie, ale při stejné teplotě na teploměru, tak tam to potom jako
1: takže
0: velmi...
1: Takže pocitově je to úplně jinak.
0: Pocitově je to úplně jinak, přesně tak. Přesně
1: že máš tak. Pocit, že je větší teplo.
0: Takže máš pocit, že je větší teplo za té teplo, když je vyšší vlhkost, přesně tak. Někdy mluvíme i o tom pocitu dusna a je nám to vlastně obecně méně příjemné, protože přesně ten pot nám ulpívá déle na tom povrchu a samozřejmě potom i oblečení máme od toho potu více mokré a tak dále.
1: V Doksanech na Litoměřicku bylo dva dny po sobě absolutní teplotní maximum, které je teď nově 41,9 stupně Celsia. Čekali jste jako meteorologové až takový skok, nebo i pro vás to bylo překvapení?
0: Tak trošku překvapení to bylo. To, že ten absolutní rekord padne, se začalo tak v polovině minulého týdne, myslím ve středu, už celkem jevit jako pravděpodobné, že to opravdu tak bude a že tedy bude možná těch 41 stupňů Celsia. Ta konkrétní hodnota nakonec byla ještě trošku vyšší než těch 41 stupňů. To, co je opravdu jako významné, je právě ta míra překonání toho teplotního rekordu. O vlastně je nakonec
1: 1,5 stupně.
0: Ještě víc, že, pardon, 1,5, no přesně tak, předtím bylo 40,4. Takže 1,5 stupně Celsia. Což u vlastně... tak poměrně jako velkého území, když máme všechny stanice, máme tady dlouhé řady pozorování, že v některých stanicích je to hodně přes 100-150 let, tak jako překonat vlastně ten absolutní extrém o hodnotu 1,5

0: Micelze je hodně. Je hodně. A vlastně dosud jsme tohleto ale mohli pozorovat z různých jiných částí světa. Třeba z Kanady v létě 2021, kdy vlastně v Britské Kolumbii to nakonec bylo o 3 stupně Celsia. Nebo ve Velké Británii před pár lety v létě nakonec byla taky ta 40 a tak dále, nebo v Japonsku. A teď vlastně jsme se dočkali i toho, že ta míra překonávání těch předchozích vlastně rekordů nebo extrémů se nám zvětšuje s tím, jak zase zesiluje ta změna klimatu. To je vlastně další takový jako důkaz toho, že ta změna klimatu se prohlubuje.
1: Podle Českého hydrometeorologického ústavu je překonání rekordu z roku 2012 o 1,5 stupně Celsia naprosto bezprecedentní. Tak co si z toho máme vzít? Že to takhle bude pokračovat?
0: Doufejme, že další rekord nebude překonán zase o 1,5 stupně Celsia, protože to bychom se dostali už na 43 a něco. A to už jsou opravdu vysoké teploty. Na druhou stranu samozřejmě s tím, jak se ta teplota zřejmě bude dál zatím zvyšovat v těch nejbližších dekádách, ty klimatické projekce jsou v tomhle tom celkem se vzájemně podporující, tak je docela pravděpodobné, že ten rekord bude opět někdy překonán. Nám se vlastně v současné chvíli dostává do atmosféry více tepla ještě i díky jevu El Niño v Pacifiku, který se vlastně ohřívá, ten Pacifik, myslím, ten Tichý oceán. A to znamená, že vlastně teplota na celé planetě bude v těch nadcházejících měsících dál zvolna stoupat. Budou to samozřejmě desetiny stupně Celsia, ale to samozřejmě potom usnadňuje tu překonávání těch lokálních nebo státních, celostátních rekordů, protože když ta základna je vyšší, tak potom překonání té teploty je snadnější.
1: Říká meteorolog Michal Žák, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Ty už jsi mluvil o jevu El Niño. Můžeš nám vysvětlit, co to vlastně je a co to může způsobit, protože odborníci varují, že letos může být největší ten dopad, co nám hrozí, nebo nám možná ne, ale někde jinde ve světě.
0: Ano, tak určitě. El Niño a La Niña, to jsou vlastně takové přirozené, nebo projevy přirozeného kolísání našeho klimatu. To není nic, co by mělo dočinění samo o sobě s lidskou činností, to tady bylo vždycky, nebo v té moderní historii atmosféry, pokud to tak mohu říci. A je to situace, kde vlastně v té tropické části středního a východního Tichého oceánu nám začne stoupat teplota vody a pokud ten nárůst je takový, že překoná určitou mez, určitou vlastně teplotní odchylku oproti dlouhodobému průměru do toho směru pozitivního, kladného, tak mluvíme o jevu El Niño. Pokud naopak tam ta voda je chladnější než je dlouhodobý průměr, tak mluvíme o jevu La Niña. Ono to souvisí s tím, že buď jsou ty pasáty, které se tam vyskytují slabší, pak nastává právě to El Niño, pokud jsou silnější, probíhá La Niña. Teď tedy máme ten jev El Niño a přesně jak si řekla, modelové projekce, které teď jsou k dispozici, opravdu počítají s tím, že bude dál zesilovat, svého vrcholu dosáhne někdy na konci letošního podzimu, přelom podzimu zimy naší severní polokoule. A ta intenzita opravdu bude zřejmě bezprecedentní, zase to slovíčko už jsme jednou použili, v tom smyslu, že asi přesáhne veškeré vlastně dosavadní El Niña svojí intenzitou. To znamená, dokonce některé ty nejnovější modely dávají, že by ta odchylka mohla dosahovat až, nebo dosáhnout až plus 4 stupňů Celsia. A jenom upozorním, že většina těch El Niň, jestli to takhle mohu říci, má třeba odchylku 1,5 stupně Celsia. Když je to nad 2 stupně, už mluvíme o tom super El Niño, které se vyskytuje velmi vzácně.
1: A co to bude znamenat?
0: Tak samozřejmě to dění v Pacifiku je velmi úzce propojeno s děním v atmosféře, tedy to myslím v té vodě, co se děje, tak se následně odrazí i na dění ve vzduchu a v atmosféře. Především v té oblasti kolem Tichého oceánu, to znamená obou Amerik, Asie, Austrálie, tam ty dopady budou největší. Obecně platí, že na tom západě Tichého oceánu máme méně srážek. Méně srážek v jihovýchodní Asii, to znamená Filipiny, Indonésie, ale třeba i části Thajska, Vietnamu a podobně. A samozřejmě Austrálie.
1: Takže tam bude ještě větší sucho.
0: Tam bude větší sucho, což samozřejmě zásadně může ovlivnit tamní úrodu. Tuším, že jsem četl, že v Indonésii opravdu se na to i jako konkrétně připravují, nebo jsou nějaká doporučení, aby vlastně tamní zemědělci třeba pěstovali plodiny, které nejsou tak náročné na zavlažování, aby prostě ta úroda nebyla tak nebo nezaznamenala tak výrazný propad, který asi kvůli tomu suchu přijde. Samozřejmě sucho znamená i větší riziko poškození přírodních lesů, požáry, ať už tedy buše nebo podobně v Austrálii, nebo právě těch pralesů v Indonésii, na Filipinách a podobně. Na druhé straně třeba v oblasti Jižní Ameriky, Peru, Ekvádor a tyto části mají naopak více srážek než je obvyklé. Často se tam vyskytují pručiliáky, což vede k přívalovým povodním, záplavám a tak dále. A samozřejmě ty deště zase poškozují taky tamní zemědělskou produkci. Ty samozřejmě také dopadnou na tamní farmáře.
1: A objeví se nebo projeví se El Niño i u nás nějakým způsobem? A
0: úplně jako konkrétní, hmatatelné jako projevy, že bychom mohli říct, tahle ta vlna horka nebo tady tyhle ty třeba povodně jsou dopadem nebo důsledkem El Niño, to není úplně tak snadné říci, protože už je to hodně daleko a tady vlastně ty lokální vlivy třeba Atlantiku občas přebíjí působení toho El Niño na takovou vzdálenost, ale jak už jsme říkali, ta teplota bude celkově vyšší právě kvůli tomu El Niño, takže tenhle ten projev, že bude potom větší tendence třeba k výskytu teplotně nadprůměrných období, tak ta tady asi v Evropě bude.
1: Může mít nějaký vliv na to, jaká bude zima?
0: Může mít vliv i na to, jaká bude zima. Samozřejmě zejména zase v té Severní Americe, ale do jisté míry i tady v Evropě. V těch historických případech je tam spíše tendence ty nadprůměrně teplé zimě. Ale to je samozřejmě hodně daleko, to zatím je jenom taková úvaha spíš teoretická.
1: Ty jsi v jednom podcastu mluvil o tom, že jste už při studiu před 25 lety předpovídali změny, které právě zažíváme. Co říkají vaše výpočty, modely a odhady o počasí a klimatu za dalších 25 let?
0: Tak počítají s tím, že ta teplota bude dál stoupat, ať už tedy tady na území České republiky i ve střední Evropě, nebo globálně. Ten nárůst ve většině míst naší planety bude pokračovat. Snad by se měl ale postupně to tempo nárůstu zpomalit s tím, jak se vlastně omezuje, řekněme, ten nárůst emisí skleníkových plynů. Naštěstí se nenaplňuje ten nejhorší scénář z hlediska těch emisí, že by vlastně jich rostlo, nebo že bychom jich vlastně uvolňovali do atmosféry tolik, jak se před 10 lety v tom nejhorším scénáři počítalo. Což souvisí právě s tím, že se masivně globálně začínají vlastně využívat ty obnovitelné zdroje energie a tím pádem vlastně třeba ty nové nároky na elektřinu už nejsou vlastně uspokojovány, jestli to takto mohu říci, spalováním uhlí, ale právě instalací solárních panelů nebo větrníků a podobně, případně dalších obnovitelných zdrojů, které vlastně neemitují skleníkové plyny. Takže to je vlastně taková malá útěcha, ale samozřejmě ta teplota by tedy dál měla stoupat a to znamená, že ty vlny veder tady opravdu budou i nadále spíše časnější a intenzivnější, teplejší zimy, to znamená méně sněhu a současně stále asi tendence k tomu většímu rozkolísání srážkového režimu v průběhu roku. Jo, to znamená, že opravdu musíme myslet na to, abychom v naší krajině dokázali zadržet ještě více vody než v současnosti, aby o tom byla k dispozici. A současně na druhou stranu se bohužel musíme adaptovat na to, že frekvence výskytu těch přívalových srážek a rychlých povodní také bude mít spíše tendenci stoupat. Čili na jednu stranu musí ta krajina zachytit tu přívalovou povodeň, aby příliš neohrozila naše obydlí a majetky a na druhé straně samozřejmě, aby potom ta voda tam zůstala i právě pro ty období sucha nebo delšího sucha a aby vlastně i ty naše ekosystémy, lesy a podobně to zvládly, protože ty tím dlouhodobě poměrně závažně trpí.
1: Na jak dlouho dopředu a s jakou mírou pravděpodobnosti se vám daří předpověď počasí?
0: Na jak dlouho dopředu? Tak nejlépe je to samozřejmě na to nejbližší období, to je logické, čím jdeme dál dopředu.
1: Tak to je jeden nebo dva dny?
0: Ne, já bych řekl, že v současné době opravdu ta meteorologie znamená, má velmi jako kvalitní předpovědi na nějaké 3 dny dopředu, 3-4 dny dopředu. 5 až 6 dnů je stále ještě doba, na kterou má celkem smysl se na to předpovědi spolehnout. A zhruba od toho 7. a 8. dne už se dostáváme do oblasti nebo do období, kdy už opravdu ta předpověď je jen jakýsi udává jakýsi trend toho vývoje, ale ty detaily se pak můžou někdy více, někdy méně měnit. Čili zhruba těch 5 až 6 dnů dopředu se dá celkem rozumně na to předpověď spolehnout. Samozřejmě jsou situace, kde je to komplikovanější, jsou situace, kde je to snadnější, tak to prostě v atmosféře chodí. Ale možná opravdu je dobré, kdybychom pohovořili se svými předky nebo prarodiči, pokud máme možnost, a zamysleli se, jak dobré byly předpovědi za jejich mládí a jak dobré jsou dnes. A viděli bychom, že to srovnání opravdu ukazuje, jak meteorologie udělala obrovský pokrok.
1: Říká meteorolog České televize a taky docent na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy Michal Žák, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji ti za to.
0: Děkuji za pozvání a hezké prázdniny.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
3: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a zpackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
4: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popolední.
2: Radioservis představuje audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
5: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
2: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
6: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
2: Dej mi pokoj.
7: Tohle neskončí dobře.
2: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Stát dá miliardy korun na podporu investic českých firm na Ukrajině. Ještě letos tam má jet podnikatelská mise.
9: Bez té účasti na místě prostě ten biznis na Ukrajině dělat nejde. Musíte být na místě, musíte komunikovat s těmi partnery, musíte pochopit, co jsou jejich priority.
8: Ruský útok na ukrajinský Kyjev má už 21 potvrzených obětí. Rakety a drony vážně poškodily desítky obytných domů.
10: Podle našich informací se pod troskami stále nacházejí lidé.
8: Evropská fotbalová unie UEFA vyloučila Karvinou z pohárů, zahraje si je Jablonec. V Praze je po nehodě obousměrně neprůjezdná Kbelská ulice a počasí zítra bude polojasno, na horách ojediněle přehánky, večer se vyjasní a teploty až 27 stupňů. Je čtvrtek 2. července. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Na Ukrajinu nejspíš ještě letos vyrazí česká podnikatelská delegace. Povede ji ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Dohodl se na tom s firmami sdruženými v ukrajinsko-české obchodní komoře. Stát zároveň jejich investice podpoří miliardami korun.
11: Pro české firmy jsou zakázky ve válkou poničené zemi velkou příležitostí, a to hlavně v energetice, strojírenství nebo zdravotnictví, vysvětluje ministr Havlíček.
12: Jsou tam země, jako je Francie, jako je Německo a tak dál, které už dnes si připravují skutečně kobercový nálet ve smyslu podpory jejich biznisu ve formě finančních nástrojů.
11: I české firmy proto dostanou od státu, konkrétně od Národní rozvojové banky, 4 miliardy korun a další podporu, popisuje Richard Benda, viceprezident ukrajinsko-české komory.
13: Byla navýšena finanční pomoc EGAPu až na 1 miliardu korun. EGAPu to umožní pojišťovat více obchodních případů.
11: Loni český export na Ukrajinu dosáhl v součtu skoro 40 miliard korun. Ve srovnání s rokem 2023 to bylo skoro o pětinu víc. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
8: Rusko dál útočí na Ukrajinu. Počet obětí nočních náletů na Kyjev stoupl na 21, zraněných je skoro 100 lidí, část z nich je ve vážném stavu. Oznámila to kyjevská vojenská zpráva. Rusko použilo desítky raket různých typů a stovky útočných dronů.
14: Rakety a drony zasáhly prakticky všechny městské části Kyjeva a většinou bytové domy nebo další čistě civilní objekty. Podle Moskvy byl útok cílený na vojenské podniky vyrábějící mimo jiné součástky do raket Flamingo. 25 ruských střel se protivzdušné obraně sestřelit nepodařilo. Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat v televizi Suspilné řekl, že obrana před balistickými raketami je slabým místem, protože Ukrajina nemá dost protiraket do systému Patriot. Ihnat také upozornil, že Rusko začalo ve větší míře používat drony s proudovým pohonem a vyčkávací munici, která je křížencem raket a dronů. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
8: Záchranářům se 8 dní po ničivém zemětřesení ve Venezuele podařilo vyprostit živého člověka. 43-letý Hernán Gil zůstal uvězněný v sutěnách na parkovišti obchodního domu. Týmy na jeho záchraně pracovaly přes 100 hodin.
15: Záchranáři slaví podobné úspěchy čím dál méně. V posledních dvou dnech se vedle zavaleného muže podařilo z trosek vyprostit jen jednoho živého člověka. Šance na záchranu dalších přeživších je malá i podle Petra Vodičky z českého USAR týmu nasazeného ve Venezuele. Aktuálně je tak nutné hlavně odklidit sutiny a do základů rozebrat trosky budov. Na tom už podle Vodičky pracují hlavně místní síly.
16: Proto bylo rozhodnuto o tom, že náš tým se bude vracet.
15: Návrat je pak plánovaný na neděli dopoledne. Matěj Kolář, Radiožurnál.
8: Stovky hasičů bojují s plameny na jihu Francie. Premiér Sébastien Lecornu svolal krizový štáb do přístavního města Marseille. S dalšími ministry tam řešil nedávnou vlnu veder, přípravy na další horka i lesní požáry.
17: Schořelo už 8700 hektarů, z toho 1200 jen včera. Každý den je nasazených skoro 2000 hasičů. Situace je napjatá.
18: Francouzský premiér Sébastien Lecornu zdůraznil, že období lesních požárů přichází o 2 až 3 týdny dřív než v minulosti. Hasiči bojují s plameny u měst Montpellier a Perpignan. V této oblasti evakuovali zhruba 100 lidí ze 2 kempů. Oheň spálil několik domů v Narbonne a kvůli plamenům uzavřeli část dálnice A9. Premiér Sébastien Lecornu zároveň varoval před další vlnou veder, která by měla zasáhnout Francii o víkendu. Podle meteorologů se teploty na některých místech znovu vyšplhají k 40 stupňům. Vláda potvrdila, že první z 30 tisíc objednaných klimatizací by nemocnice měly dostat koncem týdne. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
8: Asi 1000 českých firm nemuselo letos podat daňové přiznání do 1. července, tak jak nařizuje zákon. Kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele dostali výjimku. Finanční správa jim povolila až 3měsíční odklad.
19: U nás tu možnost využilo něco kolem 10-15 klientů. Je to pro ně samozřejmě příjemné, že mají více času.
20: Říká Jan Bonaventura, daňový poradce a jednatel poradenské společnosti Bradford Consulting. Podle Jiřího Nesrovnala z Komory daňových poradců je možnost odkladu obecně zakotvena v daňovém řádu. V případě odkladu kvůli jednotnému hlášení finanční správa brala podle Nesrovnala v potaz, kolik problémů firma se zaváděním novinky skutečně mohla mít.
21: Pokud budu mít jednu paní na dohodu o provedení práce, tak k téhle žádosti by byl jiný přístup, než když to je zaměstnavatel, který má 1000 lidí.
20: K žádostem se ale finanční správa celkově chovala velmi vstřícně a odklad dostal skoro každý. Finanční správa udělala vstřícné gesto, protože letošní zavádění nového systému jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele představovalo pro řadu firem výraznou administrativní zátěž navíc. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
8: Zhruba tuna ryb dnes uhynula na řece Dyji. Na jezu Bulhary pod novomlýnskými nádržemi totiž v noci klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu. Způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Hasičům se podařilo dostat koncentraci kyslíku zpátky na bezpečné hodnoty.
22: Hasiči dopoledne vodu provzdušňovali proudem z hadice, hladina kyslíku se vrátila na bezpečné hodnoty i díky slunci, které ve vodě obnovilo fotosyntézu. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
23: My jsme pomocí manipulací na jezu v Bulharech se snažili, aby ryby z nadjezí se přepustily do toku Dyje pod jez, kde mají příznivější podmínky pro život.
22: Na jez v Bulharech a taky v Břeclavi hasiči instalovali norné stěny na záchyt uhynulých ryb. Jejich likvidaci zajistí příslušné radnice. Povodí Moravy nevylučuje, že k úhynu může v následujících dnech opět dojít. Šimon Franc, Radiožurnál.
8: Evropský patentový úřad ocenil vynálezce roku na slavnostním ceremoniálu v Berlíně. Mezi finalisty se probojoval i český zástupce Jan Čmelík z firmy na výrobu nanovláken. Nakonec ale zvítězil profesor z Francie. The winner of the European Inventor
24: Award 2026. Cenu v kategorii malých podniků převzal od patentového úřadu Frank Zahl. Ten vyvinul způsob, jak pomocí hemoglobinu z mořských kroužkovců lépe konzervovat orgány vhodné k transplantaci.
25: My jsme rádi, že jsme tady mohli být. Vůbec nominace pro nás byla fantastická věc a záležitost je to, že jsme vidět, naše patenty, naše vynálezy jsou vidět, to je to, co potřebujeme.
24: Nesmutnil šéf konstruktor Jan Čmelík z firmy Elmarko, která pronikla do soutěže s technologií NanoSpider na výrobu nanovláken v průmyslovém měřítku. Evropský patentový úřad poprvé předával ceny vynálezcům před 20 lety. Porota vybírá inovace, které posouvají hranice technologického pokroku a pomáhají řešit problémy společnosti. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Evropská fotbalová unie UEFA vyloučila Karvinou kvůli korupční aféře ze svých soutěží. Poháry si tak nově zahraje Jablonec, který ve druhém předkole konferenční ligy narazí na chorvatský Varaždín. Rozhodnutí přijal s radostí majitel Jablonce Jakub Střeštík.
1: Už se jednalo o potenciální ztrátu pátého českého účastníka v evropských pohárech až po naší účast v předkole konferenční ligy, potenciálně evropské ligy, těch variant tam bylo X, až nyní začíná ta doopravdická radost a příprava.
0: Plzeň se posouvá na místo Karviné do čtvrtého předkola Evropské ligy a Hradec Králové se ve druhém předkole stejné soutěže utká s norským Tromso. Na fotbalovém mistrovství světa se rozhodne o dalších 8 finalistech. V 21 hodin našeho času začne duel Španělsko-Rakousko, v 1 hodinu Portugalsko-Chorvatsko a v 5 ráno Švýcarsko-Alžírsko. Tenistka Karolína Plíšková končí na Wimbledonu ve druhém kole, prohrála s Polkou Švjontekovou. Naopak do třetího kola po výhře nad Italkou Grantovou postoupila Marie Bouska.
3: Nehoda v Praze ve Kbelské a taky u Benešova. V Praze komplikuje dopravu nehoda ve Kbelské ulici. V omezení u sjezdu na Novopatskou se srazilo auto s motorkou. Kbelská byla zavřená obousměrně, teď už to vypadá, že Kbelská bude průjezdná Kyvadlově. Kolony jsou dlouhé i na objížďkách. Ucpaný stále taky Pražský okruh před sjezdem na Ořech. V obou směrech je to na 15 až 20 minut. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od kilometru 174 až do omezení v Brně a místy zastavíte i v levém pruhu. Ještě silnice 3, příjezd do Benešova z Prahy za mračí nehoda a zdržíte se 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 550.
8: Zítra čekáme polojasno, na horách ojediněle přeháňky, večer se pak vyjasní, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
5: Na jakých projektech v rámci poválečné obnovy Ukrajiny by se mohly podílet české firmy? Jaký přínos má mít centrální evidence psů, kterou od 1. července spravuje Česká komora veterinárních lékařů? A proč jeden z lídrů ve vývoji umělé inteligence, společnost OpenAI, zvažuje, že nabídne podíl ve firmě Trumpově administrativě? Nejméně 20 obětí si vyžádal ruský noční útok na Kyjev, oznámil dnes na sociální síti náčelník vojenské správy ukrajinské metropole Timur Tkačenko. Nejvyšší ukrajinští představitelé v reakci vyzvali západní spojence k posílení ukrajinské protivzdušné obrany. Minister průmyslu a obchodu za ANO, Karel Havlíček, připravuje podnikatelskou misi, jejíž součástí bude i setkání s ukrajinskými vládními činiteli nebo jednání o licencích na těžbu plynu na Ukrajině. Havlíček to řekl novinářům po dnešním jednání na úřadu vlády s českými firmami, které na Ukrajině podnikají. Česko-ukrajinskou obchodní a průmyslovou komoru zastupovala na dnešní schůzce její prezidentka Michaela Macharyk. Dobrý den. A teď by měla být napřímo, ale zatím se zdá, že tomu tak není. Měli bychom mluvit o tom, jaké projekty pro české firmy, tak na které by se měla zaměřit právě ta chystaná podnikatelská mise na Ukrajinu. Dobrý den, už se slyšíme?
6: Dobrý den, už se slyšíme, Michaela Macharyk.
5: A otázka zazněla, jestli jste ji slyšela, co konkrétně, na jaké projekty se chcete zaměřit?
6: Dobrý den, co se týče členů naší komory, tak se chceme samozřejmě zaměřit na projekty týkající se energetiky, zdravotnictví, vody, čištění vody, manufacturingu do budoucna, logistiky. Země je obrovská, je tam obrovská možnost prostě pro podnikatele z České republiky uspět, ten trh je veliký a musíme hlavně jednat všichni rychle, protože aby nás ostatní státy, které jsou aktivnější, nepředběhly.
5: No k tomu se ještě vrátíme, ale které firmy by se na těchto projektech měly podílet? A řekla jste, je to obrovská země, kde především tedy?
6: Kde především v rámci celé Ukrajiny, tak samozřejmě logické je, že co se týče infrastruktury kritické, tak je potřeba pokrýt současnou potřebu. To znamená, to je ta potřeba, která byla, nebo to jsou ta místa, která byla zasažena prostě útoky agresora. Bavíme se spíš teda momentálně o těch oblastech při frontové linii obnova energetiky. Tak, co se týče ostatních regionů, tak samozřejmě tam je možné působit v jakémkoliv regionu. Já bych se nerada omezovala na nějaký region. Relativně bezpečná ta oblast je západní Ukrajina samozřejmě. V současné době to je ideální pro start jakékoliv české společnosti, která by chtěla se podílet na rekonstrukci Ukrajiny a nebo pokračovat prostě ve svém podnikání na Ukrajině, jakmile válka skončí.
5: No a v jaké fázi jsou ty plány? Zatím jenom tak říkajíc na papíře, nebo už mají jasnější obrysy a vedou se jednání s konkrétními ukrajinskými partnery?
6: Pro nás je velmi důležité, aby Národní rozvojová banka podepsala smlouvu s Evropskou komisí dnes na jednání s panem premiérem Babišem a s ministrem Havlíčkem. Nám bylo přislíbeno, že by tento podpis měl proběhnout v červenci. To je taková brzda, tady jsme se trošičku zpomalili, doufáme, ale že to doženeme samozřejmě. V současné době je v Ukraine Facility 18 firem v hodnotě asi 4,5 miliardy a to je vlastně jedna taková část. Co se týče ostatních projektů, není možné se spoléhat, nebo neradila bych jenom spoléhat se právě na to Ukraine Facility, ale máme tady jiné možnosti, jiné nástroje, jiné prostředky, třeba Evropská rozvojová banka, EBRD samozřejmě, na které možná se také obrátit Světová banka a podobně. Zapomněla jsem zmínit samozřejmě zdravotnictví, ale zdravotnictví to je takové odvětví vlastně sektor, který jde řekněme trošku jako stranou. My jsme spíš jako komora orientovaná čistě biznisově, to znamená, to zdravotnictví jde trošičku bokem a má takové, řekněme, výhodnější specifické podmínky i samostatné programy.
5: Když se vrátíme k tomu, že Česko, jak jste upozornila, je poslední zemí Evropské unie, která nemá podepsanou příslušnou smlouvu, aby se mohla podílet tedy na tom takzvaném nástroji pro Ukrajinu zaměřeném na podporu této země. To byla dosud vážná překážka, pokud je tady o zapojení českých firem do projektů spojených s budoucí rekonstrukcí Ukrajiny?
6: No je to jednoznačně vážná překážka. Já nemůžu říct, jestli je poslední zemí, která to nemá podepsané opravdu, ale je to vážná překážka, protože spoustu našich společností, které se ucházely o prostředky, o garance vlastně v rámci Ukraine Facility, o některé projekty přišly a jsou to převážně energetické projekty. Máme tam nejvýznamnější vlastně největší společnosti, které jsou i členem vlastně naší komory jako naftové doly, vlastně skupina Karla Komárka, nechci další společnosti jmenovat, ale jsou to energetické firmy, které prostě přišly o projekty, protože přišly o projekty o tuto záruku, ale oni si to většinou nahradili tím, že to financování si nalezli nějak z vlastních zdrojů a bude se ještě řešit to, jestli v rámci Ukraine Facility by jim do toho mohlo být například kompenzováno do budoucna, protože by o to přišli kompletně o ty projekty. Tady prostě není bohužel čas a ostatní země byly v tomto rychlejší. Takže tak.
5: Co by tady mělo?
6: Když jsme dneska na schůzce, jítra samozřejmě jiné problémy, protože máme tady vlastně tři základní body, které bych ráda právě zmínila. To jednání dnes bylo velmi příjemné, musím říct opravdu na velmi, velmi příjemné úrovni. My jsme rádi, že se nám podařilo s panem premiérem dohodnout tuhle schůzku a že opravdu proběhla, protože to bylo velmi narychlo. My jsme se dohodli minulý čtvrtek. A ty tři body jsou, že vlastně nám chybí pojištění investic, vlastně ale německý model, který vlastně Němci pojišťují investice. My máme současné době pojištění exportu samozřejmě, které teda ale snažíme se o to, aby byl navýšen ten rámec a prodloužena vlastně délka toho exportního pojištění. To se v současné době řeší, ale chybí nám pojištění investic. Německý model, ten má například pojištění vlastně německých investic až investorů až do výše 97% na Ukrajině. My tohle nemáme vůbec a vlastně v současné době 12 vlastně export credit agencies, to jsou agentury typu EGAP, toto už nabízí v Evropské unii, takže tady jsme pozdě a doufáme, že se s tím něco udělá. No a potom dalším bodem je Česká exportní banka, tady jsme navrhli nebo vznesli jsme vlastně takový požadavek, návrh, že my jsme předložili panu premiéru a panu ministru Babišovi seznam vlastně nějakých problémů, řekněme bodů, asi 10 s návrhem řešení. A v podstatě jsme se setkali s tím, že okamžitě buď na místě řešil, nebo vlastně někam volal svým kolegům a nebo dostali přítomní úkol.
5: Ano, dobře, a ten třetí bod, protože se bude muset rozloučit, tak jenom
6: financování,
5: stručně, prosím.
6: Financování vlastně například nákupu náhradních dílů dílů. Bavíme se třeba o jaderných elektrárnách, máme v České republice společnosti, které produkují, vyrábí náhradní třeba díly nebo komponenty, o které je velký požadavek, o které je velký zájem, velký zájem, aby vlastně pomohla Česká exportní banka financovat tyhle nákupy a případně třeba EGAP je následně pojistit s tím, že to bude zaplacené.
5: Vypočítává prezidentka Česko-ukrajinské obchodní a průmyslové komory Michal Macharyk. Děkuji vám. Naschledanou.
6: Děkuji. Hezký večer.
5: Pro majitele psů platí od včerejška, tedy od 1. července, povinnost registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat hned, stačí ho zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za registraci se bude platit poplatek, jehož výše si určí každé veterinární pracoviště. Lidé, kteří odchovávají štěňata, je musí označit čipem a zapsat do evidence psů ještě před předáním novému chovateli. V Česku chová psy podle ministerstva zemědělství zhruba 40% rodin. Ve vysílání je Kateřina Waldhans, viceprezidentka Komory veterinárních lékařů. Dobrý den.
7: Dobrý večer.
5: Co je cílem zavedení této evidence?
7: Cílem zavedení centrální evidence je usnadnění vyhledávání ztracených psů a takovým druhým důvodem je boj proti množírnám.
5: A jakým tempem přibývají ty nové zápisy? Protože lidé mohli zapisovat psi už před tím 1. července, jestli jsem to správně pochopil.
7: Ano, mohli, ale tady to zapisování bylo zejména pro veterinární lékaře. Bylo doporučeno, aby si centrální evidenci vyzkoušeli, osahali a aby v ostrém provozu už všechno běželo hladce, takže zejména si veterinární lékaři zapisovali svoje vlastní zvířata.
5: A co všechno se má v tom systému evidovat? Jaké údaje?
7: Zásadně číslo mikročipu a potom údaje o psu jako pohlaví, číslo pasu, pokud byl vydán, jméno psa, zbarvení, plemeno, průkaz původu či bez průkazu původu. A dále jsou důležité údaje chovatele, čili jméno, adresa, datum narození a dále jeho kontaktní údaje, telefonní číslo, adresa místa chovu. A důležité jsou také údaje o očkování proti vzteklině.
5: A co v praxi znamená, že za správné údaje o psu je zodpovědný chovatel a nikoli veterinární lékař?
7: Znamená to to, že veterinární lékař nemá právo ztotožňovat chovatele, čili chovatel mu svoje údaje a údaje o psu předává. My doporučujeme veterinárním lékařům, aby dávali chovatelům k vyplnění dotazník, ve kterém vlastně ti chovatelé si v klidu všechna data vypíší tak, aby byla správná.
5: A dá se to zvládnout třeba i online? Nebo tam musíte fyzicky přímo na tu veterinu?
7: Doporučujeme, aby chovatelé fyzicky navštívili veterinární pracoviště, protože je lepší zkontrolovat, zda ten mikročip, který ten pejsek má, je funkční, protože nestává se to teda často, ale může se stát, že ten mikročip funkční není.
5: Poplatky za registraci zaplatí chovatelé veterinářům, ale jejich výši zákon nestanovuje. Máte představu, v jaké výši se tedy mají pohybovat?
7: Komora veterinárních lékařů tyto poplatky nestanovuje, ani neříká nějakou doporučenou výši. Nicméně ministerstvo zemědělství radí, aby byly tyto poplatky, nebo nařídilo, aby byly tyto poplatky přiměřené. Co jsem tak slyšela od kolegů, jenom mimo záznam, když mi volají, jak si počínat centrální evidencí, tak říkají, že počítají s poplatky v řádu 100 korun.
5: No, pokud tedy chovatel psa nezajistí registraci, bude mu hrozit pokuta až 50 000 korun v případě fyzických osob a 300 000 u právnických nebo podnikajících osob. Zdůrazňujete, že ale není potřeba spěchat. Existuje nějaký časový limit, dokdy nejpozději je nutno psa zaregistrovat?
7: Ano, zákon udává, že nejpozději je to s další vakcinací proti vzteklině, což u každého zvířete je samozřejmě jinak. A jiná je i doba platnosti očkování proti vzteklině. U některých vakcín je to 12 měsíců, u některých 24 a některých 36. Čili kdo si nechal naočkovat svého psa 30.6.2026, tak má na evidenci čas až, a má 3letou vakcínu, tak má na evidenci čas až do roku 29.
5: Dobře. A kdo tohle bude kontrolovat, popřípadě sankcionovat?
7: Kontrolním orgánem je Státní veterinární správa.
5: Podle odhadů se chová v Česku na 2 miliony 200 tisíc psů. Nehrozí, že by se ze strachu chovatelů z pokut začaly tvořit návaly ve veterinárních ordinacích, nebo že by lidé přicházeli neobjednáni?
7: My samozřejmě máme negativní odezvy, na centrální evidenci, zejména na sociálních sítích, ale od veterinárních lékařů už máme zprávy, že chovatele chtějí si svá zvířata evidovat, jsou zodpovědní a chtějí si toto splnit a my apelujeme jednak na našich stránkách a všude ve všech rozhovorech, které podáváme, že chovatele skutečně nemusí spěchat, nemusí se tvořit fronty, protože veterinární pracoviště jsou určena zejména k tomu, aby pečovala o zdraví zvířat a tato péče vlastně nesmí být narušena administrativní činností, takže chovatele opravdu mohou počkat.
5: Kateřina Waldhans, viceprezidentka Komory veterinárních lékařů. Děkuju vám, naschledanou.
7: Naslyšenou.
5: Společnost OpenAI, která vyvinula a provozuje pokročilý jazykový chatbot s umělou inteligencí ChatGPT, zvažuje, že nabídne 5% podíl ve firmě americké vládě. Píše to dnes britský list Financial Times s odvoláním na své dva zdroje, podle něž už před časem generální ředitel OpenAI Sam Altman navrhoval odprodej podílu v rozhovoru s prezidentem Donaldem Trumpem a s jeho ministry obchodu a financí. Zjevně je ve snaze navázat vstřícnější vztahy s Trumpovou administrativou a zmírnit obavy, že by vývoj umělé inteligence mohl vyvolat ekonomické otřesy, včetně rozsáhlého propouštění zaměstnanců. Víc už s českoamerickým investičním bankéřem Ondřejem Jonášem. Dobrý den.
9: Dobrý den.
5: Jak těm zákulisním informacím rozumíte? Mělo by jít o prodej menšího podílu v OpenAI vládě, anebo přímo o dar?
9: Tak může to být jedno nebo obojí kombinace těchto dvou metod, ale v každém případě je to, myslím, takový pokusný balónek zjistit vlastně, jak se v této nové oblasti administrativa chce chovat dál, protože, jak jste správně zmínil, před 2 týdny Trump v podstatě zastavil dva AI, jak od Anthropicu, tak od ChatGPT. Protože byly jaksi mocné, tak zajímavě výkonné, že vznikla obava, že by toho někdo mohl zneužít.
5: Já vás budu muset přerušit, protože nám se něco pokazilo na spojení, moc se za to omlouvám, ale teď už to nebylo ani na hranici srozumitelnosti, ale za ní. Takže my se zkusíme s vámi spojit ještě jednou a dopovědět to, co je potřeba. Takže pokus číslo 2. Mezitím ještě jedna možná zajímavost, horká je počasí, ale bouřky v těchto dnech zaměstnávají rybáře v Česku, v rybnících a sádkách, totiž klesá hladina kyslíku jak vlivem horka, tak i při poklesu tlaku před bouřkami. Rybáři se snaží zlepšit rybám podmínky pro zdušování sádek, ale i snižováním dávek krmiva a takovým příkladem jsou třeba pohořelice na Brněcku. Ale vypadá to, že my už máme zpátky snad už dobré spojení s Ondřejem Jonášem, tak ještě jednou vás zdravím a doufám, že teď už to bude v pořádku.
9: Nápodobně. Omlouvám se za spojení.
5: Ne, to není jistě vaše chyba. Jenom kde navázat, protože jsme mluvili o tom, co vlastně přesně by vedení OpenAI mohlo tím změněným krokem sledovat.
9: No, hlavně si chce zajistit přízeň administrativy v tom, že regulace bude co možná minimální. Zmínil jste obavy, které panují ve veřejnosti, že AI by mohla značný podíl lidí připravit o práci. A to samozřejmě poté, co je sociální sítě připravili o děti a internet připravilo soukromí, je pro mnohé lidi opravdu velice alarmující možnost. Takže probíhá na veřejnosti diskuze o tom, jaké dopady tato velice mocný nástroj AI vlastně bude mít, jaké dopady a jaké společenské změny to předznamenává. Takže to je taková, řekl bych, anticipace těchto změn a takový proaktivní způsob, jak si vlastně zajistit přízeň nejen administrativy, regulačních orgánů, ale i veřejnosti.
5: No ale pak se nabízí praktická otázka, proč by měla mít Trumpova vláda zájem o podíly ve firmách, které jsou zatím spíš ztrátové a hluboce zadlužené?
9: Dobře, ale jejich jaksi výhled do budoucna je velice pozitivní, nebo alespoň se jako takový počítá. Dnes, když se kouknete na růst české ekonomiky, tak AI vlastně tahne gro toho a Trumpovi spadl dar do klína, protože všechny jeho chyby a omyly v oblasti veřejné politiky, ekonomiky, vlastně AI vykupuje za něj. Viděli jsme, že ani dopad tarifů, ani dopad zákonů, které v mnoha případech byly opravdu nešťastné, ne-li úplně hloupé, byly vykoupeny tím, že celá společnost je nadšená možnostmi, které AI slibuje, a vidíme to na trhu, na trzích kapitálu, který je velice, řekl bych, excited možnostmi, které tato technologie přináší.
5: Šéf OpenAI podle deníku Financial Times počítá s tím, že by i další AI firmy předaly několika procentní podíl vládě, ale není jasné, jestli na to budou ochotny přistoupit. Takže zatím je to asi velmi nejasný plán.
9: No tak to je názor sám Altmana, myslím, že ty ostatní firmy se k tomu zatím nějak nevyjádřily, ale znova říkám, je to vlastně šance, spíš pokus o to, co musí pustit, aby si zajistili přízeň regulačních orgánů. Takže je to takový pokusný balónek a uvidíme teprve v budoucnu, jak se veřejná politika v této oblasti bude vyvíjet.
5: No a v krátkosti, jak by se případné podíly americké vlády ve zmíněných firmách mohly ovlivnit pohled veřejnosti na vývoj umělé inteligence, na její přínosy a rizika?
9: No, tak ten populistický argument, a je zajímavé, že sám Altman mluvil i s tím nejlevicovějším senátorem z Vermontu, který jaksi je známý tím, že razí z našeho pohledu socialistické nápady. To vidí velice pozitivně, tito dva to mezi sebou diskutovali, ale v každém případě vláda má vždycky možnost zdanit danou firmu. Ano. To znamená, kdyby AI byla velice úspěšná, výkonná, zisková.
5: Víme, jak to dopadne. Ondřej Jonáš, děkuji. Naschledanou.
9: Děkuji za pozvání. Hezký den.
10: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Pražské národní galerie. Informoval o tom šéf rezortu Otto Klempíř za Motoristy. Podle něj se bude řízení opakovat a cílem je najít osobnost, která bude mít silnou mezinárodní vizi. Předchozí ředitelku galerie Aliciu Knast odvolal Klempíř z funkce v březnu. Zdůvodnil to snahou provést nutné změny v instituci, kterou dočasně vede Olga Kotková. V tropickém Pacifiku nastal klimatický jev El Niño, oznámila to novozélandská výzkumná organizace Earth Sciences. Zároveň varovala před intenzivními dopady. Na počasí na Novém Zélandu v nadcházejících měsících.
11: 18 hodin na 30 minut. Tolik tedy zprávy a teď pojďme na zelenou vlnu.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zavřená D1 u Fulneku a nehoda v Praze ve Kbelské ulici. Dálnice D1 ve směru z Brna do Ostravy je neprůjezdná. Na kilometru 325, to je za sjezdem na Odry, narazila zezadu dodávka do kamionu. Zasahují tam záchranáři, včetně vrtulníků. Dopravu už policisté odklánějí na kilometru 321 na Odry. Dá se to pak obět po menších silnicích okolo. A na D1 připomínáme kolony taky na příjezdu do Brna z Prahy od 178. kilometru. Je to až na 196. popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu. A teď do Prahy pozor na Strakonické, na příjezdu do Prahy s Příbrami. V klesání u benzinky MOL se pohybuje chodec a podle našeho zpravodaje i v jízdních pruzích.
12: Uprostřed silnice stojí opilý člověk, zastavuje, dá se říct, dopravu.
3: A policisté už jedou na místo. V Praze komplikace ve Kbelské ulici. V omezení u nájezdu z Novopatské likvidovali následky nehody. Kbelská byla neprůjezdná. Teď už se opět projíždí v obou směrech. Kolony jsou ale dlouhé a potrvá, než se to rozjede. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: 553 553.
8: Zítra čekáme ráno ještě v jeho východní polovině území doznívání deště, jinak polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přehánky a večer se pak vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 15 stupňů. Tolik zprávy.
14: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Jak se změní volební pravidla ve Spojených státech amerických? Co všechno může prověřit aktuální katastrofa ve Venezuele? Proč útočící motoristům klesají preference? Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
14: Názory a argumenty.
15: Sněmovna ve středu nestihla dokončit závěrečné schvalování změn jednacího řádu. Rozprava se věnovala především rozsahu zdržování v minulém a současném volebním období. Další kolo o novele protiobstrukčních pravidel bude pokračovat v pátek. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Proč k těmto úpravám jednacího řádu v dolní komoře parlamentu dochází?
16: Pravidelně se opakují nekonečné obstrukce, opakovaly se především v tom minulém funkčním období poslanecké sněmovny. Bylo to řešeno opakovaně tak, že ty obstrukce byly překonávány tím, že jednací řád nebyl dodržen, že ještě když nebyla dokončena rozprava, tak byl stanoven pevný bod hlasování a pak takto přijaté zákony končily u ústavního soudu a ústavní soud konstatoval, že tedy nebylo postupováno úplně v souladu s jednacím řádem, nicméně ty zákony nerušil, ale zároveň doporučoval, aby poslanci přistoupili ke změnám jednacího řádu takovým způsobem, aby ta vládní většina se mohla dostat k hlasování a k prosazení toho, co chce, a zároveň ta opoziční menšina by měla dostatečný prostor se vyjádřit. Většinou takovéto apely ústavního soudu zůstávaly bez odezvy, ale přece jenom nyní tedy jak představitelé vládního tábora, tak také ti z opozičních řad se snažili dohodnout na tom, že by přece jenom k nějakým úpravám jednacího řádu mělo dojít, aby ta sněmovna byla více funkční, aby ty obstrukce přece jenom nebyly nekonečné, protože obstrukce k demokratickému fungování parlamentu patří, ale jde o tu formu a o ten rozsah, a proto také by mělo dojít k tomu, že například, když se bude projednávat program schůze, takže ta vystoupení by měla být omezená, týká se to také technických poznámek a i vystoupení v průběhu rozpravy jednotlivých řečníků, takže přece jenom určitý prostor pro to zúžit ten rozsah nekonečných obstrukcí by měl být vytvořen, ale to neznamená, že obstrukce zmizí, protože vždy záleží na tom, jak se těmi pravidly řídí jednotlivci, jak budou jejich dodržování, jak bude vymáháno případně a tak dále. Takže nelze očekávat, že pokud přece jenom v tom závěrečném hlasování se doberou poslanci k tomu, že upraví jednací řád, takže budeme svědky toho, že obstrukce z poslanecké sněmovny zmizí. Tak tomu není a nebude, a bude záležet na tom, zda se podaří obnovit vzájemnou důvěru mezi vládním táborem a opozicí, a také zda se obnoví to, co bylo v minulosti normální. To znamená, že když tam došlo k nějakým dohodám, tak ty byly plněny, a týkalo se to také třeba toho, jak bude ta schůze vypadat, jaký bude mít průběh.
15: Tolik komentátor Petr Hartmann. Děkuju a naslyšenou.
16: Naslyšenou.
15: Pokud existuje nějaká konstanta v počínání amerického prezidenta Donalda Trumpa, tak je to jeho snaha upravovat si věci tak, aby vyhovovaly jemu samotnému. Ukazuje se to i u změn volebních pravidel, které mají jeho straně, a tím i jemu samotnému, zajistit vítězství v podzimních volbách do kongresu, soudí politolog a poradce prezidenta republiky Jiří Pehe.
2: Americký prezident Donald Trump od nástupu do funkce mluví o nutnosti reformovat americký volební systém. Už vloni na jaře podepsal prezidentský výnos, který od všech voličů vyžadoval, aby se prokázali voličským průkazem osvědčujícím jejich totožnost. Ta se zatím dokazovala jinými způsoby. Trump se také snažil omezit korespondenční hlasování. Ačkoliv sám v posledních volbách hlasoval korespondenčně, tvrdí, že korespondenční hlasování je náchylné k podvodům. Federální soudy Trumpův výnos zablokovali, protože ke změnám v zákonech upravujících pravidla pro federální volby je zapotřebí souhlas kongresu. A pravidla pro volby na různých úrovních v jednotlivých státech americké unie stanovují zákonodárné sbory jednotlivých států. Prezident do nich nemůže zasahovat vůbec. Trump a jeho spojenci se ovšem nevzdali. V kongresu se už od začátku tohoto roku snaží prosadit zákon známý jako Save America Act, který vyžaduje, aby voliči osobně předložili doklad o svém občanství. Ve velké většině případů by šlo o platný cestovní pas nebo originál rodného listu. Získání takových dokumentů je ale obtížné. Vystavení cestovního pasu, který mnoho Američanů vůbec nemá, je drahé a desítky milionů Američanů nemají doma svůj rodný list. Skoro 70 milionů žen, které se vdaly, nemá rodný list, který by odpovídal jejich oficiálnímu jménu. Pokud by zákon prošel, museli by potenciální voliči vynaložit značné úsilí, aby dokumenty získali. Jelikož by zákon zakázal doposud běžně používanou registraci k volbám online nebo poštou, lidé, kteří by se chtěli registrovat, by museli utratit stovky dolarů za letenku nebo cestovat mnoho hodin autem, aby se dostali do své volební kanceláře. Zákon by také výrazně omezil korespondenční hlasování. Tento typ hlasování nebo registraci k volbám online či s pomocí pošty přitom používají mnohem více voliči demokratů. Trump a jeho spojenci se nijak netají tím, že změny chtějí prosadit za každou cenu i proto, že v případě volební prohry republikánů v podzimních volbách do kongresu mohou Trump a jeho spojenci čelit řadě vyšetřování ve sněmovně reprezentantů. Ta může zřizovat vyšetřovací komise, kde předvolení musí vypovídat pod přísahou. Trump varuje, že by se demokraté mohli pokusit o jeho další impeachment. Volební zákon byl schválen už v únoru prostou většinou ve sněmovně reprezentantů, ale v Senátu je pro jeho schválení zapotřebí kvalifikovaná většina 60 hlasů, které republikáni nemají. Trump je vyzývá, aby zákon schválili prostou většinou, což je v extrémních případech možné. Tomu se ovšem část republikánských senátorů brání s tím, že by demokraté v případě získání většiny v Senátu mohli postupovat stejně v případě důležitých zákonů, které by jinak byli republikáni schopni zablokovat. Mezitím skoro 20 států, v níž vládnou republikáni, už přijala nebo zvažuje přijetí vlastních volebních zákonů podobných tomu, který uvázel v Senátu. Ty ovšem nelze uplatnit pro federální hlasování, takže Trump stále více tlačí i s pomocí výhružek na republikánské senátory, aby federální zákon schválili. Nejnověji odmítá podepsat již schválený zákon o dostupném bydlení, od něhož si většina republikánských kandidátů v podzimních volbách slibuje, že přesvědčí voliče, že strana není tak asociální, jaký portrétují demokraté. Trump prohlásil, že ve srovnání s volebním zákonem je zákon o dostupném bydlení jen zívnutí. Volební pravidla je prý třeba změnit za každou cenu, jinak republikáni volby prohrají. Mezitím ale prezident utrpěl dílčí porážku u nejvyššího soudu, který odmítl Trumpovo dřívější rozhodnutí, aby korespondenční hlasy nebyly započítávány, pokud budou doručeny až po datu konání voleb. Trump a jeho spojenci v Senátu nyní uvažují, že by zákon zkusili protlačit tak, že by ho spojili s jiným důležitým zákonem, který nebudou demokraté moci zablokovat. Prosazení tak důležitého zákona jako přílepku by ovšem zcela jistě vedlo k soudním sporům a zmatkům. Vytvoření chaosu ale může být v této chvíli to, v co Trump doufá, aby mohl výsledky voleb případně zpochybnit.
17: Dodává Jiří Pehe. Na začátku letošního roku Kyjevský mezinárodní institut sociologie zjistil, že 65% Ukrajinců je stále připraveno snášet válku tak dlouho, jak to bude nutné. Úroveň ukrajinského optimismu ohledně budoucnosti země se v úvodu letošního roku nesnížila, ale naopak ve srovnání s lety 2024 a 2025 ještě vzrostla. Také většina prognóz dalšího vývoje války zní pro Ukrajinu nadějně. Podívejme se proto s komentátorem Českého rozhlasu Liborem Dvořákem na ty méně optimistické vize.
18: Vždy počítej také s nejhorší eventualitou, praví stará osvědčená moudrost, a přesně v tomto duchu si počíná i známý německý novinář Dirk Emmerich, který dlouhá léta působil v Moskvě. Ten upozorňuje na fakt, že Evropa místo, aby zesílila všestrannou pomoc Kyjevu, spoléhá na současné ukrajinské frontové úspěchy, jež by měli Kreml donutit, aby se vzdal svých původních cílů. To ovšem klidně může být omyl. Jistě, ruská věrchuška se ocitla pod tlakem, to cítí všichni. Zatím to ovšem není nejmenší náznak toho, že by Putin zaváhal. Ba co víc, v ruských nejvyšších velitelských kruzích i mezi provládními takzvanými Z-blogery se neustále probírají tvrdší a zároveň efektivnější bojové postupy. Na stole těchto horkoválečníků přitom v tuto chvíli leží hned tři varianty. Nasazení taktických jaderných zbraní, nová mobilizace nebo hybridní útoky na celou Evropu. Nasazení jaderných zbraní je však nebezpečné už samo o sobě a navíc vyvolá chmury na čelech ve Washingtonu i Pekingu, takže Kreml si s něčím takovým nejspíš zahrávat nebude. Další mobilizace by dál po

0: energetickou infrastrukturu a pak si diktovat podmínky. Podle Dirka Emericha a dalších racionálních skeptiků tak zatím nemá smysl mluvit o nějakém zásadním zlomu v ukrajinské válce. Jistě, situace se změnila a přes teritoriální pad v Donbasu je strategická iniciativa v rukou Kyjeva. Pokud ale Evropa této šance nevyužije k ráznému diplomatickému tlaku na Putina, aby konečně zasedl k jednacímu stolu, okno šancí se zase uzavře.
1: Tolik Libor Dvořák.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Venezuelu, kterou v minulých letech trápila těžká politická a ekonomická krize, postihlo v těchto dnech ničivé zemětřesení. Jeho rozsah, pokud jde o materiální škody i oběti na životech, není stále úplně jasný. Katastrofa ovšem staví před velkou zkoušku i Spojené státy, které z kraje roku do vnitropolitického dění Venezuely výrazně zasáhly. Více už v komentáři publicistky Leony Šmelcové.
3: Venezuela prožívá těžké dny. Dvě ničivá zemětřesení, která zemi na karibském pobřeží zasáhla v polovině minulého týdne, během několika desítek vteřin změnila životy milionů lidí. Přírodní katastrofa si vyžádala tisíce obětí a zraněných. Smutná bilance bohužel ještě vzroste, byť záchranáři, včetně českého týmu, už několik dní svádějí neúprosný boj s časem ve snaze vyprostit další přeživší. Venezuela hlásí více než 68 tisíc pohřešovaných. Už tak mimořádně chudá země, která roky balancuje na hraně hospodářského krachu, tak čelí další těžké zkoušce. Velkým testem ale prochází i zahraniční politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Washington musí prokázat, že dokáže zvládnout rozsáhlou humanitární operaci i poté, co před rokem zrušil agenturu USAID, která po desetiletí představovala hlavní nástroj americké zahraniční pomoci. Je zřejmé, že kroky ministerstva zahraničí, které její agendu převzalo, budou bedlivě sledovány. Americký prezident několik hodin po katastrofě prohlásil, že Spojené státy jsou připraveny pomoci a nařídil federálním úřadům zahájit rozsáhlou humanitární akci. V prvních hodinách Washington oznámil balík pomoci v hodnotě téměř 150 milionů dolarů, posléze přidal dalších 50 milionů. Do oblasti zamířily záchranné týmy, vojenská letadla, lodě i specialisté na logistiku a koordinaci záchranných prací. Američané pomáhají se zprovozněním poničených přístavů a letiště v Caracasu pro příjem mezinárodní pomoci a také dočasně uvolnili sankce, aby úřady pracovaly bez průtahů. Nejde ale pouze o humanitární krizi. Zemětřesení se okamžitě proměnilo v geopolitickou zkoušku Trumpovy zahraniční politiky a zejména tzv. Donroeovy doktríny, Trumpovy interpretace Monroeovy doktríny, podle níž Spojené státy považují západní hemisféru za svou prioritní sféru vlivu a při jejímž prosazování jsou ochotné jít i do přímých zásahů. Venezuela v této strategii zaujímá mimořádné postavení. Po lednovém dopadení Nicolase Madura a nástupu Delcy Rodriguezové do čela země se vztahy mezi Washingtonem a Caracasem výrazně proměnily. Venezuela se stala jedním z hlavních symbolů nové americké politiky v regionu. Pozoruhodná je i historická souvislost. Právě ve Venezuele se před více než dvěma stoletími uskutečnila historicky první americká kongresem posvěcená zahraniční humanitární pomoc, a to po ničivém zemětřesení v Caracasu roku 1812. Určitým paradoxem je, že ve stejný den, kdy Washington přislíbil Venezuelanům rozsáhlou pomoc, rozhodl nejvyšší soud ve prospěch Trumpovy administrativy a umožnil pokračovat v rušení programu TPS, který poskytuje dočasnou ochranu lidem ze zemí postižených válkami nebo přírodními katastrofami. Loni byla tato ochrana zrušena mimo jiné právě pro Venezuelu. To však nemění nic na tom, co je nyní nejdůležitější. Venezuela potřebuje rychlou a účinnou pomoc. A právě ta bude hlavním měřítkem, podle něhož se bude posuzovat reakce Spojených států. Pokud uspějí, může katastrofa paradoxně posílit důvěru v to, že Spojené státy jsou stále schopny nést odpovědnost za region a že jejich nové

0: Česká zahraniční politika přináší konkrétní výsledky. Pokud však selže, otřesy, které zasáhly Venezuelu, jen prohloubí již značně poškozenou pověst Spojených států na mezinárodní scéně.
1: To byla Leona Šmelcová. Motoristé, kteří jsou v Česku momentálně nejmladší vládní stranou a stále si nemohou být jisti svou další politickou existencí, si v boji o vlastní politický profil vybrali hodně velké sousto – prezidenta Petra Pavla. Přitom ale neodhadli, jak moc je hlava státu stále populární a tato skutečnost se začíná projevovat i v jejich preferencích mezi voliči, domnívá se komentátorka Deníku Kateřina Perknerová.
2: Když se politik uchýlí k nadávkám a stěžuje si, že je třeba vyměnit lid, protože ho nechápe, je to známka zoufalství nebo přecenění vlastního sexepílu. Petr Macinka tak dlouho nabádal zrcadlo, aby mu potvrdilo, že je na světě nejkrásnější, až se mu dostalo lakonické odpovědi – vypadni. Tímto pokynem ho počastovalo publikum ve Strážnici, kam se vydal bránit svého stranického kolegu Otu Klempíře. Zcela mylně vyhodnotil situaci. Návštěvníci přišli v horkém dni na verbuňk potěšit se místními zvyky, kroji, muzikou. To poslední, na co byli zvědaví, byly politické projevy. Notabene ty, které je mistrovali. Macinka je nabádal, aby nedělali z folklorního politický festival. Jakoby na pódium politiku nevnesli samou svojí přítomností motorističtí ministři, toho času ve svaté válce s prezidentem republiky. A v tom je další zádrhel. Šéf motoristů a ministr zahraničí lidi vyzval, ať nevzývají falešné modly, myšleno prezidenta Petra Pavla. Evidentně nebyl na žádném jeho výjezdu v regionech. Kdyby byl, seznal by, že právě tam ho občané vítají s nefalšovaným obdivem a úctou. Pavlovu popularitu Macinka podcenil. Ve sporu o Ankaru je zkrátka na prezidentově straně nepoměrně víc lidí než na jeho. Nemusí znát detailně ústavu ani předběžné opatření konstitučního soudu, ale instinktivně cítí, že nejvyšší ústavní činitel by měl na summit NATO letět, logicky jako vedoucí delegace. Mimo jiné proto, že to tak bylo vždycky. Petr Macinka a Filip Turek si vybrali konfrontaci a zašli v ní tak daleko, že mluví o pokusu o ústavní puč a zpochybňují existenci ústavního soudu. Napadáním nosních pilířů demokratického právního systému přitom vždycky začínala neblahá totalitní éra. Macinka pravděpodobně dostal od Andreje Babiše žlutou kartu. Za Strážnici se zdráhavě omluvil, svůj protipavlovský slovník zmírnil. Škoda už ale byla napáchána. Podle volebního průzkumu agentury Median se motoristé propracovali ke 3,5% podpory. O procento víc má naše Česko Martina Kuby. To se prezentuje opačnou taktikou než motoristé. Je veskrze pozitivní, neútočné, nápadité. Potvrdilo to i aktuálním talentovým projektem, jimž chce po britském vzoru oslovit mladé lidi, aby vstoupili do politiky, a nabídnout jim servis, vzdělání, péči a pochopitelně i místa na kandidátkách. Může jít o chytrý marketingový tah, což je disciplína, v níž Kuba vyniká, avšak to v daném kontextu není důležité. Naše Česko nabízí rozvoj, spolupráci, výzvy, motoristé nenávistnou kampaň, provokace a zapšklost. Už podzimní komunální a senátní volby ukážou, kdo vsadil na šampiona a kdo na chromou kobylu.
1: Konstatuje Kateřina Perknerová. Spor o to, kdo povede českou delegaci na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, v minulých dnech eskaloval. Stalo se tak po rozhodnutí ústavního soudu, který nařídil vládě rezervovat v delegaci na summit také místo pro prezidenta. Někteří politici koalice následně označili rozhodnutí konstitučního tribunálu jako puč. Nad způsobem, jak koaliční politici celou záležitost komunikovali směrem k veřejnosti, se zamýšlí publicista Karel Hvížďala.
3: hovořit v souvislosti s rozhodnutím ústavního soudu o účasti prezidenta na summitu NATO jako o ústavním puči je skandální, řekl v rozhovoru pro Novinky ústavní právník Jan Kysela. V civilizované zemi by takový ministr ve vládě skončil. Vyjdeme-li z metafory války, kterou vyslovil ministr zahraničí, pak se mohu pokusit dívat na tuto situaci, jako sociologové mluvili o skutečné válce. Nejen jako na fenomén politický či strategický, ale i jako na fenomén estetický, kulturní a mediální. Jako fenomén estetický, který se soustředí na vnímavost a citlivost zkoumané situace, vykazuje válka mezi vládou a prezidentem nedostatek vkusu, vyhýbání se skutečným problémům a cílí jen na emoce své cílové skupiny. Proto vláda a její jednotliví ministři či lidé jim blízcí hovoří o tom, že, cituji, ústavní soud potvrdil, že by neměl existovat, protože má za cíl násilně změnit ústavní zřízení a ústavní pořádky v České republice. Podíváme-li se na tyto události a výroky jako na kulturní fenomén, je evidentní, že jde o lež. Ústavní soud jen vládě připomenul, že musí dodržovat ústavní principy. Doposud nás skoro vždy zastupoval na summitech NATO prezident, který dle ústavy je nejenom vrchní velitel, ale i zastupuje stát navenek. Z kulturního hlediska jde tedy o snahu bourat zavedené zvyklosti a hodnoty, tedy měnit chování lidí. Navíc vyšší kvalifikaci a znalosti fungování NATO u nás nikdo jiný nemá. A budeme-li zkoumat mediální fenomén, musíme konstatovat, že vláda využívá bezskrupulózně změnu v komunikaci, kterou zapříčinili sociální sítě a algoritmy a umělá inteligence. Ta upozadila váhu slova a argumentů a vsadila na emoce, které se dotknou všech, i těch, kteří z jejich výroky nesouznějí, snižují laťku kultury dialogu. A protože tak činí v době, kdy většina seriózních a veřejnoprávních médií je ohrožena, média se tomuto trendu přizpůsobila a nechutné repliky vládních politiků se kvůli tomu dostávají na čelní místa skoro ve všech médiích. Sledovanost či počet čtenářů určuje cenu inzerce, která je hlavním zdrojem příjmu všech médií, kromě veřejnoprávního rozhlasu a televize. A to je další důvod, proč vláda chce tato média strestat a donutit k poslušnosti. Počítá s tím, že i lživé memy či věty se po velké frekvenci stanou přijatelné, či se minimálně stanou i podvědomě součástí všech příjemců. Proto lze říci, že nebezpečí takto fungujících fenomenů spočívá ve zkresleném formátování všech skutečných i metaforických válek, a to zvlášť tam, kde státnost, tedy proces utváření státu, má po dvou totalitách krátkou tradici. Za každým závazným odporem proti vládě v takové situaci není nic jiného, než zanícené hledání svobody, která dává smysl tím, že sahá dál než samotné slovo. Stejně jako za každým souhlasným projevem s nehoráznostmi je jen přizpůsobivost, která generuje sociální kapitál.
1: A slova Karla Hvížděly zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
4: Portréty.
5: Mohou děti zastavit války nebo zblížit znepřátelené země? Jedna americká holčička se o to v 80. letech pokusila.
6: 11letá Samantha napsala koncem dubna Jurii Andropovovi dopis, v němž se mu svěřila se svým strachem z jaderné války. Sovětský představitel jí v odpovědi vysvětlil, jak Sovětský svaz neúnavně bojuje za mír, a pozval ji k návštěvě Sovětského svazu.
5: Příběh Samanty Smithové přiblíží historička Doubravka Olšáková.
4: Portréty Davida Hertla. Dnes po 8 večer na Plusu. Osobnost Plus.
1: Jak je na tom Česko se svobodou projevu? Za jakých okolností je možné ji omezit? A která témata naše společnost nejvíc rozdělují? Zkoumal to nový projekt Českého rozhlasu Společnost nedůvěry, hranice svobody slova. Proberu to s datovým analytikem a semantikem Josefem Šlerkou.
4: Osobnost Plus Světlany Vitovské zítra po 10:30 dopoledne na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Kriminalisti prověřují podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici. Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na nového ředitele Národní galerie. Tenisti Jakub Menčík a Jiří Lehečka bojují o postup do třetího kola Wimbledonu. Dálnice D1 je ve směru do Ostravy po nehodě na 325. kilometru neprůjezdná. A počasí zítra bude polojasno, na horách ojediněle přehánky, večer se vyjasní a teploty až 27 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Policie se zabývá podezřelými úmrtími v děčínské nemocnici. Prověřuje je jako možnou vraždu více osob. Informaci CNN Prima News potvrdila radiožurnálu krajský státní zástupce Vladimír Jan. Kdo je z činu podezřelý a kolika pacientů se současný případ týká, ale neupřesnil. Kriminalisti podle něj v kauze zatím nikoho neobvinili.
8: Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy, spáchaného na více osobách. V současné době a v této fázi trestních řízení nemůžu přesně specifikovat jednotlivé osoby, které měly být poškozeny, ani osobu, která je z tohoto jednání podezřelá. Ve věci budou probíhat úkony trestního řízení tak, aby byla celá věc náležitě objasněna.
7: Pražská národní galerie zatím nebude mít nového ředitele. Ministerstvo kultury výběrové řízení zrušilo a v nejbližší době chce vyhlásit nové. Podle ministra Oty Klempíře za motoristy žádný z uchazečů, kteří postoupili do druhého kola, nepřinesl takovou vizi, jakou ministerstvo požaduje. Do vybrání nového ředitele bude galerii dál vést pověřená generální ředitelka Olga Kotková. Ta byla mezi uchazeči, ale neuspěla. Podle Klempíře není stanoven termín, dokdy by mělo být nové vedení vybrané.
9: Bude mít velmi těžký úkol dostavit nebo začít stavbu depozitáře. Bude mít těžký úkol Veletržní palác. Co vlastně s ním, jestli ho zrekonstruovat nebo jestli prostě udělat nějaký nový multifunkční prostor.
7: Francouzská vláda bude v souvislosti s vlnou veder čelit hlasování o nedůvěře. Francouzský server France 24 informoval, že návrh podali poslanci levicových stran. Menšinovou vládu premiéra Sebastiana Lecorna viní ze špatného zvládání extrémních teplot, které zemi zasáhly koncem června. Poslanci vládě vyčítají, že kvůli škrtům a oslabení veřejných služeb se schopnost čelit podobným výkyvům počasí snížila. Podle francouzského úřadu veřejného zdraví Horka způsobila nejméně 1000 úmrtí. Nízká hladina Ohře komplikuje začátek vodácké sezóny v Karlovarském kraji. Vodní nádrže Skalka a Jesenice zadržují vodu, aby zajistili dostatek průtoku pro průmyslové podniky na řece. Provozovatelé kempů a půjčoven se ale obávají, že kvůli nízké hladině přijdou o část návštěvníků. Podle Jana Bezděka z Povodí Ohře ale není možné vyhovět vodákům na úkor vodohospodářských potřeb.
10: Není možný pouštět průběžně tak, jak by si přáli vodáci, protože ten objem si tam musíme zachovat. Abychom pak mohli reagovat buď na sucho, anebo ještě částečně na bouřky, které nám vypadnou náhle.
11: Ve druhém kole tenisového Wimbledonu skončila Karolína Plíšková. Polce Švionteková podlehla 0-2 na sety. Naopak Marie Bousková po výhře 2-0 nad Italkou Grantovou postoupila do třetího kola. O to teď hrají Jakub Menčík a Jiří Lehečka. Menčík bojuje s Bulharem Dimitrovem, Lehečka se Slovákem Molčanem. Oba zápasy sleduje přímo v All England Clubu reportér Jaroslav Plašil.
12: Jiří Lehečka vyhrál první setu 6-3, ve druhém setu ztratil výhodu breaku, je to teď 1-1, Jakub Menčík, ten vede 4-3 v souboji s Bulharem Dimitrovem, který půjde na podání v první sadě. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
11: Ve druhém kole dnes zabojuje ještě Linda Nosková proti Kolumbijce Osoriové.
13: Za uzavřená D1 za Odry a nehoda v Praze na Strakonické. Dálnice D1 ve směru z Brna do Ostravy zavřená u sjezdu na Odry. Na kilometru 325 likvidují následky vážné nehody. Dodávka tam narazila a do kamionu zezadu. Na dálnici stále sedí vrtulník záchranné služby. Dopravu policisté odklánějí. Jede se přes Suchdol nad Odrou anebo přes Odry a Fulnek. Na D1 stále popojíždí kolona na příjezdu do Brna z Prahy od 180. kilometru až k omezení u bratislavské D2 a jsou to hlavně kamiony. V Praze čekejte kolony na Strakonické na výjezdu z Prahy směr Příbram. U Zbraslavy v kopci na Cukrák nehoda blokuje jeden pruh a zdržíte se okolo 10 minut. V Praze silný provoz i ve Gbelské ulici. V omezení u Novopatské tam chvíli překážela nehoda a kolony se na Gbelské stále rozjíždějí. Ještě silnice 35 z Vysokého Mýta do Mohelnice. Pozor za tunelem Hřebeč. V klesání je tam nehoda. Podle našeho zpravodaje špatně vidět.
14: Dole nehoda dvou osobních vozidel, označeno pouze trojúhelníkem, a jak začínají být dlouhé stíny, tak je to špatně viditelné.
13: Tak opatrně, musí se objíždět do protisměru přes dvojitou čáru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra čekáme polojasno, na horách ojediněle přehánky, večer se pak vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Upozorňuji, že v následující epizodě zazní citlivé informace týkající se případu vraždy malého dítěte. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli smrti tříleté Viktorky.
16: Věci se podle něj věnovala nedbale a rozhodla formálně.
17: Letos v březnu otec dceru zavraždil. Upozornili na to Seznam zprávy.
18: Dítě mu do péče svěřila soudkyně i přes varování pěstounů.
19: Tejc pro ně žádá snížení platu o 30%.
20: Chce prověřit i činnost OSPODu, tedy orgánu sociálně právní ochrany dětí.
15: Kauza Viktorka. Ani ne tříletou holčičku zabil drogově závislý otec, a to jen pár měsíců poté, co mu ji soud svěřil do péče. Ministr spravedlnosti teď kvůli tomu podává kárnou žalobu. Proberu to s Jiřím Kubíkem, autorem investigativního pořadu Ve stínu na Seznam zprávách. Dnes je čtvrtek 2. července. Dobrý den, Jiří, díky, že jste dorazil k nám do podcastu Vinohradská 12.
21: Dobrý den, děkuji vám za pozvání.
15: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc podal kárnou žalobu na soudkyni Sandru Kymelovou. Ta loni v říjnu svěřila do péče biologickému otci tehdy 2,5letou Viktorku, která byla předtím u pěstounů. Otec dceru v březnu zabil a k činu se přiznal. Co k podání kárné žaloby teď ministra Tejce vedlo?
21: Ministr Tejc, poté co jsme v dubnu zveřejnili podcastovou sérii Viktorka, kde jsme rekonstruovali celý tento proces vydání dítěte do rukou nebezpečného otce s tím tragickým koncem, tak se tehdy rozhodl, že ten případ nechá přezkoumat svým odborem kontroly na ministerstvu spravedlnosti a už tehdy zvážil nebo oznámil, že bude zvažovat i možnost podání kárné žaloby. Teď, 2 měsíce poté, to opravdu udělal a opírá to právě o zjištění, která plynou z těch dokumentů, které jako ministr a jeho úřad měli možnost nastudovat.
15: To znamená, že ho k tomu vedla ta závažná zjištění.
22: Ten výsledek toho šetření mě vedl k závěru jednak, že došlo jednoznačně k pochybení na straně soudkyně.
15: Například, že soudkyně ignorovala, že otci bylo v době návratu dítěte uloženo ochranné léčení, respektive, že to léčení ještě neskončilo.
22: Ani nezjišťovala důvody tohoto ochranného léčení.
15: Že prý nezjišťovala detailně psychický stav rodičů, zejména matky, že prý nezohlednila agresivní stav otce a tak dále, že odhlédla od faktu, že rodiče byli závislí na drogách.
22: Otec byl závislý také na alkoholu.
15: A tohle to všechno se nakupilo a pan Jeroným Tejc říká, tak já podám kárnou žalobu.
21: Je pravda, že už v samotném rozsudku Sandry Kymelové z toho října 2025 jsou všechna ta rizika zmíněna. To znamená, že otec je dlouhodobě drogově závislý, že se léčí s paranoidní schizofrení, líp, že je částečně zbavený své právnosti. To jsou všechno fakta, která ona shrnuje i v tom samotném rozsudku a dokonce i s odvoláním na znalecké zkoumání z oboru psychiatrie tam zaznamenala větu, že otec je zvyklý řešit problémy pervitinem a alkoholem a v další větě napsala větu, otec je schopen se o dítě postarat. Mm-hmm. Tohle všechno je v samotném rozsudku. My jsme zveřejnili i vlastně zvukový záznam z toho soudního jednání, kde zaznívaly ještě další výroky, které v tom rozsudku napsané nejsou. A tohle všechno měla ta komise nebo ten orgán ministra Tejce, který to kontroloval, k dispozici a udělali si z toho ten závěr, že soudkyně se dopustila excesivního jednání, excesivního rozsudku.
0: No ale přesto není úplně typické, že by ministr jakékoliv vlády podával kárnou žalobu vlastně na obsah toho rozhodnutí, že jo? To se podává kvůli průtahům například a podobně. On sám označuje to podání za hraniční, navrhuje roční snížení platu soudkyně o, myslím, že o 30%, to bezmála třetinu. Ta situace je dost výjimečná a sám o tom mluví tak i pan ministr, tak neočekává, že k tomu možná, že uspěje.
21: On říká, měli jsme s ním debatu minulý týden v úterý, kde byl on a senátorka Hana Marvanová, která je zároveň právní zástupkyní pěstounky a části pozůstalé rodiny, tak on tam sám zmínil, že si není jistý tím úspěchem té kárné žaloby, protože o ní budou rozhodovat soudci kárného senátu, takže může to narazit možná třeba i na nějakou soudcovskou solidaritu při tom rozhodování a vlastně i takové třeba odmítnutí toho, že politik jim nebude intervenovat do jejich kompetencí. Nicméně minister spravedlnosti má právo tu kárnou žalobu podat, ale jak říkáte, většinou se podávají v době, kdy, nebo v případech, kdy soudce má nějaké problémy s chováním, nebo má průtahy ve svém jednání a tak dále, nebo ve svém rozhodování. Toto je opravdu výjimečné tím, že se napadá ten excesivní, podle jeho názoru, excesivní rozsudek. A sám říká, že ten úspěch u toho kárného senátu může být třeba 40%. Nicméně to samo ho neodradilo od toho, aby udělal toto gesto a tuto kárnou žalobu a dal najevo, že z jeho pohledu je to naprosto nepřípustné rozhodování o dětech.
0: Paní soudkyně tvrdí, že v ničem nepochybila při tom rozhodování. Dokonce se jí zastal, pokud jsem správně zaznamenal, i její šéf na okresním soudu v Benešově. Na tom se nic nemění, na tom, že si myslí, že v ničem nepochybila nebo že to tvrdí.
21: Takhle, to jestli to tvrdí soudkyně, vlastně říct nemůžu, protože já, když jsem ten případ zpracovával v dubnu, ještě než jsem to zveřejnil, tak jsem samozřejmě oslovil soudkyni Sandru Kymelovou z Benešovského soudu a když jsem jí scháněl asi zhruba druhý, třetí den, tak mi její kolega řekl, ona tu dneska byla naposled, ona odchází na mateřskou dovolenou, takže mě nezbylo tehdy nic jiného, než jí poslat mailem otázky a ty zůstaly dodnes bez odpovědi.
0: Já jenom vysvětlím, že to teda teďka uvádí paní soudkyně ve svém vyjádření v rámci ministerského návrhu kárné žaloby.
2: Předmětná věc podle tehdy známých skutečností nijak nevybočovala z běžné rozhodovací praxe v obdobných případech. A při svém rozhodování jsem postupovala v mezích zákona na základě provedených důkazů a v souladu s principem nejlepšího zájmu dítěte.
21: V tom případě tento dokument uvádí něco, co mě samotnému soudkyně nezdělila ani písemně a její šéf, předseda okresního soudu v Benešově, Pavel Vosmanský, mi tehdy řekl, že se podíval do toho rozsudku a do toho spisu a nic nestandardního v tom neviděl. To znamená, že paní soudkyně má zatím, nebo měla dosud oporu ve svém šéfovi okresního soudu a musím vlastně zmínit i dětského ombudsmana Martina Beneše, který je shodou okolností členem té komise na ministerstvu sociálních věcí, komise pro vyšetřování nepřirozených úmrtí. A on sám před zhruba dvěma týdny řekl, že si myslí, že v tom samotném rozhodnutí soudkyně chybu nevidí. To znamená, může se stát, že soudci opravdu budou hájit ten názor, že to samotné rozhodnutí není chybou, že chybou je třeba to, co následovalo nebo nenásledovalo potom vydání dítěte do té nebezpečné rodiny.
0: Vy jste už zmínil, že někdy na přelomu dubna a května jste v rámci investigativního pořadu Ve stínu mapovali, co se odehrálo v rodině Viktorky a proč vůbec soudy navrátili Viktorku zpátky do péče biologických rodičů. Mě by ale zajímalo vůbec, proč soudy odebrali to dítě té rodině.
21: Ono vlastně není to přesné, tak jak říkáte, že by jí navrátili, protože matka jí porodila v dubnu 2023 a nechala jí v porodnici. Mm-hmm. To znamená, ona jí opustila hned po porodu.
0: Takže ona nikdy s tím dítětem nežila.
21: Ona nikdy s dítětem nežila.
0: Ani otec.
21: otec. Otec byl v tu dobu dokonce neznámý, takže nebyl ani uvedený. Takže Viktorka zůstala v porodnici, následně teda šla k dočasným pěstounům a v tom roce 2024 byla tedy předána do pěstounské péče trvalých pěstounů a zároveň tedy v tom roce 2024, zhruba v polovině roku, otec toho času vlastně v nařízeném ústavním léčení psychiatrickém, což, jak jsme zjistili, souviselo s jeho předchozími výpady agresivními vůči jeho matce, kdy se jí pokusil s nabitou zbraní u hlavy vyhrožovat vraždou, tak otec se léčil na psychiatrii a požádal si, nebo zjistil, že by vlastně to dítě mohl vychovávat. A rozjel se ten proces v létě 2024 toho postupného a ve výsledku úspěšného, v uvozovkách, velkých uvozovkách, úspěšného předání dítěte do té biologické rodiny. To znamená, že ten otec se najednou přihlásil k dítěti a jeho partnerka, která dítě porodila a dítě odložila po porodu, tak najednou vystupovali jako dvojice, která to dítě chce zpátky.
0: A oni spolu v tu chvíli žili?
21: Oni spolu v tu chvíli žili. A ta role té matky je tam velice zajímavá taky, protože o ní se moc nemluví, ale zároveň v tom rozsudku soudkyně je opět zmíněno, že ona má omezený kontakt se svým synem z předchozího vztahu. Soudkyně už neřešila, proč má ten kontakt omezený, ona se smí se svým synem stýkat pouze pod dozorem další osoby, protože, jak jsme zjistili z jiného rozsudku, který tak rozhodl, tak ona je tomu synovi nebezpečná. Ona i on, rodiče Viktorky, jsou uživateli drog. To znamená, že ten předchozí soud rozhodoval o tom, že její syn nebude mít s matkou jiný kontakt než asistovaný pod dohledem dědečka.
0: K tomu svěření do péče došlo v říjnu loňského roku finálně. Soud věděl, že jsou oba rodiče závislí na tvrdých drogách a že otec trpí závažnou duševní poruchou, že náročné situace řeší pervitinem. Na druhou stranu taky soud argumentuje tím, že ta schizofrenie je v remisi, že užívá léky, že chodí na terapie, tak nemohla paní soudkyně mít dostatek informací o tom, že by to svěření do péče mohlo proběhnout bez problému? I s ohledem na to, že nikdo na tom soudu se vlastně nevyslovil proti.
21: Mohla si to paní soudkyně chtít myslet, mohla tomu chtít věřit. Na druhou stranu byla jednak informovaná vším tím, co leželo u ní na stole a co ona tak jako dokumentovala, monitorovala i pro ten svůj rozsudek. To znamená, ona věděla o částečném zbavení své právnosti, ona věděla o těch rozsudcích, ona věděla o ústavní léčbě, která mu byla nařízena soudem. To znamená, ona tohle všechno věděla. Ona stejně tak mohla vědět, že matka má omezený kontakt se svým dítětem z předchozího vztahu. A zároveň, a to je hodně důležité, znalkyně z oboru psychiatrie řekla soudkyni, že ona není schopná posoudit to, co by měl posoudit znalec v oboru psychologie, a to, jak bude tento člověk, který po celý svůj dospělý život je zvyklý užívat drogy, jak bude snášet situaci, v které v životě nebyl, to znamená situaci, kdy se stará o malé dítě, jestli to unese nebo neunese, že na to ona nemá kompetenci tohle ověřit. A soudkyně se s touhle její radou, doporučením, poznámkou vůbec nějak nevypořádala. To prostě zaznělo u soudu a do rozsudku to soudkyně nevepsala a zároveň to nijak nekomentovala, prostě se s tím nevypořádala.
0: Takže tam měl být zadán nějaký psychologický posudek, ke kterému teda nedošlo.
21: Ke kterému nedošlo a znalkyně v oboru psychiatrie na to upozorňovala, že ona na to není kompetentní a že toto by měl rozhodnout znalec v oboru psychologie a soudkyně to naprosto oslyšela a nic s tím nedělala.
0: Na druhou stranu pěstounka Lucie, u které Viktorka byla, tak se nevyslovila přímo na soudu proti. Zároveň orgán sociálně právní ochrany dětí, teda kladenská část OSPODu tedy, tak ta taky neřekla nic proti. Tak v tu chvíli soudkyně asi neměla moc na výběr, nebo?
21: To takhle není, protože OSPOD Kladno naopak to doporučil, ten se nevyslovil proti, ten naopak bez výhrad doporučil dokonce předání dítěte do rodiny. Tam to šlo jako přímočaře. A co se týká pěstounky Lucie, tak ta byla samozřejmě vlastně rok a půl v situaci, kdy ona měla svěřené dítě do pěstounské péče a zároveň byla velice brzy informována o tom, že biologičtí rodiče projevili o dítě zájem. A Ona byla v situaci, kdy to malé dítě, v tu dobu vlastně rok a půl staré, tak ona uspořádávala nebo zprostředkovávala kontakty s tou biologickou rodinou, takže vlastně měla ty biologické rodiče i u sebe doma, aby si na Viktorku zvykli, ona na ně. Jezdila s nimi na výlety, byla s otcem jednu dobu na horách a vlastně ona byla ta, kdo si všímal toho, že oni nejsou schopni se o to dítě starat. Zažívala takové ty běžné situace, kdy prostě si nevěděli rady. Ona to popisuje tak, že zatímco tam Viktorka byla, hrála si, tak oni kouřili na balkoně a koukali a ona vlastně dávala, ta pěstounka, ty zprávy o tom, jak probíhají tyto kontakty ospodu, předávala je s tím, že má pocit, že ti rodiče tu péči nezvládnou. Tohle její varování, ona to sepisovala i písemně, takže to předávala tomu ospodu a dokonce ve finále žádala ospod, aby to dítě svěřili do péče dědečka.
3: A před tím soudem už jsem byla fakt tak zoufalá, že jsem zvedla telefon, zavolala jsem na ospod a prosila jsem je o to, aby kontaktovali dědečka, jestli ji nechce do péče on.
21: Že tady u těch rodičů jde opravdu o velké nebezpečí a podle jejich slov se z ospodu dozvěděla věty typu nestarejte se o to, do toho vám nic není a važte slova, co nám tady říkáte.
3: A oni mi řekli, vy nám nebudete diktovat, co máme dělat. My tohle dělat nebudeme, vy nám nebudete diktovat, co máme.
21: Takže ve chvíli, kdy se ta situace přiblížila tomu soudnímu rozhodování v tom roce 2025, v tom říjnu, tak pěstounka opravdu už, nechci říct, nekladla odpor, ale věděla, že ona není ta, kdo tu situaci má zvrátit, není na pěstounovi, aby on byl ten, kdo tam v tu chvíli jako bojuje proti celému systému a říká, všechno bude špatně.
0: Protože ona informovala, jak jste říkal, ano, ospod už
21: ano,
0: x
21: ona
0: měsíců předtím.
21: Celou dobu informovala. Ospod, dávala to písemně, říkala jim, že tohle je špatně, dozvěděla se, že jí potom nic není a ten ospod, který se zaručil za to, že doporučuje bez výhrad předání biologickým rodičům, tak mimochodem ta soudní znalkyně z oboru psychiatrie, byť s tou výhradou nejsem psycholožka, nemůžu vědět, jak to bude zvládat, ale doprovodila ten svůj posudek tou větou, že si myslí, že otec péči zvládne, bude-li brát léky, bude-li chodit na terapie a tak dál, to znamená s těmito podmínkami, které ale následně vůbec nikdo nekontroloval, jestli ten otec to plní. Tak vlastně i ta znalkyně, dá se říct, v tom závěru dochází k tomu, že by to mohlo dopadnout dobře. A ta soudkyně, když vynášela verdikt, tak řekla, my prostě musíme děti vracet biologickým rodičům a to i horším, než jste vy dva.
3: Prostě je potřeba, aby se děti vracely biologickým rodičům.
21: To znamená, tam se setkalo najednou to, že všechny ty varovné signály, které tam ležely na stole, všichni o nich mluvili, tak najednou je nechtěl nikdo slyšet, nikdo je nechtěl znát. A najednou ta soudkyně vynáší verdikt ve stylu, já vám prostě chci věřit, že vy to zvládnete, že vy to dítě nezabijete a pojďme to zkusit.
3: Já jenom si přeji a doufám v to, že to vydrží. A vlastně
21: tak to zkusili a dopadlo to teda strašnou tragédií.
0: Ospod se k tomu teď nějak vyjadřuje? Protože on musel nařídit i nějaké kontroly v té rodině. Mezi říjnem a březnem je x měsíců.
21: Ta soudkyně tam nařídila soudní dohled, ale vlastně na tomhletom případu se ukázalo, že ten soudní dohled tady nemá absolutně žádná pravidla. To znamená, že soud sice vynese takový, dá se říct, alibistický nástroj ve smyslu, budete pod soudním dohledem, ale následně se ukazuje, že ten dohled probíhal stylem, že ta rodina přišla na ospod, když byla pozvána, někdy tam otec přišel, někdy tam otec nepřišel. Vlastně do té rodiny moc nechodili, dokonce nevěděli ani to, že otec ukončil terapie, dokonce nevěděli ani to, že otec přestal brát léky a že skončil v zaměstnání, nic z toho ten ospod nevěděl. A když jsem mluvil s tím soudcem Vosmanským, s tím předsedou Benešovského soudu, tak říkám, prosím vás, když jste nařídili nebo vaše kolegyně nařídila soudní dohled, tak co jste se z toho dohledu v průběhu těch měsíců, kdy Viktorka žila, dozvěděli? A on mi řekl, no to jsme se nedozvěděli ještě nic, protože ta zpráva o tom dohledu nám má přijít až za půl roku a to je v dubnu. Což bylo mimochodem už měsíc po smrti Viktorky. To znamená, že předseda toho soudu měl pocit, že se vlastně nic neděje, že ten soud není informovaný o tom, co se tam děje, jaký je dohled. A ten dohled byl podle všech informací velice formální. A jak jsem říkal, ti pracovníci ospodu nezjistili ani tak základní fakta, jako že ten otec už přestal pracovat v chráněné dílně, v které pracoval, neptali se v té chráněné dílně těch zaměstnanců, s kterými já jsem mluvil, a říkali, když on nám tady všem říkal, že přestal brát léky. On nám všem říkal, že ho vesmír vyléčil a že teď už bude všechno bezvadný, že vedl naprosto šílený řeči a těm jeho kolegyním v té chráněné dílně z toho naskakovala husí kůže, prostě protože věděli, že má doma malé dítě a že se evidentně přestal léčit a nikdo to nevěděl.
0: A vysvětlil svůj čin někdy otec Viktorky? Vyjádřil někdy třeba lítost nad tím, co se stalo? Protože teď probíhá trestní řízení, pochopitelně.
21: Probíhá trestní řízení, je ve vazbě. Já komunikuju s jeho obhájcem, který mu byl přidělený ex offo, Tobolou, a právník říká, že otec se přiznal k činu.
1: Klient se doznal k tomuto činu, ale na to, abychom dokázali zajistit skutečný motiv, si budeme muset počkat na výsledky znaleckého zkoumání z oboru psychiatrie.
5: Pro Seznam zprávy obhájce Viktorčina otce Daniel Tobola.
21: To je jedna věc.
0: Ano.
21: Další věci nekomentuje, ale zároveň mi říká, že naprosto zásadní pro další vývoj toho trestního řízení bude znalecké zkoumání vraha, otce Viktorky, protože vlastně to znalecké zkoumání teďko ukáže, jestli on byl nebo nebyl příčetný v době spáchání činu, neboli jestli on je nebo není odpovědný za to, co spáchal.
0: Jinými slovy, on může uniknout trestu za to, co spáchal.
21: On může uniknout tomu trestu ve smyslu odsouzení, ale zároveň tedy bude-li shledán jako nepříčetným a člověkem, který neručí za své jednání, tak samozřejmě potom všem, předpokládám, bude v nějakém detenčním zařízení. Je otázka, co je pro něj lepší. A zároveň to ale bude, pokud to tak dopadne, tak to bude vlastně druhá obžaloba toho soudního rozhodnutí, protože tady najednou bude znalecky potvrzeno, že ten člověk to dítě nikdy neměl dostat. A zároveň neměl ho dostat proto, co ta soudkyně měla na stole a co se rozhodla při svém rozhodování nevzít v úvahu, respektive se tím vůbec neřídit.
0: My jsme mluvili o tom, že v rámci toho soudu se kladenská pobočka OSPOD teda vyjádřila pro svěření Viktorky do péče otce. Může se teď to prošetřování celé té kauzy dotknout právě i tohoto úřadu?
21: Určitě může, protože jednak je to logické, že musí se prověřovat jejich postup, jejich informace, které měli a jak s nimi nakládali. Čekal bych, že to je věc, kterou zkoumá i ta komise pro nepřirozená úmrtí, komise, v jejímž čele stojí ministr sociálních věcí Aleš Juchelka. Zároveň víme, že ministr Tejc po té, co podal tu kárnou žalobu na soudkyni a nechává přezkoumávat i znalecké posudky v té věci, tak se vyjádřil, že by mělo být zkoumáno i konání kladenského OSPODu. Stejně tak si myslím, že tam hrál roli i OSPOD Prahy 4, protože to byl OSPOD místa, kde ta rodina žila. A tam se zatím velice těžko pracuje s tím, proč a jak oni rozhodovali, jak vyhodnocovali informace, které měli od pěstonky, protože celý tento systém, ten opatrovnický nebo sociálně právní ochrany dětí, se tady halí do takzvané mlčenlivosti, která je takzvaně v zájmu ochrany dítěte. Takže já, když jsem zpracovával celý ten příběh do té podcastové série, tak jsem komunikoval i s těmito úřady Praha 4 a Kladno a ty odpovědi byly velice rychlé a jednoznačné. My o tom s vámi mluvit nebudeme, protože chráníme dítě.
6: Tato povinnost vyplývá z právních předpisů. Jejím hlavním účelem je ochrana soukromí a nejlepších zájmů nezletilých dětí a jejich rodin.
5: Pro Seznam zprávy Vít Herald z kladenského magistrátu, pod který OSPOD patří.
21: Když jsem jim napsal takovou možná jízlivou poznámku, chráníte to dítě, které jste za jeho života neochránili, tak jsem se následně dočkal dvoustránkové odpovědi od právníka ve smyslu, my musíme chránit i mrtvé dítě. Takže oni se v tomhle směru přikryjí tou mlčenlivostí, ten systém vůbec vlastně nepřipouští žádnou veřejnou kontrolu, nikdo se nikomu nespovídá veřejně. A když se pak ptáte těch nadřízených orgánů, které takzvaně metodicky řídí ty OSPODy, což jsou krajské úřady, takže já jsem třeba komunikoval s ředitelem Středočeského krajského úřadu panem Louškou a snažil jsem se dobrat toho, jestli oni aspoň zkontrolovali, co se v tom OSPODu Kladno dělo, tak on mi řekl, že oni nic nekontrolují, že až na to bude čas, tak se tím budou zabývat. Tam vlastně na téhle té úrovni těch úřadů a těch ospodů zatím, co se týká nějaké veřejné prezentace, nějaká velká empatie směrem k veřejnosti k tomuto případu tedy vidět nebyla.
15: MPSV chystá teď velkou reformu ospodů, my už jsme o ní mluvili ve Vinohradské 12 v souvislosti s jiným případem. Současně jste zmínil tu komisi pro nepřirozená úmrtí dětí. Ta by měla hledat zejména systémová pochybení a nabízet zlepšení v ochraně dětí. Už navrhla nějaká zlepšení?
21: Ta komise se chystala ukončit svoji činnost už zhruba předminulý týden. Pak se následně tedy usnesli členové komise, kde je mimochodem i dětský ombudsman, vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá a další, tak se rozhodli, že je dobré ještě slyšet pěstounku Viktorky, což musím říct, že mě velice překvapilo, že jí dali prostor až úplně na závěr a bylo to takové nečekané. A poté, co jí dali prostor a dozvěděli se od ní ty informace, které jsem tady i před chvilkou prezentoval, tak se ty závěry trošku zpomalily a zatím to vypadá, že mají možná víc věcí, o kterých můžou přemýšlet. Nicméně pod vlivem středečního rozhodnutí a oznámení ministra Tejce o kárné žalobě o tom, že dává podnět i prošetřit postup kladenského ospodu, tak ministr Juchelka vydal tiskovou zprávu, v které naznačil, že vítá iniciativu ministra Tejce a že komise zatím se dobrala k takovým dílčím závěrům ve smyslu, co je třeba legislativně změnit, v čem by se měly zákony zpřesnit. A jsou to věci týkající se toho, že by ospod měl mít třeba právo nařizovat testy na drogy těm rodičům, které chodí kontrolovat, nebo tam nařídit nějaká psychiatrická vyšetření, nebo že by se měly mnohem snáze předávat informace mezi těmi jednotlivými ospody. To, co vlastně všechno na tomto případu se ukázalo, že nefunguje, včetně toho soudního dohledu, že nejsou žádná pravidla, která by byla závazná. Takže najednou jsou věci, které tento případ odkryl, že nebyly nikdy dotaženy do konce, že vznikly situace, které jsou nebezpečné pro děti. A doufejme, že teď se to nějakým způsobem dotáhne tak, aby tyto případy už nebylo možné sledovat, aby se neděli.
15: Pomoct by tomu měly i změny v občanském zákoníku, které zase chystá ministerstvo spravedlnosti, tam už jsou nějak dál.
21: Ty změny v tom občanském zákoníku vznikají dvě nebo dva návrhy. Jeden předkládá Senát nebo skupina senátorů, včetně Hany Marvanové, a zároveň ministerstvo spravedlnosti chystá takový konkurenční návrh. Oboje se bude projednávat v parlamentu, ve sněmovně i v senátu zhruba v srpnu, v září. Jsou to věci, které řeší právě taková vodítka nebo mantinely toho, k čemu by měly soudy při rozhodování o dětech přihlížet, že by neměly přehlížet to, co se v té rodině děje, jestli jsou tam nějaké násilné delikty, zneužívání, drogová závislost a tak dále, že ten soudce by se měl všemi těmito věcmi zabývat, pokud rozhoduje o dítěti.
15: Poslední otázka se vrátí zpátky k tomu trestnímu řízení s otcem Viktorky. Vy už jste mluvil o tom, že je ve vazbě, v tuhle chvíli tedy je obviněn?
21: On je obviněn z vraždy, ano.
15: Dobrá, tak jo, budeme to dál sledovat, vy to budete dál sledovat.
21: Určitě.
15: Díky, že jste dorazil.
21: Děkuju vám.
15: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Jiří Kubík ze Seznam zpráv, který je autorem investigativního pořadu Ve stínu, kde se velmi podrobně věnoval případu malé Viktorky. Právě z tohoto pořadu, z této série, pak pochází i zvuky od soudu a zvuky pěstounky, které jste v tomto díle slyšeli. Já připomínám, že my jsme teď o případu natáčeli pro tom, že ministr Tejc podal v této věci kárnou žalobu. Naslyšenou zítra.
8: Archiv Plus.
9: Boris Jelcin se postaral v poslední den roku 1999 o nečekanou senzaci. Ruský prezident odstoupil ze své funkce o půl roku dříve, než se plánovalo.
10: Boris Jelcin, ten, který odkázal světu Putina. Léta jeho vlády připomene Libor Dvořák.
8: Archiv Plus. Zítra po 20. hodině na Plusu. Portréty.
10: Mohou děti zastavit války nebo zblížit znepřátelené země? Jedna americká holčička se o to v 80. letech pokusila.
23: 11letá Samantha napsala koncem dubna Jurii Andropovovi dopis, v němž se mu svěřila se svým strachem z jaderné války. Sovětský představitel jí v odpovědi vysvětlil, jak Sovětský svaz neúnavně bojuje za mír, a pozval ji k návštěvě Sovětského svazu.
10: Příběh Samanty Smithové přiblíží historička Doubravka Olšáková.
8: Portréty Davida Hertla. Dnes po 8. večer na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: Pěkný den.
11: konkrétně čtvrtek 2. července. Vítejte u poslechu Vědy Plus, tedy našeho magazínu o výzkumech, inovacích nebo nových přístupech či technologiích. Dnes vám představíme třeba nápad českých vědců, který může zjednodušit rekonvalescenci po výměně třeba kyčelního kloubu. Co umožnilo vznik stromů? Nový mezinárodní výzkum ukazuje, že klíčovou roli při něm hrálo sucho. Zamyslíme se, jak důležité je zdraví budoucích otců pro výživu plodu. A podíváme se i na jedno posvátné místo, starší než jsou egyptské pyramidy. Nachází se v polských Muškovicích a v paměti lidí přežilo skutečně tisíce let. Čeští a polští archeologové teď odhalují jeho příběh. Ať se vám Plus hezky poslouchá. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
12: Věda Plus.
11: Umělý kloub na míru, který zároveň léčí. Tak takový kloubní implantát by v budoucnu mohli dostávat čeští pacienti. Na jeho vývoji teď pracují odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické a lékaři Motolské nemocnice. Základem je vytištěný 3D implantát na míru, který je porézní a díky tomu se do něj může přidat léčivá látka, která se postupně uvolňuje do těla. I proto si na VŠHT pořídili nejmodernější 3D kovovou tiskárnu.
13: Teď můžete vidět, zrovna tiskneme model implantátu ve formě kolene.
14: S Jiřím Kubáskem z Ústavu kovových materiálů a korozivního inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické jsme teď v místnosti, kde stojí taková velká bílá krabice.
13: Se jedná o velmi přesný stroj z pohledu detailů. Se dá využít při přípravě porézních struktur, které napodobují kostní tkáň.
14: Teď zrovna bylo vidět, jak přejela hlavice a ten pruh je celý šedivý.
13: Nejprve se tam nahrne vrstva prášku.
14: Teď tam začíná blikat ten laser a vytvářet nějaký tvar.
13: Čím se nám ta vrstva spojí s podkladovým materiálem a celý proces může pokračovat dál.
14: Za tu chviličku, co si povídáme, tiskárna vytvořila čtvrtou vrstvu. Kolik jich tam je, aby z toho mohl být implantát vhodný pro koleno?
13: Já vám to hned řeknu, tady v tomhletom případě máme celkem 1300 vrstev.
14: Profesor Dalibor Vojtěch teď má tady před sebou 2, 4, 6 různých dílů do lidského těla.
24: Ano, toto je krátký dřík do kyčelního kloubu, to je část ramenního kloubu, toto je část kotníku, prostě 3D vytištěný titán, dobře proroste kost a umí sobě uchovat ty léčiva jako zásobník.
14: Jak mi ale ve vedlejší, podstatně těžší laboratoři Vysoké školy chemicko-technologické ukazuje Dalibor Vojtěch, tak zatím je to o hledání vhodných materiálů.
24: Ta hmota musí sloužit jako nosič, který je pro tělo nezávadný a hlavně se v těle přesnou rychlostí rozkládá. Tady vidíme krásné vzorky.
14: Zespodu je ten implantát, pak vidíme porézní materiál, který je napuštěný takovým bílým práškem nebo hmotou.
24: Je tam materiál na bázi stříbra, které má antibakteriální účinek a je tam antibiotikum vancomycin proti zánětům po operačním.
14: Umělé klouby by tak v budoucnu mohly mít v sobě různá léčiva pro konkrétní pacienty. Eva Kézrová, Český rozhlas.
11: Jak už bylo řečeno, na vývoji léčivých implantátů spolupracují chemičtí inženýři s lékaři Pražské Motolské nemocnice. Ti jim přesně říkají, jak by taková náhrada měla optimálně vypadat. Ve vysílání teď zdravím Vojtěcha Havlase, přednostu kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Vítejte ve vysílání, hezký den.
25: Krásné odpoledne.
11: Tak pane Havlasi, co by pro pacienty znamenalo, kdyby umělý kloub, který dostanou, měl v sobě zároveň i léčivo? Jak velká by to mohla být změna?
25: No, mohlo by to být velké pozitivum především pro pacienty, kteří jsou ve vyšším riziku infekční komplikace. To je právě ta skupina, na kterou v tomto výzkumu mimo jiné cílíme. a díky právě tomu postupu v té technologii opracování a vlastně nanesení těchto přípravků na případný implantát se domníváme, že bychom našim pacientům, kteří jsou právě s nějakou vyšší mírou rizika, mohli významně pomoci a snížit tím riziko jedné z komplikací, a to je právě infekce kloubní náhrady.
11: No a v jaké jste teď fázi, kdy by případně mohl takto upravený kloubní implantát dostat nějaký první pacient?
25: Tak my jsme současně ve fázi v podstatě preklinického výzkumu, testování. V této fázi se testuje v podstatě nanášení, udržení se té směsi materiálu na tom porézním povrchu implantátu. A tento výzkum probíhá ve spolupráci, jak bylo již zmíněno v reportáži, našeho pracoviště z VŠHT a taky s kolegy z Brněnské technické univerzity. Takže zatím jsme ve fázi preklinického zkoušení.
11: Jak vás vůbec napadlo, že by implantáty mohly mít zároveň funkci nosičů léčiva? Děje se to už v zahraničí?
25: Implantáty jako nosiče léčiva není nic nového. Úplně extra nového. To je technologie, která se v různých odvětvích chirurgických oborů už několik let používá. Co je na tom zajímavé a unikátní, je právě ten způsob a ta technologie nanesení a vlastně uchování v tom porézním materiálu. To je něco, co je velmi inovativní a specifické, a díky kolegům z VŠHT jsme schopni vlastně tuto technologii zkoušet přenést do praxe.
11: Základem jsou 3D kloubní náhrady na míru. Někteří lidé už je dostávají asi. V čem je ta hlavní výhoda jak pro pacienty, ale případně i pro ortopedy, kteří tu výměnu dělají? Je tam nějaká výhoda pro všechny?
25: Tak ta implantologie, o které se bavíme, jsou specificky cílené výrobky pomocí 3D tisku, které my na našem pracovišti v podstatě několik let, málo let, 2 roky, začínáme používat pro pacienty se speciální indikací na segmentální náhradu, to znamená náhradu kloubní úseče, to znamená ne celého kloubu, a benefit pro toho pacienta je v tom, že samozřejmě nemusíme dělat celou kloubní náhradu v těch indikovaných případech a můžeme právě podle 3D modelu vytisknout přesně konkrétní takovou záplatu, řekněme, částečnou náhradu té hlavice stehenní kosti, ale můžeme tuto technologii používat i v oblasti kolena nebo hlezna. A to je právě předmětem toho výzkumu, kdy my se zaobíráme tím, jak zlepšit jednak tribologické vlastnosti povrchu a jak zlepšit samozřejmě vlastnosti interface mezi tím implantátem a hrůstem do kosti. A to je jedním z předmětů toho výzkumu a součástí toho je také zaobírat se tím, zda nemůžeme opravdu zlepšit i tu biologii hojení a samozřejmě i tu rezistenci proti případným infekcím.
11: No, pane Havlasi, vy jste mluvil na začátku o riziku infekcí a pak jste zmínil speciální pacienty. Jakého procenta lidí se vůbec týká to, o čem mluvíme? Kolika lidem, jakému procentu vašich pacientů, kteří potřebují kloubní náhradu, by vlastně měl tento postup pomoci? Nebo je dokonce pro všechny?
25: Ano, ta segmentální náhrada jako taková se týká opravdu jednotek pacientů, které my potkáváme za rok, a ne každý je na to vhodně indikován. Ovšem v obecné rovině individualizovaná medicína, to je něco, co samozřejmě známe i v ortopedii. A v případě, že hovoříme o těch speciálních implantátech, které by na sobě mohly nést to léčivo v podobě antibiotika a jakýchsi dalších přípravků na bázi stříbra, které snižují riziko infekce, zde hovoříme, řekněme, o 10-15% těch populace, kteří jsou těmi rizikovými ve smyslu vyššího rizika pro vznik infekce. To by byla asi naše cílová skupina, na kterou bychom tyto typy náhrad chtěli používat.
11: Tak děkujeme za rozhovor. Tolik přednosta ortopedické kliniky Pražské Motolské nemocnice a nemocnice Homolka Vojtěch Havlas. Mějte se hezky, naslyšenou.
25: Děkuji a přeji krásné letní odpoledne.
4: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Jak vznikly stromy a díky čemu se staly jedněmi z největších a nejdéle žijících organismů na Zemi? Právě to zjišťoval velký mezinárodní výzkum několika významných světových univerzit, na kterém se podíleli i čeští vědci z Botanického ústavu Akademie věd. A byl mezi nimi i Martin Bouda z oddělení geoekologie Botanického ústavu Akademie věd, kterého právě teď vítám ve vysílání. Pěkné odpoledne.
7: Dobrý den.
11: Tak podle vaší studie sehrálo při vzniku stromů klíčovou roli sucho. Můžete přiblížit, jak přesně?
7: Můžu. Sucho je pro rostlinu naprosto kritické, protože, jak všichni víme, rostliny musíme zalévat. Pro rostlinu je vlastně kritický transport vody, kdy dostává vodu z kořenů až do listů a z těch listů ji neustále ztrácí, protože se vlastně živí uhlíkem z atmosféry, ze vzduchu kolem, do kterého váže sluneční energii. Takže ve chvíli, kdy není schopna dostat dostatek vody do listů, tak zase není schopna přijímat tu energii a přijímat uhlík ze vzduchu a musí zastavit fotosyntézu a vlastně nutně umírá. Takže ta vodivá pletiva, která vedou tu vodu z kořené do listu, musí vlastně být vystavená tak, aby byly vůči suchu odolné.
11: No ano, to ještě jako chápu, to jste popsal ten mechanismus, jak se dostává voda až do listů, ale proto se vlastně stromům začalo evolučně dařit růst do výšky, nebo co bylo ten impuls?
7: Tak rostliny do výšky rostou, protože soutěží o světlo. Co bylo zvláštní u těch stromů, u těch rostlin, kterým se vlastně podařilo vytvořit stromové růstové formy, bylo, že si dokázali ta interní pletiva zorganizovat tak, aby zároveň dokázali odolávat tomu suchu a zároveň vlastně růst stále dál a dál neomezeně. Háček je v tom, nebo vtip je v tom, že ten transport probíhá vlastně pod napětím, pod velmi silným napětím. Tím výparem v listu vzniká povrchové napětí té zůstalé kapalné vody v tom listu. A to napětí, ten vodní sloupec, který je tažen z půdy až do listu, vlastně stresuje. A on v určité chvíli, ten vodní sloupec se může přerušit, protože to napětí je skutečně minus 10, minus 20 bar.

0: v nich se ta embolie nešířila velmi jednoduše.
1: To je ohromně zajímavý popis. Samozřejmě mě hned napadá srovnání s cévami u člověka, s tím cévním systémem, ale teď jste mluvil o stromech dnešních, anebo o stromech právě někdy v pravěku, někdy v druhohorách. Jakým výzvám vůbec ohledně vody čelili právě stromy kdysi dávno na úsvitu věku?
0: No, to je přesně krásná otázka, protože ono vlastně ta stromová forma trvala tak 40 až 50 milionů let, mezi tím, než se rostliny dostaly na souš a začaly pomalu zvládat fotosyntézu na souši, na vlastně v tom suchém prostředí o velikosti rostliny třeba 10-15 cm. Tak mezi tím a prvním stromem, na který bychom se my dnešním očem mohli podívat a říct, ano, to je opravdu strom, uplynulo zhruba těch 40 milionů. Let. Mezi tím se různé vývojové linie samozřejmě také stavěly větší a větší rostliny. Ten problém šíření embolie řešily všechny tyto linie a to nám vlastně napovídá, že je to velmi důležitý prvek té evoluce rostlin a že patrně i to dnešní dřevo musí na něj být nějak adaptované. Ty pravěké rostliny, ty to řešily tak, že si ta vodivá pletiva vlastně roztrkaly po různých částech kmene různými růstovými způsoby a tedy vytvořili oddělené obvody, které mezi sebou nekomunikují a kterými se tedy ta embolie nešíří. Oproti tomu, když se podíváte na kmen dnešního stromu, no tak samozřejmě vidíte jednolitý dřevěný kmen, to dřevo v tomto případu je ten xylem. A to znamená, že ta interní struktura toho dřeva, toho xylemu, musí sama o sobě už být nějak síťově rozpojená dostatečně, aby se skrz to dřevo ta embolie nešířila.
1: Zajímavé je, že se v posledních letech víc a víc mluví o propojení stromů kořenovými systémy, že spolu v lese komunikují stromy právě skrze ty kořeny, tak tam se embolie šířit nemůže. To je asi něco jiného, vidíte.
0: To je něco úplně jiného. Ta embolie se tady skutečně šíří jenom díky tomu naprosto unikátnímu fyzikálnímu stavu té vody, kde ona je skutečně pod negativním tlakem, pod napětím. Jo.
1: No a zajímá mě, jestli mají tedy různé stromy ten cévní systém v něčem odlišný a jestli se to evolučně nějak prostě vyvíjelo v průběhu věku.
0: Určitě i dnešní stromy mají celou řadu forem xylému, to znamená dřeva, ty jednotlivá dřeva od sebe můžete rozpoznávat někdy pouhým okem a rozhodně pod mikroskopem. My aktuálně v tom výzkumu jsme skutečně v těch prvních 50 milionech let, vlastně se snažíme rekapitulovat celý ten evoluční průběh, abychom pak na jeho samém konci mohli říct, aha, tak to dnešní dřevo funguje tak a tak, tyhle prvky jsou v něm, protože jsme viděli, jak tady vznikaly někde třeba ve Třetí horách. Tím chci říct, že jsme vlastně hodně daleko tomu se z dnešního stavu toho výzkumu, kdy koukáme do devonu, to znamená do období mezi 400 miliony let zpátky a 360 miliony let zpátky. Z tohoto období se dostat do toho dneška, to nám ještě chvíli potrvá.
1: No a závěrem, co považujete za úplně nejpodstatnější zjištění, třeba i v kontextu klimatické změny a jejich projevu na planetě?
0: No, tak v kontextu dnešní klimatické změny, jak jsem říkal, ten výzkum do evoluce stromů v pravěku, jak ještě jsme se tam nedostali, můžu říct, že ta klimatická změna dnes člověkem způsobená je vlastně už začíná dosahovat těch širších měřítek, kde jsme v minulosti viděli veliké proměny na té planetě a veliké proměny pak i ve společenstvech. A evoluční proměny v těch různých vývojových liních. Takže můžeme skutečně očekávat velké proměny našich ekosystémů dnešních.
1: Dodává Martin Bouda z oddělení geoekologie Botanického ústavu Akademie věd. Moc děkujeme za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
0: Děkuji. Naslyšenou.
1: To, co konzumují tatínkové před početím dítěte, zřejmě ovlivňuje vývoj placenty, dočasného orgánu, který spojuje matku s plodem a tedy i růst plodu. Vědci to doložili prozatím na myších. Nezdravá strava se negativně promítla do hladiny tělesného tuku, cholesterolu nebo mastných kyselin, ale i do složení střevních bakterií. Molekulární genetik Petr Svoboda k tomu v našem pořadu Laboratoř řekl následující.
2: Tatínkové jsou důležití v tomhle případě.

0: zajímavé, že přestože ten tatínek během toho oplození dodá víceméně jenom tu spermii, tak nějakým způsobem se u těch myší dostane informace do toho budoucího plodu nebo do budoucího zárodku o tom, co ten tatínek jedl, jakou měl dietu nebo...
1: Čili vlastně jakou měl stravu.
0: Mě jako biologa zaujalo, že i když to množství těch mechanismů, jak do té spermie něco navíc zakódovat o tom, jak se ten rodič měl, je malé, takže i přesto se to nějakým způsobem stane.
1: Téma stravování tatínku před početím dítěte pro mě inspirativně zajímavé, vlastně nové. Kateřina Komrsková má slovo.
2: Tady o té problematice by se mělo mluvit a je báječný, že vznikl ten článek, který upozorňuje, že i tatínkové, budoucí tatínkové by měli dbát na svůj zdravotní styl. Data jasně ukazují, že je rozdíl mezi placentou, jak vy jste ji tady moc hezky popsala, která je od samičky nebo samečka v těch myších studiích, od tatínků, myšáků, který měli třeba stravu, která je prostě typická pro naše západní styly, takže vysokotučná a já bych řekla, že potom ani se ty myšáci moc nehýbají, to znamená, vede to k obezitě a tak. Takže vlastně mě tam hrozně moc překvapilo, že exprese genů, který se ukázali, nebo který oni analyzovali mezi těmi dvěma placentami, byla shodná v případě špatné diety a vlastně úplně se potřel takový ten, jak se říká, sexuální dimorfismus, který by měl být patrný mezi dvěma pohlavími těch zárodků.
1: Ti myšáci, říkáte, moc se nehýbali, tak to bylo, dejme tomu, taková nějaká paralela k tatínkům televizním a přesto tedy ty parametry vyšly podobně u všech?
2: Ano, ano, přesně tak a já bych neřekla jenom tatínkům televizních. Ono v podstatě současná generace budoucích tatínků, ale i maminek, že jsme ovlivněni vůbec tím společenským životem, sociálními sítěmi. Takže nemusí to být jenom televize, ale právě čas strávený před počítači, před mobilem a vlastně nízká tělesná aktivita, to všechno přispívá, jak se ukazuje u myší, u člověka je to potřeba ještě více prověřit, tak to přispívá vlastně k formování a k funkci té placenty.
1: Co na téhle práci zaujalo Ondřeje Šanovce?
3: Mě na téhle práci nejvíc asi fascinoval fakt, že myšáci, který krmili fast foodovou stravou, tak měli narušenou strukturu semenotvorných kanálků a testes, chyběly tam nějaké zásadní kmenové buňky a taky zjistili vědci, že je narušená exprese nějakých genů. Ono totiž spermie, jak je malinkatá, tak má takovým zvláštním způsobem zabalenou DNA. To není v žádné jiné buňce v těle. No a právě ty geny a proteiny, které jsou do tohle z toho procesu zapojený, tak byly tou stravou narušený. Takže tohle z toho jednak přispívá teda ke snížené fertilitě těchhle z těch vykrmených jedinců, ale zároveň tady tohle z toho balení DNA je důležitý pro úplně ten nejvíc začátek embryonálního vývoje. Takže hnedka po oplození to taky nějakým způsobem už ovlivní kvalitu toho vyvíjejícího se plodu.
1: Tak to řekněme teenagerům, že nemají chodit do fast foodu, že to má tak, nevím, jestli by nás poslouchali.
2: Ale je vlastně potřeba ještě uvést, že ve studii, o který tady mluvíme, vlastně oni nepozorovali žádný vliv na plodnost, na kvalitě těch spermií, ale opět mluvíme o myčácích, jo, to může být úplně jiný u jiných živočišných druhů, ale vlastně ten dopad byl až ve funkčnosti placenty.
4: Stále posloucháte Český rozhlas Plus a od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská. Lidé tam pohřbívali mrtvé už před stavbou egyptských pyramid. Příběh pravěkého pohřebiště v polských Muškovicích teď odhalují čeští a polští archeologové. Lidé se podle nich na toto posvátné místo, kousek za našimi hranicemi, vraceli více než 4,5 tisíce let. A výzkum zároveň pomůže lépe porozumět i pravěkým mohylám v okolí hory Říp. Více si teď na závěr dnešní Vědy Plus povíme s vedoucím týmu archeologů ze Západočeské univerzity v Plzni Petrem Krištufem. Vítejte ve vysílání, hezký den.
5: Dobrý den.
4: Tak možná na úvod povězte, jak vůbec to pravěké pohřebiště v Muškovicích vypadá a kde se přesně nachází?
5: No, ty Muškovice leží v polském Dolním Slezsku, což znamená nedaleko od českých hranic. Ta samotná lokalita se nachází v poměrně malém muškovickém lese, rozloze přibližně asi 8,5 km čtverečního, no ale přesto se zde nacházejí desítky pravěkých mohyl seskupených do několika pohřebních areálů. Je to vlastně celá pohřební krajina, která je dnes ukrytá pod korunami stromů. Ten náš výzkum se během posledních dvou let soustředil na jednu z těch skupin, kde stojí přibližně 20 metrů dlouhá mohyla z pozdní doby kamenné spolu s dvěma kruhovými mohylami.
4: No a čím především je tento archeologický areál zajímavý právě těmito mohylami, nebo proč stojí ho za toho stále sledovat?
5: Když nás na tu lokalitu poprvé vzala naše polská kolegyně Agnieszka Přibyl, tak my jsme vlastně viděli tři mohyly stojící v jedné přímce. Už to samo o sobě bylo pro nás docela zajímavé, ale teprve ten náš výzkum a datování ukázali, jak vlastně výjimečný příběh se zatím skrývá. Ta nejstarší mohyla vznikla asi před 6000 lety, zatímco jedna z těch mladších byla postavena až v raném středověku. No, jinými slovy, lidé si stejné místo vybrali pro budování další mohyly znovu po více než asi 150 generacích, což je opravdu mimořádně dlouhá doba.
4: To zní jako, že opravdu mimořádně dlouho tam bylo místo určené pro nějaké rituály, typicky asi pohřební. Dokážete něco říci o návštěvnících nebo o návštěvnících tohoto místa?
5: No, to je na celé té lokalitě možná ještě zajímavější než ta samotná časová vzdálenost. Tu nejstarší dlouhou mohylu postavili lidé kultury nálevkovitých pohárů, tedy potomci prvních zemědělců ve střední Evropě. Ti žili v takových malých zemědělských komunitách a právě oni začali budovat první monumentální pohřební stavby v Evropě na počest svých mrtvých předků. Naopak ta mladší kruhová mohyla vznikla asi až někdy v 8. století našeho letopočtu a to už je vlastně úplně jiný svět. Ve střední Evropě se formují první knížectví a základy budoucích států, společnost je mnohem složitější a lidé mají zcela jiné kulturní i náboženské tradice. Mezi oběma těmi mohylami tak neleží jen 4500 let, leží mezi nimi vlastně celá proměna evropské společnosti od těch malých komunit prvních zemědělců až po dobu, kdy se začínají formovat ta první knížectví.
4: No tak když na vás navážu, tak bychom měli objasnit, jakou spojitost tedy mají tyto Muškovice s pravěkými mohylami v okolí hory Říp, které jsem zmínila v úvodu.
5: No, velmi podobné dlouhé mohyly budovali první zemědělci také právě na našem území a jedna z nich, z jejich největších koncentrací se nachází právě v okolí hory Říp. Tam se jejich výzkumu věnujeme už řadu let a i na Podřipsku máme doklady, že se k některým mohylám lidé vraceli i v pozdějším pravěku, zatím nám ale chyběly doklady toho raně středověkého využití, jaké dnes vidíme právě v Muškovicích. Ta polská lokalita je proto pro nás nesmírně cenná, protože díky ní můžeme lépe pochopit podobu a vývoj dlouhých mohyl, které se v české krajině většinou dochovaly už jen ve zlomcích.
4: No a co to vůbec jsou dlouhé mohyly a proč se v Česku většinou nedochovaly?
5: No, dlouhé mohyly jsou vůbec první monumentální pohřební stavby, které v Evropě budovali vlastně první zemědělci přibližně asi před 6000 lety. Jsou to takové desítky metrů dlouhé zemní náspy, jejíž tvar pravděpodobně napodoboval tehdejší dlouhé domy. Dá se říct, že šlo vlastně o symbolické příbytky těch mrtvých předků. No a v Čechách se většina těchto mohyl nacházela v úrodných nížinách, které byly po tisíciletí intenzivně zemědělsky využívány. A právě proto se většina z nich dochovala už jen jako nepatrné relikty pod povrchem, zatímco v těch Muškovicích je můžeme stále vidět přímo v terénu.
4: Říká archeolog Petr Krištof ze Západočeské univerzity v Plzni, se kterým jsme mluvili o příběhu pravěkého pohřebiště v polských Muškovicích. Mějte se moc hezky a děkujeme, naslyšenou.
5: Taky děkuju a naslyšenou.
4: A to je všechno z dnešní Vědy plus s datem 2. července.
6: 90kové léto.
7: Na samém začátku roku 1990 musela nová vláda především zrekapitulovat, co může a co ne. Třeba v oblasti obrany byla podle premiéra Čalfy situace dost složitá.
8: Prevzali jsme teda neprimeraně velkou armádu, lebo například počtom vojáků alebo tankov na 100 000 obyvatelů jsme boli suverénně na prvom místě. Pritom jsme sami boli štátom, na kterého území sa nachádzali cudzie vojska.
6: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus, zprávy.
9: V Stát dá miliardy korun na podporu investic českých firm na Ukrajině. Český tým záchranářů se v neděli vrátí z Venezuely domů. Evropská fotbalová unie UEFA rozhodla o vyřazení Karviné ze svých soutěží a počasí zítra bude polojasno na horách. Ojediněle přehánky, večer se vyjasní a teploty až 27 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Vláda pomůže českým firmám s jejich podnikáním na Ukrajině. České televizi to pojednání s představiteli kabinetu řekl viceprezident ukrajinsko-české obchodní komory Richard Benda. Zástupce firm na úřadu vlády přijal premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Podle Bendy by se na pomoci podnikatelům měla podílet Národní rozvojová banka.
10: Pan ministr Havlíček se zasadí osobně o to, aby Národní rozvojová banka konečně mohla plnit svoje, řekněme tomu, závazky ve smyslu poskytování garancí za aktivity českých firm na Ukrajině.
9: Stát za letošní půl rok vybral na daních 789 miliard a 300 milionů korun, to je meziročně o 5% víc. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem, nejvíc peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Podle ministerstva vyššímu výběru daní pomohl hlavně růst mezd i vyšší útraty domácností. Čeští záchranáři se z Venezuely vrátí v neděli. Bezmála 70 členů USAR týmu a 8 pátracích psů se v zemi zasažené zemětřesením zapojilo do záchranných akcí. Podle velitele týmu Petra Vodičky je v tuto chvíli šance na záchranu dalších přeživších malá.
11: V tomto okamžiku je velmi, velmi nepravděpodobné, že by se tam nacházela nějaká živá osoba. Neustále počítáme s tím, že v sobotu dopoledne odletíme a v neděli během dopoledne se dostaneme zpátky do České republiky.
9: Do Venezuely přijeli pomáhat týmy z několika desítek zemí, některé z nich se taky už vracejí domů. Zemětřesení má aktuálně 2300 potvrzených obětí, pohřešují se ale desítky tisíc dalších lidí. Ve Vlčnově na Uherskohradišťsku spustili online školku. Cílem projektu je připravit předškoláky v domácím prostředí na vzdělávání na základní škole. Pedagogové po konzultacích s rodiči vytvoří pro každého žáka individuální program. Při online sezeních taky rodičům ukážou, jak s dětmi správně pracovat. Služba je určená pro tři cílové skupiny. Popisuje to vedoucí mateřské školy ve Vlčnově Marie Vaculová.
12: Jsou to děti, které mají nějaké psychické problémy a z těch psychických důvodů se nemohou účastnit na běžné vzdělávání. Nebo jsou to děti, které mají zdravotní problémy, třeba děti, které jsou vážně nemocné nebo jsou v remisi, kdy se prostě nemohou stýkat s ostatními dětmi. A nebo jsou to děti, jejich rodiče dlouhodobě pobývají v zahraničí.
13: Fotbalová Karviná si v příští sezóně evropské poháry nezahraje. Evropská fotbalová unie UEFA Slezský klub kvůli korupční aféře vyloučila ze svých soutěží. Poháry si nově zahraje Jablonec, který ve druhém předkole konferenční ligy narazí na chorvatský Varaždín. Viktoria Plzeň se představí ve čtvrtém předkole evropské ligy a Hradec Králové si zahraje druhé předkolo stejné soutěže proti norskému Tromsø. Tenistka Karolína Plíšková skončila ve druhém kole Wimbledonu po prohře s Polkou Švjontekovou. Marie Bousková naopak postoupila do třetího kola po výhře nad Italkou Grantovou. Teď hrají Linda Nosková, Jiří Lehečko a Jakub Menšík. Jejich zápasy sleduje Jaroslav Plašil.
14: Menšík Dimitrov 6-7, 2-3 a teď 40-30 při podání českého tenisty. Jiří Lehečka vede 2-0 na sety nad Slovákem Molčanem. 6-3, 6-2 a teď 3-2 s breakem servíruje Jiří Lehečka ve třetí sadě zápasu a Linda Nosková je na tom také dobře v duelu s Osorjovou z Kolumbie. Česká hráčka vede 4-1. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radio Žurnál.
15: Překážky na silnici 35 na Liberecku a nebezpečí na silnici 21 u Tachova. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Odry pokračuje odklízení následků nehody na kilometru 325 je zavřená už jen krajnice. Na silnici 35 z Turnova do Liberce pozorně za sjezdem na Paceřice. Na 38. kilometru jsou na vozovce cihly. Na D1 v Brně směr Ostrava stále ještě hustý provoz mezi exity 194 Mikulov a 196 Bratislava. Podle kamer většinou jedou pomalu všechny jízdní pruhy. Na Tachovskou silnici 21 u Nové Hospody a nájezdu na D5 do Rozvadova. Hlásíte zvěř.
16: Jsou před vesnicí Nová Hospoda kachny na obou směrech. Asi tak 100-150 kusů, ať tam jezdí pomalu lidi.
15: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra čekáme polojasno, na horách ojediněle přehánky, večer se pak vyjasní a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Není to tak dlouho, co řada lidí z celého světa naslouchala mladičké dívence ze Švédska, která s vážným výrazem oslovovala politiky na všech úrovních s prosbami o aktivnější zásah proti klimatickým změnám. Možná i vy jste si položili otázku, co se to s námi děje, když zástupy vědců říkají léta totéž, ale zní to jako ono pomyslné šoupání židlemi na palubě potápějícího se Titaniku. Proč slyšíme až hlas člověka, který teprve vstupuje do období dospělosti a při vší úctě přes veškerou naléhavost a upřímnost jeho prozeb cítíme i onu nevelkou životní zkušenost. Čas od času tahle dětská diplomacie jakoby fungovala, ale možná je to jen tím mediálním ohlasem, kdo ví. Říká vám ještě něco jméno Samantha Smithová? Připomene vám jí historička Doubravka Olšáková, kterou do studia pozval David Hertl.
6: Portréty.
17: Na pozvání nejvyššího sovětského představitele Jurije Andropova přiletěla dnes do Moskvy americká školačka Samantha Smithová se svými rodiči. 11letá Samantha napsala koncem dubna Jurii Andropovovi dopis, v němž se mu svěřila se svým strachem z jaderné války. Sovětský představitel jí v odpovědi vysvětlil, jak Sovětský svaz neúnavně bojuje za mír a pozval ji k návštěvě Sovětského svazu. Po dvoudenním pobytu v Moskvě stráví Samantha 12 dnů v pionýrském táboře Artek na Krymu.
18: Proti rozmístění amerických jaderných raket v západní Evropě a proti snaze Reaganovy vlády získat převahu nad Sovětským svazem protestovali v noci na dnešek před Bílým domem zástupci amerických protiválečných organizací a také skupina poslanců západněmecké strany zelených.
17: Mezinárodní protestní akce žen proti rozmístění nových amerických jaderných raket v Evropě u základny v Greenham Common v jižní Anglii vyvrcholily dnes demonstrací největší od pondělka, kdy protesty začaly.
7: Hezký den, milí posluchači. Vybral jsem pro vás tuhle ukázku z rozhlasových novin z 8. července roku 1983 naprosto záměrně. Možná byla trochu delší než obvykle, ale určitě stála za to. Určitě jste možná zavzpomínali nebo jste minimálně poznali, pochopili tu atmosféru léta roku 1983 a vůbec celého začátku první poloviny 80. let, kdy, jak říkal jeden vtip, nalevo rakety a napravo rakety a my mezi tím. Takové to tedy bylo a do téhle doby přišla Samantha Smithová se svým dopisem. O tom všem ostatním už si budu povídat právě s Doubravkou Olšákovou. Doubravko, vítám vás, hezký den.
19: Dobrý den.
7: Kdo vůbec byla Samantha Smithová?
19: Samantha Smithová se narodila v roce 1972 v Hultonu v Maine v USA a už jako dítě byla bezesporu velmi ambiciózní, protože ve svých 5 letech napsala svůj první dopis, který adresovala britské královně a dostala na ně okamžitě odpověď, která byla samozřejmě pečlivě připravena a jednalo se o takovou tu automatizovanou odpověď, kterou Alžběta posílala úplně všem dětem, které jí psali.
7: Čili bylo to dítě, řekněme, přemýšlivé, aktivní?
19: Osobně si myslím, že k tomu byla vedena i tou atmosférou, která panovala u nich doma, protože otec působil na univerzitě jako profesor ekonomie, hospodářství, zajímal se o politické i ekonomické dění a její matka působila v sociálních službách ve městě. Což znamená, že bezesporu u nich docházelo k nějaké diskusi nebo to dítě nějakým způsobem reflektovalo to, co se kolem něj dělo.
20: Bavíme se o tom začátku, o první polovině 80. let. Dubravko, velmi obecně, jaká byla ta atmosféra vztahu mezi těmi výraznými bloky, to znamená Spojené státy, řekněme demokratický blok, a Sovětský svaz, tedy komunistickou stranou ovládaný blok ve střední a východní Evropě?
19: Na to je velmi jednoduchá odpověď. Vlastně historici soudobých dějin označují to období od roku 1979, kdy začíná válka v Afghánistánu, kde se tyto dvě velmoci střetávají, až do roku 1985 za období takzvané druhé studené války. Bylo to období, kde opravdu došlo k vyhrocení všech těch konfliktů, a potom období 70. let, které my paradoxně v Československu vnímáme jako nesmírně tuhá normalizační léta. Ten svět a to globální dění se vyznačuje jistým oteplením vztahů. Dochází k návštěvě obou dvou bloků, jak ze strany amerických prezidentů, tak vlastně sovětská strana začíná jevit zájem o to celkové dění. Nicméně v okamžiku, kdy Sověti vycítí, že Američané ztrácejí vliv, například Američané vlastně ztratili vliv v Nikaragui, ztratili vliv v Iránu a v dalších zemích na celém světě, tak najednou začali stupňovat nenápadně ty svoje požadavky, nároky a tu globální politiku, což vedlo potom k té afgánské válce.
20: Pojďme už tedy k Samantě Smithové. Ta první ukázka je z knížky Gaila Warnera a Michaela Schumana Citizen Diplomats, která vyšla v roce 1987, a je to taková vzpomínka Samanty Smithové na to, jak to všechno začalo.
21: Celá ta věc začala, když jsem se mámy zeptala, jestli bude válka. V televizi bylo pořád něco o jaderných zbraních a raketách. Jednou jsem koukala na televizi, kde běžel vědecký pořad a říkali, že jaderná válka zcela zničí planetu i naší atmosféru. Jadernou válku totiž nemůže vyhrát nikdo. Pamatuji si, jak jsem jednoho rána vstala z postele a okamžitě mě napadlo, zda toto není poslední den na Zemi. A tak jsem se zeptala mámy, zda vypukne na Zemi válka a proč. A ta mi ukázala v časopise článek o Americe a o Rusku, měl na obálce obrovskou fotku Jurije Andropova. Společně jsme ho přečetli a vypadalo to, že jak Rusové, tak Američané se báli, že ta druhá země začne jadernou válku. Všechno mi to připadalo tak pitomé. Učila jsem se o všech těch příšerných věcech, co se staly za druhé světové války, a myslela si, že válku už přece nemůže nikdo chtít. Tak jsem řekla mámě, když se ho všichni tak bojí, proč mu někdo prostě nenapíše dopis a nezeptá se ho, jestli válku chce nebo ne? A ona řekla, tak proč mu nenapíšeš ty? A tak jsem mu napsala.
20: Napsala, bylo to v listopadu 1982, jenom dodejme, že Jurij Andropov byl tedy nástupce Leonida Iliče Brežněva a že na rozdíl od něj, tedy od Leonida Iliče Brežněva, který ve funkci se udržel dlouhá léta, tak pro Jurije Andropova to bylo poměrně krátké období, kdy stál v čele Sovětského svazu. Co mu Samanta Smithová napsala, to si můžeme poslechnout teď.
21: Vážený pane Andropove, jmenuji se Samanta Smithová, je mi 10 roků. Blahopřeji vám k novému zaměstnání. Obávám se, že mezi Ruskem a Spojenými státy dojde k jaderné válce. Budete hlasovat pro válku? Pokud ne, prosím, řekněte mi, jak chcete dopomoci k tomu, aby válka nebyla. Nemusíte na tuto otázku odpovědět, ale chtěla bych vědět, proč chcete dobít celý svět, nebo přinejmenším naší zemi. Bůh nás stvořil, abychom žili společně v míru a ne válčili s ostatními.
20: Stalo se v listopadu roku 1982. Dubravko, jak to bylo s odpovědí, kdy přišla?
19: Ta odpověď nepřicházela a potom najednou se stalo to, že v sovětské pravdě vyšel celý otištěný. A samozřejmě sovětská pravda to okomentovala tím, že tyto závěry, které nabízí dívenka, jí musíme odpustit, protože je velmi mladá, v té době měla 10 let. Ale po tomhle v obrovském antré se vlastně nedělo vůbec nic. Takže dívenka, protože byla velmi ambiciozní, tak zaslala takovou upomínku sovětskému velvyslanci v USA, Anatolii Dobryninovi, a teprve potom vlastně se uvedla celá ta mašinérie, o které si budeme vyprávět, do pohybu.
20: Chápu dobře, že vlastně dodnes není úplně jasné, proč právě tenhle jeden dopis pohnul Andropova k takové zajímavé odpovědi, protože on sám zdůrazňuje v tom dopisu, který za chvíli uslyšíme, že podobných dopisů dostával, řekněme, tisíce.
19: Vlastně každý velký světový vůdce dostává tisíce dětských dopisů. To viděla ta Samantha už na příkladu její korespondence v úvozovkách s britskou královnou. Ale proč zrovna tenhle dopis, z jakého důvodu, o tom můžeme pouze spekulovat.
20: Tak teď tedy možná trochu dlouhá ukázka z dopisu Jurie Andropova z odpovědi Samantě Smithové, kterou odeslal v dubnu roku 1983.
0: Drahá Samanto, dostal jsem tvůj dopis, který se podobá mnoha jiným dopisům z vaší země a dalších zemí po celém světě. Píšeš, že máš obavy z toho, že by mohlo mezi našimi zeměmi dojít k jaderné válce. Ptáš se, co děláme, aby válka nevypukla. Tvoje otázka patří k těm nejdůležitějším, které si může člověk klást. Odpovím čestně a upřímně. V Sovětském svazu děláme vše proto, aby naše země ve válce nebyly. To nás naučil velký zakladatel našeho státu Vladimír Lenin. Sovětští občané vědí, jak strašná věc je válka. Před 42 roky napadlo naši zemi nacistické Německo, jehož cílem bylo ovládnout svět. Spálilo a zničilo tisíce našich měst a vesnic, zabilo miliony sovětských mužů, žen a dětí. Během této války, která skončila naším vítězstvím, jsme byli spojenci Spojených států, bojovali jsme spolu za vysvobození mnoha lidí od nacistických útočníků. Doufám, že vás o tom učí ve škole. Dnes opravdu chceme žít v míru, obchodovat a spolupracovat se všemi našimi sousedy na planetě Zemi, s těmi vzdálenými i těmi v okolí. A samozřejmě i s tak velkou zemí, jako jsou Spojené státy americké. V Americe i v naší zemi jsou strašlivé jaderné zbraně, které by mohly zabít miliony lidí v pohotovosti. Ale my je nechceme použít. Právě proto Sovětský svaz rozhlásil do světa, že nikdy nebude první, kdo použije jaderné zbraně proti jinému státu. Navrhujeme, aby byla produkce jaderných zbraní přerušena a následovalo úplné celosvětové odzbrojení. Nikdo v naší zemi, dělníci a rolníci, spisovatelé, ani lékaři, ani děti a dospělí nebo členové vlády nechtějí ani velké, ani malé války. Chceme mír, pěstovat plodiny, stavět a činit vynálezy, psát knihy, létat do vesmíru. Chceme mír pro sebe a pro všechny národy na této planetě. Pro děti a pro tebe, Samanto. Zvu tě, pokud rodiče dovolí, abys k nám přijela, nejlépe v létě. Poznáš nás, potkáš se se svými vrstevníky, navštívíš dětský tábor u moře v Artěku a věz, v Sovětském svazu jsme pro mír a přátelství mezi národy.
3: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
20: Hostem dnešních portrétů je historička Dubravka Olšáková. Povídáme si o americké školačce Samantě Smithové, která napsala Jurii Andropovou v roce 1982 a o rok později byla pozvána na návštěvu Sovětského svazu. Od mikrofonu vám stále dobrý poslech přeje také David Hertl. Tak Dubravko, slyšeli jsme odpověď Jurie Andropova, co to udělalo ve světě a ve Spojených státech.
19: Ta odpověď samozřejmě vzbudila obrovský rozruch a to jak v té mediální sféře, kdy začala udílet četná interview jak pro americké televizní programy, rozhlasové stanice a podobně, tak vlastně začala komunikovat i se sovětským tiskem. Nicméně, co je zajímavé, je, že americká administrativa na to pozvání vůbec nějak nereagovala a to je charakteristické pro Ronalda Reagana a jeho přístup vlastně za studené války, kdy on nějakým způsobem přehlíží tuhle občanskou diplomacii, takže jediné, co americká administrativa udělala, bylo, že si zjistili, zda někdo takový opravdu existuje a zda se skutečně narodil.
20: Jestli Samantha Smithová vůbec tedy žije.
19: Jestli vůbec žije a jestli opravdu je nějaký písemný důkaz o tom, že existuje.
20: Dá se vlastně říci, že zatímco v sovětském bloku se to pojalo jako obrovská propagační kampaň, jak to využít, tak Američany to, nebo ty oficiální americké struktury to jakoby nezajímalo.
19: Ty oficiální struktury to nezajímalo, ale zase třeba americký způsob podávání reality z toho udělal víceméně senzaci. A tohle je věc, na kterou potom později poukazoval její otec, když analyzoval zprávy v tisku ohledně Samantiny návštěvy. On říkal, To, co píše pravda, to si sovětský občan přečte tak, jak si to má přečíst, protože sovětský občan dokáže číst mezi řádky, takže velmi dobře pochopí, že je to vlastně propagandistická kampaň. To, co vidí americký čtenář, eventuálně posluchač, eventuálně divák, je prostě obrovská reality show. A on neumí pracovat s těmi informacemi se stejným způsobem, jakým pracuje ten sovětský občan s informacemi, které mu jsou zprostředkovávány oficiální politikou.
20: Velmi zajímavý postřeh. Tak teď, jak prožívala Samantha cestu do Sovětského svazu?
21: Jakmile letadlo dosedlo na letiště Šeremetěvo, obklíčili Samantu novináři a vyzvídali, jak se jí líbí Moskva. Ospalá a oslepená září fotoblesků odpověděla, že letiště vypadá úplně stejně jako ta americká, a záhy na to byla uložena do postele luxusního apartmá v hotelu s názvem Sovětský, který je zpravidla rezervován pouze pro nejvyšší hodnostáře. Dalšího dne je odvezli v černé limuzíně s plným policejním doprovodem na Rudé náměstí, kde navštívila kremelské paláce, kostely i Leninův hrob. Lenin, vysvětlovala Samantha, je pro ně něco jako pro nás George Washington. A položila květiny k hrobu neznámého vojína. Shrnutí Samanty. Moskva byla bezvadná a navštívili jsme všechna turistická místa. Ale pak jsem se začala nudit, protože ty boty, co mi nejvíc slušely, mi byly malé.
20: Tak o tomhle jsem se nedočetl, ani jsem se to z vysílání Československého rozhlasu v roce 83 nedozvěděl, že jí tlačily boty. Jak to vlastně bylo s tou návštěvou? Přistála 7. července 1983, měla dva dny na prohlídku Moskvy a tehdejšího Leningradu, dnešního Petrohradu, a potom už tedy následoval ten známý pionýrský tábor v ukrajinském Artěku na poloostrově Krym. Pro mě je zajímavé to, že třeba na Wikipedii se hodně mluví o tom, jak ta návštěva byla opravdu mimořádně sledovaná sdělovacími prostředky, tak nemohu tedy nabídnout žádnou seriózní studii, nicméně poslechl jsem si rozhlas noviny vysílané v té době, tedy ze všech dnů pobytu Samanty Smithové v Sovětském svazu. Je tam pouze jediná zmínka o tom, že přiletěla, pak už vůbec. A prolistoval jsem také Rudé právo ze všech dnů návštěvy Samanty Smithové v Sovětském svazu. Opět je tam pouze fotka z jejího příletu a potom už vůbec žádný článek. Mám dojem, že ta mediální pozornost se týká tedy spíš těch západních médií než těch východních. A ještě se o ní tedy nejspíš hodně psalo i v Sovětském svazu. Když byla Samantha Smithová v Artěku, tak na tu návštěvu a na to, co tam prožívala, vzpomínala později takto.
21: Všechny zajímalo, jak žijeme. A někdy v noci jsme si povídali o míru, ale vlastně to nebylo zapotřebí. Nebylo to tak, že by někdo z nich Ameriku nenáviděl a už vůbec nikdo nechtěl válku. Většina z těch dětí měla v rodině nebo mezi přáteli někoho, kdo za druhé světové války zemřel. A doufali, že už žádná válka nebude. Už jen povídat si o válce bylo tak podivné, protože všude jsme spolu tak dobře vycházeli. Myslím, že v ten okamžik mi to celé došlo. Tím chci říct, že když se můžeme stát přáteli jen tím, že se lépe poznáme, tak proč se ty země pořád hádají? Nic není na světě důležitější než to, aby válka nebyla. Protože by vše zničila.
20: Doubravko, velkým přáním Samanty Smithové bylo setkat se s Jurijem Andropovem. Možná by to bylo jakési naplnění celé té její mise. Povedlo se to?
19: Nepovedlo se to, a to přesto, že po celou dobu toho pobytu, po celých těch 14 dní, jim bylo vlastně neustále den ze dne slibováno, že by se potkat mohli. Byli vlastně neustále připravováni na to, že každým dnem se může Jurij Andropov rozhodnout, že je přijme. Nakonec poslední den se tak nestalo, Jurij Andropov zaslal své srdečné omluvy a také poslal několik darů.
20: Pozdější reflexe otce Samanty Smithové vypovídá o tom, jak to vnímal on.
0: Jsem si jistý, že kdyby to bylo bývalo jen trochu možné, tak bychom se byli mohli setkat. Ale absolvovat z nutnosti fotosession by asi nebylo to úplně nejlepší pro někoho, kdo je na dialýze a je příliš slabý na to, aby se vůbec postavil. Říkali, že je příliš zaneprázdněn, ale my jsme prostě předpokládali, že je nemocný.
20: Na Návštěva Samanty Smithové v Sovětském svazu skončila 22. července 1983. Vrátila se do Spojených států. Co se dělo? Předpokládám, že tedy vy už jste naznačovala, že sdělovací prostředky to pojímali jako jednu velkou show, jako velkou zábavu, takže udělali z ní hvězdu?
19: Udělali z ní obrovskou hvězdu a dokonce jí nabídli cosi jako vlastní talk show s demokratickými kandidáty na volby do Bílého domu.
20: Využila to?
19: Využila toho z toho důvodu, že v té době hrozně zahořela touhou stát se novinářkou. Jenomže po téhle show, kdy vlastně ti demokratičtí kandidáti si tam dělali víceméně, co chtěli v tom pořadu, tak se rozhodla, že to dělat nechce, že prostě strávila vypisováním různých otázek a přípravou příliš mnoho času a že tohle teda není ta cesta, kterou by chtěla jít. Nicméně tohle je zajímavost. Co se týká oficiální reakce, tak ta byla taková, že se z ní stala velká hvězda, dávala četná interview, neustále rozhovory. Vlastně Samantha Smithová byla všude. Ale na druhou stranu se jí reportéři také začínali ptát, zda ví, co se s ní vůbec dělo v tom Sovětském svazu. Zda si uvědomuje, že se stala jakýmsi nástrojem propagandy. A jednoho dne na to odpověděla, že si je toho vědoma, ale že vlastně to, o co jí jde, je boj za mír. Je ten mír. A že pokud se stala nástrojem v boji za mír při mírové kampani, tak je jí to jedno.
20: Ostatně tomu odpovídá i takový kratičký osobní postřeh Samanty Smithové z doby po návratu ze Sovětského svazu.
21: Někteří lidé si myslí, že díky tomu, co se kolem mě děje, jsem nějaká mírová superosobnost. Ale mě politika zase až tak nezajímá. Prostě jsem jen znepokojená a to všechno se mi prostě jen přihodilo.
20: Kdo ví, jak by to dopadlo se Samantou Smithovou, čím by se v životě opravdu stala, možná by nebyla novinářkou, ale třeba nějakou političkou, ale nakonec se ukázalo, že ten osud byl připraven trochu úplně jinak.
19: Byl a bohužel pro Samantu a bohužel i pro jejího otce skončil velmi tragicky dne 25. srpna 1985, kdy právě při návratu letadlem z jednoho toho natáčení, kdy jí byl dokonce nabídnut televizní seriál Lime Street, se letadlo zřítilo a oni oba dva zahynuli.
20: Bylo jí 13 let. Závěr obstará ukázka opět z knížky Gala Warnera a Michaela Schumana Citizen Diplomat. Je to takové shrnutí toho, čím vlastně byla Samantha Smithová pro tehdejší dobu.
0: Samantha Smith nachytala cyniky z nevědomosti. Byla mnohem lepším diplomatem než ti tradiční, které nechtíc vyprovokovala. Zaujala postoj a odmítla vyjednávat. Obešla se na své cestě bez podpory voličů a ani to, že není expertem, ji neumlčelo. Odmítla přijmout, že komplikované by mohlo znamenat nemožné. Nevěřila tomu, že si můžeme dovolit pesimismus. Znervozňovala celý svět. Když 25. srpna 1985 zemřela při leteckém neštěstí, miliony lidí po celém světě truchlili nad jejím skonem, jako by zemřelo jejich vlastní dítě. Kondolence zaslali její matce Jane hlavy obou nejmocnějších národů na světě. Michail Gorbačov v telegramu napsal: každý, kdo v Sovětském svazu poznal Samantu Smithovou, bude mít navždy před sebou obrázek amerického děvčete, které stejně jako miliony sovětských mužů a žen snilo o míru a přátelství mezi Sovětským svazem a Spojenými státy. Prezident Reagan, který se k Samantě za jejího života nikdy oficiálně nevyjádřil, napsal: snad vás v tomto okamžiku potěší, že miliony Američanů, miliony lidí nesou břímě vašeho smutku společně s vámi. Samantha zůstane navždy v našich srdcích a nikdy nezapomeneme na její úsměv, idealismus a její čistou duši.
20: Dobravko, když jsem na internetu hledal zmínky o Samantě Smithové, došlo mi, že minimálně v tom ruském nebo řekněme postsovětském prostoru to jméno pořád ještě určitým způsobem rezonuje.
19: Rezonuje a díky kolektivní paměti se vlastně stala takovým symbolem těch 80. let, toho v úzovkách boje za mír, ale v kolektivní paměti se udržela nejen v tom sovětském prostoru, ale také v USA, kde její domovský stát Maine vyhlásil každé první červnové pondělí zákonem za den Samanty Smithové.
20: Dodává závěrem historička Doubravka Olšáková. Děkuji, naslyšenou.
19: Naslyšenou.
20: Ukázky přečetli Ivana Machalová a Libor Vacek. Technicky spolupracoval mistr zvuku Jaroslav Novotný a od mikrofonu se za všechny jmenované loučí i David Hertl.
3: Nejen události. Jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislosti. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Čeští vojáci, kteří při služební cestě na Ukrajinu převáželi taky drony ze sbírky drony Nemesis, neudělali podle kriminalistů nic protiprávního. Informaci serveru Seznam Zprávy potvrdil radiožurnálu Ivo Černík z okresního státního zastupitelství v Prostějově. Kriminalisté případ odložili a předali ho armádě k případnému kázeňskému řízení. Ta teď prověří, jestli jednání vojáků neporušovalo služební povinnosti a vnitřní předpisy. Cenové stropy na paliva zítra vzrostou o desítky haléřů. Vyplývá to z informací na webu Ministerstva financí. Benzín zdraží o 29 haléřů, litr bude zítra stát nejvíc 40 korun a 93 haléřů. Za naftu zaplatí řidiči v Česku zítra nejvíc 37 korun a 1 haléř. Oproti dnešku je to o 27 haléřů víc. Ceny paliv chce vláda určovat nejméně do 19. července. Britská policie minulý měsíc zatkla účastníka britské mutace reality show Svatba na první pohled kvůli podezření ze znásilnění. Dnes o tom informoval server BBC, který na případ poprvé upozornil v květnu. Jeho reportáž popisoval obvinění ze dvou znásilnění a jednoho dalšího případu sexuálního násilí během natáčení. Tři poškozené ženy shodně tvrdí, že štáb ani televizní stanice Channel 4 neudělali nic pro jejich ochranu. Britská stanice v reakci na reportáž stáhla všechny série tohoto pořadu. Na řece Dyji dnes uhynula zhruba tuna ryb. Na jezeru Bulhary pod Novomlýnskými nádržemi totiž v noci klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu. Způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Koncentraci kyslíku už se hasičům podařilo dostat zpátky na bezpečné hodnoty. Tenista Jiří Lehečka postoupil do třetího kola Wimbledonu. Slováka Molčana porazil 3-0 na sety. Slaví taky Marie Bousková po výhře nad Italkou Grantovou. Naopak Karolína Plíšková skončila ve druhém kole po tom, co prohrála s Polkou Švjontekovou. Teď v Londýně hraje Linda Nosková a Jakub Menšík. Zápasy sleduje reportér Jaroslav Plašil.
2: Jakub Menšík srovnal stav setu, teď je to 1-1 v duelu s Dimitrovem. Bulharský tenista teď odskočil zase mírně na začátku třetí sady, se díky podání ujal vedení 1-0 na servis. Teď jde Jakub Menšík. Hraje také Linda Nosková proti Osoriové z Kolumbie. První sadu vyhrála česká tenistka 6-3. Teď je Linda Nosková na podání, stav 1-2, 40-15, takže blízko je srovnání na 2-2. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
15: Kolonáda na D1 na Benešovsku a nehody v Praze a u Kutné hory. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se od sjezdu na Choceradi vytvořila kolona kilometry 29 až 31. Vepředu něco překáží. Nehoda hlášená není. Podle kamery na 30. kilometru kolona pomalu popojíždí. Aktuální zdržení v místě 10 až 15 minut. V Praze na magistrále z Holešovic na Pankrác se srazila dvě osobní auta. Nehoda je v Sokolské ulici u náměstí IP Pavlova. A tvoří se kolona, začíná kousek za hlavním nádražím.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Dosavadní česká rozpočtová pravidla mají na kahánku. Od tohoto pátku mohou poslanci hlasovat o jejich změněné podobě Senátem a s největší pravděpodobností se nakonec vrátí k verzi, která počítá se zásadním rozvolněním pravidel, která mají Česko chránit před příliš velkým zadlužováním. To má svým expertním pohledem hlídat také Národní rozpočtová rada a já ve studiu vítám jejího předsedu Mojmíra Hampla. Dobrý den.
22: Dobrý den.
13: Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
3: Řečí peněz.
13: Od tohoto pátku mohou poslanci projednávat zákon o rozpočtových pravidlech, který změnil a do sněmovny vrátil Senát. Dopředu je ale prakticky jasné, že sněmovna senátní úpravy odstraní a vrátí se k zákonu v podobě, který prohlasovala vládní většina. Stejně tak je jisté, že můžeme čekat zásadní opoziční obstrukce a opozice dokonce dopředu hlásá, že nechá novelu posoudit ústavním soudem. Podle původního návrhu ministryně Aleny Schillerové z hnutí ANO by se neměly do výdajových rámců státního rozpočtu započítávat obranné výdaje na 2% a také výdaje na klíčové infrastrukturní projekty. A vláda by mohla dokonce překročit schválený rozpočet až o 10%, a to v případě zhoršení bezpečnostní situace. Novela má také oficiálně potvrdit postoj ministerstva financí, že pravidla platí jen pro řádně podaný návrh rozpočtu a pro jeho případnou novelizaci už nikoliv. Pane předsedo, počítáte s tím, že ta pravidla pro rozpočtování vláda schválí v té původní verzi?
4: Musím s tím počítat minimálně od dubna, od toho klíčového jednání rozpočtového výboru, kde se ty pozměňovací návrhy projednávaly a kde dostali ze strany vlády podporu, tak od té chvíle my musíme logicky počítat s tím, že v této podobě ta pravidla platit budou.
13: No, vy se pravidelně účastníte jednání vlády, ano. Říkáte vládě, jak velký problém toto tempo zadlužování bude a jak velkým problémem bude to celé rozvolnění těch rozpočtových pravidel. Má to nějaký smysl?
4: Říkám a jak víte, neříkám to jenom politikům, a říkáme to široké veřejnosti, to je konec konců naše práce, být ten hlídací pes, který hodně štěká. A myslím, že v českém veřejném prostoru, jakkoliv to možná tak nepůsobí teď, to slovo extrémní zadlužování to pořád není populární slovo. Takže já si myslím, že zbytky zodpovědnosti u politické elity ji vedou k tomu, že má sama mražení v zádech z toho, když varujeme před tím, jak vypadají země, které se dostanou do stavu totálního předlužení. Protože to není hezký pohled a není to snadné pak řešení. To je vidět v řadě zemí vyspělého světa.
13: Které země teď máte na mysli, že to není hezký pohled? Které vlastně země jsou tak zásadně předlužené, že by pro nás měly být tím zásadním varováním?
4: Já musím sledovat politickou debatu i trošku techničtěji, než samozřejmě má čas běžný váš posluchač. Takže když vidím tu absolutní paralýzu ve Francii, kde není možnost vůbec udělat žádnou rozumnou dohodu o rozpočtu a o nějaké míře konsolidace, která by vrátila Francii na udržitelnou dráhu. Mění se premiéři neustále a všechno začíná a končí u peněz, u rozpočtu a u velkých nákladů na obsluhu dluhu. Když vidím Británii, kde při vší úctě odchází další premiér proto, že nemá vlastně žádnou myslitelnou představu o tom, co dělat s veřejnými rozpočty a jak je řídit. Když vidím Itálii, když vidím Belgii, když vidím Španělsko, kde já myslím, že pro vaše posluchače je nepředstavitelné, že 3 roky za sebou není vůbec schopno schválit řádný návrh státního rozpočtu. A když vidím, že Spojené státy v tuto chvíli vytvářejí deficity, které jsou největší v neválečných letech, tak musím říct, to já se opravdu trochu ošívám a mám mražení v zádech a vysvětluju těm politikům, kteří jsou schopni pochopit, jak špatné je předlužování na úrovni domácností, rodin, konec konců pak v poslanecké sněmovně nebo v senátu řeší předlužování na úrovni jednotlivých lidí, že úplně stejně velký problém je to pak pro ty státy a pro jejich veřejné finance. Takže je to teď zvláštní svět, ve kterém ve vyspělých zemích mnoho států navyšuje zadlužení. Naposledy ten velký program zadlužování oznámilo Japonsko po posledních volbách a je vidět, že úrokové sazby z dluhu rostou, ta výpůjční kapacita trhů se prostě zmenšuje a že to bude mít vliv i na to, za kolik a na jak dlouho si půjčují běžní obyvatelé ve vyspělém světě i firmy.
13: Já připomínám, že Japonsko má dlouhodobě obrovský dluh vůči HDP, pokud se nepletu, je to kolem 200%.
4: Ano, dokonce přes, ale velkou část toho dluhu tam drží velmi, velmi věrné a oddané domácnosti. Teď se ukáže, jestli ta věrnost a oddanost a poslušnost pro ně typická, jestli vydrží, až se budou úrokové sazby měnit.
5: Ministryně financí Alena Schillerová sama říká, že nechce sestavovat rozpočty, aby v nich takzvaně čarovala s čísly, což jste konec konců vy kritizovali u předchozí vlády.
4: Ano.
5: A kritizujete to pokaždé u jakékoliv vlády.
4: To je naše práce.
5: To je vaše práce a vy ji děláte. Není lepší, když politici jasně řeknou, že ta pravidla prostě dodržovat nechtějí a změní je, protože prostě nemohou plnit své politické sliby. My jsme o tom tady také mluvili, že v tom našem rozpočtu už nezbývá moc prostoru pro plnění těch politických slibů. Já jenom připomenu, studie z tohoto týdne Centra veřejných financí říká, že máme strukturální problém a schodek ve výši 185 miliard od covidu, které prostě nemůže ta vláda nějakým způsobem vyřešit jinak, než že změní ty zákony a změní ty mandatorní výdaje.
4: Což je také něco, o čem jsme tady opakovaně mluvili, ale abych neutekl z vaší otázky, ptáte-li se takto ostře, tak jestli to dilema je mezi tím, jestli raději pravidla obcházet, anebo raději je změkčit či skoro vypnout, tak já vám řeknu, že nejsem ani pro jednu z těch dvou variant. Já jsem pro variantu...
5: Výsledek je skoro stejný.
4: Já jsem pro variantu pravidla držet a veřejné finance udržovat dlouhodobě v mezích těch pravidel, které právě budou bránit tomu, že bychom někdy narazili na zeď.
5: Ale podle těch stávajících pravidel by měl schodek rozpočtu na rok 2027 být zhruba 150 miliard
4: korun. To jsme mi dokonce řekli, protože i stávající vláda ještě podle existujících pravidel musela připravit takzvanou rozpočtovou strategii a z ní vyplývá jasně, co by byl ten maximální schodek pro příští rok. To číslo, které jste řekl, a zhruba 190 miliard maximálně i s půjčkou na Dukovany.
5: Tak. A sami politici říkají, my nedokážeme během jednoho roku ušetřit přes 160 miliard korun.
4: Tak vy se ptáte, co byste teda dělal, pane Hample, když
5: co byste dělal, když říkáte ušetřete to 160 miliard, kde je škrtneme?
4: Když bych to řekl úplně jednoduše, kdybychom se byli schopni vrátit z hlediska zdanění fyzických osob a z hlediska rozpočtového určení daní jenom do časů před covidem a k tomu třeba prodat 10% ČEZu na burze, tak by velká část toho problému byla prostě vyřešena. Ale řekl jsem tři věci, z nichž vidíte, že ani jedna nemá politickou podporu. A to bych řekl možná napříč politickým spektrem ve stávající sněmovně.
5: No, Alena Schillerová vyčítá Fialově vládě, že nechala schválit příliš přísný fiskálně strukturální plán pro Česko, ten se schválil u Evropské komise.
8: Jednáme o změně toho fiskálně strukturálního plánu, což je nereálný. To znamená, že my teď vyjednáváme to, aby v tom roce 2027 nám povolili co nejvyšší nebo co nejreálnější číslo pod 3%. A pak budeme samozřejmě snižovat zhruba v průměru o toho půlprocentního bodu.
5: Řekla ministryně financí Alena Schillerová v pořadu Poledne s Václavem Moravcem a to je vlastně její poslední vyjádření, které nám něco říká o rozpočtu na rok 2027, ale my víme, že ministerstvo jedná s Evropskou komisí o změně tohoto fiskálně strukturálního plánu a prý
4: a návrh už existuje.
5: Je to na dobré cestě, takže by tam asi neměl nastat problém, když ani Evropská unie nebude mít s těmi našimi vyššími schodky problém.
4: Já musím říct, že tento způsob argumentace od paní doktorky Schillerové, který jsme probírali opakovaně i v poslanecké sněmovně, i v Senátu, mi nepřipadá úplně moudrý nebo chytrý, protože na tom původním fiskálně strukturálním plánu za nás nebylo vůbec nic překvapivého a už vůbec nešokujícího. On byl vyjednán už v roce 2024, od října roku 2024 visí dokonce na hlavní stránce ministerstva financí, byl pak schválen radou v roce 2025. Všichni věděli, co v něm je a ten plán byl v naprostém a dokonalém souladu s existujícím zněním národních fiskálních pravidel. Čili v něm nemohla být žádná, jak jsem slyšel, past nebo cosi šokujícího a překvapivého pro nikoho, kdo věděl, že ten dokument je a že je takto schválen. Prostě bylo to zcela v souladu s existujícími pravidly. Zcela v souladu s existujícími pravidly, ale není fiskální politika té nové vlády. A proto ten nový plán, který vzniká, vláda už ho konec konců schválila a můžete se na něj podívat, nebo vaši posluchači, tak ten vlastně počítá s podobnými čísly jako ten stávající, jenom je odsouvá v čase o dva roky.
5: Ano.
4: Jo?
5: Ano.
4: My říkáme v tomto stávajícím plánu Evropské komisi, a musí to ještě schválit Rada, aby byl přesný, že budeme konsolidovat, jenom tu konsolidaci odkládáme o 2 roky. A vzniká z toho minimálně jeden takový zajímavý paradox, že zatímco ten původní fiskálně strukturální plán počítal s tím, že ke konsolidaci bude muset dojít, a to jsme tady taky probírali, nejpozději v roce 2027, aby ta čísla byla vůbec naplnitelná, tak ten plán počítal s tím, že ta konsolidace má nastat v jediném nevolebním roce do roku 2031, zatímco ten nový počítá s tím, že ta konsolidace relativně rapidní a silná v rozsahu zhruba 90 až 100 miliard korun má nastat v roce předvolebním a volebním. A to je takový paradox, u kterého my jako pozorovatelé politického provozu
5: otázky, protože jsem se chtěl zeptat, jak je reálné v těchto volebních letech snižovat o 0,5% bodu HDP schodek.
4: Necháme se překvapit, ale my jako opravdu cyničtí pozorovatelé politiky, nic jiného nám nezbývá, tak musíme napsat, a taky jsme to napsali, že to považujeme minimálně za velmi kouzelné a překvapivé, že je to namalováno takto. V tuto chvíli vlastně ten fiskálně strukturální plán říká, vláda může být relativně velmi generózní, uvolněná a utrácet v roce 2027,
5: ano.
4: Aby hned v následujícím roce, po tom, co navyšuje dluhy a deficity, začala snižovat deficity a dluhy. A v zásadě ta historka, která je postavená na větě, abychom mohli snižovat deficity a dluhy, musíme nejdřív navýšit deficity a dluhy, je podstatou toho plánu, a nechci všichni udělají představu o tom, jak je to skutečně realistické.
5: Takže to jednoduše čtete tak, že v roce 2027 uděláme takzvanou vatu prostor, kterou pak budeme 2 roky okusovat, aby jsme řekli, ale my jsme začali konsolidovat.
4: Může to tak být, kdyby to byla

0: dalších podcastových aplikacích.
1: My o tom rozpočtu pro rok 2027 víme něco více, jak jsme slyšeli Alenu Schillerovou, ten příští schodek rozpočtu by měl být těsně pod 3% HDP, podle vašich propočtů by to mohlo být kolem 350 miliard korun. A to ještě existuje šance, že po víkendovém summitu NATO bude vláda revidovat letošní rozpočet, jak nám v pořadu Peníze a vliv Jany Klímové potvrdil také vládní zmocněnec Jakub Landovský.
2: Ona bude mít všechny informace o tom, jak si stojí spojenci, jak si stojíme my, jaká je urgence ze strany Spojených států, a potom rozhodne, jestli zkusíme dosáhnout maximálního výsledku z těchto prostředků, anebo zda bude otevřena či znovu otevřena otázka nějakých transferů.
1: Říká Jakub Landovský, podle kterého je jisté, že právě rozpočet na rok 2027 už bude splňovat tu podmínku 2% HDP na čistě obranné výdaje. Ekonom Jan Pavel z Centra veřejných financí a váš bývalý kolega z Národní rozpočtové rady, ale u Jany Klímové varoval, že Česko nemůže dosažení těch závazků v NATO, tedy domluvených 3,5%, dělat na dluh, ale bude muset škrtat anebo více vybrat.
3: Museli bychom přistoupit k úpravě daní anebo snížení jiných výdajů, protože ty naše simulace ukazují, že když bychom toto celé chtěli financovat na dluh, s čím zatím implicitně tedy počítá naše podoba fiskálního pravidla, tak bychom narazili do 10 let buď na 3% hranici deficitu, anebo na hranici dluhové brzdy. Takže ono ve skutečnosti to financování dluhové je nejen ekonomicky neracionální, ale vlastně v té situaci, kdy máte ty fiskální pravidla, tak i vlastně nemožné.
1: Vysvětluje ekonom Jan Pavel z Centra veřejných financí. Pane předsedo, vy jste u jednání vlády, takže asi zhruba víte, jak se vede ta debata o tom rozpočtu na příští rok, i když se primárně odehrává samozřejmě na ministerstvu financí. Ale vy jste řekli, že vidíte riziko, že dojde k překročení o něch 3% HDP, tedy maastrichtských kritérií. Proč?
4: My dokonce myslíme, že ta existující pravidla to připouští nebo umožňují, a po diskuzi s ministerstvem financí právě o tom detailu toho fiskálně strukturálního plánu jsme si v tom celkem jistí, protože my teoreticky se můžeme dostat přes ta 3%, pokud by to překročení bylo právě díky obranným výdajům, na které se aplikuje takzvaná evropská uniková doložka. Pak by i toto bylo možné, a proto jsme to říkali takto jasně, aby nevznikl pocit, že vše, co je přes 3, tak podle těch stávajících pravidel vlastně nebude možné. Ono teoreticky i to bude možné. Uh-huh. A proto, když jste řekl to číslo zhruba 350 miliard korun, my jsme ho nakalkulovali tak, jak by odpovídalo stávajícím číslům o HDP, ale nechtěli jsme tím rozhodně říct, že to je žádoucí úroveň, na kterou se máme dostat. Uh-huh. Že to je tak zhruba to maximum, a to pořád tam bereme v úvahu ještě ty Dukovany. Jo.
1: Když zmiňujete Dukovany, zmiňujeme ty únikové doložky, které chce vláda přijmout. Ano. Vy jste propočetli, že by to mohlo dělat až 200 miliard v té nejtlustší variantě. Ty se započítávají do těch 350 miliard.
4: Tak a tam právě chci říct, že jednou z těch vlastností toho nového balíčku pravidel je, že výdaje na Dukovany by se vůbec neobjevovaly ani v tom hotovostním saldu. Mhm. To znamená, vůbec by nebyly vidět v čísle, které schvaluje poslanecká sněmovna. Byly by jako schovány. Na jednu stranu někdo může argumentovat, že to bude méně transparentní, na druhou stranu my zase s naší cyničností říkáme, aspoň pak nebude možné tuhle částku utratit na něco jiného, když se neutratí na Dukovany v daném roce. Ten rámec, o kterém vy mluvíte, skutečně může být v řádu stovek miliard korun. Kam až by sahal, nevíme, protože nevíme, jak dlouho by ta výstavba kam až by zasahovala, ale skutečně teď třeba na ten příští rok to vychází na, dejme tomu, 30 miliard nebo přes 30 miliard výdajů, které nebudou v hotovostním saldu, ale za minulé vlády vlastně v tom hotovostním saldu obsaženy byly. Čili i to je jako změna, která trošku znesnadní srovnávání těch čísel v čase.
1: Takže kdybych to měl selským rozumem říci, tak sice budeme mít schodek 350 miliard, pokud
4: ale kdybychom
1: bude,
4: měli podle existujících pravidel, byl by 380.
1: A půjčovat si budeme 380. To, že si půjčíme mimo schodek a mimo ta rozpočtová pravidla, nebudeme to počítat, neznamená, že nebudeme muset tyto
4: do toho dluhu to nakonec stejně spadne, ale v tom saldu toho daného roku to prostě nebude viditelné. Jo?
1: No, když jsme u českého dluhu, tak nominálně zhruba asi 3,7 bilionu korun, když při počtu těch 310

0: miliard za letošní rok, tak už jsme na 4 bilionech. Pokud bych mluvil o těch tlustých rozpočtech a ne hubených, tak se můžeme lehce na konci volebního období dostat skoro ke 4 bilionům. Počítám to správně? Je to reálná úvaha?
1: Záleží na tom, jak moc se bude šlapat na plyn. Ano. Ale víte, že my jsme velmi opatrní v tom hodnotit ta absolutní čísla, ty absolutní částky. To už nás jako ekonomy tady máte načtené a naposlouchané, že my vám vždycky srovnáváme velikost dluhu i deficitu s velikostí té ekonomiky, tak jako u běžných rodin se taky díváte na to, jestli prostě splácíte hypotéku 20 tisíc a máte příjmy 50 tisíc, anebo splácíte 20 tisíc a máte příjmy 100 tisíc. Je to velmi významný rozdíl, takže my víme, že ta trajektorie je nastavená na růst dluhu v tuto chvíli, ne na pokles dluhu.
0: No, když bychom se dostali k těm 5 bilionům, tak já připomenu, že pro letošní rok, a potvrdila to právě i studie Centra veřejných financí, budeme jenom na obsluze platit zhruba 110 miliard korun.
1: Ano.
0: Kam bychom se posunuli, kdyby jsme poskočili o další bilion a půl?
1: Opět, je to nastaveno na dráze rostoucích nákladů na obsluhu dluhu, protože úrokové sazby, a to vy zase tady slyšíte od mých kolegů, se hned tak do času předcovidových nevrátí k nulovým úrovním nebo těsně nad nulovou úroveň. I to zadlužování v celém světě posunuje úrokové sazby a výnosy z vládního dluhu všude výrazně nahoru a ta potřeba dalšího zadlužování to bude jenom zhoršovat. To, že nikdo už vlastně nevěří na trzí, že bychom se vraceli k časům velmi nízké inflace, tam to platí totéž, to znamená i základní úrokové sazby budou vyšší a proto víme, že budeme obsluhovat ten dluh za mnohem vyšších nákladů, než jsme byli zvyklí. Takže jestli jsme platili na obsluhu dluhu pod 1% HDP a byli jsme v tom opravdu premianti, že to nebyla částka, která byla relevantní a nevedli jsme o nich politickou debatu, na rozdíl těch zemí, které jsem tady zmiňoval,
0: ano,
1: tak se blížíme okamžiku, kdy budeme někde přes 1,5% nebo u 2% a ta částka bude zbuzovat mnohem víc vášní než v minulosti, což bude důsledkem toho, že jsme přestali být tou zemí, ve které se náklady na obsluhu dluhu neřeší, protože nemusí.
0: No teď už víme, že ty dluhy uděláme.
1: Jsme na té dráze, konec konců s tím vláda počítá. Jakkoliv já musím říct, neznám detail vyjednávání rozpočtu na příští rok. K tomu můžu říct jenom jednu věc. Tím, že vláda přišla, a zase nemyslím si, že to bylo moudré nebo taktické, s diskuzí o změně těch fiskálních pravidel na začátku roku a mluvila o nich takto silně, tak to vzbudilo nekonečnou poptávku jednotlivých rezortů právě v tom rozpočtu roku 2027 přijít s velkými videovými požadavky, protože když tohle řeknete jako premiér nebo minister financí, no tak všichni ostatní si to přeloží, tak teď je ten okamžik, teď je to okno příležitosti, kdybychom tam měli dát všechno, co lze.
0: Tak to argumentuje i opozice, argumentovala tak především ODS a mluvila o takzvaném řízení rozpočtu.
1: Tohle já považuji opravdu za nemoudré.
0: A ona tvrdila, že by dokázala podle těch stávajících pravidel ty rozpočty ukočírovat. Je to reálné?
1: Znovu
0: se vrátím k těm 160 miliardám, které někde musíte najednou vzít.
1: Já to řeknu úplně v nulách a jednička.
0: Nestavíme silnice.
1: První věc je rok 2026. I stávající vláda nebo představitelé stávající vlády se ptali, jestli si umíme představit, že bychom se drželi v těch existujících mezích. Já jsem říkal, je to představitelné, ale nebylo by to úplně komfortní vládnutí. Nemohli bychom snižovat zálohy živnostníkům, nemohli bychom přenášet platby za OZE na stát, nemohli bychom zvyšovat další výdaje, které vláda teď zvyšuje a slibovat snižování daní. Nemohli bychom třeba dělat takovouhle podporu v oblasti cen benzínu nebo nafty, nebo motorové nafty a tak dál. Nemohli bychom přijímat další 4 000 zaměstnanců státu, nemohli bychom jim o tolik zvýšit meziročně příjmy, míněno jako jejich mzdy, ale šlo by to. A samozřejmě nezahajovali bychom tolik nových staveb v oblasti dopravní infrastruktury, mohli bychom tak pokračovat v těch existujících. To samozřejmě platí a i to vládnutí pak v tom roce 27 by bylo komplikované, ale v tom roce 27, a to já tady dodávám k tomu komentáři stávající opozice, i v tom roce 27, a i ta předchozí vláda to moc dobře věděla, by se ta nepopulární opatření musela přijmout, abychom ty limity toho fiskálně strukturálního plánu byli schopni plnit.
0: Vy se dlouhodobě neshodujete s dalším hostem, naším pravidelným ekonomem Janem Švejnarem, který podobně jako vláda říká, že z dluhu prostě musíme vyrůst. Že ty investice, které dáváme do infrastruktury, tak prostě povedou k tomu, že se nám zvýší ekonomika, zvětší se a pak přesně ten poměr té větší ekonomiky vůči tomu menšímu dluhu bude menší a nebude to takový problém. Nedává to logiku ani trochu?
1: No, rozhodně to nedává logiku v realitě České republiky a toho českého již tolikrát zmíněného fiskálně strukturálního plánu. Já jsem se teď s panem Švejnarem potkal na největší světové konferenci v Bělehradě a říkal jsem mu, a víte, že vám to nesedí na data tohle, protože ten nový dokument, ten nový fiskálně strukturální plán důsledně a systematicky popírá tuhle vaši tezi, protože je postaven na tom, že žádný multiplikátor ani u těch největších investic, jako je infrastruktura, není přes jedničku. To znamená, žádná koruna vydaná ze státního rozpočtu nepřinese alespoň tu jednu korunu dodatečného HDP. A většina těch multiplikátorů je ještě nižších, takže ten skutečný plán té vlády, který bude schvalovat rada a který je odiskutovaný s komisí, vlastně toto zcela popírá. Jo. A druhá ta teze, že jsou země na západě, které vyrostly z dluhu, my jsme to komunikovali i veřejně a tady vyzvu vaše posluchače, ať se třeba podívají na sociální sítě, tam, kde máme obrázky, protože
0: nebo na stránky národní rozpočtové rady.
1: Já vám ho tady nechám, ale můžeme to samozřejmě ukázat. Vůbec neplatí třeba, že Německo po druhé světové válce nasekalo velké dluhy a pak z nich vyrostlo. Vůbec ne. Naopak ten růst jejich produktivity a HDP byl tak velký, že byl schopen financovat i ten stát blahobytu a i nové investice. A Německo se na úroveň dluhu okolo 40%, tam, kde se pohybujeme my dnes, ano, dostalo až v okamžiku sjednocení východního západního Německa. Takže ani tahle teze prostě neobstojí při pohledu na data.
0: Když hledáme logiku, pane předsedo, dává logiku Národní rozpočtová rada, když ty pravidla budou tak volná, že vlastně možná budou ty evropská pravidla přísnější.
1: No, ptáte se vlastně na to, jestli má smysl za pár korun instalovat do letadla tu kontrolku, která vám svítí, když se hodně blížíte k zemi.
0: A nebo no, ale vy tu kontrolku přelepíte náplastí.
1: Nebo jestli i lepší jej vymontovat, nebo vůbec nemít. Já, protože mám rád létání a mám rád přemysťování po světě, tak si pořád myslím, že je dobře, aby ti piloti aspoň tu kontrolku měli, než kdyby ji vůbec neměli, aby aspoň věděli, co jsou ty bezpečné letové hranice. Další rozhodování je samozřejmě na nich a oni jsou v kabině.
0: Takže to dává smysl i vám osobně být tím člověkem, který tu kontrolku bude zapínat a takhle s ní bude blikat.
1: Václave, kdybych si to nemyslel, tak já mám zas dost úcty jako ke svému životu, historii a k tomu, čemu se věnuju, tak kdybych si to nemyslel, tak bych to nedělal.
0: Tak já mám radost, že se setkáme určitě i po prázdninách.
1: Určitě.
0: V novém čase, kdy pravděpodobně budou platit nová rozpočtová pravidla, která jsou nyní ve sněmovně. Mým dnešním hostem byl Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady. Já mu za to moc děkuji.
1: A já děkuji za pozvání a budu se těšit příště. Nashledanou.
0: Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička a připomínám, že přes prázdniny se budeme trochu učit, protože s ekonomem České spořitelny Michalem Skořepou pro vás připravujeme seriál o finanční gramotnosti. Těším se na slyšenou.
2: Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentovi, rozšířilo jeho delegaci na nadcházející summit NATO. Hlavní zahraniční hvězdy zahájení 60. ročníku filmového festivalu už jsou v Karlových Varech. Fotbalisté Španělska a Rakouska hrají o postup do osmifinále mistrovství světa a počasí zítra bude polojasno, na horách ojediněle přehánky, večer se vyjasní, teploty až 27 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentovi Petru Pavlovi. Na nadcházející summit NATO v Turecku si bude moct vzít víc lidí z kanceláře hradu. Rezort už prezidentovi taky poslal mandát pro summit.
4: Ministerstvo původně delegaci prezidenta zmenšilo a jmenovitě určilo, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Podle mluvčího hradu Vojtěcha Šeligy jde od rezortu o částečný ústupek.
5: Oceňujeme, že ministerstvo zahraničních věcí alespoň částečně vyhovělo žádosti kanceláře prezidenta republiky. Upravilo složení delegace na summit NATO a poskytlo k tomu mandát vlády.
4: O účasti prezidenta v Ankaře rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Premiér Andrej Babiš z ANO už Pavla ale několikrát vyzval, aby na summit i tak nejezdil. Naposledy to zopakoval dnes v rozhovoru pro Deník CZ.
6: Je to vláda, která rozhoduje a která má samozřejmě v gesci zahraniční a bezpečnostní politiku. Pan prezident na tyhle věci nemá vliv.
4: Summit v Ankaře bude 7. a 8. července. Anna Millerová, Radiožurnál.
3: Počet obětí nočních ruských náletů na Kyjev stoupl na 25, zraněných je skoro 100 lidí, část z nich je ve vážném stavu. Oznámila to kyjevská vojenská zpráva. Rusko použilo desítky raket různých typů a stovky útočných dronů.
7: Rakety a drony zasáhly prakticky všechny městské části Kyjeva a většinou bytové domy nebo další čistě civilní objekty. Podle Moskvy byl útok cílený na vojenské podniky vyrábějící mimo jiné součástky do raket Flamingo. 25 ruských střel se protivzdušné obraně se střelit nepodařilo. Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat v televizi Suspilné řekl, že obrana před balistickými raketami je slabým místem, protože Ukrajina nemá dost protiraket do systémů Patriot. Ihnat také upozornil, že Rusko začalo ve větší míře používat drony s proudovým pohonem a vyčkávací munici, která je křížencem raket a dronů. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: V Karlových Varech už jsou první hvězdy 60. ročníku filmového festivalu. Je tam i hollywoodský herec Dustin Hoffman, který zítra převezme křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii. Pořadatelé festivalu už odpoledne přivítali taky Jesse Eisenberga a Harvey Keitla. Přiletěla taky režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová, která zítra dostane na slavnostním zahájení cenu prezidenta festivalu.
8: Dneska je to postavený tím stylem, že ten organizátor musí zajistit, aby to bylo hygienicky bezpečné. A současně naším cílem bylo i odřezávat takovou tu administrativu, kterou provozovatelé mají relativně hodně.
9: Na fotbalovém mistrovství světa hraje v úvodním kole play-off Španělsko proti Rakousku. Stav a čas zná Kristián Šveda.
10: Ve čtvrté minutě jsme branku neviděli, Španělsko-Rakousko 0-0. Kristián Šveda, Radiožurnál.
9: V 1 hodinu ráno našeho času začne zápas Portugalsko-Chorvatsko, v 5 ráno Švýcarsko-Alžírsko. Tenista Jiří Lehečka po výhře nad Slovákem Molčanem postoupil do 3. kola Wimbledonu, stejně jako Marie Bousková, která porazila Italku Grantovou. Naopak ve 2. kole končí Karolína Plíšková po prohře s Polkou Švjontekovou. Teď o postup bojují Linda Nosková a Jakub Menšík. Jejich duely sleduje Jaroslav Plašil.
11: Jakub Menšík hraje s Bulharem Dimitrovem 1-1 na sety. Jeho soupeř se teď ujal při podání vedení 5-4. Linda Nosková vyhrála první sadu 6-3 nad Osorjevou z Kolumbie. Teď je to 4-4. Ve druhé sadě z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
12: Nehody na silnici 12 na Kolínsku a 38 u Kutné Hory. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na chodce Rady už bez kolony na kilometru 31,5 provoz brzdilo odstavené auto bez kola. Podle našeho zpravodaje blokovalo pravý pruh, zřejmě už je pryč, úsek je volně průjezdný. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Benešov stojí osobní auto. 18. kilometr vpravo za šipkou.
13: Úplně vpravo, teď nevím, jestli to je stoupací pruh nebo už krajnice. Jel jsem v protisměru, jak jsem to neviděl úplně přesně.
12: Je to na krajnici, na silnici 12 z Prahy do Kolína se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda je mezi Úvaly a Roztoklaty a místo teď plynulé průjezdné. A na 38 z Čáslavy do Kolína za Kutnou Horou se objíždí střed dvou osobních aut. Nehoda je u odbočky na Hlízov. Hustý provoz je tam v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme ráno ještě v jihovýchodní polovině území doznívání deště, jinak polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přehánky, večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
14: Tohle léto patří na Plusu devadesátkám. Vracíme se do doby, kterou si mnozí ještě pamatujete, a kdo si ji nepamatuje, snad vezme za vděk pozváním do let, kdy se psaly naše moderní dějiny. V té následující hodině si v repríze pořadu Archiv Plus připomeneme, jak se na první měsíce roku 1990 dívala z Mnichova česká redakce Rádia Svobodná Evropa. Ale ještě předtím dostane slovo repríza pořadu Pavla Hlavatého o zajímavých událostech února 1990. Dal mu název Inventarizace zářných zítřků.
2: Archiv Plus.
15: Vážený pan predseda federálneho zhromaždenia, vážené poslankyne, vážení poslanci. Povinnosťou vlády národného porozumenia je rázne sa rozísť s neblahým politickým, ekonomickým i sociálnym vývojom uplynulých 40 rokov.
16: V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Únor 1990. Inventarizace zářných zítřků, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý. Je 27. února 1990 a premiér Marián Čalfa přednáší ve federálním shromáždění zprávu o stavu a vývoji Československé federace.
15: Musíme zastavit nepriaznivé trendy a urobit prvé kroky obratu směrem k lepší budoucnosti. Východiskom pre nás je nevyhnutná inventarizácia dedičstva, ktoré sme prevzali. Nejde nám o žiadne alibi, ale o ujasnenie hĺbky základných problémov, v ktorých sa naša spoločnosť nachádza, o ukázanie náročnosti úloh, ktoré majú byť riešené. Lakovanie na ružovo už bolo dosť a záleží na nás, aby sme ľudu pravdivo ukázali skutočnosť, ktorá na nás dolieha. Ak sa pozrieme späť na stav po druhej svetovej vojne, vidíme, že náš štát vstupoval do mierového obdobia s dobrými predpokladmi. Samozrejme, že sme utrpeli materiálne i ľudské straty. Avšak v porovnaní s väčšinou európskych štátov to boli straty o mnoho nižšie. Rovnako tak naše prírodné podmienky, nerastné bohatstvo i stupeň vzdelanosti obyvateľstva rozhodne neboli o nič horšie ako v našom okolí. Napriek tomu sme teraz, po 10 ročiach usilovného budovania, v podstate druhoradou krajinou. Neustále sme vykazovali úspechy, a to porovnávaním s obdobím Prvej republiky, aby sme sa zámerne vyhli pravdivému porovnaniu s vývojom a situáciou napríklad v Nemeckej spolkovej republike alebo v Rakúsku. Veď po vojne sme sa na nich dívali s akýmsi dešpektom, to mi iste pamätníci potvrdia, pretože kde sme boli my a kde boli oni.
16: Premiér Čalfa přednášel správu o stavu a vývoji Československé federace přes 2 hodiny. Kromě úvodu si z ní poslechněme ještě důležitou pasáž o klíčových výdajích bývalého režimu.
15: Na obranu a bezpečnost štát vynakládal takmer 50 miliard KČS ročně, čo je přibližně 8% z hodnoty národného dôchodku. Prevzali jsme teda neprimerane velkou armádu, lebo například počtom vojakov alebo tankov na 100 000 obyvateľov jsme boli suverénně na prvom mieste. Pritom sme sami boli štátom, na ktorého území sa nachádzali cudzie vojská. To nám ale nebránilo, aby sme súčasne neboli štedrými spojencami celého radu iných diktátorov, ktorí inkasovali jadro našej zahraničnej civilnej, ale hlavne vojenskej pomoci. Táto po započítaní problematicky návratných úverov sa priblížila k 5 miliardám KČS ročne. V bezpečnosti bolo na úrovni federácie a republik zamestnaných dohromady 62 tisíc pracovníkov vrátane vojsk ministerstva vnútra. Bezpečnosť však nebola schopná zabrániť rastu kriminality. Naopak, jej rozhodujúca zložka, známa štátna bezpečnosť, sama predstavovala mafiu naháňajúcu našim ľuďom strach vodne i v noci.
16: Poslední ukázka z projevu Mariána Čalfy se týká Rady vzájemné hospodářské pomoci.
15: Okolo 40 rokov sme členmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, aby sme nakoniec zistili, že naše zapojenie do tejto medzinárodnej deľby práce zďaleka nevyhovuje. Tento nenáročný trh na jednej strane umožnil kvalitatívny úpadok našej produkcie a na druhej strane na svojim systémom vzájomných prídelov zaviedol do byrokratického kolotoča vzájomného prideľovania v dovoze a vo vývoze a nakoniec celkového nedostatku takmer všetkého.
16: Druhý den 24. schůze federálního shromáždění, tedy 28. února 1990, byl věnován parlamentní rozpravě o zprávě o stavu a vývoji Československé federace. Nejprve jakýsi provozní dokument. Místopředseda federálního shromáždění Josef Stank předčítá na začátku schůze seznam poslanců, kteří jsou aktuálně přihlášeni do rozpravy. Tento seznam se během rozpravy dále rozrůstal. Rozpravu přenášel Československý rozhlas, dílem v přímém přenosu a dílem, stále ještě týžden, ze záznamu.
17: Poslanec Fischera, poslanec Dúha, poslanec Konečný, poslanec Kontra, poslankyňa Mikundová, poslanec Palouš, poslanec Janča, poslanec Macek, poslanec Mdlina, poslanec Machalík a poslanec Benda. Ospravedlňujem sa, som to nestačil ani spočítať, ale v priebehu... Tedy 51 poslancov sa zatiaľ prihlásilo do rozpravy. Prosím, aby ste tomuto počtu volili dĺžku vašich diskuzných vystúpení v rozprave. Primerane k tomuto počtu.
16: Rozprava je pozoruhodným dokumentem o formování demokratického parlamentu. Část poslanců byla zvolena v roce 1986. Část jsou nováčci kooptovaní postupně od prosince 89. Řada řečníků se vůbec nedržela tématu či časového limitu. Z mnohahodinové rozpravy si poslechneme několik zásadnějších či systémovějších témat a také pár pozoruhodných perliček. Jedním z hojně diskutovaných témat byl osud majetku Komunistické strany Československa.
17: Slovo má poslankyňa Bartošková. Připraví se poslanec Šulka.
18: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ke zprávě o společensko-politické situaci přednesené premiérem vlády panem Čalfou bych chtěla vznést jednu připomínku, s níž se na mne v poslední době často obracejí moji voliči na veřejných shromážděních a kterou jsme předevčírem projednali i v našem společném poslaneckém klubu poslanců členů Československé strany lidové, křesťansko-demokratické strany a křesťansko-demokratického hnutí. Je to dotaz na majetek Komunistické strany Československa, respektive na oprávněnost jeho dalšího užívání a podnikatelského využívání. Posledním podnětem k mému dnešnímu vystoupení byla krátká zpráva v novinách dne 23. února, nazvaná Dikobraz v novém rouše, kterou si vám dovolím ocitovat. Za 520 milionů korun byla komunistická strana ochotna vzdát se časopisu Dikobraz. Ten totiž vydávalo Rudé právo, vydavatelství UVKSČ, nyní Delta, která ekonomický rozbor odstupného vypracovala. A nemalý zisk z jeho prodeje plynul a stále ještě plyne do pokladen KSČ. Kdysi všemocná strana byla snad ochotná akceptovat ideovou nezávislost humoristického a satirického týdeníku. O nezávislosti ekonomické však nebyla ochotna diskutovat. V podobné situaci byly Květy, Hospodářské noviny, Tvorba a další noviny a časopisy, které ve stranickém vydavatelství vycházely. Redakce Dikobrazu, která nechce mít s KSČ a jejími praktikami nic společného, učinila proto jako první z těchto periodik rozhodný a rezolutní krok a rozhodla se založit časopis Nový. V první jarní den, 21. března, tedy vyjde první číslo týdeníku humoru a satiry s názvem Nový Dikobraz, jehož vydavatelstvím bude Studio dobré nálady, zatím samostatně podnikající součást jednotného zemědělského družstva Třemošná. Časopis bude mít nové vedení, změní se i složení redakce a obsah. Tolik zpráva ČTK z novin. Už dříve v našich sdělovacích prostředcích proskakovaly zprávy o uvolňování budov, hotelů, škol a dalších objektů, které komunistická strana Československa postupovala různým jiným organizacím nebo podnikům. Postupování se dělo formou prodeje, samozřejmě, neboť i podle tvrzení mnoha komunistů, například v reportážích Československé televize a jinde, to byl právoplatný majetek bývalé vedoucí strany, který si KSČ poctivě pořídila z příspěvků svých členů. 520 milionů je částka nemalá, přičemž je to jen zlomek z jejího obrovského movitého i nemovitého majetku.
16: Vystoupení Vasila Mohority, ještě donedávna vrchního svazáka a nyní tajemníka komunistické strany, je pěknou ukázkou marxistické dialektiky. Takto hovořili v únoru 1990 reformátoři, kteří v té době stranu vedli.
19: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové. Především chci říci, že zpráva přednesená včera panem Marianem Čalfou může být dobrým východiskem pro další práci vlády národního porozumění. Princip národního porozumění nezdůrazňuji proto, že jsem tento název pro ní oné prosincové noci navrhl a jsem rád, že se ujal, ale především proto, že princip národního porozumění nás od té doby vedl i při rekonstrukci tohoto parlamentu a je dobře, že se projevil i při našem včerejším rozhodování o velice závažných zákonech. Za naši stranu mohu slíbit, že ji budeme ctít i nadále a nadále hledat to, co nás spojuje v zájmu lidu této země. Pokud se mám vyjádřit té části zprávy, která hodnotí současný stav, chtěl bych pouze upozornit na zkušenost naší strany, že sklon vidět věci černě nebo bíle vždy působí škody. 40 let života našich lidí nelze podle mého názoru soudit jednostranně. Tedy už vůbec ne jako jeden velký úspěch, jak se toho dopouštěla KSČ, ale ani jako jen a pouze morální a kulturní úpadek, který podlomil celé naše národní hospodářství. Jestliže dnes děláme dělící čáru mezi současností a minulostí, jestliže dnes uzavíráme jeden účet a otevíráme druhý, pak bychom měli i v rámci porozumění a spravedlivého hodnocení našich budoucích činů objektivně charakterizovat i podmínky, v nich začínáme znovu.

0: cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Únor 1990. Inventarizace zářných zítřků. Další důležité a při parlamentní rozpravě z 28. února stále znovu opakované téma byl odsun sovětských vojsk z našeho území. Poslechněme si ukázku z delšího vystoupení poslance Michaela Kocába.
1: Vážené federální shromáždění, v souvislosti se zprávou o stavu a vývoji federace, přednesenou včera panem předsedou vlády, bych vás rád informoval o závěr společného jednání výboru zahraničních, braně bezpečnostních a ústavně právních sněmovny lidu a sněmovny národů konaného dne 26. února tohoto roku. Podle závěru společné schůze sněmovny lidu a sněmovny národů ze dne 23. ledna 1990 projednali uvedené výbory dva iniciativní návrhy týkající se odchodu sovětských vojsk z našeho území. Výbory jednoznačně podpořily návrh na usnesení, aby Federální shromáždění Československa prohlásilo smlouvu vlád Československa a Sovětského svazu ze dne 16.10.1968 o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československa schválenou Národním shromážděním ČSSR dne 18.10.1968 za neplatnou od samého počátku. Na základě tohoto stanoviska navrhly výbory následující znění usnesení Federálního shromáždění. Dvojtečka. Federální shromáždění ČSSR konstatuje, že za prvé smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk na území Československa je neplatná od samého počátku. A za druhé, neplatný je i souhlas Národního shromáždění ČSSR vyslovený příslušným usnesením dne 18.10.1968. Na minulé společné schůzi obou sněmoven jsem přednesl i návrh na termín úplného stažení sovětských vojenských jednotek nejpozději do konce roku 1990. Poslanci uvedených výborů jsou si plně vědomi obrovského a oprávněného zájmu československé veřejnosti o odchod sovětských vojsk z našeho území a zásadního významu dané otázky. Vycházejí přitom z předpokladu, že československá veřejnost musí být informována o všech aspektech řešení tohoto problému.
0: Z mnoha dalších vystoupení k odsunu sovětských vojsk je pozoruhodný příspěvek Boženy Fukové.
2: Je symbolické, že jsem se vrátila do parlamentu v den včera, kdy bylo započato s odsunem okupačních vojsk. Patřím k oněm čtyřem poslancům, kteří v říjnu 1968 hlasovali proti smlouvě o těchto podmínkách. Byli to vedle doktora Františka Krígla, doktorky Gertrudy Sekaninové-Čakrtové, František Vocloň a já. Dva z nás již nežijí. Doktor František Krígl a doktorka Sekaninová-Čakrtová. Dovolte mě proto, abych alespoň tímto způsobem sem vzdala čest jejich památce. Co nás vedlo k tomu, abychom hlasovali proti okupaci, nemohu z nedostatku času rozebírat. Nebudu mluvit o tom, jaký byl odpor obyvatelstva a jaká byla naše vize. Ta vize byla správná a historie ji potvrdila. Jenomže chtělo to říci naplno, k čemu došlo. K pošlápání všech mezinárodních smluv a závazků, k pošlápání lidských práv. Chtělo to říci na půdě tehdejšího Národního shromáždění, nejvyššího zákonodárného shromáždění v této zemi, které mělo v oněch historických dnech od 21. do 28. srpna 1968 krátké období, kdy zvedlo svou hlavu a v době, kdy všichni vrcholní představitelé našeho státu byli odvlečeni do Sovětského svazu, přijímalo spoustu dokumentů, jimiž dalo sílu lidu vzdorovat a také v očích mezinárodní veřejnosti nám zachovávalo důstojnost a suverenitu. Z hlediska dnešního vývoje se mohou zdát všechny tyto události méně podstatné. Paměť národa je však důležitá a proto je důležitá i správná interpretace tehdejších událostí.
0: Problémů kolem sovětských jednotek na našem území se ten týžden při své odpovědi na poslanecké interpelace dotkl také tehdejší ministr obrany, komunista Miroslav Vacek.
3: Dochází prý k odprodeji zbraní sovětskými vojáky našim občanům. Já udělám opatření, aby naši občané ze sdělovacích prostředků se o těchto možnostech dověděli, aby jim zabránili. Ale chtěl bych zase pro pravdu říct tolik, že orgány vojenské kontrarozvědky máme zjištěn pouze jeden případ zatím, kdy sovětský voják se snažil prodat našemu vojákovi samopal a bylo tomu zabráněno. Jinak ale opatření k tomu ještě další udělám.
0: A nyní opět jedna provozní poznámka, přibližující dobovou společenskou atmosféru. Takovýchto připomínek zazněla v průběhu rozpravy celá řada.
4: Fischera Občanské fórum, dámy a pánové, jsme sledováni veřejností a lidé nám volají. Velmi naléhavě nás žádají, abychom se jako poslanci nesnažili prezentovat jednotlivě, ale abychom se snažili vystupovat velmi konkrétně, velmi stručně, zejména k připravovaným zákonům, protože lidé od nás očekávají, že budeme řešit naši situaci. Žádají nás, abychom si stanovili limit na naše vystoupení a abychom jednali velmi konkrétně. Vidím, že se navrhují 3 minuty. Promiňte mi, abych to zakončil určitou veselou myšlenkou. Můj dědeček mě vždycky učíval takový verš. Rozkřikl se Julek, až se národ ulek. Já ty vaše poslance považuji za psance. Nesmí se nám to stát. Děkuji.
0: V diskusi zazněla i mnohá vystoupení týkající se regionálních zájmů, tedy zcela mimo téma rozpravy. To následující bylo přitom doslova zahlceno emocemi.
5: Poslankyně Borisová, připraví se poslanec Comba.
6: Vážený pán predseda, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hostia. Som poslankyňom za volebný obvod 108 bez politickej príslušnosti. Môj obvod začína dedinou Medzibrod a končí obcov Švermovo. Tento kraj nazvali básnici už dávno krajom ako rozprávka. Prepáčte mi, že ani ja sa neobránim poetickým myšlienkam. Priznám sa vám, že tak robím úmyselne, nakoľko sa chcem orientovať na všetky city, lebo mi ide o to, aby tento kraj ostal naďalej rozprávkový. Pri Švermove, odkiaľ začína môj volebný obvod, vyviera pod Kráľovou hoľou Hron. Malý vodný pramienok, najprv nesmelo kľukatí dolinami utešenej prírody. Aby už pri meste Brezne riadne nabral na sile, snúbiac sa s úhľadami dedinami a mestečkami po oboch svojich brehoch, veru, nie je to veľa takých miest na svete, ako je Pohronie, s nízkymi Tatrami, s prekrásnou Vajskovskou dolinou a Slovenským Rudohorím. Rastú tu kvety, ktoré nikde inde neuvidíš. Nuž chráňme si toto bohatstvo, lebo v zásnubách prírody a bohatosti života je krása našej budúcnosti. Opeknelo a vyvinulo sa Pohronie. Okolo jeho brehov vyrástli za posledné polstoročie fabriky, ktoré síce poskytujú pracovné príležitosti občanov Pohronia, ale zároveň znečisťujú okolitú prírodu. Keď si uvedomíme, že v minulosti bola i v tomto kraji jediná veľká továreň, podbrezovské železiarne a 2-3 menšie továrničky, napríklad vo Vajskovej, Hronci a iné, dnes ním pribudli také závody, ako je cementáreň na predmestí Banská Bystrica a od nej na doslovné dohodenie kameňom Biotika Slovenská Ľupča. O 10 kilometrov ďalej stojí Petrochema Dubová, ktorý je komíny, len, že si ruky nepodajú. Vysoké komíny zo závodu Vajsková a niekoľkými komínmi švermovi železiarny Podbrezovej, strojárny Piesok a neďaleko ich trápi čierny Hron, metalurgický závod Hronci, o ďalších necelých 10 kilometrov Mostáreň Brezno. Ale ani tu nekončí, pretože vyššie po povodí Hrona je to závod Hračkáreň Pohorelskej Maši, Sigma Závadka, Strojsmar Pohorela. Okrem nich píli pobočka papierný Harmanec na Vujakove. No, a tieto všetky závody a fabriky chrlia a chrlia do ozdušia rôzne výpary, dymy, plyny, alebo znečisťujú rieku Hron či okolité potoky.
0: A nyní perlička, připomínající, nechtěně a mimo děk, doby v té době opravdu velmi nedávno minulé.
7: Sachetová, volební obvod Litoměřice, člen strany. Vážený pane předsedo, komunistické samozřejmě. Tak pardon. Vážený pane předsedo, vážené federální shromáždění.
0: V rozpravě zazněla i velmi hutná systémová vystoupení. Zásadnímu tématu se věnoval politolog Bohumil Doležal.
8: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, cítím se zavázán svou dopolední faktickou připomínkou a budu mluvit jen krátce. Hlavní dilema, před kterým stojíme, je rychlé a důsledné reformy na straně jedné a to, čemu se říká sociální jistoty, na straně druhé. Kolegové z komunistické strany jednoznačně upřednostňují zachování sociálního bezpečí. Zpráva vlády je vyvážená. Je pro reformy, ale tak, aby se pokud možno nikomu neublížilo. Ostatní řečníci se bohužel většinou k tomuto tématu vůbec nevyjádřili. Friedrich von Hayek kdysi napsal, že smíšení na ekonomického socialismu a kapitalismu je horší, než každý ze systémů sám o sobě. Já obávám se, že směs ekonomických reform a sociálního bezpečí je horší, než každá z těchto krajností. Já sám se domnívám, že ekonomické reformy se neobejdou bez sociálního dopadu, který se sice dá poněkud zmírnit, ale ne úplně odstranit. Když budeme reformy tlumit, dojde ke zhoršení sociální situace. Sice později, ale o to s větší silou. Je třeba se rozhodnout a já jsem pro rychlé a zásadní ekonomické reformy, i když za ně budeme muset všichni platit a hodně platit. Měli bychom to brát jako naši individuální investici do budoucnosti, investici, která se vyplatí. Když ji neuděláme, přijde nás to všechny, a to tím myslím ne všechny v tomto sále, ale všechny v této zemi, o hodně dráž. Děkuji vám za pozornost.
0: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Únor 1990, inventarizace zářných zítřků, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý. Na samotný závěr pak ještě jakási humorně sumarizující poznámka k vládní zprávě o stavu a vývoji Československé federace. Jejímž autorem je poslanec Stome.
9: Prosím vás, vážené kolegyně a vážení kolegové, samozřejmě, že z obou stran lze tu zprávu pojímat, ale domnívám se, že kámen úrazu je v tom, co ta zpráva implikuje, co tedy naznačuje. Je to jako v onom starém vtipu, když kapitán našel prvního důstojníka podnapilého a napsal do lodního deníku: dnes při převzetí služby jsem shledal prvního důstojníka podnapilého. A on mu říkal: nepište to tam, kapitáne, vždyť je to ostuda. A on říkal: co je pravda, to se musí napsat. A první důstojník napsal příště: dnes při převzetí služby jsem kapitána nenašel opilého. Vážení přátelé, ona je to legrace, ale ta zpráva navozuje, jako by byla spíše negativa než pozitiva. I když z obou stran nazíráno, to samozřejmě vypovídá vlastně nikoliv logicky řečeno nepravdivě.

0: Posloucháte devadesátkové léto na plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Není nikdy na škodu podívat se na sebe samotné očima někoho jiného. Jak asi vypadaly první svobodné měsíce Československa pohledem ze zahraničí? Díky archivu Rádia Svobodná Evropa o tom víme. Tahle stanice vysílala každý den jakési pásmo zajímavých zpráv z Československa s názvem Hlasy a ohlasy. To nejzajímavější z ledna až března 1990 nabídne Milena Štráfeldová v repríze pořadu Archiv Plus.
2: Do roku 1989 to byli jen odrodilci, kteří opustili vlast svých předků. To v lepším případě. V tom horším je bývalý režim nazýval zrádci, zaprodanci, diverzanty a špiony. To pokud šlo o vlastní občany, kteří z Československa před rokem 1989 emigrovali. I v tom přinesl listopad 89 změnu. Do veřejného prostoru se totiž opět vrátili jako čeští a slovenští krajané. Zaznamenal to i pravidelný pořad Hlasy a ohlasy, ve kterém Svobodná Evropa informovala o dění v Československu. Některé z nich připomene pořad, u jehož poslechu vás vítá Milena Štráfeldová.
0: Archiv Plus.
2: Asi bychom na světě nenašli jedinou zemi, ve které čeští krajané nežijí. Lze je potkat na Manhattanu i ve vesničce Veselinivka na východní Ukrajině, za severním polárním kruhem i v Patagonii. Nikdo je nikdy přesně nespočítal. Odhadem žijí ve světě až 2 miliony lidí s českými kořeny. Trochu přesnější čísla existují jen u československých emigrantů. Totalitní režim jich ze země po únoru 1948 vyhnal kolem 250 000. Zvonění klíče na Václavském náměstí sledovali s velkým napětím a Svobodná Evropa zaznamenala už v prvních týdnech po sametové revoluci jejich reakce. Tak to je popsala například v rozhovoru s Ludmilou Ludikarovou předsedkyně klubu K231 v exilu Eda Otlová, která žila v kanadském Torontu.
3: Každý to prožíval nějak sám a přitom pocity byly společné. Moje první taková radostná chvilka byla, když jsem uslyšela zčista jasná na krátkých vlnách Pavla Pecháčka, který hlásil pro Svobodnou Evropu z Václavského náměstí. Já jsem teda tomu vůbec nemohla uvěřit, ale Pavlu hlas samozřejmě znám a krom toho to byl jasně řečený Pavel Pecháček. Potom nějak už to bylo všechno takový radostnější, protože jsme si říkali, když je Pavel v Československu, tak už to zřejmě se opravdu zvrátilo a už to bude dobrý. Další velice silný a krásný moment byl pro mě 24. listopadu. Doma puštěná televize naplno, Václavské náměstí teda běželo a čekalo se na projev Havla. A skutečně za pár minut Havel vyšel na balkonek u Milantrichu, byl tam taky Dubček a ohlásil, že odstoupilo politbíro. A to bylo to první, co jsme slyšeli po tolika desetiletí. Havel otevřel šampus a křiknul, ať žije svobodné Československo. My jsme teda všichni brečeli, pak letěli telefony jeden od druhého, slyšeli jste Havla, viděli jste Havla, my tu máme koňak, připijeme. A tak to bylo veliké štěstí pro nás.
4: Jak na vás působila návštěva prezidenta Václava Havla v Torontu?
3: Je to mistr slova, jeho projev byl tady překrásný. A hlavně samozřejmě nás potěšilo to, že řekl, že samozřejmě se starým režimem neměl nic společného, ale přesto se omlouvá za to, že nás starý režim nazýval zrádci vlasti a krásně řekl, a přitom ti praví zločinci seděli doma. Že nás považuje za občany Československé republiky a bylo vidět, že je mezi námi rád a já jsem přesvědčena, že i my všichni jsme mu mohli ukázat, že ho máme hrozně rádi, že si ho vážíme a že mu důvěřujeme, že Československo dovede ke svobodným volbám, ale že zůstane i nadále v čele.
2: V den, kdy se prezidentem stal Václav Havel, tedy 29. prosince 1989, mu jako nejvyššímu veliteli armády poslali zdravici západní letci, účastníci druhého odboje. Podepsal ji například generál Ambroš, podplukovník Schneider, kapitáni Soukup, Ludikar a Pospíchal, předseda československé obce legionářské Kašpar a dokonce i hrdina Sovětského svazu major Buršík.
5: Vážený pane prezidente, českoslovenští zahraniční vojáci a letci vás zdraví v tento památný den vaší volby jako vrchního velitele československé armády. Vyjadřujeme vám tímto svou důvěru a nesmírnou radost nad návratem svobody a demokracie do naší vlasti. Za jejíž osvobození jsme s bolestnými ztrátami bojovali v Polsku, ve Francii, Velké Británii, na Středním východě i v Sovětském svazu. Od Dukly až do Prahy. Naše naděje pro poválečnou vlast byly zničeny následky únorového puče 1948. Množství těch nejstatečnějších bylo odsouzeno ke ztrátě svobody, mnohdy i hrdla. Stovky dali přednost exilu před nezaslouženým osudem doma. Věříme, že pod vaším vedením se naše vlast stane znovu součástí civilizovaného světa. Můžeme-li vám k tomuto cíli jakkoliv přispět v mezích našeho věku a schopností, pak jsme vám plně k dispozici. To platí zejména o těch z nás, kteří jsou po mnoha léta usazeni v přátelské cizině, jejíž pomoc bude nutná. Požadujeme od vás a od československé vlády volný přístup do vlasti pro všechny příslušníky československé zahraniční armády a letectva, pro členy jejich rodin, bez ohledu na jejich dnešní státní příslušnost. Považujeme také za přirozené, že bude provedena důsledná a plná rehabilitace československých vojáků a letců, jakož i jejich pozůstalých, postižených perzekucí bývalého režimu. Nejde o amnestii, nýbrž o zrušení všech bezprávních rozsudků, rozhodnutí a výnosů. Očekáváme odčinění křivd spáchaných komunistickým režimem. K těm patří přirozeně vrácení bezprávně odňatých vyznamenání, získaných v bojích za osvobození Československa v letech 1939 až 1945. Žádáme, aby československá vláda veřejně uctila památku všech našich spolubojovníků domácího i zahraničního odboje, kteří ztratili život terorem, justičními vraždami, trapnými výslechy a nelidským zacházením v kriminálech a nanucených pracích. Nemáme přesné seznamy postižených, ale patří k nim generál Píka, parašutista Nechanský, major letec Brix, Milada Horáková a mnoho jiných. Věříme, pane prezidente, že zůstanete věren ideovému odkazu prezidenta osvoboditele, bohatýra, generála Milana Rastislava Štěfánika, jakož i heslu na vaší prezidentské standartě, že pravda vítězí.
2: Už v tomto dopise se ozývají požadavky, se kterými se bude emigrace na české úřady i zastupitelské sbory obracet ještě dlouhá léta. Jde například o navrácení československého občanství, jehož byli emigranti zbaveni jako součást trestu za opuštění republiky. Krajané se také od počátku chtěli zúčastnit voleb v Československu. To je pro ně do jisté míry problém dodnes. Svobodka o tom na počátku roku 1990 informovala v pořadu o Češích žijících ve Skandinávii.
6: K zahraničním cestovním plánům prezidenta Václava Havla patří i návštěva Skandinávie, pravděpodobně už v květnu. Svaz československých spolků ve Švédsku to s potěšením uvítal a v dopisu prezidentovi připomněl, že koncem května se budou na jednom ostrově u Göteborku konat československé dny. Ve Skandinávii žije asi 7 až 8 tisíc Čechů a Slováků. Mnozí se tam vypracovali do vysokých pozic, získali cenné znalosti a jsou kdykoliv ochotní poskytnout novému Československu informace ze svých oborů. Jiný dopis poslal Svaz československých spolků ve Švédsku Ministerstvu zahraničních věcí v Praze. Obsahuje řadu konkrétních dotazů k různým nevyřešeným otázkám. Mnozí tamní krajané se i nadále považují za československé občany a chtějí vědět, jak si mají počínat při cestách do staré vlasti a jaké předpisy tam pro ně platí. Především nežádají amnestii, jak se dělo dříve, ale požadují, aby jejich případné odsouzení bylo prohlášeno za nezákonné a aby byli vyškrtnuti z trestního rejstříku. Mnozí krajané ze Švédska chtějí také vědět, jaké budou podmínky pro soukromé podnikání, daňové podmínky, převody finančních prostředků a placení do ciziny, jak to bude s vojenskou službou a s důchodovým zabezpečením. Citujeme. My Češi a Slováci v zahraničí, kteří jsme stále ještě československými občany, i když spasem země, kde žijeme, žádáme volební právo už na 8. června, ať už doma nebo někde na velvyslanectví. Rozhodnutí by mělo přijít co nejdříve, aby nedošlo k nepříjemným nedorozuměním a nesrovnalostem. Státnickou moudrost Václava Havla už nyní oceňuje svobodný svět. Tomáš Garrigue Masaryk by nemohl mít lepšího pokračovatele.
2: K požadavkům československého exilu na zrušení trestů za opuštění republiky, získání občanství a možnost znovu volit se brzy přidružil i požadavek na navracení majetku. Nastal tak zdlouhavý a velmi komplikovaný proces restitucí. V tom, kdo zavinil celou situaci, měli ovšem exulanti jasno.
7: Sdělovací prostředky často přinášejí rozhovory s právníky, kteří odpovídají na otázky zajímající především osoby žijící v zahraničí. Jednou z těchto otázek, která se stereotypně opakuje, je dotaz emigranta, zda mu bude vrácen nemovitý majetek po jeho příchodu do vlasti. Odpověď je vždycky stejná. Tento majetek byl zabaven na základě platných zákonů v důsledku jeho odchodu z Československa. Majetek byl přidělen do užívání nebo byl převeden do soukromého vlastnictví. Jednoduše a jasně, majetek vrátit nelze, prostě zapomeň na to, měl si tu zůstat. Ale jak je to s majetkem KSČ? Gigantické provozní náklady nebyly hrazeny z příspěvků členstva, nýbrž je hradil stát. Strana plánuje, že bude pronajímat budovy,

0: Dokázalo to i setkání krajanů v Sokolovně v New Yorku. Obsáhlou reportáž z něj do vysílání Svobodné Evropy tehdy připravil Karel Jezdinský.
1: V úterý 16. ledna večer se ve velké hale New Yorkské Sokolovny na 71. ulici na Manhattanu sešly stovky českých a slovenských krajanů, aby se domluvili, jak co nejvhodněji pomoci novému svobodnému Československu. Setkání bylo odpovědí na výzvu ke spolupráci, kterou krajanům adresovali Koordinační centrum občanského fora v Praze a také československá vláda. Představitel New Yorkského Sokola Vladislav Slavík v úvodním projevu mimo jiné řekl.
2: My jsme si mysleli, že ať už jsme Američané československého původu, nebo Čechoslováci v zahraničí, a nebo jen Američané, kteří sympatizují se změnou věcí v Československu, že všichni jsme spojeni určitým pojítkem. A to je láska k naší staré vlasti. A proto my, taková ta široká a barevná mozaika krajanského života v New Yorku, jsme se tu sešli. Zástupcové spolků, ale jednotlivci, kteří zastupují pouze sebe, ale každý z nás chce nějakým způsobem pomoci. A my si uvědomujeme, že to, co každý máme na mysli, tu finanční pomoc, to je vlastně to nejjednodušší a to nejmenší, co my všichni očekáváme. My ovšem si představujeme, že máme nyní jistou povinnost, zejména proto, že zapotřebí naší práce nejenom toho šeku, ale práce v různých komisích, které my chceme nastínit, anebo jakýmkoliv způsobem pomoci vlasti už jenom proto, že národ odmítl marx-leninismus tak příznačným československým způsobem a znovu se přihlásil k dědictví svatého Václava, mistra Jana Husa a zejména Tomáše Garrigua Masaryka.
1: V Jurské Sokolovně jsme viděli mnoho známých tváří, například i režiséra Miloše Formana.
0: Z tohoto setkání se v archivu Svobodné Evropy dochovala i skutečná perla. Karel Jezdinský natočil rozhovor s téměř stoletým lékařem Karlem Steinbachem.
1: Po setkání v New Yorkské Sokolovně jsem si nemohl odpustit nezajít s mikrofonem za svědkem století, přítelem Karla Čapka, Ferdinanda Peroutky a Jana Masaryka, nesporným nestorem českých krajanů v Americe, lékařem a humanistou doktorem Karlem Steinbachem. Má otázka zněla prostě, co tomu všemu a hledně v Československu, pane doktore, říkáte?
3: Já neviděl miliony lidí tak šťastných, jako například při příjezdu Masaryka, při jeho návratu do Prahy. A teď na televizi jsme zase viděli milion lidí, nebo statisíce lidí, rozraděcněných. Ještě s tím rozdílem, že tentokrát to byli skoro sami mladí, tím světocennější. Já pořád vzpomínám na ty verše Macha, který byl nejdost uznávaný básník, ale básník veliký, který říkal o té Praze, kde z jejich kamenů, z kovové hudby zvonů, ze zpěvu Vltavy, jak plápolavý příval plamenů, zní českých dějů chorál hřímavý. A snad právě proto, že to jsme zpívávali ty vlastenecké písně a četli ty krásné básně našich velkých básníků, vzpomínáme na tu krásnou Prahu a přejeme jí, aby ten rozkvět zase byl veliký, poněvadž jsou to lidé tam, lidé talentovaní, pilní a poctiví.
1: Pane doktore, poslední otázka. Podíváte se ještě do Prahy?
3: Já bohužel, mě bude v červnu 690 let. To už je, kde nemůžete žádný programy dělat a ohlášené výlety. Ale ujišťuji vás, nikdo mě neudrží, když ještě budu chodit a budu mít mozek v pořádku.

0: Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
1: Dalším důležitým hlasem Západu, jehož názor na situaci v Československu po sametu Svobodka zachytila, byl politolog profesor Loznovy univerzity ve Wisconsinu a dlouholetý člen vedení Rady Svobodného Československa Mojmír Povolný. Do Prahy se vypravil ještě koncem roku 1989 po dlouhých 41 letech emigrace. I tento rozhovor natočil Karel Jezdinský. Přinášíme z něj alespoň krátký úryvek.
2: Naše dojmy jsou založeny na poměrně krátké návštěvě a jsou také velmi složité. A politicky se nám zdá, že demokratická revoluce nebo to osvobození v Československu je nezvratitelné a že se za takové považuje také v nejširších vrstvách obyvatelstva. Mezi staršími lidmi však dosud panuje určitá nejistota o plánech a budoucí roli komunistické strany. Co je velmi povzbuzující, je atmosféra, která se podle svědků, kteří Československo znali před listopadem 1989, naprosto změněná, a to platí zejména o mladých lidech, mezi kterými panuje velké nadšení a ochota ujmout se iniciativy, osvobodit se od starého centralistického řízení jejich života a vybudovat si samostatně a autonomně svou budoucnost.
1: Konkrétní pomoc ze Spojených států, o které se mluvilo v newyorské Sokolovně i na mnoha dalších místech ve světě, skutečně brzy přišla. Dodnes si pamatujeme desítky tisíc lektorů angličtiny, kteří dobrovolně učili na českých školách. Takto se na Svobodce informovalo o příjezdu mladých Kanaďanů v prvních týdnech roku 1990.
3: V těchto dnech se naplno rozjela vysokoškolská akce Education for Democracy. Tato organizace navázala úzkou spolupráci se Sdružením kanadských Čechů a Slováků v Torontu, které nabídlo pro vysoké školy několik set anglicky mluvících lektorů. Program podporují České i Slovenské ministerstvo školství. Kanaďané budou v Československu přijati jako zahraniční stážisté. Přílet první 50členné skupiny kolem 15. února je už potvrzen.
1: Ne všude se však listopad 89 setkal Ukrajinou s nadšenou reakcí. Jednou z nejpočetnějších a současně vnitřně nejčlenitějších skupin jsou vídeňští Češi. Každý, kdo měl možnost tuto komunitu lépe poznat, ví, že mezi jednotlivými skupinami jsou velké rozdíly, dokonce rozpory. Ilustruje to i následující příspěvek Svobodné Evropy.
4: Po otevření československých hranic se stala Vídeň bezkonkurenčně prvním cílem těch Čechů a Slováků, kteří mnoho let marně doufali v možnost cesty na západ. Tak byl navázán tradiční kontakt obyvatelů obou zemí, který sahá hluboko do minulosti. Leckterý násilně přerušený styk byl doslova přes noc obnoven. Výměna názorů a informací nejednou trvala při vínečku až do raního rozbřesku. Rakousko má početnou českou a slovenskou národnostní menšinu. Vídeňský Čech je pojem sám o sobě. Naše posluchače tedy pochopitelně ve zvýšené míře zajímá, jak to s těmi rakouskými krajany vypadá a jak jsou organizováni. Pohotově jsme si vyžádali jakousi expertízu, kterou pro nás vypracoval bývalý vyšší úředník, rakouský krajan pan Brandeis.
5: Ve Vídni jsou podle jeho zkušeností tři hlavní skupiny krajanů českého původu. V první jsou shromážděni v menšinové radě takzvaní starousedlíci. Jsou protikomunistického zaměření. Patří k nim také Sdružení Čechů a Slováků, které však jasně kolaborovalo s komunistickým režimem. Jako třetí skupina jsou uprchlíci, popřípadě emigranti, po roce 1968, kteří se sdružují v Kulturním klubu Čechů a Slováků a v Katolickém klubu. Menšinová rada a Sdružení Čechů a Slováků odmítali uznat uprchlíky po roce 1968 jako samostatnou skupinu, třeba že je nejsilnější a má také samozřejmě svoje specifické zájmy a požadavky. Vyloučení této skupiny však znemožnilo vyslání českého zástupce do tzv. Rady národnostních skupin v Rakousku, která má poradní funkci. Takže Češi, kdysi nejsilnější menšina na území Rakouska, prakticky jako menšina neexistují. Má to i záporné důsledky na poli kulturním, zatímco Slováci, Slovinci a Chorvati v Burgenlandu mají možnost hájit svoje zájmy a požadavky, Češi tuto možnost nemají. Dalo by se předpokládat, že demokratický proces v Československu by byl příležitostí dát všechny tři skupiny a jejich podskupiny dohromady, což by umožnilo Čechům vystupovat jako národ společně.
4: Československou revoluci krajané prožívají s velkým zájmem a sympatiemi, i když zpočátku docházelo ke kuriózním situacím. Například na valnou hromadu ke 40. výročí Sdružení Čechů a Slováků v sobotu 2. prosince přijeli herci Národního divadla z Prahy a chtěli mimo jiné vyvěsit plakát koncertu Pro všechny slušné lidi. Krajané si málem urazili a že u nich jsou všichni slušní lidé. Ale dnes už všichni fandí tomu bouřlivému procesu politické, ekonomické a především pracovní obrody.
5: S tím zájezdem herců Národního divadla došlo jednoduše k nedorozumění. Vystoupení se všeobecně líbilo publiku, ale nelíbilo se předsednictvu. Stalo se, že herci svoje vystoupení přerušili, odjeli do Prahy a vznikl u nich dojem, že ve Vídni jsou všichni Češi komunisti. Z iniciativy pana Brabence, známého vídeňského výtvarníka, byli herci znovu pozváni do Vídně. Na shromáždění se tato věc uvedla na pravou míru. Herci se mohli přesvědčit, že ve Vídni jsou i Češi nekomunisté a že je jich podstatně víc.
1: Jana Brabence znám a mohla jsem se ho tak na tuhle situaci zeptat. Potvrdil, že v sále, kde probíhala debata s herci Národního divadla, došlo nakonec k takové vřavě, že nebylo slyšet vlastního slova. Utišila ji až zpěvačka Hana Ulrichová, která zde zaspívala hymnu Kde domov můj. I to je jeden z obrazů českých krajanů a exilu ve světě. Řadu problémů, které jsme tu jen naznačili, se za uplynulých 30 let podařilo vyřešit. Ty hlubší však přetrvávají dodnes. Loučí se s vámi autorka pořadu Milena Štráfeldová.
0: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Archiv Plus.
6: Boris Jelcin se postaral v poslední den roku 1999 o nečekanou senzaci. Ruský prezident odstoupil ze své funkce o půl roku dříve, než se plánovalo.
7: Boris Jelcin, ten, který odkázal světu Putina. Léta jeho vlády připomene Libor Dvořák.
0: Archiv Plus. Zítra po 20. hodině na Plusu. 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Kriminalisté prověřují podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici, nikoho zatím neobvinili. Francouzská levice navrhla hlasování o nedůvěře vládě kvůli nezvládnutí vlny veder z konce června. Fotbalisté Španělska a Rakouska hrají o postup do osmifinále mistrovství světa. A počasí zítra bude polojasno, na horách ojediněle přehánky, večer se vyjasní, teploty až 27 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Policie se zabývá podezřelými úmrtími v děčínské nemocnici. Prověřuje je jako možnou vraždu více osob. Informaci CNN Prima News potvrdil radiožurnálu krajský státní zástupce Vladimír Jan. Kdo je z činu podezřelý a kolika pacientů se současný případ týká, ale neupřesnil. Kriminalisté podle Vladimíra Jana v kauze zatím nikoho neobvinili.
9: Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy, spáchaného na více osobách. V současné době a v této fázi trestních řízení nemůžu přesně specifikovat jednotlivé osoby, které měly být poškozeny, ani osobu, která je z tohoto jednání podezřelá. Ve věci budou probíhat úkony trestního řízení tak, aby byla celá věc náležitě objasněna.
8: A Asi 1000 českých firem nemusí letos podat daňové přiznání do 1. července, jak nařizuje zákon. Kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního ohlášení zaměstnavatele jim finanční správa povolila až 3měsíční odklad, říká Jan Bonaventura, daňový poradce a jednatel poradenské společnosti Bradford Consulting.
10: Finanční správa vydala v minulém týdnu metodickou informaci, na základě níž budou finanční úřady v zásadě automaticky povolovat prodloužení lhůt pro podání daňového přiznání k dani z příjmu, pokud ten subjekt byl postižen administrativou spojenou s jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatele.
8: Francouzská vláda bude v pondělí v souvislosti s vlnou veder čelit hlasování o nedůvěře. Francouzský server France 24 informoval, že návrh podali poslanci levicových stran. Ty menšinovou vládu premiéra Sebastiana Lecorna viní ze špatného zvládnutí extrémních teplot, které zemi zasáhly koncem června. Poslanci vládě vyčítají, že kvůli škrtům a oslabení veřejných služeb se schopnost čelit podobným výkyvům počasí snížila. Podle francouzského úřadu veřejného zdraví horka způsobila nejméně 1000 úmrtí. Moravskosleští hasiči večer dokončili téměř celodenní zásah u řeky Odry v Ostravě, kde uhynulo velké množství ryb. Při zásahu hasiči používali čerpadla pro okysličování vody i nornou stěnu na záchyt uhynulých ryb, říká mluvčí hasičského záchranného sboru Moravskosleského kraje Petra Lukášová.
11: Příčinou úhynu ryb byla výrazně zvýšená hladina řeky po včerejších přívalových deštích. Ta voda sebou nesla splašky, kaly a bahno, které vlastně následně působily pokles toho obsahu kyslíku v té vodě a vedly k následnému úhynu ryb.
8: Fotbalisté Španělska a Rakouska hrají na fotbalovém mistrovství světa úvodní kolo vyřazovací fáze. Utkání sleduje Kristian Šveda.
12: Po prvním poločase Španělsko vede nad Rakouskem 1-0 díky gólu Oyarzabala. Kristian Šveda, Radiožurnál.
8: V 1 hodinu ráno našeho času začne zápas Portugalsko-Chorvatsko a v 5 ráno Švýcarsko-Alžírsko. Tenistka Linda Nosková postoupila do 3. kola Wimbledonu. Osoriovou z Kolumbie porazila 2-1 na sety a doplnila tak ve 3. kole Jiřího Lehečku a Marii Bouskovou. Naopak ve 2. kole skončila Karolína Plíšková. Teď o postup bojuje Jakub Menšík proti Bulharovi Dimitrovovi. Z Londýna se hlásí Jaroslav Plašil.
13: Bulhar Dimitrov vede 2-1 na sety a teď 5-3 a 30-15, takže servíruje na výhru v zápase. Matchball ještě nemá, ale za chviličku se to může změnit. Ne, nezmění. Tak 5-3, 30 oba, 2-1 na sety pro Dimitrova. Jakub Menšík ještě bojuje. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
14: Nehody na D1 u Ostravy a na Českobudějovicku. Na dálnici D1 z Polska do Ostravy havarovalo osobní auto. Kilometr 366 u sjezdu na Hrušov. Na místě je policie a kolona se tam netvoří. Na Pražském okruhu na 2 místech omezuje průjezd noční údržba. Směr Ruzině od sjezdu na D5 do Plzně, kilometry 24 až 25 je zavřený pravý pruh a od sjezdu na Baran Dov směr D1 je neprůjezdný levý pruh, kilometry 16,5 až 14. Teď úseky projedete plynule. Na Českobudějovickou silnici 155 ze Stráškovic do Římova blokuje pruh nehoda nákladního auta. V úseku Hřevňovice Komařice opatrně. Ještě aktuálně Praha, Strahovský tunel směr Troja, je tam hlášeno stojící osobní vozidlo v levém jízdním pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Zítra čekáme ráno ještě v jihovýchodní polovině území doznívání deště, jinak polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přehánky. Večer by se mělo vyjasnit a nejvyšší teploty ty vystoupají na 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až na 27 a na horách pak většinou kolem 15. To byly zprávy.
15: Posloucháte Český rozhlas Plus.
16: Činohru Národného divadla v Prahe vedie od septembra 2022 československý režisérsky tandem Skútr, ktorý tvorí Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. Každá nová inscenácia skutru je netrpezlivo očakávaná. Z vlastnej skúsenosti diváka viem, že niekedy je dosť bizarná alebo psychedelická, ale vždy zaujímavá, zanechávajúca dlhú stopu v pamäti. Koniec koncov, skútri sú známi svojimi inovatívnymi a kreatívnymi inscenáciami, ktoré sú zárukou jedinečného zážitku. Martin Kukučka je považovaný za jednu z kľúčových postav súčasného českého divadla. Ako sa mu funguje na pozícii umeleckého šéfa činohry Národného divadla? Aj o tom v hovoroch. Od mikrofónu vás zdraví Tatiana Čabáková.
15: Hovory.
16: Martin, vítaj v hovoroch.
17: Dobrý deň, dobrý den. A teraz sa budem musieť rozhodnúť, akým jazykom budem rozprávať, ale asi využijem to, že môžem rozprávať po slovensky. To už sa mi dávno nestalo.
16: Ako sa cítiš na konci štvrtej sezóny šéfovania činohry Národného divadla?
17: Musím povedať, že sa teším na ten okamžik, že sa to divadlo na chvíľučku zavrie, pretože niekedy je hrozne dôležité sa zastaviť a trošičku vstrebať, uvedomiť si, čo sa podarilo, tešiť sa z toho, čo sa podarilo, mať možnosť takého spätného pohľadu a zároveň si ako nájsť tiež trošičku priestor na to, povedať si, čo by človek mohol zlepšiť, kam by to mohol niekam akoby posunúť a pozerať sa nielen na ten konkrétny problém, ktorý je dnes tu a jeho potreba vyriešiť, ale vidieť treba z tú viziu, kde by to divadlo mohlo byť napríklad za 10 rokov.
16: Za 10 rokov?
17: No je dobré nastaviť tie systémy tak, aby to divadlo dokázalo predvídať ten vývoj, ktorý proste prichádza. Nemyslím akoby tie témy to. Zrovna činohra by mala vedieť reagovať veľmi flexibilne na to, čo sa deje. Ale čo sa týka toho systému a plánovania a tak ďalej, je potreba byť vizionársky.
16: Išli ste do výberového konania s určitou svojou predstavou, s tou ste vyhrali. Ste tam už 4 roky, tak už môžeš povedať, čo sa vám darí naplňať z tej predstavy?
17: Jedna z vecí, na ktorú sme tak povedzme pyšní, je, že sa nám podarilo vytvoriť repertoár, ktorý je rôzny, že to nie je vlastne akoby divadlo len pre úzkú skupinu akoby divákov, ale do toho Národného divadla skutočne príde široké spektrum k divákov z rôznych kútov Českej republiky a je veľmi dôležité im dať rôzne typy divadla tak, aby si to vlastne ako užili. Môže sa stať, že nie každému divákovi sa bude páčiť každá inscenácia, ale naopak určite si každý divák nájde tú svoju inscenáciu v našom divadle.
16: Čo vás na fungovaní tejto veľkej inštitúcie prekvapilo?
17: Človeka asi najviac prekvapí to, že navzdory tomu, že človek plánuje, vymýšľa, tvorí všetko, takže vlastne tých premenlivých vecí v tej veľkej inštitúcii je strašne veľa. To znamená, že človek si môže urobiť veľmi precízne plány, ale musí čakať, že každý jeden deň sa veci veľmi rýchlo akoby menia a veľmi nepravdepodobne menia. A ďalšia vec je, to neviem, či bolo veľké prekvapenie, ale je to také ako zistenie, ktoré si človek tak skutočne pevne uvedomí, že to je inštitúcia, kde hovorím, že aj pani upratovačka má veľmi intenzívne emócie a všetko sa rieši cez emócie. Takže vlastne spústa racionálnych vecí, ktoré by sa dali vyriešiť povedzme ako dvoma metami, tak sa riešia skutočne niekedy vo vlnách emočných a prežívaniach rôznych a človek vlastne v tomto musí dokázať ako vybrať, čo je len nejaká povedzme momentálna únava alebo len veľký nápad a niekto je presvedčený, že má ten nápad geniálny a teraz ho musí ako realizovať a niekedy postaviť tie veci znovu ako na zem trvá nejakú chvíľočku a to je veľmi prekvapivé v tom nestratiť akoby ten koncept a nestratiť v tom ten rozum. Je niekedy náročné.
16: Ale vy ste ako režiséri s Lukášom predsa zvyknutí na tie emócie. Vy s nimi pracujete, nie?
17: Ale ako režiséri sme sa pohybovali vždy medzi činohrou, operou, novým cirkusom, niekedy baletom a tak ďalej, rôznymi projektami a i niekedy ako medzinárodne, takže človek trošku striedal tie prostredia, takže v tých prostrediach to bolo samozrejme ako jednoduchšie zvládnuť na nejakú krátku akoby dobu a zároveň ako režisér človek akoby prichádza do toho miesta len ako tá kreatívna bytosť, ale nemusí garantovať ako aj tú štruktúru, aj tie finančné veci, aj to, že to všetko funguje. Takže v tom je veľký rozdiel.
16: No a ako sa vám funguje ako manažerom? Pretože tam máte nielen úlohu tých kreatívcov, ale máte držať ten systém.
17: To asi je na nejaké posúdenie možno aj zvonku, ale myslím, že z tých manažerských vecí, že sa nám darí udržať veľmi slušnú divácku návštevnosť, ktorá myslím, že bola teraz okolo 87%. Myslím, že to skutočne nie je malé číslo na tak veľké divadlo. Myslím, že sa nám darí pozývať veľmi zaujímavých režisérov, zaujímavé režijné týmy, nielen z Českej republiky, ale aj zo zahraničia, a zrovna práve tá naša investícia aj do nejakých vzťahov akoby s rôznymi zahraničnými divadlami, inštitúciami, platformami, v ktorých sme teraz veľmi aktívni, tak teraz sa to javí, že to nesie nejaké ovocie. A myslím si, že to je i nejaký model, ktorý vlastne nás teraz pripravuje na znovu otvorenie novej scény, ktorá síce teraz vošla do rekonštrukcie, ale to je niečo, čo môže byť nové, moderné divadlo uprostred Prahy, a je pre nás ako veľmi dôležité nadizajnovať, ako to celé môže akoby vyzerať, čím to divadlo ako do budúcna by zrovna malo byť. Takže to sú ako ďalšie veci, ktoré si myslím, že sa nám nejakým spôsobom darí vytvárať a že máme na to nejaký ako tým ľudí. Som veľmi spokojný a šťastný s týmom ľudí, ktorí okolo seba máme, práve akoby i ten manažerský, akoby ďalší, akoby v rámci tej činnosti Národného divadla ďalej, tak to, z toho máme veľmi veľkú radosť. A zároveň navzdory tomu, že robíme diverzifikované divadlo, ktoré je fakt rôzne, tak máme aj rôzne kritické ocenenia, dvakrát inscenácia roku, nominácie na najlepší herecký výkon a tak ďalej. Vlastne asi keď sa človek zastaví a takto to začne pomenovávať, tak by človek mohol byť na to aj hrdý, ale asi keď je človek ponorený v tom, tak to vidí skôr akoby spústu nekonečných komplikácií.
16: Čo ťa tam stresuje okrem tých emócií?
17: Ja myslím, že je veľmi ťažké vyhovieť každému človeku. Je to veľmi veľký, je to veľmi veľká inštitúcia.
16: To je to, že k repertoáru Národného divadla majú názor všetci? To ty myslíš?
17: Áno, je to vlastne ako ťažké, že vlastne to nie je, že by ten názor nemal každý mať, ale je to ťažké to niekedy vstrebať, pretože pokiaľ sa človek snaží počúvať a neísť slepo, že ja som povedal, ja tak chcem a toto je len moja cesta, všetci to rešpektujte, ale byť ako otvorený ako vlastne k názorom, dať aj ľuďom ostatným priestor, aby tiež mohli byť vo vnútri kreatívni, inovatívni a tak ďalej, tak je niekedy veľmi zložité. Niekedy veľmi zložité vlastne vedieť, že s tým, že sa aj niečo podarí a príde aj nejaká pochvala, tak vždycky príde niekto, kto má úplne iný názor na to, ako by to malo vyzerať. A či už je to zvonku, alebo je to znútra. A vlastne vybalancovať, vykoordinovať to, aby tie veci nejakým spôsobom stále nestrácali dôveru v to, že proste sme skutočne výnimočnou inštitúciou, robíme výnimočné projekty, a nestratiť tú chuť, energiu a tak ďalej je niekedy ťažké, nehovoriac o tom, keď sa do toho zapletie ešte politická situácia, ktorá akoby zneistí vôbec, či niekto vlastne o tú kultúru záujem má, či vôbec niekto chce tú kultúru podporovať, a že či to, že sa vieme slobodne vyjadriť k tomu, čo je dôležité, či niekto berie, akože to je vážna súčasť toho, v čom žijeme, pretože čo si budeme rozprávať. Ona, tá kultúra, robí z nás to, na čo sme potom vo výsledku hrdí. Netvrdím len divadlo, ale to je súčasť toho. Takže to sú proste ako momenty, kedy človek ako vlastne nevie, či má byť viacej politickým aktivistom alebo umelcom, ktorý vytvára nejaké imaginatívne svety, pretože sa začína pozerať okolo seba. Začína sa trošku chvieť, čo sa to vlastne akoby deje. Začína si klásť veľmi veľa akoby otázníkov. V tú chvíli to sú veci, ktoré ma veľmi znervózňujú.
16: Znervozňuje ťa súčasná situácia na ministerstve kultúry a postava súčasného ministra kultúry Otta Klempíra?
17: Áno, znervozňuje ma, pretože sú tam dve zásadné veci. Za A, bojím sa o slobodu médií, pretože síce sa tvári niekto, že to je len transformácia, ale bez nejakých záruk, že tá sloboda tých médií zostane, ktoré by boli viditeľné a konkrétne, to ma veľmi znervozňuje. Zároveň vidím, že je to v túto chvíľu minister kultúry, ktorý je slabý. To znamená, nevie pre ten rezort zohnať dostatočne veľa peňazí, tak aby ten rezort zaistil. To je jedna vec. A druhá vec je, že nedokáže proste nastaviť tie parametre tak, aby tá organizácia toho celého rezortu ako bola funkčná. A to je veľký prostriekový problém. Nie len to, že nemá dôveru od snad 90% okolo umelcov, ktorí vlastne ako v tom sa akoby, alebo kultúrnych pracovníkov, pretože skutočne nebavíme sa len o tom, že to sú ľudia, ktorí sú ako, ja neviem, herci a tak ďalej. Tam v tej kultúre pracuje strašne veľa iných zamestnancov. To sú maskérky, to sú proste kašéry, to sú technici a tak ďalej. To je spústa umeleckých ďalších remesiel, ktoré nie sú ako vidieť. To je celá spoločnosť ľudí, ktorá vlastne to vytvára. A je strašná škoda, že vlastne títo ľudia ako necítia dôveru v tom, že budú môcť v tej kultúre pokračovať ďalej a pracovať a vytvárať tie veci pre ľudí. To je veľmi desivá predstava. To znamená, Považujem ho za veľmi, veľmi slabého ministra kultúry v tomto ohľade. A až nebezpečne slabého, pretože takéto kroky môžu viesť k dlhodobému poškodeniu kultúry, ktorá už aj tak je dlhodobo podfinancovaná.
16: Martin, cítite vy už v Národnom divadle, v Činohre dôsledky fungovania o tak lempíře?
17: My, ako by Národné divadlo, nie sme priamo ovplyvnení tým, okrem toho, že je jún a ešte stále nemáme rozpočet, ale to netvrdím, že bol problém len tohoto ministra. Ale problém vidím v tom, že vlastne tá spoločnosť je neistá. A tá spoločnosť v tom divadle je neistá. My máme ľudí, ktorí sú pripravení ísť naplno do stávky. Akože skutočne chcú proste sa voči istým krokom proste pána ministra vlastne postaviť veľmi intenzívne. Je to tak, že vlastne ako človek si teraz hovorí, mám vôbec právo ako umelecký riaditeľ Činohry Národného divadla sa vyjadrovať k našemu zriadovateľovi, ministerstvu kultúry, alebo nemám právo.
16: Cítiš konflikt záujmov?
17: Cítim vlastne konflikt záujmov. Je to veľmi vážna otázka, ale na druhú stranu, ako kto iný sa má ozvať, ak vidí, že vlastne akoby sú vlastne také základné princípy preto, aby tá kultúra mohla vznikať ako narušované, tak človek nejakým spôsobom sa k tomu asi vyjadriť musí. A to nie je osobný útok. To je útok na pozíciu ministra kultúry, ktorý vzal na seba zodpovednosť, že bude dobrým úradníkom a nie to, že proste bude vyjadrovať len svoj názor na to, čo si myslí alebo nemyslí, že kultúra má alebo nemá byť, pretože to nie je jeho proste ako v túto chvíľu funkcia. To ako básnik mohol tvoriť a vytvárať akoby kultúru tak, ako ju on cíti, ale v túto chvíľu je úradníkom, ktorý má vedieť zabezpečiť kultúru tak, aby fungovala a aby nebola proste podfinancovaná.
16: Hovorí hosť hovorov režisér Martin Kukučka, umelecký šéf Činohry Národného divadla.
0: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Ako vnímate úlohu divadla v súčasnej spoločnosti, keď sa zdá, že všetko okolo nás je v chaose, zároveň sa mení neuveriteľnou rýchlosťou, prichádzajú nové technológie, je tu umelá inteligencia, tak čo v tom všetkom má divadlo? Akú rolu? Má byť nemenné, aby sa človek vedel aspoň na niečo spoľahnúť, že keď príde do divadla, tak tam nájde to, čo potrebuje, nejakú istotu, alebo to divadlo sa má meniť s týmito vlnami?
17: My sa teraz možno rozprávame formálne, ako moc má využívať, nemá využívať technológie a tak ďalej, ale navzdory všetkým možným akoby technológiám deje sa vždycky zázrak. Od tej 7. večer sa zrazu stretne zhruba 1000 divákov, ďalších 200-300 ľudí, ktorí je akoby okolo toho divadla, vo vnútri toho divadla, ktorí to rôzne akoby chystajú. Niektorí sú na scéne, niektorí za scénou, niektorí sedia v tom hľadisku. A tam o tej 7. vypnú tie mobilné telefóny a sú schopní 2 hodiny spolu sedieť, spolu nejakým spôsobom uvažovať nad nejakou jednou témou, spolu stráviť čas, spolu sa zasmiať. To je tak krásne, sa vedieť spoločne niekoho zasmiať, niekedy spolu si zaplakať, niekedy sa spolu rozčúliť, ale to, ten okamžik, že tam takáto veľká skupina ľudí dohromady sedí každý večer, a to nie je len jedna sála, Národné divadlo má 4 takéto sály, tak to je niečo, čo nemôžete nahradiť ničím iným, žiadnym ako Netflixom, žiadnou umelou inteligenciou v tomto zmysle, ten analogický kontakt, že sme všetci akoby spolu vedľa seba, je nejakým ako zázrakom. A do toho môže človek použiť rôzne technológie, ale tú živú kultúru z toho človek ako neodpára. A to je v tej dobe hrozne dôležité, kedy čím väčší je chaos a čím viac sa ľudia uzavierajú do takých ako schránok a keď je toľko temna okolo a chaosu okolo, tak sa z ľudí stávajú také hikikomory trošičku. Že je niekedy dôležité, že tí ľudia vedia, že niekam patria.
16: Vy ste mali nedávno premiéru inscenácie Farářů v konec, kde ste na javisko priniesli veľkoplošnú premietaciu plochu. Do deja tej inscenácie ste premietali dokumentárne krátke príbehy zo súčasnosti. Ako sa ujal Farážův konec s týmito modernými technológiami na javisku Národného divadla?
17: Farážův konec je naša obľúbená premiéra. Tam si myslím, že to, čo na ľudí proste vplýva, je nejaká krehkosť bytia, ktorá sa nejako odráža akoby z tej inscenácie smerom k tým divákom. Že sa to nejakým spôsobom hrozne pekne chytilo. Takže vlastne aj tam sú veľmi pekné predaje a ľudia odchádzajú proste akoby šťastní. Takže ja mám dojem, že to zafungovalo, ale práve i v tom, že vlastne akoby ten dokument zrazu akoby nevytvára, že tá inscenácia je len niečo vymyslené, že sú tu nejakí skutoční ľudia, ktorí niečo podobné zažili, nejakým spôsobom cítia k tej téme, ktorú my zrovna rozohrávame na javisku, že to vlastne sa skutočne deje teraz a tady, že to nie je len niečo vymyslené. A myslím, že Jan Mikulášek ako režisér s Ilou Smejkalovou dramaturgyní, myslím, že toto vlastne veľmi krásne ako dokázali akoby proste navnímať a preniesť formálne na to javisko.
16: Ty si tu už druhýkrát zmienil slovo predaj.
17: Ano.
16: Že ako sa predávajú tie inscenácie.
17: Ano.
16: Musíte to mať stále v nejakom svojom zadnom trakte svojho mozgu, že keď prinášate nejaké tipy do dramaturgického plánu, že aby to bolo potenciálne dobre predajné?
17: To má niekoľko rovin. Jedna tá rovina je, tak samozrejme nejak to divadlo by malo mať nejakú ako sebestačnosť. To je veľká otázka, ako veľkú. Myslím, že Národné divadlo má nadštandardne veľkú sebestačnosť, což neviem, či je vždycky, keď to poviem takto ako zjednodušenie, akoby dobré, a že či vždycky Národné divadlo má len premýšľať nad tým, aby vlastne tie predaje boli akoby dostatočne akoby veľké, lebo to niekedy potom môže stáčať akoby k nejakému strachu z toho, aby vlastne ten kreatívny tím ako skutočne ako slobodne tvoril, aby proste ako vznikali možnosti ako objavovať veci nové, aby človek nešiel len po nejakých zabehnutých ako koľajách. To si myslím, že je ako veľmi akoby dôležité vedieť, že tam tá sloboda akoby je a ten predaj a tá sloboda je vždycky taký akoby zvláštny akoby boj. Nie sme reklamná agentúra, ktorá proste potrebuje nutne akoby priamo zacieliť, ale naopak potrebuje objavovať. Na druhú stranu, hrať pre prázdne publikum tiež nie je dobré, pretože potom aj výborná inscenácia vlastne akoby umiera. Keď máme vlastne publikum, ktoré má toľko miest, tak proste ako skutočne zase musíme hľadať také tituly, u ktorých veríme, že by mohli osloviť aj širšiu verejnosť, než len pár divadelných ako nadšencov.
16: Národné divadlo pripravilo inscenáciu Privatizace, ktorá mapovala nejakú časť života Petra Kellnera. A viem, že to bola inscenácia vypredaná, stále je vypredaná. Chystáte sa na ďalšie takéto projekty, ktoré budú mapovať nejaké otázniky našej spoločnosti, nejaké ako momenty, ktoré majú rôzne pohľady a môžu byť kontroverzné?
17: Áno, ďaká tejto inscenácie sme vstúpili do ďalšieho z európskych projektov, ktorý sa nazýva Trust. Je to združenie niekoľkých európskych inštitúcií, ktoré sa zaviazali k tomu snažiť sa vytvoriť niečo, čo budeme hovoriť do budúcna možno žurnalistické divadlo. To znamená, že divadlo vzniká v súčinnosti s investigatívnym žurnalizmom a vlastne hľadá sa téma, to téma nejakým spôsobom sa artikuluje a súčasne, keď ide von do éteru, tak zároveň vzniká ako inscenácia, ktorá to ešte reflektuje z nejakého ako iného prostekového pohľadu. Vidíme, vnímame, že médiá sa snažia byť čím ďalej tým viac uzurpované jednotlivcami, niekedy štátom, cítime to ako veľké nebezpečenstvo a divadlo môže byť ďalším priestorom, kde o istých témach je dobré hovoriť a že to neskončí len na tom, že si niekto proste rýchlo prikliká niekde proste ako na telefóne titulky a má dojem, že už akoby sa dozvedel o svete všetko, ale že má človek šancu stráviť s nejakou zaujímavou, aktuálnou témou 2 hodiny v rámci jakoby tej inscenácie a nejak do nej jakoby preniknúť a divadlo alebo umenie nám dáva tú možnosť, že i veci, o ktorých zatiaľ nie je možné možno rozprávať naplno, aby sme neboli ako súdení, tak ich môžeme skúsiť vyjadriť obrazom a ten divák si môže sám začať jakoby asociovať kam by sa tie veci mohli vyvinúť, alebo čo môže byť nejaké nebezpečenstvo, alebo obraz môže klásť isté otázky, ktoré treba nahlas ešte nie je možné si ako klásť. A to sú nejaké akoby momenty, kde veríme, že by proste podobný typ divadla mohol zafungovať. Nehovoriac o tom, že niektoré kauzy skutočne majú presah medzihraničný, to znamená, že môže vznikať i nejaké akoby pomenovávanie nejakých kauz, ktoré spoločne s tými rôznymi divadlami, ktoré v tomto akoby projekte sú, budeme sa snažiť nejak ako artikulovať umelecky.
16: Martin, čo si sa naučil o sebe počas fungovania v tejto funkcii umeleckého šéfa za tie 4 roky?
17: To je dobrá otázka. Dlhé ticho. To, čo sa človek vlastne ako o sebe naučí za ten čas, je, ako dokáže zvládať samotu umeleckého šéfa. Našťastie sme s Lukášom dvaja, takže sme v tej samote akoby dvaja, ale je to istý typ samoty, ktorý je niekedy úzkostný a musí s tým človek nejakým spôsobom akoby bojovať a to niekedy vytvára ako najväčšie tie otazníky, pretože myslím si, že to divadlo nemá vznikať ako technokraticky, ale má vznikať s nejakou ako víziou, s nejakou potrebou toho, že to divadlo byť má, že ten umelecký počin má vzniknúť a potrebuje na to nejakú energiu a ako umelecký šéf tú energiu človek musí aj akoby nejakým spôsobom delegovať ďalej do toho divadla a potom skrz tých hercov tomu akoby divákovi. Tak to je vlastne ako nie, že čo som sa naučil a čo sa učím, je s čím nejakým spôsobom akoby bojovať, pracovať, koľko si má človek vytvoriť toho priestoru, že je teraz aktívny a koľko toho priestoru na to, aby sa znovu nadýchol, vydýchol, aby práve dokázal mať ľudí stále rád.
16: A máš ľudí stále rád aj teraz na začiatku divadelných prázdnin?
17: Myslím si, že sa mi stále darí to, že tých ľudí, navzdory tomu, že ma niekedy dokážu poriadne naštvať, tak, že tých ľudí stále mám rád, že obdivujem, čo dokážu. Obdivujem ich talenty. A to, že to Národné divadlo je proste divadlo plné nesmiernych talentov v celej šírke. Nehovorím práve teraz len o hercoch. Tak to je pre mňa ako neuveriteľné, že môžem byť toho súčasťou.
16: Ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
17: Ďakujem pekne a so všetkými sa lúčim.
16: Hosťom hovorov bol režisér Martin Kukučka, člen Dua Scooter. Od mikrofónu hovorov sa lúči Tatiana Čabáková.
15: Český rozhlas Plus, správy v angličtine. Czech Radio News in English.
18: President Petr Pavel has received the government's document setting out the Czech delegation's position for next week's NATO summit in Ankara. The Czech news website Novinky.cz reported on Thursday. According to the document, Czechia will reaffirm its support for Ukraine and commit to gradually increase defence spending to 5% of GDP by 2035. President Petr Pavel's attendance at next week's NATO summit in Ankara will harm Czechia's interests abroad, Prime Minister Andrej Babiš said on Thursday in an interview with the Czech news website Deník.cz. Babiš argued that this year's summit will focus on economic and defence spending issues, which are the government's responsibility rather than the president's. And Czechia will receive 516.8 million euros from the EU's Modernization Fund to support energy projects, the European Commission announced on Thursday. It is the third largest allocation among the 11 member states receiving funding in the latest round. Weather. Friday will be sunny to partly cloudy with daytime temperatures between 20 and 27 degrees Celsius. The Jubilee 60th edition of the Karlovy Vary International Film Festival gets underway in the West Bohemian spa town on Friday. 2026 also marks 80 years since the event's foundation, an anniversary that the organisers say places Karlovy Vary in a most exclusive club. Ian Willoughby has the details.
19: 23. ročník 1982.
20: In a series of videos posted on social media, the Karlovy Vary International Film Festival has recently been looking back at the colourful history of the second oldest event of its kind in Europe. The first edition was held in 1946, making this the 80th anniversary of its founding. Karlovy Vary's executive director, Krzysztof Mucha, says he and the other organisers have done their utmost to make 2026 special, including securing a guest of the calibre of true Hollywood great Dustin Hoffman.
2: We were hoping that we will be able to bring one of these Hollywood icons. And when we realized that there is a chance that Dustin will be able to come, we felt, okay, this is exactly the year when we really need one of the icons. But also, we wanted to have the young, still very active filmmakers, actress like Jesse Eisenberg and Maggie Gyllenhaal. So we are very lucky, and I'm happy for that, that we have this mix of incredible filmmakers in town.
20: Krzysztof Mucha has been working at Karlovy Vary for almost three decades, and last year took the helm following the death of Jiří Bartoška, the man who revived the festival in the 1990s and made it what it is today. Mucha says he and artistic director Karel Och have been cultivating contacts in Hollywood for a long time, and that pays off.
2: In terms of the guest, I can feel that being able to go regularly to the United States, Karel and I, we go three times a year there. We are trying to keep the relationship with the agents and publicists. And I think that this is one of the, you know, the fruits of this focus on being there regularly.
20: The reason this is only the 60th edition of a festival that began eight decades ago is that in the communist period, Karlovy Vary alternated with the Moscow Film Festival, with which it was forced to share its A status. Artistic director Karel Och has done a lot of research in the archives ahead of the 2026 KFIF, and I asked him which landmark felt bigger, turning 80 or reaching 60 editions.
21: I received this beautiful gift from what I've been doing to read about so much amazing stuff that happened in Karlovy Vary ever since 1946. So I have to say it's the 80, because I mean that brings us to the exclusive group of the second wave of the festivals after Venice, which is the oldest. I'm talking about Cannes and Locarno in 1946. The number of editions, 60, we could not really influence it because of the political reasons, but we're 80 years old.
20: Looking to the future, Krzysztof Mucha says the Karlovy Vary Film Festival aims to keep building on its storied tradition.
2: We want to have the festival as the place where you will have the same feeling as you had in the past. You will be able to meet, to see beautiful movies, to have a chance to talk to your friends and the filmmakers and having a great time with the festival audience.
18: Karlovy Vary's executive director Krzysztof Mucha talking there to my colleague Ian Willoughby. And that's all from Radio Prague International.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
22: Evropa má za sebou první velkou vlnu veder letošního léta. Několik teplotních rekordů padlo i na českém území. Očekává se, že s tím, jak se klima otepluje, bude extrémní počasí častější. Jak se Česko na tuhle novou realitu zvládá připravovat? Co můžou udělat města proto, aby byl život jejich obyvatel v horkých dnech snesitelnější? A jak se daří naplňovat strategie, kterou má stát?
15: Pro a proti Lukáše Matošky.
22: Našimi hosty tady ve studiu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech jsou ředitelka Asociace ekologických organizací Zelený kruh Petra Kolínská. Dobrý den.
23: Dobré dopoledne.
22: A vedoucí oddělení vody v krajině a adaptace na změnu klimatu Pavel Marták z Ministerstva životního prostředí. Dobrý den i vám.
24: Dobrý den.
22: A začněme od vás. Jak je z vašeho pohledu Česko připravené na vlny veder?
24: Ty jednoduché otázky bývají často nejzáludnější. Myslím si, že lze konstatovat, že ten posun je významný, že postupně se ta připravenost zlepšuje. Samozřejmě vždy je co zlepšovat, ale my zde vnímáme opravdu velký posun, takový 10-15 let zpátky. Obecně v té adaptaci beru, takže připravenost na vlnu veder je jedním z těch opatření, které se dělají v souvislosti s adaptací na změnu klimatu. Uvolňují se prostředky na opatření adaptačního charakteru, které přispívají i k tomu zvládání veder. Postupně zlepšuje se znalostní báze, zvyšuje se počet expertů, jsou výzkumné projekty na toto téma. Myslím si, že ta situace se zlepšuje.
22: Vidíte to stejně, paní Kolínská?
1: Já to samozřejmě vidím trochu jinak. Myslím, že jak ministerstvo, tak veřejná správa na ty vlny veder připravená není dostatečně, že tu situaci podcenila, ačkoliv ty předpovědi dlouhodobé oznamovaly, že ty vlny veder budou a i v budoucnu vlastně se předpokládá, že ten počet velmi teplých dnů bude větší.
3: Můžete být konkrétní v té vaší kritice, když jste řekla, že veřejná správa tu situaci podcenila, nedostatečně se připravila, tak kde vidíte ty největší mezery?
1: Ty největší mezery jsou v tom, že neexistuje shoda mezi rezorty a MŽP, které se víceméně snaží, tak vlastně nemá žádný vliv na to, jak třeba funguje Ministerstvo zdravotnictví nebo Ministerstvo pro místní rozvoj. Chybí nám řada legislativní opory. Ta legislativa v mnoha ohledech nepřispívá k tomu, aby se vlna veder dala zvládnout lépe. Dlouhodobě chybí také politická podpora a řada opatření jsou pouze dobrovolná, místo by byla povinná. Například obce a města mohou, ale nemusí mít adaptační strategii, která by právě řekla, co mají dělat.
3: Nejprve k té mezirezortní spolupráci, pane Martáku, to byste uznal, že není úplně v podobě optimální, že zkrátka nespolupracuje například Ministerstvo životního prostředí, na kterém vy působíte, s Ministerstvem zdravotnictví, případně s dalšími rezorty?
24: Já bych to asi nenazval, že přímo nespolupracujeme. My se rozhodně snažíme o co nejužší spolupráci, ale samozřejmě jak i my, tak i ostatní rezorty jsou často limitováni personálními kapacitami těch témat, které musí jednotlivé rezorty řešit, je samozřejmě více. A jak říkala paní ředitelka, určitě je to o tom, že každé ministerstvo má nějaké priority a samozřejmě ty naše priority nemusí být vždycky v souladu, nebo ta intenzita toho, jak my to vnímáme, nemusí být stejná na všech rezortech.
3: Ale určitá mezirezortní spolupráce zapotřebí je, třeba konkrétně mezi Ministerstvem zdravotnictví a vaším ministerstvem, protože to oteplování má pochopitelně i zdravotní dopady.
24: Rozhodně. Obecně celá adaptace na změnu klimatu je vlastně u nás postavena tak, že my jsme jakýmsi koordinátorem té adaptace. My zpracováváme nebo koordinujeme zpracování té národní adaptační strategie i toho adaptačního plánu, ale tím, že téma adaptace je naprosto průřezové a jde napříč prakticky všemi sektory a všemi činnostmi lidské společnosti, tak to není o tom, že bychom to my mohli zpracovat nebo my všechno připravit. Je to o tom, že vlastně každý rezort si musí připravit tu adaptaci té své oblasti sám. My se to snažíme pouze koordinovat.
3: Paní Kolínská, ta národní adaptační strategie, kterou vypracovalo Ministerstvo životního prostředí, je funkční?
1: Tak máme k dispozici vyhodnocení za to minulé období, kde se právě celkem otevřeně poukazuje na to, že rezorty nemají na řešení těch věcí vyhrazeno dostatek kapacit, dostatek odborníků, že chybí peníze na ty opatření a že tam právě chybí ta politická podpora. Já bych to možná ukázala na konkrétním příkladu. Teď v té vlně veder se hodně mluvilo o ochlazovací schopnosti stromů, které jsou vlastně takovou přirozenou klimatizací. Stát i vydává prostředky na to, aby se stromy sázely, ale zároveň není ochoten parlament schválit úpravy zákonu tak, aby ty stromy, které už máme, byly lépe chráněny, aby se daly stromy snadněji sázet vzhledem k technickým sítím a aby pokud se nějaký strom už musí pokácet, aby byla třeba povinná náhradní výsadba. To všechno v té legislativě chybí a mělo by to tam už dávno být.
3: Pane Martáku, uznal byste, že tady můžou být určité rezervy, že sice máte slušnou adaptační strategii, ale vázne to třeba, pokud jde o ochranu těch stávajících stromů, které jsou klíčové pro udržení chladu ve městech?
24: Asi se nedá říct, že by nebyla žádná ochrana stromů stávajících v zákoně 114 definována je. Samozřejmě můžeme se obavit o tom, jestli by nemohla být větší vzhledem k tomu pozitivnímu přínosu a té nezastupitelné roli, které stromy zejména potom v intravilánech měst mají.
3: Paní Kolínská, vy jste tady před chviličkou řekla, že některá ta opatření týkající se samospráv, to znamená měst, obcí a krajů, by měla být povinná. Jaká konkrétně?
1: Tak jde o to, že města, která mají adaptační strategii, tak třeba pak dokážou systematicky umisťovat vodní prvky do ulic, pítka. Mají například mapu míst, která jsou veřejně přístupná a jsou klimatizovaná, jsou v těch vedrech, je tam možné strávit nějaký čas. Mají plán, jak právě vysazovat stromy na správných místech, kde se nejvíc sdružují lidé. Ale pokud tyhle ty strategie samozřejmě stojí peníze a jsou dobrovolné, tak je mají jenom obce, které jsou bohaté nebo které mají nějaké osvícené vedení. A ta naše analýza vlastně stavu připravenosti samospráv právě ukázala, že se rozevírají nůžky mezi těmi úspěšnými městy a obcemi a těmi ostatními, ale lidé žijí prostě ve městech a nevybírají si moc, v jakém městě třeba žijí. Takže my potřebujeme, aby stát, aby ta národní úroveň ty obce podpořila, dodala jim dostatek financí, metodickou podporu a až budou tyhle ty věci k dispozici, tak vlastně řekla, že ta adaptační strategie je povinná součást jejich života.
3: Pane Martáku, jak teď vy z Ministerstva životního prostředí můžete podpořit konkrétní obce, konkrétní města, když chtějí na svém území zavádět adaptační opatření, tak, aby zvládali třeba tak horké dny, jaké byly ještě před pár dny?
24: My ty adaptační opatření podporujeme dlouhodobě, vlastně ta stěžejní podpora šla nebo jde pořád z operačního programu životní prostředí, kdy jsou podporovány jak opatření na posílení zeleně ve městech, která je klíčová pro ten klimatický efekt, tak podporujeme dlouhodobě hospodaření s dešťovou vodou, které taky vnímáme jako klíčové, to znamená zadržet ty srážky v místě dopadu, případně využívat na zálivku té zeleně, prostě hospodařit s tou vodou tam na daném území a neodvádět ji rychle pryč z toho intravilánu do vodních toků. Podporujeme také opatření, které zodolňují nebo které umožňují těm budovám být lépe adaptovány, ať už jsou to nějaké stínící prvky nebo zateplení, které samozřejmě funguje i jako izolace v těch vlnech veder. Takže z našeho pohledu jako ta škála těch opatření, které podporujeme, je poměrně široká a podporujeme opravdu dlouhodobě.
3: A uznal byste, že dochází, jak to tady nazvala paní Kolínská, k určitému rozevírání nůžek mezi městy, která se adaptují nejlépe, protože jsou třeba bohatší, a mezi těmi ostatními?
24: Upřímně nemám na to nějaké tvrdé data, ale z mého osobního pohledu já vnímám, když vidím právě ty úspěšné realizace typicky v adaptéře nebo v podobných projektech, takže opravdu jsou města nebo možná i regiony, kde se tomu věnují více, kde to vnímají jako nějakou prioritu a je tam vidět prostě postupně úspěšnost realizace těch projektů, které dle mého názoru přispívají k té adaptaci, a jsou regiony, kde řekněme to není takovou prioritou.
3: Čím to je, paní Kolínská, že některé regiony zvládají se připravovat na změnu klimatu, na horké dny a jiné nikoli?
1: Tak je to hodně o nějaké osvětě a informovanosti jak těch vedení radnic, tak samozřejmě místních obyvatel, protože pokud nějaký starosta nebo radní vlastně chce ty adaptační opatření zavádět, tak se musí jako utkat s tím veřejným míněním a třeba debata o tom, jestli nové stromy mají rušit parkovací místa, je debata vlastně velmi nepříjemná a frustrující. Takže hodně to souvisí s tím, jak moc investujeme do nějaké osvěty a vzdělávání. Ale já bych se možná ještě vrátila k těm financím, protože ta zpráva o tom, jak se nám daří plnit adaptační strategii...
3: Ta vaše zpráva z loňského prosince?
1: Ne, ta zpráva MŽP, která visí na jejich webu. Aha. A která hodnotí, jak se daří uplatňovat na národní úrovni ty adaptační opatření, tak sama říká, že ty prostředky finanční jsou nedostatečné a že vlastně docházejí. A pojďme si říct, čeho je to financováno. Adaptační opatření jsou z velké míry financovány z emisních povolenek, to znamená z toho principu, že znečišťovatel platí. A pokud současná politická reprezentace vlastně chce ten systém povolenek oslabit nebo dokonce zrušit, tak se tím zbavujeme té možnosti, jak ty opatření financovat.
3: Na druhou stranu je ale pravda, že výnos z emisních povolenek dlouhodobě klesá.
1: To záleží na tom, jak máme ty emisní povolenky nastaveny. Teď se měla vlastně vzniknout jakoby nový způsob a ten budget, ten rozpočet měl být zase navýšen, ale nebude, protože se naše reprezentace rozhodla, že ty emisní povolenky nechce.
3: Pane Martáku, není to škoda, že takto se Česko možná připraví o zdroje na financování adaptačních opatření?
24: Já se omlouvám, já se přiznám, že do tohoto tématu tolik nevidím, tak by asi nebylo úplně fér se k němu vyjadřovat, protože náš útvar se primárně věnuje adaptaci a pracujeme vlastně s těmi prostředky nebo s těmi dotačními tituly, které už jsou nějak nastaveny.
3: Tak se vás zeptám jinak, cítíte podporu ze strany ministra Igora Červeného z motoristů, podporu v přípravě dalších adaptačních opatření?
24: Možná to bude znít překvapivě, ale my jsme tuto záležitost komunikovali s naším vedením vlastně po změně v volbách a máme za to, že adaptace je podporována, adaptace je opatření, nebo je to ta oblast, do které by měla směřovat energie a která by měla posilovat v souvislosti dopady změny klimatu.
3: Ptám se na to z toho důvodu, že na ministerstvu životního prostředí pod vedením motoristů docházelo nebo dál dochází k určitým personálním změnám a leckteří politici za motoristy v minulosti zpochybňovali třeba vědecké poznání týkající se změny klimatu. Přesto cítíte podporu od Igora Červeného pro přípravu těch adaptačních opatření.
24: Ano, to jako...
3: To paní Kolínská vítáte?
1: Jedna věc.

0: skupiny stromů, když se spravuje vodovodní řad.
1: Předpokládám,
0: pane situace se zhorší.
1: Martáku, že řeknete, že toto není vaše agenda. Nicméně měli jste třeba prostor vy za oddělení vody v krajině a adaptaci na změnu klimatu připomínkovat ten nový stavební zákon, který může mít dopady i na životní prostředí, jak tvrdí paní Kolínská.
2: Není to přímo agenda našeho útvaru, nicméně je to agenda kolegů z vedlejšího útvaru, obecná ochrana dřevin. Vnímám to tak, že se jedná o nějaký konsenzus v rámci vypořádání těch pozměňovacích návrhů. Nicméně naším cílem je v rámci transpozice nařízení k obnově přírody, kde mimo jiné jsou tam cíle také v oblasti sídelní zeleně, tak bychom chtěli zavést povinnost náhradní výsadbu i pro režim oznámení, což je ten režim, do kterého právě spadne teďka nově podle toho pozměňovacího návrhu to kácení v případě vodovodu a kanalizací těch sítí.
1: Vítáte to, paní Kolínská?
0: Ne, to je úplně jako marginální opatření v problému, který si nemusíme vytvořit. Prostě je tady připravený návrh z minulého volebního období, že náhradní výsadba má být povinná, že stromy mají mít při umisťování do ulic stejné právo jako umisťování technických sítí, že mají ti, co kácejí, platit nějaké odvody, protože ten pokácený strom má nějakou hodnotu. A tenhle ten návrh prostě je připravený, MŽP ho nechce předložit, pan ministr Červený mlčí k těm zhoršením, co jsou ve stavebním zákonu připraveny a tohleto dílčí opatření jenom snižuje negativa spojená s tím primárním návrhem.
1: Pane Martáku, vaše reakce?
2: Přiznám se, že to už zachází do přílišného detailu agendy kolegů, že na to nedokážu adekvátně reagovat.
1: V tom případě bych připomněl, že našimi hosty zůstávají vedoucí oddělení vody v krajině a adaptace na změnu klimatu na Ministerstvu životního prostředí Pavel Marták a ředitelka Asociace ekologických organizací Zelený kruh Petra Kolínská.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Zaměřme se teď na ta konkrétní opatření, která možná právě v těchto dnech přicházejí do úvahy, respektive byla by vhodná z toho důvodu, abychom ty horké dny i u nás v České republice lépe zvládali. Třeba Česká komora architektů tento týden vyzvala města a obce, aby připravovali veřejné budovy na extrémní počasí. Mimo jiné uvedla, že veřejná prostranství by měla mít míň přehřívaných povrchů. Na tom se předpokládám asi shodnete. Jak toho ale dosáhnout, aby česká veřejná prostranství měla míň přehřívaných povrchů? Začněme od vás, pane Martáku.
2: My se to snažíme dlouhodobě dotačně podporovat právě v rámci zmiňovaného operačního programu Životní prostředí, kdy ve specifickém cíle 1.3, který je právě zaměřený na adaptaci na změnu klimatu, už z toho je podle mě vidět, že opravdu aspoň my to téma adaptace na změnu klimatu bereme opravdu vážně. Je to jedna z klíčových částí celé té velké podpory operačního programu, tak je tam zaměřená na podporu hospodaření se srážkou vodou, o které jsem mluvil, a jedna z aktivit, která se tam podporuje, právě výměna nepropustných povrchů, kdy ta myšlenka je právě v tom, že nějaké betonové parkoviště nebo betonové prostranství, tak je zaplatí se prostě výměna toho povrchu za nějaký propustný povrch, což je často spojeno i s tím, že ten nový povrch je navržen tak, že se tolik nepřehřívá, nebo se to spojí současně s nějakou větší rekonstrukcí náměstí.
1: Je tohle správná cesta i podle vás, paní Kolínská?
0: Je to správná cesta, ale ten problém je v tom, že jsou to pořád opatření dobrovolná a prostě ta situace se dramaticky zhoršuje, rychle se zhoršuje a my potřebujeme přejít od té dobrovolnosti k povinnosti.
1: Uvažuje se o něčem takovém na Ministerstvu životního prostředí, pane Martáku, že postupem času by určitá adaptační opatření všude po republice byla povinna?
2: Já si upřímně teď nevím úplně představit ten instrument, na kterém by to bylo postaveno, ta povinnost. Asi jedním z názorů, který v té odborné veřejnosti zaznívá, je to, co říkala paní ředitelka, že by třeba ty adaptační plány byly povinné, což je takový stěžení strategický dokument, tak jak my máme na té národní úrovni tu adaptační strategii.
1: To tedy znamená, že každé město, každá obec každý by kraj, museli mít svůj adaptační plán.
2: Což by byl nějaká dlouhodobá vize to, jak vlastně to území by se mělo adaptovat a z té by potom měl vycházet nějaký v úzovkách akční plán nebo seznam opatření, které by se dlouhodobě měly podporovat a postupně realizovat. Nevím teďka, jak úplně by se na to navázalo to, že by se zezávaznilo ta realizace těch opatření.

0: Či jestli by to bylo ve smyslu, že potom ten akční plán by byl s nějakým harmonogramem a ten by se schválil.
1: Jakou máte konkrétní představu vy u vás v Zeleném kruhu, paní Kolínská, a nestačilo by, kdyby byla povinnost mít adaptační plány?
2: No, tak zase, když budu mít povinný adaptační plán a v něm budu mít záměr sázet stromy a dělat například vodní prvky, tak potřebuju legislativu, která mi to umožní. A v tuhle tu chvíli ta legislativa ty věci spíše komplikuje, než usnadňuje.
1: Jak konkrétně komplikuje legislativa adaptaci?
2: Takže když starosta nebo radnice chce vysadit stromy a jde do té ulice a zjistí, že jsou tam sítě, tak nemá žádný nástroj, jak donutit například správce sítě, aby je přesunuli, nebo aby když se zakládají nové ulice a nové silnice, aby ty sítě byly pod vozovkou a ne u chodníku. Takže to je třeba úplně konkrétní věc, která brzdí tu výsadbu stromů. Co se týče třeba toho vodního režimu, tak zase řada věcí prostě není v těch technických předpisech povinná a pokud je dobrovolná a jsou s tím spojené zvýšené náklady, tak se nelze investorům divit, že se tomu spíše vyhýbají.
1: Jsou tyto věci pro vás ke zvážení, pane Martáku?
0: Určitě jsou to podněty, se kterými pracujeme, konkrétně třeba k tomu hospodaření s tou vodou, tak my jsme v minulosti iniciovali novelizaci normy na hospodaření dešťovou vodou. Bohužel ještě se nepodařilo tuto normu dotáhnout do konce.
2: Já ještě uvedu možná jeden příklad. Máme tu zákon o veřejných zakázkách a ten vlastně pořád zadavatele nutí k tomu, aby zadávali na cenu, aby to řešení bylo nejlevnější.
1: Ale a to je špatně?
2: My potřebujeme řešení, která budou nejchytřejší a nejlépe odpovídat těm potřebám, které jsou spojeny právě třeba s adaptací na změnu klimatu. A to ten zákon pořád neumožňuje.
1: Pane Martáku?
0: Přiznám se, že zákon o veřejných zakázkách, tam se necítím úplně.
1: Uvažuje se na Ministerstvu životního prostředí o nějakém systematickém rozšiřování klimatických míst, klimatických prostor, kam by se lidé v době těch nejhorších veder mohli přijít případně schladit, pane Martáku?
0: Jak jsem říkal, ministerstvo je koordinátorem té adaptace. Zvládání vlny veder si troufám říct, že ve většině těch opatření jde asi primárně za ministerstvem zdravotnictví. Nejsem si úplně jist, jestli my jako ministerstvo jsme zrovna v tomto ti nejkompetentnější. Takže určitě
1: Čili z vašeho pohledu toto není součást té adaptace?
0: To neříkám, to určitě ne, spíš jenom říkám, že to není to opatření. My to koordinujeme zpracování těch strategických plánů té adaptace nebo obecně tu adaptaci na té národní úrovni. Snažíme se spolupracovat s ostatními rezorty a plus potom to, co spadá jakoby pod nás, řekněme ty zelené opatření, to znamená nějaké revitalizace, zadržování vody v krajině, přírodě blízká protipovodňová opatření, tak ty přímo podporujeme jak finančně, tak i nějak metodicky. Snažíme se instruovat ty podřízené úřady a vést tomu případně nějaké kampaně nebo rezortními organizacemi se na tom podílet. Ale pak je spousta aktivit v té adaptaci, které primárně jde za jinými rezorty a tam si myslím, že to není úplně jako naše úloha, abychom my v tom byli lídry nebo my ty opatření prosazovali.
1: Nezní to rozumně, paní Kolínská, že co se týče toho zdravotního hlediska změny klimatu, tak tady hlavní odpovědnost je na ministerstvu zdravotnictví?
2: Určitě hlavní odpovědnost na ministerstvu zdravotnictví, ale ministerstvo zdravotnictví ve svém DNA nemá samozřejmě řešení klimatických výzev. To znamená, potřebuje ten pokyn od vlády, od premiéra, potřebuje slyšet, že tohle to je priorita a že se nemají řešit primárně následky a například posilovat pohotovostní službu, ale má se řešit prevence, mají se investovat prostředky do vzdělávání zdravotníků, ti mají vědět, jak dělat osvětu mezi svými pacienty. A to je věc, která chybí, je to ta absence politické podpory a určitě nemůžeme chtít od ministerstva životního prostředí, aby úkolovalo ministerstvo zdravotnictví.
1: Pane Martáku, vy působíte na ministerstvu životního prostředí už několik let, můžu-li to říct, působil jste na něm za minulé vlády, vlastně i za vlády předminulé, takže máte určité srovnání a můžete si dovolit posoudit, je pro českou politickou reprezentaci adaptace na změnu klimatu prioritou?
0: Já to vnímám tak, že je to jedno ze zásadních témat. Neumím asi říct, jakoby, jestli je to top 1, top 3, top 5, ale vnímám to dlouhodobě, že adaptace je jedno ze zásadních témat ministerstva dlouhodobě.
1: Chápu to z vaší strany jako diplomatickou odpověď. Chcete k tomu něco doplnit, paní Kolínská?
2: Podívejme se, až se bude projednávat rozpočet na příští rok, jestli peníze na adaptaci budou alespoň stejné jako v minulých letech.
1: Očekáváte, že budou, pane Martáku?
0: Já neočekávám nějaké jakoby specifické krácení v této oblasti. Pak, že budou nějaké plošné škrty, tak se to zřejmě dotkne všech, ale nevnímám to ani v poslední době, nemám nějaké signály, že by vyloženě naše oblast byla jako vybrána za tu, na která se bude specificky snižovat.
1: Tolik vedoucí oddělení vody v krajině a adaptace na změnu klimatu na ministerstvu životního prostředí Pavel Marták diskutoval s ředitelkou Asociace ekologických organizací Zelený kruh Petrou Kolínskou. Děkuju vám.
2: Díky za pozvání.
0: Díky, nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu.
4: Historie dobývání vesmíru je plná hrdinů, ale také obětí. Série portrétů Smrt ve vesmíru se věnuje čtyřem katastrofám, které cestu lidí ke hvězdám poznamenaly. Poslechnout si je můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Do všech zemí světa se sami asi nedostanete, ale můžete se tam podívat s reportéry Českého rozhlasu. Zavedou vás na všechny kontinenty, do luxusních čtvrtí, špinavých slamů, do hor i na zaoceánské lodě. Posedíte v luxusních restauracích a projdete se po známých místech. Seznámíte se s lidmi významnými, ale i s těmi neznámými, kteří jsou o to zajímavější. Reportáže zahraničních zpravodajů vás na cestu kolem světa vezmou každou sobotu po 14. hodině odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Ruský dronový a raketový útok na ukrajinskou metropoli už má 25 potvrzených obětí. Řidiči na konci července projedou novým úsekem dálnice D3 u hranice s Rakouskem. Tenista Menšík skončil na Wimbledonu ve druhém kole. A zítra bude polojasno, na horách ojediněle přeháníky, večer se vyjasní, teploty až 27 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Počet obětí ruského úderu na ukrajinský Kyjev stoupl na 25, jsou mezi nimi i děti. Oznámil to náčelník kyjevské vojenské správy Timur Tkačenko. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko nálety označil za zatím nejmasivnější útok na město s tím, že nejméně 9 desítek lidí utrpělo zranění. Moskva tvrdí, že cílila na vojenské objekty. Ruské drony a rakety v noci ale zasáhly v Kyjevě desítky obytných budov. Diplomatka Jana Chaloupková uspěla s žalobou proti nejvyššímu státnímu tajemníkovi. Městský soud v Praze nedávno rozhodl, že bývalá zástupkyně velvyslance v Maroku má na ministerstvu zahraničí nárok na adekvátní pracovní místo a platovou třídu. A to jí úřad nenabídl i přesto, že už v roce 2024 vyhrála soud, že jí ministerstvo neprávem postavilo mimo službu. Mluvčí městského soudu Kateřina Eliášová říká, že podle rozsudku státní tajemník nezohlednil, že Chaloupková je whistleblowerkou, tedy oznamovatelkou možné korupce.
6: Při vyhledání vhodného služebního místa musí služební orgány postupovat tak, aby vyloučili hrozbu či pokus o odvetné opatření ve formě převedení na nižší pozici a snížení platu. Soud tedy shledal žalobu důvodnou.
5: Chaloupková v roce 2019 upozornila na podezření, že se na velvyslanectví v Maroku kupčí s českými vízy. Úřad státního tajemníka zatím rozsudek nekomentoval. Jihočeská část dálnice D3 bude hotová v polovině příštího roku. Termín dnes potvrdili zástupci ředitelství silnic a dálnic. Úsek mezi na Židli a Dolním Dvořištěm bude v provozu už na konci července. Práce se tam podařilo o měsíc urychlit. Podle Adama Kolouška z ředitelství silnic a dálnic bude zbývat dokončení úseku mezi na Židli a Kaplicí nádražím.
7: Část z něj zprovozníme ještě v letošním roce. V listopadu letošního roku by mělo jít do provozu prvních 6 kilometrů, a to je úsek mezi Kaplicí nádražím a Kaplicí. Zbylých 6 kilometrů nám zůstane na příští rok a měli bychom zprovozňovat celý ten jihočeský úsek dálnice D3 v létě příštího roku.
5: Voda na Radavě, na Orlíku a u Černé v Pošumaví na Lipně je znovu vhodná ke koupání. Ukázali to mimořádné odběry jihočeských hygieniků. Odborníci je provedli jen na 3 problematických lokalitách. Na Podolsku, na Orlíku sice hygienici zrušili zákaz koupání, voda tam ale zůstává zdravotně riziková. Pokračuje ředitelka krajských hygieniků Květoslava Kotrbová.
8: U veřejného tábořiště Podolsko na Orlíku je podle aktuálního rozboru voda nevhodná ke koupání, je překročena hodnota sinic, chlorofilu a vodního květu a snížená je také průhlednost. K dnešnímu dni jsme zde odvolali dočasný zákaz koupání.
5: Tenista Jakub Menčík končí na Wimbledonu ve 2. kole s Bulharem Dimitrovem, prohrál ve 4 setech. Karolína Plíšková také vypadla ve 2 sadách, nestačila na bývalou světovou jedničku Polku Šontekovou. Postoupili naopak 3 Češi. Linda Nosková vyřadila Kolumbijku Osoriovou, Marie Bousková Italku Grantovou a Jiří Lehečka Slováka Molčana. Fotbalisté Španělska a Rakouska mají za sebou na mistrovství světa zápas 1. kola playoff. Kdo prošel do 8. finále, ví Kristián Švéda.
9: Do 8. finále prošli fotbalisté Španělska, úřadující evropští šampioni zvítězili nad Rakouskem 3-0, dvakrát skóroval Oyarzabal, jednou Pedro Porro. Kristián Švéda, Radiožurnál.
5: Za 2 hodiny nastoupí ještě Portugalci proti Chorvatům a od 5 ráno budou hrát Švýcaři a Alžířani. Hokejový brankář Jakub Dobeš prodloužil v NHL o 3 roky smlouvu s Montrealem. Platit mu začne po příští sezóně. Ročně si díky ní vydělá před zdaněním přes 5,25 milionu dolarů, v přepočtu tedy asi 113 milionů korun.
10: Omezení na D5 na Berounsku a neprůjezdná silnice u Českých Budějovic. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozorněji za sjezdem na Cerhovice. Na 42. kilometru stojí nákladní auto a skrajnice částečně zasahuje do pravého pruhu, proto všechna projíždějící vozidla vybočují vlevo. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava se od exitu 190 výstaviště pohybuje údržba, blokuje levý průh, je tam hustší provoz. V Brně v Heršpické ulici se srazilo osobní auto s motorkou. Havárie, ke které vyjeli záchranáři, omezuje průjezd ukřížení s Jihlavskou ulicí. A na Českobudějovicku zůstává neprůjezdná silnice ze Stráškovic do Římova. Uzavírka je po nehodě nákladního auta mezi Řevňovicemi a Komařicemi. Osobním autem se to dá objet přes Střížov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V noci se ochladí na 16 až 12 stupňů, zítra pak čekáme ráno ještě a v jihovýchodní polovině území doznívání deště, jinak polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přehánky, večer se pak vyjasní. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27 a na horách naměří většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
11: Jak se změní volební pravidla ve Spojených státech amerických? Co všechno může prověřit aktuální katastrofa ve Venezuele? Proč útočící motoristům klesají preference? Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
3: Názory a argumenty.
11: S Sněmovna ve středu nestihla dokončit závěrečné schvalování změn jednacího řádu. Rozprava se věnovala především rozsahu zdržování v minulém a současném volebním období. Další kolo o novele protiobstrukčních pravidel bude pokračovat v pátek. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Proč k těmto úpravám jednacího řádu v dolní komoře parlamentu dochází?
12: Pravidelně se opakují nekonečné obstrukce, opakovaly se především v tom minulém funkčním období poslanecké sněmovny. Bylo to řešeno opakovaně tak, že ty obstrukce byly překonávány tím, že jednací řád nebyl dodržen, že ještě když nebyla dokončena rozprava, tak byl stanoven pevný bod hlasování a pak takto přijaté zákony končily u ústavního soudu a ústavní soud konstatoval, že tedy nebylo postupováno úplně v souladu s jednacím řádem, nicméně ty zákony nerušil, ale zároveň doporučoval, aby poslanci přistoupili ke změnám jednacího řádu takovým způsobem, aby ta vládní většina se mohla dostat k hlasování a k prosazení toho, co chce, a zároveň ta opoziční menšina by měla dostatečný prostor se vyjádřit. Většinou takovéto apely ústavního soudu zůstávaly bez odezvy, ale přece jenom nyní tedy jak představitelé vládního tábora, tak také ti z opozičních řad se snažili dohodnout na tom, že by přece jenom k nějakým úpravám jednacího řádu mělo dojít, aby ta sněmovna byla více funkční, aby ty obstrukce přece jenom nebyly nekonečné, protože obstrukce k demokratickému fungování parlamentu patří, ale jde o tu formu a o ten rozsah, a proto také by mělo dojít k tomu, že například, když se bude projednávat program schůze, takže ta vystoupení by měla být omezená, týká se to také technických poznámek a i vystoupení v průběhu rozpravy jednotlivých řečníků, takže přece jenom určitý prostor pro to zúžit ten rozsah nekonečných obstrukcí by měl být vytvořen, ale to neznamená, že obstrukce zmizí, protože vždy záleží na tom, jak se těmi pravidly řídí jednotlivci, jak budou jejich dodržování, jak bude vymáháno případně a tak dále. Takže nelze očekávat, že pokud přece jenom v tom závěrečném hlasování se doberou poslanci k tomu, že upraví jednací řád, takže budeme svědky toho, že obstrukce z poslanecké sněmovny zmizí. Tak tomu není a nebude, a bude záležet na tom, zda se podaří obnovit vzájemnou důvěru mezi vládním táborem a opozicí, a také zda se obnoví to, co bylo v minulosti normální. To znamená, že když tam došlo k nějakým dohodám, tak ty byly plněny, a týkalo se to také třeba toho, jak bude ta schůze vypadat, jaký bude mít průběh.
11: Tolik komentátor Petr Hartmann. Děkuji a naslyšenou.
12: Naslyšenou.
11: Pokud existuje nějaká konstanta v počínání amerického prezidenta Donalda Trumpa, tak je to jeho snaha upravovat si věci tak, aby vyhovovaly jemu samotnému. Ukazuje se to i u změn volebních pravidel, které mají jeho straně a tím i jemu samotnému zajistit vítězství v podzimních volbách do kongresu, soudí politolog a poradce prezidenta republiky Jiří Pehe.
13: Americký prezident Donald Trump od nástupu do funkce mluví o nutnosti reformovat americký volební systém. Už vloni na jaře podepsal prezidentský výnos, který od všech voličů vyžadoval, aby se prokázali voličským průkazem osvědčujícím jejich totožnost. Ta se zatím dokazovala jinými způsoby. Trump se také snažil omezit korespondenční hlasování. Ačkoliv sám v posledních volbách hlasoval korespondenčně, tvrdí, že korespondenční hlasování je náchylné k podvodům. Federální soudy Trumpův výnos zablokovaly, protože ke změnám v zákonech upravujících pravidla pro federální volby je zapotřebí souhlas kongresu. A pravidla pro volby na různých úrovních v jednotlivých státech americké unie stanovují zákonodárné sbory jednotlivých států. Prezident do nich nemůže zasahovat vůbec. Trump a jeho spojenci se ovšem nevzdali. V kongresu se už od začátku tohoto roku snaží prosadit zákon známý jako Save America Act, který vyžaduje, aby voliči osobně předložili doklad o svém občanství. Ve Velké většině případů by šlo o platný cestovní pas nebo originál rodného listu. Získání takových dokumentů je ale obtížné. Vystavení cestovního pasu, který mnoho Američanů vůbec nemá, je drahé a desítky milionů Američanů nemají doma svůj rodný list. Skoro 70 milionů žen, které se vdali, nemá rodný list, který by odpovídal jejich oficiálnímu jménu. Pokud by zákon prošel, museli by potenciální voliči vynaložit značné úsilí, aby dokumenty získali. Jelikož by zákon zakázal doposud běžně používanou registraci k volbám online nebo poštou, lidé, kteří by se chtěli registrovat, by museli utratit stovky dolarů za letenku nebo cestovat mnoho hodin autem, aby se dostali do své volební kanceláře. Zákon by také výrazně omezil korespondenční hlasování. Tento typ hlasování nebo registraci k volbám online či s pomocí pošty přitom používají mnohem více voliči demokratů. Trump a jeho spojenci se nijak netají tím, že změny chtějí prosadit za každou cenu i proto, že v případě volební prohry republikánů v podzimních volbách do kongresu mohou Trump a jeho spojenci čelit řadě vyšetřování ve sněmovně reprezentantů. Ta může zřizovat vyšetřovací komise, kde předvolení musí vypovídat pod přísahou. Trump varuje, že by se demokraté mohli pokusit o jeho další impeachment. Volební zákon byl schválen už v únoru prostou většinou ve sněmovně reprezentantů, ale v Senátu je pro jeho schválení zapotřebí kvalifikovaná většina 60 hlasů, které republikáni nemají. Trump je vyzývá, aby zákon schválili prostou většinou, což je v extrémních případech možné. Tomu se ovšem část republikánských senátorů brání s tím, že by demokraté v případě získání většiny v Senátu mohli postupovat stejně v případě důležitých zákonů, které by jinak byli republikáni schopni zablokovat. Mezitím skoro 20 států, v níž vládnou republikáni, už přijala nebo zvažuje přijetí vlastních volebních zákonů podobných tomu, který uvázil v Senátu. Ty ovšem nelze uplatnit pro federální hlasování, takže Trump stále více tlačí i s pomocí výhružek na republikánské senátory, aby federální zákon schválili. Nejnověji odmítá podepsat již schválený zákon o dostupném bydlení, od něhož si většina republikánských kandidátů v podzimních volbách slibuje, že přesvědčí voliče, že strana není tak asociální, jaký portrétují demokraté. Trump prohlásil, že ve srovnání s volebním zákonem je zákon o dostupném bydlení jen zívnutí. Volební pravidla je prý třeba změnit za každou cenu, jinak republikáni volby prohrají. Mezitím ale prezident utrpěl dílčí porážku u nejvyššího soudu, který odmítl Trumpovo dřívější rozhodnutí, aby korespondenční hlasy nebyly započítávány, pokud budou doručeny až po datu konání voleb. Trump a jeho spojenci v Senátu nyní uvažují, že by zákon zkusili protlačit tak, že by ho spojili s jiným důležitým zákonem, který nebudou demokraté moci zablokovat. Prosazení tak důležitého zákona jako přílepku by ovšem zcela jistě vedlo k soudním sporům a zmatkům. Vytvoření chaosu ale může být v této chvíli to, v co Trump doufá, aby mohl výsledky voleb případně zpochybnit.
11: Dodává Jiří Pehe. Na začátku letošního roku Kyjevský mezinárodní institut sociologie zjistil, že 65% Ukrajinců je stále připraveno snášet válku tak dlouho, jak to bude nutné. Úroveň ukrajinského optimismu ohledně budoucnosti země se v úvodu letošního roku nesnížila, ale naopak ve srovnání s lety 2024 a 2025 ještě vzrostla. Také většina prognóz dalšího vývoje války zní pro Ukrajinu nadějně. Podívejme se proto s komentátorem Českého rozhlasu Liborem Dvořákem na ty méně optimistické vize.
14: Vždy počítej také s nejhorší eventualitou, praví stará osvědčená moudrost, a přesně v tomto duchu si počíná i známý německý novinář Dirk Emerich, který dlouhá léta působil v Moskvě. Ten upozorňuje na fakt, že Evropa místo, aby zesílila všestrannou pomoc Kyjevu, spoléhá na současné ukrajinské frontové úspěchy, jež by měli Kreml donutit, aby se vzdal svých původních cílů. To ovšem klidně může být omyl. Jistě, ruská věrchuška se ocitla pod tlakem, to cítí všichni. Zatím to ovšem není nejmenší náznak toho, že by Putin zaváhal. Ba co víc, v ruských nejvyšších velitelských kruzích i mezi provládními takzvanými Z-blogery se neustále probírají tvrdší a zároveň efektivnější bojové postupy. Na stole těchto horkoválečníků přitom v tuto chvíli leží hned tři varianty. Nasazení taktických jaderných zbraní, nová mobilizace nebo hybridní útoky na celou Evropu. Nasazení jaderných zbraní je však nebezpečné už samo o sobě a navíc vyvolá chmury na čelech ve Washingtonu i Pekingu, takže Kreml si s něčím takovým nejspíš zahrávat nebude. Další mobilizace by dál pobouřila bez tak nervózní a vůči státní moci stále nevlídnější ruské obyvatelstvo. Největší úspěch proto slíbují hybridní útoky na starý kontinent. Evropané se notoricky bojí a tak je snadné je rozštěpit a poštvat proti sobě navzájem. Na druhé straně Putin může nepodnikat nic a jen pokračovat ve své původní strategii, dál sázet na opotřebovávací válku a na to, že jeho vojska nakonec vydrží víc než ukrajinská. Na frontě v Donbasu už půl druhého roku platí patová situace, na níž události posledních týdnů nic nezměnily. Navíc Rusko už dnes počítá se spojenectvím příští zimy, kdy opět stejně jako během té poslední hodlá útočit svými drony na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a pak si diktovat podmínky. Podle Dirka Emericha a dalších racionálních skeptiků tak zatím nemá smysl mluvit o nějakém zásadním zlomu v ukrajinské válce. Jistě, situace se změnila a přes teritoriální pad v Donbasu je strategická iniciativa v rukou Kyjeva. Pokud ale Evropa této šance nevyužije k ráznému diplomatickému tlaku na Putina, aby konečně zasedl k jednacímu stolu, okno šancí se zase uzavře.
11: Tolik Libor Dvořák.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Venezuelu, kterou v minulých letech trápila těžká politická a ekonomická krize, postihlo v těchto dnech ničivé zemětřesení. Jeho rozsah, pokud jde o materiální škody i oběti na životech, není stále úplně jasný. Katastrofa ovšem staví před velkou zkoušku i Spojené státy, které z kraje roku do vnitropolitického dění Venezuely výrazně zasáhly. Více už v komentáři publicistky Leony Šmelcové.
15: Venezuela prožívá těžké dny. Dvě ničivá zemětřesení, která zemi na karibském pobřeží zasáhla v polovině minulého týdne, během několika desítek vteřin změnila životy milionů lidí. Přírodní katastrofa si vyžádala tisíce obětí a zraněných. Smutná bilance bohužel ještě vzroste, byť záchranáři, včetně českého týmu, už několik dní svádějí neúprosný boj s časem ve snaze vyprostit další přeživší. Venezuela hlásí více než 68 tisíc pohřešovaných. Už tak mimořádně chudá země, která roky balancuje na hraně hospodářského krachu, tak čelí další těžké zkoušce. Velkým testem ale prochází i zahraniční politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Washington musí prokázat, že dokáže zvládnout rozsáhlou humanitární operaci i poté, co před rokem zrušil agenturu USAID, která po desetiletí představovala hlavní nástroj americké zahraniční pomoci. Je zřejmé, že kroky ministerstva zahraničí, které její agendu převzalo, budou bedlivě sledovány. Americký prezident několik hodin po katastrofě prohlásil, že Spojené státy jsou připraveny pomoci a nařídil federálním úřadům zahájit rozsáhlou humanitární akci. V prvních hodinách Washington oznámil balík pomoci v hodnotě téměř 150 milionů dolarů, posléze přidal dalších 50 milionů. Do oblasti zamířily záchranné týmy, vojenská letadla, lodě i specialisté na logistiku a koordinaci záchranných prací. Američané pomáhají se zprovozněním poničených přístavů a letiště v Caracasu pro příjem mezinárodní pomoci a také dočasně uvolnili sankce, aby úřady pracovaly bez průtahů. Nejde ale pouze o humanitární krizi. Zemětřesení se okamžitě proměnilo v geopolitickou zkoušku Trumpovy zahraniční politiky a zejména tzv. Donroevovy doktríny, Trumpovy interpretace Monroevovy doktríny, podle níž Spojené státy považují západní hemisféru za svou prioritní sféru vlivu a při jejímž prosazování jsou ochotné jít i do přímých zásahů. Venezuela v této strategii zaujímá mimořádné postavení. Po lednovém dopadení Nicolase Madura a nástupu Delcy Rodriguezové do čela země se vztahy mezi Washingtonem a Caracasem výrazně proměnily. Venezuela se stala jedním z hlavních symbolů nové americké politiky v regionu. Pozoruhodná je i historická souvislost. Právě ve Venezuele se před více než dvěma stoletími uskutečnila historicky první americká kongresem posvěcená zahraniční humanitární pomoc, a to po ničivém zemětřesení v Caracasu roku 1812. Určitým paradoxem je, že ve stejný den, kdy Washington přislíbil Venezuelanům rozsáhlou pomoc, rozhodl nejvyšší soud ve prospěch Trumpovy administrativy a umožnil pokračovat v rušení programu TPS, který poskytuje dočasnou ochranu lidem ze zemí postižených válkami nebo přírodními katastrofami. Loni byla tato ochrana zrušena mimo jiné právě pro Venezuelu. To však nemění nic na tom, co je nyní nejdůležitější. Venezuela potřebuje rychlou a účinnou pomoc. A právě ta bude hlavním měřítkem, podle něhož se bude posuzovat reakce Spojených států. Pokud uspějí, může katastrofa paradoxně posílit důvěru v to, že Spojené státy jsou stále schopny nést odpovědnost za region a že jejich nová zahraniční politika přináší konkrétní výsledky. Pokud však selže, otřesy, které zasáhly Venezuelu, jen prohloubí již značně poškozenou pověst Spojených států na mezinárodní scéně.
16: To byla Leona Šmelcová. Motoristé, kteří jsou v Česku momentálně nejmladší vládní stranou a stále si nemohou být jisti svou další politickou existencí, si v boji o vlastní politický profil vybrali hodně velké sousto – prezidenta Petra Pavla. Přitom ale neodhadli, jak moc je hlava státu stále populární a tato skutečnost se začíná projevovat i v jejich preferencích mezi voliči, domnívá se komentátorka Deníku Kateřina Perknerová.
17: Když se politik uchýlí k nadávkám a stěžuje si, že je třeba vyměnit lid, protože ho nechápe, je to známka zoufalství nebo přecenění vlastního sexepílu. Petr Macinka tak dlouho nabádal zrcadlo, aby mu potvrdilo, že je na světě nejkrásnější, až se mu dostalo lakonické odpovědi – vypadni. Tímto pokynem ho počastovalo publikum ve Strážnici, kam se vydal bránit svého stranického kolegu Otu Klempíře. Zcela mylně vyhodnotil situaci. Návštěvníci přišli v horkém dni na verbuňk, potěšit se místními zvyky, kroji, muzikou. To poslední, na co byli zvědaví, byly politické projevy. Notabene ty, které je mistrovali. Macinka je nabádal, aby nedělali z folklorního politický festival. Jakoby na pódium politiku nevnesli samou svojí přítomností motorističtí ministři, toho času ve svaté válce s prezidentem republiky. A v tom je další zádrhel. Šéf motoristů a ministr zahraničí lidi vyzval, ať nevzývají falešné modly, myšleno prezidenta Petra Pavla. Evidentně nebyl na žádném jeho výjezdu v regionech. Kdyby byl, seznal by, že právě tam ho občané vítají s nefalšovaným obdivem a úctou. Pavlovu popularitu Macinka podcenil. Ve sporu o Ankaru je zkrátka na prezidentově straně nepoměrně víc lidí než na jeho. Nemusí znát detailně ústavu ani předběžné opatření konstitučního soudu, ale instinktivně cítí, že nejvyšší ústavní činitel by měl na summit NATO letět, logicky jako vedoucí delegace. Mimo jiné proto, že to tak bylo vždycky. Petr Macinka a Filip Turek si vybrali konfrontaci a zašli v ní tak daleko, že mluví o pokusu o ústavní puč a zpochybňují existenci ústavního soudu. Napadání nosních pilířů demokratického právního systému přitom vždycky začínala neblahá totalitní éra. Macinka pravděpodobně dostal od Andreje Babiše žlutou kartu. Za Strážnici se zdráhavě omluvil, svůj protipavlovský slovník zmírnil. Škoda už ale byla napáchána. Podle volebního průzkumu agentury Median se motoristé propracovali ke 3,5% podpory. O procento víc má Naše Česko Martina Kuby. To se prezentuje opačnou taktikou než motoristé. Je veskrze pozitivní, neútočné, nápadité. Potvrdilo to i aktuálním talentovým projektem, jimž chce po britském vzoru oslovit mladé lidi, aby vstoupili do politiky a nabídnout jim servis, vzdělání, péči a pochopitelně i místa na kandidátkách. Může jít o chytrý marketingový tah, což je disciplína, v níž Kuba vyniká, avšak to v daném kontextu není důležité. Naše Česko nabízí rozvoj, spolupráci, výzvy, motoristé nenávistnou kampaň, provokace a zapšklost. Už podzimní komunální a senátní volby ukážou, kdo vsadil na šampiona a kdo na chromou kobylu.
11: Konstatuje Kateřina Perknerová. Spor o to, kdo povede českou delegaci na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, v minulých dnech eskaloval. Stalo se tak po rozhodnutí ústavního soudu, který nařídil vládě rezervovat v delegaci na summit také místo pro prezidenta. Někteří politici koalice následně označili rozhodnutí konstitučního tribunálu jako puč. Nad způsobem, jak koaliční politici celou záležitost komunikovali směrem k veřejnosti, se zamýšlí publicista Karel Hvížďala.
18: Hovořit v souvislosti s rozhodnutím ústavního soudu o účasti prezidenta na summitu NATO jako o ústavním puči je skandální, řekl v rozhovoru pro Novinky ústavní právník Jan Kysela. V civilizované zemi by takový ministr ve vládě skončil. Vyjdeme-li z metafory války, kterou vyslovil ministr zahraničí, pak se mohu pokusit dívat na tuto situaci, jako sociologové mluvili o skutečné válce. Nejen jako na fenomén politický či strategický, ale i jako na fenomén estetický, kulturní a mediální. Jako fenomén estetický, který se soustředí na vnímavost a citlivost zkoumané situace, vykazuje válka mezi vládou a prezidentem nedostatek vkusu, vyhýbání se skutečným problémům a cílí jen na emoce své cílové skupiny. Proto vláda a její jednotliví ministři či lidé jim blízcí hovoří o tom, že, cituji, ústavní soud potvrdil, že by neměl existovat, protože má za cíl násilně změnit ústavní zřízení a ústavní pořádky v České republice. Podíváme-li se na tyto události a výroky jako na kulturní fenomén, je evidentní, že jde o lež. Ústavní soud jen vládě připomenul, že musí dodržovat ústavní principy. Doposud nás skoro vždy zastupoval na summitech NATO prezident, který dle ústavy je nejenom vrchní velitel, ale i zastupuje stát navenek. Z kulturního hlediska jde tedy o snahu bourat zavedené zvyklosti a hodnoty, tedy měnit chování lidí. Navíc vyšší kvalifikaci a znalosti fungování NATO u nás nikdo jiný nemá. A budeme-li zkoumat mediální fenomén, musíme konstatovat, že vláda využívá bezskrupulózně změnu v komunikaci, kterou zapříčinily sociální sítě a algoritmy a umělá inteligence. Ta upozadila váhu slova a argumentů a vsadila na emoce, které se dotknou všech, i těch, kteří z jejich výroky nesouznějí. Snižují laťku kultury dialogu. A protože tak činí v době, kdy většina seriózních a veřejnoprávních médií je ohrožena, média se tomuto trendu přizpůsobila a nechutné repliky vládních politiků se kvůli tomu dostávají na čelní místa skoro ve všech médiích. Sledovanost či počet čtenářů určuje cenu inzerce, která je hlavním zdrojem příjmu všech médií, kromě veřejnoprávního rozhlasu a televize. A to je další důvod, proč vláda chce tato média strestat a donutit k poslušnosti. Počítá s tím, že i lživé memy či věty se po velké frekvenci stanou přijatelné, či se minimálně stanou i podvědomě součástí všech příjemců. Proto lze říci, že nebezpečí takto fungujících fenomenů spočívá ve zkresleném formátování všech skutečných i metaforických válek, a to zvlášť tam, kde státnost, tedy proces utváření státu, má po dvou totalitách krátkou tradici. Za každým závazným odporem proti vládě v takové situaci není nic jiného, než zanícené hledání svobody, která dává smysl tím, že sahá dál než samotné slovo. Stejně jako za každým souhlasným projevem s nehoráznostmi je jen přizpůsobivost, která generuje sociální kapitál.
11: A slova Karla Hvížďaly zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
3: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
19: Výprava do Afriky, která se proměnila v drama. To je pravdivý příběh ostravského cestovatele Jiřího Tomčíka, který vypráví s humorem a ironií v knize Jak jsem nezemřel v Africe. Do Konga a Zambie se vydali jako člen pečlivě připravené čtyřčlenné výpravy. Jenomže hned na začátku cesty se stalo něco, co všem změnilo plány a odstartovalo neuvěřitelný boj o holý život.

Rusace je mezinárodní klinika s lékařským týmem sestaveným z různých národností. A mezi těmi různými národnostmi jsou zastoupeni i Češi. Česká lékařka je navíc právě ve službě. Mám pocit, že problém je v podstatě vyřešen, že teď už moje plná rekonvalescence bude otázkou několika dnů. Došoural jsem se do ordinace, kde mě paní doktorka uložila na lehátko a nechala si vyložit události posledních dní. Vše pozorně vyslechla, načež mi v jakémsi podivném hnutí mysli dala do ruky tužku a papír se slovy namalujte čtvereček. Mrknu na ženu a z jejího výrazu mám pocit, že mi snad drží palce. Bez dalšího reptání maluju na papír čtvereček. Ještě kolečko. Vzdávám se a přidávám kolečko. Teď se podepište. A tak ten kubistický výtvor signuji. Zkoušku jsem udělal, jsem přijat. Potíž je v tom, že klinika nemá žádná lůžka. Paní doktorka nás proto posílá do nedaleké nemocnice s příslibem, že tam na mne dohlédne. Žiju sice stále s pocitem, že za den dva moje obtíže pominou, ale jsem žlutý, slabý, nejím a chodím jen s velkými obtížemi. Je ráno, den třetí po otravě. První výsledky rozboru krve a jaterních testů asi moc dobré nejsou. Dovídám se cosi ve smyslu, že játra nejsou v pořádku. To se ovšem stačilo na mě podívat. Přichází Pavel. Citlivě se mi snaží vysvětlit, že už mi teď s tátou nejsou nic platní a že budou v cestě pokračovat. Zůstaneme tedy s Lenkou v Lusace sami. Žaludek byl klidný, bolesti vymizely. Asi by neškodilo něco dietního spolknout. Sestra mi donesla jídelní lístek z jakési jídelny od naproti, ať tedy řeknu, co si dám. Vybírám kuře s rýží. Kolem poledne do totálně prázdných útrop spouštím první sousta. Už si nepamatuji, zda jsem dokázal sníst všechno. Určitě jsem však nedokázal dojít na toaletu a směs rýže s drůbežím masem letěla ven. Přišel doktor, mrknul na to nadělení a aniž by hnul brvou pravil, no jo, když vám jídlo nedělá dobře, tak nejeste. Chvíli to vypadalo, že se moje situace začíná ubírat správným směrem. Teď už to tak nevypadá. Veškerá léčba spočívá v odběru krve jednou denně a v klidu na lůžku. Doktor vlastně neví, co mi schází. Krevní rozbory jasnou zprávu nepřinesly. Ani s českou lékařkou se nevídám. Snad je o mém stavu informována. Lenka bydlí v hotýlku pro turisty a čas utrácí poznáváním blízkého okolí. Sama bílá žena se v ulicích necítí nejlépe, ale za dne je Lusaka celkem bezpečná. Významnější silnice jsou všechny asfaltované a většinou doplněné chodníkem. Přesto se i v hlavním městě najde nemálo ulic bez živičného krytí, které se v případě sucha halí za každým autem do oblaku narudlého prachu a v období dešťů jsou plné bláta a louží. V mém nemocničním pokoji se setkáváme odpoledne. Na večer není moudré se s bílým obličejem producírovat po ulicích ani v doprovodu muže. Další den v nemocnici se jako vejce vejci podobá tomu předcházejícímu. Ležím, piju balenou vodu, nejím. Na záchod se došourám i bez pomoci. Jiný pohyb nemám. Můj imunitní systém asi pamatuje lepší kondici. A tak pravděpodobnost, že tu cosi chytnu od spolupacientů, není malá. Naštěstí nevím, s čím tady vlastně leží. Samozřejmě přišla řeč na urychlený návrat domů. Jenže do Evropy je daleko. Na Prahu či Vídeň žádná přímá linka nelétá. A cesta s přestupem zabere 15 až 20 hodin.
Letecké společnosti o žádné komplikace s kolabujícími či dokonce umírajícími klienty na palubě nestojí. Na běžné komerční lince pustí nemocného do letadla pouze s dobrozdáním lékaře, které bych ve svém stavu sotva dostal. Jsme v pasti. Stavila se za mnou česká paní doktorka. Přes veškeré úsilí jsem úsměv na její tváři nepostřehl. Navíc byla poněkud netaktní, když dala najevo, že se jí nelíbí moje nohy. Prý je mám nateklé. Po třech dnech hladovění se lidský organismus definitivně přepíná do nouzového režimu. Byť jsou moje fyzické aktivity minimální, udržet všechny ty vnitřní mašinky, výměníky, čerpadlo, kotel s termostatem i chemickou fabriku v chodu znamená soustavně dodávat energii. A kde ji brát? Cukry se skladují jen minimálně, takže obecně zůstávají v rezervě tuky a bílkoviny. U mě je to s tuky podobně jako s cukry. Stačí hodit do kotle pár lopat a zásobník je prázdný. Pak už zbývá jen to nejcennější, a to jsou bílkoviny. Brutálně řečeno, tělo začíná stravovat samo sebe. Takový interní kanibalismus, který se u mě právě rozjížděl. Toho dne zůstává Lenka v nemocnici až do tmy. Odvoz jí nabídl otec mladého černocha, co leží vedle mě. Měl vážnou autonehodu. Další noc a další den na nemocničním lůžku v Lusace. Opět odborně odsáli trochu mé krve na rozbory, opět se mnou krátce pohovořil místní lékař, opět mám vodovou dietu. Na návštěvu své ženy čekám tentokrát poněkud déle. Konečně přichází a do zatuchlého špitálního vzduchu a do mých obehraných sebeobvinujících myšlenek vnáší čerstvý vítr. Balíme, končíme tady. Zítra letíme do Johannesburgu. Česká lékařka dojednala mé přijetí v prověřené jihoafrické nemocnici. Je-li někde v dosažitelném okolí kvalitní zdravotnická infrastruktura, pak je to systém soukromých nemocnic v Jihoafrické republice. Ano, můj anděl strážný tehdy úřadoval 25 hodin denně.

Míříme k letišti v Lusace, kde již čeká malé dopravní letadlo i s odborným personálem. První překvapení. Bude to se vším komfortem pěkně naležato. A v zápětí překvapení druhé. Paní zdravotnice, netuším, zda lékařka či zdravotní sestřička, ale protože je běložka, tak asi lékařka, ke mně již ležícímu a bezbranému přistupuje s jakousi hadičkou v ruce a s omluvným výrazem ve tváři mi tu hadičku nekompromisně cpe do nosu. Nedbá mých chabých protestů a žene hadičku potrubními cestami skrz hrdlo, otře se ohlasivky, těsně míjí atrofovaný brzlík a zarazí se až o vnitřní stěnu žaludku. Sice je prima, že v něm podrahném čase mám zase cosi jiného než vodu, ale upřímně řečeno ve mně tento poměrně zručně provedený zákrok žádné nadšení nevyvolává. Hadička vadí v nose, ještě více překáží v krku a špatně se s ní mluví. Zdravotnice se mi snaží vysvětlit, že na přelet je to opravdu nezbytné kvůli vyrovnávání tlaků, když budu cestovat v leže. No dobrá, pár hodin jsem připraven snášet lecos. Přistáli jsme hladce a během převozu z letadla do přistaveného auta se mne ta milá zdravotnice, co mi vrazila rouru do nosu, ptá, jak se cítím. Popravdě odpovídám, že až na to potrubí celkem dobře a že už je snad na čase, aby mi ho vytáhli. Ještě vydržte, ještě nejsme na místě, zní licoměrná reakce. Výjíždíme do Johannesburgu, největšího města Jihoafrické republiky, kterému se zkráceně říká Joburg. Po zhruba půl hodině jsme na místě, na nádvoří velké moderní soukromé nemocnice. Tak to je opravdu od prvního pohledu docela jiný svět. V přijímací hale mne obklopuje několik sestřiček a lepí mi na hruď a břicho všelijaké sondy a měřidla. Než jsem se z bouřlivého uvítání stačil vzpamatovat, zaparkovali mě na jednotce intenzivní péče a do krční tepny pod pravým uchem mi vrazili robustní jehlu, která pokračovala další hadičkou do zavěšené plastové nádoby s jakousi bílou tekutinou. K dovršení všeho mi kyprá černoška ve zdravotnickém stejnokroji, aniž hnula brvou, zavedla třetí hadičku spodem až do močového měchýře.

Je čtvrtek odpoledne. Přichází doktor Běloch, formálně se mi představuje a sděluje, že bude nyní mým ošetřujícím lékařem. Podle jména sem přišla jeho rodina odněkud ze Skandinávie. Postupně zjišťuji, že převážná většina lékařů patří k bílé rase. Převážná většina ostatního personálu jsou černoši. Postel je pohodlná, nicméně poměrně měkká. Takže byť moje váha momentálně atakuje mnohaletá minima, matrace se pode mnou boří, což se časem ukáže jako velmi nepříjemná okolnost. Každopádně napojením na umělou výživu skončilo mé hladovění, které trvalo 5 či 6 dnů. Mohu říct, že hlad jako takový mne příliš netrápil. Jiná věc je, že objektivně tělu určitě neprospěl. Trápili mne spíše natékající nohy, které navíc bolely, a začínal jsem mít i dosud neznámý pocit v prstech na rukách. Lenka měla poslední dny mnohem dobrodružnější než já. Ocitla se v naprosto cizím prostředí bez peněz v místní měně a nikdo na ní neměl moc času. V Jihoafrické republice žije mnoho bělochů. Jsou obvykle bohatí až velmi bohatí. Bydlí v domech na pozemcích obehnaných vysokou zdí, kde u vstupu nezřídka hlídkuje ozbrojená stráž. Bílí po ulicích nechodí, přesouvají se zásadně autem s dveřmi bezpečně zamčenými zevnitř. Pokud se na křižovatce zastaví na červenou, je dobré zavřít též okna. Žádné auto k dispozici Lenka samozřejmě neměla. Za to měla pár objemných zavazadel. Až s příchodem večerního soumraku, kdy já už měl přijímací procedury za sebou a užíval jsem si první hodiny života na jipce, jí nějaká černoška sdělila, že pro ni přijede taxík. To je milé, ale kam si s ní tak asi vyjede? I o to se však kdosi v zákulisí postaral. Jeli potemnělými ulicemi Johannes

milionu korun. Ale toto se k její nelibosti nevztahovalo ani na lokální delikatesy uzobávané stříbrným příborem, ani na cachtání v bazénu s protiproudem. Pomineme-li tento detail, počínaje tímto dnem probíhala Lence dovolená přesně tak, jak o tom vždy snila.

Poslední den před víkendem jsem absolvoval celou řadu vyšetření. S ohledem na několik hadiček trčících po různu z mého zbědovaného těla vyvstávaly občas před vyšetřujícím lékařem komplikované logistické situace, ale dokázali mě protlačit i tunelem počítačového tomografu. Odpoledne diagnostické aktivity ustaly a já zůstal sám se sebou. V důsledku přihadičkování a částečně i měkké postele jsem mohl ležet pouze na zádech. Obtížně se to vysvětluje komusi, kdo nic podobného nikdy nezakusil. Ale je to velká nepříjemnost. Ležím zafixovaný, hledím do stropu, v krku mi překáží bužírka a do krční tepny mi pravidelným tempem odkapává výživa a Bůh ví, co ještě. Přestože jsem se dnes ani včera a dokonce ani minulý týden nehrabal v kopřivách, mám v rukách pocit, který tomu odpovídá. Zvláště, když jsou ruce v klidu, cítím nepříjemné mravenčení. Nepohodu způsobenou polohou se snažím zvládat totální eliminací pohybu, abych své tělo úplně přestal vnímat. Upadám do polospánku, do mentálního pološera, ve kterém poslední dny pobývám nejčastěji. Ze své postele toho moc nevidím. Vpravo mám asi metrový zděný výstupek, který mi spolehlivě brání ve výhledu. Vlevo je plátěná zástěna, za níž leží nějaká žena, kterou přivezli v noci s úrazem. Nejlépe vidím šikmo vpravo před sebe, kde za uličkou leží bílý muž ve stavu zjevně horším než je ten můj. Jistě je to pouze subjektivní dojem a možná on podobně soudí o mně, ale spíše si myslím, že on nesoudí o nikom nic. Kromě kontaktu s ošetřujícím personálem jsou pro mě jediným rozptýlením návštěvy mé ženy. Tentokrát přichází v doprovodu českého konzula, který sídlí v nedaleké Pretorii. Pan konzul se zajímá o mé zdraví, hovoří též s ošetřujícím lékařem a nabízí všestranou pomoc. Když už mít v zahraničí problémy, rozhodně doporučuji vybrat si na to zemi, ve které má Česká republika svůj zastupitelský úřad. V neděli odpoledne přichází můj ošetřující lékař. Dozvídám se, že bude třeba operačně odstranit gallbladder. Zkouším se dopátrat podstaty sdělení skrze svou chatrnou medicínskou latinu. Když navrhují pankreas, on zamítavě kroutí hlavou. Ani appendix mi neschválil a moje znalosti anatomické latiny tím dosahují dna. Z pubertálních časů si pamatují ještě testis, ale to snad ne. Pan doktor, ač vlídný a taktní, se mou jazykovou nedostatečností dál nehodlal zdržovat. Lenka dnes přichází v neobvyklou dobu hned po ránu i s konzulem. Ten již byl informován a tak ví, že operace bude zaměřena na odstranění žlučníku, který je zřejmě prasklý. To neznámé slovíčko nemá se zlatem nic společného. Správně je to gallbladder, neboli žlučník. Pan konzul mne ujišťoval o profesionalitě lékařského týmu a přidal zajímavou informaci. Do johannesburgských nemocnic se sjíždějí lékaři z celého světa, pokud se chtějí zdokonalit v ošetřování střelných poranění. Jak známo? Praktická zkušenost předčí desítky učebnicových stránek.

V polospánku jsem cítil, jak mám zahleněné dýchací cesty a jak si nutně potřebuji odkašlat. Mírně jsem se nadechl a v ten moment mi v dutině břišní vybuchl granát. Prudká, ostrá bolest vystřelila z břicha do všech směrů a rázně mě vrhla do reality. Lenka stojí statečně u mé postele a na mé zděšené konstatování, že mám v útrobách místo žaludku, slinivky a metrů střev silvestrovský ohňostroj s petardami, konejšivě tvrdí, že je všechno v pořádku. Mně to tak rozhodně nepřipadá. Jestliže dosud jsem se na posteli nemohl hýbat kvůli měkké matraci a několika hadičkám trčícím po různu z mého těla, tak teď jsem znehybněn totálně. Při dopolední vizitě můj lékař trochu omluvně vysvětluje, že žlučník umí odoperovat i šetrnějším způsobem, ale že přesně nevěděli, co je uvnitř čeká. Otevřeli mě poctivě od hrudní kosti až po pupek, řezem dlouhým přes 20 cm. Odpoledne přišel na návštěvu s Lenkou i náš milý konzul a hýřil historkami. Mimo jiné mi, nevím proč, popisoval, jak staří cestovatelé v neznámých krajích velmi obezřetně a zdlouhavě testovali, které z tropických plodin mohou zařadit do svého jídelníčku. Jak první den snědli jen vzoreček na špičku nože a dva dny čekali, co to udělá. Pak testované množství maličko navýšili a opět vyčkávali a tak to pokračovalo několik týdnů. Popravdě, už jsem slyšel zábavnější zkazky. Třetí den po operaci nastává v mém režimu povaleče zásadní změna. Sestra mi po více než týdnu z nosu vytáhne půlmetrovou žaludeční sondu a tak mám v žaludku zase beznadějně prázdno. Aby toho nebylo málo, tahá ze mě taky hadičku, kterou před časem tak zručně nasoukala skrz přirození až do močového měchýře. Tak to je úleva. A ke všemu se objevuje nová tvář. Rehabilitační sestra. Je to malá běložka a žene mě z postele ven. Jde to hůř, než bych čekal. Mnohem hůř. Ani usednout bych bez její asistence nedokázal. A pak mě postaví na nohy. V krkavici mám stále napíchnutou zásobovací linku, která druhým koncem vězí v umělohmotném pytlíku s bílou tekutinou, zavěšeném na kovovém stojanu podobném věšáku na kabáty. To bude v nejbližších dnech můj nejvěrnější průvodce. Pravou rukou se držím věšáku, levou mi podpírá sestra a já dělám první 2-3 krůčky po nějakých 10 dnech. Kdesi jsem pak zaslechl poučku, že den na jipce si následně žádá měsíc rehabilitace. To je nesmysl, co? Ještě uvidíme. Moje dýchavičnost asi není úplně v normě. Na plících se zřejmě začalo projevovat dlouhé ležení. Minimálně jedna plíce nefungovala, jak by měla. Možná i proto jsem začala rehabilitovat tak záhy po operaci. Jedna z rehabilitačních disciplín vypadala tak, že jsem si lehl na bok a sestra mě bušila otevřenou dlaní a taky pěstí dozad. Až na ty herdy byla sestřička milé stvoření. Je původem Holanďanka. V Jihoafrické republice žije od narození a je tady spokojená. Když se zeptám, jaké změny s koncem apartheidu nastaly, promění se v diplomatku. Neřekne nic. Jen opatrně konstatuje, že mnohé se změnilo a hned se zajímá, jestli už se mi dýchá lépe. Jestli jsem se po operaci cítil lépe, tím si opravdu nejsem jistý. Subjektivně k předchozím trablům přibyly nové. Bolest hojící se rány, zdevastovaná ústní dutina, podivná nepříjemná pachuť poskaženém mléce v puse, a navíc jsem velmi trpěl vedrem.
V místnosti muselo být téměř 40 stupňů. A protože se blížil konec ledna, snil jsem o tom, jak si po návratu domů otevřu okno, budu se dívat do zasněžené zahrady a hltat osvěžující ostravský smog. Při vizitě jsem si lékaři nahorko postěžoval. Zašel zkontrolovat teploměr a suše mne informoval, že v místnosti je 24 stupňů Celsia. Co si tu evidentně nebylo v pořádku. Každý den teď s rehabilitační sestrou chodím na svých oteklých nohách, každý den mi buší do zad a dýchání se přece jen lepší. Už nesíčím jako papiňák po 4 krocích, ale až po 8. A během vizity mi doktor naznačil, že půjde-li vše dobře, mohl bych zjít

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Prezident Pavel odmítl Babišovo nařčení, že si vykládá ústavu podle sebe a poškozuje Česko. Počet obětí ruského masivního útoku na Kyjev vstoupil na 25, město vyhlásilo na dnešek smutek. Evropská fotbalová unie UEFA vyřadila Karvinou z poháru, pátým českým zástupcem se stal Jablonec. Dnes bude polojasno, na horách ojediněle přeháníky, večer se vyjasní, teploty až 27 stupňů. Je pátek 3. července, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Prezident Petr Pavel si podle Andreje Babiše z hnutí ANO vykládá ústavu, jak chce. Uvedl to v rozhovoru pro deník CZ. Hrad v reakci na to premiéra vyzval, ať své tvrzení podpoří důkazy nebo ať slova vezme zpět. Babiš serveru také řekl, že pokud prezident pojede na summit NATO v Ankaře, poškodí tím Českou republiku. Prezident ve vyjádření naznačil, že mu není jasné, jak by naplňováním svých pravomocí měl Česko poškodit. Hlava státu a vláda jsou kvůli složení delegace na summit ve sporu už několik týdnů. Babišův kabinet Pavlovu účast na něm odmítá. Ústavní soud ale na začátku týdne před běžným opatřením rozhodl, že prezidenta do delegace musí zařadit. V Kyjevě na dnešek vyhlásili smutek za oběti ruských vzdušných útoků. O život při nich v noci na čtvrtek přišlo 25 lidí a zraněných je téměř stovka. Rusko vypálilo na Kyjev desítky raket různých typů a vyslalo stovky nepilotovaných letadel s náložemi.
2: Udar speciálně produmaný.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení prohlásil, že šlo o obzvlášť promyšlený úder, jehož cílem bylo způsobit co nejvíc škody a bolesti. Podle kyjevské ratnice byly poškozeny nebo úplně zničeny obytné domy, knižní velkosklad, distribuční centrum nové pošty, velkosklad vín nebo haly ukrajinského Červeného kříže s humanitární pomocí. Ukrajinský prezident proto chce na summitu NATO v Ankaře navrhnout společnou evropskou výrobu systému protivzdušné obrany, schopných odrazit útok vedený balistickými raketami. Z Dněpra Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Na Ukrajinu nejspíš ještě letos vyrazí česká podnikatelská delegace. Povede ji ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO a dohodl se na tom s firmami sdruženými v ukrajinsko-české obchodní komoře. Stát zároveň jejich investice podpoří miliardami korun.
4: Pro české firmy jsou zakázky ve válkou poničené zemi velkou příležitostí, a to hlavně v energetice, strojírenství nebo zdravotnictví, vysvětluje ministr Havlíček.
5: Jsou tam země, jako je Francie, jako je Německo a tak dál, které už dnes si připravují skutečně kobercový nálet ve smyslu podpory jejich biznisu ve formě finančních nástrojů.
4: I české firmy proto dostanou od státu, konkrétně od Národní rozvojové banky, 4 miliardy korun a další podporu, popisuje Richard Benda, viceprezident ukrajinsko-české komory.
6: Byla navýšena finanční pomoc EGAPu až na miliardu korun. EGAPu to umožní pojišťovat více obchodních případů.
4: Loni český export na Ukrajinu dosáhl v součtu skoro 40 miliard korun. Ve srovnání s rokem 2023 to bylo skoro o pětinu víc. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
1: Záchranářům se 8 dní po ničivém zemětřesení ve Venezuele podařilo vyprostit živého člověka. 43-letý Hernán Gil zůstal uvězněný v sutinách na parkovišti obchodního domu. Týmy na jeho záchraně pracovaly přes 100 hodin.
7: Záchranáři slaví podobné úspěchy čím dál méně. V posledních 2 dnech se vedle zavaleného muže podařilo z trosek vyprostit jen jednoho živého člověka. Šance na záchranu dalších přeživších je malá i podle Petra Vodičky z českého USAR týmu nasazeného ve Venezuele. Aktuálně je tak nutné hlavně odklidit sutiny a do základů rozebrat trosky budov. Na tom už podle Vodičky pracují hlavně místní síly.
8: Proto bylo rozhodnuto o tom, že náš tým se bude vracet.
7: Návrat je pak plánovaný na neděli dopoledne. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Americká technologická společnost Google musí Evropské unii zaplatit 4 miliardy eur, tedy v přepočtu 100 miliard korun. Obří pokutu potvrdil Soudní dvůr Evropské unie. Dal za pravdu Evropské komisi, podle které Google zneužívá operační systém Android k potlačení konkurence v oblasti vyhledávacích služeb.
9: Pokuta pro Google je nejvyšší, jakou kdy Evropská komise kterékoliv firmě vyměřila. Soudní dvůr zamítl odvolání společnosti Google. Podle soudu nezákonně omezovala výrobce mobilních zařízení s operačním systémem Android a provozovatele mobilních sítí. Snažila se tak upevnit dominantní postavení svého vyhledávače. Prostřednictvím dohod o předinstalaci a licenčních podmínek pro určité aplikace Google vyžadoval upřednostňování svého vyhledávače a také prohlížeče Chrome. Společnost už v minulosti od Evropské komise dostala i další nižší pokuty, mimo jiné za zneužití svého dominantního postavení na trhu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Zhruba tuna ryb uhynula ve čtvrtek na řece Dyji. Na jezu Bulhary pod novomlýnskými nádržemi totiž klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu. Způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Hasičům se podařilo dostat koncentraci kyslíku zpět na bezpečné hodnoty.
10: Hasiči dopoledne vodu provzdušňovali proudem z hadice, hladina kyslíku se vrátila na bezpečné hodnoty i díky slunci, které ve vodě obnovilo fotosyntézu. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
11: My jsme pomocí manipulací na jezu v Bulharech se snažili, aby ryby z nadjezí se přepustily do toku, kdy je podjez, kde mají příznivější podmínky pro život.
10: Na jez v Bulharech a taky v Břeclavi hasiči instalovali norné stěny na záchyt uhynulých ryb. Jejich likvidaci zajistí příslušné radnice. Povodí Moravy nevylučuje, že k úhynu může v následujících dnech opět dojít. Šimon Franc, Radiožurnál.
1: Hygienici začínají kontrolovat dětské pobytové tábory, zaměřují se mimo jiné na pestrost stravy. Od začátku letošního roku ale také platí nová pravidla pro fungování táborů. Už třeba není pevně stanovený počet umyvadel nebo toalet.
12: Děti se nově taky budou moci zapojit do přípravy teplých jídel. Důvod změn vysvětluje Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
13: Už není naším cílem, aby ten stát byl v tomhle tom jednoznačně direktivní.
12: Karel Kabelka, vedoucí tábora Hrdlořezy, vítá i to, že už nemusí být oddělené toalety pro chlapce a dívky.
14: Stejně nám ty děti chodili, ať tam měli panáčka, panenku, kam se jim zrovna chtělo.
12: Rodiče by před táborem neměli zapomenout na potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte. Připomíná pediatr Alena Šepková.
15: Velmi bych na to apelovala, aby rodiče toto si zajišťovali včas, protože jsme v době letních dovolených.
12: Loni hygienici zkontrolovali přibližně 2000 táborů. Pochybení zjistili asi v 80 případech. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
1: Do Karlových Varů už přiletěla hlavní hvězda letošního festivalu Dustin Hoffman. Na dnešním slavnostním zahájení 60. ročníku převezme křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii.
16: Několik hodin před Dustinem Hoffmanem do Varů přiletěl i herec Harvey Keitel, který rozdával podpisy už na karlovarském letišti. A na místě je i Jesse Eisenberg, který v červené čepici s kšiltem a svetrem uvázaným kolem pasu podepisoval fotky u Grand Hotelu Pup. Do lázeňského města zavítala také americká režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová. Ta osobně uvede v sobotu 4. července svůj nejnovější film s názvem Nevěsta, který i produkovala. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Evropská fotbalová unie UEFA vyřadila fotbalisty Karviné ze svých soutěží a to kvůli korupční aféře slezského klubu. Český fotbal ale o místo v pohárové Evropě nepřijde. UEFA upravila nasazení a zařadila Jablonec. Původní místo Karviné ve čtvrtém předkole Evropské ligy tak přebírá Viktoria Plzeň. Hradec Králové bude místo Západočechů hrát druhé předkolo Evropské ligy s norským Tromsø a Králové hradecké fotbalisty nahrazuje právě Jablonec. Utká se s chorvatským Varaždínem ve druhém předkole konferenční ligy. O kontaktu s Východočechy mluvil na Radiožurnálu Sport majitel jabloneckého klubu Jakub Střeštík.
17: Tou snahou samozřejmě je převzít, ať už jsou to hotelové kapacity a tak dále, od kolegů z Hradce.
1: Z českého pohledu se nemění jen nasazení pražských S. Mistrovská Slávie jde do základní skupiny Ligy mistrů. Spartu čeká třetí předkolo Ligy mistrů.
18: Omezení na dálnici D1 u Přerova a D5 na Berounsku. Na dálnicích teď několik odstavených aut na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Přerov stojí dodávka. Kilometr 276 na krajnici označená, už je tam odtahovka a teď se kolem pohybují lidé. Na D5 z Prahy do Plzně stále čekejte omezení za sjezdem na Cerhovice. Na 42. kilometru stojí nákladní auto a z krajnice částečně zasahuje do pravého pruhu. A v Brně v Hršpické ulici šetří srážku osobního auta s motorkou. Následky nehody omezují průjezd u křižovatky s Jihlavskou ulicí. Další je zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Ráno čekáme ještě v jihovýchodní polovině území doznívání deště, jinak přes den polojasno s kupovitou oblačností na horách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24, na jihu Moravy naměří až 27 stupňů. To byly hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Co ukázalo mistrovství světa o úrovni českého fotbalu? Byla očekávání fanoušků příliš optimistická, nebo má současný český tým navíc, než předvedl? A co by si vedení fotbalové asociace, kluby i trenéři měli z letošního šampionátu vzít? Dnešním hostem radiožurnálu Sport a Českého rozhlasu Plus je předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
20: Dobrý den a děkuji za pozvání.
19: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme ve středu popoledni, takže na případné pozdější zprávy a informace nemůžeme reagovat. Před týdnem po prohře české reprezentace s Mexikem, která spečetila konec českého týmu na mistrovství světa, jste na sociální sítě napsal, že se jen těžko hledají slova. S tím týdenním odstupem, jaká slova vystihují to, co české účinkování nebo po českém účinkování na šampionátu cítíte?
20: Tak samozřejmě těsně po zápasu jste plný emocí a ty pocity jsou stále stejné, byť už uplynulo trošku více času, takže je to smutek, je to zklamání z toho, že se nepodařilo postoupit do té další fáze, té playoff fáze. Ale na druhou stranu člověk má i radost z toho, že se nám po 20 letech podařilo postoupit, na což by se nemělo zapomínat, a taky nám to ukázalo vlastně, co všechno musíme změnit, a nastavilo nám to trošku zrcadlo a obraz toho, v jaké jsme vlastně fázi teď v českém fotbale.
19: Říkáte, že nám to nastavilo zrcadlo. Máte pocit, když do toho zrcadla koukáte, že český tým předvedl maximum možného?
20: Tak je to otázka, která se hodně diskutuje vlastně po každém zápase, a já jsem měl možnost být součástí vlastně všech zápasů celého toho procesu a myslím si, že do toho všichni dali všechno a snažili se bojovat jak lvi, a to, že se ty utkání nezvládly, tak je to samozřejmě sportovní výsledek, ale...
19: Pardon, takže máte pocit, že to, co jsme viděli, je strop současného českého fotbalu?
20: Těžko říct. Já jako nedovedu, asi bych nechtěl říct, že to je strop českého fotbalu, ale myslím si, že všichni tomu dali všechno, co mohli, a já si myslím, že to, že jsme nezvládli vlastně vyhrát v těch utkáních tak a postoupit dál, tak je samozřejmě pro nás zklamání, protože cílem bylo postoupit, a to zrcadlo, myslím tím, že vlastně po 20 letech tam být je obrovská zkušenost a my se z toho musíme poučit a musíme si nastavit i fungování české reprezentace trošku jinak a udělat restart i v těch věcech, jak česká reprezentace funguje.
19: Jedna věc jsou výsledky, tak jak jste o tom mluvil, tam samozřejmě, když budeme pitvat ty zápasy, tak můžeme dojít k tomu, že byly šance uhrát bod, ještě dát gol na konci v zápase s Koreou, že nebýt nešťastné ruky, mohli jsme vyhrát nad Jihoafrickou republikou, ale druhá věc a druhý terč kritiky mnohých fanoušků, to je výkon, to je to, jak se český tým prezentoval. I tam jsem mířil tou otázkou, jestli máte pocit, že to, co jsme viděli, byl strop.
20: Tak nevyhráli jsme. Ta kritika, která byla, tak někdy byla oprávněná, někdy ne. Já jsem zase zastáncem toho, že veškerá kritika, která je, tak se musí vnímat. A na druhou stranu je důležité si to vyhodnotit. Jestli to byl strop nebo ne, to nechám na vyhodnocení i sportovního sektoru a generálního manažera Pavla Nedvěra, který to dostal za úkol. Mimochodem, my jsme dnes seděli spolu poprvé, dali jsme si dvoudenní odstup, aby ty emoce odpadly, a díváme se na to, co všechno jsme mohli vlastně udělat jinak v rámci fungování reprezentačního týmu, aby jsme to zvládli všechno. Myslím si, že hráči, to se budu opakovat, tomu dali maximum, a jestli to byl strop, nevím, byl to určitě obraz aktuálního stavu a možná i reality českého fotbalu.
19: Co jsou ty první věci, o kterých jste dnes s Pavlem Nedvědem mluvili? Co jste mohli třeba udělat jinak?
20: Tak popsali jsme si Vlastně já jsem ještě, když to řeknu takhle, tak včera jsem měl i vlastně diskuzi dlouhou s kapitánem, s Láďou Krejčím, kde jsme se bavili vlastně o detailech toho všeho, co, jak to viděli hráči, jak to viděl on, což si myslím, že je důležitý okamžitě po mistrovství světa udělat. Zhodujeme se v mnoha bodech a některé ty věci byly vlastně i ta, řekněme, mentální unavenost hráčů, protože nejenom tím, že jsme se kvalifikovali až vlastně jako jeden z posledních týmů, tak nám byly přiděleny destinace, byla nám přidělená báze v Dallasu. Lítali jsme obrovské vzdálenosti, Dallas, Atlanta, Dallas, Guadalajara, Dallas, Mexico City, kde jsme zvolili to přiletět díky nadmořské výšce v podstatě minus jeden den zápas. Takže bavili jsme se, jestli tady jsme nemohli něco udělat jinak, a pak jsme se bavili o tom, jestli i ten cyklus jednoho měsíce spolu, jestli jsme tam nemohli zvolit i trošku jiný program. Vyhodnocujeme vlastně všechny věci, ať je to kondiční stránka, mentální připravenost, organizace všech těch věcí, takže to jsou věci, které jsme dneska probírali a Pavel Nedvěd připravuje i vlastně analýzu toho sportovního a tam si na to ještě chvilku musíme počkat.
19: Trenér Miroslav Koubek v pondělí rezignoval. Přemlouval jste ho, aby si to rozmyslel, aby zůstal?
20: Je důležité říct, že vlastně celý ten proces i toho výběru pana trenéra byl takový, že po té, co jsme se dohodli v gestní skupině sportovní a Pavel Nedvěd taky, tak vlastně já jsem se s panem trenérem tenkrát nakladně potkal a dohodli jsme se na tom, že spolupracovat budeme. Řekli jsme si, že cílem je postup na mistrovství světa a pak nastavit vlastně principy dlouhodobého fungování a řekněme restrukturalizace českého národního týmu a dát tam i nový impuls. A když jsme se potkali teď vlastně, tak v průběhu toho rozhovoru došlo opravdu k tomu, že pan trenér říkal, tak já bych vlastně nabídl to svoje místo k dispozici a pokud uznáte, že je to potřeba, je to čas. A já jsem vlastně mu vysvětlili ty důvody z mé strany a dohodli jsme se na velmi korektní ukončení spolupráce.
19: Tak jak to popisujete, to skoro působí, že jste to vnukl panu Koubkovi, aby skončil? Nemyslím
20: si to, že bych mu to vnuknul. My jsme se bavili opravdu.
19: Vy jste říkal, vzešlo to z té debaty, vy jste potom vysvětlil důvody, proč si myslíte, pan trenér, že to tak má být, tak to tak působí.
20: Možná jsem to řekl špatně. Pan trenér nabídl vlastně svůj post k dispozici a následně jsme se začali bavit o tom, proč, jak, z jakého důvodu a vlastně na závěr jsme se dohodli a to byla to opravdu otevřená diskuze, kdy jsme si to všechno popsali, včetně toho mediálního tlaku, který pan trenér vnímal a včetně některých věcí, které on vnímal jako nespravedlivý a možná to všechno se hrá roli v tom, že jsme se dohodli a tak, jak ve fotbalovém prostředí bývá zvykem, že ten trenér odchází, řekněme, s nějakým zlatým padákem a tak tady to bylo velmi korektní. Pan trenér řekl, že vlastně chce skončit k tomu dní, kdy jsme se potkali bez nějakých dalších věcí a to ukončení té spolupráce, myslím si, že bylo velmi korektní a pan trenér si zaslouží obrovské poděkování za to, že nás dostal na mistrovství světa. Samozřejmě to byl ten primární cíl a myslím si, že to výborný člověk, dokázal toho ve své kariéře na klubové úrovni strašně moc a chtěl bych mu za to moc poděkovat.
19: Říkal jste, že tam není žádný padák, to znamená, že pan Koubek skončil toto pondělí a už nedostane ani korunu?
20: Přesně tak, je to vlastně ten měsíc, ke kterému skončí a plus samozřejmě jsou tam i odměny jak pro tým, tak pro pana trenéra za postup na mistrovství světa, který jsou daný a ten kontrakt byl na dobu 2,5 let a vlastně ta doba, která je, tak to k tomu ní končí.
19: Bezprostředně po vypadnutí českého týmu trenér Koubek rezignaci odmítal. Co se změnilo od té doby? Hrálo roli třeba to, že Patrik Šik a Tomáš Holeš ukončili reprezentační kariéru, nebo hrála roli ta slova, která pronesl na letišti po návratu kapitán Ladislav Krejčí?
20: Všechny ty věci, které se děly, tak se neděly bez toho, aniž bychom to věděli. To, že pan trenér řekl těsně po utkání, že zůstane a chce dodržet kontrakt, tak si musíme uvědomit, že to je obrovský tlak, obrovský emoce, který souvisí s tím postem reprezentačního trenéra a co jiného taky pan trenér si mohl jako vyhodnotit a říct. Prostě chtěl pokračovat, cítil to tak. Nemyslím si, že oznámení Patrika Šika nebo další hráčů o tom, že nebudou pokračovat, na to mělo vliv, protože my jsme o tom věděli, my jsme se s hráči dohodli, že oznámení půjde nejprve na jejich sociální sítě, tak jak to je dneska potřeba, na jejich soukromé profily nebo profesní profily a následně v synergii to bude přes oznámení přes naše sociální sítě. A já po té, co jsme jeli na letiště, tak jsem s kapitánem panem Vláďou Krejčím hovořil. Věděl jsem o tom, že má svůj deníček, nebo poznámky, že má. Já mám taky deníček svůj a vlastně zvolil jsem to, že po příletu, určitě si pamatujete ten přílet z minulých reprezentačních srazů, kdy autobus odjel s hráčem a z runway a nešel k novinářům, to nám bylo i za pana Haška vytýkáno. Zase to bylo tak naplánováno, nebylo to nic záměrného, takže jsem požádal pana trenéra Pavla, mě osobně a kapitána, aby jsme předstoupili k novinářům.
19: Předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda je dnešním hostem Radiožurnálu, Radiožurnálu Sport a Českého rozhlasu Plus. Teď tedy musíte hledat nového reprezentačního trenéra. Ten trh asi máte docela zmapovaný, protože jste trenéra hledali před půl rokem. Máte nějaké favority?
20: Tak my jsme dneska už se potkali, já osobně s Pavlem Nedvědem, kde jsme si to taky vyhodnocovali. Řekli jsme si, jaký ten nový trenér by měl být, jaký by měl mít body a připravili jsme si vlastně list, řekněme, nějakých kritérií, který by měl splňovat.
19: Jsou tam i jména?
20: Jména tam zatím nejsou. Byť teda od toho oznámení, že pan trenér skončí, tak už nám přišly nějaké jména ze zahraničí. Samozřejmě většinou jsou to dotazy a nabídky k okamžité spolupráci, že jsou teď volní, ale to teď není aktuální. My jsme dneska s Pavlem Nedvědem hodnotili i trošičku to, co on chystá, tu analýzu, co by to mělo obsahovat, jak by to mělo vypadat. Jsou tam i body, které já jsem diskutoval včera s kapitánem, s Láďou Krejčím, který se v mnohem zhodují. A ty jména zatím nemáme, ale popsali jsme si, že by to měl být pan trenér, který prostě splní i řekněme takovou tu novou krev, trošičku obměnit i ten přístup k našemu reprezentačnímu týmu, protože když se podíváte, tak ať už to byl pan Šíhlavý, nebo to byl pan Hašek a teď nechci srovnávat trenéry, tak všichni skončili po nějaké době a většinou se na ně strhla vlna kritiky a já si myslím, že se musíme taky podívat k sobě dovnitř, jak ten realizační tým náš a celý fungování reprezentace je. Jak jsem říkal, nastavilo nám to zrcadlo a máme možnost teď refreshu, restartu celého národního týmu, změnit spoustu věcí, které je potřeba na různých pozicích vyhodnotit si to, jestli opravdu není čas na to přivést zahraniční odborníky na některé pozice. A to všechno jsme s Pavlem Nedvědem diskutovali a těch kritérií máme několik. Je to list nějakých, řekněme, 15-20 bodů detailních, který by ten trenér měl být, který už jsme měli při předchozím hledání, který bylo trošku delší. A teď chceme udělat to, že gestní skupina Sport, což znamená Pavel Nedvěd, především pan Šádek a Zdena Grigera. Zítra máme schůzku, kde se o tom budeme bavit a následně zahájíme už kroky ke komunikaci s případnýma zájemcema.
19: Říkal jste, že je čas přivést možná zahraniční experty. Je podle vás čas přivést zahraničního trenéra?
20: Máme v Česku spoustu kvalitních trenérů, máme výborný trenéry, který zaslouží obrovský respekt, ale myslím si, že i zvažování přivezení zahraničního trenéra v tento moment je možné. A
19: je možné, nebo vy byste se k tomu spíš přikláněl?
20: Tak já mám blízko i k zahraničním variantám. Myslím si, že v tento moment bych se k tomu i přikláněl, ale není to pouze moje rozhodnutí. Samozřejmě to bude určitě i na návrh Pavla Nedvěda samozřejmě. Když se podíváme na vlastně na ten vývoj české reprezentace, tak chceme najít někoho, kdo tady prostě s náma bude žít, kdo nás bude inspirovat, kdo trošičku třeba přinese i nový metody, nové věci na základě svých zkušeností ze zahraničí, ze zahraničních soutěží. Takže hledáme trenéra, který nám pomůže, ale který nám taky pomůže inspirovat český trenéry. V případě, že to bude zahraniční trenér, který vám pomůže s rozvojem fotbalové asociace, což je s těma rozhovorama zkušenějších kluků, ať už to byl Láďa Coufal nebo i třeba Tomáš Souček, tak se o tom baví, že by bylo super mít někoho, kdo bude motivovat trošičku i na základě těch zkušeností ze zahraničí. Takže vyskočit z toho out of box českého a třeba se podívat do zahraničí, ale neznamená to, že v Česku nemáme dobrý trenéry.
19: Z těch men, která se vám hlásí od toho pondělka, je někdo, kdo by tohle splňoval?
20: Mně osobně přišly tři jména, zatím ne, zatím to nesplňuje to, co jsme se dneska s Pavlem, kterým jsem to diskutoval, takže tam je poděkujeme a myslím si, že ty kritéria budou trošku jiný, protože i co se týká realizačního týmu, máme skvělý realizační tým, nás bylo v té celé delegaci 62 lidí, jo. Doplnili jsme to oproti zvyklostem o více fyzioterapeutů, více masérů, další kuchař navíc, jo, který vlastně splňoval tohle, ale vidíme, že kluci, hráči, kteří jsou, tak hrajou v zahraničních klubech, vidí to fungování na klubové úrovni a říkáme si, že si myslíme, že je i čas přinést některé ty zahraniční prvky k nám a pobavit se o to, na které pozice a s jakým způsobem. A Máme realizační tým, který je skvělý, chtěl bych jim taky poděkovat, protože ten měsíc odvedli spoustu práce, ale říkáme si, jestli není, nebo ne, říkáme si, myslím si, že je čas na restart české fotbalové reprezentace.
19: A mě zaujalo už, když jste v minulých dnech říkal, že tam bylo 62 lidí, to znamená, že tam bylo vlastně víc lidí v realizačním týmu než samotných hráčů. Z toho, co teď říkáte, tak příště ten nepoměr bude ještě větší?
20: Myslím si, že ne, že tohle je tak, jak by to mělo být, ale musíme se podívat na to, jestli, a to si musíme vyhodnotit, jestli všechny ty kroky jsme udělali a jestli opravdu třeba trošičku zavedení těch zahraničních odborníků do toho realizačního týmu, jestli není na místě. A já když jsem se během prvního zápasu bavil i s prezidentem panem Infantinem FIFA, tak vlastně mi popisoval, jaký efekt to má, když se po tolika letech ty asociace dostanou na mistrovství světa. Říkali jsme ty synergické efekty a vlastně viděl jsem na všech, jak moc chtěli uspět. A i z těch všech diskuzí, které jsme měli, ať už s partnerama nebo s hráčema, tak všichni by chtěli v tom cyklu, který nás teď čeká, to znamená Národní liga, kvalifikace na mistrovství Evropy a kvalifikace na mistrovství světa, tak by chtěli uspět. A tam jsem viděl jako obrovské odhodlání a myslím si, že my jako fotbalová asociace musíme začít u sebe. Já taky si musím vyhodnotit, jestli všechny kroky, které jsme udělali správně, ponaučit se z toho a to zrcadlo nám to opravdu nastavilo.
19: Cítíte nějakou zodpovědnost za to vy osobně, že reprezentace dopadla tak, jak dopadla?
20: Tak samozřejmě cítím 100% zodpovědnost, protože jste toho součástí, máte možnost vlastně to vytvářet společně a společně diskutujete ty věci, takže moje zodpovědnost je samozřejmě taky. A teď je důležité si opravdu pojmenovat pragmaticky, racionálně, s klidnou hlavou, ne na základě emocí, anebo i oprávněné kritiky, která byla. A mě trošku mrzí to, že ta kritika, která se jako snášela, tak byla i na tu dobu, která se stala teď. My jsme tady v pozicích rok a zapomnělo se na to, že český fotbal se vlastně moc nevěnoval těm stádiím nebo těm segmentům, jako je rozvoj mládeže, investice do infrastruktury, podpora rozvoje trenérů, a to jsou věci, které bychom neměli zapomínat, protože mistrovství světa, mimo to, že jsme tam hráli a nepostoupili a dostali jsme se tam, tak přineslo i pro nás synergický efekt, mít možnost nových projektů. My už jsme ty projekty započali, takže já vidím ten, říkal jsem to už, že 211 asociací na světě, minus 48, je tuším 163, který se tam nedostalo a chtěli by tam být. A ty synergické efekty my už jsme započali v těch projektech, které děláme, investice do FIFA, hřiš, do infrastruktury. Chceme, už jsme oznámili projekt na podporu v řádu 30 milionů korun pro třetí, čtvrté ligy a těch projektů bude víc a jsou to externí peníze, nejsou to peníze od státu, ale jsou to peníze díky té synergii, že jsme se dostali na mistrovství světa a tím myslím zrcadlem i fungování asociace navenek.
19: Ještě se přece jenom na chvíli vrátím k reprezentaci. Hodně se teď mluví o tom, že ten tým by se měl omladit. Vidíte hráče nebo máte představu, na kom by tedy nová reprezentace měla stát?
20: To je zase otázka pro jako sportovní sektor. Já můžu říct, tak jak jsem to vnímal a viděl, když se budeme bavit o těch zkušených hráčích, kteří tam jsou, Tomáš Souček, Láďa Coufal a další, tak jsem viděl to maximální odhodlání, viděl jsem to, že chtěli udělat maximum pro to, aby uspěli a jsou to skvělí fotbalisti, dokázali toho strašně moc a myslím tím i to, že vlastně se snažili pro ten úspěch udělat všechno. A viděl jsem to, protože ty diskuze, které během toho měsíce probíhaly, tak volali potom, abychom vzájemně některé věci změnili, protože logicky, když jste tam měsíc, tak je potřeba něco upravovat. A my si teď musíme vyhodnotit, jestli všechny ty kroky byly. Takže já nechci říct, jako jména, které by tam měly být nebo neměly být, to vůbec ne, ale myslím si, že všichni, co tam byli, tak si to zasloužili a taky bych jim chtěl poděkovat. A teď si musíme z toho ponaučit. A to, že kluci někteří oznamují konec vlastně reprezentační činnosti, tak ve všech sportech to bývá, na těch vrcholech, olympiáda, mistrovství světa, že někteří hráči to zvolí, ale my si musíme říct, že si děláme všechno pro to, aby tam taky jezdili a aby byli připraveni a my, abychom byli připraveni ten servis, který oni potřebují ve 100% věci udělat a jestli třeba není potřeba něco zmodernizovat.
19: Budete se třeba Patrika Šika snažit přesvědčit, aby to přehodnotil, aby se vrátil?
20: Tak v tento moment Patrik po tom utkání měl řeč, kterou měl přímo po utkání. Ta řeč byla od srdce, byla z jeho strany tak, jak to cítil. Myslím si, že v tom bylo taky spoustu emocí, ale na druhou stranu zmínil to, že už byl rozhodnutý před mistrovství světa a myslím si, že to chce všechno čas. A i ty oznámení toho ukončení, tak byli v koordinaci, my jsme věděli, že to půjde na jejich sociální sítě a myslím si, že po uplynutí nějakého doby toho zklamání a
19: tak to bude znovu k debatě.
20: Tak si myslím, že i ti kluci to přehodnotí. Nejsem si jistý u Patrika Šika, myslím si, že to rozhodnutí v něm bylo hluboko ale já bych chtěl vytvořit i v reprezentaci teď společně s vlastně i Pavlem Nedvěrem. Dneska jsme se o tom bavili se Zdenou Grigerou, s panem Šátkem, což je teďka vlastně stále gestní skupina Sport, abychom opravdu se podívali na to, protože na těch pozicích, které máme v realizačním týmu, tak ty lidi jsou tam několik let, jsou tam desítky let a ta doba jde tak strašně dopředu, že vlastně si musíme taky říct, jestli je to správný, a není to kritika jenom jako toho realizačního týmu vůbec, ne, to bych si nedovolil, ale opravdu si vyhodnotit, jestli kluci, kteří hrajou v zahraničí, mají nějaký zkušenosti, servis, ví, jak by to všechno mělo fungovat, tak jestli opravdu není dobrý přivést třeba zahraniční odborníky na některé pozice, které budou mít trošku jiný pohled a pomůžou nám ten český fotbal spolutvářet, protože ta naše cesta musí být česká, ale musíme se inspirovat i v zahraničí, kde to třeba funguje. Když se podíváme na trenéry Dánsko, Německo, a víme, že to nejde. Jo, v některých dalších sportech v Česku udělali kopie systému, vzali švédský model, dali ho do Česka a víme, že to nefunguje, pokud to nebude ušitý na míru našemu fotbalu.
19: Vy jste už několikrát mluvil o tom, že se musí změnit výchova mládeže. Jakým způsobem? Co se má změnit? Má to být tak, že děti budou všestrannější, že nebudou tolik zaměřené jenom na fotbal, nebo má se jít tou cestou, o které se mluví, že do nějakého věku se nebudou řešit statistiky, nebude hrát na výsledky?
20: Já jsem strašně rád, že se nebavíme jenom o reprezentaci, protože ta je vidět nejvíce, vzbuzuje největší emoce, ale to, co se teď ptáte, je zásadní pro to, aby se nám to podařilo. My jsme vybrali nového šéfa sportovního sektoru, to je pan Aleš Křeček, pan Janoušek je šéfem pro vzdělání trenérů a další. Za ten rok už jsme tady měli několik seminářů a meetingů s FIFA i s UEFA na vlastně nový směr vzdělávání trenérů. Takže je to přesně o tom, co jste se ptali, je to o tom investovat jasně dané finanční prostředky na podporu trenérů do jejich finančních odměn, to je jedna věc. Druhá věc je jasně investovat finanční prostředky do rozvoj infrastruktury, to už jsme udělali ve třech výzvách, které jsme udělali, FIFA arény, hřiště pro budoucnost. A další věc, kterou já vidím jako stěžení, je, teď chystáme projekt fotbal do škol ve spolupráci s panem Plagou, s ministerstvem školství, že vlastně budeme mít ve spolupráci s FIFA aplikaci, budeme mít možnost vzdělání edukativních projektů pro děti a dostaneme se do 300 škol, kde vlastně ten pan trenér, který bude, a většinou je to ten trenér, který, nebo paní trenérka, který u nich se ta prvotní láska k fotbalu a ke sportu obecně vyvíjí, a tam si myslím, že jsme strašně zaspali. A tam vidím to, že ta podpora těch trenérů, kteří budou na té nejmenší úrovni těch malých dětí připraveni, tak ty chceme finančně podpořit z nestátních finančních prostředků, aby jsme taky ukázali, že umíme pomoct českému fotbalu sami. A třeba do toho dostat pak i ministerstva a pobavit se s představiteli naší vlády, jestli nemůžeme najít nové projekty, jak podporovat rozvoj sportu a českého fotbalu.
19: Měla by na to, co jsme viděli v podání českého týmu na mistrovství světa a co vidíme také v jiných zápasech mistrovství světa, měla by na to nějak reagovat fotbalová liga? Měly by na to reagovat prvoligové týmy?
20: Otázka jednoduchá, odpověď není jednoduchá. Myslím si, že je důležité, aby co nejvíc dětí sportovalo. To je to, co mě osobně žene dopředu a žene mě to, že mistrovství světa a postup na mistrovství světa po 20 letech vyvolal obrovskou vlnu podpory a radost na všich vlastně celého fotbalového hnutí, a tam je to, co musíme jako všichni se spojit. A myslím si, že dlouhodobě, když se podívám do fungování fotbalové asociace, tak nefungovalo spojení diskuze mezi ligovýma klubama a fotbalovou asociací. Máme zástupce ligového fotbalu v výkonném výboru. Myslím si, já jsem přesvědčený, že v tento moment, za ten rok, co já sedím vlastně na všech těch výkonných výborech, mám možnost se podílet na diskuzi, tak je to nejblíž, jak to bylo. Vidím, že ligový fotbal a zástupci ve výkonném výboru se snaží pomoci především rozvoji a chápou i to, že ten rozvoj té nejnižší pyramidy českého fotbalu, výkonnostního fotbalu je důležitý, takže...
19: Pardon, já do toho skočím. Já jsem možná mířil k tomu, jestli třeba budete mluvit s majiteli nejsilnějších klubů Slávie, Sparty, Plzně, dalších prvoligových klubů, jestli by třeba neměli dávat víc prostoru českým hráčům, jestli by neměli jinak přistupovat k lize, jestli v lize bychom v jejich podání neměli vidět víc fotbalovosti, než za každou cenu snahu uspět a získat prvoligové body. Je třeba i tohle pro vás téma?
20: Je to téma. Ligová fotbalová asociace samozřejmě funguje samostatně, ale bavíme se o tom a těm zástupcům ligového fotbalu to opravdu není lhostejný. My jsme teď oznámili vlastně omezení startu neevropských cizinců v nižších soutěžích, to jste možná zaregistrovali. Z pěti jsme to omezení dali na jeden až tři. Setkalo se to s dobrým hlasem. Samozřejmě jsou některé kluby, které preferují to, že přijdou ti neevropští hráči, protože vidí možnost rychlého výdělku. Ale na druhou stranu tohle je přesně diskuze, kterou vedeme, nebo i já vedu s panem Šátkem, s panem Tvrdíkem, s panem Čuprem. A je to zásadní, jo, protože my musíme vytvořit, a souvisí s tím i, řekněme, vyhodnocení a analýza toho, jak nám fungují regionální akademie, jak nám funguje vlastně to všechno, co člověk, vlastně fanoušek nevidí. A tam si myslím já, že je důležité říct, kam chceme investovat. A bavíme se i o tom, že ty naše investice šly hodně v historii do fačru, nešlo to ven, do prostředí, což už teď děláme. A bavíme se o tom, jestli není pozdě investovat do rozvoje hráčů ve věku 12 až 19, jestli náhodou by se nemělo investovat do těch nejmenších dětí 6 až 12, což si myslím já, že už teď ukazujeme, že je, protože tam vlastně čím víc těch dětí bude sportovat a ukazují to malé země, ukazují to Dánové, ukazují to severské země, že to funguje tohle. Takže proto děláme všechny ty věci, připravujeme se na to a investujeme finanční prostředky značný do infrastruktury a trenérů.
19: Říká dnešní host Radiožurnálu, Radiožurnálu Sporta Českého rozhlasu Plus, předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda. Díky moc za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
20: Já děkuji moc za pozvání a děkuji za možnost tady s váma hovořit o českém fotbale.
19: Od mikrofonu se loučí Tomáš Mancíř.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
2: Filmaři jsou kronikáři.
21: Ani já jsem nevěděla, jak se dělá program.
0: Radiožurnál uvádí rozhlasový dokument V hlavní roli Vary. Příběh festivalu, který překračoval hranice filmu i politiky. Historií karlovarské přehlídky provází autor Martin Hrnčíř.
22: České Lány se připravují na první poválečný filmový festival v Československu.
23: Začalo to doslova na zelené louce. Tehdy v Karlových Varech roku 1946 postavili pořadatelé prvního ročníku velké letní kino.
22: V Karlových Varech, ve kterých budou promítány všechny cizí i naše filmy po své premiéře v Mariánských Lázních, se staví velké přírodní kino pro 5000 diváků.
24: Je tam spousta tehdejších prominentů, zejména teda té politické sféry. Vidíme tam samozřejmě ministra Václava Kopeckého, významnou osobnost. Vidíme tam vlastně i pana Holmana.
23: S Tomášem Hubáčkem z Národního filmového archivu sledujeme na plátně v pražském kině Ponrepo přípravy přehlídky, kterou dali organizátoři dohromady za 6 týdnů.
24: On ten festival, jeho první ročník vznikl neuvěřitelně rychle. To bylo od prvních plánů až po realizaci zhruba 2 měsíce. To, že ten festival nebude navazovat na ten zlínský, ale že se přesune právě do těch Mariánských Lázních, kde většina obyvatelstva byla ještě před válkou německého původu, tak i v tom je klás patřil poměrně význačné politikum, že teda ukazujeme, že teď ty oblasti, odkud odsuneme to německé obyvatelstvo, budou prostorem pro budování něčeho nového, lepšího a něčeho, co ponese určitý znak jako modernity a poválečného modernismu.
23: Už od prvních ročníků ale nebyl jen přehlídkou filmu. Nesl v sobě i představy o tom, jak má poválečné Československo vypadat.
24: To zařazení konkrétně tohohle týdeňku je zajímavé z toho, že on je celý o poválečné opravě českých příhraničních oblastí, bývalých sudet, odkud bylo odsunuto německé obyvatelstvo. Vůbec první nejstarší dochovaný shot, který by se vyjadřoval ke vzniku festivalu zde ještě v Mariánských Lázních, tak vlastně je zařazen hnedka automaticky do toho kontextu přebudování té lokality, vybudování nějakého nového významu a to vlastně všechno velmi úzce souvisí s tou ideologií za těmi prvními ročníky toho festivalu.
22: Práce rychle pokračují a už za několik dní uvidí návštěvníci festivalu vybrané ukázky evropské filmové produkce.
24: Proč vlastně musel vznikat tak strašně rychle? Ono to bylo proto, že bylo hodně chápáno, že ta přehlídka bude k oslavě prvního roku znárodnění československé kinematografie. Festival neprobíhal tehdy na začátku července, jak jsme zvyklí, probíhal v srpnu a právě 11. srpna bylo velké výročí znárodnění českého filmu Benešovými dekrety. To byla i součást, opravdu velmi významná součást toho prvního ročníku festivalu v Mariánských Lázních, což my tady můžeme vidět právě v této dobové reportáži, kdy během opravdu velkého, velkolepého zasedání hodnotili výsledky té roční práce. Opět tam slyšíme vlastně ten patos z toho, že nyní jsme nastoupili tu správnou cestu a teď konečně mohou vznikat filmy, které skutečně budou hodnotné, nebudou vlastně podléhat tomu přísně kapitalistickému buržoaznímu myšlení, ale budou to opravdu filmy, které budou spolu pomáhat nebo spolu vytvářet vlastně to nové svobodné Československo. Tady vidíme tehdejší funkcionáře, pane mluví Vítězslav Nezval. Ta akce měla skutečně jaký nádech jako určitého velikářství a opravdu to bylo něco mimořádného.
3: Uvítali jsme zde zástupce nejlepší kinematografie světa, filmové pracovníky sovětské.
23: 60 let snímků, hvězd, ale také politiky, která mnoho let rozhodovala o tom, co se bude promítat a o filmu psát. Karlovarská přehlídka tak byla už od začátku zrcadlem své doby.
4: Festival a propaganda.
3: Kinematografii Lidové republiky Čínské zde zastupuje delegace vedená předsedou čínské filmové administrativy Shi Tushanem.
23: Jsou tam jen estéčtí gurmandi a nudící se snobové z celé ČSR. Tak popisoval v roce 1948 časopis Tvorba Karlovarský festival, který už od svého počátku měl za vzor západní přehlídky v Benátkách nebo v Cannes. A někteří režiséři tendenčně dodávali, že si v Karlových Varech připadali jako za hranicemi Sovětského svazu.
3: Po něm pozdravil přehlídku pokrokového filmového umění člen předsednictva Světové rady míru, chilský básník Pablo Neruda.
23: Aby si připadali východní tvůrci jako doma, přejmenovali festivalové centrum Grand Hotelu Pub v roce 1950 na Grand Hotel Moskva.
5: Během procházení všech zmíněných materiálů poměrně často narážel na takové vlastně kuriozity dobové, které jsme třeba s kolegy neznali. A
23: Karel Och, umělecký ředitel karlovarské přehlídky.
5: A jednu z nich se nalezl v jednom interním materiálu, který byl takové jako vnitřní hodnocení ročníku 1952, nejen jeho průběhu, ale jeho příprav, který je právě z raných 50. let a možná může něco nastínit. Cituji, USA se festivalu vůbec nezúčastnili a pozvaná firma MPEA na pozvání neodpověděla. Chaplin na pozvání sdělil teprve 26. tohoto roku, že film Světla ramp není dokončen. Neúčast Mexika nebyla odůvodňována pro odpor výrobců, nýbrž z oficiálních míst, které nechtěli nic mít společného s filmovým festivalem pořádaným za železnou oponou. Kromě toho výrobci trvali stále na požadavku, aby filmy uvedené na festivalu byly odkoupeny do normální distribuce za dolary a ceny pro nás neúnosné. Konec citace. Takže ta polarizace těch světů tam je patrná, zároveň z toho je jako jasné, že ten svět nebyl přetížen filmy a nějaká komunikace, byť samozřejmě mnohem pomalejší, tam probíhala. To, co my dneska řešíme s různými Jorgosy Lantimosy a tak dále, Paolo Sorrentinovi, tak tehdy řešili jako s Charlie Chaplinem a podobně. Takové ty interní materiály a zmínky tohoto typu dokládají pozici a určitý typ respektu festivalu ve světě, nehledě na to, že byl právě za oporu.
3: Velkou cenu festivalu získal sovětský film režiséra Chiaurelliho Nezapomenutelný rok 1919.
23: Mužem, který měl festival dlouhá desetiletí pevně v rukou, byl filmový historik a kritik Antonín Martin Brousil. Jako jedna z klíčových postav tehdejší kulturní politiky nejen sestavoval program, ale stál také v čele poroty.
5: Což neznamená, že to byl demagog nebo velký cenzor. Naopak v roce 70 do roky po invazi se dvěma členům poroty podařilo prosadit vítězství filmu Kesky na Louče. Přes Brousila se na festival dostala celá řada později slavných filmařů z Afriky, z Latinské Ameriky, Asie. Ale samozřejmě muselo se dohlížet na to, aby tam nedošlo k nějakým excesům a politickým výkyvům.
3: Za úmorného vedra neosvěžily ani léčivé prameny. Některé jsou totiž teplé a jiné zase zahřívaly zevnitř.
23: V 50. letech už byl festival soutěžním a nebylo výjimkou, že poroci udělovali 30, někdy i 40 cen.
3: Celkem 49 cen a čestných uznání předala porota filmovým umělcům celého světa, aby byla ještě více utužena mezinárodní mírová spolupráce pokrokových kulturních pracovníků.
5: Ta představa o letech 50., 60., 70., kterou má většina posluchačů zažitou, tak se reflektovala i v rétorice nebo způsobu psaní na festivalu. Ta šeť, která sála z těch papírů, denníků v letech 50. a 70. je matatelná, zatímco taková ta rozvívenost, rozpustilost let 60. se promítala i do reportování o filmech, mimo je velmi populární byla rubrika A až Z erotiky ve světovém filmu, což byla rubrika, která svým způsobem neměla nic společného s tím daným ročníkem festivalu, ale prostě v podstatě téměř po každé doprovodu explicitně polnahé herečky z nějakého filmu se dokládal velmi tak jako pseudoodborně fenomén erotického filmu, což jenom tak jako myslím, že vzniklo, protože prostě to šlo a pak samozřejmě to velice jako rychle bylo utnuto.
23: Na přelomu let 1967 a 68 už bylo ve vzduchu cítit příchod změny. Do života se pomalu vracela naděje, která pak dostala i jméno Pražské jaro. A právě v této atmosféře přijíždí na Karlovarskou přehlídku mladá

0: roku. Takže pro mě tehdy spadla klec, cesta na západ se uzavřela a my jsme se všichni stáhli do soukromí rodin a venkov.
1: Festival v 70. letech pokračoval, ale už to byl jiný festival.
2: Normalizace. Festival všedi.
3: Nech odpadne, čo je kolísavé. Nech odpadne, čo je oportunistické. Ani nech v tej strane zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za tento národ zápasy. Tak si myslím.
0: Ty šrouby se utahovaly postupně. Na tom prvním normalizovaném ročníku festivalu v roce 70 tam byly ještě trochu znát dozvuky minulých let a v té ideologické šedi se občas podařilo prosadit nějaké umění. Tehdy se pozoruhodně zachovali někteří členové mezinárodní poroty, francouzská herečka Marie-José Nat a Polák Křištof Zanussi, kteří se nenechali zlomit tlakem sovětské delegace, protože Sověti očekávali hlavní cenu a doslova vybojovali křišťálový globus pro britský film Kena Loache Cass.
4: This is Billy Casper. Billy Casper cheats, steals, lies.
0: A jak mi vyprávěla Eva Zaoralová, bylo to tak ostré, že členové poroty tehdy dokonce pohrozili, že odejdou z té poroty.
1: Do festivalového deníku se stále více promítala normalizační realita. Oficiální návštěvy, delegace ze socialistických zemí a pečlivě byl vymezený prostor i pro to, o čem se smí psát.
0: My jsme přesně věděli, co smíme, co nesmíme, co můžeme. A když se podíváte na to, jak ten festivalový deník vypadal od těch 70. let, tak už to nebyly žádné hvězdy. Byli to funkcionáři, tesilové obleky, vítání, filmové delegace ze socialistických zemí jezdili na exkurze do výrobních podniků, do zemědělských družstev, jezdili se družit s pohraničníky. Ani takové obvyklé glosy, vtípky moc nepřicházelo v úvahu, ani jsme do toho neměli chuť.
5: Jiná skupina zase obdivovala výrobu obřích číší v Mozerovské sklárně. Karlovarská setkání zbližují umělce, kteří jsou přesvědčeni, že film může víc než jenom bavit.
1: Mnohé české filmy mezitím skončily v trezoru. Snímky Věry Chytilové, Vojtěcha Jasného a mnoha dalších.
0: Ta cenzura, která byla nastavená, tak v podstatě znamenala, že mnohé české filmy se okamžitě odstly v nemilosti a někteří jejich tvůrci buď nemohli pracovat, anebo emigrovali.
5: Porota udělila velkou cenu sovětskému filmu Zkrocení ohně režiséra Chabrovického.
0: Zlomem v organizaci festivalu nebo ve fungování festivalu byl rok 78, kdy se konání festivalu přesunulo do nově vybudovaného hotelu Thermal.
6: Tyčí se na okraji lázeňského areálu a rázem změnil směr tradičních procházek lázeňských hostí.
0: Což bylo moderní centrum pro 1800 diváků, ačkoliv tahle stavba manželů Machoninových byla tehdy vnímána velmi kontroverzně, tak těm divákům nabídla v podstatě komfort a stala se do dnešních dnů ikonou festivalu.
7: No, i když jsme festival v Praze pečlivě připravili, byli jsme zaskočeni mnohými technickými nedostatky na zařízení budovy Thermalu, kde se festival konal. Pro příští ročník je nutné najít skromnější, studenčnější prostředí.
2: 80. léta a pěrestrojka.
0: 80. léta, zejména na konci se závanem perestrojky, tehdy přinesly určité rozvolnění a tehdy už Vary vítali Moniku Vitti, Julietu Mazinu, Bernarda Bertolucciho nebo Boba Hoskinse.
5: Přijel i slavný italský režisér Bernardo Bertolucci a přivezl snímek ověnčený 9 Oscary. Film, který vypravuje osudy posledního čínského císaře, má být uveden také v našich kinech. Při přípravě a natáčení jsem se snažil zůstat maximálně věrný průběhu událostí. Film Poslední císař je z historického hlediska věrnou rekonstrukcí.
0: Což už bylo takovým předznamenáním rozpadu režimu. Byla to dlouhá doba těch 20 let a v té svobodné tvorbě to setkávání lidí nesmírně chybělo. O to radostnější pak byl návrat k opravdovému osvobozenému festivalu po roce 81.
2: Svobodný festival.
5: Lázně plus film se rovná filmový festival Karlovy Vary. Byl

0: Podivuhodný svojí atmosférou shledání se zakázanou minulostí naší kinematografie, zázračný návratem odešlých a umlčených filmových tvůrců.
1: V Americe tam dokonce nevidíte ani žurnály, ani týdeníky. Tam vidíte akorát pár reklam, než se zhasne a pak už jede hlavní film.
2: Ten první ročník se připravoval ve velmi hektické době. Vlastně od listopadu do jara se musel dát dohromady úplně jiný festival s úplně jiným zaměřením. Tehdy se toho ujal velmi zdatně Jiří Janoušek, ředitel Filmexportu. Rozhodl se, že se budou dělat dva katalogy. Jeden katalog soutěžních filmů, druhý katalog právě s přízněnou volbou. Scháněli jsme narychlo materiály, kopie filmů. Museli se kontaktovat tvůrci ze zahraničí. Bylo to nesmírně náročné a já se divím, že se to vůbec nějak zvládlo. Samozřejmě, že tam byly organizační problémy, chyby, ale to už k tomu patří.
3: Filmový festival v Karlových Varech hledá svou novou tvář.
4: V té době přichází do vedení festivalu legendární dvojce Eva Zaoralová a Jiří Bartoška.
5: Já bych vám pravdu řekl, já jsem tady za úředníka a ta funkce moje spočívala v tom, že jsem skutečně měl jednání jednak ze sponzory stávajícími, jednak ze sponzory latentními. Tak byl bych spokojenější, kdyby to stát trošku se zúčastnil tohoto dění, myslím, po finanční stránce.
2: S Jiřím Bartoškou jsem se znala už od počátku 70. let z různých festivalů i z divadla. Kdybych teď zpětně ho mohla nějak charakterizovat po dlouholeté spolupráci, tak byl to férový chlap s obrovským nadhledem, s charakteristickým smyslem pro humor a s velkým osobním kouzlem.
6: Karlovy Vary, respektive Mariánské Lázně, byly už koncem července v 46. Takže ty byly v tom roce vlastně první, protože i kam bylo později.
2: A s Evou Zaoralovou jsem se také poznala v 70. letech. Potkávali jsme se na různých filmových přehlídkách a později v klubu filmových novinářů. Eva byla obdivuhodná žena, nejen, že byla velice fundovaná ve svém oboru a výstostná profesionálka, ale také velmi přátelská a vstřícná. A žádná funkce nebo postavení ji nikdy nedokázali změnit. Často na ní vzpomínám a hodně jsem se od ní naučila.
5: Ale od kterého roku ty Rusové dostali? Od 53.
6: Ne, od 59. měli.
5: Až 59. měli.
6: V 57. dostal Karlovarský festival kategorii A. Ale v 59. už ji najednou neměl, protože byl založený v Boskevský festival.
5: A
6: začalo se to dělit.
4: V roce 1994 pak přišel zlom. Jízda do Moskvy.
2: Ten festival se konal ob dva roky, což pro konání toho festivalu byl handicap, protože tam bylo určité dvouleté přerušení. Jiří Bartoška s Evou odjeli do Moskvy a tam prostě řekli a dost. My si festival budeme pořádat každý rok. V roce 94 se konal vlastně první Bartošku festival, ještě to bylo všechno tak ve stavu zrodu, ale od 95. ročníku už to naskakovalo na ten řádný festivalový provoz.
5: Je pravdou to, že mám tady několik sjednaných schůzek, jednak se sponzory, kteří přispěli na tento festival, a jednak se sponzory latentními, které oslovují, vysvětlují jim, provádí mě festivalem, aby viděli prostředí, jak se koná a jak se to povedlo, tento festival, a přesvědčuje, aby do 30. ročníku vstoupili penězma. Takže jsem tak trošku jako za úředníka a nikoli za prezidenta, ale za ministra financí.
2: Mě Eva s panem Bartoškou oslovili právě na základě toho, že mě znali už z roku 90 a že jsem dělala festivalové deníky, jestli bych se neujala práce na katalogu, a od roku 95 už jsem sestavila svůj katalogový tým, který až na pár změn pracuje ve stejném složení dodnes.
4: Festival přežil okupaci, normalizaci i první svobodné roky plné zmatku, kdy nikdo nevěděl, co bude dál. Přežil přesun z Mariánských Lázní do Karlových Varů. Přežil dobu, kdy se hlavní hotel jmenoval Moskva a na kolonádě pochodovaly delegace v tesilových oblecích. Přežil trezory, zákazy i emigraci těch nejlepších tvůrců. Lidé sem ale jezdili vždycky kvůli filmům a to se nezměnilo. 60 ročníků, ideologie přišla, odešla, festival ale zůstal.
7: Filmaři jsou kronikáři.
6: Ani já jsem nevěděla, jak se dělá program.
4: V rozhlasovém dokumentu vystoupili Tomáš Hubáček, Karel Och a Marie Grofová. Pořad doplňují archivní zvukové ukázky z československého filmového týdeníku a dokumentu Filmová lázeň režiséra Miroslava Janka. Rozhlasovým dokumentem v hlavní roli Vary provázel autor Martin Hrnčíř.
7: Filmaři jsou kronikáři, ale popisují také naději. A to je důležité.
8: Co je to státní dluh?
9: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
8: Státní dluh vzniká ve chvíli, kdy vláda ve svém rozpočtu více utratí, než kolik vybere na příjmové straně rozpočtu. V takovém případě vzniká ve státním rozpočtu schodek a ten je zapotřebí něčím zafinancovat. Tyto peníze vláda nemá, ale potřebuje je a proto si je musí půjčit. Tak vzniká státní dluh, který s tím, jak deficitu státního rozpočtu přibývá, s léty postupně narůstá. Kabinet státní dluh postupně financuje vydáváním státních dluhopisů nebo dalšími půjčkami. Za to, že mu lidé a firmy půjčí peníze, ale stát musí věřitelům samozřejmě platit úroky a ty představují pro rozpočet další dodatečné náklady, které se odborně nazývají obsluha státního dluhu. Jde přitom o peníze, které by vláda jinak mohla použít na své útraty a investice.
9: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Vojáci při převozu dronu na Ukrajinu podle kriminalistů nepostupovali protiprávně. V Německu padla obžaloba za útok na plynovody Nord Stream z roku 2022. Na místo Karviné budou hrát fotbalové evropské poháry v Jablonci. A dnes bude polojasno, na horách ojediněle přeháníky, večer se vyjasní, teploty až 27 stupňů.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Čeští vojáci, kteří při služební cestě na Ukrajinu převáželi taky drony ze sbírky Drony Nemesis, neudělali podle kriminalistů nic protiprávního. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdil radiožurnálu Ivo Černík z okresního státního zastupitelství v Prostějově. Kriminalisté případ odložili a předali ho armádě k případnému kázeňskému řízení. Ta teď prověří, jestli jednání vojáků neporušovalo služební povinnosti a vnitřní předpisy. Asi 1000 českých podniků letos nemusí dodržet termín pro řádné podání přiznání k dani z příjmů za rok 2025. Finanční správa totiž před koncem června vydala metodický pokyn, podle kterého mají finanční úřady schvalovat odklady firmám, které se potýkaly se zvýšenou administrativou kvůli jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatele. O odklad museli požádat do konce června, říká Jiří Nesrovnal z Komory daňových poradců.
11: Bude se zohledňovat i ta individuální konkrétní situace při těch žádostech. Pokud budu mít jednu paní na dohodu o provedení práce, tak k téhle žádosti by byl jiný přístup, než když to je zaměstnavatel, který má 1000 lidí.
10: Maximální přípustný odklad jsou 3 měsíce, některé firmy tak budou moct daňové přiznání podat až na konci září. Německé státní zastupitelství obžalovalo ukrajinského občana Serhije K., bývalý důstojník ukrajinské armády, podezřelý z útoku na plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltském moři v roce 2022. Podle prokuratury byl obžalovaný velitelem skupiny, která měla trvale zabránit dodávkám ruského plynu do Německa a znemožnit tak Rusku financování války na Ukrajině ze získaných peněz. Skupina podle vyšetřovatelů jednala na příkaz ukrajinských státních orgánů. Ukrajina ale svoji roli v kauze od začátku odmítá. Plynovodem Nord Stream 1 proudil plyn z Ruska do Německa od roku 2011. Nord Stream 2 se podařilo dokončit v roce 2021 a kvůli začátku ruské invaze na Ukrajinu, ale nikdy nebyl plně zprovozněn. Oba zničila série výbuchů a od roku 2022 jsou nefunkční. Středočeským záchranářům na Slapské přehradě začal pomáhat nový člun s moderní přístrojovou i zdravotnickou technikou. Jeho pořízení vyšlo na 5,8 milionu korun. Uvnitř je stejně vybavený jako sanitka. Záchranáři tak mají i na vodě k dispozici umělou plicní ventilaci, defibrilátor nebo léky. Loni měla záchranná služba na Slapech 76 výjezdů. Jaké případy řeší nejčastěji, řekl záchranář Tomáš Strunček.
12: Převážně se jedná o alergické reakce, o úrazy a samozřejmě teď byl víkend, kdy bylo extrémní teplo a byly tady bohužel i 2 případy tonutí, bohužel s jedním případem utonutí.
10: Dosavadní záchranářský člun, který na Slapech sloužil 2 roky, se přesune na Orlickou přehradu. Unie evropských fotbalových asociací UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení českých klubů. Nově se do poháru dostal Jablonec, který se zahraje 2. předkolo konferenční ligy. Hradec Králové se posunul do 2. předkola Evropské ligy. Viktoria Plzeň bude ve 4. předkole Evropské ligy. Pro pražská SS se nic nemění. Slávia je rovnou v hlavní fázi ligy mistrů, Sparta v jím 3. předkole. Fotbalisté Španělska postoupili po vítězství 3-0 nad Rakouskem do 8. finále světového šampionátu. Jejich soupeřem bude buď Portugalsko nebo Chorvatsko. Jejich zápas právě teď začíná, vidí ho Adam Weidenthaler.
13: 5. minuta právě začíná, Portugalsko-Chorvatsko zatím stále 0-0, ale s prvními velkými šancemi teď Portugalci. 2x palil Vitinha, ale s jedním úspěšným zákrokem přispěchal Livakovič, pak mu pomohla obrana. 0-0 a přímý přenos můžete dál poslouchat ve vysílání Radiožurnálu Sport. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
14: Omezení na D5 na Berounsku a nehoda ve Znojmě. Dálnice volné na D5 z Prahy do Plzně se za sjezdem na Cerhovice i teď objíždí odstavené nákladní auto. Na 42. kilometru z krajnice částečně zasahuje do pravého pruhu. U auta je šipka. Ve Znojmě na průjezdu městem havarovala 2 osobní auta. Nehoda je v Pražské ulici u obchodu Byla. Vypadá to, že následky omezují průjezd, tedy zasahují do jízdního pruhu. V Praze počítejte s uzavírkou Strahovského tunelu. Uzavírka je obousměrná, skončit má ráno a na Pražském okruhu na 2 místech omezuje průjezd noční údržba. Směr Ruzině od sjezdu na D5 do Plzně kilometry 24 až 25 je zavřený pravý pruh a od sjezdu na Barrandov směr D1 neprůjezdný levý pruh kilometry 16,5 až 14. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Ráno čekáme ještě v jihovýchodní polovině území doznívání deště, jinak přes den polojasno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
9: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
15: Czech Radio News in English. President Petr Pavel has received the government's document setting out the Czech delegation's position for next week's NATO summit in Ankara, the Czech news website Novinky.cz reported on Thursday. According to the document, Czechia will reaffirm its support for Ukraine and commit to gradually increase defence spending to 5% of GDP by 2035. President Petr Pavel's attendance at next week's NATO summit in Ankara will harm Czechia's interests abroad, Prime Minister Andrej Babiš said on Thursday in an interview with the Czech news website Deník.cz. Babiš argued that this year's summit will focus on economic and defence spending issues, which are the government's responsibility rather than the president's. And Czechia will receive 516.8 million euros from the EU's Modernization Fund to support energy projects, the European Commission announced on Thursday. It is the third largest allocation among the 11 member states receiving funding in the latest round.
16: Weather.
15: Friday will be sunny to partly cloudy with daytime temperatures between 20 and 27 degrees Celsius. The Jubilee 60th edition of the Karlovy Vary International Film Festival gets underway in the West Bohemian spa town on Friday. 2026 also marks 80 years since the event's foundation, an anniversary that the organisers say places Karlovy Vary in a most exclusive club. Ian Willoughby has the details.
17: 23. ročník 1982. Výstava cen Karlovarského mezinárodního.
18: In a series of videos posted on social media, the Karlovy Vary International Film Festival has recently been looking back at the colourful history of the second oldest event of its kind in Europe. The first edition was held in 1946, making this the 80th anniversary of its founding. Karlovy Vary's executive director, Krzysztof Mucha, says he and the other organisers have done their utmost to make 2026 special, including securing a guest of the caliber of true Hollywood great Dustin Hoffman.
19: We were hoping that we will be able to bring one of these Hollywood icons. And when we realized that there is a chance that Dustin will be able to come, we felt, okay, this is exactly the year when we really need one of the icons. But also, we wanted to have the young, still very active filmmakers, actress like Jesse Eisenberg and Maggie Gyllenhaal. So we are very lucky, and I'm happy for that, that we have this mix of incredible filmmakers in town.
18: Krzysztof Mucha has been working at Karlovy Vary for almost 3 decades, and last year took the helm following the death of Jiří Bartoška, the man who revived the festival in the 1990s and made it what it is today. Mucha says he and artistic director Karel Och have been cultivating contacts in Hollywood for a long time, and that pays off.
19: In terms of the guest, I can feel that being able to go regularly to the United States, Karel and I, we go 3 times a year there. We are trying to keep the relationship with the agents and publicists. And I think that this is one of the, you know, the fruits of this focus on being there regularly.
18: The reason this is only the 60th edition of a festival that began 8 decades ago is that in the communist period, Karlovy Vary alternated with the Moscow Film Festival, with which it was forced to share its A status. Artistic director Karel Och has done a lot of research in the archives ahead of the 2026 KFIF, and I asked him which landmark felt bigger, turning 80 or reaching 60 editions.
20: I received this beautiful gift from what I've been doing to read about so much amazing stuff that happened in Karlovy Vary ever since 1946. So I have to say it's the 80, because I mean that brings us to the exclusive group of the second wave of the festivals after Venice, which is the oldest. I'm talking about Cannes and Locarno in 1946. The number of editions, 60, we could not really influence it because of the political reasons, but we're 8 years old.
18: Looking to the future, Krzysztof Mucha says the Karlovy Vary Film Festival aims to keep building on its story tradition.
19: We want to have the festival as the place where you will have the same feeling as you had in the past. You will be able to meet, to see beautiful movies, to have a chance to talk to your friends and the filmmakers and having a great time with the festival audience.
15: Karlovy Vary's executive director Krzysztof Mucha talking there to my colleague Ian Willoughby, and that's all from Radio Prague International.
21: Příjemný den přeje Zita Senková. Jsem ráda, že pozvání přijal Josef Huchma, publicista, editor webu ČT Art. Dobrý den.
22: Dobrý den.
21: Probereme zejména dění kolem knihovny Václava Havla a fungování podobných institucí ve světě, či útoky Alternativy pro Německo na nadaci spravující odkaz legendární umělecké školy Bauhaus. Přeji nerušený poslech.
9: Jak to vidí?
21: Mezi vedením knihovny Václava Havla a spoluzakladatelkou instituce Dagmar Havlovou o osobnostních právech by měla pokračovat, a to i přesto, že vdova po prezidentovi odvolala svůj souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou. Dagmar Havlová podle svých slov nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používáno, a ztratila důvěru k současnému vedení a směřování knihovny. Pane Chuchmo, co si myslíte o celé kauze? Navíc v roce, kdy si připomínáme hned 2 výročí pana Havla, nedožité 90 a 15 let od jeho úmrtí.
22: No, co si o tom myslím, to, že mi z toho smutno. Nemá cenu, aby jsme tady posluchače jak si zahlcovali detaily z této kauzy. Ostatně i ti, kdo jsou do toho mnohem zasvěcenější než já, například Michal Žantovský, který byl někdejší šéf knihovny Václava Havla, který v rozhlase, tady v Českém rozhlase o tom několikrát hovořil, do různých detailů zacházel, tak je to velmi, velmi složité, decentní, ale můj náhled na to je, že to je zároveň jaksi velmi smutné a v něčem mi to přijde jako dobově příznačné, že vlastně se jako...
21: O co tam v podstatě jde? Protože je tam celá řada nějakých evidentně osobních sporů a tak dále. Možná jenom připomenu, že ta osobnostní práva k názvu knihovna potřebuje, aby vůbec mohla pokračovat ve své činnosti.
22: No, tak samozřejmě v jedné řadě jde o peníze, to znamená, aby knihovna Václava Havla mohla dále existovat, tak potřebuje donory.
21: A ti odešli.
22: Ti stávající odešli. Současný ředitel Tomáš Sedláček, ekonom, který je ovšem už několik týdnů, ne-li měsíců na překážkách, to znamená nevykonává tu činnost, i když nadále tím ředitelem de jure je, tak ten říkal, že donory má, že sehnal jiné. Takže jedna věc je peníze. Druhá věc je, jak by ta knihovna měla fungovat, co by měla představovat. Tomáš Sedláček měl jakousi, nechci říct vizi, ale jakousi představu o knihovně, která by měla existovat pro 21. století a mladou generaci, přičemž ten stávající tým, který vlastně podal výpověď a během měsíce července končí, říkal, že oni jsou zaměřeni na mladou generaci. Byly tam tedy koncepční spory, to je další věc. A poslední věc je samozřejmě osobnost Dagmar Havlové, která jsem nikdy od ní ovšem veřejně neslyšel, jak si tedy tu práci knihovny představuje a jak si to nakládání s odkazem Václava Havla představuje a co by ta knihovna podle ní měla v budoucnu představovat.
21: Když jste, pane Chuchmo, zmínil Tomáše Sedláčka, stále ještě teda de jure ředitele knihovny Václava Havla, tak přece on zvítězil s nějakou koncepcí.
22: Ano.
21: Tak je to nyní překvapení? On mimo jiné říká, že chtěl nebo chce odkaz Václava Havla modernizovat, že činnost knihovny byla zastaralá. Tak co se změnilo od toho, když vyhrál se svým konceptem, se svou vizí do dnešních dní?
22: No právě. To se mě ptáte na něco, co vlastně možná vědí jenom ty zaměstnanci knihovny Václava Havla, správní rada, která ho volila, a Tomáš Sedláček sám. Když se na tohle ptáte, tak vlastně se dotýkáte toho podstatného problému, a to je totiž určité nečitelnosti pro veřejnost. Prostě je to jednoduché, já bych tady nezabíhal opravdu těch provozních detailů. V Pražské Ostrovní ulici existuje instituce, která prostě měla svůj program, na některé pořady se chodilo méně, na některé bylo plno, vykazovala nějakou soustavnou činnost. Ta činnost muž se nějakým způsobem mohla někomu, co se týče nějaké dramaturgie, líbit, někomu méně, ale bylo to něco konkrétního. Co bude teď, nevím. A nejsem si jistý, jestli vůbec existuje někdo, kdo ví, aby řekl, helejte, v říjnu, listopadu, prosinci se bude dít tohle.
21: Pane Chuchmo, jak knihovna za dobu své existence pečovala o odkaz Václava Havla?
22: No, ona pečovala o ten odkaz v několikém smyslu. Jednak vykazovala docela značnou jeden čas publikační činnost, to znamená, vydávala různé knihy o Václavu Havlovi nebo od Václava Havla. On sice Václav Havel za svého života si v nakladatelství Torst si nechal vlastně vydat své sebrané spisy, jak říkali, to taková krabička, a v tom byly tuším 6 nebo 7 zelených svazků. Ale knihovna Václava Havla třeba vydala objemný několika set stránkový svazek textů jenom o divadle, které Václav Havel napsal. Pak tam byly třeba edice jeho deníků a podobně. Takže to je ta publikační činnost. Pak samozřejmě tam byla archivační činnost. Je tam systém, software, který umožňuje vyhledávat v dokumentech o Václavu Havlovi. Otázka je, co bude s tímto systémem a s tímto softwarem, komu se případně předá nebo nepředá a tak dál.
21: Pane Chuchmo, jak vůbec tedy pracovat s odkazem prvního polistopadového prezidenta? Jak přiblížit osobnost Václava Havla, zejména mladé generaci, která se narodila po roce 1989? Možná nevím, jestli najdeme i inspiraci, jak pracují v tomto směru jiné prezidentské knihovny. No. Najdeme je zejména ve Spojených státech.
22: No já si myslím, že prezidentské knihovny ve Spojených státech je zcela jiná kapitola, než je knihovna Václava Havla. Jak si připomínat Václava Havla? Já si myslím, že nejlépe tím, že budeme číst jeho texty. To tedy jaksi každý sám za sebe, že? Ale jinak, co se týče té mladé generace, tak prostě přiblížit jí to tak, že Václav Havel byl člověk, který, když se mu nelíbily ty stávající poměry, v kterých vyrůstal a žil, tak prostě proti něm protestoval. A pokud mladí lidé mají vůči současné společnosti obdobný pocit, ať se inspirují Václavem Havlem a zkusí také zariskovat, jako ho riskoval on, a nasadit se jak osobně za cenu určitých třeba i obětí a zkusit prostě se inspirovat i takhle, protestem třeba.
21: Doporučuje publicista Josef Chuchma.
0: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
21: Legendární umělecká škola Bauhaus je opět hledáčku politiků. Před více než 90 lety nacisté označovali vše, co zosobňovala, za zvrhlé. Nyní na nadaci Bauhaus Dessau, která spravuje odkaz umělecké školy, útočí AfD Alternativa pro Německo, strana, která ve Spolkové republice v tamních průzkumech je nejsilnější formací a která může výrazně zabodovat v podzimních zemských volbách, zejména v Sasku Anhaltsku. Pane Chuchmo, co tady sledujeme? Možná připomeneme ty útoky. Podle AfD je Bauhaus stavitelstvím globalizace lidí od nikud.
22: Ano, je to úplně mi z toho, protože už také něco pamatuju a také jsem o té době něco přečetl a ta doba mě vlastně doba Výmarské republiky, v níž Bauhaus působil, tedy do nástupu nacismu v roce 1933, tak mě ta doba prostě nějakým způsobem zajímá a musím říct, že mě teda mrazí. Že vlastně, co to je? To je útok na takzvaný kosmopolitismus, že? Kosmopolité, prostě nepřátelé národů nebo národa německého po druhé světové válce. Boj proti kosmopolitismu byl jaksi trvalou součástí stalinistických represí. No a teď mám pocit, že jaksi aspoň pro AfD prostě je to, co se stalo po roce 1933 v Německu, jestliže to bylo do více než půl století nebo kolik ještě déle to bylo tabu, tak tato tabu podle mě padají. A nevím, co si teda představují, že tedy s Bauhausem udělají, že zavřou ta centra, která jsou v Desavě, tedy Dessau a ve Výmaru. A já jsem teda zděšen, to říkám úplně na rovinu.
21: Kolébka Bauhausu Weimar neboli Výmar, pak Dessau, Dessava a Berlín, kde bohužel
22: to skončilo.
21: Přesně tak, i tam najdeme ta místa. Mimochodem v Dessavě funguje muzeum, knihovna, výzkumné centrum.
22: No je třeba ještě říct jednu zajímavou věc, takovou úplně praktickou. Dessava je město asi s 80 000 obyvateli a to je Sasko-Anhaltsko, je to druhá nejchudší ekonomicky země z těch 16 spolkových zemí, které tvoří Spolkovou republiku Německo. A ten příliv těch turistů nebo návštěvníků, kteří prostě do té Desavy přijíždějí právě kvůli Bauhausu, znamená docela významný ekonomický přínos. Mimochodem, jenom aby si posluchači udělali představu, Sasko-Anhaltsko je země, která na počátku 90. let měla necelé 3 miliony obyvatel, ale je to jedna z těch zemí, odkud se lidé stěhují. V současnosti má něco málo přes 2 miliony obyvatel. Hlavním městem je Magdeburg. Životní úroveň tam je, co jsem si četl, ty platy jsou zhruba takové jako řekněme v Praze, což na něm průměrné, což znamená, že na Německo je to samozřejmě podprůměrná úroveň. Jo. Všechno tohle to, ty ekonomické aspekty, řekněme, toho, té nespokojenosti s tím, kde se ta spolková země nachází, tomu rozumím, ale co tedy jako je tou perspektivou? To, že začnu útočit na v uvozovkách kosmopolity
21: vše,
22: Bauhausu?
21: Není německé, co je cizí? Co je tedy cílem AFD, co se týče vlastně i těch útoků? Ono totiž, ta umělecká nadace se obává, že terčem útoků Alternativy pro Německo by se mohly stát i další kulturní instituce a ptá se nadace Dessau, jestli vše cizí jiné, ne německé, bude považováno za špatné, protože třeba i mluvčí ze Saska-Anhaltska AFD pro kulturu říká, že Bauhaus symbolizuje vykořenění, že je málo vlastenecký.
22: No, já teda, nebo to je prostě v Německu se teď tu diskuzi trochu sleduji. V Německu se teď prostě jaksi začíná sortírovat, kdo je ten pravý Němec a kdo ne. No já teď to probíhá mistrovství světa ve fotbale.
21: To pro Němce hořce skončilo.
22: To pro Němce hořce skončilo, dobře, ale o to teď nejde. Jde o to, že německý, stejně jako francouzský tým, je tvořený z velké části přistěhovalci, moc jaksi i vizuálně tradičních a árijských typů v tom týmu nenajdete. No dobře, a budeme teď říkat, že tam hrají nebo nehrají ti praví Němci? No a kde to skončí, jo? Je to tým kosmopolitní?
21: Jo? Sledujeme tady i tak argumentuje nebo se obává nadace Bauhaus Dessau vyvolávání nějakých takzvaných kulturních válek.
22: No tak to jsou samozřejmě kulturní války.
21: A co je jejich cílem? Nebo co bude na konci teda?
22: Já si myslím, to je stejně jak u nás. Já si myslím, že na konci, že tam není nějaká představa, co má být. Představa je, co být nemá. Ten program je veskrze negativní. To znamená Bauhaus, byli tam Židé, bylo to příliš progresivistické, protože tam v Bauhausu mimo jiné tedy byly ženy nějakým způsobem zastoupeny více, než bylo v tehdejší německé společnosti prostě zvykem. Znamenalo to něco, že je to nějaká podivná otevřené společenství nějakých lidí, kteří prostě nevyznávají nacionalismus, tak to prostě zlikvidujeme. Podívejte se, co je cílem, vlastně nikdy oni neřeknou. Cílem je zřejmě nějaké čisté Německo a Němci Němcům a Čechy Čechům, no. Ale kdo v tom Německu bude vykonávat některé práce a kdo v České republice bude vykonávat určité práce, že? Když tady zůstanou jenom Češi. A kdo to bude určovat? Na to budou nějaké komise? Já nevím. Ale vím teda jedno, že tohleto, jako bude se to, jestli tohleto se prosadí a AFD má v Sasku-Anhaltsku podle toho průzkumu, který jsem viděl, poslední 42%, dokonce je možné, že se staví jednobarevnou zemskou vládu, no tak teda potěž Bůh.
21: Nad situací v Německu se zamýšlí Josef Huchma, publicista a editor webu ČT Art.
1: Jak to vidí?
21: Vraťme se zpět do České republiky. Zítra totiž v Karlových Varech začne jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který zároveň oslaví 80 let od konání vůbec prvního festivalu. Ty začátky se datují do roku 1946 a do Mariánských lázní. Nicméně už ten první ročník se propojil s Vary, kde se tehdy promítalo v přírodním kině. Tak jakými proměnami z vašeho pohledu, pane Chuchmo, tato událost, tento áčkový festival prošel, také čelil během těch několika dekád různým výzvám, různým režimům?
22: Dlouhá desetiletí se Karlovarský filmový festival konal jednou za dva roky, protože východní blok měl ten festival kategorie A, to znamená Cannes, Benátky, Berlín, těch festivalů je tuším 6 nebo 7, tak východní blok měl jaksi jednu tuhletu kolonku a jeden rok se konal Moskevský filmový festival a druhý Karlovarský filmový festival. Tohle to samozřejmě po roce 1990 nebo s rokem 1990 padlo a Karlovarský festival se postupně stal festivalem, který se koná každý rok a také se stal jediným velkým filmovým festivalem v České republice kategorie A, což říkám proto, že ta politika se vlastně tam promítala i v těch 90. letech, kdy v Praze kdy se Praha snažila mít svůj velký filmový festival, ale prohrála ten boj, zase tady si odpustím ty detaily, ale prohrála ten boj, myslím, že ten festival se měl jmenovat, nebo se jmenoval Golem, skonal se snad jeden nebo dva ročníky, jeden určitě, no a Karlovy Vary tedy zůstaly a jaksi budování kapitalismu v Čechách, abych tak řekl, tak je nedílnou součástí, alespoň na té kulturní sféře, na té kulturní platformě je právě i Karlovarský festival.
21: Dnešním hostem byl Josef Chuchma, publicista, editor webu ČT Art. Já vám děkuji, Josefe, za váš čas, názory a přeji vše dobré. Naslyšenou.
22: Děkuji, naslyšenou.
21: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
1: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Cenové stropy na paliva dnes vzrostly o desítky haléřů, vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. Benzín zdražil o 29 haléřů, litr dnes stojí nejvíc 40 korun 93 haléřů. Za naftu platí řidiči v Česku nejvíc 37 korun 1 haléř, oproti čtvrtku je to o 27 haléřů víc. A ceny paliv chce vláda určovat nejméně do 19. července. Diplomatka Jana Chaloupková uspěla s žalobou proti nejvyššímu státnímu tajemníkovi. Městský soud v Praze nedávno rozhodl, že bývalá zástupkyně velvyslance v Maroku má na ministerstvu zahraničí nárok na adekvátní pracovní místo a platovou třídu. A to jí úřad nenabídl, i přesto, že už v roce 2024 vyhrála soud, že jí ministerstvo neprávem postavilo mimo službu. Chaloupková v roce 2019 upozornila na podezření, že se na velvyslanectví v Maroku kupčí s českými vízy. Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo přes 1 miliardu a 300 milionů korun na modernizaci či štíren vody. A peníze z evropského operačního programu životní prostředí bude možné čerpat formou půjčky s maximálním úrokem ve výši 1% ročně. Oznámili to ministerstvo životního prostředí a státní fond životního prostředí. A při víkendových cyrilometodějských slavnostech ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku bude vystavena lebka svatého Lukáše. Relikvie uchovávaná ve svatovíckém pokladu bude teď o víkendu v Královské kapli Velehradské baziliky. Oznámili to pořadatelé Velehradských dnů lidí dobré vůle. A vzhledem k nedávné krádeži lebky svaté Zdislavy bude lebka svatého Lukáše pod přísným dohledem. Fotbalisté Španělska postoupili po vítězství 3-0 nad Rakouskem do osmifinále světového šampionátu. Jestli bude jejich soupeřem Portugalsko nebo Chorvatsko, zjistíme ze zápasu, který vidí Adam Weidenthaler.
13: 32. minuta, zatím žádný tým nemá blíž k postupu do osmifinále. Portugalsko hraje s Chorvatskem bez branek 0-0 a přímý přenos vysíláme na digitálním radiožurnálu Sport. Adam Weidenthaler, radiožurnál.
3: Yeah.
14: Na D5 se u Plzně překážka a na Berounsku omezení. Na dálnici D5 u Plzně směr Rozvadov je hlášena sražená lesní zvěř za sjezdem na Slovany 75. kilometru v jízdním pruhu. Na D5 se z Prahy do Plzně za sjezdem na Cerhovice se stále vybočuje do levého pruhu. Na 42. kilometru se objíždí odstavené nákladní auto z krajnice, zasahuje do pravého pruhu. A v Ostravě v Místecké ulici u Dolních Vítkovic čekejte zvýšený pohyb lidí a nárazově hustý provoz. Pokračuje tam několikadenní hudební festival. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Teď v noci se ochlazuje na 16 až 12 stupňů, ráno pak čekáme ještě v jihovýchodní polovině území doznívání deště. Jinak přes den polojasno s kupovitou oblačností na horách, ojediněle s přeháňkami. Večer se pak vyjasní, nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27 a na horách většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Tak intenzivní vlny veder nebyly dřív obvyklé. Jedná se o výjimečnou událost, nejen z hlediska toho, jak vysoko extrémní teploty šplhají, ale i jak velkou oblast zasahují, říká meteorolog České televize Michal Žák, který je hostem Osobnosti Plus. Co může za vlnu veder, jaké nás čeká léto a co ukazují modely o počasí a klimatu do budoucna? Dobrý den. Ahoj Michale.
23: Dobrý den, ahoj, děkuji za pozvání.
5: Vítej v Českém rozhlase Plus, my se známe ještě z České televize, tak si ano. Budeme tykat. A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
3: Osobnost Plus.
5: Na jak dlouho si můžeme teď tady v Česku od těch obrovských veder oddychnout?
23: Tak pokud se budeme mluvit opravdu o těch obrovských vedrech ve smyslu teplot nad 35 stupňů Celsia, tak myslím, že minimálně týden nás čeká, kdy se podobné teploty vyskytovat nebudou. Co bude dál, tam už samozřejmě ty modely jsou trošku méně přesné nebo méně konkrétní. Některé ukazují na jistou možnost opětovného přílevu velmi teplého vzduchu od jeho západu, i když zatím se většina modelů shoduje v tom, že tentokrát by to mělo být více nad západní než nad střední Evropou a k nám by ten teplý vzduch měl doputovat možná až koncem příštího týdne. Ne, ale zatím opravdu je to o tom, že by neměly být tak vysoké teploty, jako jsme zažili vlastně během toho uplynulého víkendu.
5: Co vám ukazují modely o tom, jaké bude letos léto?
23: To je samozřejmě dobrá otázka. Můžu říct, že vlastně my už máme třetinu léta za sebou, protože už je červenec, takže červen už je za námi.
5: Tak prázdniny.
23: Takže prázdniny, přesně tak. No, asi moc nepřekvapí, že samozřejmě ty sezónní modely preferují spíše to nadprůměrně teplé léto, to znamená léto, kdyby se měly vyskytovat častěji vyšší teploty, než je obvyklé. A podotkněme, že takovém tom dlouhodobém průměru jsou obvyklé letní maxima u nás někde tak mezi 23, 27, 8 stupni Celsia, nikoli v kolem 30 stupňů, jak se někdo občas myslí. Ale samozřejmě v průběhu času se zvyšují, to znamená, jinak vypadala léta třeba v 60. a 70. letech, jinak vypadala léta za našeho dětství a jinak vypadají současná léta. Takže to je jedna věc. Každopádně tedy nadprůměrně teplé léto může vypadat tak, že se opět dočkáme nějaké intenzivní vlny veder s velmi vysokými teplotami, třeba i kolem nebo nad 35 stupňů Celsia, ale může vypadat i tak, že budeme mít více dnů v řadě, kdy teploty budou jen lehce nadprůměrné, budeme mít třeba i teplé noci, ale ty teploty nebudou třeba moc šplhat nad 30 stupňů Celsia. To znamená, ono v tom dlouhodobějším horizontu specifikovat, jak konkrétně právě to bude vypadat, není úplně možné, takže musíme to brát trošku s tím nadhledem. Dalším faktorem, který bych ještě rád zdůraznil, je, že modely se shodují v tom, že z hlediska srážek, které zase až tak často neřešíme, ale měli bychom, nebo musíme je řešit samozřejmě, tak ty letošní, nebo ty současné modely ukazují, že to, ty letošní prázdniny budou spíše v blízkosti toho dlouhodobého průměru, případně i na některých místech lehce podprůměrné, což samozřejmě při těch vyšších teplotách není úplně dobrá zpráva, protože tady máme vlastně jistý náznak toho, že by se měla častěji zase vyskytovat suchá období. Ostatně ta už jsme zažili letos. Celkově vlastně jedeme od začátku roku spíše v tom deficitu srážek, pokud to takto mohu říct.
4: Ono bylo i málo sněhu.
23: Bylo i málo sněhu, ta zima byla velmi suchá v některých oblastech, pak přišlo rekordně suché jaro, takže žádná vlastně slušná zásoba vody na léto. A teď vlastně červen, který skončil, také příliš vláhy nepřinesl. Spíš na některých místech té vláhy bylo výrazně méně. A při těch vysokých teplotách se samozřejmě ta vláha z té půdy velice rychle dostane do atmosféry, vysuší se a není divu, že pak nastane vlastně až to extrémní sucho. Teď samozřejmě nás přišla studená fronta v polovině tohoto pracovního týdne, takže na řadě míst se alespoň ta povrchová vrstva zavlažila. Někde té vody bylo až mnoho, takže zase bohužel i ty přívalové srážky a rychlé povodně byly doprovodným jevem, ale teď v těch nadcházejících dnech nás už pravděpodobně žádné významné srážky nečekají, takže to zmírnění toho sucha, řekněme, z toho dlouhodobého pohledu zatím příliš čekat nelze.
4: Co může za to, že Evropu sužovaly tak vysoké teploty a někdy ještě sužují?
23: Ano, ano. Tak je to několik faktorů. Je to samozřejmě souhra, řekněme, faktorů počasových, povětrnostní situace, která vlastně znamenala velice výraznou tlakovou výši nad evropským kontinentem, která byla mimořádně vlastně intenzivní, výrazná, chcete-li. My se samozřejmě na ty tlakové útvary díváme v atmosféře trojrozměrně, to znamená nejenom, jaký je tlak u zemského povrchu, ale i jak to vypadá těch hladinách směrem nahoru nad zemí. A z tohoto pohledu šlo dokonce o vlastně v některých částech Evropy opravdu o rekordně mohutnou tlakovou výši na tuto roční dobu. Takže už to samo o sobě vypovídá, že ta situace byla výjimečná. Tlaková výše samozřejmě v této roční době přináší počasí s malou oblačností, tedy velice intenzivním slunečním svitem, protože slunce máme, že červen, svítí od nějaké u nás 5. hodiny ráno až do téměř 9. hodiny večer, čili opravdu velmi dlouho může vlastně ohřívat zemský povrch a následně vzduch a proto ty teploty můžou být při tom intenzivním slunečním záření velmi vysoké sami o sobě. Dalším faktorem, který přispěl, je vlastně to působení té tlakové výše. Někdy se mluví v tomto případě v posledních letech o takzvaných tepelných kopulích nebo domech. V angličtině se to označuje jako heat dome. V češtině ještě nemáme úplně 100% ustálený název, ale pravděpodobně se budeme muset zmínit.
4: Něco
23: vymyslet, ano. Takže v těchto těch vlastně tlakových útvarech jsou typické sestupné pohyby, to znamená vzduch klesá z větších výšek směrem k zemskému povrchu a přitom se ohřívá. To je vlastně zákon dynamiky nebo termodynamiky, ale tím nebudeme tady příliš zatěžovat. Každopádně to je vlastně další faktor, který přispívá k ohřívání té vzduchové hmoty toho vzduchu, kromě toho slunečního záření, jak jsem říkal. A navíc ještě pronikl vlastně nad Evropu velmi teplý, horký vzduch ze severní Afriky.
4: Takže těch faktorů bylo několik.
23: Více. A ještě jeden faktor bych ještě zdůraznil, možná ještě dva teda, jestli ještě můžu. Jeden faktor, který už jsme trošku nastínili v souvislosti s tím suchem, když vlastně povrch, zemský povrch je suchý, obsahuje málo vlhkosti, tak samozřejmě ta energie, která dopadá od slunce, může se použít pouze na to ohřátí toho povrchu a následně vzduchu, zatímco když by tam byla nějaká vlhkost, tak se použije i na výpar. Ale pokud máme sucho, máme minimum té vlhkosti, tak na ten výpar se použije velmi malé množství energie a tím pádem v podstatě drtivá většina toho slunečního záření se může používat na to ohřátí toho vzduchu. A proto je teplej v místech, kde je sucho, kde je suchý povrch, než v místech, kde je ten povrch vlhký. No a poslední faktor je samozřejmě globální oteplování, kdy prostě ty teploty nám dlouhodobě stoupají.
4: Takže změna klimatu, změna na to klimatu, má vliv taky.
23: Určitě změna klimatu. A samozřejmě víme, že drtivou roli v tom hraje působení člověka. A ta změna klimatu opravdu i podle těch atribučních studií, které teď vyšly, ukazuje, že kdyby taková situace nastala v době před nějakými 50 lety, tak ta maxima jsou třeba o nějaké 2 až 4 stupně nižší, než byla.
4: Letos v únoru si v Českém rozhlase řekl, že klimatologická paměť lidí je omezená zhruba 5 let, že detaily extrému si nepamatujeme déle než 5 let, je to?
23: Asi proto, že prostě naše, pokud nejsme tedy vyloženě klimatologové, nebo nemáme tuto oblast jako svůj koníček, tak prostě naše paměť je do jisté míry selektivní ve všech oborech a samozřejmě nějaké výjimečné události nám zůstanou uloženy, ale ty detaily a pokud je těch událostí více a jdeme dál do historie, tak pochopitelně postupně splývají a už si příliš jako nedokážeme vybavit, jak vlastně konkrétně to vypadalo v tom daném roce nebo v těch daných letech. Máme už vlastně ty vzpomínky dosti, řekl bych, takové zhlazené. Jo, já nevím, jestli si pamatuješ, jaké bylo léto vlastně v roce 1992 nebo 94, kdy už si určitě vnímala. A to byla super teplá léta, mimochodem, v České republice. Jo, bylo velmi, velmi teplo, velmi sucho už tehdy. Takže vidíš, to byly vlastně do těch posledních, řekněme, dvou dekád nejteplejší léta, která jsme zažili. Takže určitě vlastně tyhle ty extrémy nebo rekordy nebo prostě výjimečné situace, pokud nás opravdu nezasáhly nějak silně, že jsme třeba opravdu přišli o nějaký majetek nebo někoho blízkého a tak dále, tak většinou potom po určité době na ně postupně zapomeneme.
4: Mimochodem, loni v prosinci Petr Macinka prohlásil, cituju, chtěl bych uklidnit českou veřejnost a všechny běžné občany a sdělit jim, že pomyslně dnešním dnem skončila klimatická krize. Co si při takových slovech pomyslí Michal Žák?
23: Tak záleží, jak Petr Macinka klimatickou krizi definuje. To nespecifikoval, to by mě zajímalo, co vlastně si pod tím tedy on představuje. A můžeme to samozřejmě nazývat různě, můžeme to nazývat změna klimatu nebo prostě dopady změny klimatu a tak dále. Ale to, co určitě vlastně je důležité si uvědomit, že ta změna klimatu probíhá, prohlubuje se dlouhodobě, máme na to dostatečně průkazná data a teď samozřejmě i tedy čerstvé zase zkušenosti, které vlastně velmi zapadají do toho, co tady už klimatologové od 90. nebo druhé poloviny 90. let vlastně říkají, že prostě se to naše klima bude posouvat směrem k těm vlastně teplejším oblastem, bude více připomínat třeba to klima někde mezi Chorvatska a okolí, nebo severu Itálie. A teď vlastně opravdu se to vlastně zase potvrzuje, že tu máme další tuto vlnu veder, která vlastně zapadá do toho obrázku očekávané změny klimatu a jejich projevů na území České republiky. Takže z tohoto pohledu si myslím, že je důležité si uvědomit, že opravdu to tady máme.
4: Můžeme... A klimatická krize neskončila.
23: Klimatická krize, tak pokud klimatickou krizi chápeme jako prostě situace, kdy dopady změny klimatu náš život ovlivňují výrazně, tak podle mě ne. Protože pokud tedy máme teploty, že 35 stupňů a více, tak na ty opravdu nejsme přizpůsobeni tady v podmínkách České republiky. A pokud nejsme někde v klimatizované kanceláři, ale musíme pracovat prostě nebo žít v bytech bez klimatizace a pracovat třeba ve venkovním prostředí, tak myslím, že v takovém případě opravdu máme dost jako problém fungovat jako třeba před 20-30 lety, kdy ty teploty byly obecně nižší a takovéto extrémy netrvaly tak dlouho nebo nevyskytovaly se tak často.
4: Úmorné vedro nebylo jenom přes den, ale i v noci. Jak to, že se neochladilo ani když slunce zapadlo?
23: Tak ono samozřejmě tam hraje roli několik faktorů. Jednak je vždycky důležitá ta vlastní délka noci. Tu máme teďka vlastně nejkratší, měli jsme, že jo, před pár dny letní slunovrat, takže ty noci jsou krátké a tím pádem ten vzduch nemá tolik vlastně času se ochladit významněji. To je jeden důležitý faktor, čili ten je vlastně astronomický, ten nějak moc jako neovlivníme ani tady na Zemi. Dalším faktorem samozřejmě je, jak ta vzduchová hmota je teplá a jak je vlhká. Ono obecně platí, že čím je vzduch suší, tak tím vlastně se snadněji ochlazuje. Když má vyšší vlhkost, vyšší obsah vodní páry, jinými slovy, tak to ochlazování je pomalejší. Možná si posluchači vzpomenou vlastně, že v letošním roce jsme zažili, ať už v květnu, nebo i v polovině června, ale v tom květnu to bylo častější, situace, kdy přes den bylo opravdu teplo, slunečno, ale ty noci byly poměrně chladné, dokázaly vlastně minima klesnout i pod 10 stupňů Celsia, ale přes den bylo přes 25. Ono to právě souviselo s tím, že tehdy ten vzduch byl poměrně suchý, zatímco teď už je prostě vlhčí a ty teploty nejsou tak nízké. A dalším faktorem, jestli můžu ještě, zejména ve městech samozřejmě přistupuje role toho takzvaného městského tepelného ostrova, kdy se nám to teplo během dne vlastně od toho slunce kumuluje v těch budovách, které se postupně vlastně ohřívají, rozehřívají a v noci pak vlastně to teplo uvolňují do toho okolí. No a samozřejmě, čím jsou ty budovy, řekněme, robustnější nebo ty povrchy a čím více toho tepla naakumulují, tak tím pomalejší je potom to ochlazení v noční hodinách.
4: Ta vlhkost vzduchu souvisí i s tím, že člověk se víc, výrazně víc potí než obvykle?
23: Určitě. Respektive tam je to trošku vlastně jako zvláštní v tom smyslu, nebo zvláštní, že si to možná více uvědomujeme. My se vlastně že potíme proto, abychom se ochladili, aby nám nebylo takové horko. A když je ta vlhkost vzduchu nižší, tak se ten pot z naší pokožky odpařuje velice rychle a snadno. Ale když je ta vlhkost vyšší, tak samozřejmě to trvá podstatně delší dobu, než se ten pot odpaří, a proto si to máme větší šanci uvědomit, že se potíme.
4: Že nám to dojde.
23: Přesně, že nám to dojde. Takže třeba, že někdo má vlastně zkušenost, třeba když porovnává to takzvané suché horko někde třeba v zemích Blízkého východu a pak to vlhké horko třeba v oblasti jihovýchodní Asie, ale při stejné teplotě na teploměru, tak tam to potom jako
4: takže
23: velmi...
4: pocitově je to úplně jinak.
23: Pocitově je to úplně jinak, přesně tak.
4: Že máš pocit, že je větší teplo.
23: Takže máš pocit, že je větší teplo za té teplo, když je vyšší vlhkost, přesně tak. Někdy mluvíme i o tom pocitu dusna a je nám to vlastně obecně méně příjemné, protože přesně ten pot nám ulpívá déle na tom povrchu a samozřejmě potom i oblečení máme od toho potu více mokré a tak dále.
4: V Doksanech na Litoměřicku bylo 2 dny po sobě absolutní teplotní maximum, které je teď nově 41,9 stupně Celsia. Čekali jste jako meteorologové až takový skok, nebo i pro vás to bylo překvapení?
23: Tak trošku překvapení to bylo. To, že ten absolutní rekord padne, se začalo tak v polovině minulého týdne, myslím ve středu, už celkem jevit jako pravděpodobné, že to opravdu tak bude a že tedy bude možná těch 41 stupňů Celsia. Ta konkrétní hodnota nakonec byla ještě trošku vyšší než těch 41 stupňů. To, co je opravdu jako významné,

0: ve Velké Británii před pár lety v létě nakonec byla taky ta 40 a tak dále, nebo v Japonsku. A teď vlastně jsme se dočkali i toho, že ta míra překonávání těch předchozích vlastně rekordů nebo extrémů se nám zvětšuje s tím, jak zase zesiluje ta změna klimatu. To je vlastně další takový jako důkaz toho, že ta změna klimatu se prohlubuje.
1: Podle Českého meteorologického hydrometeorologického ústavu je překonání rekordu z roku 2012 o 1,5 stupně Celsia naprosto bezprecedentní. Tak co si z toho máme vzít? Že to takhle bude pokračovat?
0: Doufejme, že další rekord nebude překonán zase o 1,5 stupně Celsia, protože to bychom se dostali už na 43 a něco. A to už jsou opravdu vysoké teploty. Na druhou stranu samozřejmě s tím, jak se ta teplota zřejmě bude dále zatím zvyšovat v těch nejbližších dekádách, ty klimatické projekce jsou v tomhletom celkem se vzájemně podporující, tak je docela pravděpodobné, že ten rekord bude opět někdy překonán. Nám se vlastně v současné chvíli dostává do atmosféry více tepla ještě i díky jevu El Niño v Pacifiku, který se vlastně ohřívá, ten Pacifik, myslím, ten Tichý oceán. A to znamená, že vlastně teplota na celé planetě bude v těch nadcházejících měsících dál zvolna stoupat. Budou to samozřejmě desetiny stupně Celsia, ale to samozřejmě potom usnadňuje tu překonávání těch lokálních nebo státních, celostátních rekordů, protože když ta základna je vyšší, tak potom překonání té teploty je snadnější.
1: Říká meteorolog Michal Žák, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Ty už jsi mluvil o jevu El Niño. Můžeš nám vysvětlit, co to vlastně je a co to může způsobit, protože odborníci varují, že letos může být největší ten dopad, co nám hrozí, nebo nám možná ne, ale někde jinde ve světě.
0: Ano, tak určitě. El Niño a La Niña, to jsou vlastně takové přirozené, nebo projevy přirozeného kolísání našeho klimatu. To není nic, co by mělo dočinění samo o sobě s lidskou činností, to tady bylo vždycky, nebo v té moderní historii atmosféry, pokud to tak mohu říci. A je to situace, kde vlastně v té tropické části středního a východního Tichého oceánu nám začne stoupat teplota vody a pokud ten nárůst je takový, že překoná určitou mez, určitou vlastně teplotní odchylku oproti dlouhodobému průměru do toho směru pozitivního, kladného, tak mluvíme o jevu El Niño. Pokud naopak tam ta voda je chladnější než je dlouhodobý průměr, tak mluvíme o jevu La Niña. Ono to souvisí s tím, že buď jsou ty pasáty, které se tam vyskytují, slabší, pak nastává právě to El Niño, pokud jsou silnější, probíhá La Niña. Teď tedy máme ten jev El Niño a přesně jak si řekla, modelové projekce, které teď jsou k dispozici, opravdu počítají s tím, že bude dál zesilovat, svého vrcholu dosáhne někdy na konci letošního podzimu, přelom podzimu zimy naší severní polokoule. A ta intenzita opravdu bude zřejmě bezprecedentní, zase to slovíčko už jsme jednou použili, v tom smyslu, že asi přesáhne veškeré vlastně dosavadní El Niño svou intenzitou. To znamená, dokonce některé ty nejnovější modely dávají, že by ta odchylka mohla dosahovat až, nebo dosáhnout až plus 4 stupňů Celsia. A jenom upozorním, že většina těch El Niño, jestli to takhle mohu říci, má třeba odchylku 1, 1,5 stupně Celsia. Když je to nad 2 stupně, už mluvíme o tom super El Niño, které se vyskytuje velmi vzácně.
1: A co to bude znamenat?
0: Co to bude znamenat? Tak samozřejmě to dění v Pacifiku je velmi úzce propojeno s děním v atmosféře, tedy to, myslím, v té vodě, co se děje, tak se následně odrazí i na dění ve vzduchu a v atmosféře. Především v té oblasti kolem Tichého oceánu, to znamená obou Amerik, Asie, Austrálie, tam ty dopady budou největší. Obecně platí, že na tom západě Tichého oceánu máme méně srážek. Méně srážek v jihovýchodní Asii, to znamená Filipiny, Indonésie, ale třeba i části Thajska, Vietnamu a podobně. A samozřejmě Austrálie.
1: Takže tam bude ještě větší sucho.
0: Tam bude větší sucho, což samozřejmě zásadně může ovlivnit tamní úrodu. Tuším, že jsem četl, že v Indonésii opravdu se na to i jako konkrétně připravují, nebo jsou nějaká doporučení, aby vlastně tamní zemědělci třeba pěstovali plodiny, které nejsou tak náročné na zavlažování, aby prostě ta úroda nebyla tak, nebo nezaznamenala tak výrazný propad, který asi kvůli tomu suchu přijde. Samozřejmě sucho znamená i větší riziko poškození přírodních lesů, požáry, ať už tedy buše nebo podobně v Austrálii, nebo právě těch pralesů v Indonésii, na Filipinách a podobně. Na druhé straně třeba v oblasti Jižní Ameriky, Peru, Ekvádor a tyto části mají

0: Naopak více srážek než je obvyklé, často se tam vyskytují pručiliáky, což vede k přívalovým povodním, záplavám a tak dále. A samozřejmě ty deště zase poškozují taky tamní zemědělskou produkci. Ty samozřejmě také dopadnou na tamní farmáře.
1: A objeví se nebo projeví se El Niño i u nás nějakým způsobem?
0: Úplně jako konkrétní, hmatatelné jako projevy, že bychom mohli říct, tahle ta vlna horka nebo tady tyhle ty třeba povodně jsou dopadem nebo důsledkem El Niña, to není úplně tak snadné říci, protože už je to hodně daleko a tady vlastně ty lokální vlivy třeba Atlantiku občas přebíjí působení toho El Niña na takovou vzdálenost. Ale jak už jsme říkali, ta teplota bude celkově vyšší právě kvůli tomu El Niño, takže tenhle ten projev, že bude potom větší tendence třeba k výskytu teplotně nadprůměrných období, tak ta tady asi v Evropě bude.
1: Může mít nějaký vliv na to, jaká bude zima?
0: Může mít vliv i na to, jaká bude zima. Samozřejmě zejména zase v té Severní Americe, ale do jisté míry i tady v Evropě. V těch historických případech je tam spíše tendence ty nadprůměrně teplé zimě. Ale to je samozřejmě hodně daleko, to zatím je jenom taková úvaha spíš teoretická.
1: Ty jsi v jednom podcastu mluvil o tom, že jste už při studiu před 25 lety předpovídali změny, které právě zažíváme. Co říkají vaše výpočty, modely a odhady o počasí a klimatu za dalších 25 let?
0: Tak počítají s tím, že ta teplota bude dál stoupat, ať už tedy tady na území České republiky i ve střední Evropě, nebo globálně. Ten nárůst ve většině míst naší planety bude pokračovat. Snad by se měl ale postupně to tempo nárůstu zpomalit s tím, jak se vlastně omezuje, řekněme, ten nárůst emisí skleníkových plynů. Naštěstí se nenaplňuje ten nejhorší scénář z hlediska těch emisí, že by vlastně jich rostlo, nebo že bychom jich vlastně uvolňovali do atmosféry tolik, jak se před 10 lety v tom nejhorším scénáři počítalo. Což souvisí právě s tím, že se masivně globálně začínají vlastně využívat ty obnovitelné zdroje energie a tím pádem vlastně třeba ty nové nároky na elektřinu už nejsou vlastně uspokojovány, jestli to takto mohu říci, spalováním uhlí, ale právě instalací solárních panelů nebo větrníků a podobně, případně dalších obnovitelných zdrojů, které vlastně neemitují skleníkové plyny. Takže to je vlastně taková malá útěcha, ale samozřejmě ta teplota by tedy dál měla stoupat a to znamená, že ty vlny veder tady opravdu budou i nadále spíše časnější a intenzivnější. Teplejší zimy, to znamená méně sněhu a současně stále asi tendence k tomu většímu rozkolísání srážkového režimu v průběhu roku. Jo, to znamená, že opravdu musíme myslet na to, abychom v naší krajině dokázali zadržet ještě více vody než v současnosti, aby o tom byla k dispozici. A současně na druhou stranu se bohužel musíme adaptovat na to, že frekvence výskytu třeba těch přívalových srážek a rychlých povodní také bude mít spíše tendenci stoupat. Čili na jednu stranu musí ta krajina zachytit tu přívalovou povodeň, aby příliš neohrozila naše obydlí a majetky a na druhé straně samozřejmě, aby potom ta voda tam zůstala i právě pro ty období sucha nebo delšího sucha a aby vlastně i ty naše ekosystémy, lesy a podobně to zvládly, protože ty tím dlouhodobě poměrně závažně trpí.
1: Na jak dlouho dopředu a s jakou mírou pravděpodobnosti se vám daří předpověď počasí?
0: Na jak dlouho dopředu? Tak nejlépe je to samozřejmě na to nejbližší období, to je logické, čím jdeme dál dopředu.
1: Tak to je jeden nebo dva dny?
0: Ne, já bych řekl, že v současné době opravdu ta meteorologie znamená, má velmi jako kvalitní předpovědi na nějaké 3 dny dopředu, 3-4 dny dopředu. 5 až 6 dnů je stále ještě doba, na kterou má celkem smysl se na to předpověď spolehnout. A zhruba od toho 7. a 8. dne už se dostáváme do oblasti nebo do období, kdy už opravdu ta předpověď je na jakýsi udává jakýsi trend toho vývoje, ale ty detaily se pak můžou někdy více, někdy méně měnit. Čili zhruba těch 5 až 6 dnů dopředu se dá celkem rozumně na to předpověď spolehnout. Samozřejmě jsou situace, kde je to komplikovanější, jsou situace, kde je to snadnější, tak to prostě v atmosféře chodí. Ale možná opravdu je dobré, kdybychom pohovořili se svými předky nebo prarodiči, pokud máme možnost, a zamysleli se, jak dobré byly předpovědi za jejich mládí a jak dobré jsou dnes. A viděli bychom, že to srovnání opravdu ukazuje, jak meteorologie udělala obrovský pokrok.
1: Říká meteorolog České televize a taky docent na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy Michal Žák, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji ti za to.
0: Děkuji za pozvání a hezké prázdniny.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Co je to měnová politika a na co ji potřebujeme?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Měnovou politiku používá centrální banka k tomu, aby zajišťovala stabilní cenovou hladinu. U nás se Česká národní banka snaží udržovat inflaci blízko svého 2% cíle a k tomu používá úrokové sazby. Ty úmyslně zvyšuje, snižuje nebo je drží na stabilní úrovni a tím mění tržní sazby a následně i vývoj ekonomiky a inflace. Pokud centrální banka potřebuje inflaci snížit, snaží se přiškrtit poptávku firem a domácností a sazby zvyšuje. V takovém případě mluvíme o takzvané restriktivní měnové politice. V opačném případě, když chce poptávku naopak podpořit, sazby snižuje a pak jde o expanzivní měnovou politiku. Dobré nastavení měnové politiky je v praxi složité, ale pro ekonomiku je zásadní. Pokud i centrální banka zvolí dobře, může ekonomice ve složité situaci zásadně pomoci. V opačném případě ji ale může naopak uškodit.
3: 2 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Stát v prvním pololetí vybral na daních o 5% víc než loni. V Kongu přibyly za den desítky potvrzených případů eboli, téměř 450 lidí na nemoc zemřelo. Tenista Menšík skončil na Wimbledonu ve druhém kole, další 3 Češi postupují. Dnes bude polojasno, na horách ojediněle přeháníky, večer se vyjasní, teploty až 27 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Stát za letošní půlrok vybral na daních 789 miliard a 300 milionů korun, to je meziročně o 5% víc. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem. Nejvíc peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Podle ministerstva vyššímu výběru daní pomohl hlavně růst mest i vyšší útraty domácností. Minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO chystá podnikatelskou misi na Ukrajinu. Její součástí by mělo být i setkání s představiteli tamní vlády. Havlíček to řekl po jednání se zástupci českých firm, které na Ukrajině působí. Termín cesty podle něj zatím není jasný. Schůze se zúčastnil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle Havlíčka se s podnikateli domluvili taky na posílení úřadů, které budou podporovat vzájemný obchod a investice.
5: V dané chvíli je to na hraně vůbec toho, aby se to dalo zvládnout, spíše je to poddimenzované. Shodli jsme se, že musíme posílit Lvov a současně, že ještě zvážíme se neposílit Kyjev. Tak to je jedna věc. Druhá věc, která je nesmírně důležitá, musí se rychle dotáhnout programy, takzvané finanční nástroje, zejména pro investice na Ukrajině.
4: Tuzemské firmy nejčastěji na Ukrajině působí v obraném průmyslu, strojírenství nebo energetice. Demokratická republika Kongo hlásí už 1460 potvrzených případů eboli. Za den tak počet nemocných stoupl o více než 50. Téměř 450 nakažených zemřelo. Epidemie, kterou Kongo vyhlásilo před 7 týdny, propukla na severovýchodě země a rozšířila se i do sousední Ugandy. Tam včera při sledování možného výskytu nemoci zdravotníci odhalili nákazu marburským virem. Nakazilo se jim asi 1,5roční dítě. Počet případů i obětí letošní epidemie eboli je pravděpodobně vyšší. Humanitární pracovníci a vědci tvrdí, že zdravotnické úřady virus odhalily příliš pozdě. Víc než 250 táborů v Jihočeském kraji nahlásili pořadatelé na začátku července hygienikům. Dohromady se jich zúčastní přes 27 000 dětí. Naprostá většina z nich jsou klasické tábory pro větší skupiny dětí. Počet nahlášených akcí a dětí je ve srovnání s loňskem nižší. Jihočeští hygienici začali s kontrolami letních táborů už v tomto týdnu, dodává jich ředitelka Květoslava Kotrbová.
6: Na prázdniny máme naplánováno 123 kontrol. Reagujeme samozřejmě především na aktuální situaci na táborech a počet provedených kontrol bývá nakonec ještě vyšší. Z praxe víme, že hlavně v průběhu července budou další akce přibývat.
4: Tenista Jakub Menšík končí na Wimbledonu ve druhém kole s Bulharem Dimitrovem, prohrál ve 4 setech. Karolína Plíšková také vypadla ve 2 sedách, nestačila na bývalou světovou jedničku Polku Švjontekovou. Postoupili naopak 3 Češi, Linda Nosková vyřadila Kolumbijku Osoryovou, Marie Bousková Italku Grantovou a Jiří Lehečka Slováka Molčana. Fotbalisté Španělska postoupili po vítězství 3-0 nad Rakouskem do osmifinále světového šampionátu. Jejich soupeřem bude buď Portugalsko nebo Chorvatsko. Přímý přenos radiožurnálu Sport komentuje Adam Weidenthaler.
7: Portugalsko hraje s Chorvatskem 0-0 v zápase, ve kterém Portugalci jsou jasně lepším týmem, ale zatím nejsou schopni to přetavit v branku. Druhý poločas začne za zhruba 2 minuty a přímý přenos dál vysíláme na digitálním radiožurnálu Sport. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.